0: Tý komunikace. Komunikuješ. Obchoduješ. No. Takže tady stačí začít chápat, nebo stačí začít chápat ty věci, jak jsou. Všechno je založené na podvodu, aby vás mohli okrást. Policajt je soukromá firma, je to soukromý zaměstnanec, který musí mít písemný pověření. Ne, že ukáže nějakou kartičku, nebo že má nějaký mundur s nějakým nápisem. To tam vás může napsat, zastavit i někdo, kdo má na zadech. Toyota, Volvo, jo, Marlboro a tak dále. Jo? Protože i kdyby vás zastavil, že jste spáchal trestný čin, tak to musí mít písemně. Protože jelikož je to armáda, no, tak to musí mít písemný rozkaz. Jo? Ale to jsou zločinci. Jo? To jsou doslova banditi. Jo? Takže pěkně chlapec to zahrál, dobře. I když tam
1: Čechoslovák.
0: Mluvil o Čechoslovácích, dobře.
1: Ale v tomto případě to byla jenom taková, to tam
0: nehrálo. Jo, tak on to začal, ale pak to vylepšil s tím OPPT.
1: On by to ustál i tak, a i bez.
0: On by to ustál i tak, takže on byl v klidu, v pohodě. Jo. A není nutné nikomu dávat klíče od auta a podobně nesmysly.
1: Jasně.
0: No. On vás nemá právo obtěžovat. Tak, a když mají, no tak, a když vás zastaví, jo, ty neposloucháš, tak dej mi číslo nadřízenýho, jo, a budeme volat s nadřízeným. Nadřízený nebere, no tak budeme volat ještě vyššího. Jo, to není problém. Těch videí je mraky, celého světa těch videí s policajtama je mraky.
1: Je to fakt hodně a je to pořád, jako je to stejný, jo, vlastně. Je. Není tam jako nic nového. Přátelé, když si to osvojíte, tady to jednání přesně. S tím korporátním, tak nemáte co splést, jako jo. Hlavně přesně. Se nepodřídit a neříkat ano, rozumím, prostě jo. Já jsem a říct svoje jméno. To je konec. To je začátek hry jejich.
0: Jo. Přesně, a já nejsem řidič hlavně. Řidič je nejsem povolání. Ale... Jo, řidičák je kartička k povolání. Ne k tomu, že vy můžete jezdit ve svém autě. Vy můžete jezdit bez toho papíru, bez řidičáku. Vy ho nepotřebujete. To je vymyšlená věc na to, aby vás mohli zase okrádat. Jako vy de facto jste zaměstnanci korporace Česká republika tím, že se prokazujete tím řidičským průkazem. Že pro ně jezdíte. Jo.
1: Je to podobný.
0: Vy se živíte na přepravě osob a zboží.
1: Je to podobné, jak auto taky nejezdí na technickou, na ten papír, ale na to, že má dobrý technický stav, jo, vhodný.
0: No, ne, no, tak jako... Ty jako ten, kdo jede v tom autě, jsi zodpovědný za svůj stav toho auta. No,
1: jasně. Ono nikdo je to vlastně, jiný. Ono vlastně je to vlastně jednoduchý, jo, že není to složitý, takže... Ale člověk musí jako fakt si to prostudovat, nacítit se na to. Já třeba, jako, taky mi řekli, a to by se to mluví, ty nemáš zkušenosti, jak by se zachoval. Jako, nevím, jestli bych to ustal úplně tak, jak tady ten chlapec, jako jo, ale myslím si prostě, že bych to zvládl, jako jo. A možná se to brzo stane.
0: Hele.
1: Škola života.
0: No. Já jsem to taky kdysi zažil, A po druhý už to bylo takový, že jsem se už jenom usmíval a smál.
1: Jo, už to jo.
0: To už jsi prostě tak nad věcí, že prostě oni už byli tak vystresovaní z toho, že já jsem se jenom usmíval úplně bez strachu.
1: Maro, já tam těch videek mám ještě několik ohledně tady té policie takzvané. My tady tímto videjkem se rozloučíme a můžeme příště pokračovat těma dalšíma dvěma třema motivačníma, jo. A já tady ještě přečtu komentáře. Tady nás zdraví někdo, červený večer z Belgie, ale tady je krásný večer z Belgie, takže krásný je rusky červený, takže bych měl asi ruský překladač, takže díky Leono, no a čauko, přeji hezký večer, a to je Máro pro tebe. Máro, nazývám tě druidem, exém ustupuje, avšak mi přijde čas na otázku, mají paraziti svoji energetiku, kde by jsme je mohli zastavit v energetickém šíření

0: a zavřít brány. Galtit. Tak poslední, Maro, zodpověz dotaz a
1: ale energeticky všechno je v Ostravě. Všechno je v Ostravě. Vem si, že ten parazit je biologický taky stroj. No, takže ty ho potřebuješ biologicky zničit. Jo, to, že budeš někde stát, ty potřebuješ zničit konkrétní parazity. Jo, takže ty musíš vědět, že tahle ta věc funguje na tady to, protože máš tři druhy parazitů, jakoby ve vývoji, jo. Máš vajíčko, máš larvu a máš dospělýho parazita. Jo, a na každého funguje něco jiného, jo. Ale ty musíš přemýšlet, prostě, aby si těm parazitem, i když je máš znepříjemněný život u sebe doma, jako ve svém těle, a to je, že jim začneš vytvářet sakra zásaditý prostředí. Protože oni mají rádi sladký a tady v tomhle se jim nedaří, jako. Tam už se moc jako nechtějí množit. No, takže takhle bych, já osobně takhle na to pohlížím.
0: Já vím, že ty, přes ty energie to je taky vlastně působení té mědi, toho stříbra, moc to tak jako nebereš, ale vlastně po té biologické stránce, jako živý organismus, jo, takže vlastně zničit ale je to, taky, je to o té stravě.
1: Jako to není nic, jako nemyslím to ve zlým, jako tady ty, jak jsi ukazoval ty věci, ale já to beru všechno, že to, co ti má pomoct, musí projít tebou. Víš? Musí se dotknout tvýho těla. Jo, to mazání třeba, jo. Jo, že se ti vcucne do té kůže. Jo, ta měď se ti nevcucne do kůže. Ale ty ten problém nemáš na kůži, jenom ty ho máš pod kůží. Ty potřebuješ ty parazity vytáhnout pryč a nejlíp je útočit na ně zvenku i zevnitř. No. A když budeš, říkám, já to vidím tady ty věci, jak to zabírá na těch lidech. Takže vem si, že je to živý, no tak musíš to živý prostě zabít něčím, co nezabije tebe. Jo. De facto to, co zabíjí parazity, jsou dávky jedů. Jo, to je toxický. To je toxiny, ale přírodní. Jo, to není z ropy. Jo, protože právě ty zelenina je udělána i kávovizrna, spousta listů, jo. Ten list je neškodný. Do té doby, než se nepropojí vrstvy mezi sebou, pak začnou vytvářet toxickou látku. Aby zabili toho parazita, když do nich kousne. Když se do nich zahryzne, tak on propojí ty vrstvy a v tu ránu. Jo, to je jako když máš, abych ti to vysvětlil, jako montážní penu dvousložkovou, jo, utrhneš tu složku v ní a v tu ránu se to propojí s tou druhou a v tu ránu je to pěna, jo. Rychle tvrdnoucí. Jo, takže takhle se aktivují i rostliny. Proto ten česnek máš nechat 10-15 minut na prkínku, aby se aktivoval. A ono to funguje. No, protože když lidi začnou úplně s jednoduchými věcmi, jenom s tou kelckou solí a jedlou sodou, tak upoznají na sobě, jak se jim zlepšilo stavy. Modrý nohy, co mají lidi modrý nohy, začíná ta modrota ustupovat. Začínají se jim hojit ty nohy. Jo. Mě štve, že jsem nevyfotil toho kamaráda mýho, s kterým jsem začal před týdnem zhruba, no týden asi. No a měl modrý nohy a když jsem to viděl, říkám, ale to není moc hezký, jako to se ti máš na těch nohách, ty modrý nohy s těma otevřenýma věcma, jako jo. Těma bolákama. A říkám, hele, na to zemřel můj strejc. No, na emboli, protože pak se ti, to je vidět, jak tam, že tam je, máš de facto krev černou v tom. Jo, a to jsou ty sraženiny, které pak ti způsobí, jo, to náhlý úmrtí. Jo, embolie a tak dále. Embolie ti způsobí samozřejmě zástavu srdce nebo mozkovou mrtvici. No, takže ty potřebuješ vyčistit ty nohy, jo, od tady těch parazitů a začneš jíst tu sůl a začne se ti krásně prokrvovat nohy.
0: No,
1: a je to vidět. A je to vidět, protože kamarád to měl až pod koleno a už to má, nevím, 20 cm, určitě už má normálně krásnou pokožku. Jak to ustupuje směrem dolů.
0: A i muchomurku bere, nebo jenom tu kalcovou?
1: Ne, jenom čistě, já jsem mu dal také muchomurky mazání, si to maže, protože mu natejkali nohy, jo, a samozřejmě modrý nohy, jo, i s těma, jako, takovýma ošklivýma ránama, který jako jsou tak byly napůl zacelený, takový, že si nevěděl, že kdy to exploduje. A teďko jsem viděl nohy a říkám, ty brďo, říkám, paráda. A říkám mi, prej, hele, mě už nebolej nohy. Takže si stěžoval, že jak dělá 12 v práci, že nemohl prostě uchodit tu šichtu. On taky 150 kg, no tak... Tak to víš, že ty nohy trpějí. No ale říkám, škoda, že jsem to nevyfotil před a po.
0: Takových případů už budeš mít víc, si myslím, jo? Takže bude příležitost, nějaké fotečky.
1: Takže jako jsem rád, jako, že těm lidem to funguje, protože najednou ty lidi jsou veselější, ne?
0: Tak zdraví je základ.
1: Jo, protože ty lidi to trápí, rozumíš? Protože on se bojí, pak on řekne, protože tady ty modrý nohy pak najednou začnou řezat. Jo. A přitom taková jednoduchá věc, léčba. Stačí to jenom vyzkoušet. Co za to dáte, koupíte si kilovku kelský soli a jedlou sodu a budete každý ráno si dávat půl žičky toho a půl žičky toho, podle toho, jak to zvládáte, nebo někdo dával žičku, ale to je všechno o tom, jak to zvládáte, to upít, protože to vám jako neublíží, když dáte žičku, ale je to fakt hnusný, jako na začátku.
0: Já už to beru automaticky, já na to nemusím ani myslet a první moje kroky ještě před kafičkem a cigárkem, tak si namíchám jako teplou vodu, kalskou sůl a sodu, jo. Jako není to úplně lahodný mok. A ono mě to potom žene na do místnostky a
1: no,
0: je to
1: čistí tě to.
0: Vyčištění, vyprázdnění, no, jo.
1: No jasně, no, protože ještě
0: to, jedný... máte zácpu třeba kelská sůl a sodu v teplé vodě.
1: Přesně, protože vem si, já teďko léčím ještě jednu ženu, a ta taky nateklej nohy, už říká, já už nemůžu chodit po schodech tohle. A už mi říká, prej, hele, mě už nenatekají nohy. Jo, už to začíná být dobrý. No a taky to jí týden asi. Jo, takže sama taky vidí na sobě. Modřiny začínají mizet po rukách.
0: Jo.
1: Říká mi to, na ní ťápnul pes a hned se jí udělali modřiny na rukách.
0: Jo, tak to jsou sami dobrý zprávy, že to funguje.
1: No, to říkám, potěší. Lidi... No jasně, říkám lidi, hlavně když se vám ulevilo, tak to poraďte jinému člověku. Jo. Já nejsem žádný léčitel, já jsem jenom někdo, kdo ví, kdo to má ty věci vyštudovaný, přečtený, naposlouchaný ze světa. Já jsem jenom ten hlasatel. Jo. Já vám poradím a starejte se o sebe.
0: Ano.
1: Protože mi říkají, prej, Ježíš, vy jste takový ten a vy nám tady stavíte kůrník, jo? Říkám, hele, já jsem tvůrce a léčení nechám na vás, jo? Já vám poradím, co máte jíst a to je všechno, nazdar. Říkám, tady ty věci vám poradím zadarmo a ten kůrník nebo cokoliv jiného mi zaplatíte. Jo? Protože vy, když budete dlouho žít, tak já budu mít zase dlouho práci.
0: Ano, budeš mě kšeft.
1: Takže dobrý, jako, super, lidi jsou spokojeni, jako ohlasy velký, jo.
0: No, já taky mám, ale to bych se tady zase rozvykládal, ale už jsem měl pocit na začátku, že se tak trošku chlubím, já nevím, jestli to je chlubení, nebo taková přirozená radost, jo, že člověk sobě najde.
1: Ne, ty jsi rád?
0: Já jsem rád, jako, ano.
1: To není chlubení, no. Jako, jaký chlubení, to, že pomůžeš druhému člověku, aby byl zdravý a zadarmo, když to máme.
0: O sobě mluvím, že kdybych já začal teďka o sobě mluvit, jak mě jde práce ve hmotě, že by to mohlo význít, jako že se chlubím, jako jo. Ale to je ta radost.
1: Ale to je tvoje radost.
0: No však jo, tož dobrý. Ale bylo by to na dlouho. Maro, máme už za 2,5 hodiny. Dívej se krásně, 21:25. A Galtit ještě teda upřesňuje, já to jenom přečtu. a řekneme teda, že tak to asi nefunguje, jak ona si myslí. Dobře, děkuji, jen jsem myslela, že nějak pošramotit energeticky by možná šlo, jako ty parazity, aby nedávali ty deprese nebo zlé myšlenky. Nicméně rozumím tvé odpovědi, děkuji mnohokrát, keltskou sůl mám v posteli, zeoli též. No, takže jako ty parazity energeticky jako poškádlit, to nevím, Petro, to asi ne úplně, to bys musela být veliký mák. Ani taky
1: jestli,
0: to asi nešlo.
1: Jestli se chceš zbavit špatných myšlenek, tak začni užívat pochomulku červenou. Mikrodávkování. Kup si knížku, tam to máš napsaný, jestli seš někde ze světa, jestli umíš anglicky, prodávají, jo, mikrodosing Amanita muscaria, a tam je přesně všechno napsané v té knížce. Ta huba tě zbavuje vnitřních strachů. Už se nebudeš ničeho bát. Jakože těch autorit. Nebudeš se bát de facto ničeho. Najednou ten strach zmizí. Jo? A najednou řekneš, sakra, já jsem měl takový strach. Vy jste měl pěkný videjko s tím Polákem, nebo Polák to byl, nebo Polák. Jak se strašně bál jezdit pod mostama. Že měl z toho úplně hroznou, že měl hrozný strach, že celý život objížděl, aby nemusel podjíždět mosty. Se strachem, že na něj ten most spadne, ne? A právě on se tam chlubí tím, že začal používat vochomůlku, prej, hele, a od té doby prej si vyhledává přímo ty mosty, aby s nima mohl podjet. Že strach normálně zmizel. A měl takovou panickou hruzu z toho. Jo, takže ta huba fakt funguje. Psychika. Jo. Špatný programy to likviduje.
0: Já to pozoruji i na sobě. No. Petra píše, chodím, hledám už v lese, ale nenacházím. Petro, nesmutní, já jsem byl taky asi třikrát v lese, ale ani hřibeček, jo, ani prostě houbička, ani žádná amanitka, ale všechno má svůj čas, Kairos. Loni jsme tam byli až 10. října, jo.
1: Ale oni rostou do konce října, začátek listopadu. No, no, teď teprve začnou pořádně růst.
0: Času je dost. A jo.
1: Takže opravdu, kdo máte strach, psychický, deprese, tohleto, tak vám garantuju, že ta huba to likviduje na to tata. Jo, tam je potřeba dodržovat mikrodávkování, jak říkám, je o tom knížka krásně napsaná, je to faktografie, to není žádný blábol někoho, jo, ta knížka je založena na důkazech. Ty nejdou vyvrátit. Takže si to sami kupte, vyzkoušejte a uvidíte tu změnu. Ale hlavně, co je pro mě důležité, protože já tu změnu už dávno mám za sebou, jo. Psychickou změnu, jo. Ale co je pro mě důležité, je, že zabíjí parazity. Jo. A z toho mám největší radost.
0: Takže to těší i nás, Maro. Takže já ti děkuju za dnešní pondělní nedělníček, čili pondělníček, jak byla sedmička, čili sedm dní, já jsem tomu furt jako nerozuměl, co to je za blbý název, a vidíš, po 30 letech ho použiju, tak mě to baví, jo. Takže pondělníček teda máme druhý za sebou na téma cestou tvůrců. Tvořili jsme ty v železe a ve strojích, já ve dřevě, probrali jsme tady zdravotnické okénko, probrali jsme tady korporátníky, jo. A já si myslím, že budem příště pokračovat a trošku se dostaneme i do té finanční gramotnosti, do těch bank a do těch hypoték, protože lidi v tom furt nemají jasno, taky říkají, no, zdá si z hypotéku? No ne teda mě, jo, jiným. Tak musíš platit, to musíš.
1: No počkej. No. No, a tak ať no. Mi někdo prokáže, že mi nějakou dál.
0: No, tom...
1: I to je jednoduchý. Ano. I to je úplně jednoduchý. Dá si hypotéku, ukaž, kde je podpis. Jednoduchý.
0: Jo, jasně.
1: Ale když Maro. Vám někdo bude, když vám, to je jako kdyby vám někdo tvrdil, že mu dlužíte prachy. Jo, a nepřinést by vám papír, kde jste ten dluh podepsal. Tak co mu řeknete?
0: Nic, já jsem to, nic, jsem ti, nic ti nedám, nemáš podpis.
1: Říkám, ty nemáš podepsaný papír ode mě v ruce. Tady máváš nějakým duplikátem nebo kopií, ale to není originál, těch jsi si mohl vyrobit milion. Ty potřebuješ originál, aby si mohl něco vymáhat v ruce.
0: Maro.
1: Protože při každým zaplacení dluhu vám ten, co vám ty prachy půjčil, tak ten papír, kde jste se mu upsal, vám musí dát zpátky do ruky.
0: Ale oni ho nemají, to už je dávno se
1: trávě. No jasně, no to je právě, protože vám nic nepůjčili ve skutečnosti, tak oni ho nemají.
0: Tak no jasně, to se
1: takže já se nebráním tomu třeba, abych to zaplatil. No tak dokáž. Dokáž mi, tady mi polož papír na stůl, podepsané, hotovo, tečka.
0: Tak, a ty jsi to teďka pěkně nastartoval a toto rozebereme příště. Tady Galtit, děkuji, už se na ně těším, jako na vaše vysílání. My se taky těšíme na vás, přátelé, je vás tady celkem dost, ale my jsme si s Márou řekli, že ty 2 hodinky budou stačit, no už zase to 2,5, ale to nevadí, bylo to vyživný, mě to hodně bavilo a zase mě to hodně jako posunulo, jo? To
1: tak už my vlastně, se, to my už se bavíme jako o tom samým, ale trošku možná z jiných úhlů to berem zase.
0: Jo, ale
1: z jiného pohledu.
0: Nový souvislosti, to furt chodí,
1: no,
0: jako, jo?
1: Jasně,
0: jo. Takže
1: hlavně skvělý je, že se lidi probouzejí po celém světě.
0: To je nádhera. Videek ze celého světa prostě mám. A
1: to je z celého světa, to stačí zajít na TikTok, těch videí je tam milion. Jakýkoliv témata, exekutoři, jak letějí vzduchem i s policajtama, všechno tam máte.
0: Ježíš, počkej, já pustím ještě teda jednýho. To exekutorský prase. Jako živá žena vyhodila z pozemku. To má jenom minutku, ale už to nebudem komentovat.
1: Tak se rozloučíme předtím ještě.
0: Začni, rozluč se, já natáhnu video.
1: Dobře, tak já se s váma, milí diváci a posluchači, loučím a přeju vám hezký týden. Ať se vám daří. Hlavně ve zdraví.
0: Hlavně to zdravíčko, já se připojuju k Márovi, takže díky za sledování, sdílení a samostudium, nemusíte nám věřit, zjišťujte sami, jak se věci mají.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: A těšíme se na příští, asi zase to pondělí dáme, jo. Materiálu je dost, jo, a hlavně už jsem se zlepšil v tom dabingu. Jestli jsi všiml, už je to lepší, já už jsem přišel za další metodu, takže už se mě to dělá snadno, nezabírá mě to tolik času, i když lítá mezi počítačem, mezi prací ve hmotě, mezi farmou, tam mezi rekonstrukcí baráku. Takže si nestěžuju na nezájem, ale chodí to samo ty nabídky.
1: Ale ty jsi tvůrce.
0: No, žádný. Tak, takže jsme se rozloučili, těšíme se na příště. A to videjko jsem nazval vulgárně, protože tady ty hovada si nezaslouží nic než vulgárně. Takže hádka s exekutorským prasetem. Pouštím a o, blagadar šanty, čau.
1: Ahoj, ahoj.
2: Ráno, lidi. Jmenuji se John Harris. Jsem vymáhací úředník. Pracuji pro Newham SPLC a jsem tady z pověření London Borough Advisory Services. Moje úmysly. Chci říct, upozornit vás, říct, že k vašemu a mému. Ano, ano, ano. Soudy padnou, ty padneš. A skončíš na YouTube, Facebooku, Telegramu. Budeš prosulý jako malý zrádce, mrzák, gestapácký čurák, co jsi? Mám dopis, madam. Jo, steč si ho do prdele, čupko. Brzy půjdeš do vězení a za 2 minuty budeš slavný, až to dám na Telegram. Je tu skupina, která vás všechny požene k soudu za obtěžování lidí. Protože vyděláváte peníze výhruškami. Doufám, že v noci neusneš, protože už brzy nebudeš spát, protože půjdete všichni do vězení, ty malý tlustý mrzáku. Vypadni. Sežen si pořádnou práci a přestaň obtěžovat lidi, ty čupko. Dostaneš to, dostaneš svůj den v pekle. Radši začni Bůh modlit se, malá štětko.
0: Takže, přátelé, viděli jsme, že když to nešlo po dobrým, tak to šlo určitě po zlým, jo? A dobře jim tak, tady ten prasatům. Takže krásný večer a brzy v pondělí dáme další. Pondělní nedělníček, čili pondělníček. Kde máme znělku? Ta je tady.

0: Dobrý večer, vítejte u pořadu Přísně tajné, dokonce už je to teda číslo 196, to znamená, jsme tady s vámi poměrně dlouho. Mé jméno je Filip Turek a budu vás provázet dnešním večerem. Máme plno zábavných témat, stalo se několik ne úplně veselých věcí, několik dramatických věcí, máme pro vás i zelenou krev. Mám potom vážná témata, ke kterým je potřeba se nějakým způsobem vyjádřit a také možná začneme tím, že začíná, že máme nějaká výročí, máme nový školní rok, takže jsem se trošku zamýšlel, jak vypadaly projevy našich prezidentů, když přáli nejenom prvňáčkům, ale i všem, co šli do školy, nebo co chodí do školy, nebo co začínají dnešním dnem chodit do školy, i vysokoškolákům, i všem, co jim začíná další rok. A malinko jsem analyzoval, co třeba přál dlouhodobě, jak k tomu přistupoval filozoficky třeba prezident Klaus a jak k tomu přistupuje prezident Pavel. Jo. Je tam poměrně zajímavých změn mezi tím, jak jeden z nich preferuje vyzývání k určitému individualismu, k osobní zodpovědnosti, k samostatnému myšlení, k porozumění světu i třeba vysokoškolákům, aby pochopili celý svět, třeba ekonomie, aby se naučili chápat svět okolo, byli kritičtí a tak dále. A potom třeba přístup prezidenta Pavla, který sází na pravdu a lásku, občanskou společnost, nebát se vlastních chyb a vlastní minulosti, určitý kolektivismus, je tam cítit stigma jeho minulosti z těch jeho projevů, opravdu, jak kdyby se člověk vrátil někam do jiného režimu, jinak ty projevy jsou reprezentativní samozřejmě všech prezidentů, jsou ty projevy na úrovni, ale jenom tak, že i v tomhletom lze najít obrovské rozdíly mezi prezidenty a mezi třeba intelektuální úrovní prezidenta Zemana, prezidenta Klause a třeba některých dalších. Takže tím začínáme školní den a potom tady mám dnes pro vás výjimečně cenu. Víte, že jsem tady poslední dobou nebyl moc často, ale povedlo se mi získat pro vás dárek. Jmenuje se to Hajná ze Šumavy. A Lucie Marunová, velmi půvabná, krásná slečna, je autorkou a velmi výraznou osobností z mého pohledu i v propagování přírody, přístupu k lesu a ke všemu, co asi si umíte pod pojmem Hajná ze Šumavy představit. Takže doporučuji sledovat i na sociálních sítích. Na Instagramu má úžasný profil. Opravdu to stojí za to. Hajná ze Šumavy, Lucie Marunová. Takže doufám, že si tu knížku, když tak koupíte, možná máme i nějaký odkaz v chatu nebo něco takového, se nám povede tam hodit režii. A tahle ta knížka bude dnes první cena pro ty z vás, co tady asi budete mít největší příspěvek, jako vždy. Nevím, jak moc to dneska stihneme. Mám tady pro vás pár témat. Krom toho, že máme první školní den, tak máme i zajímavé výročí, trošičku bude automobilový koutek, výjimečně zcela bude automobilový koutek, protože dnes, 1.9., ale před 30 lety, na Staroměstském náměstí údajně, když podle té fotky to nevypadá jako Staroměstské náměstí, Václav Klaus představoval nebo křtil Škodu Octavii. Byla to určitá premiéra Škody Octavie. Předpokládám, že ji znáte především z 1.9 TDI s matkou všech motorů. A dnes už máme XX generaci a samozřejmě Octavka je takový symbol českého kapitalismu, symbol českého úspěchu, symbol toho, že prostě v tom roce 1996 v září představením tohoto vozu jsme se symbolicky stali již transformovanou zemí toho západního střihu díky dokonalé transformaci, kterou jsme tady zažili díky Václavu Klausovi. Takže to je malý automobilový koutek. Potom tam máme ještě jedno takové smutnější výročí, protože na konci srpna, tuším 31. roku 2015, Angela Merkel řekla své slavné Wir schaffen das. A tohleto řekla tahle ta dáma, které by se možná omylem dalo i říci Mengele Merkel, pronesla a zaplavila Evropu problémem na generace dopředu a v podstatě nenávratnou hrůzou. Možná bych poprosil z Insideru, tam máme krátké vyjádření k migračnímu paktu, který vlastně je dnes také součástí veřejné diskuze a my ho musíme odmítat, protože je to něco, co nechceme, takže jestli můžu krátké video. A
1: bezpečnost v Evropě je dramatická. My jsme zatím jednou z nejbezpečnějších zemí na světě, abych byl rád, kdyby to tak zůstalo. A to znamená, že přesně věci typu migrační pakt v budoucnu nám mohou velmi uškodit. Kdyby migrační pakt platil v roce 2015, tak bychom pravděpodobně museli přijmout 70 nebo 80 tisíc lidí, který i vy sám uznáte, že k nám rozhodně nechtějí. Za sociální systém Německa máme nezodpovědnost, za to, že polovina západní Evropské unie byly koloniální velmoci, které zbohatly na kolonialismu. My rozhodně ne, tak my za to máme nezodpovědnost podle vás. Jenom proto, že solidarita v rámci Evropské unie. Takže bezpečnostně absolutně špatně.
0: No a jak říkal Gabriel Attal, migrační pakt je přece jenom mechanismus, jak dostat problém z francouzských měst na východ, jakoby k nám. Takže bohužel je to velká tragédie, přitom to bych chtěl pogratulovat našim kolečním partnerům z SPD, protože dnes jsem si všiml, ne, tohle je špatně, my potřebujeme teď vidět tohle. Soud osvobodil SPD, chirurgové z dovozu byli podle něj nevkusní, ovšem nikoli hodní trestu. Tak. A co dělala česká média? Kvičela o kriminálnicích, o tom, že si někdo půjde sednout, o tom, že někdo za plakát má jít do vězení a i ten soud samozřejmě měl rozum. Takže prosím, žijme v právním státě, počítejme s tím, že vinu určuje soud, nikoli nějaký znalec, jako v mém případě, že nějaký znalec někde pro někoho napsal, znalec napojený na TOP 09 napsal, že se před 20 lety měl stát trestní čin, přičemž nevzal v potaz jediný důkaz a k vyšetřování nedošlo, protože logicky vždy, když chcete někoho pošpinit, tak to řeknete, že se dostalo před 20 lety, aby nedošlo k vyšetřování, aby nedošlo k soudu a ten dotyčný se nemohl bránit. Takže tito parazité, kteří se snaží parazitovat na klasickém právním systému, v kterém my tady žijeme, se bohužel snaží pošpinit všechny. Každý normální člověk ctí presumpci neviny, ta se nectila ani u SPD, ani u možná nevkusného plakátu, i když na druhou stranu správně se tuším Tomio, nebo kdo ptal, jestli má ho někdo pocit, že ta masová migrační vlna je plná jako modrookých blondáků, no úplně není. Nemyslím si, že by to byl třeba můj styl komunikace, ale nevidím důvod, proč by někdo nemohl vyjádřit svobodu slova, projevu. Prostě pokud takto někdo vidí migraci, pokud někdo proti ní politicky vystupuje, má mít nárok na jakýkoliv plakát. Takže určitě dávejme pozor na to, než někoho nařkneme z nějakého trestného činu nebo přestupku, jako je to třeba v případě nějaké nehody nebo něčeho takového. Počkejme vždy, než to vyšetří příslušné orgány, protože ti mají právní povědomí, ti se tím živí, znají a dané předpisy, dané zákony a nejsou nebo neměli by být ovlivněni nějakou dojmologií, co se týká toho, co předvádí média, masová nebo mainstreamová média. Za ně se často stydím a ještě více stydím za experty, kteří na základě mediálních kampaní dělají veřejné úsudky, veřejné rozsudky a stávají se lidovými soudci. Připomíná mi to můj oblíbený dávný film Kladivo na čarodějnice. Tam vidíte tu lidskou odpornou povahu, která se projevila za komunismu a za nacismu a projevovala se i dřív v historii, když bylo potřeba někoho ukázat prstem a toho upálit. Tohle to se děje, my se takto chovat určitě nikdy nebudeme, nebo aspoň já ne. Potom možná pro vás mám další posun k tématům. Samozřejmě k tomu se ještě trošičku vrátíme, protože jak jsem mluvil o tom, že kultivovaný, sofistikovaný, slušný člověk ctí presumpci neviny, tak já ji ctím také, ale bohužel ji nectí prezident republiky, doplatil na to, nectí mnoho novinářů, protože jsou samozřejmě právně negramotní, což jsme si už asi všichni všimli. Ale máme tady i vážná témata, která bych chtěl dneska probrat a velké odhalení zelené krve. Možná tam poprosím, jestli bychom ukázali boj s zelenou krví s Chobotnicí, je to tam. Já jsem možná si vzpomenete, označil určité konkrétní úředníky jako parazity. Co z toho udělala česká média? Všichni mě osočovali z toho, že jsem nazval všechny úředníky plošně parazity. Opět mají problém s češtinou, stejně jako hlupák Rakušan a Kupka nebo kdo mají problém s tím vědět, co je to, nebo znát vid dokonavý a nedokonavý a neví, jaký je rozdíl mezi tím, že budu něco rušit anebo že něco zruším. Tito lidé neumí často česky a neumí dobře rozumět jejich vlastnímu jazyku a proto se divím, že byli v tak vysoké funkci, ale už se nedivím tomu, jak to dopadlo. Dopadlo to tragicky. Takže možná si pustíme krátké video, kde jsem na tiskové konferenci, konkrétně ve sněmovně, na tiskovce představoval nebo vysvětloval něco o těch parazitech. Prosím. Dobrý den, já bych možná začal v úvodu, že teda zde teď nemluvím jako vládní zmocněnec, protože tu funkci aktuálně nevykonávám, nicméně vykonával jsem ji v období od ledna do nedávna a teď mám pozastavenou, co se týče nějakého chození na vládu a účastnění se vedení ministerstva životního prostředí, nicméně u této kauzy jsem, u jejího odhalení jsem byl od začátku a chtěl bych trošku uvést na pravou míru, že i tedy z pozice předsedy vládní rady pro výnosy emisních povolenek nebo místo předsedy SFŽP nebo prostě poslance anebo čestného prezidenta motoristů, kteří mají ministerstvo životního prostředí ve své gesci, tak bych rád uvedl na pravou míru ty dezinformace, které se šířily médii ohledně toho, že jsem někdy v lednu, v únoru údajně měl nazvat všechny úředníky parazity, jestli si to všichni pamatujete, dodnes se mi nikdo neomluvil, bylo zjevné, že to tak myšleno není a že jsem mluvil o některých konkrétních lidech. A toto konkrétní jména těchto konkrétních lidí, o kterých jsem mluvil, velmi nehezky a troufám si říct, ale trefně, tak se objevili v této kauze. Jinými slovy, nejenom, že fakturovali za to, že žalovali stát, fakturovali za to, že pracují proti zadání ministerstvu, proti zadání státu, fakturovali za to, řekl bych, zbytečně i jakoby hanebné peníze i na ty normální podmínky, tak je potřeba říci, že si dávali zakázky sami mezi sebou někteří z nich. To znamená, já věřím, že dojde i k nějakým trestním oznámením, já to neříkám oficiálně z žádné pozice, ale myslím si, že k tomu dojde. Na tom vyšetřování se podílelo mnoho kompetentních lidí a to porušení je tam úplně zcela zjevné. To znamená, já bych jenom rád ještě jednou zopakoval, nikdo tady nikdy nepojmenoval úředníky nebo státní úředníky jako parazity, nikdy nic takového se plošně nestalo. Mluvil jsem o konkrétních jménech a u těchto konkrétních jmén se to potvrdilo. Děkuji. Když někdo zadává zakázky, v podstatě sám sobě je parazit. Když někdo fakturuje 70 000 měsíčně za to, že jde dvakrát dopoledne dělat něco proti zadání toho zaměstnavatele, je to parazit. Myslím si, že to je zjevné. S tím presumpci neviny, takže nebudu o nikom z nich říkat, že je zloděj. Nebudu o nikom z nich říkat, že porušil nějaká pravidla zadávání zakázek, i když to tak jako dle mého pohledu vypadá. A my jsme vám říkali, že poteče zelená krev. Já jsem tím nemyslel ani ekologii, ani někoho, kdo má rád přírodu. Já jsem tím myslel ten zelený biznis a i s Petrem Macinkou jsme tím vždycky mysleli přesně ty parazity, kteří jsou nasosaní na tom systému desítky let, ať už to je ta vlašimská klika, která má stovky organizací, které sosají zelené peníze. Ať už to jsou ti, kteří dávají zakázky subjektům, v nich jsou dokonce napsáni v těch firmách, jakože jsou tam normálně vidět. Že ti lidé se mezi sebou všichni přátelí a sedí tam, kde se vypisuje soutěž, sedí tam, kde se soutěží a sedí v tom subjektu, který tu soutěž vyhraje. Já si myslím, že tam něco protizákonného bude. Konkrétně na té tiskové konferenci jsem měl možnost být, i když ne oficiálně, protože prezident porušil ústavu tím, že mě nejmenoval, tak víte, že máme ministra, s kterým blízce spolupracuji a s Igorem jsme přednesli to, co se tam vlastně odehrávalo. Já jsem to začal rozkrývat v podstatě hned, jak jsem se na ministerstvo dostal jako vládní zmocněnec. Teď tam nepůsobím jako vládní zmocněnec, ale stále jsem místopředseda fondu SFŽP a stále jsem třeba předseda vládní rady pro výnosy emisních povolenek. Takže tam stále mám co dělat a stále tam mám svou práci, ale neúčastním se porad vedení, dokud se nevyšetří ona autonehoda a neúčastním se vlády. Já mám čisté svědomí, takže věřím, že bude rozhodnuto spravedlivě a tím víc se k té nehodě nebudu vyjadřovat, protože já ctím presumpci neviny. Ctím ji i u těchto lidí, ale troufnu si říct, že prostě není od věci nazvat ty parazity. Konkrétně Výzkumný ústav pro krajinu udělal závažná, podle mého, podle toho, co tam viděli, co tam bylo viděno, tak udělali závažné provinění ohledně zadávání zakázek. Pan ředitel šel na překážky a předání orgánům činných trestním řízení samozřejmě probíhá. Já jsem vám slíbil, že tyhle ty věci půjdou ve velkém. Možná pro vás brzy budu mít překvapení, i co se týče oblíbeného národního parku, kde došlo k obměně. Taky tam půjde o desítky, stovky milionů, nebo o desítky určitě. Tady byl objem projektu ve výši 40 milionů pod tím Výzkumným ústavem pro krajinu a ty podezřelé firmy čerpaly 11 milionů 900 tisíc v těchto konkrétních zakázkách. Samozřejmě tam byl pod tímto Výzkumným ústavem pro krajinu schován legendární pan Abel, ten úžasný odborník, kterého jsem měl vyhodit jenom proto, že mě urazil na panelové diskuzi. Ne, on mě urazil na panelové diskuzi, ale já jsem už věděl, že to je člověk, který je tedy odborník, sice má vystudovaný Oxford, ale práva, nějakou přírodovědeckou fakultu nebo nějakou přírodní vědu. Má vystudovaná práva a dával žalobu na klimatickou žalobu na český stát a fakturoval peníze za to, že dělal v rámci akceleračních oblastí, v rámci politiky krajiny a krajinného plánování zakázky proti našemu ministerstvu, proti našemu státu. A toho jsem nazval parazitem a měsíc jsme četli a ptali se kolegů, koaličních partnerů, kolegů z vlády, všech významných ministrů, co si myslíte o tom, že Filip Turek řekl o všech státních úřednicích, že jsou parazité, tím pádem mysleli policisty, hasiče často a já nevím, koho všeho, takovouhle dehonestační kampaň na mě udělali, protože opět nerozuměli česky, stejně jako hlupák Rakušan a Kupka, když tvrdí, že jsem říkal, že zruším Green Deal po českých volbách, nikdy jsem nic takového neřekl. A když jako europoslanec v debatě říkáte, je potřeba rušit, tak to neznamená, že to po volbách zrušíte. To znamená, že těch 1500 nařízení chcete postupně v těch výborech rušit v čase. Ale pokud neznají vy dokonavý a nedokonavý, tak to jsou idioti, kterým není pomoci, neumí česky a měli by se vrátit do školy. Dnes mají první školní den, takže pane Rakušane, pane Kupko, vraťte se tam. Možná by pan Rakušan neměl učit němčinu, ale měl by sám sebe učit češtinu. Takže to k tomu, jinak překvapení ohledně VÚKu jsem si nechával, až samozřejmě budou ta oznámení připravena, až to rozpletení těch desítek milionů, nebo těch konkrétně 11,9 milionů a 40 milionů objem zakázek budeme mít podchycen. Není dobré vždy odhalit všechno, co děláte najednou dopředu, takže jenom předestírám, ohledně Národního parku tam bude taky pár desítek milionů zábava. Určitě se to v následujících týdnech a měsících dozvíte, já vám víc neprozradím, já o tom samozřejmě vůbec nic nevím a nemám s tím nic společného. A kromě toho budou i další subjekty, které souvisí s jinými ministerstvy, ale tím, že se ta zelená mafie pohybuje samozřejmě skrz MŽP, tak jsme se dostali dnes konkrétně, já jsem měl sezení. Jednalo se tam o hodně peněz, bohužel tam působil Filip Endal, zesnulý Filip Endal, je to náměstek vedlejšího ministerstva, který bohužel zemřel ve spánku nedávno. Je to člověk, který velmi pomohl s těmito kauzami a víc vám teď o tom neprozradím, je to velmi smutné. Já jsem mu nemohl jít ani na pohřeb, protože to byl ten týden, kdy jsem měl tu nehodu a pronásledovalo mě tolik novinářů a nejenom novinářů, že jsem se nemohl ani volně pohybovat. takže bohužel, ale určitě i na jeho počest dotáhneme všechny tyhle ty objevy a všechny tyhle ty hrůzy, které se týkají desítek, stovek, miliard. Zkuste sledovat profil i Tomase Paucknera. Samozřejmě, že jsme v nějakém kontaktu a můžete si všimnout, že odkrývá také zajímavé věci ohledně ministerstva životního prostředí. Samozřejmě, jak už to u nás bývá ze svobodou slova, má tuším také nějaký zrušený jeden profil nebo něco takového, ale určitě ho vyhledávajte, věnujte mu pozornost a věřte mi, že to, že ty kauzy neodhalujeme úplně do detailu a ve velkém, tak je to proto, že na nich pracujeme. Jak je to nerušné přítel, když dělá chybu. Nebojte, teď už nám neuniknou, teď už je všechno zaznamenáno a teď už jsou v pasti. Takže tolik k tomu VÚKu, k jeho řediteli, k panu Abelovi, k mému vyjádření o parazitech. Myslím si, že tam k těm proviněním jednoznačně došlo, ale s tím presumpci neviny. Takže ani nebudu říkat zde jméno pana ředitele, ani ta další tři jména, co tam figurují v těch firmách. Je tam dokonce dáma, která má 40% podíl ve firmě, která sama. No, nechme to být, ono se to samozřejmě odhalí dál a uvidíte, že jednou, až vám tady předvedu toho pavouka, toho zeleného pavouka, kterýho jsem nakreslil, nebo kterýho jsme s mými tajnými kolegy vytvořili, samozřejmě o tom nic nevím, je to úplná náhoda všechno, tak se bude mnoho lidí divit. Možná tam je i nějaké to vysvětlení, proč jsem tak oblíbený, samozřejmě tam hrajou roli poradci třeba pana prezidenta, kteří byli nebo jsou otevřeně zapleteni do zelené chobotnice, s kterou bojují. Je to navázáno přes neziskovky a různé dotační experty až na Pražský hrad. Takže nejsou to náhody. Pojďme se podívat dál, co všechno se stalo. Máme tam video s panem Rakušanem, který si stěžuje na strašlivou věc. Možná poprosím to video, jestli najdeme pana Rakušana. Je buď zima nebo vedro, se to zblázním. Tak.
2: Tak tohle je k zblití. Bára Urbanová nesmí na Ukrajinu. Místo předsedkyně poslanecké sněmovny dostala stopku od pana předsedy. Ptáte se proč? Já nevím. Asi proto, že Tomio Okamura Ukrajinu nemá rád. Ukrajině nefandí. A proč by tam měl někdo z našeho parlamentu jezdit? Pamatujete si vy pamětníci ještě na to, když se v osmdesátkách nesmělo cestovat? Rozhodovali o nás soudruzi, jestli smíme nebo ne, výjezdní doložka ano nebo ne? A teď o nás bude rozhodovat Tomio Okamura. Ten Tomio Okamura, který o mě říkal, že jsem vrchní zemský cenzor, ten teď bude říkat, jestli se smí jezdit na Ukrajinu. Ne, pozor, my se nebavíme o cestě do Severní Koreji nebo nějakého totalitního státu. My se bavíme o cestě na Ukrajinu, která trpí pod ruskou válkou. A místo předsedkyně naší sněmovny Barbora Urbanová dostala oficiální pozvání od ukrajinské místopředsedkyně parlamentu. Fakt chceme v tomhle žít? Fakt chceme, aby se poslanci hnutí ANO v tomhle hlasování zdrželi hlasování? Asi nevědí, co si myslí jejich šéf, tak se neuměli rozhodnout. Ale vážně, tahle strana, která tvrdí, že stále je protiruská a stojí na té správné ukrajinské straně, neumožní místopředsedkyně parlamentu jenom proto, že je z jiné strany a že si to nepřeje Tomio Okamura vycestovat? Není to další důkaz toho, že prostě Andrej Babiš je slabý šéf, slabý premiér, vydíratelný těmahle lidma, který zase chtějí rozhodovat o tom, jestli budeme cestovat nebo nebudeme. Tohle je chucpe. Tohle je něco, na co fakt všichni musíme poukázat, že jim nemůže procházet.
0: Tak Rakušan, který neví, nezná rozdíl mezi videm dokonavým a nedokonavým a v podstatě tedy pologramotný a neumí česky, tak tento hlupák Rakušan, za kterým je asi 6 až 8 mrtvých osob v dozimetru, tento člověk, který se dívá do spisu, díval se do spisu jako ministr vnitra, čímž prokazatelně tedy také pravděpodobně udělal něco, co by neměl a za co by nejspíš ještě jednou měl k soudu, tak tenhle ten člověk tady demagogicky lže o tom, že někdo, paní Urbanová, paní Urbanové, zakázali na Ukrajinu. Ona je už po asi 100. pokusu se stala místopředsedkyní sněmovny, aby měla tedy to auto s řidičem, když nemá vlastní, to chápu. A ona má pocit, že někdo zakázal jet na Ukrajinu. Já si myslím, že my bychom se měli slitovat. On je to teda lež, on ji nikdo nezakázal jet na Ukrajinu. On ji jenom nikdo asi neschválil, aby tam jela jako na oficiální návštěvu, aby jí byla placena cesta státem. Myslím si, že to je asi to, co se jí nelíbí, ale já jsem to vymyslel. Pojďme se na ní složit. Já konec konců i do Lucemburku nebo do Bruselu na radu Envy. Do Lucemburku jsem si minule platil sám cestu svým hranatým velkým vozem. Stálo mě to samozřejmě taky asi, já nevím, 1000 euro ten výlet a platil jsem to státu já. A nemám problém, možná poprosím, já tedy se nabízím a zvu tady, podívejte se, dva přestupy, Praha, Kyjev, jednosměrně bych to teda viděl, 1986 korun, jeden dospělý, podívejte se na to, já bych to opravdu velmi rád paní místopředsedkyni uhradil. Určitě to zaplatím, není to vůbec problém. Myslím si, že i termín 11.9. zní skvěle. V sobotu tam bude, může tam i zůstat. Nikdo samozřejmě nikomu nebrání jet na Ukrajinu. Je to lež, je to demagogie pana Rakušana, který má pocit, že tyhle ty lži mu někdo skonzumuje. Teď jsem se málem zastavil v půlce věty a sám sobě skočil do řeči tradičně, protože jasně volič stanu, kterému nevadí, že si rozdávali státní zakázky v parku v desítkách, stovkách milionů, že to je určitá duhová mafie, která nemá vůbec problém s tím, že tam zemřelo kolem 6 lidí u státních zakázek a s usměvavým panem Rakušanem se řeší jenom to, že se oni s tím vyrovnali. Jasně, tak když budete někde krást stovky milionů a vyrovnáte se s tím, že u toho umřelo jenom 6 lidí a vaši voliči vám to hodí stejně, tak jako jasně, dozimetr, Bitcoin je úplná pohoda. Bitcoin tam dnes došlo k tomu, že ten, co poslal přes ministerstvo spravedlnosti tu miliardu, tak ten dar odvolává kvůli nevděku, to je další fenomén. Tam je v tom namočena více ODS, ten stan, to jsou takový tradiční zlodějčci, že jo, akorát, že teda tam padají lidi z oken, když to ta miliarda přes ty bitcoiny, to bylo opravdu jako sofistikovanější trošičku. I když ty okolnosti tam zahrála roli určitá naivita, nicméně ti skuteční aktéři možná ještě budou spokojenější, než to vypadá. Takže určitě já paní místopředsedkyně sněmovny rád uhradím cestu do Kyjeva. Už jede jí to, já nevím, doufám, že tak ve 4 ráno, 11.9. necelé 2000 korun. Já si myslím, že to zaplatím, protože ona si to určitě nemůže dovolit, já to chápu. A každopádně bych zde se chtěl opět, tedy dnes tady jsem tak trochu jako zastáncem SPD, protože jsem začal tím, že jsem jim gratuloval k tomu, že měli právo na svůj plakát, i byť teda já také bych asi zvolil jinou formu, tak měli právo na tento plakát a byl samozřejmě do jisté míry pravdivý. A zároveň se chci zastat Tomia Okamury, že určitě nezamezil v cestě pouze v oficiální, pouze si to paní Urbanová musí zaplatit sama. Takže tím k tomu, myslím si, že mnoho variant, jak je do Kyjeva, myslím si, že to trvá 27 hodin 45 minut.

6,7%, nikoli 51%. A ministerstvo životního prostředí, za které já ručím, tak pod mým doporučujícím vedením nenápadným už uspořilo 9,7% a je v podstatě na nějakém prvním až druhém místě v procentuální úspoře i ve faktických úsporách, je opravdu velmi výkonné a dokonce pomáhá svým hospodařením jiným rezortům, což je ale dáno tím průtokem evropských peněz, takže to není, že bychom se tím mohli chlubit, ale je prostě pravda, že rozpočtová zodpovědnost a vedení ministerstva jako z pozice řádného hospodáře je něco, co je pro mě zcela zásadní. Takže určitě se na to podíváme. Někde jsem to tady zahlédl, já jsem dneska taky mluvil s Vladimírem Pikorou, udělali jsme výjimečnou koaliční radu už před mnoha týdny, kam jsem pozval Vladimíra Pikoru. Poprosili jsme i pana Ševčíka, který tam byl za SPD, a řešili jsme tuto problematiku. Opravdu to není jednoduché, není to něco, s čím bychom se my jednoduše smířili. Na druhou stranu dálnice, přehrada, strategická stavba bude vždycky v roce 2027 levnější než v roce 2037. A pokud teď ministerstvo životního prostředí najednou povolilo všechny stavby, které tady 30 let blokovalo, protože jsme dostali rozum, tak je taky potřeba si uvědomit, že není to černobílé. Je tam mnoho investic, mnoho infrastruktury a mnoho věcí ohledně dopravy, které si všichni si přejeme, aby ty dopravní uzly byly hotovy. Takže opravdu to není, že by se ty peníze lily někam do toalety, ale samozřejmě je tam plno rezortů s tím největším průtokem, kde já bych trval na systémových změnách. A jsou to konkrétně tři ministerstva s největším průtokem. Je to samozřejmě zdravotnictví, školství a sociální věci. Bohužel my máme čtyři ministerstva, která takový objem peněz nemají. Samozřejmě vítěz voleb má tato velká ministerstva a vítěz voleb má ministerstvo financí. Musím říct, že máme velmi dobré vztahy, že vždy si všechno umíme vykomunikovat. Já nechci nikoho pomlouvat, nikdo ten schodek nedělá na schvál, nikdo ho nedělá kvůli své neschopnosti, ale je to prostě jiná filozofie a ta filozofie se střetává v té naší koalici, že my jako jediný pravicový subjekt, vlastně nejenom v koalici, ale v celém parlamentu, tak samozřejmě s tím výtlakem 6,7% nemůžeme udělat tolik, kolik bychom si přáli. Naše čtyři ministerstva z 15 šetří, naše čtyři ministerstva z 15 žádné schodky nevytváří a na ty schodky máme pozitivní vliv směrem dolů. To, jestli tady někdo psal, že Vladimír Pikora přijde s návrhem 80 miliard dolů, vůbec tím nepočítejte. Budou to maximálně drobné miliardy, možná 10-20, pokud by se to zázrakem povedlo. Minulý rozpočet byl ze schodkem 310 miliard a původně to bylo 340, tuším. Reálně to bylo 380 a to byly ty fiktivní peníze, které tam nakreslil Stanjura. My jsme to zažili i na MŽP s Hladíkem, kdy v rámci těch fondů a tohle se tam zazávazkovaly peníze s předpokladem 30 miliard. Pak nakonec s předpokladem 11,6 miliardy, to vypadá, že tam bude mezi 3-7, jo. Takže takhle hospodařila bývalá vláda a zároveň je potřeba teď dělat infrastrukturní strategické věci, velké stavby. Není to jednoduché, já jsem se k tomu rozpočtu teda jako nechtěně dostal, stejně byste se na to ptali. Je mi to velmi líto, není to pro nás jednoduché. Já osobně to beru jako velkou výzvu a závažné téma. Určitě to budeme řešit jak na koaliční radě, tak se všemi kolegy a je to pro nás obrovské téma. Ale jak říkám, máme ze 108 poslanců jich 13, měli jsme 6,7%, ne 16, ne 60%, ne 51. Takže bohužel navíc voliči v této zemi si to utahování opasků, které já bych řekl, že je potřeba, prostě nepřejí. Jediný, kdo si to přeje, je pan prezident Pavel, který má pocit, že máme příliš mnoho nemocnic na počet obyvatel, což tedy je další téma, kterému já bych se chtěl věnovat, protože možná, víte co, možná se podíváme, ještě si trošku oddychneme. Protože já jsem vám říkal, čím se zabývám, to znám pomoc průmyslu, to, co nás tady všechny tak nějak částečně nebo z velké části živí a tvoří nám to tady tu velkou bohatou ekonomiku, to, že jsme průmyslová velmoc světa, tak ty emisní povolenky, proti kterým tady roky bojujeme a Green Deal, proti kterým roky bojujeme, nelze jednoduše zrušit, lze ho systematicky rušit, čemu už pologramoti ze STANu a ODS možná už budou rozumět, když jim to pětkrát zopakují.

0: protože dělají videa, kde mají pocit, že mě usvědčili ze lži, ale oni prostě bohužel neumí české, jejich voliči taky ne. Ne všichni, ale ti, co se tam pod tím jako exhibují, tak rozhodně ne. No a pokud něco nemůžete zrušit, ale může to systematicky rušit, tak to děláte nejlépe z té pozici, když to začnete do určité míry ovládat. A to je to, proč jsme chtěli ministerstvo životního prostředí, protože pod radu ENVI, pod ministerstvo životního prostředí spadá modernizační fond, emisní povolenky, jejich výnosy a my chceme tyto výnosy vracet do průmyslu. To jsme měli v programu, to já tady tvrdím několik let. Tvrdil jsem to ještě dávno před politikou, tvrdil jsem to v době, kdy emisní povolenky vznikly. Tvrdím to opravdu jako velkou dobu. Emisní povolenky jsou tady mnohem déle než Green Deal. Green Deal vznikl v roce 2019, se pojmenoval, ale skutečně emisní povolenky začaly někdy po roce 2005-2006 a tak dále. Pak se z nich stal spekulativní nástroj, stal se obrovským problémem. Restrikce pro automobilový průmysl začaly s eurem 5, 6, 2009 začaly první restrikce, kdy pouze vysokotlaké vstřikování mohlo znamenat, že to auto projde homologacemi, emisemi a tak dále. To znamená, opravdu od roku 2010 to aktivně kritizuji a říkám, ty peníze, ty pokuty se platit nesmí a zamezujete výrobcům evropským, zamezujete menším výrobcům, zamezujete konkurenci, vytváříte nekonkurenceschopnost pro zbytek světa a všechno, co jsem předpovídal, tak se bohužel reálně stalo. Světe div se, Volkswagen chce propouštět 100 000 lidí, Porsche 4 000, mají zavírat několik fabrik, samozřejmě vždycky, když Volkswagen kýchne, tak za dva roky na to je nemocná Škodovka, takže ono se to opravdu bohužel všechno naplňuje. My teď se můžeme podívat na nějaké obrázky z fabrik, já vám je popíšu, poprosím režii, ať tam pošle buď video nebo fotku z nějaké fabriky, já vám řeknu, o co se jedná. Tohle je OKK, Ostravsko-Karvinské koksovny, nádherný zážitek, já tu vůně miluju, kdo jste z Ostravy, určitě to znáte, pokud jste byli poblíž, no pokud jste se tam byli někdy podívat. Fascinující místo, je tam reálný pohled do pekla, nevím, jestli tam je ještě jedna fotka, tvářím se tam trošku upečeně, za mnou to má 1250 stupňů, zahřívá se to 34 až 35 hodin na 1250 stupňů, pak se to schladí vodou z řeky a pak z toho máte kvalitní koks z uhlí. Takže je to zásadní pro výrobu oceli, je to zásadní pro mnoho věcí. Pokud se tohle nebude vyrábět, tak nebudeme mít nic důležitého. Tohle to je zase, tam to byla Ostrava, OKK, tohle to jsou cementárny. Mokrá, opravdu jako nádherný provoz, fascinující, opravdu jako přes 2 miliony tun betonu a cementu do D1, jestli se nepletu, jestli tady zase nehážu nějaká fiktivní čísla, myslím si, že opravdu jako přes 2 miliony tun. Tamhle to máte, Heidelberg, no, je to teda německá firma, která vlastní český provoz, teď tam rekonstrukci dělá čínská firma, ale jsou tam čeští zaměstnanci, ta společnost musí být lokálně v Česku, má asi 80 betonárek, prostě je to obrovský, obrovský nádherný provoz a postavila se tam celá nová konstrukce, která pomáhá s výrobou cementu a je to jeden z nejúžasnějších provozů, který jsem viděl. Samozřejmě, že na výrobu cementu se používá mnoho věcí, které by si naši liberálové neuměli představit a možná by měli přestat bydlet, protože zjistí, že bydlí v něčem, co se jim vůbec nelíbí. Do toho jsem byl, to byl jenom minulý týden, tohleto, to bylo cementárna Mokrá u Brna, Ostravsko-Karvinské koksovny v Ostravě a poprosím si tam ještě video ze Žďáru a tady.
1: Vítám vás z Vodkasu, bude tady probíhat rekonstrukce za 1,2 miliardy, nová střecha, tady za mnou jsou laufy, zbraně, dělají se tady povozky na tramvaj, dělá se tady úplně všechno, legendární 155 mm, když se to bylo, myslím, 152 mm, znáte to pod názvem Dana, Dita a tak dále. My sem jako modernizační fond poskytujeme 594 milionů, tuším, tenhle podnik funguje od roku 1951 a pokud by takovýhle provoz zaniknul, který zaměstnává 15 lidí, už bychom ho nikdy v životě neobnovili, takže držte palce, aby taková ta krásná výroba tady zůstala navždycky a aby neohrožoval Green Deal a dnešní situace v Evropě, cen energie a tak dále.
0: Tak, nádherný provoz ve Žďáru nad Sázavou, říkal jsem to v tom videu, funguje od roku 1951, jsou tam obloukové pece, no, nádherný provoz, prostě fascinující metalurgie, dělají se tam rámy třeba na tramvaje, viděli jste tam ty laufy 155 mm, Je to provoz, do kterého teď přichází v rámci následujících 3 let velká rekonstrukce za 1,2 miliardy. My tam z emisních povolenek vracíme 594 milionů, se podívíme na té rekonstrukci, to znamená, budou tam nové střechy, budou tam nové obrovské vakuové přístroje, které budou zbavovat vlastně jako ten materiál kyslíku a tak dále, kvůli pevnosti, bezpečnosti. Jasně, tu firmu vlastní Číňané, to je pravda, ale tí zase mohou prodat. Má to české vedení, české zaměstnance, 1500 lidí, obrovská tradice. Bohužel, víte co, horší je, že kolikrát se často někteří ti zahraniční investoři, třeba Číňani, chovají k těm provozům lépe než třeba. Zažili jsme to z Indy, byla to velká tragédie, zažili jsme tady tunelování, zažili jsme nepovedené privatizace, zažili jsme i nepříjemné zkušenosti s českými majiteli nebo s americkými managementy. Prostě ten průmysl za to nemůže, my musíme dělat maximum pro to, aby přežil. Ten těžký průmysl, energeticky náročný průmysl, zaplatil stovky miliard na emisních povolenkách, takže je správné tam vrátit. Je to něco, co jsem já měl jako životní cíl, životní sen, když jsem viděl před lety, že začínáme destruovat a likvidovat náš nejenom český, ale celkově evropský průmysl díky Green Dealu, a můj sen byl ten průmysl pomoci zachraňovat. Samozřejmě tam to ředitelství toho fondu, to vedení toho fondu má 600 osob, je v naší gesci, je to něco, co jsem toužil nějakým způsobem částečně spravovat, nebo do čeho jsem toužil mluvit, vymýšlet systém, jak ty peníze co nejefektivněji vracet do těch smysluplných průmyslových provozů, energeticky náročných provozů. Ano, můžete si říct, jak to, že děláme práci za ministerstvo průmyslu a obchodu nebo budoucí ministerstvo hospodářství. Samozřejmě, že pan vicepremiér Havlíček dělá skvěle svoji práci, je to obrovský odborník, je to jako fascinující jeho pracovitost, jeho odbornost, ale ty emisní povolenky jsou prostě pod radou ENVI a to je pod ministerstvem životního prostředí. To tak prostě je. V dnešní době ministerstvo životního prostředí velmi úzce spolupracuje s ministerstvem průmyslu právě díky těm emisním povolenkám. Tím se snažím vysvětlit, proč jsem teďko tedy ve výslužbě díky nehodě vládní zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku a vlastně na to ministerstvo životního prostředí pode mne spadá všechno, co má nějakou souvislost s Green Dealem, s energetikou a s klimatickou politikou, což je opravdu jako velmi široké spektrum, protože pod ten Green Deal se dá započítat téměř všechno. Udělali jsme to jako kompromis, když mě prezident odmítl jmenovat ministrem díky nějakým jako pomluvám a díky jeho normalizačnímu přemýšlení, kterého se bohužel nedokázal zbavit. Nicméně, my jsme vám něco slíbili před volbami a my to dodržujeme a věřte mi, že tím průmyslem žiju, že opravdu to mám velmi rád. Samozřejmě příště vám můžu ukázat třeba Borsodchem, můžu vám ukázat krom Borsodchemu, kde teďko je investice hotová, 700 milionů korun z našeho fondu. Je tam nádherná nová kolona na chemii, je to opravdu jako super moderní, nádherný provoz, dělají na tom čeští inženýři, prostě fascinující. Také jsem to procházel minulý týden a v těch minulých měsících jsem zažil provozy, já nevím, Třinecké železárny, vám někdy můžu vyprávět detaily, Nová huť a tak dále. Ta historie toho je to opravdu fascinující. Musím říct, že já mám velmi pozitivní reakce z těch továren, z těch provozů, ať už od těch pracovníků v těch provozech, tak i od vedení, jsou rádi, že se o ně zajímá vrcholová politická garnitura, že prostě politici, kteří dělali, že tyto provozy neexistují, protože věděli, že svou politikou ženou do záhuby, tak tam teď jedou a ptají se jich a snaží se jim pomoct. Takže tím já myslím, že ta moje politická cesta se naplňuje, i když mi pan prezident a opozice a média hodili klacky, jsou asi slabé slovo, pod nohy. Doufám, že vás to aspoň trošku zaujalo, tak jak to miluju já, jak mě to baví. Já jdu na dotazy, je jich tady 30, já jenom připomenu. Dnes tady máme Hajnou ze Šumavy. Je to krásná slečna, která napsala tuhletu skvělou knihu. Myslím si, že se dá koupit tady někde, jsem si napsal Albatros Media, nebo někde se dá určitě objednat, takže si ji určitě objednejte. Pokud vás zajímá tato tématika, pokud milujete les, správu lesa, péči, chcete znát detaily, jak to tam chodí, a možná chcete zdravý pohled na přírodu, který dnes pomocí těch všech fanatiků a ekoteroristů má takovou zmrzačnou pověst, protože my všichni přírodu milujeme a takovýhle zdravý pohled na ní, kdy neuctíváme bezbřehou, bezzásahovost, ale správu a péči, je podle mě ta správná cesta. Tahle knížka je fascinující, napsala to jako relativně mladá, no velmi mladá slečna, tuším, že ještě studuje, a její znalosti a její schopnost prezentovat péči o přírodu, péči o les je fascinující. Jak říkám, sledujte Hajná ze Šumavy na Instagramu. Stojí to za to, je to zážitek a nebudete se stačit divit. Jdeme na dotazy, že jsem se zase zakecal, pak tady ještě budeme mít malinkatý exkurs do duše prezidenta a aféru Yogurtgate. Teď jdeme na dotazy. Schodek, to je Great History, schodek 389 miliard, yes, fandí vám, vím, že to spunktovala Schillerová, Pikora prý chce z AB řešit návrhy na úsporu 80 miliard, vydržte, hrozní, zůstaňte. Tak ne, musím se zastat paní vicepremiérky Schillerové, tohle je práce všech ministerstev a všichni ministři mají zodpovídat za svůj rezort a nemají tam chodit takhle s nataženýma rukama. To, že si, já teď teda měsíc a půl nechodím na vládu, ale když vidíte, že prostě opravdu někteří ty ministři mají pocit, že jejich jako závod je o tom získat do toho rozpočtu svého ministerstva co nejvíce peněz a ne šetřit, tak je to těžký. Já chápu, že ty velký ministerstva s tím velkým průtokem se asi řídí jinak než ta naše ministerstva, ale myslím si, že každý ministr by měl zodpovídat za své ministerstvo a za své úspory. My na tom budeme trvat, budeme o tom diskutovat. Určitě bych to neházel na paní ministryni, paní vicepremiérku Schillerovou. Naopak byla vždycky vstřícná v tom, když se někde mělo šetřit. Vím, že vy to vidíte zvenku, já to vidím zevnitř, takže já nevím, jaký je mediální obraz. Já vím, že to samozřejmě opozice a média všichni budou házet na ní, ale já si musím opravdu zastat. Takhle jednoduché to není. Každý ten rezort má svého ministra a každý ten rezort má nějakým způsobem se chovat jako řádný hospodář. Některá ministerstva to dělají více, některá možná spoléhají na to, že jsou tak důležitá, tak strategická, nebo tak strategické rezorty, že prostě mají jakoby přednost v tom, dejme tomu vytváření nějakého si schodku. Já říkám, za nás, za motoristy, máme 4 ministerstva, my jsme 6,7%, naše ministerstva šetří. Nevěřte tomu, že se podaří Vladimírovi Pikorovi navrhnout úsporu 80 miliard, která by prošla. Nevěřte tomu, z těch 389, já věřím, že to klesne, že vyhádáme něco dolů, že přijdou realistické návrhy. A věřím, že naše ministerstvo, jak říkám, sledujte ministerstvo životního prostředí, ručím vám za to, že tam žádné schodky vznikat nebudou. A hrozní zůstaneme. Jste Bitcoin legenda. Zatímco nerdi v letech 2010 tápali, co Bitcoin vlastně je, vy jste o něm přednášel investorům. Borec, mohl byste popsat první kontakt a kde jste Bitcoin získal a uchovával v roce 2010? Nebyly ale peněženky, burza jen jedna. No, já jsem na to měl kamaráda, který těch Bitcoinů má do dneška asi 500 někde na flešce. Opravdu jsme kupovali pizzu kdysi a opravdu Bitcoin začal tuším v roce 2009. Jasně, vy si myslíte, že jsem o tom přednášel, že jsem si to vymyslel. No ne, on ten Bitcoin, jako to, že to bude investiční atomovka, to bylo, ta teorie byla známá samozřejmě od momentu, kdy Bitcoin vzniknul, kdy vzniknul jako nějaký blockchain, jako nevím, co na tom vy vidíte nepochopitelného. Asi jsem trošku starší generace, já jsem vyrostl mezi klukama s počítačema, na základce jsem stavil kompy, vydělával jsem si tím. Byla to jedna z věcí, kterou jsem se zabýval a začal jsem ještě na takovém tom stolním počítači, o kterém si dnes lidé myslí, že jsem ho nechal kolovat v hospodě, protože jsem někdy v roce 2010 měl psát něco na telefon, ale to byl teda vtip na Rakušana, když mluvil o tom telefonu šifrovaném, že ho dal dětem, tak zase opět plno blbečků a na to naskočilo. Ano, stock market jsem začal jako první a proto jsem hned věděl o tom, že existuje tady ta alternativa. Přeji hezký večer, jste skvělý a přeji vám hodně štěstí, zdraví v boji. Jo, a nejvíc peněz jsem viděl na Shiba Inu. 152% za týden. Na mém mixu všech alternativních coinů jsem, myslím, že Aston Martin Virage nebo něco takového za týden. Myslím si, že jo, no. Ale chápu, že na ty grafy se dnes smějí koukat pouze lidé, kteří si vezmou bílý plášť, zkumavku do ruky a potom si myslí, že jsou vědci. Přeji hezký večer, jste skvělý a přeji vám hodně štěstí, zdraví v boji proti pavlovsko-baxovskému hnoji. Bojte tvrdě a nekompromisně. Petr Mojžíš. Děkuji vám, Petře, díky. Dobrý večer, Filipe, Martin Oswald. Od zaměstnance nemocnice té Fábie, co jste s ním měl nehodu, jsem slyšel, že vedení má sevřené sedinky, protože ví, že nehoukala, ale nikdo to nechce potvrdit, že nechtějí přijít o práci a nemají vás rádi. Já jsem v té nemocnici párkrát už byl a znám se tam s vysokopostavenými lékaři a jeden chirurg tam je dokonce můj dobrý kamarád a ten mě má rád a já ho mám taky rád a chodím tam často. K nehodě se bohužel nebudu vyjadřovat, protože je to citlivé téma. Já si myslím, že bude vyšetřena správně, normálně na to 30 dní, ale vzhledem tomu, že přišlo zase milion podnětů a různých nátlaků, tak se dělají nějaké znalečáky. Věřím, že když vjedete 50 na zelenou do křižovatky, že nemůže nic být vaše chyba. Tak. Dobrý den. Jak je možné, že velké technologické firmy zde platí tak malé daně? Dá se s tím něco dělat? Případně chystá se na to tato vláda? Děkuji. No, to je pravdu. Facebook, Meta, všechny tady ty velký, super velký vydělávači peněz na nás sídlí tuším v Irsku, že, protože tam mají malé ty daně a vydělávají v celé Evropské unii díky tomu. Určitě je to téma, už jsme se o tom na koaliční radě bavili. My trváme na tom, že se žádné daně nemají zvyšovat. Existují nějaké výjimky, teď je diskuze o tom, že by se měl zdanit kratom teoreticky, nebo že by se měl zakázat, nebo že by se některé tyto služby čistě hypoteticky mohly dát danit. Určitě my jsme proti jakémukoliv zvedání daní, jakémukoliv zavádění daní. Pokud se ale bavíme o těch nadnárodních velkých korporacích, které vyvádějí, tak tam je to určitě o diskuzi a ta diskuze průběžně probíhá. Tady příspěvek od Richarda, Miloslav, Hájek, mám firmu a stát mi zvedne daně. Co udělám? Odejdu z ČR, ukončím činnost, šedá zóna. Zvednu přesně tak, pravicová myšlenka. Já si dokonce myslím, že třeba u spotřební daní existuje formule, že zmenšíte nebo snížíte spotřební daň a vyberete víc. Jo, existují takové případy. Dobrý večer všem divákům a zvláště pana Turka. Dobrý večer, Slávku, zdravím vás. Lenka, dobrý večer, Filip, jak se vám daří? Vrátíte se do funkce zmocněnce? Děkuji, držte se. Určitě bude to velký návrat zmoštěnce. Nevím, rozhodne policie, já jsem řekl, že funkci dávám k dispozici. Média se každý den ptají, jestli využívám kancelář. No ano, dokud ta policie nevyšetří tu nehodu, tak tu kancelář využívám občas, protože jsem místopředseda SFŽP a spravujeme ty místní povolenky, jaksi, a to je pod MŽP, takže já v té kanceláři nejsem pouze jako vládní zmocněnec. Ale neúčastním se porad vedení, neúčastním se vlády. To souvisí s pozicí zmocněnce a to nevykonávám. Ano, je to o diskuzi, protože my jsme samozřejmě čekali, že ta policie rozhodne do 30 dní, protože na to ze zákona má 30 dní. Ovšem, pak se stalo několik nečekaných událostí, jak už to bývá, a protahuje se to. Takže uvidíme, jak moc se to bude protahovat. Já jsem workaholik, já jsem neměl ani jeden den volno a žádné volno si dělat nehodlám. Jenom hodlám dělat tu činnost, která přímo nesouvisí s tím zmocněncem. Uvědomme si ale, že jsem stále čestným prezidentem politické strany, že jsem poslancem, že jsem místopředsedou SFŽP a že jsem místopředsedou zahraničního výboru, který zítra zasedá. Zítra máme zahraniční výbor, ten tedy nesouvisí s kanceláří na MŽP, aby bylo jasno, aby to zase někdo špatně nepochopil, ale souvisí s tím třeba to, že jsem předseda vládní rady pro výnosy emisních povolenek. Tam jsou ty stovky miliard pro ten průmysl, takže jak si za mě je to jedna z nejdůležitějších pozic v té, možná i jako v celé vládě, nebo jako celkově v dnešní garnituře v době Green Dealu. Je to jedna z nejdůležitějších pozic. Média o tom nepíší, že tu pozici mám, protože se jim hodí, že jsem zmocněnec, protože doufají, že zmocněncem nebudu. Zdarec, první otázka. Bude zatopené uhlí v OKD? Já jsem proti zatápění jakéhokoliv uhlí, pokud ovšem ty lomy, ti majitelé nechtějí odčerpávat, tak je to jiná situace. Já si myslím, že uhlí je strategickým zdrojem energie, kterou tu máme na vlastním území, je nejdostupnějším zdrojem a jednoho dne, až si politici v čele s Uršou sundají trnici z čela, tak třeba to uhlí bude opět využívat. Bohužel dnes ho spíše dovážíme. Od určitého objemu se nevyplácí ty doly udržovat. Samozřejmě, že na uhlí se pořád jede na mnoha, mnoha místech. Taky víte, že na uhlí jede celé Německo a Polsko. Ale naši lepší lidé dělají, že neví, z čeho je koks, že neví, z čeho je cement, že neví, z čeho mají vyrobený telefon, že neví, z čeho mají vyrobeny hodinky, že neví, čím se dopravují, že neví, co spalují, na čem jedí. Co, jo, prostě to jsou takový pokrytci. Ale bohužel děleti zelení kmérové jsou schopni zlikvidovat naši civilizaci. Musíme jim v tom zabránit. Nesmíme se nechat vůbec znechutit. A tak, jídlo je tady dražší a horší než v Reichu. Souhlasím, je to tragédie, je to dlouhodobý problém. Dlouhodobý problém, za který si můžeme částečně sami, jako, i jako spotřebitelé, že si to necháme líbit, ale je to systémová chyba a mohou za to i ty řetězce. Jako je to komplexní problém, který by se měl taky řešit. Ale nelze řešit všechno. V Bruselu, v Europarlamentu jsem byl ve výboru pro ochranu spotřebitele a tvrdě jsem rodinou vystupoval. Ale fakt nelze vyhrát na všech frontách a nelze vyhrát 10-0. Nestihl jsem pikuru ani mácu, jak je na tom přístav Hamburku a těžba litia. Tak, přístav Hamburku má problém, že my jsme ho dostali v rámci Versejské smlouvy. Po první světové válce jsme ho dostali na 99 let. A to prodlužování těch smluv se řeší, bohužel není příliš výhodné a nevíme, jak moc by se to vyplatilo v té konkurenci, jako pronajímat tam nějaké skle a tak dále. Stát není dobrý podnikatel. Mně by se líbilo mít české území v Hamburku, ale ta hrana, vlastně, kterou nám nabídlo Německo, tak by byla velmi drahá. My jsme naopak měli to vyjednávání dělat kdysi dávno. Když ta smlouva vyprchala, tak se to mělo začít řešit, aby se to určitým způsobem třeba kompenzovalo a říct jim, že to chceme za nějakých lepších podmínek, aby ta Versajská úmluva se jakoby natáhla, ne aby to byla úplně nová dohoda. Těžba litia, to je spíše otázka na ČGSku. Určitě se těžba litia řeší, průzkumy existují. Dokonce jsem slyšel, že by ta těžba litia nebyla tak dramatická, co se týče těch Krušných hor, že by nebyly úplně rozbombardované, jak si to všichni představují, že se dá to udělat sofistikovaně. Nicméně pořád se to v dnešních podmínkách nevyplatí, protože tím konkurujete opravdu jako Číňanům, kteří to dělají tak ve velkým a tak efektivně. Že jak jsem říkal, třeba i v té cementárně přijelo 260 Číňanů, čínská stavební firma, jejich vlastní kuchyně, přijedou na pár měsíců a za 3 měsíce tam postaví něco, co by evropským firmám, českým firmám trvalo, nevím, o půlku déle a stalo by to 2x více. Bohužel, takhle to teď je všude. Jedno tragické výročí, 1.9. vypukla druhá světová válka. Jsem hodně nespokojen s cifrou ohledně deficitu rozpočtu. Co na to říkáte, že ministr nechce zvyšovat daně v budoucnu, nejsem jediný ve skepsi. Já jsem říkal, je to tragédie. Přes nás plno věcí neprojde, plno věcí je na debatu na koaliční radě. A věřte mi, že my teď jako fakt jako motoristi nespíme. Jo? Prostě teď jsem před chvilkou mluvil zase s Láďou Pikorou, Petr Macinka, všichni to jako řešíme opravdu jako naplno. Náš motoristický chat, je to jediný téma. Je to opravdu, jsme jako rozhořčeni, na druhou stranu, když sedíme na těch kolečních radách, a když pak děláte ty rozpočty těch ministerstev, tak vidíte, že prostě je tady nějaká objektivní realita, s kterou se dá málo co dělat. Já osobně mám rád tu větu Vládě Pikory, neumíte si představit, co všechno se dá škrtnout. Já jsem v tom absolutní expert, ale říkám, já mám, nebo měl jsem vliv na jedno ministerstvo, bohužel Bohužel, a věřím, že teda budu mít dál ten vliv na to jedno ministerstvo a těch ministerstv je 15. A pak tady máte ministerstva, kde jsou těch miliard, ne desítky, ale stovky, přes 900 miliard máte ministerstvo. A tam se musí udělat velké systémové jako drtící škrty, ale jako tam není politická vůle, protože my jako motoristi máme určité voliče, ale ANO a SPD má zase určité voliče a my jsme dostali 6,7%. Dejte nám příště 51% a já vám garantuju, že za jedno volební období bude vyrovnaný rozpočet. Možná mnohem dřív než za 4 roky. Máte tým, jako mělo, ale to, že byste nám dali těch 51%, znamená, že všichni budete chtít tu pravicovou politiku a tolik lidí pravicových v České republice není. Takže to je to, co, to je prostě nereálné. Prostě to tak je. Máte tým, jako měl Musk a rozsekal neziskovky. Je ti jasný, že když nezničíte stan, tak oni příště zničí motory. Když Pepa vyhraje, tak Motu nedá žádného ministra. Dneska jsem se potkal tak s 5-6 profíkama, který jsou podobný, jako má Musk na neziskovky. Tam je to úplně jiný rozměr, je to úplně jiná situace, jiná dimenze, ale věřte mi, že nejsem amatér a to, co jsem rozkryl, tak jsem rozkryl i díky tomu, že mám kolem sebe profesionály, o kterých nikdo nevěděl. Dal jsem jim podněty, půl roku jsme na tom makali. Nevěděli to ani naši nejbližší, ani ministr, ani nikdo, ani kolegové ze strany a odhalili jsme to. Když už máme připravený Matroše na TOčka, když už ty lidi můžete opravdu vyhodit, když už můžete, jo, ono se to musí dělat postupně, aby to nebylo, já jsem teda jenom radil, já jsem teda s tím neměl společně, jo. Pokud se opravdu důsledně zrušily neziskovky, tak tu máme rázem miliony zaměstnaných a neschopných lempů, vyjde to na stejné peníze. Hele, ne, to jako ty neziskovky to nejsou, jako že by se ušetřili desítky miliard neziskovkách, to je nesmysl, nebo že by se tím živilo milion lidí, to taky je nesmysl. To jsou právě jako furt ti stejní lidé, to jsou stovky lidí, kteří to umí chodit a ty ten stát sajou. A potom ovlivňují politiku a uplácí si za to média a dělají jako mnoho škod na to, že jich není tolik. Jo. Já musím zase říct, že jako plno těch jako lidí je slušný, ale ten deep state samozřejmě existuje. No. A že nedá pan prezident, pokud znovu vyhraje žádného ministerstva motoristů, no, tak uvidíme. No. Tak jako uvidíme, já si myslím, že si taky docela zavařil tou válkou s náma. Že to neudělal chytře, neudělal to dobře. Jako. Tak, dobrý večer, Filipe. Držím palce v dalším potírání štěnic. Potíráme zelenou krakatici. Zdravím, existují nějaké vaše video, foto, kde opravujete auto, a něco servisujete nebo děláte cokoliv rukama, souboj s humrem na talíři nepočítám, díky. Jakože by člověk, který si, nevím, vyndává motor z auta nebo sundává nápravu nebo něco dělá, že by se u toho jako natáčel, já nevím, no. Jako fotky mám určitě, jsou i v mojí knize Hranatá legenda, ale že bych měl video, jako přímo, jak zabrušu ventily na brouku kamarádovi, když mi bylo 17 do té doby, pak se to samozřejmě dává strojově. No, nevím, no. Asi vás zklamu. Myslím si, že budete muset věřit, že umím maximálně bojovat s humrem. A že ty statisíce fanoušků a stovky holek, co mi denně psali zprávy vždycky v kampani a nevěříte tomu, takže že to asi se nabralo tím, že jsem opravdu jezdil formuly s 30-letýma dětma několik let, zóna FIA, ESET, střední Evropa, že jsem opravdu měl desítky aut vzácných, který jsem opravdu restauroval, renovoval, jinak bych ty fanoušky prostě neměl, no. Jinak byste ze mě neměli tak špatný spaní a vždycky, když nám někdo dával 2,8 nebo 3,8%, tak bychom nedostali 10 nebo 7, že jo. Obnova zvláštních škol, podpora řemesla, humanitní obory spoplatníte. Ježíš, to jsou sny, ale my nemáme ministerstvo školství. Teď jsme zatím nezrušili ani tu blbou inkluzi. Zdravím Liptarda Háčka. kam obvykle blikáte, když chcete doleva, doprava? No, když strhávám volant doprava, tak blikám doprava, když mám ruku na blinkru doleva. Nicméně možná, kdybyste se podíval na tu křižovatku a podíval se, že tam potom bylo značení i doleva a tak dále, a navíc ta nehoda byla před tím odbočováním, no, takže to máte úplně jedno. Tomu nerozumíte evidentně, stejně jako nerozumíte tomu Bitcoinu, jinak byste na tom byl líp a nemusel byste tady za 20 korun prudit. Proč musí národ, kraje, občané bojovat proti vládě kvůli akceleračním zónám? Větrníky nikdo nechce, zastupitelé státu tlačí na pilu. Přístup ANO je pro lobby velryb. Patriku, není to pravda. Já jsem největší bojovník proti akceleračním zónám a zmenšil se pomocí mých podnětů byly zmenšeny na 11%. Myslím si, že to je takové mé politické dítě, ty akcelerační oblasti. Samozřejmě na tom pracoval 30 lidí intenzivně, ale podnět zmenšit za každou cenu, zachovat target a zmenšit byl můj. Jenomže vy pak zjistíte, že třetina lidí ty větrníky chce, třetina je nechce za žádnou cenu a třetina se rozhodne podle toho, co jim ta obce dá nebo slíbí. Není to tak, že nikdo nechce. Bohužel ne. No bohužel. Prostě to je realita. Takže bojovat, protože máme evropské peníze, bez kterých by ten schodek toho rozpočtu nebyl 380 miliard, ale o další desítky nebo stovky miliard víc. Vy odvádíte peníze na mnoha věcech do Evropské unie, aby ona nám je vrátila, tak musíte splňovat principy kohezní politiky a nemůžete si dovolit nějaký ten jejich cíl nesplnit. Ano, můžete, pokud chcete vystoupit z Evropské unie. Já bych na to, jak to říct slušně, měl ty. Ale my jsme nedostali 51% ve volbách. Zdravím Liptarda Háčka, děkujeme za zájem. Hranaté, srdečné pozdravy z Berunky nám všem. Berunka je nádherná. Miluji Berunku. Tady vidím, že velký příspěvek. Takže Hajná ze Šumavy, první cena dneska. Ale vidím, že tam možná už někdo přispěl víc. Každopádně asi tu knížku musíte koupit. Přečtu ještě dva dotazy a půjdeme se podívat na pana prezidenta. Takže taky posílám hranatý pozdrav na Berunku. Vladimír, zdravím vás do Izraele. Jak se máte, Vladimíre? Filipe, vyhlašuji každoroční turecký memoriál. Účastníci na sebe budou házet z vědra borůvkový jogurt. Vyhrává ten s nejmodřejším modrým ptákem. Tak, to nám nahrává. Teď se podíváme na to, představte si, pan prezident přišel na to, že tady máme strašně moc nemocnic. Je to teda fascinující. Já bych se na to možná až podíval jako klidně i filozoficky, klidně trochu víc do hloubky. On třeba celkově pan prezident tam má jako hodně, hodně zajímavý poznatky poslední dobou. Nepochopil vtip, že když jsem třeba řekl, v zimě říkal, že nemohu být ministrem, protože mám hrozný postoj k ženám, že jsem řekl, že nejhorší tragédií 20. století bylo, že ženy dostaly volební právo. Už zapomněl, že tam asi bylo 50 smajlíků a že jsem tam reagoval na to, že samozřejmě s příchodem volebního práva prvního přišlo taky století s dvěma světovými válkami a je to prostě vtip. Jako mým nejoblíbenějším politikem možná vůbec je paradoxně žena, je to Margaret Thatcher, a ta by tenhle ten vtip řekla hodně taky. Jo. A pan prezident to uvádí v rozhovoru jako jeden z důvodů, proč nemohu být ministrem. Stejně tak, že se špatně vyjadřuji o černoších. Myslím si, že mám mezi černochy více kamarádů a přátel a že jsem v Ugandě a v Africe strávil víc času než pan prezident a před politikou, teda za svoje, pane prezidente. A přijde mi to jako šílený, jo, jak si tenhle člověk může dovolit někoho kádrovat s jeho kádrovým profilem. Takže možná se podívejme na nějaký video. Máme tam videa s panem prezidentem. Můžeme klidně začít tímhle. No.
2: Za další prioritu bych považoval reformu zdravotnického systému, protože my v něm rok od roku, nechci říct, utápíme více peněz, ale investujeme stále více a více. Přesto panuje pocit, že se kvalita zdravotní péče nějak výrazně nezvyšuje. Mnoho lidí, kteří se pokoušeli o různé analýzy našeho zdravotního systému, dnes souhlasí s tím, že do toho systému neteče málo peněz. Bohužel efektivita je nízká. My víme, že máme problém třeba ve struktuře lůžek. Máme příliš mnoho lůžek urgentní péče, málo dlouhodobé péče. Máme příliš mnoho nemocnic na počet obyvatel a na rozlohu naší země. Neodpovídá to ani běžným standardům v Evropě, a to i vyspělých zemí. Máme mimořádně neefektivní investice do drahé techniky, například magnetické rezonance. Příklady třeba z Izraele hovoří o tom, že Izrael určitě nebudeme považovat za nevyspělou zemi, ale z hlediska počtu magnetických rezonancí na obyvatele jsme ve srovnání s nimi úžasná velmoc. Bohužel, pokud máme například 20 rezonancí, ale pojišťovna je schopna zajistit jejich provoz třeba jenom 2 hodiny denně, tak to nedává moc smysl. Určitě by dávalo smysl, abychom méně rezonancí byli schopni financovat 24 hodin a opravdu je využili na maximum. Tohle jsou všechno věci, které souvisí s hlubší reformou celého zdravotnického systému, ke kterým jsme zatím, a teď musím říct, žádná vláda nenašla tu odvahu do toho jít, protože zdravotnictví je natolik citlivé pro každého z nás, že si nikdo nechceme moc rozházet doktory a zdravotnický personál. A všichni lékaři samozřejmě nejenom mají velice dobré vzdělání, ale také dobré zastoupení svých profesních skupin. Takže každá lékařská odbornost si bude hájit svoje. A pokud se nenajde nástroj, jak vytvořit systém, který bude nastaven optimálně k velikosti naší země, k počtu obyvatel i ke zdrojům, které jsme připraveni do toho dávat, a podle toho ten stávající systém upravit, tak bohužel bude neefektivní pořád.
0: Tak já nevím, co bych k tomu řekl. Tak má to dvě roviny. Jednu faktickou, že to není pravda, že nejvíc lůžek nemocničních na počet obyvatel má Japonsko a Jižní Korea samozřejmě. Ty mají nějakých 12 až 13 lůžek na 1000 obyvatel nemocničních. To je samozřejmě jako zásadní a možná v Evropě bych se srovnával s našimi sousedy, s Rakouskem a s Německem, a ti mají kolem 7 až 8 lůžek na 1000 obyvatel a Česká republika 6,5 až 6,8 lůžka na 1000 obyvatel. To znamená, nejsme na tom určitě špatně, co se týče Evropy, protože pak jsou tady šílené státy jako Velká Británie nebo Švédsko. Tady, já nevím, sanitka, pokud nemá nějaký problém, že jo, teď jsem řekl málem hodně nevhodný vtip, ale to sanitka nebyla, tak má u nás dobu příjezdu asi 6-7 minut, jestli se nepletu, v Británii je to asi 45 minut, takže stihnete asi 4x umřít, než přijede. Takže to jsou všechno, teda pokud zrovna Arne Springorum a 30 pro Prahu neblokují provoz, tak je velká šance, že ta sanitka v České republice pro vás přijde rychle a je velká šance, že v té nemocnici budete mít místo. Já si myslím, že to je dobře. A myslím si, že bychom se měli starat o to, aby náš zdravotnický personál byl dobře zaplacen, hlavně sestřičky a všichni, co dělají ve zdravotnictví, protože to je opravdu jako posvátné povolání. Já jsem k němu vždycky obrovskou úctu a bohužel chovají se někteří i politici těmito vyjádřeními poměrně dost jako neúctivě zvláštně. Takže to je ta rovina, že to prostě není pravda. Ty magnetické rezonance, já opravdu neumím jako zhodnotit, kolik hodin se provozuje která magnetická rezonance, ale průměrná doba, než se dostanete na magnetickou rezonanci, což je záležitost pro mě nepříjemná, že se do toho tunelu nevejdu, ale velmi potřebná, tak je 2 až 3 měsíce v České republice. Takže vám hrozí opravdu, že máte něco závažného s mozkem, s páteří, něco takového. Potřebujete magnetickou rezonanci a oni vám řeknou 2 až 3 měsíce čekání. No a panu prezidentovi se to zdá asi v pohodě. No takže já si myslím, že to je ta faktická záležitost, že poradci pana prezidenta, navíc teda počet magnetických rezonancí na obyvatele taky určitě nemáme největší, ani nějaký z těch nejvyšších. A potom je to zvláštní, když někdo takto přistupuje k hodnotě peněz a lidskému životu. Já jsem to párkrát počítal i v debatách jsem to říkal. Když si spočítáte, kolik za posledních 10 let investovalo do zbrojení Rusko a kolik za posledních 10 let investovalo do zbrojení NATO. My a všichni naši spojenci v NATO. Tak se bavíme o nějakém 8 až 9 násobku. Když se podíváte, kolik na 154 nebo kolik milionů obyvatel Rusko a země na to skoro miliardu, tuším, jestli se nepletu. Když se podíváte, že to jsou opravdu násobky, to není dvojnásobek, to je 8-9 násobek investování do zbrojení. A do toho, když se podíváte na ten poměr, že ty peníze pro někoho mají váhu, že je zbytečné dát do nemocnic, že je zbytečné dát do zdravotnictví, což jsou pro mě teda úplně posvátné rezorty. Já si můžu představit, že by každý měl vidět, kolik ta péče stojí a že by se na tom lidé měli podílet a že by zdravotní pojišťovny měly změnit systém a že by se tam mělo udělat plno reform. Jinak je to dlouhodobě neudržitelné. Je to velmi nepopulární, v tom má pan prezident pravdu, že do tohohle nechce nikdo zasahovat. Ale víte, ono i plno politiků se na to dívalo takhle. Dokonce bych řekl, že ty lidské zdroje stavěli nad materiální experti, jako byl Mao Tse-tung nebo Stalin, což vlastně ideologicky jsou lidé s podobným ukotvením a původním teda vzděláním pana prezidenta, protože ten přísahal na tuto ideologii až do svých skoro 30 let. A ti měli vlastně teorii toho, že lidské zdroje jsou nad těmi materiálními a vlastně opovrhovali oběma veličinami, což pan prezident nedělá, to už je ten pokročilejší stav komunismu. Nicméně militarizace ekonomiky a míru, stírat rozdíl mezi stavem války a míru, je ta filozofie, kterou měla dlouhé dekády Čína, že vlastně v podstatě to zbrojení mělo přednost, ty materiální statky měly přednost před lidskou silou, ať byla válka nebo ne, tak se budovalo v tomto směru stejně. To je vlastně i Sovětský svaz za studené války. Čína to měla jako jistou filozofii, i když ona nikdy v těch válkách nebyla úplně úspěšná. Potom opačný postoj byl paradoxně v určité době ve Spojených státech, v době, kdy třeba Eisenhower přirovnával hodnotu bojové techniky k tomu, co všechno za to jde pořídit. Jo. Takže tam třeba bych možná i si dovolil citovat Eisenhowera, mám to tady napsaný, co říkal. Každá vyrobená zbraň, každá spuštěná válečná loď, každá vystřelená raketa znamená v konečném důsledku krádež na těch, kteří mají hlad a nejsou nakrmeni, na těch, kterým je chladno a nejsou oblečeni. Tento ozbrojený svět neutrácí jen peníze, utrácí pod svých dělníků, génia svých vědců a naději svých dětí. To řekl Eisenhower. A je to pravda, protože ony ty statky, když pak vidíte, jak vznikaly v těch továrnách, jak bolestivá, krutá práce to je, když se podíváte v tom žďasu, že ti dělníci tam makají v těch ochranných oblecích až v 65 stupních. Málo kdo si to umí představit. Já jsem to zažil v té své dětské formuli, když v tom kajaku, v těch hadrech na lyže máte 60 stupňů. A je to šílený, ale teď si představte, že tam prostě makáte v tom denně. Nevíte, jestli máte mít respirátor nebo nemáte, protože buď se dusíte, je to ještě víc nepříjemný, než se zase otravovat tím, co tam nadechujete. Je to opravdu jako velmi drsný prostředí. A ta lidská síla je hodnota, která se prostě potom proměňuje za ty hodnoty finanční a za ty potom buď můžete vypálit jednu raketu anebo postavit lůžka na onkologickém oddělení nemocnice třeba pro děti. Je to šílený prostě, je to zajímavý rozdíl. Dokonce můj nejoblíbenější americký, je jeden z nejoblíbenějších amerických prezidentů, že víte, že miluji americkou historii, tak Richard Nixon měl takzvanou vietnamizaci, strategie vietnamizace, Nixonova doktrína, byl konec 60. let, kdy vlastně jako válka ve Vietnamu ukazovala, že je potřeba změnit filozofii, že Spojené státy pod Nixonem začaly chápat, že není neomezených zdrojů, ani lidských, ani ekonomických. A ta doktrína se měnila v to, že budou podporovat svoje partnery, ale že nechtějí už v těch válkách být fyzicky zapojeni. Taky vidíte, že potom Vietnamu to nějakou dobu ti Američani vydrželi. To znamená, bylo to trošku i za druhé světové války. Tam to rčení od Stalina paradoxně je velmi pravdivé, protože Stalin tvrdil, že Velká Británie poskytla čas, Američané ji financovali, dokonce půjčovali peníze, dokonce bojovou techniku zapůjčovali. Spojené státy, teď teda cituju Stalina, doufám, že mě za to nikdo tady zase nebude likvidovat. Stalin tvrdil po válce, že Velká Británie poskytla čas, a Spojené státy poskytly peníze a Sovětský svaz poskytl krev. A je to asi velmi nepopulární, nečekali jste asi, že tady budu citovat takovouhle lidskou, nebudu říkat co, ale ono je to poměrně pravdivý. A ten přístup k těm doktrínám, ten přístup k té filozofii, tam můžete jasně vidět. U těch komunistů je ten přístup úplně jiný. A já, když jsem si poslechl pana prezidenta s těma nemocnicema, s tím, jak ho nenapadne kritizovat, že si Evropská unie chce vytisknout 800 miliard eur na zbrojení. Já jako rozumím tomu, že chceme silnou armádu a že do ní musíme investovat. Ale on jeho nenapadne kritizovat tohle téma. Nebo tam jako si říct, vytisknout 10x víc peněz, než Rusko za 10 let a nacpat je do obnovy německé armády. Nemusí být úplně nejlepší nápad na světě a zadlužit nás po generace. Jo, jako, nevím, asi bych si uměl představit trošičku jinak hledat ty prostředky než v nemocnicích a než říct, čekáte na magnetickou rezonanci 3 měsíce, co kdybyste čekali 4. Tak, možná můžeme klidně dál k prezidentovi, když už teda jsem se o něm rozpovídal, tak jestli tam máme ještě něco, tak se na to podívejme.
3: Ještě k motoristům zpětně. Nechci říct to slovo nelitujete, bych se vám nedovolila podsouvat, ale když se na to díváte zpětně, co to všechno způsobilo, spustilo, jak to potom všechno vypadalo, neudělal byste některé věci jinak? A teď se dostávám ke zveřejňování SMS-ek mezi Petrem Macinkou a Petrem Kolářem i k nejmenování Filipa Turka.
2: V principu většinou nelituju, co jsem udělal, protože to už se stejně nedá vzít zpátky. Ale ty kroky, které jsem udělal, tak i přesto, že sebou nesli určité riziko, možná způsobili některé těžkosti, tak je považuji principiálně za správné. A neudělal bych je jinak, kdybych tu možnost měl, protože si myslím, že vývoj mi dává za pravdu, že to byl správný krok.
0: Tak pane prezidente, správný krok to nebyl, jsem ctihodným občanem, nejsem stíhán, žádné trestní oznámení se, nic se nepotvrdilo, nemám, mám čistý rejstřík, maximálně se teď vyšetřuje nějaký můj přestupek, případně teoreticky by to mohl být trestný čin, já si to nemyslím, uvidíme, jak to dopadne, ale pokud vyšetřování nehody dopadne dobře, tak jsem čistý jako lilie, čistší než vy s vaším profilem a s vaší minulostí. Mně je opravdu líto, že si myslíte, že jste neudělal chybu, já si myslím, že jste tu chybu udělal. Všechny ty případy, z kterých jsem byl obviněn díky mediální masáži, byly odloženy a nějaké posudky nebo nějaká představa, že tady někdo určuje, že se stal nebo nestal trestný čin, přitom je to někdo, kdo vůbec nevzal v potaz, napojen na TOP 09, vůbec nevzal v potaz jakékoliv argumenty a ta policie sama řekla, to je prostě, to je tak starý, že je to promlčení, jak to nebudeme vyšetřovat. Takže říct, že vám někdo, že vám čas vám dal za pravdu samozřejmě hroznou věcí, že 5 let je na YouTube video, kde jsem hodil jogurt, je takzvaná Jogurtgate, já chápu, že to v podstatě je obrovská tragédie pro tuhletu republiku. Já jsem si vědom toho, co jsem napáchal tímhletím zločinem. Především ta nádherná posprejovaná památka, kde se dělají nějaké ilegální koncerty, která je opravdu nádherná, spí tam bezdomovci. Že na ní přistál ten jogurt, myslím si, že to je kauza, která vlastně předčila úplně všechno. že tohle to bude jako v headlinech, že tohle ta média chytí, to mě v životě nenapadlo. Já možná prosím reportáž o těch jogurtech. Ne, ne.
4: Tak tohle je...
0: Taky ne. Tadle, to je ona. Jogurtgate.
5: Další kontroverzní video Filipa Turka, tentokrát je zachycen.
6: Jak před 4 lety házel jogurty na nějaký brat.
7: Dostal jsem 100 jogurtů, jo? Dostal jsem 100 jogurtů.
8: Nacházíme se na místě činu. Zde dotyčný pachatel Filip Turek vyzýval k pojídání jogurtů a k obnovování střevní mikroflóry.
7: 100 jogurtů.
8: Chci veřejnost ujistit, že v rámci inkriminovaných scén nezemřel ani jeden jogurt. Podle pachatele se mělo jednat o sociálně-ekologický experiment. Zda liberálně-demokratický prošlý biojogurt odstraní progresivně-levicové grafity z konzervativně-pravicové památky. Takhle vypadá ta naše slavná památka. Takhle se o ní starají. V místní žabce jsme našli i nějakou munici. Koukněte na to. Z místa se s vámi loučí pro veřejně nesvéprávnou televizi Jakub Svoboda. A dám vám jeden tip na závěr. Až půjdete na rande se svou dívkou, vemte ji na tuto krásnou vyhlídku a kupte si sebou jogurt.
0: To je úžasný. Je to úžasný. Máme tam Jakub Svoboda, kterého teda moc chválím za krásnou reportáž. Ukázal nám tu nádhernou památku, kterou jsme potřísnili tím levicovým biojogurtem nebo progresivním biojogurtem, abychom zjistili, jestli náhodou nesmějou ty progresivisticky liberální grafity na té pravicově konzervativní památce. Já jsem tuhle tu reakci napsal, tuším, že do Extra a do různých jiných médií. Oni to jako nějak nepochopili, že to bylo myšleno vážně, že nám opravdu jako šlo o tento speciální experiment. Mně se to nějak nelíbilo, nevím. Možná ještě tam máme další vlastně srovnání. Tady tento můj zločin, já bych pro sebe žádal trest smrti, já jsem to řekl na CNN.

0: jsem to řekl na CNN do hlavních zpráv. Oni to odvysílali, což jako jsem velmi rád, že jsem se mohl opravdu jako brutálně přiznat k této hrůze. Petr Macinka potvrdil, že z pozice ministra zahraničí nechal celou věc prošetřit a že tedy při tom natáčení nebyl zraněn jediný jogurt, byly tam použity speciální efekty. Možná tento můj největší zločin, který jsem tedy za svou dospělost napáchal, sice teda několik let před politikou, ale přiznávám, nebylo mi 27 jako prezidentu Pavlovi, když vlastně se vyjadřoval k vpádu vojsk. Já bych možná poprosil, jestli máme to video ještě s panem prezidentem, kde je konfrontován trošičku s tím. To je ono, tohle je zajímavý video, to se podívejte do detailu, protože pan prezident popírá tu svoji minulost. To je posun od toho, jak dřív to popisoval. Prosím.
1: Prezidente, můžu se vám zeptat na něco? Vy jste přišel dneska vzdát hold vojskům Varšavské smlouvy?
2: Ano, schvaloval se to. Teď se tam všechny to říkal, ale píše se o tom běžně.
3: Ale v roce 87 jste v ručně psaném životopise napsal toto, kromě jiného. Velký vliv na mé pozdější názory mělo léto roku 1968. Tehdy byli u nás na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu. Právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé mi otec srozumitelně k věku vysvětlil podstatu situace. Bylo to účinnější než cokoliv jiného a také trvalejší. Posměch ve škole ze strany spolužáků pro mou obhajobu našich přátel mě v názoru tenkrát pouze utvrdil. Tak by mě zajímalo, jestli když jste to v roce 87 psal, tak jste tomu opravdu věřil. To je tomuto výkladu ruské invaze.
4: A vy v tom vidíte, v tomto jsem napsal nějaký výklad?
3: Já tady čtu jasně, že vy jste napsal, že pro vás bylo účinnější po konzultaci s otcem a vašimi přáteli ze Sovětského svazu porozumět té invazi nějakým jiným způsobem než tomu, jakým se vyjadřovali vaši spolužáci, kteří se vám tedy kvůli tomu smáli. Tak se ptám, jestli vy jste tehdy v roce 87 věřil tomu, co píšete, nebo jestli vám to přišlo, že to tak je dobré pro vaši kariéru.
4: To, co tam čtete, nehovoří ani o výkladu invaze jedním nebo druhým
3: způsobem. Tak věřil nebo nevěřil? Psal jste to zúčelně nebo protože jste tomu věřil?
4: Já jsem tam vůbec invazi nehodnotil a opravdu se o tom nebudu bavit, protože to k dnešku nemá naprosto žádný vztah.
3: Já myslím, že má.
4: Tak u toho zůstaneme.
3: Proč by mělo Česko potřebovat... Dobře, tak věřil nebo nevěřil?
4: Řekl jsem, že u toho zůstaneme.
3: U čeho?
4: U toho, co je tam napsáno.
3: Že to pořád platí. Já tady mám i ten rukopis, totiž.
4: To je v pořádku, já vám ho klidně podepíšu.
3: Možná bude mít jednou cenu. Takže zůstaneme u toho, neodpovíte mi. Dobře.
0: Viděli

přímo do té normalizační řiti leze tady tímhletím výrokem, na který se ho nikdo neptá. To je prostě životopis. On dobrovolně tam uprostřed toho textu začne říkat, jak velký vliv na jeho pozdější názory v dospělosti mělo to léto roku 1968, kdy teda byl malý kluk. A tehdy byli u nich na návštěvě jejich přátelé ze Sovětského svazu a právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a proti sovětskými náladami na druhé straně, to byly ty protisovětské nálady zase té mojí rodiny, která teda doteďka z půlky žije v Americe, protože utekla před těmhle sviněma, tak možná teda tady tohleto obhajování zločinného režimu, díky kterým umřeli 10 miliony lidí a je to úplně stejný svinstvo, jako byl ten nacistický režim, tak možná tady tímhletím by měl pan prezident být trošičku schovývavější k tomu, když někdo používá černý humor. Prokazatelně. To jsou ty smajlíky, takový ty žlutý věci s těma drštičkama, to jsou smajlíci a dokonce jsou lidi, kteří mají humor, ti, co mají IQ na 107 i bez těch smajlíků, jo. Ale tohleto, kdo někdo napsal v dospělosti, ještě řekne, že by to klidně podepsal, a ještě se tam tomu ty lidi smějou, jaký jako krásně setřel tu paní, to je teda jako fatální, jo. Posměch ve škole ze strany spolužáků pro mě, pro mou oblibu našich přátel, no a to nepřečtu. Jsem z toho úplně znechucený, mě z tohohle úplně zlé. Já si prostě myslím, že ten člověk by měl opravdu v tom srpnu, toho 21. srpna, při výročí té okupace si vzít dovolenou a jet někam na výlet, jít na nějaký výšlap prostě a hlavně jako mlčet, jo. A nechodit před rozhlas. Neumím si prostě vůbec představit, jak tenhle ten člověk bude někoho moralizovat. Přijde mi to strašný. Lampioni by neměli nikoho moralizovat. Já nikoho nesoudím. Základní organizace, předseda, nevím, politruk, rozvědka, studium, určitě extrémní cílevědomost, schopnosti, klasický člověk, díky kterému polovina mojí rodiny doteďka nežije ve své vlasti, žijou v Americe, v Kanadě. Moji rodiče nikdy v životě nic nepodepsali, nevstoupili ani do KSČ, mámu nevzali na medicínu, když měla samý jedničky, prostě tak kvůli dědovi a kvůli naší rodině, a kvůli emigracím a kvůli všemu, prostě to nedopadlo pro nikoho dobře. Všichni tady si odtrpěli těch 40 let nebo tu část života, kterou trávili v tomhletom svinském režimu. Předtím děda byl nuceně nasazený a druhý děda taky musel zmizet, takže za války druhý světový to moje rodina odnesla, pak přišli tady ty svině a odnesli to znovu. A takovýhle člověk, který to celý obhajuje, jak jedno nebo druhý, pro mě je to úplně stejný. Pro mě je to úplně stejný, jestli obhajuje 68. okupaci nebo 38. to je úplně to samý. Nebo to samý, tak samozřejmě tam je to samozřejmě v určitý míře dramatičtější, a když se podíváte na zločiny komunismu a nacismu, tak když se podíváte na ty počty obětí, a hlavně když se podíváte na profily těch lidí, tak je to úplně stejný druh a taky by se všichni měli zamyslet nad tím, jestli pořád budeme věřit té propagandě, že nacismus je pravicová ideologie, to je samozřejmě krajně levicová ideologie, stejně jako komunismus, oba to jsou socialismy, akorát postavený na jiných panelech a na jiném marketingu. Tak jsem se rozohnil trošku, nevím, jestli tam máme ještě něco, zeptám se režie, možná, že už jsme to všechno použili a že už jdeme na dotazy. Už nic, dobrý. Jestli to dobře chápu, tak Jura Háček se ptá, jestli vás někdo fotí, když fotíte. No, já bych se nedivil, kdyby se to u mě začalo dít taky občas. Vladimír Filipe, zrušte všechny dotace na všech ministerstvech, uvidíte, kolik ušetříte, kdo bude chtít dotaci, uznává vládu o výjimku. Ne, takhle jednoduchý to není a hlavně to nejsou jako desítky miliard, jo, to jsou to obrovské peníze a všechny je sekáme. Seká je úřad vlády, seká je ministerstvo životního prostředí, kde to bylo nejrozlezlejší. Potom se dá říct, že to bylo hodně rozlezlý na ministerstvu zahraničí. Tam to samozřejmě Petr

taky seká. Takže určitě to sekáme všichni dobrovolně a rádi. Není to tak jednoduchý, je to pod ty podřízené organizace, které jsou desítky, stovky, tak se různě odhalují různý programy a opravdu to jako chvilku trvá. Ale není to tak, že když je schodek x desítek, stovek miliard, že byste to těma neziskovkama jako dorovnal úplně. Jo. To takhle jednoduchý to není. Dnes je 1.9. Slyšel jste někoho, kdo by si toto smutné datum dnes připomněl? A mimochodem, vím, že jste nyní na MŽP, ale jaký je vztah nyní s Polskem? No, je to, tady už to někdo připomínal, toho 1.9., že je to mimo jiné, je teda velmi smutné datum. Vztah s Polskem je schizofrení. Já osobně mám velmi rád pana prezidenta Navrockého, já jsem mu byl na inauguraci. Jestli to víte, tak jsem tam byl jako jeden z mála Čechů, byl tam velmi málo zahraničních hostů, já jsem byl jako, ještě jako europoslanec. Byl jsem tam se Simeonem, s mým rumunským kamarádem a tak dále. Bylo to fascinující, opravdu jsem se dostal na inauguraci jako pořádného evropského prezidenta, který má jako názory, které jsou opravdu jako pravicový, ale na druhou stranu tam pořád máte ty Tuskovce. Takže určitě vztahy s Polskem jsou vždycky specifický. Polsko vždycky dělá všechno pro Polsko. Takže samozřejmě to náš nejbližší partner, soused obrovský, silný, který má mnohem výraznější budoucnost nebo větší předpoklady pro slavnou a šťastnou budoucnost, než právě ti, kteří mají výročí Wirtschaften das. Takže určitě je důležité ty vztahy udržovat. Celkově V4 se rekonstruuje. Myslím si, že i v Maďarsku ten vztah je lepší, než se čekalo. Já jsem to říkal, že vlastně ten Maďar je původně Fidesz a ty jeho názory jsou mnohem kritičtější k EU, než tady vlastně jako slavili všichni liberálové, že tam vlastně je poražený Orbán. Nemůžu říct, že by přišel nový Orbán, ale přišel nějaký derivát, který má jako mnoho v základech společného s jeho politikou. Jo. Takže sice nepřátel na život a na smrt, ale podobná líheň. Jo. Co D35 studie za miliony se ruší a bude nová? Tady máme D10 a u Mnichova Hradiště nám ještě připojíte další silnici a protihlukovku stát nechce udělat. Neumím odpovědět konkrétně, co všechno je špatně, co všechno, jak se má udělat. My jsme povolení vydali, jak je potřeba a doufám, že čím víc dálnic, tím víc Adidas. Filipe, těm neziskovkám škrtej ostatní ministerstva, taky ještě jeden dotaz. Nebylo by to náhodou záhodno navrhnout odebrat paní prezidentové ošatné? Určitě to je k nějaké diskuzi. Myslím si, že na rovinu úplně upřímně ostatní ministerstva nemají tolik odvahy, jako mám já. Já taky bojuji s vlastními lidmi, kteří nechtějí mít tolik odvahy, ale jestli někdo je odhodlán jako na noc dlouhých, nemůžu to říkat tady ty vtipy. Prostě my s Petrem Macinkou máme odvahu řezat neziskovky. Doufám, že se ostatní budou více inspirovat. Zdravím Filipeny a navíc my tam máme opravdu jako poženaně. Nevíte, jak to vypadá s větrníky na mravenečníku, jeseníky přes 10 let jsou KO a stále to zde akorát hyzdí krajinu. Díky. A bojujte. No, teď nedávno jsem jeden ten větrník sundal údajně jogurtem, tak uvidíme, snad to popadá. Filipe, říkám, konkrétně podívám se na to, zajímavý téma. Ale takhle z hlavy se přiznám, že nevím, já tam v těch jeseníkách u nich mám fotku tak z roku 2009-2008 s Jaguárama, ten tříčlený Jaguár, tak tam stojí x Jaguáru pod těma větrníkama, to ještě byly jako v plný kráse. Tady máme izraelské šekely od Vladimíra. Jinak mimochodem dnes jsme měli na ministerstvu setkání s izraelským velvyslancem. Velký sympaťák. Řešili jsme právě tu koncepci, že já už nechci, aby se bojovalo pouze, nebo aby se dekarbonizovalo a aby hlavní téma bylo CO2, ale aby to byla voda. A Izrael má úžasnou politiku pro vodu. Takže dneska jsme měli na to téma s izraelským velvyslancem skvělou schůzku.
Filip, já říkám, nejsou prachy a potom přemýšlím. Zdravím, jste v kontaktu s inženýrem Hinkem Beranem, věřím, že by uměl poradit s větrníky a co teprve ten plánovaný rozprodej distribuce, díky za vše. S panem Beranem jsme se jednou potkali na půl hodiny a měl absolutně nerealistické pozice na větrníky a tvrdil, že se nesmí postavit ani jeden a nepochopil, že máme kohezní politiku navázanou na akcelerační oblasti a že i teda současní naši koaliční partneři pro RED trojku a pro tyhle ty věci hlasovali, takže prostě když se k něčemu stát zaváže, tak není možný to jako nesplnit, bohužel, no, tak jako v tom já úplně radit nepotřebuju, já říkám, já bych na to odvahu měl vystupovat z EU, ale my jsme nedostali 51%, takže já mám rád realisty. Krásný dobrý večer přeji a také pevné nervy, jsme s vámi a fandíme. Jo, a k těm akceleračkám je plno lidí, kteří vůbec nejsou známí aktivisté kvůli akceleračním zónám a odmakali na tom půl roku, aby jsme je zmenšili. Jo, říkat, že se nesmí postavit ani jedna, znamená, že je to návrh, který neprojde a postaví se jich 5000. Takže fakt jako chce to mít jako trošku cit a nechtít dělat věci pro to, abych se proslavil, ale dělat věci pro to, abych uspěl a abych tu agendu, kterou potřebuji nějakým způsobem ovlivnit, abych ji ovlivnil. A ne, abych si za každou cenu stál za svým čistým názorem, ale neprosadil vůbec nic. Jo. Nedá se vyhrávat 10-0. Kdo si myslí, že se dá vyhrávat 10-0, nepatří do politiky. Jsme s vámi a fandíme. Děkuju, Leny Lindemann. Rád vás tady vidím. Ondřej, dobrý večer. Nechcete se zastavit v hlavě. V Boši máte zde veliký volický potenciál, protože bojujete za jejich pracovní místa. Můžete vidět výrobu pro diesel i pro elektroauta. Děkuji za odpověď. Určitě Boš Jihlava zní jako skvělý plán. Třeba se tam objevím. Nevím, jestli tam máme nějaký projekty v rámci fondu, v rámci pomoci, nebo jestli se tam podívám jenom, abych viděl, jak ta výroba funguje, jestli mě tam vůbec jako někdo pozve taky, to je další věc. Uvidíme. Každopádně děkuju za skvělý tip. Dobrý večer Martine, dobrý večer pane Turku, jak se díváte na potenciál česko-vietnamské obchodní spolupráce? Za mě je to pro nás mnohem lepší trh než fejková Čína. Těžko se to dá takhle nazvat, protože když se pojádáte do SAPy a do Vietnamu, tak i tam máte 80-90% produkce jako čínské. Jo. Že i v SAPy, když si koupíte produkty, tak jsou ne úplně vždycky vietnamské, ale jsou čínské. Prostě ta Čína s Vietnamem už je obchodně tak propojená, že to tak prostě je. Česko-vietnamská obchodní spolupráce je za mě úplně zásadní. Já jsem se dokonce jednou objevil v Saigonu na nějaký výročí komunistické strany Vietnamu. Bylo nějaký úplně 115 let, nějaký šílený mega výročí, nebo 100 let. Ježíš, teď já nevím, pardon, 115 asi moc. Teď abych se do toho zase nezakecal, ale každopádně Vietnam je náš úžasný historický parťák, je to fascinující, že komunistický Vietnam, že víme, že oni tam jsou jako v některých věcech víc kapitalističtí než my tady, takže náš takovýhle parťák, no, prostě máme tady kolik, 50-60 tisíc Vietnamců, máme se rádi, patříme k sobě, je to zajímavý a ta jejich efektivita je skvělá, takže určitě je to budoucnost. Ale určitě bych teda jako neznevažoval pozici Číny, jo. To v žádném případě, a ona zase až tak fejková, jako taky není už, jo. To jsou naše takový, že se tím chlácholíme. Jo. No, to tak jako není. A Jindřich tady poslal velký příspěvek, to znamená, aspiruje na to, že by mohl tady získat knihu Hajná ze Šumavy, to tak vypadá, i když ono to vypadá, že ji tam nebude mít Adam, jestli vidím dobře. Hele, kámenušky, papír, Gčko stříhá Fabi, držte se, děláte to dobře. Volil jsem motorista, jsem spokojen, už jen zónami máte splněno, pane Filipe. Děkuju, konečně to někdo vidí a konečně mi to někdo řekl. Já jsem to někde řekl, když se ty zóny vymezily. I kdybych v politice udělal tuhle jednu věc, jakože to je blbost, v rámci stavebního zákona 6 velkých pozměňováků na strategické stavby, dostavbu Děčína, vodního plavebního stupně, splavnění Labe, dostavba Dukovan zrychlená, vodní stavby, strategické stavby, spalovny nebezpečného odpadu, jako mega důležitý věci, v kterých jsou miliardy, miliardy, desítek miliard. Zásadní pozměňováky prošly mi, hlasovala pro ně i ODS, kromě naší koalice, protože viděli, že jsou dobrý. Stejně tak ty akcelerační zóny, já jsem tam dal půl roku života a opravdu jsem kvůli tomu nespal. I kdyby se mi povedlo tohle a
a ten automotiv a to, že vracíme ty peníze do průmyslu. To jsou, já kdybych teď šel do důchodu, tak já jsem na sebe hrdý na to, co jsem udělal, ale já vím, že samochvála smrdí, ale prostě ty věci se povedly ministr, neministr. Jo? A to se mi líbí. Takže já vám za to moc děkuju, Jindřichu, vážím si toho a těmi zónami mám splněno. Já si to myslím taky. Konečně někdo, kdo dělá to, co před volbami slíbil. Děkuji za to, Jindřich Schich, nebo Schich, pardon, neumím přečíst vaše jméno, nerad bych ho zkoumal, omlouvám se. Nový Jičín. Tak zdravím vás do Nového Jičína a moc děkuju, opravdu já nemám rád, když někdo říká, potřebujeme doručit voličům, co jsme slíbili a dělejme nějaký témata, aby jsme jim něco... Ne. Prostě to, co jsem teďko dělal 3/4 roku a předtím v Europarlamentu jsem dělal, jak nejlíp jsem mohl. Roky jsem vám vysvětloval, co v té politice chci dělat. Roky to dělám, neuhýbám ani o milimetr a dělám to nejchytřeji a nejlíp, jak mi můj mozek, znalosti a schopnost nespat několik let dovolují. Takže věřím, že se to hodně povedlo, že tyhle ty věci té zemi opravdu pomohly. A já mám na to ty mapy, mám na to ty fakta, mám na to ty čísla a klidně vám to rád budu prezentovat. Ale máme teď před sebou 3 roky práce, teď budeme s rozpočtem a já nejdřív makám a pak se chlubím. Takže, nebo chlubím, pak to jako chci ten výsledek prodat. Ale překazit si to dřív, než to všechno je úplně uzavřený, dřív, než ty věci jsou vidět, je strategická chyba. Takže moc děkuju za uznání a já se snažím to moc nezvedat. Tady David. Před 5 lety jsem v Polsku měnil motor cestou do Litvy. Prasklý řetěz rozvodu, to byla docela prdel. Dělat to v lese, taky jsem se nestihl natočit. To věřím, že když někdo dělá rozvody, jo, výměna motoru, tak to je asi slušný. To jste asi sehnal nějaký náhradní motor. To znamená, že jestli to bylo v Polsku, tak jste musel mít opravdu nějaký povoz, který tam má každý, znamená to bylo, že Passat nebo něco takového v dieslu prostě. Počkej, řetěz, ne řemen, no. Nevím, co to mohlo být. Šumava forever. Takže Adam Pacelt, ahoj Adame, zdravím tě. Adam je můj kamarád z 3členého Jaguar klubu, který ho znám asi 20 let a mimochodem je to velký IT expert motoristů. Já Adamovi dlouhodobě hrozně fandím, že to je extrémně chytrý chlap a fakt se známe, já nevím, 15 let, 20 let, nevím, něco takového. Takže hajná ze Šumavy, Adam se zjevně zadíval správným směrem. A zdravím tě, Adame. Ať se ti daří v digitalizaci. Adam je ten, kdo mi odhaloval ještě jako europoslanci ty hrůzy, které tam teda napáchali Piráti, kteří si myslí, že umí digitalizovat, protože celý život paří počítačové hry. No, to prostě tak není, že jo. Tak Vladimír opět poslal izraelské šekely. Filipe, zdravotnictví je celosvětovým problémem. Nízká efektivita, vysoká cena jsou plány na to, jak to vyřešit, ale to je na dlouhý rozhovor. Samozřejmě, že to je na dlouhý rozhovor. Já si myslím, že máme velký potenciál něco změnit, ale jenom teoretický, protože prostě lidé si to nepřejí a když byste jenom naznačil, že je dobré ukázat, kolik ta péče zdravotní konkrétně stojí a kdybyste řekl člověku, že se na ní bude podílet přímo 1% nebo něčím, tak vás ti lidi vykostí. Jo. Takže ono to prostě je opravdu, v tom ten prezident v tom rozhovoru má pravdu, že téma zdravotnictví nechce nikdo otvírat, protože to je jako voličská sebevražda, takže to je jediný, jako oceňuji na tom jeho rozhovoru, že v tom jako tam nějaká reflexe, ale vůbec jako nechápu ten princip začít nám tady říkat, že máme moc nemocnic a moc magnetických rezonancí, na který se čeká 3 měsíce. Já sám jsem na magnetické rezonanci byl den předtím, než mě měl jmenovat ministrem a posílal jsem premiérovi fotku magnetické rezonance, kde mám vyhřezlou plotínku, protože jsem nemohl chodit, že jo. A měl jsem takový bolesti a kdo znáte plotínky, mimochodem, teď mě to zrovna pár týdnů vůbec nebolí, jo. Takže teď mám jako takovou veselější náladu, proto tady taky takhle vesele si sedím, protože ono, když pak člověk sedí a bolí ho jenom to, že sedí, tak ho to vyčerpává prostě celý ten den v tom kanclu. No. Tady Jaroslav, klasicky zdravím z Hesenska, mrzí mě, jak to pan prezident bere a zajímalo by mě, kde bere informace. Každopádně, jak může říct, že je nemocnic hodně a na druhou stranu, že to chápe. Zajímavé. Hele, bere informace, já bych vám řekl kde, ale nechci tady vypadat jako konspirátor, mi to vystřílit, ale by ze mě Bůh ví co. A naštěstí na to nemá takový vliv ten pan prezident. Jo, no. On má vliv na to, že když něco řekne, že to všichni vidíme a slyšíme, to je bohužel úděl.
Předvedl se tím, že jak se stal prezidentem, že řekl, že bychom měli mít všichni vysokou daň z nemovitosti, jako je to na západě. Teď jakoby to, jako je to na západě, bychom měli mít nemocnic, že, jo? Že prostě ta skvělá Skandinávie a ten západní svět těch nemocnic má málo a těch magnetických rezonancí. A jenom ten východ jich má hodně, že jo? Tak to bychom měli mít taky. Měli bychom přijmout euro, měli bychom se vzdát české koruny, národní měny, předat moc, předat korunu Habsburkům, to taky řekl, že jo. Ani ne v nadsázce ve vtipu, spíš jenom jako absolutně politicky, nevím, antimasarykovský prostě projev, jako řekl takovej, že tohle vidět jako ty vysloužilí legionáři nebo ti předkové tady, jako kteří tady tu republiku, kteří se o ně zasloužili, tak by nevěřili, že tohle to vzešlo z úst prezidenta, jo. To jsou takový vlastně zrádný keci, který prostě by nepronesl ani ten nejhorší komunistický prezident, co tady byl. V tom videu o zdravotnictví má to cosi na postu prezidenta ze své hlavy, nebo mu to někdo šuškal do sluchátka v levém uchu, aby to nebylo vidět. Jinak přeji dobrý večer a buď to opravdu hrozný. Hrozní jsme a budeme, já si myslím, že on je i schopen, že ho to napadne samo. Tady na těch nejhorších věcech to většinou vidíte, že mu právě zrovna nikdo neradí. Proč je rozpočet taková mantra, když je něco dlouhodobě podfinancováno, tak se prostě jenom zaplatit musí, když se chce firma rozvíjet, taky si půjčí. Němci mají daleko vyšší dluh, ale mají dálnice. Je to taky pohled na věc, jenomže ono se to jednou vymstí, protože si půjčujeme za 4,3, 4,5, 6, 7 koruny. Pan doktor Pikora by mě opravil, nebo docent Ševčík by mě opravili, kolik to přesně je. Určitě si půjčujeme přes 4 koruny. Přes 4%, pardon. A ten dluh, ta správa toho státního dluhu bude stát, byla nedávno ještě pod 100 miliard, teď je to 110 a při takovémhle tempu to bude brzo 120-130 miliard roční správa dluhu. Samozřejmě já na obhajobu téhleté politiky, teď to zase někdo vystřihne a tu kritiku, kterou jsem říkal předtím, už neřekne, ale já jenom musím říct, dálnice v roce 27 je levnější než dálnice v roce 37. Tak to prostě je. Takže strategické investice, investice do infrastruktury, do dopravy, tam já věřím, že to prostě smysl má, protože my tu infrastrukturu postavit musíme. Čím dřív to uděláme, tím nás to vyjde levněji. A klidně se kvůli tomu můžeme do určité míry zadlužit. Jenomže zároveň bychom měli dělat škrty na těch velkých rezortech, na těch průtokáčích. A to prostě musí být tak, že pokud si něco chcete dovolit na dluh, tak si někde jinde musíte vzít. Takhle to platí v osobním životě, v domácnosti, ve firmě. I to Německo platí na mnoha místech. Ale máte jako pravdu, že ta filozofie takhle jako ji vnímá západní svět, že se ty peníze tisknou. Jo, nejzadluženější země jsou Japonsko a Spojený státy. Japonsko teda dluží samo sobě a jsou to zároveň jedny z možná nejvyspělejší země. Že? Takže jako nějaká souvislost tam je. Opět izraelské šekely. OECD říká, že na zdravotnictví se může ušetřit až 20%, což je zhruba na celá 3 bilionů dolarů napříč zeměmi OECD. A aktu je velká otázka k diskuzi. No, je určitě. Souhlas. Možná ten prezident tohle chtěl říct, ale začal se do toho zamotávat. No. Nechci ho hájit, teda, jo. On mě teda taky nehájí. Soudruh prezident netuší, že MR není kanon a neobsluhují gumy. Neví, že k tomu potřeba vysoká kvalifikace, ale se svojí 107 to stejně nepochopí. Lenka, ahoj Lenko, zdravím tě do Chicaga, dlouho jsme se neviděli, budu muset, jo, ty jsi na Floridě, dobře, tak já jsem chtěl říct, že budu muset do Chicaga, ale na Floridu možná lepší cesta, pozdravuji přátelé, všechny český Američany, který chybíte mi moc, hodně se toho změnilo, co jsem tam byl ve státech naposledy, jsem byl ještě jako europoslanec. No a vidíte to, jak to dopadlo. Co, jak se mu tady zametl režim bývalý. Ještě po tolika letech. Ahoj Filipe, tentokrát zdravíme z Floridy. Chci se zeptat, jestli zloději z minulé vlády budou potrestáni a bude jim zabaven majetek. Samozřejmě po soudech. Přeji vše nejlepší a nedej se. Nevěřím tomu, že by se to dokázalo dotáhnout ve všech případech.
Některým hrozí až 6,5 roku, bývalýmu ministrovi, několik ministrů je v tom evidentně namočených, ale úplně ty největší zločinci na rovinu. Bitcoin je to kauza obrovská, filmová, jednou to někdo celý určitě na filmu sfilmuje, ale ten dozimetr kolem stanu, to je jako odporná duhová mafie, prostě růžová. Prostě frajerů, kteří si mezi sebou dělají různé osobní fyzické instalace a zároveň jim padají kámoši z okén a zároveň si rozdávají státní zakázky za desítky, stovky milionů v parku a Bůh ví kde ještě a Bůh ví co všechno a z čeho, z jakých částí těla jim projelo nosem a nejenom nosem. Takže já doufám, že budou potrestáni hlavně tady tihleti, jo, protože říkám, Rakušan normálně do spisu, ministr vnitra kouká do spisu a dává si to na Twitter, o mně spis, jo. A samozřejmě ten vznik toho problému byl tak, že jsem se zastal holky. Oni z toho udělali něco úplně jiného, no, ale nemá cenu to teď vysvětlovat. Na to ještě bude jednou čas na všechno. Napíšu knihu a tam odhalím všechny detaily všeho a myslím si, že to bude opět mít úspěch. Očekávám, že hradní dětrozvěd bude chápat humor. Je bohužel dost naivní, to z něj vytloukli už na cvičáku. A komunistická minulost kámoše Chlada a Babiše Neva? Neva. Je mi to úplně jedno. Myslím si, že ani můj kámoš Richard, který oportunisticky vždycky tyhle ty věci dělal prostě čistě kvůli biznisu a nebyl tak blbý, aby tomu věřil, a myslím si, že ten druhý případ bude jako podobnej, tak nejsou prezidentama republiky a nehrajou si na morální majáky a rozhodně teda jsem si nevšiml ani od pana premiéra, ani od mýho kámoše Richarda, že by někoho moralizovali a hráli si na morální maják a že by někomu svým smýšlením jako kazili kariéru a chovali se protiústavně, což teda za to je v normální civilizovaný zemi, nebo spíš ve východních zemích je za to kůlka teda, jo. A zároveň bych teda chtěl říct, že je asi komunistická minulost. My jsme měli na poměr obyvatel nejvíc členů komunistické strany, hned po, tuším, Mongolsku. Myslím, že Mongolsko a Severní Korea mají obrovský poměr členů KSČ na počet obyvatel. Naopak třeba v Sovětském svazu to byl velmi malý poměr, tam bylo jako to velmi výjimečný, když už byl někdo v komunistické straně, to už muselo být jako za odměnu. Tak naopak v Československu a třeba v Mongolsku byl v komunistické straně opravdu jako každý x-tej člověk. Já myslím, že jsme měli 1,5 milionu nebo kolik. Znamená desetina obyvatel byla v komunistické straně. A velmi často to bylo jenom kvůli tomu, že ti lidi prostě oportunisticky potřebovali něco zařídit, nebo potřebovali prostě nějaký kariérní růst, nebo potřebovali něco zařídit rodině. A nebo neměli odvahu, nebo byli pohodlní, nebo to byli svině, ale nebylo to tak, že by byl každý, kdo byl člen komunistické strany zločinec, jo? To tak rozhodně nebylo. Nebo to byl oportunista, vexlák, jako byl Richard, jo. Ale něco jiného je, když někdo byl předseda základní organizace v nízkém věku, zároveň schvaloval vpád vojsk dobrovolně uprostřed životopisu, to tam začal vychvalovat, jak to bylo super. Zároveň se učil v rozvědce, v podobném kurzu, jako má Vladimír Putin. A zároveň potom jako obracel kabáty absolutně. Jo. Já vůbec jako nejsem toho příznivce. Já osobně bych lidi s takovou minulostí jako osobně nevolil. Ani prostě si nemůžu představit, že bych já někoho takového jako měl třeba v rodině. Já nemám v rodině žádný. Ani komouši, ani rácky bývalý, ani současný, ani nic takového. Sám jsem proti těmhle režimům, jsem svobodomyslný pravičák, já jsem klasický liberál a vždycky já i všichni členové mojí rodiny jsme si říkali, co jsme chtěli. A vždycky na to hrozně doplácíme. I na náš černý dobrý humor. Takže ne, nevadí. A já nikoho hlavně nesoudím. Ale divný je, když soudí někdo, kdo tu minulost má. Až to bude strana, která přiznaje vlastní pochybení, uvěřím, že jdeme správným směrem. Ježíš, víte, kolik my jsme udělali pochybení? Určitě plno, hlavně jsme nedostali 51%. Matifor, prezident, jediná volba proti gumě. Maty. Puh, tak teď jsem úplně zmatený. Maty, kde je Maty? Vy sám chcete být prezident, teď to vidím. David, už jenom 4 otázky a budeme končit, protože už je 11.
Tak ještě jednou. Byla studie, že D35 bude kopyto. Turnofičín. Teď se bude znova utrácet za studie, abyste tam taky zdvojnásobili provoz, ale protihlukovku nám udělat nechcete. No nechceme. To říkáte mně, nebo ministerstvu dopravy, nebo ministerstvu životního prostředí, nebo fondu. Já se na to podívám. Protihlukovka, já si myslím, že to je teda ministerstvo dopravy, což teda není v naší gesci, ale samozřejmě ta protihlukovka, to už jsou hlukové limity. A tam už ministerstvo životního prostředí určitě nějaký pozice k tomu dává. A může se i teoreticky dít, že se to platí z nějakých těch fondů. Takže D35, protihlukovka, podívám se na to. Myslím si, že protihlukové limity jsou velmi přísné i v rámci akceleračních zón, i všude. Protihlukové limity jsou něco, co se v České republice hodně řeší. Takže bych se úplně nebál. Je dost možný, že to není, že nechceme, ale že to je jenom nějaká technikálie, která se stane. A pokud ne, tak určitě se o tom můžeme pobavit a zjistíme. Protihlukovka. D35, protihlukovka. Jo. Podívám se na to. Doufám, že na to nezapomenu. Turnofičín. Felicia 96 a řetěz, ne řemen. Ale u lesa byl týpek, který měl na dvorku desítky motorů a za noc. A lahev, ferneta jsem jel dál. Tak to je nejvíc. Tak to je velká oprava. Pilníka, elixír, Felicia 96. To se mi líbí. Filipe, mám vás rád, ale proč se musí Petr Macinka plazit před Izraelem a líbat zeď do Izraele? Přeji jinak pevné nervy s médií a podporuji vás s kolegou z kanceláře. Bacha na mléčné výrobky. Já s dovolením nebudu odpovídat za Petra. Zeptejte se na to Petra, přeci jenom on je šéf diplomacie. Jak jistě víte, původně jsme pár let mysleli, že to budu já. Prezident se postaral o to, že to já nejsem. Já bych k tomu měl nějaký svůj postoj, ten teď je irrelevantní. Ministr zahraničí je Petr, on vám určitě o tom rád povypráví. Každopádně Izrael je náš historický spojenec, vzniknul i částečně díky československé pomoci na konci 40. let v tom regionu, který je proti nám z určité části logicky díky smutné historii částečně nepřátelský, tak ten Izrael je prostě historický spojenec. Petr vám o tom určitě řekne o svém pohledu na to. Já vám nechci tady teď vyprávět o svém pohledu. Já jsem sice místopředseda zahraničního výboru. Dneska zrovna jsem seděl s izraelským velvyslancem, ale přece jenom je to otázka na Petra. Vlastimil Pešek. Jo, Filipe, o plotínkách vím po dvou operacích svoje, kdo neví, nepochopí. Jsem rád, že chodím a netahám nohu. Přesně tak. Je to hrozný. Hrozný svinstvo a máme to většinou přerostlý lidi. Já tak mám 192 cm, nebo kolik, tak mám pocit, že takhle, co znám ty větší, vyšší chlapy, tak mají většinou ty plotny. Jo? Že ta váha prostě asi, nebo jsme nějak rychle narostli. Mě nedělá problém ani tak sezení, ale stání na místě je mor, souhlas. Ale mor je, v určitý momenty pro mě byl mor i ležení, i sezení, i stání, i všechno, protože ono to pak střílí do kyčle přes tu pravačku, pravou nohu a je to hnus. Tak, Jaroslav Šikula na podporu přísně tajné a XTV, co se týče právě magnetické rezonance, tak to nechápu, jak může vědět, kolik hodin je v provozu, taky to nechápu, ale určitě má. Geniální poradce, co mu řekli, že jsem udělal Yogurtgate a tak nemůžu být ministr. Rád bych se vás zeptal, jak vnímáte vyhlášený rozpočet a jaký vliv to může mít na voliče. Motoristu sobě asi. Já věřím, že voliči, kteří nás volili, tak nás volili díky velmi individuální znalosti našich osobností. Hodně tomu pomohl i přímo tento pořád. Volilo nás do europarlamentu, tam volili ještě ty lidé primárně mou osobu, 304 tisíc lidí, z toho absolutní většina byli jako příznivci ještě v té době moji.
do poslanecké sněmovny nás bylo 380 tisíc lidí, pořád tam majorita, nebo minimálně značná část byla vlastně našich příznivců i mých příznivců, ale to bylo díky tomu, že oni nás poslouchají. Oni nás poslouchají, vy nás posloucháte. Posloucháte mě, Petra, Vláďu Pikoru a určitě třeba Gabrielu Sedláčkou a další. Jo. Nechci nikoho vynechat, bych musel vyjmenovat všechny. Ale je to prostě tak, že my jsme tady začali s Petrem a opravdu k nám se připojil ten Láďa potom. Já si teď doteďka pamatuju, jak jsem Petra s Láďou seznamoval na Pražský hospodě, což je náš opozit k Pražské kavárně. A tam to jako celý vzniklo a vy nám nasloucháte a vy víte, že my neovlivníme schodek státního rozpočtu, když máme 6,7%. A když řekneme, tak my odejdeme z vlády kvůli schodku, tak nás asi tak do 5 vteřin nahradí mocichtiví lidovci nebo odesáci nebo kdokoliv stopky nebo co to tam je všechno za ty obskurní populistický subjekty, kteří okamžitě by doběhli za panem premiérem a navrhovali by mu, že nás teda, že ty nácky, že tu hnědou koalici teda o modři, o růžově, o duhově a my bychom neměli vliv ani na ty 4 ministerstva, kde šetříme, ani na ten celek, kde šetříme a ani bychom nebyli součástí, myslím si, velmi dobré vlády ve srovnání s tou minulou, i když, jak říkám, není to vláda mých snů. Ani být nemůže, to by byla, kdybychom měli 51% a stejně bychom měli žabomyší války mezi sebou. Takže víte co, svět není dokonalý, svět není ideální, politika je o kompromisech absolutních prostě. Nikdo z nás není Ludvík 14. král slunce, nikdo z nás si nemůže dovolit prosadit svoje názory absolutně. Nikdo z nás nechce vydírat naše partnery, nikdo z nás nechce rozbíjet koalici, nikdo z nás se nechce chovat nedospělé. My prostě chceme, aby tato vláda byla stabilní, aby tato vláda byla zodpovědná a aby se tyhle ty věci vyřešily. A pokud my budeme moci ten schodek snížit, tak věřte tomu, že to uděláme, že pro to uděláme maximum. Ale jak říkám, máme 4 malá ministerstva z 15. Takže v těch se bude dít to, co potřebujeme. Nemělo by to být na úkor celku, ale jak říkám, naši voliči nás znají, naši voliči jsou sofistikovaní, inteligentní, povídáte si tady se mnou o tom, to znamená, umíte si to nechat vysvětlit, umíte se na to zeptat. Já si nemyslím, že by nás voliči opustili. To, že mi pár naštvaných lidí napsalo, dneska je pravda, snažil jsem se to každému trochu vysvětlit, já sám jsem naštvaný úplně stejně, jako co mám dělat, ani nejsem v té pozici toho ministra, který by teď seděl na té vládě, ale jsem na té koaliční radě, což považuji za mnohem důležitější. A máme dobré vztahy v koalici. Oni mají názor jiný než my na tuto problematiku, ale my s nimi velmi dobře komunikujeme. Není to o vydírání, je to o kompromisech, je to o tvrdé diskuzi, o faktech a uděláme pro to maximum. Ale jestli to dopadne nebo nedopadne, dobře vám nemůžu říct. Já se obávám, že to jsou všechno už nějaký kompromisy a myslím si, že jestli se ušetří pár miliard, řeknu maximálně 10-20. Představa, jak tady někdo psal, že se z toho 80 miliard sundá. Ano, pro ten rok 28, ne pro rok 27. Lenka, rádi tě v Chicagu. Přivítáme, jen dej vědět dopředu, jste s Macinkou opravdu hrozní, jen tak dál, jsme hrozní. Dobrý večer, fandě vám a doufám, že šlápnete na plyn. Já doufám, že přečtu poslední dotaz. Nastartuju krabičku a šlápnu na plyn. Děkuju. Tak, poslední zpráva od Jaroslava. Já jsem pozitivní člověk, ale i realista v komunálních volbách. Motoristé sobě to může hodně ovlivnit ten rozpočet. Já se komunálních voleb vůbec neúčastním, já se distancuji od kampaně, od všeho. Já teď prostě řeším průmysl, fond, řeším svoje pozice, řeším svoji politiku. Já jsem byl za krátkou dobu, jsem prošel dvě volby, velmi drsné, velmi tvrdé a opravdu nemám jakoby potřebu se účastnit. Teď komunální voleb, jsme se bavili o tom, že bych byl kandidátem za Prahu. Je to druh politiky, který jde mimo mě. Mě baví průmysl, mezinárodní politika, evropská politika, protože ji považuji za důležitou pro naši zemi, protože je nadřazená, jsem to tady 100krát vysvětloval. Jinak mě zajímá a nejvíc mě naplňuje ta
ta politika ohledně toho průmyslu, ohledně Green Dealu, to teď považuji za úplně zásadní. Průmysl, infrastruktura, beton, to, co je vidět, prostě pokud někde vznikne přehrada, pokud někde zachráníme fabriku, pokud ten průmysl bude konkurenceschopný, aspoň z malé části díky tomu, co dělám, tak já budu v politice spokojený. Nechci se zabývat komunálem, nechci rozdělovat svoje síly. Myslím si, že si užívám víc než většina politiků a i mediálního honu a nepotřebuji ohrozit projekty řezání zelených krakatic. Takže já se s vámi loučím a věřím, že se tady brzy opět potkáme. Přeji vám krásný večer.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu pořadu Agenti amerických prezidentů.

0: Amerika má několik tajných služeb s agenty, kteří operují v terénu. Ti plní různé úkoly od infiltrace přes špionáž až po tajné umění tiché likvidace. Existují ale speciální agenti, kteří plní delikátnější zadání. Tito agenti americké tajné služby poskytují doživotní ochranu prezidentům a jejich manželkám. Znají skutečný příběh o vůdcích národa a jejich rodinách. Jsou povinni podepsat dohodu o mlčenlivosti a jsou vázaní přísahou mlčenlivosti. Ovšem z archivních materiálů, novinových článků nebo výpovědí samotných agentů lze alespoň částečně zrekonstruovat jejich práci. Odhalují nám svou službu pro americké prezidenty, jejich manželky, děti a rodiny. To, co prozradili, poukazuje na skutečný charakter prezidentů a prezidentských kandidátů. Američtí prezidenti mají nepochopitelně zbožnou aureolu cti a morálky. Naproti tomu sovětští nebo ruští státníci se opakovaně popisují jako chroničtí ochlastové. Díky výpovědím agentů zjistíme, že američtí prezidenti se v zákulisí chovali jako prvotřídní psychopaté a gauneři nejhlubšího zrna. Stejně tak první dámy nebo viceprezidenti. Ponižování agentů jako poskoků, chlastačky, sex s tajemnicemi nebo sekretářkami na kanapy v oválné pracovně, grupáče u bazénu nebo soulože v Air Force One v ložnici, zatímco manželka seděla na palubě a četla si knihu. To je jen pár úletů amerických prezidentů nebo viceprezidentů s patosem vznešenosti světových státníků. A jako bonus je dobré seriózní témata občas proložit něčím, co mé pořady tak trochu odlehčí. Zároveň se ale příliš nevzdálím od reality. Podívejme se proto do zákulisí, kam se 99% obyvatel nikdy nedostane. Svět iluzí a klamu.
1: In the election of 1860, Abraham Lincoln said the question was whether this nation could exist half slave or half free. In the election of 1960, and with the world around us, the question is whether the world will exist half slave or half free, whether it will move in the direction of freedom, in the direction of the road that we are taking, or whether it will move in the direction of slavery.
0: John Kennedy a Lyndon Johnson, sekretářky jako sexuální pracovnice. Pokud jde o skandální chování, jen málo prezidentů se vyrovnalo Lyndonu Johnsonovi. Přesto, věrna svému jménu, tajná služba všechno tajila. Dokonce i když byla jeho manželka Lady Bird doma v Bílém domě, Johnson měl během noci to, co agenti tajné služby nazývali tajné přesuny, aby navštívil sekretářku u ní doma. Johnson vyklouzával z Bílého domu na noční schůzku v 11 hodin večer, přičemž jeden agent řídil, říká bývalý agent Ramon Dallet. Myslel si, že byl diskrétní a že mu projde, že neměl žádnou ochranu kromě řidiče, ale nikdy mu to neprošlo. Agent řídil, zatímco Johnsonova ochranka, o které prezident nevěděl, ho diskrétně následovala. Lyndon Johnson měl sexuální život srovnatelný s Johnem Kennedym. Kromě známostí na jednu noc, měl Kennedy v Bílém domě několik známostí. Dvě z nich, Priscilla Weirová a Jill Kouvnová, byly sekretářky, kterým se říkalo Fiddle a Feddle. Do češtiny bychom to mohli přeložit jako Techtle a Mechtle. S Kennedy měli mít sex ve třech. Techtle a Mechtle, oblečené pouze v tričkách, která odhalovala jejich bradavky, dováděli s prezidentem jednoho odpoledne v bazénu u Bílého domu, když se Jackie nečekaně rozhodla vrátit do Bílého domu. Její oddíl tajné služby varoval oddíl Kennedyho. John Kennedy vyšel z bazénu a podal svou Bloody Mary agentovi tajné služby Anthony Shermanovi. Užijte si ji, je docela dobrá, řekl prezident s nadhledem. Stejně jako Johnson, měl i Kennedy dlouholeté pletky se svými přitažlivými sekretářkami. Kennedy si ale na rozdíl od Johnsona získal obdiv agentů tajné služby. Choval se k ním s úctou. Ptal se na jejich manželky nebo děti, když byly nemocné, a dával jim dostatečně vědět, pokud plánoval nějakou cestu. Kennedy se o lidi skutečně zajímal a snažil se o nich všechno vědět, říká bývalý agent Charles Taylor, který byl v jeho týmu. Na rozdíl od Johnsona byl Kennedy ve svých záležitostech alespoň diskrétní. V jednu chvíli přistihla Lady Bird svého manžela při sexu s jednou z jeho sekretářek na pohovce v oválné pracovně. Johnson vyletěl na tajnou službu, že ho nevarovala, že se jeho žena blíží. Podle Billa Galliho, který byl v té době ředitelem vojenské kanceláře Bílého domu, si Johnson v Bílém domě vyhlédl hezké sekretářky, dělal si na ně zálusk a pokud s ním šli do postele, převedl je do svého osobního štábu. Z 8 sekretářek v jeho okolí pouze 3 neměli sex s prezidentem, říká Galli. Joseph Layton, Johnsonův zástupce tiskového tajemníka, vzpomíná, že Johnson si zahrál o Laytonovu sekretářku. Vím jen, že druhý den byla jeho sekretářkou, vzpomíná Layton a dodává, že se stala členkou prezidentova harému. Fotograf Bílého domu tvrdil, že vždycky poznal, kdy měla jiná Johnsonova tajemnice sex s prezidentem v oválné pracovně, říká Layton. Tajemnice chodila dovnitř diktovat. A když vyšla, švy na jejich punčochách nebyly rovné tak, jako když šla dovnitř, říká Layton. Dveře byly vždycky zavřené. Johnson pravidelně sedával nahý v bazénu u Bílého domu, když diktoval dopisy svým atraktivním sekretářkám, vzpomíná Dunlap. Johnson se neomezoval jen na ženy ve svém osobním štábu. Měl stáj žen, se kterými měl sex, včetně těch, které pobývaly na ranči, když tam byla Lady Bird, říká bývalý agent. S Lady Bird byl v jejich ložnici a během noci vstal a šel do druhého pokoje, říká bývalý agent. Lady Bird věděla, co dělal. Jedna žena byla dobře vyvinutá blondýna, další byla manželka jeho přítele. Měl povolení od jejího manžela, aby s ní mohl mít sex. Bylo to úžasné. Podle stewarda Air Force One Roberta McMillana a dalších členů posádky, Johnson běžně zavíral dveře do své kajuty v Air Force One a trávil hodiny zavřený s jednou ze svých krásných sekretářek, a to i když byla na palubě jeho manželka. Někdy přišla zpráva a radista jí nemohl doručit starému pánovi do jeho pokoje, protože tam plbnul, vzpomíná Patrick O'Donnell, palubní inženýr Air Force One. Joseph Layton vzpomíná, že viděl Johnsona, jak se v Air Force One věnoval intenzivnímu rozhovoru s jednou sekretářkou, o které bylo známo, že s nimi souložila. Přes uličku seděla Lady Bird a četla si knihu, říká Layton. Byla to velmi tolerantní žena. Jestliže Johnson nebral ohled na svou ženu, ještě méně bral ohled na své agenty. Johnson pravidelně říkal agentům tajné služby, že mají padáka. Johnson řekl agentovi tajné služby, který řídil limuzínu, že dostal padáka, protože v limuzíně přestala fungovat klimatizace, říká bývalý agent Dunlap. Když byl Johnson viceprezidentem, přišel na schůzku s prezidentem Kennedym pozdě a nařídil agentovi tajné služby, aby vjel na chodník a tak obejel provoz na silnici. Johnson řekl, abychom přeskočili obrubník a jeli po chodníku, říká bývalý agent Charles Taylor. Na chodníku byli lidé, kteří vycházeli z práce. Řekl jsem mu ne. On na to, řekl jsem ti, abys přeskočil obrubník, ne? Odpověděl Johnson. Vzal noviny a praštil agenta, který řídil, do hlavy. Řekl, oba máte padáka. V tomto případě Johnson svou hrozbu nesplnil. Dunlap však tvrdí, že prezidentova záliba ve vyhazování agentů byla způsobem, jak je znevažovat, a byla typická pro jeho hrubé chování. Dunlap říká, že Johnson se k Lady Bird a svým dcerám Lindě a Lucy choval jako ke všem ostatním. Se svými dcerami a s Lady Bird mluvil hrubě, říká Dunlap. Když začal Lady Birdové nadávat, začala si broukat a odešla. Johnson nastoupil do letadla Air Force One a jakmile se dostal z dohledu davu, stál ve dveřích, usmíval se od ucha k uchu a říkal: "Vy hloupí hajzlové, všechny vás pochčiju." Vzpomíná steward Air Force One McMillan. Pak zmizel z dohledu a začal se svlékat. Než se ocitl v kajutě, byl už jen v trenýrkách a ponožkách. Nebylo neobvyklé, že si svlékl trenýrky bez ohledu na to, kdo v kabině byl. Johnsonovi bylo jedno, jestli byli kolem ženy. Se svými dcerami, Lady Bird a sekretářkami, byl úplně nahý, říká McMillan. Byl docela dobře obdařený varlaty, takže mu všichni začali říkat býčí koule. On se o tom dozvěděl, byl opravdu rozrušený. Měl epizody, kdy se opíjel, řekl George Reedy, jeho tiskový tajemník. Byly doby, kdy pil den co den. Člověk by si myslel, že ten chlap byl alkoholik. Pak to najednou přestalo. Johnsonovo pití jen podporovalo jeho výbuchy. Steward Air Force One McMillan vzpomíná, jak v letadle servíroval hovězí pečeni. Johnson vybuchl, protože plátek, který měl jeho pobočník Jack Valenti, byl syrový. Johnson popadl Valentiho tác a odnesl jídlo zpátky do kuchyňky. Vy dva hajzlové, podívejte se na to, řekl. Tohle je syrové. Musíte to maso v mém letadle uvařit. Nepodávejte mým lidem syrové maso. Do hajzlu, jestli vy dva chlapi budete v mém letadle ještě jednou servírovat syrové maso, tak oba skončíte ve Vietnamu. Johnson hodil tác sídlem dnem vzhůru na podlahu a vyrazil pryč. Bývalý agent Richard Roth vzpomíná, že si pomyslel, kdyby Johnson nebyl prezidentem, byl by v blázinci. Johnson byl zastáncem černochů a pro své zákony o občanských právech získal podporu jižanských demokratů. Jeho pokrytectví se však rozšířilo na pravidelné oslovování černochů negři. Na palubě Air Force One Johnson diskutoval o svém návrhu zákona o občanských právech se dvěma guvernéry. McMillan si vzpomíná, že když jim Johnson vysvětloval, proč byl pro něj zákon tak důležitý, řekl, že to bylo jednoduché. Chci, aby negři 200 let volili demokraty. Johnson seděl v limuzíně v Denveru. Měl zapnutý mikrofon a neuvědomoval si to, říká bývalý agent Clark Larson. Jeli po ulici a on řekl: podívejte se na všechny ty negry, jak jezdí kolem. Lidé na ulici nevěděli, odkud ten hlas vycházel. Dívali se na druhou stranu ulice, dívali se za roh a pár z nich se dokonce dívalo k nebi. Agenti tajné služby zjistili, že Lady Bird byla pravým opakem svého manžela. K agentům byla laskavá a chovala se k ním s respektem. Bývalí prezidenti dostávají doživotní ochranu tajné služby. Pokud se znovu nevdají, doživotní ochrana se poskytuje i manželkám bývalých prezidentů. Po smrti manžela chránilo Lady Bird celkem 8 agentů, 2 na směnu. Měla jižanský přízvuk a velmi dobře mluvila, vzpomíná jeden z bývalých agentů. Všechno, co řekla, znělo na cvičeně, protože to bylo perfektně formulované a dokonale vyslovené.
2: There is no question but that we cannot discuss our internal affairs in the United States without recognizing that they have a tremendous bearing on our international position. There is no question but that this nation cannot stand still because we are in a deadly competition.
0: Richard Nixon, zvláštní patron a podivín. Agenti považovali Nixona za jednoho z nejpodivnějších prezidentů země. Byl proslulý tím, že se po pláži v Key Biscayne na Floridě a ve svém domě v St. Clement na Floridě procházel v obleku nebo sportovním saku. Ráno vycházel na pláž a procházel se sám, říká jeden z bývalých agentů. Člověk ho skoro musel litovat. Nevěděl, že si měl vzít plavky. Chodil podél oceánu v kalhotách, saku a společenských botách. Nixon nedokázal navázat konverzaci, pokud nešlo o diskuzi o nějakém problému, říká bývalý agent z jeho týmu. Nixon vždycky kalkuloval a zjišťoval, jak

Vyhledával si Martin nebo Manhattan? Zvládl jenom jednu nebo dvě, říká agent tajné služby. Ne, že by létal jako drak, ale bylo na něm znát, že se úplně nekontroloval. Uvolnil se, začal víc mluvit a usmívat se. Bylo to úplně mimo jeho charakter. Ale měl dva a bylo to. Měl je každý druhý večer, ale vždycky na konci pracovní doby a v rezidenci. Nixon často trávil čas na ostrově jeho přítele Grant Kay na Bahamách. Abyste si udělali představu o jeho sportovní zdatnosti, Nixon rád rybařil, říká jeho bývalý agent. Sedával na zádi přítelovi 55-metrové jachty a seděl na otočném sedadle s rybářským prutem. Členové posádky Nixonovi na háček nastražili návnadu a háček vyhodili. A Nixon tam jen tak seděl s oběma rukama na prutu, něco chytil a zaměstnanci mu to navinuli. Sundali rybu a dali mu jí do kbelíku. Nixon nedělal nic jiného, než že se díval. Byl to opravdu zvláštní podivín. Dokonce i v létě Nixon trval na tom, aby v krbu hořel oheň. Od pondělí do pátku odcházel Nixon z domu ve 12.55, aby si zahrál golf, říká Dale Vanderlick, bývalý agent jeho týmu. Trval na tom, že bude hrát golf i v prudkém dešti. Když jste ho viděli hrát golf, bylo vám za něj trapně, říká bývalý agent. Bylo to hrozné. Byla to opravdu politováníhodná postava. Geniální člověk, ale kdybyste ho pustili samotného mezi běžné občany do světa, myslím, že by nedokázal fungovat. Nixonův vztah s manželkou Pat byl odtažitý. Stejně jako John Kennedy a Jackie a Lyndon Johnson a Lady Bird spali manželé v oddělených ložnicích. Na palubě Air Force One se Nixon držel stranou, říká bývalý steward Air Force One Russell Reed. Zůstával ve svém kupé a první dáma zůstávala sama ve svém kupé. Občas se drželi za ruce, když vystupovali z letadla jen tak na oko. Moc si nepovídali. Pat byla k agentům tajné služby ohleduplná. Místo, aby agentům rozkazovala, zdvořile se zeptala, nevadí, když půjdeme do nákupního centra. Když opustili Bílý dům, Pettiny problémy s alkoholem se zhoršily. Pat pila martiny a většinu času byla v pořádném rauši, říká agent Nixonovy jednotky. Měla problémy si něco zapamatovat. Jednoho dne v St. Clement, když jsem tam byl, byl můj přítel na stanovišti a slyšel šustění v křoví, říká další agent, který byl v Nixonově týmu. Na tu pláž přicházela spousta přistěhovalců, kteří se snažili dostat do Ameriky. V tu chvíli druhý agent nabil náboj do brokovnice, šel k místu, kde se šustlo a byla to Pat, říká bývalý agent. Lezla na kolenou a na rukou, pokoušela se najít dům. Agent popisuje Nixonovu dceru Julii jako princeznu, nejmilejší dívku, jakou byste kdy chtěli v životě potkat. Naproti tomu Nixonova dcera Trisha byla trochu výstřední. Když šla ven a podávala si ruce, tak se po návratu do auta zbláznila a snažila se ruce očistit. Agenti nikdy nemohli přijít na to, co Julie viděla na jejím manželovi Davidovi, vnukovi bývalého prezidenta Dwighta Eisenhowera. I když se k agentům choval dobře, považovali Davida Eisenhowera za nejbezradnějšího člověka, kterého kdy chránili. Jednoho dne Nixonovi věnovali svému zeti jako vánoční dárek grill. Když byli Nixonovi uvnitř jeho domu, Eisenhower se pokusil grill spustit, aby na něm opekl nějaké stejky. Po krátké době řekl agentu Vanderlickovi, že dřevěné uhlí se nezapaluje. Do jámy grillu nasypal většinu sáčku briket a zapálil na nich sirky, ale nepoužil podpalovač, říká Vanderlick. Víte něco o otevírání garážových vrat? Zeptal se Eisenhower jiného agenta tajné služby. Potřeboval bych trochu pomoct. Mám je už 2 roky a nesvítí mi. Nemělo by se rozsvítit světlo. Možná je žárovka vyhořela, řekl agent. Opravdu? Zarazil se David.

0: agent zvedl oči. V objímce žádná žárovka nebyla.
1: Well, I'm fully aware that the plea of nolo contendere was the equivalent of a plea of guilty for the purpose of that negotiated proceeding in Baltimore. It does not represent a confession of any guilt whatever for any other purpose. I made the plea because it was the only way to quickly resolve the situation.
0: Nixonův viceprezident, mimo manželské poměry. Nixonův viceprezident Spyro Agnew měl hned několik mimo manželských afér. Ovšem po celou dobu tento republikán veřejně hlásil důležitost rodinných hodnot. Jednoho rána koncem roku 1969 Agnew požádal svou pětičlenou jednotku agentů tajné služby, aby ho odvezla do washingtonského hotelu, dnes elegantního hotelu St. Regis na 16. ulici. Vzali jsme ho zadním vchodem a přivedli do pokoje ve čtvrtém patře, říká jeden z agentů. Požádal nás, abychom ho nechali 3 hodiny o samotě. Vedoucí oddílu pochopil, že měl poměr s nějakou ženou. Agenti na viceprezidenta počkali a pak se vrátili do hotelu, aby ho vyzvedli. Agnew vypadal rozpačitě, říká bývalý agent. Nechat ho na nezabezpečeném místě bylo porušením bezpečnosti. Pro nás jako agenty to bylo trapné, protože jsme usnadňovali jeho nevěru. Připadali jsme si jako pasáci. Poté, říká agent, se jeho manželce nemohli podívat do očí. Kromě tohoto vztahu měl Agnew poměr s tmavovlasou, dobře vyvinutou členkou svého personálu. Když Agnew cestoval mimo město, trval na tom, aby jí tajná služba zajistila ubytování ve vedlejším hotelovém pokoji, tvrdí bývalý agent. Žena byla stejně stará jako jedna z Agnewových dcer. A agent tvrdí, že Agnew měl také poměr s blondýnkou v New Orleans. Agent to zjistil, protože o ní v jednu chvíli sám projevil zájem. Jiný agent ho varoval, že patřila do Agnewova soukromého inventáře. Nakonec byl Agnew ke konci Nixonova druhého funkčního období obviněný z přijetí úplatku ve výši 100 000 dolarů v hotovosti. Agnew přijal úplatky v době, kdy byl výkonným ředitelem okresu Baltimore v Marylandu a později, když byl viceprezidentem. Agnew namítal, že byl nevinen a souhlasil s rezignací. Z úřadu odešel 10. října 1973.
2: I am acutely aware that you have not elected me as your president by your ballots. So I ask you to confirm me as your president with your prayers. And I hope that such prayers will also be the first of many. If you have not chosen me by secret ballot, neither have I gained office by any secret promises.
0: Gerald Ford, lakomec a škrt. Když Gerald Ford přišel do Bílého domu, ukázalo se, že začal být nesnesitelně lakomý. Tato jeho vlastnost se projevila ještě víc, když z úřadu odešel. Ráno chtěl v hotelech noviny a chodil k pultu, říká agent, který byl v jeho týmu. A ejhle, neměl u sebe žádné peníze. Pokud s ním nebyli jeho zaměstnanci, žádal agenty o peníze. Když se Ford ubytoval v elegantním hotelu Pierre v New Yorku, poslíček naložil vozík s Fordovými zavazadly a odvezl je do jejich pokoje. Když poslíček skončil, vyšel ven a držel 1dolarovou bankovku a nadával španělsky, říká bývalý agent. V kalifornském Rancho Mirage, kde Ford po odchodu z Bílého domu bydlel, se chodilo na golfové hřiště. Byl to exkluzivní country klub a běžné spropitné bylo 25 až 50 dolarů, říká další agent. Ford dával spropitné 1 dolar, pokud vůbec. Když se Ford ubytoval v jednom chicagském hotelu na akci, hostitelský výbor mu do pokoje dodal půl tuctu láhví prvotřídního alkoholu. Ford si vzal všechny ty zatracené láhve, říká bývalý agent. Když byl Ford v Japonsku na přednášce, půjčil mu tamní country klub novou sadu golfových holí Pink, aby je mohl používat na hřišti. Na konci dne se je Ford snažil nacpat na zadní sedadlo limuzíny a oni říkali, ne pane, říká bývalý agent. A on předstíral, že si myslel, že to byl dárek. Agenti tajné služby tvrdí, že Fordovi nikdy nevadilo, že jeho žena Betty byla většinu času v útlumu. Z Air Force One jsme ji sundávali tuhou jako prkno a nesli ji po schodech dolů, říká bývalý agent. Betty Fordová pila vodku, takže z jejího dechu nebylo těžké poznat, že pila. Kromě pití byla závislá na lécích na předpis. Protože agenti musí mít povědomí o možných zdravotních problémech, konzultovali její stav s lékařem Bílého domu a dozvěděli se o něm. Na rozdíl od Pat Nixonové však Betty Fordová svou závislost překonala po intervenci, kterou vedla její dcera Susan.
3: It is a crisis of confidence. It is a crisis that strikes at the very heart and soul and spirit of our national world. We can see this crisis in the growing doubt about the meaning of our own lives and in the loss of a unity of purpose for our nation.
0: Jimmy Carter, agenti po Skoci. Jimmy Carter si pěstoval image veselého populisty, který vyrostl na farmě, vedl sklad buráků a zastával se pracujících. V zákulisí to ale bylo jiné. Carter byl prostě většinu času velmi stručný a hrubý, vzpomíná jeden agent. S agenty prostě dělal, jako by nebyli na blízku. Pozdravili a on se na ně jen podíval. Jako by tam nebyli, jako by ho obtěžovali. Carter agentům tajné služby a policistům skutečně řekl, že nechce, aby ho cestou do oválné pracovny zdravili. Bylo pro něj asi příliš obtěžující, aby musel pozdrav opětovat. Carter byl šéfem vlády, kterého agenti tajných služeb nesnášeli nejvíc. Agent John Piasecki byl u Cartera 3,5 roku. Z toho 7 měsíců ho vozil v prezidentské limuzíně. Říká, že kromě udílení pokynů s ním Carter nikdy nepromluvil. Carter se snažil budit dojem muže z lidu tím, že si na cestách nosil vlastní zavazadla. Ale to byla jen další šaráda. Když byl Carter v roce 1976 kandidátem, nosil si zavazadla sám, když byl poblíž tisk, ale po zbytek času žádal tajnou službu, aby mu je nesla. Carter dělal velké divadlo, že když někam jel, vyndaval z kufru limuzíny příruční kufr, ve kterém ale nic nebylo, říká další agent, který byl v jeho týmu. Byl prázdný, byla to jenom show. Carter dělal i další show, když přicházel do oválné pracovny brzy. Tím chtěl budit dojem, jak tvrdě pracoval pro americký lid. Do oválné pracovny přišel v 6 ráno, půl hodiny něco dělal, pak zatáhl závěsy a zdříml si, říká Robert Salimen mladší, který byl v Carterově týmu. Jeho zaměstnanci novinářům řekli, že pracoval. Jiný agent říká, že jindy viděl Cartera přes okna oválné pracovny, jak podřimoval v křesle u stolu, zatímco zdánlivě pracoval. Carter byl falešný, naprosto falešný, říká agent. Jediný okamžik, kdy jsem na Carterově tváři viděl úsměv, byl, když jeli kamery, říká bývalý agent George Schmelhofer, který byl pravidelně přidělený ke Carterově týmu. Agenti byli přesvědčeni, že jeho žena Rosalyn byla tou chytřejší. Měla ke svému manželovi láskyplný vztah a působila jako poradkyně, která nikdy tvrdě korigovala, co řekl. Na rozdíl od svého manžela se k agentům chovala s respektem. Rosalyn byla skutečně mozkem celého týmu, říká bývalý agent Repasky. Držela ho v šachu a neustále mu radila. Byla velmi pragmatická a organizovaná. Když pronesl nějakou ultraliberální poznámku, uzemnila ho a řekla mu, že musel být více centristický. Když neposlechl, dokázala být chladná a ocelová. Myslím, že prezidentský úřad byl pro Cartera příliš velký na to, aby ho pochopil, říká bývalý agent Ramon Dunlap. Podle agentů byla nejnevychovanějším potomkem prezidenta Amy Carterová. Bylo jí 10 let, když se její otec stal prezidentem. Amy byla rozmazlená až běda, říká jeden z agentů, který se jí věnoval. Amy Carterová byla nepořádná, říká Brett Wells, steward Air Force One. Podívala se na mě, vzala pytlík otevřených sušenek, rozmačkala je a hodila na podlahu. Dělala to schválně, museli jsme to uklízet, to byla naše práce. Agenti tajné služby, kteří Amy hlídali ve škole, se často ocitali uprostřed dění. Amy si chtěla po škole hrát s kamarády, místo aby si šla domů do Bílého domu dělat úkoly, jak měla. Když jí agenti řekli, že musela jít domů, Amy zavolala otci a předala telefon agentům. Vzpomíná Dennis Komicky, který byl v jejím týmu. Prezident řekl, aby Amy vzali, kam chtěla. Amy prostě měla svého otce omotaného kolem prstu. Protože Amy často zůstávala u kamarádky přes večer, agenti nakonec pracovali déle, než kdyby ji odvezli přímo do Bílého domu. You have a chance. Well, I'm not sorry. You sit down and we're going to let other people talk. I'm going to turn now to Frank Mugisha. Frank Mugisha is a leading civil rights organizer who is, I'm sorry, you know, this is not the way to have a conversation. If you want to have a conversation, you're welcome to come talk to me afterwards. Well, that's your opinion. But then sit down, we've heard your opinion. Thank you very much. Now we're going to turn to people who are on the front lines of working on behalf of human rights. But it's not free speech when you are disrupting everybody else's opportunity to speak. And I've given my answer, I will not do that. So that's the end of our conversation, okay. But I'll still meet you outside. But you're done. Hillary Clintonová, zlostná pekelnice. Na veřejnosti se Hillary usmívala a chovala se laskavě. Ovšem, jakmile zmizely kamery, projevila se její zlostná povaha, protivnost a panovačnost. V době vrcholícího skandálu kolem Moniky Levinské stál příslušník tajné služby na stanovišti na Jižním Trávníku, když Hillary přijela limuzínou. První dáma vystoupila z limuzíny a její důstojník jí řekl: "Dobré ráno, madam," vzpomíná bývalý důstojník. Odpověděla mu: "Jdi do prdele." Nemohl jsem uvěřit, že jsem to slyšel. Všichni z jejího oddílu vzpomínají na osud Christophera Emeryho, uvaděče v Bílém domě, který udělal chybu, když Barbaře Bushové zvedl telefon, když opustila Bílý dům. Emery pomáhal Barbaře naučit se používat notebook. Nyní měla bývalá první dáma problémy s počítačem. Emery jí dvakrát volal. Za to ho Hillary Clintonová vyhodila. Emery, otec 4 dětí, nemohl rok najít jinou práci. Podle Davida Watkinse, asistenta prezidenta Clintona odpovědného za administrativu, stála Hillary také za hromadným propuštěním 7 zaměstnanců cestovní kanceláře Bílého domu. Tento krok iniciovala Catherine Corneliusová, sestřenice Billa Clintona z třetího kolena, která se chtěla sama postavit do čela cestovní kanceláře. Také přátelé Billa Clintona do toho zasáhli, protože, podle zprávy Úřadu pro všeobecnou odpovědnost, usilovali o cestovní ruch pro sebe. V memorandu určeném Thomasem McLartymu, který byl personálním šéfem Bílého domu, Watkins o vyhazovu napsal: "Oba víme, že by nás čekalo peklo, kdybychom nepodnikli rychlé a rozhodné kroky v souladu s přáním první dámy." Když byla Hillary v Bílém domě, byla tak nedůvěřivá a pomstychtivá, říká bývalý agent. Jednoho odpoledne Hillary našla v rezidenci Bílého domu elektrikáře, který měnil žárovku. Rozkřičela se na něj, protože nařídila, že všechny opravy se měly provádět v době, kdy byla první rodina pryč. Přistihla toho chlapa, jak na žebříku dělal žárovku, říká Fredit McCulloughová, která tehdy pracovala jako asistentka cukráře Bílého domu. Byl to případ jako hrom. V podstatě nám bylo řečeno, Clintonovi vás nechtějí vidět, nechtějí vás slyšet, jděte z cesty, říká bývalý agent tajné služby. Pokud Hillary procházela chodbou, měli jste se schovat za závěsy, které sloužily jako přepážky. Nadřízení nám říkali, poslouchejte, stoupněte si za tento závěs, přicházejí. Nebo prostě si stoupněte mimo cestu, ať vás není vidět. Hillary měla stálé pravidlo, že na ní nikdo nemluvil, když přecházela z jednoho místa na druhé, říká bývalý agent FBI Coy Copeland. Ve skutečnosti každý, kdo ji viděl přicházet, prostě vstoupil do první volné kanceláře. Hillary byla k agentům velmi hrubá a nezdálo se, že by měla ráda orgány činné v trestním řízení nebo armádu, říká bývalý agent tajné služby Loy Balman. Nechodila za vojáky nebo policisty a nesetkávala se s nimi, jak to dělá většina ochránců. Prostě byla opravdu hrubá téměř ke všem. Chovala se, jako by vás nechtěla mít u sebe, jako byste byli pod její úroveň. Veřejně se Hillary dvořila organizacím prosazujícím právo, v soukromí ovšem policií opovrhovala. Hillary se nelíbilo, že vojenští asistenti nosili v okolí Bílého domu uniformy, vzpomíná další bývalý agent. Požádala je, jestli by místo nich nenosili pracovní obleky. Uniforma je znakem hrdosti a oni jsou hrdí na to, že mohou nosit uniformu. Vím, že armádu to ve skutečnosti velmi uráželo. Hillary s námi nikdy nemluvila, říká další agent, který byl v jejím týmu. Většina členů prvních rodin s námi mluvila a usmívala se, ona to nikdy neudělala. Byla velmi naštvaná a sarkastická a na své zaměstnance byla velmi tvrdá. Křičela na ně a stěžovala si. Hillary si například postěžovala, že hotel, který pro ní její asistenti vybrali, byla díra. V zákulisí to byl úplně jiný člověk, než jakého jste viděli při rozhovorech. Ve své knize Living History, živá historie, Hillary Clintonová psala o své vděčnosti personálu Bílého domu. Pravda byla taková, říká jeden z agentů tajné služby. Hillary s námi nemluvila. Strávili jsme s ní roky, nikdy nám nepoděkovala. Stejně falešný je i vztah Hillary k jejímu manželovi. V klíčových kancelářích Bílého domu a u tajné služby se nachází elektronická skříňka, která zobrazuje aktuální polohu prezidenta. Tato skříňka se nazývá Protectee Locator a zobrazuje také polohu první dámy, viceprezidenta a prezidentových a viceprezidentových dětí. Pokud se nenacházejí ve Washingtonu, zobrazuje lokátor jejich aktuálního města. Kromě toho se policisté v Bílém domě vzájemně informují vysílačkou o poloze prezidenta a první dámě ve vládním sídle. Agenti tajné služby, kteří byli přiděleni k hlídání Hillary během její senátní kampaně, byli zděšení tím, jak byla rozpolcená a kypěla hněvem. Během turné plánovala improvizované návštěvy v restauracích a místních podnicích, vzpomíná agent tajné služby, který byl tehdy v jejím týmu. Všechny akce byly zinscenované a otázky byly prověřené. Zastavovala se v restauracích. Tým kampaně jim 3 dny dopředu oznamoval, že přijde. Promluvili s majitelem a řekli mu, aby všechny pozval a přivedl své přátele. Hillary vyletěla vzteky, když se jí zdálo, že její volební štáb předem nesehnal dost diváků. Hillary měla výbušnou povahu. Hillary a její štáb byli neorganizovaní a všude obvykle chodili pozdě. Její kampaň řídili děti, říká jeden z tehdejších agentů, který se jí věnoval. Chyběla jí organizace a vyspělost. Nedokázala dodržovat časový rozvrh. Když pobývala u příznivců demokratů, objevovali jsme se u nich doma ve 2 hodiny ráno a ona spala v hlavní ložnici, říká. Hillaryin senátní volební štáb naplánoval návštěvu klubu v oblasti mléčných farem na severu státu New York. Když se blížili k venkovní akci a ona viděla lidi oblečené v džínách a obklopené kravami, Hillary se rozuřila. Otočila se na jednoho ze zaměstnanců a řekla: proč jsme sem do prdele přišli, tady nejsou žádné peníze, vzpomíná agent tajné služby. Je ironií, že pro její dceru Chelsea mají agenti jen slova chvály. V mé kariéře to Chelsea Clintonová zvládla nejlépe, říká agent obeznámený jak s jejími detaily, tak s detaily dvojčat Bushových. Chovala se k agentům správně, říkala jim, co se dělo, nikdy jim nedělala problémy, o kterých bych věděl. Chelsea byla k agentům vždycky velmi milá a srdečná. A to je to jediné, co vždycky chcete, abyste měli volný tok informací, aby vás nic nepřekvapilo, abyste mohli naplánovat jejich bezpečnost, říká bývalý agent tajné služby William Albrecht. Ovšem Hillaryin personál odrážel její panovačnost. Huma Abedinová vedla Hillaryin přechodný úřad a byla její zástupkyní na ministerstvu zahraničí a vedoucí cestovního štábu během její prezidentské kampaně. Podle agentů byla stejně hrubá a protivná jako Hillary. Bývalý agent vzpomíná, jak Abedinové pomáhal, když se ztratila, když vezla Chelsea na prezidentskou debatu demokratů v únoru 2008 v Los Angeles. Byla bojovná a naštvaná, že na akci dorazila pozdě, říká bývalý agent. Žádné uznání, žádné poděkování nebo něco podobného. To bylo pro její lidi běžné, že se chovali hrubě. Huma Abedinová se na agenty dívala z vrchu a jednala s nimi jako s občany druhé kategorie, říká bývalý agent. Přestože agenti nemají nosit zavazadla, udělají to ze zdvořilosti, pokud se jim líbí nějaká chráněná žena, například Lynn Cheneyová nebo Rosalind Carterová. Ale v případě Abedinové agenti prostě říkali: hele, ty budeš taková? Tak si vezmi do auta zavazadla sama. Měla 4 zavazadla a my jsme tam stáli, dívali se na ní a říkali: aha, můžeme vám podržet dveře? Hillary si mezi agenty vysloužila ocenění nejnenáviděnější chráněné první dámy.
4: This afternoon in this room, from this chair, I testified before the Office of Independent Counsel and the Grand Jury. I answered their questions truthfully, including questions about my private life. Questions no American citizen would ever want to answer. Still, I must take complete responsibility for all my actions, both public and private. And that is why I am speaking to you tonight. As you know, in a deposition in January, I was asked questions about my relationship with Monica Lewinsky.
0: Bill Clinton, posedlost milenkami.
5: It's hot in here. Are you hot?
6: Oh, I need you.
0: Stejně jako jeho manželka, měl i Bill Clinton výbušnou povahu. Své pomocníky nazýval hlupáky a debily. Když měl Clinton naspěch, doslova odstrkoval zaměstnance z cesty, říká jeden z agentů. Dokázal se na vás okamžitě obořit. Agenti tajné služby mu říkali Clintonův standardní čas, což byla narážka na Clintonovu obvyklou praxi chodit o 1 až 2 hodiny později. Pro Clintona byl itinerář s naplánovanými schůzkami pouhým návrhem, říká bývalý agent. Clinton vždycky na všechno přišel pozdě. Mohl být ve svém pokoji a hrát karty. Čekali jsme na něj třeba hodinu, protože hrál se svými zaměstnanci karty. Bill Clinton nikdy nechodil včas, říká bývalý agent Jeff Crane. Bylo mu jedno, jak moc se opozdil, nebo jestli to zatížilo naše zdroje. Air Force One má tendenci odhalovat skutečný charakter prezidentů nejvíce. Ukázkovým příkladem byly eskapády Billa Clintona právě na palubě Air Force One. květnu 1993 Clinton nařídil prezidentskému letadlu, aby počkalo na letištní ploše na mezinárodním letišti v Los Angeles, zatímco on se nechal ostříhat u Christophera Shatmana, kadeřníka z Beverly Hills. Mezi Shatmanovy klienty patřili třeba Steven Spielberg. Letěli jsme ze San Diego do Los Angeles, abychom ho vyzvedli, vzpomíná James Sadler, steward na této cestě. Na zemi jsme byli asi hodinu. Zavřeli runwaye. Zatímco Shatman stříhal Clintona, dvě runwaye na letišti v Los Angeles byly uzavřené. To znamenalo, že všechny příchozí a odchozí lety musely být zastavené. Clintonova bezohlednost způsobila nepříjemnosti cestujícím po celé zemi. Clinton si jako puberťák vyměňoval s mužskými členy posádky poznámky o anatomii každé atraktivní ženy, která se náhodou ocitla v letadle. Na adresu členek posádky pronášel nevybíravé poznámky. Když byl Clinton mimo Bílý dům, agenti si vždycky dělali starosti, protože si všiml hezké ženy a zamířil k ní. Když si měl Clinton potřást rukou s přihlížejícími, agenti se bavili tím, že zkoumali, kterou atraktivní ženu by mohl dostat. Jeden z agentů, který stál poblíž jedné z nich u provazu, vysílačkou hlásil svým kolegům "Would you?", což znamenalo "udělal bys to?". Přesněji řečeno, udělá to Clinton a zamíří k ní? Na znamení, že si myslí, že by to Clinton udělal, ostatní agenti dvakrát stiskli tlačítko na svých mikrofonech. Dvojité cvaknutí v jejich sluchátkách znamenalo ano. Když Clinton k mladé ženě skutečně zamířil, byla slyšet kakofonie cvakání, říká bývalý agent z Clintonova týmu. Několik let poté, co se Bill nastěhoval do domu Clintonových v Čapace, se začal scházet s blondýnkou, která bydlela nedaleko. Byl to typ fotbalové matky, říká jeden z agentů. Tajná služba ženu neoficiálně označila krycím jménem Energizer. Byla opravdu milá, nosila agentům malé občerstvení, byla pravým opakem Hillary. Bill Clinton jejich příchody a odchody časoval tak dobře, že se žena objevila téměř ihned potom, co Hillary odešla. Minuli se jen o pár minut, říká agent. Musela to být komická situace. Sotva Hillary vytáhla paty z baráku, šup a byl tam blondětý Energizer. Patřila k zástupu Clintonových milenek, které jsem pokryl v mém pořadu Clintonova vražedná mašinérie. Za Clintona fungoval Bílý dům jako celonoční pizzerie. Asistenti chodili na schůzky v džínách a tričkách. Vstupní hala západního křídla připomínala stanici metra, přeplněnou návštěvníky, kteří přicházeli a odcházeli. Koberce a čalouněný nábytek se třepily a všude byly prázdné obaly od pizzy. Za Clintona si zaměstnanci přiváděli holky, které zbalili v Georgetownu, aby se o půlnoci podívali do oválné pracovny, říká bývalý agent tajné služby.
7: Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign.
0: Barack Obama. Kokain a transmanželka. Američanka Mia Mary Poupová, narozená v roce 1963, tvrdí, že Obama patřil koncem 70. let k její mládežnické partě na Havaji, kde se společně scházeli na pláži Waikiki. Jak víme, Obama se také narodil na Havaji, v Honolulu. Ukázalo se však, že rodný list byl falešný. O narození v Americe, což je podmínka pro výkon prezidentského úřadu, panovalo mnoho pochybností. Vzpomínky Mie Mary Poupové na Baracka Obamu začínají tím, že ho neznala jako Baracka Obamu, ale jako Barryho Saetora. Poupová v internetovém televizním pořadu Manning Report uvedla, že Saetoro se vždycky označoval za zahraničního studenta. Na Havaji se Soetoro podle Popové potloukal po gay scéně, která už v té době vzkvétala. Znali jsme Barryho, bylo všeobecně známo, že se nikdy nezajímal o dívky. Mně jako mladé dívce bylo jasné, že Barryho zajímali jenom muži. Kromě toho byl Barry patologický lhář. Vypadalo to, že nebyl schopen být upřímný v žádném vztahu, dodala Poupová. Tedy dokonalá kvalifikace pro politika. Kromě toho bylo Soetorovo užívání kokainu v té době předmětem diskuzí v jejich partě. Také se stýkal s těmi starými bílými muži. V partě se domnívali, že právě tak se dostal ke kokainu. Jinými slovy, měl sex s těmi starými muži a tak se dostal ke kokainu a mohlo ho brát, řekla Poupová. Mia Mary Poupová nebyla ve svých výrocích zdaleka osamocená. Rozhovor s Poupovou připomněl už téměř zapomenutého svědka Obamovy homosexuality, a sice bývalého Obamova milence Larryho Sinclaira, který o svých zkušenostech s Obamou vydal v roce 2009 knihu. Kniha měla výmluvný název Barack Obama a Larry Sinclair – kokain, sex, lži a vražda. Podle Sinclaira to začalo tím, že na začátku listopadu 1999 měl dvě schůzky s Obamou. Ten už v té době nebyl teenager, ale bylo mu 38 let. Podle své knihy byl Sinclair v té době několik dní v Chicagu. Večer využil služeb limuzínové služby a zeptal se šoféra, zda nezná někoho, kdo by měl zájem o společnost a mohl ho provést po Chicagu. Šofér mu pak zavolal a odvezl ho do baru. Když jsem vystoupil z limuzíny, uviděl jsem štíhle stavěného, elegantně oblečeného černocha světlé pleti s velkýma ušima. V baru se pak objevil i jeho přítel, který mu řekl, že byl v baru. Řidič ho představil jako mého přítele Baracka Obamu. Jméno, které Sinclairovi nic neříkalo, protože v té době byl Obama sotva členem senátu ve státě Illinois. V baru si asi hodinu povídali a dali si pár skleníček. Řekl jsem, že by se mi hodila jedna nebo dvě lajny, abych se probral. Obama se mě zeptal, jestli tím myslím koks, a když jsem řekl, že ano, odpověděl, že by mohl nějakou sehnat. Pak podle jeho slov odjeli pronajatou limuzínou na místo, které neznal. Obama opustil vůz s $250 od Sinclaira a vrátil se s 8 kuličkami kokainu, zhruba asi 3,5 gramy. Nakreslil jsem pár čárek a krátce na to Obama vytáhl z kapsy kalhot dýmku s krekem. Obama kouřil krek, zatímco jsem mu na zadním sedadle limuzíny prováděl orální sex. Pak se Sinclair nechal odvést zpátky do hotelu. Druhý den se Obama nečekaně objevil v hotelu, kde oba opět užili kokain a měli sex. Až do roku 2004 netušil, s kým měl v té době tu čest. Většina lidí by nečekala, že bude pařit s jedním člověkem, brát drogy, mít dvakrát sex na jednu noc a za pár let uvidí stejného člověka mluvit v televizi na sjezdu Demokratické strany. Ale přesně to se mi stalo. Dokud jsem v roce 2004 neviděl v televizi Národní sjezd Demokratické strany, neměl jsem tušení, kdo byl ten feťácký hajzl z Chicaga s velkýma ušima. Ale teprve, když se Barack Obama v roce 2007 představil jako kandidát na prezidenta, rozhodl se ho Sinclair konfrontovat s jeho feťáckou minulostí. Ovšem to se ukázalo jako jeho největší chyba. Podle Sinclaira začala pomlouvačná a tisková kampaň proti jeho osobě. Kromě toho také informoval o podivném úmrtí bývalého Obamova milence a důvěrníka jménem Donald Young. Muž, který zemřel jen proto, aby chránil obraz Baracka Obamy. Jeho předčasná smrt zabránila světu poznat Baracka Obamu takového, jaký je, záchodovou buznu, dodal Sinclair. Ve skutečnosti byl Obama spojovaný s celkem 3 podivnými úmrtími na chicagské gay scéně. Donald Young byl ředitelem sboru v Obamově chicagském církevním sboru. Young a dva další homosexuální farníci zemřeli náhle a nečekaně na konci roku 2007, kdy začal Obamův vzestup k prezidentské nominaci amerických demokratů, uvedl zpravodajský web Pat Dollard. Podle zprávy byl Young a další doslova popraveni 23. prosince, respektive 17. listopadu 2007. Třetí zemřel 26. prosince 2007 údajně na otravu krve, zápal plic a AIDS. V rozhovoru pro bulvární deník The Globe Youngova matka Norma Jean Youngová prohlásila, že její syn byl zavražděný, aby ochránil Baracka Obamu před odhalením jeho sexuálního vztahu s ním. Pokud byl Barack Obama skutečně homosexuálem, jaká je jeho manželka? Žije s Obamou skutečně normální Michelle, nebo je to fiktivní manželství? Když byl Obama prezidentem, ti dva při každé příležitosti předstírali, že byli zářivě zamilovaní. Ať už na státních návštěvách, banketech nebo při jiných příležitostech, byli vidět, jak se drželi za ruce a objímali, jako by se do sebe právě včera bláznivě zamilovali. Přitom tehdy už byli manželé 22 let. Existují důvodná podezření, že mnoho fotografií a videí se vyhotovilo umělou inteligencí. To, co se dnes prodává ke komerčnímu využití, bylo dávno přístupné armádě a rozvědkám. Metoda je poměrně jednoduchá. Pomocí Photoshopu se do tváří jakýchkoliv dětí přimíchají rysy dospělých obličejů a máme tu dětskou fotografii Michelle Obamové. Zní nám to bláznivě, bizarně a jen těžko uvěřitelně? Psycholog a pedagog z Jacksonville, doktor Ronald Poland, tvrdil, že americká prezidentská rodina byla největším podvodem s identitou všech dob. Napsal o tom dokonce knihu s názvem Alias Barack Obama. Podle Poulanda se většina rodinných fotografií sestavila na obrazovce počítače s pomocí Photoshopu. Obamovi by tak byli konstruktem nebo spíše produktem. Po nenáviděném George Bushovi bylo potřeba prodat Američanům produkt v charismatickém a kosmopolitním balení, aby se znovu obnovil kult a důvěra amerického prezidenta. Vždyť i jiné postavy v historii se šily na míru potřebám národa a zejména potřebám propagandy. Například Marilyn Monroe, ve skutečnosti Norma Jean Mortensenová, Miley Cyrus alias Hannah Montana nebo dokonce bezpohlavní a bezrasový Michael Jackson. Všichni ti lidé neměli ani nemají nic společného s původním narozeným člověkem. Američané jsou mistři ve vytváření lidských panenek. O sfalšovaném rodném listu Baracka Obamy už tu byla řeč. Obrázek rodného listu byl zveřejněný 27. dubna 2011, ale forenzní experti ho označili za padělek. Je také ohromující, že havajská úřednice Loretta Fadiová, která podepsala Obamův údajný rodný list, byla jedinou cestující, která zahynula při havárii malého letadla. Jaká náhoda, že zahynula zrovna ona a ostatní přežili. Četné další dokumenty a osvědčení z jeho minulosti se nezveřejnily nebo je nelze najít. Celý impozantní seznam chybějících dokumentů sestavil autor Mondo Fraser ve své knize Tajný život Baracka Husajna Obamy. Vraťme se ale k Michelle. Pokud je tedy její manžel ve skutečnosti gay, co na to černá princezna Michelle a její pisklavé holčičky Malia N a Natasha? Je například skutečně svobodnou matkou, jak se prořekla v CBS News na začátku dubna 2013? V pořadu o zdravé výživě a své kampani proti obezitě Let's Move hovořila o obtížích při udržování zdravého životního stylu. Věřte mi, že jako zaneprázdněná svobodná matka, nebo neměla bych říkat svobodná matka jako zaneprázdněná matka, víte, když je váš manžel prezidentem, cítíte se jako svobodný rodič, ale on tam je. Freudovské přeřeky mocných bývají vodítkem. Protože jsou pod obrovským tlakem. Fungují jejich přeřeknutí jako ventily nebo krátké uvolnění tlaku, při kterém pravda náhodou vyklouzne ven. Michelle jako svobodná matka by byla logická pouze s ohledem na její manželství s homosexuálem. Nebo to také není celá pravda, ale jen brána do podivuhodné říše Obamových lží. Amerika je stále více zemí iluzí a klamu. Alternativní zpravodajský web Before It's News citoval 30. června 2011 blogera Matthew Glossera, kterého kontaktoval anonymní zdroj z Bílého domu. Ačkoliv byl Glosser zpočátku skeptický, přesto se 25. června 2011 s anonymním zdrojem setkal. Zdroj tvrdil, že byl bývalým členem štábu první dámy. A tento zdroj uvedl šílenou, ale zcela konkrétní informaci. Michelle Obamová se narodila 17. ledna 1964 v Chicagu jako Michael Lavon Robinson. Byl druhým synem Frasera Robinsona III., známého dílera kokainu a odborářského rváče zločineckého bose a starosty Richarda Daleyho a Marianne Shields Robinsonové, přechodné pouliční prostitutky, u které byla v roce 1998 diagnostikovaná HIV pozitivita. Michelle, ve skutečnosti Michael, byl známým středoškolským sportovcem. V roce 1982 získal stipendium, aby mohl hrát obránce za fotbalový tým Oregon State Beavers. Když absolvoval úctyhodnou nováčkovskou sezónu s 88 zákroky, náhle odešel. Náhle zanechal studia. Spoluhráči pravidelně slýchali Robinsona stěžovat si, že byl ženou v mužském těle a 13. ledna 1983 podstoupil na lékařské fakultě Univerzity Johna Hopkinse operaci změny pohlaví. Michael se za novou identitu styděl. Opustil Oregonskou státní univerzitu a zapsal se na Princetonskou univerzitu pod novým zákonným jménem Michelle Robinsonová. O několik let později se seznámil s Barrym Obamou mladším, keňským přistěhovalcem, který rozpoznal Michelinu pravou identitu. Později se vzali a adoptovali dvě děti. Bingo. Nebyla by ideální manželkou pro homosexuála žena, která je ve skutečnosti mužem. Wikipedie tvrdí, že stránka Christwire.org, kde se tento článek poprvé objevil, je satirická. Ostatně totéž se ale dá říct i o Wikipedii. Výše citované informace jsou ovšem přinejmenším konzistentní. Obamovi skutečně pocházejí z hlavního města amerických gangstrů Chicaga a zmíněný chicagský starosta Richard Daley, pro kterého prý Michelin otec pracoval jako zločinec, skutečně vedl důkladně skorumpovanou městskou správu. Starosta pověstného větrného města byl navíc velkou osobností a vlivným tahounem za nitky v demokratické straně. Vždycky prosazoval prezidentské kandidáty, jako byli John Kennedy a Hubert Humphrey. Jeho syn Richard Daley později zdědil nejen starostův úřad, ale také péči o prezidentské kandidáty, tentokrát Baracka Obamu. Daleyho bratr William byl za Obamy jmenovaný personálním šéfem Bílého domu. Je také pravda, že Michelle má řadu mužních rysů, které by se hodily i na fotbalistu. Počínaje silnou postavou, širokými rameny a nápadnými mužními trapézovými svaly. Nemluvě ostatné výšce. Toho si všímalo také mnoho lidí. Bývalý voják a policista z amerického transsexuálního města Trinidadu prohlásil ve svém videu. Prvních 7,5 roku své kariéry jsem strávil jako policista v Trinidadu v Kolorádu, městě známém jako hlavní město transsexuálů. Když jsem tam hlídkoval, nezřídka jsem se setkával s lidmi, kteří tam cestovali na operaci změny pohlaví. Mohu zcela jasně říci, že Michelle je muž. Další video uvádí řadu lékařských, fyziologických a vizuálních nesrovnalostí v tělesné konstituci Michelle a mužské postavy. Seznam mám ve své pracovní složce, ale nebudu nás tím zdržovat. Nelze tedy stoprocentně potvrdit tyto hypotézy. Ovšem v dnešní době je obtížné potvrdit cokoliv, co jsme neviděli na vlastní oči. Tyto informace ale osobně považuji za věrohodné. Minimálně svědectví o Obamově homosexualitě, chronickém lhaní a sjíždění se na kokainu jsou dost přesvědčivá. Investors Business Daily vydal redakční článek, ve kterém se ptá, zda je celý Obamův život fikcí.
8: And by the way, you know, I sit on the stand and it get hot. I got hairy legs that turn blonde in the sun. And the kids used to come up and reach in the pool and rub my leg down so it was straight and then watch the hair come back up again. They'd look at it. So I learned about roaches. I learned about kids jumping on my lap. And I've loved kids jumping on my lap.
0: Joe Biden. Šetřete holoto, já si létám. Viceprezident a potom prezident Joe Biden se možná snažil vytvářet image obyčejného Joea přítele pracujících, ale agenti tajné služby znali jiného Joea. Tento Joe byl zastáncem snižování vládního plýtvání. Ovšem zároveň od svého nástupu do funkce utratil $1,000,000 za osobní cesty tam a zpátky do svého domu v Delaware na náklady daňových poplatníků. Ještě jako viceprezident se Biden nejméně jednou týdně vydával vrtulníkem označeným jako Marine 2 ze své rezidence na společnou základnu Andrews v Marylandu. Pak nasedl do Air Force 2 a letěl zpátky do svého domova v Delaware. Do Washingtonu se vracel letadlem Air Force 2. Náklady na lety se ještě zdvojnásobily, protože když ho vysadili v Delaware nebo vyzvedli v Andrews, muselo letectvo letět prázdným letadlem. Biden odlétal každý pátek ze společné základny Andrews, takže se z observatoře svez letadlem Marine 2 na leteckou základnu Andrews, odletěl letadlem Air Force 2, přistál v Delaware, zůstal tam celý víkend a pak se v neděli večer vrátil, říká agent tajné služby obeznámený s těmito cestami. Jakoby jel Biden taxíkem. Letěl letadly Air Force z Washingtonu do Wilmingtonu, zpátky do Washingtonu a pak ještě ten týžden zpátky do Wilmingtonu. Když bylo teplé počasí, viceprezident se pravidelně v sobotu vracel letadlem z Wilmingtonu do Andrews, aby si na letecké základně zahrál golf s prezidentem Obamou. Po 5-hodinové golfové hře odlétal zpátky na letiště Newcastle ve Wilmingtonu. To všechno na náklady daňových poplatníků. Každé 3 nebo 4 týdny, když bylo teplo, tam Biden v sobotu doletěl a pak se vrátil letadlem Air Force 2, říká agent tajné služby. Zatímco Air Force 2 sedělo na letištní ploše v Andrews, on si šel zahrát golf s prezidentem na Andrewsovu leteckou základnu. Něco vám řeknu, to je nehorázné, dodává agent. Bidenovo využívání prostředků vzdušných sil k hraní golfu s prezidentem Obamou bylo opravdu bizarní. Například v sobotu 21. dubna 2012 odletěl Biden z Wilmingtonu do Andrews, aby si zahrál golf s Obamou, ředitelem výjezdů Bílého domu Mervinem Nicholsonem a zaměstnancem Bílého domu Mikem Brushem. Biden pak odletěl zpátky do Wilmingtonu, což si vyžádalo 2 lety s přestupem. Včetně letů z mezipřistání činili náklady daňových poplatníků na tento jeden golfový výlet letadlem C-20B tam a zpět $12,406, tedy něco přes 300 000 korun. 300 000 korun za 5 hodin golfu, neberte to. Obamovi a Bidenovi to jistě nevadilo. Agenti tajné služby v Bidenově týmu se jistě museli pousmát. Obama v roce 2011 oznámil, že pověřil Bidena vedením kampaně proti plýtvání, která měla vymýtit zbytečné vládní výdaje. Při tomto oznámení Obama uvedl, že Biden bude pátrat po špatně utracených daňových dolarech a eliminovat je v každé agentuře a oddělení napříč federální vládou. To bylo báječné pro viceprezidenta, který utrácel miliony dolarů za osobní cesty do Delaware a jako viceprezident pobíral roční plat 230 700 dolarů, tedy asi 5 milionů 800 000 korun. Kromě toho v té době bezplatně využíval viceprezidentskou rezidenci v areálu americké námořní observatoře. Nejméně 5 správců námořnictva se staralo o všechny osobní potřeby Bidena a Jill, včetně vaření, nakupování jídla, úklidu a praní prádla.

Závěr. Svět iluzí a klamu. Provedl jsem důkladnou sondu do zákulisí, kam se 99% z nás nikdy nedostane. Pořad jsem sestavil z archivů, výpovědí agentů tajných služeb a dobových novinových článků. Toto zákulisí nám odhaluje zcela jiný pohled. Odvrácenou stránku amerických státníků, kteří se prezentují jako naaranžované figuríny ve výkladních skříních. Svět iluzí a klamu. Ve skutečnosti jsou to lidé, kteří jsou opilí mocí, což ventilují různými způsoby. Zesměšňováním, ponižováním, sexuálním predátorstvím, alkoholismem nebo neschopností. Důmyslný marketing a rafinovaná propaganda tohle všechno maskuje a zakrývá. Nenechávejme se proto oblbovat těmito produkty iluzí a klamu. Ostatně jeden takový produkt si Češi zvolili za prezidenta v roce 2022. Sociální inženýrství, prefabrikované informace, spin doktoři a sociální marketing. Existuje mnoho nástrojů, kterými se oblbuje veřejnost. Politici jsou jako reklama na jogurt, prací prášek, čokoládovou tyčinku nebo výhodnou půjčku. Falešné návnady, lákadla a fabulace. Nevěřme proto reklamám iluzí a klamu. Je to stále stejné podvodné schéma. Instalace poslušných loutek v naaranžovaných výkladních skříních. Loutek, které vykonávají pokyny zákulisních kmotrů s penězi. Bankstrů, u kterých jsou politici a jejich státy zadlužení. My si jen vybíráme loutky v oblecích a kravatách. Skutečnou moc určuje někdo docela jiný. Svět iluzí a klamu. To je všechno, milí posluchači, v pořadu Agenti amerických prezidentů. Já doufám, že se vám pořad líbil, že jsme se tak trochu pobavili, i když samozřejmě s reálnými základy, jak jinak, u mě to asi jinak ani nejde. Nicméně budu rád, když budete tento pořad sdílet na sociální média a také posílat kamarádům, přátelům, známým prostřednictvím e-mailů, to budu velmi rád. A také budu rád, když mi zanecháte vaše komentáře, postřehy, doplnění, názory tady na kanále Odyssey Studio Tapin Radio pod pořadem v komentářích. A také se prosím připojte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat anebo zvoneček. To znamená upozornění, notifikace, abyste nepřišli u další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. Takže to by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

0: Krásný, příjemný, dobrý pozdní odpoledne nebo brzký podvečer, vážení přátelé, vám všem, kteří jste přišli na dnešní mimořádné vysílání nedělní, protože v programu to sice nebylo, ale je to tak závažný téma, že jsme tady jak Josef, tak Michal, chlapi se domluvili, že tohle vám musíme prásknout. Pánové, předávám slovo.
1: Míšo, začíná si ty, jsi ulovil, řekl bych, čerstvá data a já tě pak budu všelijak provázet historickými kontexty.
2: No podívejte se, abych byl přesný, tak 27. srpna na shromáždění francouzských politiků a průmyslníků Ursula von der Leyen, šéfka Evropské komise, za radostného aplauzu všech těchto pánů vykřikovala ve francouzštině,

0: velmi podivné francouzštině, ale ve francouzštině, že Evropanům leží na účtech, tedy i vám, i vy jste součástí toho, v bankách suma 10 bilionů eur a že ta suma se v příštích, a teď poslouchejte, 7 letech, to je plánovací období finanční Evropské unie, to příštím plánovacím období 7 letem Evropské unie, to začíná účetně 1.1.2028, musí z těchto účtů, kde leží ladem, podle Uršuly, přesunout a být investována do nejnovějších plánů Uršuly a Evropského komisariátu. A tak z vašich účtů musí přeputovat na účty těch podnikatelů a ti budou podnikat, tak jak Evropská unie nařizuje ty své všechny nejnovější green dealy a podobné záležitosti. A to je velice zajímavé, protože to je úplně přesný, jako v květnu 1933 odstartoval plán MEFO Adolf Hitler. A ty čísla jsou absolutně přesná, je to fantastický. Podívejte se, na účtech Evropské unie, tedy na účtech všech bank působících v Evropské unii, v eurozóně, leží 10 bilionů eur. Evropská unie, její eurozóna, má souhrnný vládní dluh 14 bilionů eur. A protože už velmi nemůže tento vládní dluh zvyšovat, tak se jí chce použít vaše peníze. Je to podle plánu Mario Draghi, který už od roku 1992 neustále prosazuje. Ale zpátky Hitlerovi. Čili Evropská unie. Na účtech 10 bilionů, zadlužení 14 bilionů, za 7 let se to má přesunout. A teď Adolf Hitler v roce 1933, přesně v květnu. Německý dluh byl tenkrát 10 miliard říšských mark, to je částka velmi obdobná, když se to přepočítá. A němečtí občané měli na účtech 12 miliard říšských mark. A Adolf Hitler a jeho guru Hjalmar Schacht vymysleli takzvanou MEFO směnku, Pepa vám to vysvětlí, geniální plán. A ten trval přesně 6 let a 6 měsíců. A na konci toho němečtí občané neměli své marky, tedy v tom okamžiku už i Češi, tím, kteří se dostali přesně na konci toho období do područí Německa, už neměli své peníze a místo těchto peněz, korun, marek, měli MEFO směnky, naprosto bezcenné. Je to úplně stejný. Uršula to plánuje na 7 let, Hitler to plánoval na 7 let, ale už mu to těch posledních 6 měsíců nevycházelo, tak už musel rozpoutat války a zabavovat další a další peníze, protože Němci už neměli tolik peněz na účtech, aby se to dalo financovat. A ta suma je velice podobná. Jedná se o takzvané strojnásobení státního dluhu účetním fíglem, tak, aby se to nemuselo účtovat, tak, aby se nemuseli tisknout peníze, protože kdyby se to udělalo bez tohohle MEFO podvodu, tak to způsobí obrovskou inflaci. Ano, takže metoda, kterou teď chce Uršula podle návodu Maria Draghi, který už v roce 1992 nastoupil v Neapoli na bajtskou královskou jachtu, kde byli bajčtí miliardáři tehdejší, a slíbil jim, že roztočí dluhovou spirálu v Evropě, tak, aby se občané lekli a povolili všechen majetek převíst, státní a veřejný majetek a peníze převíst do moci bankéřů a těchto zbohatníků. Tak teďko už mají vymyšlenou metodu, mají naplánovanou na stejnou dobu 7 let a je velmi zajímavé, že to vyhlásila ve Francii a ve francouzštině, protože první obětí těchto MEFO směnek se staly občané České republiky, tedy zbytku České republiky, kteří, jakmile se stali protektorátem, tak jejich peníze spadly pod německou kuratelu a začali způsobit v tomto německém systému, tunelovali naše účty, zabavovali peníze, účetně se to převáděli do Německa. No a jak víme, tak zakladatel Evropské unie Robert Schuman byl osoba, která osobně donutila v tehdejšího francouzského premiéra Daladier, který nechtěl do toho Mnichova to letět podepsat, tak ho večer navštívil se svými kumpány a takzvaně ho přesvědčil. A hned, jak byla Francie byla poražena, ještě než byla poražena, ještě než Rommel doputoval na českých tancích, to je také zajímavé, zaplacených těmi to mefosměnkami, to je taky legace, až do toho Cherbourgu, tak Robert Schumann už nastoupil do služeb Göringa a jeho gestapa. Ano, a dneska je to zakladatel Evropské unie, plán je tady, je to velmi podobné, měli bychom si na to dát pozor. A teďko nechám mluvit Pepu, já jsem to shrnul, je o strojnásobení státního dluhu a podívejte se, kdo v České republice chce tu naši republiku dále roztáčet tu dluhovou spirálu. Jsou tady takoví politici, kteří to chtějí udělat. Tak nechám Pepu teď.
1: Píšo, já ti děkuju za tohleto pozoruhodné srovnání. Má to ten významný aspekt, který tehdy se ani jako netajil a dneska se tak trošku tutal, jenom tak trošku, že šlo o financování příprav na válku. Bylo rozhodující. Když nastoupil Hitler, tak kratičce poté učinil šéfem Říšské banky Reichsbank Hjalmara Schachta, vleváženého jaksi významného státního činitele v oboru ekonomiky a financí, který mimochodem všelijaké triky pozoruhodné rozvíjel už proti v době, kdy prostě v Německu Německo mělo splácet náklady toho versajského diktátu a dokonce i ty mefosměnky hned se k tomu dostanu, měli svého předchůdce v takzvaných ÖFA směnkách už prostě za té velké inflace a tak dále. Byl to takový náběh, ale proč MEFO? Byla založena Hjalmarem Schachtem společnost s absolutně nulovou činností, kromě toho, že vydávala ty směnky, a byla založena pod takovým kulišáckým názvem Metallurgische Forschungsgesellschaft, tedy společnost pro metalurgický výzkum, nebo jak bychom to prostě přeložili. A ona skutečně vůbec nic jiného nedělala, než jí bylo dovoleno a uloženo, aby vydávala směnky, které měly výnos 4%, a tady byly velmi výhodné svým způsobem. A byly to směnky původně nominované na 6 měsíců, ale vláda to neustále posouvala na celé roky, až nakonec až 5 let. A ta čísla, co říkáš, sedí, ano. Státní dluh se strojnásobil do roku 1938, ale více než polovina toho státního dluhu nebyla vedena jako státní dluh. Bylo to prostě skryto pod tento mechanismus jako mefosměnek. MEFO je zkrátka Metallurgische Forschungsgesellschaft. A finta spočívala v tom, že velké zbrojařské koncerny byly financovány tak, že ty mefosměnky byly monetizovány prostě povinně bankami komerčními, ty byly nuceny prostě za to vyplácet peníze. A tím se dostával celý německý finanční systém do velkého dluhu. Začalo to praskat, jak správně říkáš, na sklonku 30. let a Hitler, i kdyby nechtěl, tak do té války v podstatě musel, aby se nějak vyrovnal s nekrytými prostě státními zakázkami. Byl to typický příklad toho, že, a to je na tom to nejhrozivější dneska také, mimo toho, co si říkal, že to směřuje k zcizení peněz Evropanů a k jejich vyvlastnění v podstatě a tak dále, tak spočíval v tom, že Hitler se vydal do rozvoje válečné ekonomiky s cílem uhradit náklady, ty dluhy, které se mu nakupily, z kořisti té války. Jinak to nemohl prostě jako toho nemohl dosáhnout. A nakonec už to pochopitelně vedlo k tomu, že i ty německé banky, jak správně říkáš, scizovaly peníze prostě německých občanů a občanů okupovaných zemí. A německý, já jsem si tady našel krásný citát od německého historika Martina Kitchena z knihy, která vyšla před 20 lety a jmenuje se překladu Dějiny moderního Německa 1800 až 2000 míněno roku, teda jaksi letopočty. A já přečtu klíčové asi dvě věty, které to myslím shrnují velmi pěkně. Banky byly nuceně nakupovat státní dluhopisy, které měly být použity ke splácení prostě těchto účtů, těch MEFO, on tomu někdy říkají účty a ne směnky. A vláda vzala peníze ze spořících účtů a pojišťoven. to udělalo z běžného německého občana finančníka německého přezbrojení. To je velmi hezky řečeno. Vláda byla nutce pak mu samozřejmě uchýlit i k inflačnímu tisku peněz a tak dále, aby to snižilo nedostatek hotovosti. Ale nejstrašnější na tom jsou ty dvě vazby, to říkáš správně. První je, že to je cesta, jak vybrakovat prostě peníze občanů, a druhá je, jak si nahamonit, abych tak řekl, výzbroj na útočnou válku s šíleným záměrem se zahojit z kořisti té útočné války. Ta dvě podobenství, ta prostě bíjí vysloveně do očí. Jsem rád, že si, jak si našel i ta čísla, která jedna jsou bilionech, druhá jsou miliardách, ale tehdejší německá marka taky měla jinou hodnotu, než třeba by měla v přepočtu z toho dnešního eura a tak dále. A to není směrodatné. Směrodatné je to velké podobenství tehdejšího systému MEFO směnek a jejich funkce a kdo je založil, co s nimi dělal a tak a proč to dělal. A samozřejmě toho, co Ursula von der Leyen pronesla v své lámané francouzštině ve Francii, z toho skutečně běhá mraz po zádech. Ano.
0: No z toho běhá mraz po zádech hlavně proto, že podívejte se, zakladateli společnosti MEFO, to byla soukromá společnost, která tiskla tyto směnky. A teď vám přečtu společnosti, které byly zakladateli této společnosti. A samozřejmě to je velice, velice zajímavé, co to bylo za společnost. Jaké je přečtu? Siemens, Rheinmetall, Krupp a Guttenhoffnungshütte. Ty dvě společnosti, Krupp a Guttenhoffnungshütte, ty jsou dneska převedeny na jiná jména, ale všichni víte, že Siemens a hlavně Rheinmetall se angažuje ve zbrojní výrobě, oni chtějí rozvádět zbrojní výrobu, nemají na to peníze, Ursula to řekla rovnou, bankéři na to nechtějí půjčit, Evropě nechce nikdo půjčit peníze, proč? Protože Evropská unie způsobila kolaps ekonomiky Evropské unie a žádný normální investující, myslící kapitalista, bankéř, peníze nepůjčí. Proto je na tom stejně jako Evropská unie, je na tom stejně jako Německo ve 30. letech. Nemá zahraniční investory, proto sahá na peníze občanů. Jinak samozřejmě ty peníze, které máte na účtech, nejsou vaše. Z právního hlediska vy máte pohledávku za bankou, aby vám tyto peníze vyplatila. To není to samé, jako že jsou vaše. Čili máte pohledávku za banku. Je to velmi zajímavá právní konstrukce, ale tak to je. Tak, a ty peníze, které máte na účtech, ta banka už dávno někomu půjčila. A velká část těchto peněz, ona banka dokonce půjčuje víc peněz, než má v dispozici, taková zvláštnost banky. A velká část těchto peněz je už v těch dluzích té Evropské unie. Takže vidíte, a teď samozřejmě jmenoval jsem tady ty společnosti, jako je Rheinmetall a Siemens. No a podívejte se, Mario Draghi, který tento plán dlouhodobě prosazuje, toho použití těch občanských peněz, založil právě přednedávnem společnost Rheingroup. Čili Mario Draghi je poradce Ursuly von der Leyen, to je její osobní soukromý zvláštní poradce, ten si založil ve Švýcarsku, ve chytej, společnost Rheingroup, miliardáři už mají zásobují penězi. Všechny ty informace máte v posledních analýzách, aby byl přesný na michalpetl.com, včetně odkazů, takže to můžete zkontrolovat. A teď se chystá tedy run na vaše peníze. Jaký bude mít, jaká bude ta forma, kterou to provedou, to se teprve dohadují, protože, jak řekla Ursula, musí to ti politici okamžitě schválit. Okamžitě se myslí letos a příští rok, protože 1.1.2028 to musí začít fungovat. Ursula chce, v podstatě jsou dvě teorie, jak se to udělá. První teorii prosazuje Merz a jeho spojenci, tedy německý i říšský kancléř Merz a jeho spojenci, hlavně Severzani, Holanděni, a ty chtějí, aby velké země jako Německo a podobně méně platili do Evropské unie a aby začali platit Češi, Poláci, Slováci jsou trošku víc chudí, tak těch se zatím netýká, a hlavně, aby ty peníze už nesloužily na takzvaný rozvoj bývalé východní Evropy nebo na zemědělství, ale aby sloužili na vyzbrojování a válku na Ukrajině. Druhou skupinu vede António Costa, to je velmi zajímavý člověk, bývalý portugalský premiér, ten se stal papalášem Evropské unie, předsedou Rady Evropy, protože v Portugalsku proti němu bylo zahájeno vyšetřování pro korupci. Tak byl rychle poslán Uršule do tábora, to z něj udělala předsedu Rady Evropy. A tento Costův plán se neodlišuje v tom, jak se mají použít peníze. Tedy, že se máme zadlužit. Máme se zadlužit ještě více. Ale peníze se mají dát oběma stranám, tedy i chudým Portugalcům, i chudým zemědělcům, ale hlavně na válku a válečné výdaje. Čili ten Costův způsob je, jediný rozdíl v tom je, že Němci mají méně platit. Čili Němci, a to je opět ten princip Mefos měnky, protože Hitler, když vtahnul do jakékoliv země, tak potom začalo ministerstvo financí a Říšské banky ovládat účty a majetky, které byly na těchto uloženy v bankách v zemích, které Hitler ovládnul, včetně zlata. Že? No a tady jsme zase u toho, že tedy my máme znova zaplatit nový německý plán, který Uršula je Němka, tak je to německo-francouzský plán, pač už hlasil Francouzům, na zadlužování Evropy a přitom ještě nemáme ani zaplacené válečné reparace. Čili opět se nám tady bude zřejmě opakovat nějaký systém nějaké jiné podoby Mefos měnek, máte 27 let, a my tady nemáme zaplacené válečné reparace, naše ekonomika se hroutí vidíte to, jo? A ještě jenom takovou padličku, aby se pobavili. Jak víte, v České republice není dobré jezdit do Číny, to si Okamura užil nedávno, když tam byl. Není dobré propagovat čínské investice. Koudelka dokonce odchytil čínského novináře, že je agent. No a podívejte se, co dělají Němci. Německá firma jmenuje Nadronis. Nadronis, já si musím podívat na to jméno, to mi teď vypadlo. A jsou to velmi, velmi slavné drony. Německá firma, která dodává drony z Bavorska za evropské dotace a německé dotace, postavila kousek od Bavorska u letiště, staví továrnu, kde se mají vyrábět přísně tajné nejlepší superdrony. A na tom pozemku vedle ní teďko mají stavět Číňané, bavorští politici vypravili právě včera do Číny obrovskou delegaci a jejím cílem je zaplnit 30-hektarový pozemek, uprostřed kterého je ta bavorská firma vyrábějící drony a bude obklopena nejnovějšími čínskými firmami. A víte proč? Aby Němci měli dobře placená pracovní místa. A Češi tady budou zase dále pracovat v německých levných montovnách. To je jenom tak pro legaci, jak vidíte, jak ta Evropská unie v Německu funguje. Němci dělají všechno proto, aby se zachránili na úkor ostatních. Polští politici, řada polských politiků o tom dnes a denně mluví, že už toho mají dost, že Německo se rozhodlo, že se za peníze východních Evropanů z Francie zachrání nastupující hospodářské krize, kterou vyvolali jejich politici, kteří vládnou Evropské unii. A tady máte ten plán Ursula von der Leyen.
1: Já navážu, Míšo, jestli můžu. To těsné sousedství čínské investice potenciální s podnikem, který má vyrábět jakési super drony do války na východě. Teď budu spekulovat. Dovedu si představit, že německá strana v tom může spatřovat jakousi kvazi pojistku proti tomu, že kdyby došlo k další eskalaci a mohlo by dojít na údery těch, kdo dodávají moderní zbraňové systémy do války na Ukrajině, takže by to mohl být taky tento cíl. A to je moje spekulace. Pokud je o Jalmara
0: samozřejmě, to je možná spekulace, že ta továrna se jmenuje Helsing. Když si zadáte podívejte se buď na mé webové stránky, to vyšlo předevčím, anebo si můžete podívat, co to je za drony Helsing. No a Podívejte se, víte, když máte super technologický, Němci vydávají to za super technologický vynález, co tam mají, obklopeno čínskými technologickými firmami, tak špionáž funguje. To je prostě, a nebo je tady ta druhá možnost. Ty drony jsou k ničemu a Číňané rozhodně nepotřebují špionovat, protože už mají lepší. Což se v poslední době děje na ruské frontě, protože západní rozvědky a i ostatní analytici hlásí, že ukrajinské drony začaly padat, protože ruská armáda začala rozmisťovat systémy, které naruší komunikaci jakéhokoliv vysílače a přijímače se systémem Starlink. Dokonce jeden ruský Putinův rozvědčík Artamonov tvrdil, že právě proto přiletěl tím letadlem C-17 vojenským John Ratcliffe do Moskvy, protože těsně předtím, asi 4-5 měsíců do něj, pár měsíců, do něj namontovali super tajný modul elektrotechnické rozvědky ROCK, píše se co, ROCC. No a ten měl sbírat data, ale Artamonov říkal, že ruská rozvědka byla bdělá a místo vypla všechny přístroje důležité a místo toho mu vysílala jiné signály. No, to jsou takové ty hlášky špionů, ale faktem je, že když máte super tajný luxusní předmět, luxusní výrobek, který chcete utajit a prodávat světu a dáváte na něj miliardové dotace, tak je úplně nejlepší. Víte, hlavní strateg Spojených států amerických Colby právě byl v Evropě před pár dny a těsně předtím, než tam přijel, tak vyhlásil, že Čína je tím hlavním nepřátelem. Čína, Čínci musí. Takže vidíte, že se to tady všechno mele a vypadá to, že prostě ti Němci se chtějí zachránit za každou cenu na koukoliv. A my si musíme dát pozor, aby jsme nedopadli tak, že v Německu budou luxusní čínské továrny a my tady budeme dělat v německých potomnách naši dělníci a všechny peníze Ursula opět prohospodaří. Stejně jako Adolf.
1: Já navážu zase, Míšo, ještě ke cti Jalmara Šachtat, ke cti, to jako si až tak velkou úctu nezaslouží. Nicméně je pravda, lze mu to upřít, že ač on sám byl, řekl bych, autorem toho plánu, celé to dal dohromady a v podstatě to dirigoval, a to i z pozice šéfa Říšské banky, s velkým ř, tedy jako státní banky, tak na sklonku 30. let kolem roku 38 i on věděl, že to je bankrotářský prostě plán, který on to tak asi neřekl nikde, ale došlo mu, že pokud nedojde k té dostatečné válečné kořisti, tak to prostě bude těžkotonážní bankrot. A dostal se do rozporu s Hitlerem a s dalšími pohlaváry nacistickými na tohle téma a v podstatě oni ho odvolali z té funkce šéfa Říšské banky. Převzal ty otěže převzal Göring, měl čtyřletý jiný plán, ten už byl vysloveně, jako bych raboval. Přeci u nás většinu těch podniků na protektorátu bylo podřízeno pod Hermann Göring-Werke, že jo, jako velký holding. To za prvé. A za druhé, víš, jaký je rozdíl podstatně, jak já to vidím, mezi tehdejší situací, která je v něčem velmi nebezpečně podobná, a v čem je zase naopak podobná není a je přesně protikladná. Německo, když nastoupil Hitler, tak Spojené státy, a nejen Spojené státy, ale i Británie, jejich kapitál, čile dál investoval prostě do nacistického Německa. Například rafinerie, bez níž by Wehrmacht nepořídil nic, byly dostavěny a využívány za účasti, za významné kapitálové i manažerské účasti Standard Oil americké, což spadalo do Rockefellerova, řekl bych, Rockefellerovy dynastie nebo impéria a tak dále. Takže tehdejší anglosasové do toho Německa pumpovali prachy, prostě přesto, že věděli, že co se to jako připravuje. Dneska, ne že by snad tento kapitál americký byl proti tomu, co se odehrává, nebo jeho nemalá část na Ukrajině a jinde, ale oni si ty roli vyměnili. Dneska jsme na tom ještě hůř. Dneska nám Donald Trump vzkazuje, že my máme, my teda ne my dva, ale jaksi vlády a armády a tak dále, těch členských států NATO evropských a Evropské unie, mají nakupovat americké zbraně a platit prostě penězi normálními, aby mohli dál pokračovat ve svém jaksi spoluválčení na Ukrajině, což je přesně jinak, než tady, si teď nechají platit natvrdo, když to tehdy investovali do toho německého monstra nacistického dál a dál, a jak víš, pokračovali v této součinnosti v průběhu druhé světové války. Scházeli se ve Švýcarsku vysocí činitelé anglosaského kapitálu a germánského nacistického, řekl bych, monstra, a prostě tam dělali kšefty po celou druhou světovou válku. V bance, která měla symbolicky, to je zvláštní symbolika, zejména teda zkrátku BIS, jako ta služba, o níž si před chvilku hovořil, ale tam to znamenalo Bank for International Settlements, to znamená banka pro mezinárodní zúčtování. Jinak Šlacht Kratice nakonec byl podezřelý z toho, že se snad snažil, se podílel nějakým způsobem na přípravách atentátu na Hitlera v červenci roku 1944. Byl zadržen, byl zatčen, byl chvíli v nějakých koncentračních táborech, ovšem v nějakém fešáckém sektoru těch koncentráků. A je pravda, že když probíhal norimberský proces, tak možná i za tyto jeho, řekl bych, pozdní výkony nakonec nepatřil mezi odsouzené v tom Norimberku, ale byl zproštěn nakonec viny, což je jako velmi, velmi zajímavý prvek, a já netvrdím, že to je správný prvek, ale je třeba to znát prostě.
0: No, já bych byl přesný, tak Helmut Schacht byl říšským ministrem, aby jsme do 22. ledna 1943. A jeho hlavní výtky vůči německé Hitlerově vládě a Göringovi spočívaly v tom, že na podzim 1942 začal buntovat proti tomu, že Göring a Hitler měli v plánu začít odvádět 15-leté Němce do služby na ochranu letišť německé Luftwaffe v Německu. Čili je to úplně přesné jako Robert Schumann. Oba dva pánové změnili v období prohry u Stalingradu, v období prohry u Al-Alameinu, a když jich bylo všem jasné, jak ta válka dopadne, tak změnili opět své politické priority. Jo? Takže
1: to je pravda.
0: Jako Hjalmar Schacht je jedním z těch nejdůležitějších lidí, kteří vymysleli systém vyzbrojování Německa. No a potom se takzvaně, když už bylo všem jasné, že ten Hitler to prohraje, postaral o svou budoucnost, stejně jako Robert Schumann. To je všechno. Jako oni historici moderní, a to nenarážím na Pepu, velmi rádi říkají, že se podílel. Podobně důležité jsou ty data. Ty data hovoří potom jasně. A když zjistil, že to smrdí jasnou porážkou, tak začal hledat nové přátelé.
1: Míša, to malinko jenom přesním. Já s tebou souhlasím, ono byl i nadále vysokým činitelem. Nicméně tento program MEFOMu vzali, skončil a přesunuli to do Göringovy nové koncepce, ale to nic nemění na faktu. Že...
0: Ano,
1: stalo se tak mimo jiné proto, že i on jako člověk ekonomicky přece jenom nikoli negramotný, věděl, že to směřuje k těžkému bankrotu, pokud se nezmocní Německo dlouhodobě, trvale nějaké velké kořisti. To on tušil. Ano,
0: ano, přesně tak. Tak já myslím, že jsme to téma dobře vyčerpali, tak jenom sledujte, co se děje.
2: Chlapi, já mám ještě jednu. Já mám k tomu ještě tady otázku. Může k tomu přesunu těch finančních toků a tak dál z našich bank a tak pomoct to digitální euro, o který tak strašně jako chtějí?
0: Prosím vás, to jsou jenom účetní způsoby, jak to provést. Jako samozřejmě musí k tomu být, důležitější je, že to musí projít rozhodnutím legislativy.
1: Ano? Tak, ale ty, Míšo, víš, co třeba udělali velevážené honorace s Řeckem před zhruba 10 lety. Tam se dokonce ve volbách to dopadlo přesně opačně, než si zahraniční potentáti přáli. vznikla ta vláda, kterou vedl Tsipras, byl tam Janis Varoufakis a tak dále, vedla i Syriza, relativně levicové prostě se skupení a podobně. A když chtěla cokoliv podnikat v zájmu, řekl bych, v národním zájmu, no tak jí prostě vzkázali, že vážení, v tom případě nebudete mít příští měsíc na výplaty státních zaměstnanců a podobně. A převzali ze zahraničí řízení řeckých financí a řecké ekonomiky. A Petr má pravdu, že je to jeden z nástrojů, jak lze, jak si tohle urychlit a legalizovat v uvozovkách, že ve chvíli, kdybychom měli pouze, kdyby byly pouze digitální peníze a my bychom měli pouze jaksi bankovní karty centrálních bank, které by sledovaly pohyb úplně všeho a také naše finance, kolik jich máme, na co je používáme a podobně, no tak je známo a o tom jsou celé spisy prostě sepsány moudrými ekonomy i dalšími věci, že v takovém případě může být individuálně člověk sledován, na co peníze vynakládá a může být takzvaně regulován. A mohou být ty peníze přidělovány, jak jsi to před chvíli řekl. Ve bance tvoje peníze, v bance nejsou tvoje peníze. To je pohledávka za bankou. A když ta banka prostě se dostane do nějakých těžkostí, no tak ona se musí sanovat. A jsou dva způsoby sanace. Tomu prvnímu se říká anglicky bailout a tomu druhému se říká bail-in. Bailout znamená, že se banka obrátí na stát a stát jako ji sanuje nějak. A bail-in znamená, že si ta banka musí pomoci z depozit peněz lidí, kteří mají uloženy peníze prostě v té bance. A Evropská unie v tichosti sankcionovala, schválila tento způsob sanace bank už před několika lety. Prostě to se na Kypru se to stalo a jinde ty banky, když by byly v úzkých, třeba protože by si nechali vnucovat nějaké novodobé MFO směnky, no tak pochopitelně to dělat mohou také. A oni samozřejmě budou zachraňovat sebe a ne peníze občanů. To je jako bez diskuze.
0: No, tady je celá ta otázka, jak celý ten finanční systém bude reagovat na obrovskou průmyslovou krizi v Německu a podobně, protože tam se může stát přesně to, že se ten systém začne hroutit a, jak říkal správně, potom musí být zachráněn penězmi občanů, protože Evropská unie se už prakticky a státy se už nemohou zadlužovat. Ty už mají prakticky vyčerpané dlužní kvóty, tam jsou tak vysoké splátky, že to nehrozí. To všechno uvidíme. Já jsem chtěl jenom říct, sledujte politiky, které jste zvolili, nebo i ostatní evropské politiky, protože ty musí schválit zákony, které tento opakovaný Hitlerův scénář nebo jiný scénář na záchranu bank za peníze občanů musí schválit. Musí legislativně vyčistit. A o to tady byl právě Antonio Košta, ten tady byl za Babišem a tady jde o to, že jsou v zásadě jsou dva kroky. První krokem je zvyšování dluhu státu a Evropské unie, tisknutí dalších peněz, to vyvolává inflaci. A protože těch peněz je třeba tolik, tak se vymýšlí ten druhý systém, protože ty MFO směnky, ten účetní tek má takový vliv, že se přímo neprojeví úplně v inflaci. A když máte vysokou inflaci, jako je teď, tak platí stát vysoké úroky. Čili kdyby se státy jenom zadlužovaly, tak se zvýší úroky, které splácejí a oni už přestanou mít schopnost kumulovat dluhy. Když se to udělá účetním tekem MFO směnky, tak se to tak přímo neprojeví. To jsou velmi složité bankéřské triky, jak
1: novodobé MFO směnky nebudou součástí oficiálně vykázaného státního dluhu.
0: Ano, přesně tak.
1: Ta finta spočívala, že více než polovina Hitlerova státního dluhu v roce 1938, sice respektive ten dluh existoval, on se strojnásobil, jak jsi správně řekl, za dluhu asi 32, ale více než polovina toho dluhu nebyla vykazována v účetnictví.
0: Ten dluh se přesně, ono to přesně tak. Takhle plánuje Evropská unie, proto jsem ty čísla na začátku jmenoval. Podívejte se, Hitler strojnásobil v letech 1933-1939 německý státní dluh, ale poměr toho byl, že asi 60% toho starojnásobení toho dluhu bylo skryto těmito tajnými mefospinkami. On dokonce ani nikdo nevěděl, kolik jich bylo vydáno. No a teď Evropská unie má ten Košta plán, nebo ten Marcův plán na to další zadlužování. No a pak ten Uršulin plán na použití těch peněz. Čili jde úplně stejnou cestou, takže si můžeme domnívat, že chce starojnásobit zadlužení Evropské unie a polovinu tohoto starojnásobení skryt nějakými novými účetními tejky a použít k tomu peníze občanů. To je zřejmě systém, kudy oni míří a oni stojí teď před jediným problémem. Chtějí to uskutečnit, těší se na to, protože budou vládnout penězi a víte, jak to je, to se potom dá odklonit bitcoinama, něco z toho. No ale hlavně, a proto právě teď se vyzývá všechno, aby se ti politici sjednotili, protože musí to odhlasovat. Takže vidíte, že poslanci Evropské unie za Českou republiku i poslanci v parlamentu, dokonce i senátoři, ti to budou muset taky schválit, budou mít obrovskou moc v příštích letech. Buď ten plán přijmou nebo odmítnou. A no, právě proto jsou důležité podzimní volby.
1: Naprostý souhlas. Kratit se k tomu. Tady se někdo ptal, jako ty digitální peníze, centrální banka a podobně. No zkusme si ptát, někdo říká, lidi vybrat prachy, třeba banky padnou. To na první pohled vypadá jako správné řešení, ale zkuste si představit, že někdo opravdu zavede systém, v němž hotové peníze nebudou použitelné. Takže ty peníze ve štrozoku, až pojete do krámu, tak nebude nikdo smět za ně vám cokoliv dát. Tomu to také směřuje, to jako si na rovinu musíme říci. Takže a i ty máš, Míšo, pravdu, že státní moc jako by měla se postavit v národním zájmu proti tomu. A někdo říká, že jako nemůžeme se dostávat do konfliktu s Evropskou unií a podobně. Já sám osobně mám názor, že kdyby zítra proběhlo nějaké referendum, tak ho vyhrajou pod presem prostě médií a politiky vládnoucí stoupenci zachování členství. Nicméně zároveň musíme chtít od té státní moci, aby dělala to, co ty říkáš, aby tvrdě hájila národní zájem proti takové loupeži a takové hrozbě a riziku. A to se stane, řekl bych, velkou přehlídkou, ten tlak na vládu, aby tak postupovala, se stane velkou přehlídkou toho, kdo je kdo, kdo se jak staví prostě k národnímu zájmu. A tady někdo říká, to, že si banka půjčila naše peníze, se dělali za socíku. Všechny brachy byly vloženy, se museli otočit. No to nepochybně, ale oni se neroztáčeli na dluh. Pozor, Československá socialistická republika neměla žádné nesplacené dluhy, ani v zahraničí, ani doma. Ona, ano, peníze uložené občany vracela do ekonomiky, do rozvojových programů. Jo, a ty měli nějakou rentabilitu, nebyly rozkrádány tuneláři. Mělo to i svoje vady na krásy, já neříkám, že to bylo dokonalé. A z tohoto hlediska to se vůbec nedá srovnávat. Ani náhodou, že se peníze mají zhodnocovat efektivní, racionální, produkční a jinou činností. O tom žádná pochyba, ale to, co my tady s Michalem popisujeme, to je něco úplně jiného. To je například program militarizace, kdy tanky mohou přinést nějaký zisk, jen když vyhrajou válku a ta válka přinese kořist. Nějak jinak prostě, jo. To je zásadní rozdíl, diametrální, dramatický, absolutní.
0: Já bych tady nechtěl spekulovat a samozřejmě, že Československo bylo velmi zvláštní nebo jiné, protože Polsko, Maďarsko, Rumunsko se zadlužili a proto ti jejich občané měli ty 90. léta velmi krutá, protože my jsme měli polštář z toho, že Štaugal s Adamcem udrželi československou ekonomiku relativně nezadluženou. Ten poměr byl snad kladný v náš prospěch, ale určitě vymahatelnost některých dluhů byla taková sporná. Zkrátka, dalo by se říct, že se v zajetlásce zadlužení jsme byli na nule, když to Maďaři, Poláci a Rumuni ty dlužili, kam se podívali. Takže to je jenom jedna věc a ta druhá věc je velmi zajímavá, že samozřejmě nejnovější události na Ukrajině, ta válka ukazují, že drony lze velmi snadno zničit nejenom energetickou strukturu, ale zásobování občanů potravinami. Totiž nejdříve Ukrajinci zautočili na ty sklady Wildbase, což ovšem jsou trošku jiné sklady, tam se nedistribuovaly primárně potraviny, načež Rusové v odvetě zlikvidovali 90%, přiznal to ukrajinský ministr, předevčujem, 90% všech moderních velkých skladů na Ukrajině. A v ukrajinské obchody začínají zít prázdnotu. Víte, jste moderní a tadyhle je problém, který se ukazuje. My se tady takzvaně připravujeme na válku, ale přitom naše vedení, naše politika je taková, že se všechno soustředuje přes velké sklady, protože se na tom dá vydělat více peněz. Ale tyto velké sklady při první válce budou okamžitě zlikvidovány a potom je konec. Čili jedním z důležitých věcí, kam investovat na obranu, a to je vysloveně obranné zařízení, je vrátit se zpátky do méně centralizované distribuce základního zboží, potravin, protože stát má mít nějaké rezervy. Podívejte se, Čína zvýšila zásoby své až na 180 dní, v některých komunitách až 360 dní. My tady s bídou nemáme ani nařízených 90 dní. Dostali jsme se v řadě komodit pod 100. A teď samozřejmě to je v těch velkých skladech a ty budou vyřazeny hned na začátku, se ukazuje těma dronama. Takže vlastně nemáme nic. A teď tady vlády přemýšlejí furt o zbraních, ale o bezpečnosti občanů, co budou jíst, to je nezajímá. Víte, ten starý systém, který byl založený na okresních skladech, jednotách a tak dále, je v tomto okamžiku velice odolný. Nedá se vyřadit. A teď je otázkou vlády, že nepotřebujeme nesmyslné stíhačky, které přijdou za 10 let, ale potřebujeme mít odolný systém. To je pro občany. Ale to byla jen taková poznámka k tomu, že ta válka na Ukrajině ukazuje i technická řešení. A Evropská unie se neustále připravuje na válku proti Rusku. Furt tvrdí, že Rusko přepadne Evropskou unii, což Rusové popíjají, ale nechme to být. Ale v každém případě nedělá nic pro to, aby připravovala občany, aby takovou válku mohli přežít. Čili chová se jako Hitler, ten také nepřipravoval infrastrukturu, neostylovali, nedělal. Čili pokud se připravuje Evropská unie, ona se připravuje doslova na útočnou válku. Neprovádí tato rozstřelovací obranná opatření, aby ekonomika občanů přežila. Všechno vypadá, jako by se chystal Drang na Houston. Všechno okamžitě přesunout na východ, udeřit. A co bude s občanama, nikdo neřeší. To jsou velmi zajímavé věci, když dáte dohromady, ale to je tam na mnoho dalších pořadů.
1: Určitě. Jistě potravinová soběstačnost a pro nejenom uskladnění myšel. Jestliže máme státní hmotné rezervy, jestli máme státní hmotné rezervy na úrovni 1,3 desetiny dne potravin, tak to, pardon, to jednou historiografie, doufám, že nedojde k nějakým tragédiím a pokud jim nedojde, že by byl hladomor, tak potom to historici jistě posoudí, co to znamenalo to nechat klesnout takhle dolů. A potravinovou soběstačnost, že v řadě potravin prostě máme, se u nás produkuje pouze 30-40% toho, co lidé spotřebují a tak dále. To je super, super, řekl bych, hazardérský způsob hospodaření. Ale to je na jinou diskuzi, to jistě souhlasím.
0: Tak já myslím, že děkuju
2: pánu. Aspoň se to neskazí. No.
0: Děkuju za účast, děkuju divákům. A myslím si, že jsme probrali všechno to nejdůležitější.
2: Chlapi, bylo to výborný, děkuju.
0: Já jenom říkám, Hitler to zvládnul za 6 let, ty mefosminky, a pak obsadil Československo a vrhnul se na Polsko, tedy zbytek Československa. A Ursula von der Leyen to chce na příští sedmileté období. Na konci toho sedmiletého období si můžete hodit dneska korunou, jak to dopadne, jestli bude další válka, anebo krach. A nebo samozřejmě se může podařit a konečně Evropská unie poprvé za posledních 30 let splodí hospodářský zázrak. Ale tomu si myslím věří akorát Petr Pavel a voliči STAN.
2: Tak to bylo hezky, byla i humorná vložka na závěr. Vážení přátelé, děkujeme moc za váš, tady chci poděkovat Grey Wolfovi za příspěvek a za samolepku. Chci taky poděkovat vám všem, kteří pomáháte i Michalovi Svatošovi a jeho práci, protože nejenom tady pod videem přímo v tom textu najdete i číslo účtu na Míšu, ale i na jeho stránkách michalapetr.com, kde vycházejí téměř denně nové a nové analýzy s odkazama, se vším, prostě máte to tam kompletně všechno vyladěné, tak i tam je kompletní spojení. Když tak budeme moc rádi, protože Míša prostě si to určitě zaslouží, jak vidíte. Takovýhle věc vyštrachat, to je umění. Pánové,
0: no a aby jsme byli přesní, tak tam najdete i přímý záznam, tedy je to v angličtině, já jsem to nechal přeložit do češtiny, tak asi 2-3 analýzy zpátky na té přímý záznam hlavní strategické konference Spojených států amerických za účasti těch nejvyšších strategů. A je to velmi zajímavé čtení, já ho všem doporučuji, tedy myslím po technické stránce. Spojené státy mění svoji válečnou strategii a nejlepší je to sledovat přímo Je to projev Colbyho a odvolává se tam na Kissinger a na spoustu věcí. A jednou z variant je, totiž když si tu Colbyho strategii přečtete, a to je hlavní strateg Pentagonu a Spojených států amerických, tak zjistíte, že evropská, že naši komentátoři tvrdí pravý opak toho, co řekl z velké části. A já to neříkám, že není jestřáb. Kolby je jestřáb určitě americký, ale jiný než, jak se to představuje, je to velmi zajímavé čtení, já ho doporučuji. To bylo jenom...
1: Chci to potvrdit, Míšu, četl jsem to, díky za to, ano, díky.
2: Tak jo, pánové, děkuju vám moc krát za dnešní analýzu vyčerpávající. Přátelé, šiřte toto video dál, aby všichni věděli, co se s vašima prachama stane. A abyste se pak nedivili, že se to opravdu děje. Bohužel všechno, co to na začátku vypadá jako konspirační teorie, že by nám to přece nikdy nemohli udělat, tak ve finále historicky je vidět, že mohli. Tak, děkuju moc, děkuju Pepovi Skálovi, Míšovi Svatošovi. Mějte se krásně, dejte odběr, dejte zvoneček, dejte like, než půjdete. A až nás budou miliony, tak se budou dít věci. Uvidíme se v 8 večer. Ahoj.
1: Te zdravím.

0: Takže om šanty, jako obvykle, přátelé, já vás velmi zdravím, tady z Dežavička, studia Dežaví, tady z centrály. Já sedím na svém obvyklém křesle pohodlném, protože vypadá to opět na dlouhý pořad. Tak jsem se tady uvelebil, tričko jsem si ještě nepřevlíkl, mám tam nějakého vlka, teda jako nápis na obrázek, s kterým pracuju na poli. Takže jsem neměl čas, protože jsem přiletěl teďka zrovna, no nedávno teďka, jo, z terénu, tak sedím tady, jak sedím. Nicméně to nebrání tomu, abych vás tady přivítal, všechny je nás tady hodně, už nám tady někdo píše, jakože krásný dobrý večer. Takže i tímto pozdravem zdravím posluchače Svobodného vysílače, studia Deja Vu. No a jsme tady opět v pořadu Průvodce vzestupem a hlavní teda průvodce je Mára Hašlár, který už je tady po několikáté, asi možná po deváté už, ale ve Zbrusu Nové Sáze, Průvodce vzestupem. Jo? Takže já bych, přátelé, my jsme si už vyzkoušeli zvuky i obrazy, byly trošinku technické, nějaké nedostatky, ale napravili jsme to. Jo? Takže co se týče mě, vysílání je živé, můžete telefonovat, já vám tady potom ukážu telefonek, na který můžete telefonovat. Pořád je asi zřejmě, Máro, interaktivní, teda samozřejmě dotazy, komentáře, otázky můžete psát tady na chat, anebo v SMSce, anebo lepší možná telefonovat. Takže já předávám slovo hlavnímu průvodci, a sice Márovi Hašlárovi. Om šanti, Máro, je to tvé. Děkuju.
1: Já zdravím všechny posluchače i diváky. Petrucho, děkuju samozřejmě. Zdravím i všechny i hosty, kteří sem přišli. A moc jim děkuju za jejich odvahu a děkuju za to, že mají chuť sdílet svoji životní zkušenost. Samozřejmě sdílení je pro mě velice důležitý a já mám to velice rád, protože mi to určitým způsobem naplňuje ten můj osobní smysl, jo? Že najednou cítím hlouby sebe, že se potřebuje něco důležitého odehrát, abych se posunul dál. A zároveň to sdílení vnímám, že to je jakoby ta realizace trošku, jo? Že už to dávám do toho oběhu, do té realizace, tu moji zkušenost. A to moje osobní poznání. Takže chvála hostům. Samozřejmě pamatuju si to u babičky vždycky nad těma dveřma nahoře, tak byl takový ten nápis jako host do domu, Bůh do domu. Já jsem vždycky na to koukal, úplně říkám, to je boží heslo. Tak jenom děkuju. Samozřejmě chvála i průvodci vzestupem, protože pro mě to je obrovská zkušenost vlastně s tím materiálem pracovat. A posuneme se samozřejmě dál. Je to vlastně druhý cyklus průvodce vzestupem. A myslím si, že to je jakoby další krok, protože ze začátku jsme byli v rámci lidství, v rámci evoluce, kdy jsme hledali toho svýho pozorovatele, kde jsme byli takovým tím evolučním dětství, když jsme zkoumali sebe sama, aby jsme vnímali to své já, to jsem. A nezištně, jako to dítě, které si jako může hrát, nemá hranic, může se jako vidět

0: z té fáze dětství, kde je jako bezstarostnej, že si může jako všechno dovolit, ale zároveň už našel jakoby sebe, tak by měl uplatnit toho tvůrce, zapojit se do tvorby. A proto tenhle ten cyklus, teda otevírá průvodce vzestupem právě toho našeho božství, kdy vstupujeme do úrovně Boha a bohyně, aby jsme byli schopní se zapojit do tvorby, je potřeba obnovit elementární chrám. Takže teď přecházíme do této důležité fáze dospělosti. A já bych byl teďka rád, teda, aby jsme samozřejmě toho průvodce dělali tak nějak stejně jako v prvním cyklu. Takže si teďka nejdřív budem chvíli povídat o tom tématu. A samozřejmě dám ještě teďka hostům za chvíli, aby se mohli taky vyjádřit, představit a říct něco. A pak budeme mít to téma, kterým já teďka ze začátku trošku mluvím. No a pak přejdeme i k té analýze, kdy si budeme zase dávat určité podněty a budeme si analyzovat tím svým osobním pozorovatelem toho našeho tvůrce a i jeho nástroje, jestli má ty nástroje v pořádku nebo v jaké rovnováze jsou. A pak si i projdeme samozřejmě i centra vědomí. Jak neprojevená centra, tak i projevená centra. No, tak ve své podstatě jsem asi úvod tak nějak naznačil, tak si můžu, Petrucho, udělej tam víc lidí teďka. Budu chtít dát totiž slovo hostům. Tak super, já nevím, jestli můžu to teda úplně moderovat, tak já mám přednost asi samozřejmě mladšímu chlapovi, který se určitě těší, že bude tady první, aby si to konečně už řekl. Tak máme tu Christiana a děkuju teda, že přišel. Máš slovo.
1: Tak já taky zdravím všechny posluchače, zdravím i vás. Děkuju za zkušenost, opravdu mě těší. Já jsem prostě jako obyčejný mužík, který si tady dá po světě a chce žít pravdě se vším, všudy a bez servírek, prostě v čistý pravdě, ať už to nese cokoliv. A přál bych se tady předat vlastně můj prožitek, moje prožitky, můj svět a to, co to všechno obnášelo a to, že mi to dalo vlastně jako náplň do života, to je skoro.
0: Tak super, Christiane, děkujeme ti. Stačilo nebo ještě nějaký? Tak nám třeba řekni, jako, odkud seš, nebo co jako děláš, jako, co máš rád, nebo co bys chtěl dělat?
1: Tak já jsem z Českých Budějovic. Aktuálně zase nastupuju ke studiu, abych konečně se dodělal tu maturitu. Tu maturitu, že? A co mám rád? Já mám prostě rád všeobecný život, kreslení, básničky, všeobecně umění, přírodu, převážně přírodu a sport, tak to je takový jako moje hodně niterní zvířátka. A všeobecně mám rád komunikaci s kýmkoliv, debaty, kdy jeden se naslouchá, druhý zase říká svůj úhel pohledu a takhle se mění ty názory a přináší to vlastně do světa to nejvíc, co může a to mě opravdu velmi baví jako pozorovat a být toho součástí, tak to tak nějak bezkratce. Je mi teď čerstvě 21 let, nádherný a děkuju.
0: To jo, to jsi to úplně odhalil také celý, no tak samozřejmě pro posluchače si teďka udělal opravdu velice krásný okýnko, kdo jseš, co jseš a jak asi vypadáš. Tak děkuju ti.
1: Potom stejně bude asi možnost i říct něco hlubšího, tak nechci asi hned.
0: Jo, jo. Tak díky. A tak teďka nechci úplně říkat, ale kdo má teď chuť z holek, tak chcete se někdo přihlásit, můžete vykřiknout a začít mluvit, klidně.
2: Tak já si klidně vemu.
0: Pája.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače, mě už znáte.

0: Jmenuji se Pavla Vintrová, žiji v Praze a aktivně se zajímám o vzestup těla, o přírodu, o lidstvo a tak dále, tak jsem i dnes součástí. Takže takhle zatím asi ode mě vše a předám slovo ženám. Díky.
1: Tak děkuju, Pájo. Tak co? Kdo bude další? Můžete?
2: Tak dobře, tak já začnu. Jmenuji se Marcela, alias Marcy, jak jsem tam napsala. A jde, kde začít? Já tohle vlastně hrozně nemám ráda. Takže řekněme, že jsem hrozně ráda za tuhle příležitost. Je to můj trénink mluvení. A protože jsem vždycky zaseknutá a buší mi srdce a hlavně mám tady úplně prázdno. A to je vlastně to, co třeba poslední dobou hodně teďka řeším. A takže tohle jsem brala jako takovou příležitost pro sebe. A jsem hlavně ráda, že jsme potkali Máru. Říkám potkali, protože vlastně se to týká i mýho muže. Díky němu teďka tady bydlím nad Kružbelskou přehradou, na samotě u lesa, v krásné přírodě. A já se těším, že to tady trošičku víc zpřístupníme třeba i dalším lidem. Takže uvidíme, jak se to podaří. A vlastně to řeknu asi už teďka rovnou na začátek. Vlastně to, že jsme potkali Máru, mi hodně změnilo život, protože vlastně před měsícem, dva, kdy jsme začali intenzivně jít dělat ty chrámy, nebo spíš můj muž, tak to byla prostě obrovská změna. A já jsem ráda, že on vlastně teďka pomáhá mně, protože předtím jsem pomáhala jemu, prošla jsem jakoby spoustu metod, jak zpracovávat třeba emoce a podobně. Ale tohle je ještě úplně něco jiného, kdy se de fakt přímo do srdce, přes srdce. A je to vlastně možná něco, co jsem celou dobu hledala. A jak se dostat sám k sobě. A teďka vlastně on pomáhá mně, protože pro mě je hrozně těžký si sama se sebou sednout. Takže já mu říkám, pojďme do zahrady, jo, já potřebuju prostě si něco v sobě pořešit. A to je asi tak začátek všechno.
1: Wow, ty jo, Robert, to je, já ho miluju.
2: Taky jo.
1: No ne, taky jsem s ním teďka chvílema dlouhodobě mluvil, že
2: jo,
1: a odpovídal na jeho otázky, ale já ho mám prostě moc rád, no. Tak mu tak jako děkuju, taky vždycky, když mu někdo děkuje, protože to je příjemný. Wow. Ale a víš, že mě zase těší, že potkám vás. Víš, jako, že si děláme jako obojetný takový zajímavý štěstí, který vzniká jako z ničeho nic a napojuje to všechno. A vůbec to není ani nikoho, takže to nejde ani nikomu jako dát. Víš, jako, takže tam nevznikne žádná závislost na tom, kdo s tím poznáním přišel. Že v téhle společnosti si tohleto bydlo jako přehazujem na toho druhýho, jestli to znáte, ne? Že mně to nejde, tak prostě nemám, jo, nemám čím se posunout, tak prostě běžím k někomu jinému, kdo má to bydlo, abych se jako odstrčil. Tak to je super, že si to takhle zatím přehazujete. No tak sláva! Jejda, až z toho vypadla.
2: Jo.
1: No tak nic, tak děkujeme zatím. A ty ještě zbyla teda Míša, Michaela. Tak můžeš,
3: ano,
1: jestli chceš.
3: Tak ahoj. Já se jmenuji Michaela Koreš a v současnosti bydlím na severní Moravě, vlastně kousek od Marci. My jsme polčata, to nemůžu prozradit asi. A já jsem se přestěhovala teďka nedávno poblíž vlastně, já jsem v Bílovce a já jsem totiž žila 24 let v Anglii, takže možná bude slyšet trochu můj přízvuk. Po 24 letech se to trochu odrazilo. A pak jsem potkala moji lásku a rozhodla se přestěhovat. Takže teď jsem tady zpět v Čechách, poznávám znovu moji mateřskou zemi. Je to úplně z jiného úhlu, protože jsem se hodně změnila před 10 lety. Jsem například odešla od manžela, abych se mohla poznat, že jsem nedokázala udržet vztah a podívat se sama na sebe, přitom abych se poznala na sebe. Takže jsem opustila vztah a 10 let jsem se poznávala, posunula a ten nový vztah teď, co je úplně jiný. A je daleko více naplňující. Není, jako tam jsou tam překážky, schopnosti, ale je to u toho víc toho pozorovatele, jak Marek o tom mluvil. Je to vlastně, ta reflexe je tam, v tomto vztahu, takže já okamžitě vidím, a tam to neznělo. Tam to bylo nějaký falešný, tam prostě to není úplně z toho správného úhlu, co jsem zrovna řekla. Já říkám, že to znělo zvláštně, protože jakoby já slyším ty falešné tóny, je to i proto, že dělám uzdravování zvukem, nebo zvukové lázně dělám, takže ten zvuk, mám zvláštní vztah s tím zvukem, kterou vidím, jakoby spíš jako cítím, jako často. A spojí mě to i s mým vyšším já, nebo s něčím prostě, co je mimo trochu tuto fyzickou realitu. Ten zvuk je takový žebřík, takový tam můstek. Vlastně. Zároveň je fyzický a zároveň nefyzický. Takže si takhle hraju teďka. No. Děkuji moc za to příležitost tady být.
1: My ti děkujeme, Mišo. Tak chvála všemu, co nás uvádí k přítomnosti, že jo? To je, i ten zvuk je geniální na tu přítomnost. Jo, někdo hraje nějakou příjemnou melodii a hned ta pozornost je hned tady okamžitě, bez nějakých problémů jsme v tom pozorovateli a hledáme tu superpozici. A tady Petrucha by si určitě s tebou nějak určitě mohl popovídat, protože ten dělá. On dělá takový zvonkohry a přesně každý se ladí do nějaké správné tóniny.
4: Tak jestli, Váro, tak, jako mi dáš slovo, tak já jenom v krátkosti řekl, takže já bych úplně reagoval, ano, Bůh do domu, host do domu, Bůh do domu. Jestli jste četli Slovácko se nesoudí, tak tam zase bylo motto, Bůh do domu, ne, host do domu, hůl do ruky. Jo, ale vy jste vzácní hosti, takže žádnou hůl nebereme. A já jsem velmi rád, že jste přišli opět v takovém počtu. No, jako, takže já jsem hlavně tady jako muzikant. Jo. Já tady to studio, vlastně to mělo být původně, přátelé, hudební studio. Jo. Studio Deja Vu. No, ale pořád tak nějak z písní, moje žena je taky muzikantka, jo, zpívá krásně, skládá texty, má nádherný hlas a já hraju na kytaru, ale nějak se k tomu zatím prostě nemáme, protože děláme furt něco jiného, takže já tady to Deja Vučko používám tady pro ty různé pořady, kterých jsem měl hafol, ale protože už vysílám jenom to, s čím skutečně souzním, tak jsem to velmi okleštil. Zůstali jste vy, Mára Hašlar, a zůstal další Mára Čermák na téma Živý člověk. No a abych to teda nezakecal, takže takže vyrábím, je to asi rok a půl, nevím, prostě objevil jsem sobě tvůrce skrytého i jako manuálně zručného, nechci se teda moc zbytečně chlubit, ale začal jsem vyrábět zvonkohry z hliníkových trubek. A co je zvláštní, tak není to laděný ve 440 Hz, ale ve 432. Celé sestavy děláme v různých jako živlech, že ten každý živel má nějaký svůj tón, nebo ne tón, ale jako nějaký ten akord, jo, nějakou tu skladbu intonační. A těch trubek je tam třeba od 6 až do 12. A teď dělám normálně chromatickou obrovský nástroj, který vlastně imituje klaviaturu na klavíru, to znamená bílý klávesy, černý, takže chromatika ve dvou velikých bednách. Takže tím se teďka bavím. No a Michailo, zvukové lázně, dobrý, my děláme něco taky kolikrát podobného na těch našich aktivitách, hudebních seminářích, nemenuje se to teda lázně, ale je to vlastně melodie čísel, anebo ten náš projekt se jmenuje Víte, jak zníte, že každý máme svůj osobní tón, s kterým se rodíme, my ho vlastně odposloucháme, jo, nějakým způsobem, protože každý ho má jako stejný a ten tón funguje jako léčitel, jo, že uzdravuje toho člověka v každém věku. No a potom skládáme na ten tón melodii čísel, jo, že ten človíček si řekne nějaká čísla, můžeme použít čísla třeba narození nebo tak, ale to nechci zabředávat do detailu, jenom v krátkosti, že ta hudba je veliká.
1: Ty jsi chtěl jenom říct, že děláš zvonkohry a vykládáš nám už celou teorii normálně.
4: Já jsem si pustil trošku hudbu na špaci. Ne, já jsem se totiž zasnil a vidím tam tu velikou zvonkohru, takže já tím teďka hodně jako jsem z toho velmi rád, že prostě to dělám. Takže předávám slovo za mě.
1: Super, já bych ti řekl, hele, tak jo, tak dobře, tak každý tady splňuje nějakýho toho tvůrce, jo, teda, takže asi každý ví, že když si už přestane konečně hrát na tom pískovišti a přestane být tím dítětem, tak přichází do toho tvůrce, do toho dospěláka, jo, začnu najednou si říkat, hele, já bych jako chtěl něco jako umět a mít nějaké řemeslo, jakoby. A prostě umět něco jako tvořit. ať je to cokoliv, ale samozřejmě ten člověk může vidět, řekněme, tu svoji tvorbu i v tom normálním životě. To není nic, co by se vás netýkalo. Každý den totiž potřebujete ten svět jako vytvořit. Jste tvůrci toho světa, aniž byste to věděli. A teď si představte, že už jenom to, že si řeknete, já jdu do práce, no tak se to prostě stane. Tak jdete do práce. Jo? A když si řeknete, já budu mít volno, no tak mám prostě volno. Jo, stane se to. A takže tam už jsme takový malý, malinkatý, sice takový malinkatý dínky, ale jsme tam tvůrci. Ale taky vidíte, že ten svět jako nějak existuje a vy tou tvorbou to jenom tak jako modulujete. Že jste takový, jenom se jako bojím do něčeho pořádně šťouchnout, co kdyby náhodou se to změnilo. A já byl opravdu jako úplnej ten celý tvůrce, jako ta existence. A teďka na jednu stranu, proto možná jsme asi trošku zakomplexovaný jako tvůrci. Hodně zakomplexovaný. Já trošku jako to chápu, protože když si tak jako představím naší společnost, která byla založena na tom, že to naše božství je to, k čemu se máme klanit, jo, a říkat, že to je ten Bůh, který je na tom nebi nebo někde, že přilít a že nám teda jako pomůže k té tvorbě, že jako on nám bude tvořit tu naši existenci a my budeme jako rádi za to, je, o bože, klaníme se k tobě za to, že nám to tady tvoříš jako tvůrce. A lidi jsou pak spokojení. Chodí si do kostela, do různých kostelů a tak nějak si ty svý bohy udržujou, aby jim jako tvořili tu existenci. Je tam to, že to to dítě ještě nemuselo dorůst k té zodpovědnosti toho tvůrce, přijmout to božství v nás. A ono se z toho jakoby chtělo z té dospělosti vymanit, a tak šlo do toho náboženství, tam, kde prostě mu řeknou, co má dělat. Má tam svý jistý. Je to úplně hustý. Protože na jednu stranu, když vy si takhle řeknete, zčista jasna, že znovu chcete objevit jako prenatální stav toho božství, je ten prvotní stav toho božství, no, aby se jako očistilo, aby se ten příběh odkryl, aby se vám zvědomil příběh vašeho božství, vaše rozhodnutí a v této tvorbě, třeba když si to vem jako tvůrce. Je zajímavý, že tam vznikají už velmi, velmi silný tíhnoucí kvality, které já budu nazývat jakoby utrpení. A pak jako strach z tvorby. To znamená, že se bojím se nějak rozhodnout určitým směrem, protože to třeba způsobilo nějaké trauma, které už pro mě jako nechci jít tou stejnou cestou. Jakože nevkročím tam, kde mě to ublížilo, to mý rozhodnutí. Já tam mám strach jako tvořit, manifestovat v určité kvalitě. To znamená, že je zapotřebí znovu najít svoji existenci božství, ne ho zbošťovat to externího světa, že tam jsou ano ty bytosti, ano tam jsou ty bohové, jsou tam stejní tvůrci jako naše božské tělo. Akorát bychom degradovali to božské tělo, když jsme přijmuli to božství, že je mimo nás, protože jsme ho odevzdali. A pak jsme ji hledali teda samozřejmě, protože jsme lidské bytosti, které touží po té celistvosti, takže jsme hledali jako to své božské já. No a chtěli jsme ho za každou cenu, takže jsme se vrhli i po tom náboženství, aby jsme ho někde cítili. Oni nám to dávali jako když chytáte rybu na nějakou žíželku takhle a vždycky jako pojď. Tak oni vždycky jako ukazují tu skutečnost, ale jakože toho dosáhneš jenom, když budeš dělat, a teď už ti nadiktujou, co máš dělat, jako dogmaticky vás naprogramujou. Ale přitom my, tvůrci, tu jsme. Je to určitá superpozice v rámci trojedinočnosti. Je to ta dospělost. Tam hluboký proces toho, že už jenom nebrnkáme jako tvůrci, že já jdu do práce, já tamhle pojedu, já jedu na dovolenou, já se zapnu televizi, já cokoliv, já jdu do krajiny. To jsou prostě, že si zapínáme určitý reality, ale spolutvůrce znamená, že už začínáte používat stejné nástroje jako Bůh a bohyně, jako božství, jako tvůrci téhle existence. Na jednu stranu si člověk řekne, a první věc je, jestli on je jako schopen mít takovou zodpovědnost, co když stvoří něco, co není součástí udržitelnosti života, co když se sebe zničí. Ano, je tomu tak, aby člověk dosáhl skutečnou celistvou povahu toho tvůrce, řekněme, té božské kvality. No tak se průběžně skrz chrám srdce právě očišťuje. Očišťuje všechna chování, které jsou součástí toho, že se ty božské cykly nedokončily. My potřebujeme, aby se všechny ty cykly, které byly spojeny, ty příběhy, které byly spojeny s tou tvorbou, s tím tvůrcem, s tím božstvím, aby se také douzavřely. A douzavřou se jenom tehdy, když najdete tu prvotní jedinečnost toho božství, abyste znovu mohli otevřít celý ten příběh, všechny ty cykly, které jsou součástí té tvorby, toho rozhodování a těch možností. A všechno tohleto, ten příběh je tam vepsaný a je s váma spojený, protože vy jako lidské bytosti máte obrovský dár, můžete si to číst najednou, můžete si číst najednou lidství, božství a jednotu. Nemusíte prodlévat v božství, můžete si prodlévat ve všem, čím uznáte, buď jestli v té prvotní tvorbě, nebo jako tvůrce tady, jako to božství, znamená, všechny cykly si můžete prohlédnout, rehabilitovat, regenerovat, formou regrese pročistit natolik, že se v rámci vzestupu spojí, v rámci trojedinečnosti vlastně celý ten proces. Ale jestli blokujete nějakou tuto pozici jako třeba právě tvůrce, že nechcete dospět, že nemáte chuť přijmout zodpovědnost za to, že jste spolutvůrci této existence a radši odevzdáte tu svoji kvalitu a těmhletěm vládcům a řeknete si, OK, oni to za nás vlastně můžou řídit, mě to tady celá baví, tak nevím, jako to je vaše rozhodnutí, které teďka momentálně po vás jakoby celý ten vzestup se snaží říct. Abyste probudili svoji jedinečnost, celé trojedinečnost. Přešli z toho lidství a přijmuli své božství. Protože v této chvíli se jenom připojíte, opravdu, můžu vám vysloveně říct, že se mi po té chvíli, jakmile jsem se jako zapojil do toho příběhu, zvědomil si ho a začal postupně pročišťovat, tak se všechny ty nástroje, které potřebujeme, a to je velice důležitý krok, teďka ty nástroje. Naše existence je složená z elementů, ze čtyřech elementů a pátého, které ho sjednocuje. Znamená, že tento elementární chrám zde projevuje dvě kvality, to znamená pět elementů tvorby bohyně. Ten neprojevený svět, to je ta Eva, to je to ženství, to je to nic. Pak je tam i tvorba toho Boha, jo, zase to velké něco, manifestace, zase ten duch, muž. A v této části se zapojují do tvorby a svojí interakcí vlastně, můžeme říct, že tou tvořivou interakcí toho tvůrce si vyrovnávají té vztahy, které ještě nebyly dokončené v rámci toho vzestupu. A protože vzestup je tady teď v tom člověku, je tady na té planetě, takže je potřeba, aby ty bohové znovu jako obnovili. To je zajímavé, že vlastně to božství jasně touží se znovu spojit s tím člověkem, s tím lidstvím. Protože díky tomu se zapojí do toho vzestupu. Díky tomu i ty bohové najednou se můžou vyvázat z těch cyklů té tvorby, které ještě nebyli schopní nějak pochopit, dokončit a v rámci toho vzestupu rehabilitovat, jo, ten proces. Rehabilitace znamená, že když je určitá bytost zacyklená a stále se opakuje, že to po naučení jakoby nefunguje, ona se zacyklí. A to je obrovsky zajímavý téma, které jsem tady chtěl už dneska nakrýt, protože tohle to zacyklení karmické má i v rámci toho evolučního příběhu, jak na planetě Zemi, tak i v rámci celé té tvorby duální, ta má velmi, velmi dlouhý příběh, který je součástí právě určité linie. A to je podle jako těch našich jakoby, kvalit, které tu známe a personifikujeme jako symbolicky, tak jsou to jako dračí linie. Dračí linie byly velmi důležitou součástí jakoby, té prvotní tvorby, které dávaly vlastně celému tomu potenciálu obrovský dar, že každý, kdo vstoupil do té hry z té prvotní tvorby, tak jako vnesl určitou kvalitu, on si vzal určitý atribut, kvalitu, která měla působit na tu tvorbu, jo, na ty bohy, na ty nástroje, aby jsme měli možnost nějakým způsobem tvořit. A řekněme, že evolucí, když se to pak hodně zvrátilo do těch bojů, kdy navzájem začaly jakoby ty vývojové linie bojovat, tak upadly i draci do evolučné tíhy, když to takhle nazvu. A trošku jakoby ztratili pojem o tom procesu té jedinečnosti a celistvosti, aby vlastně jako měli přehled o té celkové evoluční stopě. Vlastně se navrátili do toho stromu poznání. Tím, že se jakoby nenavraceli a ještě s tím člověkem i tady s tou krajinotvorbou nebo s tou planetou a s celým s tou soustavou těma činama, které se tady uskutečňovaly formou válek a ovládání, tak ztratili úplně jakoby ty křídla. Takže najednou se z nich staly jakoby spíš linie, které

jihly, ale do té, toho nižšího, jako víc půdového a víc do toho, jakoby půd sebezáchovy, aby se člověk jako zabiju, abych přežil a takhle, takhle ty velký kvality šelmy. A tak pan nesli vlastně i do té plazí a do té hadí linie. Byli s nimi velice hluboce provázán. Takže v rámci jako naší krajinné tvorby a tvorby člověka, jako jeho zasíťování, znamená těch meridiánů, které máme od těch našich center a celým člověkem všech meridiánů, tak zodpovídali vlastně tato linie. Jo? Pro představu. Takže navrhovali, jako v prvotní tvorbě navrhovali a energetické linie, jak v planetárním, tak v solárním systému. To jenom tak představím, to zasíťování. Jo, že umožňovali zasíťování těm civilizacím. A tím, že byli degradovaní nějakými těma útokama, jak na různý planety naší soustavy, na Slunce, a pak i na samotnou planetu, pak skrz ty lidi, že jo, takže tam došlo jako k velkému poškození. A tahle ta kvalita tvůrce nebyla nikdy člověku úplně plně předaná. Oni si totiž ty bohové, evolučně totiž se jako ten člověk měl vyvinout tak, že měl už mít to božství zpracovaný, aby ho mohl v tom těle, v tom lidství uskutečňovat. Evolučně. Aby ta reflexe toho božství v rámci toho prožitku v tom chrámu toho pozorovatele měl tu správnou reflexi. Jo. Ale on ten člověk, to nebylo jako předaný, když si řekli asi ty bohové, tak hele, tak když je teď naprostý chaos v tom vesmíru, tak prostě my si tady ty lidi prostě přivlastníme a my budeme jako ty nadřízení, který budou jako určovat tu evoluci toho lidstva. No tak si tam zařídili, vzali si to zasíťování a zařídili si tam svoje archy úmluvy, které vlastně oni tam stělesňovali, začali stavět ty prvotní chrámy vždycky v rámci toho svýho zasíťování. A jak jsem naznačoval, na planetě je spoustu zasíťování, které se různě jako čistějí, transformují a v rámci toho vzestupu uvolňují, aby se navrátilo do toho středobodu vlastně té trojedinečnosti. Aby se znovu mohl rehabilitovat a znovu, aby se ta zkušenost mohla dostat vlastně k tomu začátku a konci toho cyklu. To je velice důležitý krok, to zasíťování. A protože spoustu ještě jak galaktických rodů, tak civilizací tady na planetě, tak mají různé vibrační zasíťování. Jo, jestli si rozumíme. Že to vibrační zasíťování je, jakože to teď vnímáme tak, že tady je hmota vibruje takhle a pak máme různé jiné vibrace, které už nejsou tak hmotné pro nás. Jako. A ještě takové ty bližší vibrace, které jako vnímáme vyšší, tak nás vydělávají teplo, různý pocitový vimy a tak dále. Ale pak dál už to jsou takové vyšší vibrace, které jsou pro nás jako hůř stravitelné. Ve své podstatě každá tato vývojová linka se teďka synchronizuje v rámci toho vzestupu. Znamená, to je křižovatce všeho, na té superpozici toho vzestupu. Spojují všechny časoprostory, aby si navzájem tyto cykly mohly ty tvůrci a ty bohové a i ty galaktické rody, jsou taky vlastně jako vstupovali sem jako božská bytost, která chce ponaučit lidi, chce je někam posunout, tak jo, zapověst tam jako tvůrce. Tak to můžu taky brát, jo, že i ty návštěvy, to prvoosídlování jakoby lidstva vypadalo tak, že tady jakoby podle mýho se asi vytvořil nějaký první člověk, jako vyjel z té Atlantidy, jako na nějakém stroječku a oni do něj vlastně jakoby snažili to vědomí vložit. Jo, jestli si rozumím. A to bylo fůra experimentů, než ten člověk jako dospěl k tomu, aby on byl schopen to božství jakoby přijmout. Jo, i v té zkušenosti toho poznání té vědomé praxe. A Matrix, ty vládci tohohle světa, nám to vlastně zakazovali, protože nechtěli, aby ten člověk jako evolučně dospěl, aby byl schopen

schopen dosáhnout toho tvůrce, aby znovu navrátil ten elementární chrám naspět do sebe. Protože on byl jako, člověk byl vykraden, protože němu byl ten chrám tvorby vykraden, a jestli ten člověk teďka není schopen změnit tuhle tu realitu a tuhle tu existenci, no tak mu spoustu nástrojů tvorby bylo odcizeno. Nebo si to sám zakázal a následně na to to bylo odcizeno. To znamená, že někdo jiný používá ten váš elementární chrám. Jo, takže to bylo velice jakoby zajímavé najednou pozorovat, jak najednou očistit sebe, abych mohl být součástí právě i toho spolutvůrce, ale zároveň, abych nezasahoval do toho mocenského prostoru. A protože tam, jakmile jako vstupujete zase jako Bůh do toho mocenského prostoru, tak tam vznikne jako ten boj, ta soutěživost. Kdo je lepší, kdo líp tvoří. Je to ta úroveň toho ega, kdy jenom se opravdu stělesňujete, jako já jsem Bůh a já můžu všechno. A teďka zároveň ten spolutvůrce znamená, že já jakoby chápu, skutečně vědomě vím, co je potřeba uskutečnit pro ten vývoj. To je vlastně jako nepředstavitelný, že vy najednou se jakoby zapojujete do těch plánů té tvorby v rámci evoluce, vzestupu udržitelnosti, té jednoty a celistvosti. To znamená, že najednou vy sami od sebe víte, jak máte tvořit, abyste nenarušovali někomu vývoj. Stáváte se najednou tými zodpovědnými tvůrci, najednou dospíváte a zjistíte, že já můžu jít tamhle do krajiny, může tam vzniknout nějaká spolupráce a já tam budu jako spolutvůrce, že ta krajina změní potenciál. A pak i jsem si všimnul, že když se něco takového stalo a byla tam ta výměna přes to srdce, přes ten chrám srdce, tak najednou i ve mně byl ten potenciál nějakým způsobem obnoven, navrácen. A tam právě v té krajině navracíme ten elementární chrám, ty tvůrce. Je potřebujeme všechny elementy znovu navrátit do toho těla. Potřebujeme jim najít úplnou rovnováhu, a to je ten pátý element. A v té chvíli se celé vaše tělo začne i na té kvantové pozici, i na té projevené, neprojevené kvantové pozici začne rehabilitovat, regenerovat, obnovovat a skrze přítomnost dostávat do vědomého stavu tvůrce. Znamená, že opravdu působíte na své buňky, opravdu působíte na své DNA, cítíte jakýkoliv vaše rozhodnutí a manifestaci, které okamžitě mění všechno kolem vás, mění váš vnitřní stav, jak psychický, emoční, fyzický. Prostě jste tam jako tvůrce. Najednou neodevzdáváte to tělo nebo tu rozbitou bytost někomu, aby to spravil. Ne, vy jste správný tvůrci, který se potřebujete jenom naladit, dostat se do takové té evoluční atmosféry, právě do té lásky, abyste chápali ten evoluční nádech a výdech, abyste mohli být v tom prožitku, být tou součástí, podělit se o tu zkušenost toho poznání, za to sdílení, které tu máme životní. Proto jako tvůrce je pro mě vlastně pokaždý, když já přemýšlím v té hloubce, jako na nějaký křižovatce životní, tak a teď se potřebuji jako nějak rozhodnout. A to je pro mě jako zásadní zkouška toho tvůrce. Najednou takový to zásadní rozhodnutí. A teď je tady jeden velký zásadní krok, který je součástí právě těch linií naší planety a našich i meridiánů, našich linií, jo, té energie, která proudí. Navrátit znovu těm drakům křídla. Opravdu je znovu v této rovině tvorby, které tady na planetě a v nás, v lidech, uvolnit tu hadí energii, toho plaza, který brání té dračí linii, aby znovu vzestoupila. Protože představte si,
evolučně, když vnímáme kundalíní nebo tu hadí sílu, tak je to čistě ten souboj yin-yang, který neustále se točí, aby mezi sebou jako bojoval, plus a mínus. A to je hadí síla. Protože se furt někam pohybuje. Jakmile přejdete do té božské kvality, do toho tvůrce, tak vy krystalizujete. To znamená, že z té hadí síly krystalizujete do takové středové bytosti, která krystalizuje, to je ten tvůrce, že se jako formuje, jo, ten svůj krystal, krystalizuje totiž i to jeho energetický tělo, znamená i ty meridiány, i ty centra. Vzniká krystalizace do toho tvůrce. A my jsme tady měli cyklus chaosu a řádu dlouho. Dlouho opakovaný, protože jsme nedokázali přejít do dalšího cyklu evoluční. A to bylo furt stále o kundalíní, o boji yin-yang, o boji dobra a zla, a furt o tomhle do kolečka. Už to opušte kundalíní, opušte, prostě vykrystalizujte konečně do nějakého opravdového tvůrce. Vznikne určitá stabilita. Tam není ten boj o tom, že já musím furt tam být zaciklený. A to je i to, o čem jsme se trošku tady začínali bavit. Že my se můžeme vymanit z těch karmických cyklů. Tím, že ztransformujeme tu hadí sílu v sobě. Tím pomůžeme samozřejmě i evoluci, i té dračí síle, aby ona mohla ztransformovat ty všechny prožitky, protože jsme toho byli součástí, takže pro ně to je taky velice evolučně důležitý. Oni tím můžou zestoupit tou celou zkušeností stejně jako my, takže se jim navracejí křídla. A to je ještě, jako, ještě velice taková příjemná vsuvka, že když teda ty draci přinášejí to zasíťování, no, jakoby, tak tu ještě samozřejmě byl velký rod ptáků, který sem měli tendenci jako přinést tomu lidstvu takovou tu vnitřní naději. Takovou tu hlubokou naději těch dobrých časů. Jo? Protože oni prostě věděli, ty dvě linie, že to prostě ten vývoj toho člověka jde jako špatně. A teď každá se to snažila nějakým způsobem zvrátit. Jo? Buď ten stav tady na planetě, aby jsme nebyli zaseklí, prostě s těma hadama tady furt do kolečka se točit, prostě jak blázni a juchat. Ale prostě zpracovat. A to je velice i důležitý krok, že to se týká vlastně i té naší sexuality. Jo, že já jsem naznačoval, jo, že ta přílišná sexualita vám odebírá, to je furt reprodukce, vám odebírá vlastně zkušenost do té vertikální, to znamená do té kvality. A to jsou zase ty ptáci, kteří zase nám přinášeli ty křídla. Jako koukejte, teď nemusíte být tak přízemní, můžete mít i ty křídla a přijmout toho tvůrce. Jo, a znovu se stát jako součástí té evoluce. Takže na jednu stranu sexualita sama o sobě člověka zaměstnává, odebírá mu velikou tvořivou kvalitu. Samozřejmě někdo bude jako říkat, ale teď sexualita je správná. Ano, určitě. Jestli bude dělaná tak čistě, jako právě ten akt té vědomé praxe, no pak už to ale není sexualita, pak to můžeme říct, že to je jenom čistě jako prožitková věc, kde nemám sexualitu, ale sexualita, která je teď nastavená ve společnosti, je úplně jiná. Tam vždycky je někdo, tam, jako sloužíme někomu, oddáváme se někomu, je to ta hra dualit, furt se tam prostě perem o ty energie. Když by se jako vědomě ta sexualita vzala, to znamená, že všechny civilizace, které to vzaly vědomě, tak to berou opravdu jako reprodukční systém. Když potřebují se spojit s duší, která se má narodit tady na té rovině, no tak jí to umožní tímhletím způsobem. Jo, vznikne velmi hluboké spojení těch duší. Je tam mnohem větší extáze, než existuje jako pro té fyzické extáze. To znamená, že když si člověk prochází vlastně tím božským tělem, tak i tu sexualitu určitým způsobem řeší. Protože tam má obrovskou ztrátu, kde on člověk jakoby nemá pak ten oheň, řekněme, nebo oheň, to spojení s tou tvůrčí silou, která dává právě tomu tvůrci možnost nějak jako působit.
A to je tím, že najednou se z toho stane ta hadí síla. Začne se cyklovat jenom jakoby dole a nechce přejít k tomu vývoji do toho srdce. Protože když ta hadí síla přejde do toho srdce, tak v tu chvíli ona vyvolá tu krystalizaci. Jo, jakoby krystalizaci téhleté kvality a začne člověk krystalizovat. V té chvíli se začnou krystalizovat i meridiány. Tím, že člověk někde má zablokovaný meridián, tak tam vzniká to, že tam je zaciklená hadí síla, která nedokáže se jakoby transformovat. A to převážně bývá spojený s určitým chováním, které jsme ještě nedokázali zpracovat. Nebo jsme si nerozpomenuli na nějaké trauma. Samozřejmě tyto meridiány nebo tyto zaciklené hadí síly, my teďka se snad budeme snažit nějakým způsobem ty stíny objevit. Takže pro mě v této chvíli já jako tvůrce bych se měl naučit, a to první věc, abych něco objevoval, tak je jako velká pokora. Tahle ta velká pokora, já ji teda ještě nazvu jinak, a to je neutralita. Jo, jakože jako tvůrce se nenechám nějakým způsobem nalákat, jo, na něco, jako na nějaký cukříček. Jo, znamená, že opravdu jako tvůrce vnímám i tu neutralitu. Bych nebyl těma emocema nějak popotahovaný. To je velmi bezpečná věc, jo? Že na jednu stranu, jak mi dosáhnete určitého chování v rámci té neutrality, tak nefungujete tak extrémně spontánně, jo? Že prostě nejdřív si to jako tvůrce zpracujete víc v té neutralitě, v tom klidu toho tvůrce, kdy jsem našel jako tu svoji jedinečnost. Ale ta neutralita, když vzniká jako ve vás, že přestáváte jako někomu fandit, jo? Že to, že přestáváte vidět tu spásu v tom, že budete se jako modlit k nějakému bohu. Že to je ten obrovský stín toho. Jo? Utopie, dogma, náboženství, to všechno vlastně vám to božství vytrhává zevnitř vás ven a najednou to jsou modly, najednou to jsou slova, najednou to jsou spoustu věcí, třeba i nápoje, nebo je to nějaká top sexy star, která prostě běhá na pódiu jak šílená. To je prostě úplně to samé. Vy to zbožňujete, to je pro vás Bůh najednou. Tak v tu chvíli vy to božství jasně odevzdáváte nějakému kolektivní krádeži toho kolektivního vědomí, který tady neustále prochází v rámci toho Matrixu. Samozřejmě ono jim to prochází jenom kvůli tomu, že ten člověk jako nechce přijmout to božství. On, jak jsem říkal, on má docela velký strach být ten spolutvůrce. Jo, tak se jenom brnká, jenom tak v dílničce, doma, v klidu, jenom tak něco zkouší, ale nechce se úplně zapojit do nějaké velké to jinak říct do té velké rodiny, ale o tom tady budeme ještě polemizovat. Tak já jsem toho tvůrce takhle jakoby letmo vysvětlil, že to je úplně nová pozice najednou v rámci té vědomé praxe. Musíme se vrátit úplně k tomu tvůrci. Už to není, že jsem pasivní pozorovatel, který si může jako užívat, jo, bez té zodpovědnosti. Najednou bych měl jakoby chápat, jako jak tvořit, jak toto řemeslo, jo? Jako jak to uchopit správně, aby to udělalo to, co já potřebuji, to jak. Přesně, jako přijdu do práce a někdo mi řekne, udělej tohle, a já první řeknu, jak to mám udělat. Takže to je jenom tenhle ten základní princip, který vlastně potkáváme neustále v práci. Se učíme se tady tuto jedinečnost, umět se rozhodovat zodpovědně a tvořit v rámci evoluce a v rámci toho spolutvůrce tu realitu udržitelnou a skutečnou pro ten přirozený potenciál,
který je založený právě na, té, na tom sdílení, na té lásce, na tom porozumění, na tom hlubokém prožitku poznání, na všech těch nádherných příbězích, který se navzájem lidi dokážou jak do hloubky předat. Já třeba musím uznat, že spoustu lidí dokáže předávat příběhy nejenom slovy, ale skrz oči, skrz energetická těla, skrz záblesky, skrz vibrace. Všechno my dokážeme od těch našich úžasných lidí, které potkáváme během toho života, navnímat spoustu příběhů, které nám pomohly, jo, že nám něco objasnili, někde ulevili z určitých poloh, které, třeba z toho utrpení, jo, to je, že někdo sdílí třeba nějaký taky hluboký prožitek utrpení a co s tím jako udělal, nebo jak to třeba nějak to uměl zpracovat, tak tuhle zkušenost, když dokáže někomu předat, tak mu obrovsky nějakým způsobem ulehčuje. Samozřejmě to předání té zkušenosti je velká jakoby škola toho řemesla, toho tvůrce. Protože ne každý naše slovo a rozhodnutí a každému jako ukáže, jo, abych mu jako pomohl nebo nějakým způsobem poradil. Najednou vidíme, že můžeme někomu pomáhat v dobrém a ono mu to vlastně, nebo mně to pak ve výsledku jako vytvoří spíše nějakou destrukci. A na jednu stranu se pak ptám, aha, a někdy vyvolám destrukci, nebo jakože řeknu ne a vlastně to zastavím, a na jednu stranu to pak může vyvolat i dobro. Takže pro mě jako toho tvůrce je opravdu důležitá ta neutralita, že já zároveň můžu jako být jako ty růžový brejle jako sundat, ne každý mu říkat jo, je super sluníčko, ale sundat je a prostě říct ne, já prostě jako to nebudu dělat, to prostě nebudu součástí, protože můžu úplně stagnovat, takže tam ten tvůrce je ta neutralita jako velmi blízká. A my taky jakoby my sami jakoby jsme byli tvůrci a určitě jsme nějaký rozhodnutí udělali, že bylo jako v dobrém, ale někomu to způsobilo zlo a my ani o tom nevíme. To znamená, že když my se pak navracíme k tomu tvůrci, tak se k nám vrací jakoby ten příběh, ta stopa, kterou jsme zanechali evolučně. Když se navracíme na začátek, tak si dokážeme ten příběh najednou přečíst. Proto teda dneska vás určitě vyzvu, aby jsme si udělali tu analýzu, to znamená, budeme znovu psát na papír a budeme si dělat takovou reflexi, analýzu našeho božského těla, našeho elementárního chrámu tvorby. Uděláme to tak, že já zase budu jednu část, řekněme, toho chrámu božství, každobecky jako 5 aspektů bohyně a 5 aspektů Boha. A zase tam budu dávat nějaké podněty. Vy na to samozřejmě budete reagovat. Přesně, co vás napadne, taková ta spontalita klidně tam je. Nebo naopak klidně napište, jak se v tom cítíte. Jo? Normálně zase si hrajem, zase budeme dělat analýzu, budeme dělat sebereflexi na kvality právě toho elementárního chrámu. Když si takhle projdeme, těch 5 aspektů, tak pak dáme zase takovou tu reflexi tady u nás ve studiu s hostama. No, kdyby někdo chtěl, samozřejmě si ozvěte, tak můžete potom i na ten chat nebo zavolat. No, tak pak přejdeme k dalšímu, to znamená k tvorbě Boha v rámci elementárního chrámu. To je pro mě ten Adam. Na závěr si uděláme takovou jakoby reflexi dohromady, že každý bude ještě chtít třeba něco sdílet. Tak jakoby na závěr toho bych dal prostor ještě možná tomu tématu, co jsem tady naznačoval, třeba té dračí linii, protože to je teď velmi aktuální téma v rámci našeho
stavu planety a i těch věcí, které se teďka dějí, protože je víc zemětřesení, a přibližuje se sem i Nibiru, které je součástí vlastně té hadí síly a se snaží vlastně znovu jakoby tu hadí sílu tady udržet do toho cyklu, aby jako nepřešla ta planeta, tak on ji tady víc ukotvuje. Takže máme tu i působení jako z vesmíru, aby tady byla zachovaná ta hadí síla. My se nekrystalizovali do té jedinečnosti božství. Takže i naše planeta, jak je zasíťovaná, tak se vlastně teďka tím zestupem uvolňuje. Samozřejmě vznikají určité sopečné činnosti, posuny, desek. Přesně na těch místech, kde je není transformovaná ta dračí síla. Protože ty linie zde stavěli draci ještě v té prvotní tvorbě. A to, co vlastně bylo teď pokřivené tou hadí sílou, tak jakoby nerezonuje s tou zestupovou vibrací. Takže uvolňuje ten svůj potenciál velmi agresivně. To samé se bude dít i u lidí, které nebudou transformovat tu vyšší vibraci a jejich meridiány jakoby nebudou schopni jako udržet tu frekvenci natolik, že se budou poškozovat různě. Ty poškození podle mě vyvolávají i ty velké, ty rychlé úmrtí. Vlastně to cupuje vlastně nejspíš asi úplně ty energie. Jako když je třeba přetlakový hrnec, který najednou vypouští tu páru, tak podobným způsobem se tak jakoby natlakuje ta energetická síť toho člověka tam, kde není ta rezonance, je tam ta hadí síla, ale prostě ještě to nechce pustit dál, tak ona je hodně silně jako vypuzená. U těch lidí to vyvolává velmi traumatický efekty. Dokonce i tím, že ten člověk jako začne jako ztrácet jako ten psychický stav, emoční stav, že si navzájem chce ulevit tou smrtí nebo opakovaně škodí ostatním. To všechno může být z naprostého přetlaku, protože ta hadí síla je v nás velice zakódovaná. Kdyby tady byl člověk, který už zestoupil do té krystalické formy, tak by transformoval celý zasíťování toho lidského organismu tak, aby zkrystalizoval jakoby celé té mřížce. To znamená, že by fungovaly vlastně i ty mikročástice, které jsou součástí té existence, kterou vnímáme, tak oni fungují na heliocentrickém vlastně jako působení v rámci toho středovodu, toho jádra, a pak tam jsou různé ty pohyby neustálí. Tak to vlastně vzniká to, že ta krystalizace ten božský tvůrce je v té přítomnější chvíli. To znamená, že on najednou už nemá ten cyklický potenciál, že není působená ta dualita. On tím tvůrcem a tou krystalizací vlastně donutí tělo, aby nebylo zapojený jenom do toho lineárního času, který je jakoby vznik a zánik. V té chvíli by to tělo bylo schopné krystalizací dosáhnout právě té tvůrčí schopnosti se vlastně teramorfovat stejně jako naše planeta. A pro mě to znamená ten kosmický člověk, že zestoupil. To znamená, že on najednou si šáh na tu věčnost. On jako začíná jako ten tvůrce si začíná šahat jako ještě vejš do té trojedinečnosti, do té jednoty, do té celistvosti, kde vidíme začátek i konec. A to znamená, že my chápeme i to, proč jsme vstoupili do toho příběhu duality. Tady jako tvůrci, jako božství se učíme, jak tvořit. Dole jako lidství se učíme ten prožitek, to je báječný, ten reflektujeme prožitek, chrám srdce. A v rámci té celistvosti je tam to proč. To znamená, ano, my už chceme někam zapadnout jako tvůrci, my hledáme zpřízněné bytosti, s kterými chceme tvořit, jo, být součástí té tvorby. Takže my už tam hledáme tu celistvost, my už jako tvůrce hledáme té zpřízněné bytosti spolutvorby. Takže jako tvůrce odkrýváme i to naše skutečné společenství.
A zároveň díky tomu, když ho objevujeme, tak chápem i ten princip, že díky tomu společenství se dokážeme

té bohyně, tom tvůrci, vždycky ty možnosti toho bohyně. Znamená prostě nebát se rozpustit do nic, znovu obnovit toho tvůrce, najít svoji skutečnou bohyni v sobě a najít v sobě svoji prvotní kvalitu Boha. Samozřejmě oba jsou prostě jakoby těžký, protože, jak jsem naznačoval, tak naše možnosti, které tady teď máte, sami si teď zkuste říct sami, jaký mám možnosti, když jsem třeba nemocnej, co můžu udělat? Co můžu udělat pro to jako tvůrce? A teďka sami si řeknete, ano, já tak občas si něco přečtu, nebo začnu se nějak čistit bylinkama, jo, ale to jsou obrovsky stále malé možnosti, když máte nespočet, nekonečnou možností. Práci je, jste si nějakým způsobem jste uzavřeli. A to je to, že jste si tu bohyni určitým způsobem zakryli, řekli, já nechci takový možnosti, mě stačí málo, já si udělám jenom takový malej kurníček, který já budu tady bydlet jenom jako malým kurníčku, já dál nechci. Já už vám to stačí. To znamená, že tyhle možnosti té bohyně my si potřebujeme vyčistit. A to utrpení, které nás tam drží, že proč tam nechci, je uvolní. A teď důležitý krok právě i se nebát rozhodnout. To je ten Bůh, prostě to je ta projevená tvorba jeho, to je to něco. My jako tvůrce tam vstupujeme a najednou vidíme, ale vždyť proč chceš tvořit, když tady je všechno stvořený, každý ti tvrdí, ale vždyť už tady je tohle, to nemusíš dělat. Vždyť tady máš tohle, hele, tamhle věci to vymysleli, už to nedělej. A já si připadnu, že všechny nápady, které jsem chtěl uskutečnit, mi už každý čmajznul a už dávno uskutečnil. Takže jsem se rozhodl, že na to dlabu. A že prostě budu tvořit, ale nebudu jakoby se bát tvořit. Jo? Nebudu se bát tvořit, že mi za to někdo vynadá, že to je nevhodné, nebo já nevím cokoliv, že to narušuje tady nějakou společnost, nebo jejich dogma, nebo jejich skupinový pravdy. To je úplně jedno. Já budu prostě tvořit a budu se snažit to, co, na co přijdu, vždycky tou možností se očistím, najdu tu bohyni, tak aby se zapojili, tak hned začnu jako tvořit. A pro mě tohle byla důležitý krok, že to byla ta svobodná spolupráce, o které já tady celou dobu mluvím. Já jsem se poprvé zapojil do tohohle a nazval jsem to svobodnou spoluprácí. Že v tu chvíli jsem si uvědomil, že tyhle ty tvůrčí síly najednou jakoby ve mně se staly součástí něčeho, co pohnulo tou zemí, co pohnulo vývojem ve mně, v těch lidech třeba, té zemi, ale nebylo to udělané jenom jako mnou. Bylo to udělané právě díky tomu, že se znovu obnovilo to společenství. A to je to božství. To je právě to společenství. A to je i ta spolupráce. A to byl obrovský krok. Najednou být tvůrce. To znamená něco úplně jiného, než přitakávat na kolektivní pravdu. Jo, cokoliv já si nedokážu ověřit jako tvůrce, jako pozorovatel, tak pro mě je iluze. Snažím se prostě si to takhle vysvětlovat, protože když, tak to je informace, kterou někdo přijmul, přeposlal přes nějaký lidi nebo internet ke mně a pak mi to jako vlezlo do té mý hlavy, do té mysli a já jako tvůrce to mám uskutečnit? Ne, to prostě jako, to je blbost naprosto. Vy jako tvůrci jste zodpovědný za to. Vy nemůžete dělat něco, co není jako váma nějak ošetřený. Vaší jedinečností srdce. Kdy vlastně to je součástí vaší existence, že to tak cítíte a vnímáte, že to tak máte dělat. Jo, to je důležitost toho tvůrce, že on najednou tam má ty dvě polohy a bylo by moc dobré, kdyby se na to občas ten člověk zamyslel v rámci vědomé praxe. Kdy jako vstupuje sem jako tvůrce, kdy má tu výzvu překonat jo, nějaké ty trauma, který jako brzdějí ty možnosti té bohyně. Nebo naopak ten strach se rozhodnout, že jako brzdí tu transformaci toho Boha, tu nápravu Boha. Tak, já jsem, tady koukám, že už mám tmu, já se

0: zkusím rozsvítit, tady omlouvám. A, super. Já myslím, že ten úvod jsem udělal. Tak možná můžeme přejít rovnou k té analýze.
1: Ahojte.
0: Ahojte, neusnuli jste, holky kluci.
1: Maro, počkej, já tam mám ozvěnu, jak je to možné. Slyším se tam několikrát, jo, už vím proč tady, dobrý. Mari, já tady mám na tebe dotaz v komentářích. Je vhodná doba nebo až potom? Neslyším, máš zamutovaný mikrofon.
0: Ano, už se mi to, jo, už se mi to povedlo.
1: Takže...
0: Já myslím, že to je... Klidně může, že si můžu ve zkratce a pak dám prostor, jestli můžeme začít, jestli chce někdo tady z hostů.
1: Jako jsou tady dva dotazy, no, ale přečtu jeden, ten druhý zatím je takový, uvidíme, až na to bude vhodnější doba. Takže od Petry Galty.
0: Ale jestli to je v tématu, tak jo.
1: No, ani moc ne. Petra má k tématu, jo. Čauko, hezký večer všem. Probouzím draka od roku 2017. Přivedla mě k tomu intuice u sošky draka. Děkuji za dnešní díl. Prosím, jak poznám v sobě, kdy se drak otevírá v cestu v živli? Petra Galtit, děkuje.
0: Jak bych vám to vysvětlil asi obráceně, mně se líbí to téma poslední, začnu od zpátku, že jak se jako probouzí ta dračí síla v nás. Jakmile my přijímáme jako zodpovědnost toho tvůrce a chceme se jako tvůrce právě zapojit do té evoluce, aby jsme udělali tu udržitelnost toho života, tak v té chvíli se k nám vlastně jakoby připojuje ta vývojová síla těch draků, aby nás jako spojili, zapojili do vývoje. To je ta míza toho stromu poznání, jo, když to představím, ten tok té mízy toho stromu. Tak to představuje dračí síly a my máme jako, oni nás protáhnou jako celou tou trojedinečností nás protáhnou. Jo, jakoby. Všude to zasíťování nám zabrnkají na to zasíťování, aby se odhalily ty hadí síly, které vlastně jako kundalíní furt, jako ten boj mezi dobrem a zlem, jink jank, furt neustále se točí, vyměňují ty energie. Vztahy založený na té rozdílnosti, jo, v tom páru, kdy jeden v tom páru, řekněme, má určitou vlastnost, ale třeba mu chybí jako ten nějaký ten klid a územnice. Jo, jakoby. Řekněme, že jeden jedinec je nastavený s těma elementama, že má jako přehršle třeba ohně a vzduchu a chybí mu ta země a voda. No tak si najde jako partnera automaticky toho, aby ho jako doplnil a začali se navzájem tou láskou jakoby léčit, jo, to své chování elementární toho tvůrce. Tak přitáhne právě nějakou zemitou bytost, která má přehršle té vody a země třeba, aby se jako spojili. A skrz tu lásku a ten prožitek toho vztahu vlastně ta bytost, jak žena i muž, jsou schopní jakoby reflektovat tu celistvost toho chrámu. Že najednou, když jsou spolu a když se milujou a když vlastně je tam ta rovnováha, tak najednou jsou schopní vlastně ty všechny elementy, které v sobě neměli ty jedinci, jo. Tak mít jakž takž v rovnováze. Ale to je jako ten začátek. Pak v tu chvíli, jakmile ta láska jako vyprchává a začnou tam být a nějaký ty programy a ta dogma, a začne to být jako těžší potom, tak v tu chvíli my jako zpracováváme právě, že tam hledáme tu svobodu v tom vztahu. Hledáme ten celek, ten smysl, aby jsme se jako každá bytost našla v tom vztahu, aby tam nebyla nadřazenost. Aby tam nebyl furt ten souboj, ale aby jsme chápali ten smysl. To znamená, zase krystalizuje jakoby ten vztah, kdy je založený právě na lásce, na svobodě, na to, když ta láska pije každému jakoby ten vývoj jedinečnosti, kdy tam není ta nadvláda najednou. A v tu chvíli to lidi zpracují. Ale když to nespracují, tak se jakoby pak musí se rozejít a ty lidi, kteří hledají jakoby tu celistvost, tak hledají partnery, kteří to řeší, kteří chtějí reflektovat, jo? Ty svoje nedostatky a chtějí i reflektovat

0: ty svoje dostatky. Jo, že si to navzájem prostě řeknou, že si nejsou evolučně jo, jako laxní v tom vztahu. Naopak, jako evolučně ho potřebujeme vykrystalizovat. Takže se posunout dál jako v tom vztahu. Ne se rozcházet. Jako. Já si myslím, že spoustu lidí se rozchází jenom kvůli tomu, že tam je to nepochopení. Tam vznikne velký nedorozumění a ty lidi nedokážou si mezi sebou reflektovat. Jo, tuhle tu zkušenost té jedinečnosti a celistvosti. A v tu chvíli oni najednou začnou říkat, ah, to není moje cesta. Já musím najít jinou cestu, kde to prostě najdu. A to prostě tak furt dělají, dokovat nenajdou člověka, který opravdu má rád jenom díky tomu, že si dáváte svobodu. V tu chvíli začne ten vztah založený na hlubokém vztahu, na hluboké věčnosti. To znamená, že vy nacházíte svůj skutečný smysl těch bytostí. To je vyšší láska, to je najednou, kdy se spojují ty tvůrci skrz vás, najednou řemeslo, jo? Najednou si jakoby tu svoji vnitřní kariéru si neponižujete v tom vztahu. To je pak jako blaho, to potom najednou jste vy, jste stělesněním Boha a bohyně najednou a zase hledáte rovnováhu jako ten tvůrce. Zase najednou v tom vztahu vidíte, a já vlastně potlačuju ty možnosti, víš, tam najednou si řekneš, aha, kurňa, já v tom vztahu zakazuju, co je vlastně nápad, co budem dělat a kam pojedem na vejlet. Já jsem panovačnej najednou a říkám, jak se to má stát a žádný možnosti se tam nestajou prostě, smetec. Takže tam zase ponižuju jo, tu bohyni. A někdy zase jako tvůrce chci být jako nadřazený bůh a řeknu, a jedeme tam. A jo, a tak protože já jsem tam vždycky chtěl jet a teď tam pojedu a to rozhodnutí prostě vemu a prostě každému otluču v hlavu, když tam nepojedem. Takže to taky je jako přesně nějaký způsob toho tvůrce, jo, jako ty možnosti a to rozhodování. To je velký jako krok. Já teď nevím, jestli jsem odpověděl na tu první otázku. Možná jo. Možná
1: to byla jenom jedna. To byla zatím jenom jedna. Maro, to byla jedna, je tady ještě druhá.
0: To je škoda.
1: Co je škoda?
0: Chudáci hosti. No, že se ještě hosti ještě nevyjádřili.
1: Ne? Nevyjádřili. No tak jako... No dívej, jako v rámci celistvosti i ten druhý dotaz si myslím, že sem patří, jo. Tady ta posluchačka následuje i další vysílání na Dežavíčko zase s Márou Čermákem na téma živý člověk, kterýhož to Máru má velmi ráda. U tebe si nejsem tak jistý, protože přečtu vám ten dotaz, odpověz jak chceš. Možná to bude zajímat více lidí, protože tady ta Denny už psala i komentáře pod minulé a předminulé videjko, takže já ho teda přečtu, jo. No, nevím, či odpově, Marek, je pod vlivom psychotropních látok, oči prezradili, zacíklený v chaotickom ezo-ego prednese. No, takže je to...
0: Dobře, tak já teda nevím, ale... Až si projdem tady tohle, co já tady vám vysvětluju, tak budete docela koukat, protože každý člověk, který je tady na planetě, je pod vlivem nějakých látek, jakýkoliv, protože celý jeho organismus neustále produkuje a vyrábí všechno to, co obsahuje příroda. Všechno to. To znamená, že vy jste schopni určitým změněným stavem vědomí se chovat stejně, jako když jste na psychotropních látkách. Máte stejný vejlety, máte stejný příznaky, dokonce i tu látku v sobě synteticky máte a vylučujete. A já vám tady říkám, že jakmile si projdete tenhle ten elementární chrám a aktivujete svoje endokrevní žlázy, no tak si budete připadat jak úplnej feťák. Úplně totálně. Protože vy budete skákat úplně do největších extází a nevíte proč. Nejenom máte pocit, že jste snědli snad úplně všechny extázy světa, protože nejednou to je fakticky jako silný. A děje se to jenom díky tomu, že vy jako člověk jste velmi otevřený a vaše centa vibrujou. Naladí to vaše tělo. Endokrevní žlázy vytvoří tolik dostatečných hormonů, který vám zajistí jakoukoliv emoční pohodu. A jestli máte vy pocit, že tohle to nechcete praktikovat, tak to prosím vás vůbec nepraktikujte. Protože tohle by z vás udělalo totálního blázna. Totální. Nic z toho, co tady ty lidi, který tu znám

0: stovky lidí, kteří to praktikují, si prožili velmi psychedelické zážitky. Velmi psychedelické zážitky. A kdyby to nebyly velmi vyspělé bytosti, tak by to nepřežili. Takže vám fakt radím, jestli si myslíte, že tohle je nějaký trip, nějaký vejlet, nějaký látce, no tak to vůbec neskoušejte. To je pro vás velice nebezpečný. Protože tohle to je skutečnost, kde se odřete. Tohle to je skutečnost, který vám najednou to tělo začne produkovat a říkat, že tohle to je existence. A vy budete vědět, ale já jsem nesnědla žádný LSD, já jsem nesnědla žádný tryptamin. Jak to, že se mi to děje? No protože se vám vyloženě syntetizuje ve vašem krásném tělíčku. A je podle mě teda úplně jedno, jestli jsou to i lidi, kteří experimentují v rámci šamanismu, v rámci nějakých cest, s rostlinama, které obsahují tyhle ty látky. Já si myslím, že to není úplně jako na škodu si občas tu hlavu pročistit. Jo? Ale berte to tak, že to je po každý tvůrce. Po každý. Je to velmi zodpovědná činnost. A já jsem čistý. Já jsem naprosto rád, že jsem čistý a že si to můžu užívat jako čistý člověk. Všechny tyhle ty krásné chemikálie, který tenhle ten svět nabízí. Takže paní, klidně pište další otázky. Velice podnětné, mě to obrovsky baví. Děkuji.
1: Mě to taky bavilo a Denny teda odpovídá, nevadí, dajte priestor dámám a chlapcovi děkujem. Takže taky děkuji, Maro, fakt toto bylo hodně výživný. Tady ta odpověď byla velmi jaksi taková prostě přirozená, přírodní a děkuju. Jo, i tak jako...
0: Tak prosím tě, můžem pokračovat. Témata jsou tady všechny takový libový, který potřebuju. A myslíte, že bychom to mohli urychlit a rovnou jít do analýzy? Máte vy něco na mě? Máte, nemusíte.
2: Můžeme jít.
0: Můžeme jít rovnou do analýzy, je tak to je skvělý. Tak kdyby si někdo, hlásíš se, Chrisi?
3: Já bych chtěl poděkovat, protože vlastně opravdu se vším plně souzním. A můžu říct, že já jsem se opravdu prožil stavy na různých látkách. Teda teď tak vypadám, jako kdybych na ničem byl, ale nejsem. A vím, jaký to je. A zmiňuji to i právě kvůli Denči. A děkuji za velice jako dost tematický dotaz, protože říct lidem určité prožitky, které by se staly, tak hodlám se říct, že přesně tohoto bude u hodně lidí ta první myšlenka, a proto já bych se taky k tomu nějak rád vyjádřil, protože jsem se právě různýma látkama, opravdu desítek látek jsem se prožil a můžu říct, že mě to i to, i určité traumata vedly k velmi závažným stavům, kdy už došlo k absolutní stagnaci a následně pokusení se o nežití. Možná se občas budu zasekávat kvůli vhodným slovům, aby se tento stream ani později na YouTube video nesmazalo. Tak možná se občas budu zasekávat právě tady z toho hlediska. Došlo do stavu, kdy právě jsem už se rozloučil se všema lidma, s různýma. Opravdu i dopisy, všechno možné bylo jako napsáno a už jsem to chtěl jít uskutečnit. Díky bohu jsem poznal nebo potkal človíčka, právě tady Pavlu, která nádherně zareagovala a měl jsem možnost snět rovnou na akutní oddělení, kde mě i hned hospitalizovali s silnou podvýživou a docházelo k x akutním oddělení soudní, zbavení své právnosti, abych nemohl podepsat revers, x desítek hospitalizací, víc než desítek léků za den braní, injekcí na sklidnění stavu, kurtu, všeho možného a od akutních oddělení po doléčovací oddělení, terapeutický a tak opravdu jako velké množství doktory už se nevěděli absolutně se mnou co rady a málem došlo i k elektrošokům, díky bohu tím, nebo díky bohu sešlo z nich a Říkám to proto, že dostal jsem diagnózy, které jsou nevyléčitelné. A řeknu to ještě jednou, že jsou nevyléčitelné. A stejně nedělá mi problém teda s nějakýma zakrytýma věcma, tudíž jako mé rodné číslo a tak, kdykoliv ukázat moji dokumentaci ohledně tady toho a následně klidně, pokud tady bude nějaký člověk, tak udělat znova testy, protože opravdu já jsem úplně jiný člověk. Já potom, co jsem tady tu praxi opravdu začal vědomě dělat a to jenom díky tomu, že už jsem se prožil vším možným, já už jsem absolutně nevěděl, co. A začal jsem ji dělat proto, že ta možnost kdykoliv sejít právě k té smrti, to vám nikdo nikdy vzít nemůže. A tohle je ten důvod vlastně, proč to sedím, protože bych tohoto opravdu ze srdce si přeju vlastně tady předat. A to je vlastně ta moje zkušenost a to je to, že vlastně terapeuti nikdo nevěděl už absolutně co se mnou. Já už jsem byl prostě ztracený případ, opravdu. Tam nebylo co už jako mě dělat, tam dostal jsem se na oddělení, kde už i pláč u mě byl zakázaný a v moment, co já jsem plakal, tak hned přišla injekce. Potlačím sám sebe, já jsem non-stop, já jsem jenom vyvolával a přál jsem si už tady nevejít. Potom, co jsem zde začal dělat opravdu centra vědomí a vlastně zase objevovat to srdce a tak, abych konečně už se zbavil těch pocitů.
1: Tož, Chris se nám trošinku seknul, asi to neměl říct. Jo. Třeba to řekne později. Je tam seknutý.
0: Jo, jo, Chrisy.
1: Chrisy, no bylo
0: nejsi
1: to hustý.
0: Slyšet, Chrisy.
1: No, Chris nemluví.
0: Nás možná ani nevidí, on nás nevidí. Ani nevidí.
1: On se sekl, tak, on se sekl.
0: To je škoda, on zrovna si to připravoval, podle mýho, jo. On už se už nabíhal na začátku, že to chce říct právě. A teď to úplně ze srdce, teďka, já bych to nejde komentovat asi už. Jo, teď vypad. No tak,
1: no.
0: Tak já nevím, dáme mu ještě, nebo prostor, on zmizí, jestli se připojí.
1: On se připojí, dejme 10-15 sekund a on se totiž
0: a uvidíme.
1: Asi
0: no, tak, znovu. Tak on chtěl totiž, on chtěl navázat na to, a já úplně celkově neznám, jo, jako pro mě je to člověk, který jo, jsem potkal, co na prstě, jakoby mám prstíků, na ruce prstíků, to znamená, že nic moc, ale jako do hloubky, když si navzájem jakoby vysvětlíme i nějaký jako procesy, který v sobě máme, tak si jako tak hluboce souzním, jo, s některýma jeho sdílenýma věcma. A když já s ním souzdím nějakou věc, kterou třeba nedokážu nikomu jinému říct, že by mě nepochopil, tak je to velice hluboký a pro mě je to jako dar vždycky najít člověka, který mi rozumí v těch prožitkách a který někdo okamžitě někam zaškatulkuje. Okamžitě řekne, je, to je feťa, jako má nějaký trip, halucinace nebo buchví co. Takže to prostě jakoby, chápej, že najednou vzniká souznění, který je mnohem hlubší. Jo. Není to jako, že nějaká party a ty si zažijem, zajucháme, to tak jde, ale tohle je, já potkám občas člověka, kterýho znám chvilinku, a mám tak hluboký prožitek toho příběhu s ním. Jo, tam nějaký provázání, který ještě spolu, jako to společenství, samozřejmě hledáme. My tam krystalizujeme v tom společenství toho tvůrce. My teďka evolučně, ku podivu tím vzestupem, jo, to společenství prochází do té krystalizace. Takže i tohle naše sdílení malý je takový malinký dar všem, kdo teďka třeba můžou nějakým způsobem. Že chápejte, lidi vám říkají svoji osobní pravdu. To není to, co si někde vyčetli. To je jejich prožitek, to je největší dar, který vám lidi můžou dát. V rámci toho společenství, to je úplně největší. Protože nic jako noviny, zprávy, internet, tohle vám nedá. Jo? Když se potkáte ve správnou chvíli a ty příběhy se protnou, jako ta křižovatka na tom vzestupu, tak to je velice hluboký. Takže děkuju Chrisy teda za tvojí křižovatku života, kterou jsem mohl na chvíli prožít. Velký dar, děkuji ti.
1: Tak já jsem to
0: prosím,
1: prožíval,
0: někdo?
1: Já jsem to prožíval úplně teda s ním, jako v té léčebně, jo, tyho stavy prostě. já jsem si prošel, já se přiznám, tak já jsem si prošel kdysi jako dávno jako těžký rocker a metalista zase alkoholem, jo, a tady tímto prostě věcma, party různý a mejdany a prostě moře alkoholu, takže taky jsem měl určitý, taky jsem měl nějaký prostě léček.
0: Ale dejme holkám, jestli něco chtějí říct,
1: dejme,
0: ať to posuneme.
1: A jenom teda Christovi tady děkuji ještě Nataša, jo, že prostě svítí krásně, jak duševně krásné sluníčko, je vidět, že si prošel spoustou nezrovna příjemných zkušeností, dostal se z toho, otevřelo se mu srdíčko a děkuje za to, že jsi Chrisi a další Denny píše Chrisi, palec hore. Tak děvčata, kdo chcete, pojďte na to.
2: Já jenom to velké tématu, tam hodně diskuzí všude, a že úplně chápu, co Marek říkal, a já jsem nikdy necítila potřebu nějaké psychotropní látky zkoušet, ale v určitém období jsem něco vyzkoušela a můžu říct, že to skutečné prožití těchto látek, které opravdu tělo dokáže vytvořit samo, je jakoby nevyvolané. Je tam třeba, já chápu, je tam ty rostlinné učitelé nám můžou něco dát, ale tam ta vědomá praxe je strašně důležitá. Já jsem vždycky k tomu přistupovala s velkým respektem a byla jsem vděčná za to, co mi to ukázalo, ale teď už vůbec necítím potřebu něco takového si prožít, protože vím, že toto tělo tak jedinečné, tak magické, že my vlastně můžeme proti tu jakékoliv stavu, vytvořit si jakýkoliv stav, který existuje, který si můžete představit. A vlastně pokud pracujete s tím, co Marek pracuje, tak můžete skočit do stavu, který si vůbec nedokážete představit. Protože vy tomu tělu dovolíte jít do té extáze, jít do toho rozprostření, že vlastně cítíte celý svět, cítíte ten vesmír. Je to nádherné.
1: Děkujem.
0: No, teda, já teda musím poděkovat, že někdo má podobnou zkušenost. Já jsem samozřejmě za mý mladý léta, to bylo šílený. Byly technoparty a to byly vlastně akce, že by se člověk za ně jako styděl ještě nějaký čas. Ale přesně jak říkáš, někdy, a to, jakmile se to stane jako vědomně a přirozeně, tak to jde velice do hloubky. Najednou se to stává vaší skutečností. Když to máte jenom přes ty rostliny, nebo jak si naznačovala přesně ty průvodce rostliny, tak je to takový napůl, že oni ti jako průvodci vemou, tak nějak ti ukážou, co to je jako za nastavení, jo, toho vědomí. A pak se toho snažíš jakoby znovu dosáhnout jo, tu zkušeností. Pak bych jako věděl, že to u těch indiánů jako mohlo skvěle fungovat. Že v té přechodové době, kdy tam dospívá ten člověk v té pubertě a má přijmout tu dospělost toho tvůrce, tak tam má přijmout i to božské tělo. Jo, a v té chvíli ty rostlinné průvodci nebo ten přechodový rituál, který dělali v přírodě, v krajině, součástí svých předků, a tak dále. Takže to mělo podle mě velký vliv na tu evoluci toho člověka, protože on najednou začal dospívat a to je velký dar, najednou mu začaly vlastně dospívat i ty orgány, protože normálně, když člověk není morálně dospělej, tak mu nedospěly ani orgány. Jo, to je vtipný právě, jo, že on je na jednu stranu okradený o aktivaci těch endokrevních žláz, je okradený o aktivaci svých neurálních sítí. On je vlastně furt dítě a hraje si a nemá chuť tu tvorbu nebo vůbec přijmout to božství. Já úplně chápu, úplně každý má svoji cestu. Nevnucuju svoji. já se snažím jako popsat, co všechno jako člověk může mít. A vy sami si otevřete buď ty možnosti, jestli si máte v sobě tvůrce, tak haleluja, jo. Ale já ho prostě v sobě objevil v rámci vzestupu. Díky němu jsem součástí svobodné spolupráce a zapojuji se do vzestupu na téhle planetě, celé té soustavy a celé trojedinečnosti toho lidství. A v rámci té spolupráce mám úžasné zkušenosti, které já tady vlastně sdílím, protože všechno, co já tady mám, tak mám v rámci té spolupráce. Všechny ty informace, všechny ty věmy dokážou ty centra navnímat, dokážou je zpracovat do té podoby, aby to bylo předatelné, aspoň pro ty lidi, kteří to chtějí chápat samozřejmě. Jo, takže pro mě všechny tyhle ten průvodce vzestupem je takový jakoby dar toho, že jsem jako pozorovatel hleděl do té krajiny, navnímával ji natolik, abych pochopil, jak ona vzestupuje, jaké kvality potřebuje k tomu vzestupu. A ty sobě ztransformoval natolik, abych to pochopil, abych to mohl sdílet, to poznání. Takže chápejte, ty informace, které já předávám takový, který už jsem v sobě ztransformoval a vím, že fungujou, proto bych to někomu takhle neříkal. Já nepotřebuju žádný diváky, nejsem žádný guru, nikdy nebudu. Každý to zná, kdo chodí na moje semináře, tak se toho prostě bráním, aby si ten člověk ty odpovědi hledal sám, aby převážně to nebylo vždycky, jakože já něco musím říkat, ale zároveň jako průvodce vzestupem, protože každý člověk, kdo tady udělá krok dopředu, jo, krok dopředu k určité zkušenosti toho vzestupu, tak vlastně tak přichází do té spolupráce, že potřebuje se zapojit tou službou do toho tvůrce. Služba, potřebuji tam dát. Já potřebuji dát něco, aby ten vývoj podpořilo. Takže budu sdílet. Jo? A pro mě je to úplně šumafuk. Jestli to mý sdílení, který tady mám, se dotkne pár lidí a určitým způsobem mi to vyřeší jejich psychický, emoční, fyzický problémy, budu jenom rád, protože to byl můj krok se rozhodnout, tohle celý naciťovat, zpracovávat, abych to mohl jednou pozdílet. No? A pro mě ta zkušenost toho tvůrce byla jako neskutečná, protože ty věci, které se děly, když se aktivoval ten elementární chrám, byly opravdu božský. Opravdu jste součástí téhle tvorby. Nejednou jste velice rozšířená bytost, která je součástí té celé tvorby. Najednou už nemáte jenom sami sebe, najednou jste opravdu součástí obrovského společenství. Najednou s vámi všichni komunikují, jednaj jako sobě rovnýmu. To je velký počin, protože se bavit s nějakou velmi vyspělou bytostí a tvůrcem, který ho potkáte, je velký dar na jednu stranu v rámci té zkušenosti. A nemám to tak, že on mi něco jako nabudliká, řekne a já to tady pak jako na tom internetu jako přehláskuju, jako že jsem si to zapamatoval. To tak vůbec není. Jakmile vy se stáváte jako spolutvůrci, no tak tam to funguje jako spolupráce. Když se zapojíte jako tvůrci, tak máte zkušenost a z toho vy pak posuzujete další krok té tvorby. A takhle pokračujete a najednou zjistíte, že jste si jako obnovil ten chrám a že teďka jste oslovován v rámci té spolupráce. A že vám řekněme to společenství vzestupu řekne tak a teď se bude dělat a tato výzva, jo, v rámci vzestupu a tvorby, jako chceš se přidat, přijmeš tu výzvu a teď já se svobodně jako rozhodnu jako tvůrce. Ano, a to zní velice zajímavě, to téma mě zajímá, já bych fakt se rád to řemeslo nějak naučil nebo pochopil a pak najednou začne ten rok, ty dva roky najednou jsou jak pohádka, to je jak kosmický věk, najednou jste úplně někde jinde, jste vyučovaný v tom řemeslu. Najednou odplyne ten rok a vy máte prostě pocit, že jste zažili snad jako půl evoluce, jo? Že najednou do vás nahustili. A teď si zjistíte, wow, a teď mě to pomohlo ten příběh jako vyladit, pomohlo mi toho tvůrce, dolazuju neustále, protože pro mě to znamená stále vytvářet ten chrám toho božství. Stále tam nacházím že má další a další, další prostě komůrku podoby, který jsem si nějakým způsobem vybračně, nebo určité schopnosti tvůrčí, které jsem si blokoval. A jsem teďka velice rád, že se za ně nestydím. Jsem rád, že mě i právě v rámci té evoluce a toho vzestupu někdo osloví a řekne, hele, tady je výzva, chceš do spolupráce, můžeš se to naučit. To je geniální. Já když jsem to poprvé zažil, tak jsem byl velice šťastný, protože ta výuka a ta škola byla velice příjemná. A neměl jsem potřebu někomu inklinovat jako k nějakému guruovi nebo bytosti, která mě imponovala. Ne, naopak, jsme si tam byli hodně rovní. A to je pro mě i ta neutralita, jo, ta nejvyšší pokora, že přijímáte jako...
4: Krmený elektronikou. Krase imrvere sere pak, jo.
0: Tak teď tam někdo zahulákal pěkně.
1: Skočil, ne, skočilo tam videjko, já jsem tady hledal nějaký něco a skočilo tam videjko, omylem, omlouvám se.
0: Tak se tady omlouváme, Petrucha ruší.
1: Nikdo tam neskočil, tady s těma to slovíčkama bylo to videjko, který tady bylo uložený a omylem tam skočilo, takže...
0: Tak dobře, takže asi můžeme... Dej nás tam všechny, jestli jsme hotoví v tom vyprávění.
1: Ano, jdu na to.
0: A můžeme přejít na tu analýzu.
1: Dobře. Tak.
0: Jsme tam všichni.
1: Je tam a Chris přišel, Chrisi, takže velmi krásné komentáře přišly na tvoji bytost a děkujou všichni, nádherný. Pěkný příběh.
3: Taky děkuju.
1: Emoční.
3: On ten jenom konec byl takovej, že mi tohoto pomohlo takovou bleskovou rychlostí, co to vlastně, nebo každý by to měl samozřejmě individuálně, ale najednou já jsem se z toho dostal opravdu velmi brzo na to, v jakém stavu jsem byl. A teď já mám úplně, mě se tak opravdu velmi změnil život, to nejde ani popsat, jako tak autentický, opravdu ho vidím se vším, přijímám i dávám, vidím vlastně propady i zase nahoru, kdy to jde zase nahoru a vlastně vždycky hledám jde ten střed a opravdu to i s tím říkal Marek, že tenhle ten stav ani, to je absolutně odlišné, vzít si něco, nějakou drogu, a tady to zažít s vlastní jako přirozeností jsou dvě absolutně odlišné věci. Ani to nejde jako vůbec spojit, protože to jedno je vlastně takovej, jak to nazvat vyloženě, aby to jako odpovídalo. Je to taková jako zkratka, která zároveň i vám něco vezme, ale jako taky něco nabídne. Ale není to ta pravá podstata. To, co se vám stane ve vaší vlastně přirozenosti, je něco, co z vás samotného jako vyplyne, je to úplně něco odlišného, takže vlastně člověk, který vám tady to může jako něco takového vyjádřit, když to tak cítí, tak já klidně ty testy na drogy dám a udělám si a klidně tomu člověku to předám. Ale to není nic proti tomu té ženě, která to psala, která nepamatuji jméno, ale naopak mi to přijde jako skvělá otázka, protože i to
1: Nádhera.
3: Je jako potřebný.
1: Ano, taky jsem rád za ní.
0: Tak děkuju, že jsi to teda takhle douzavřel.
3: Taky děkuju.
0: Ty jsi nám tam vypadl, no, já jsem si to neuvědomil. Jsem ti měl dát dřív ten slovo. Musíš mě zastavit. Tak, haleluja, jdeme do té analýzy, ať tu nejsme do rána. Jo, tak super. Tak kdo tady ještě zbyl po té naší drogové party, tak pojďme na to, vezmeme si teda něco skutečného a to je papír a tuška. To jsou dvě skutečné věci jako nástroj tvorby. Obrovský nástroj tvorby, ano, vidím i hosty, že drží tyto nástroje, to jsem velice rád. Já jsem naznačoval, že budu říkat teda určité kvality. Vždycky dáme prostor, abyste si nějak zapsali, jak na to reagujete, jak se v tom vnímáte, co vám to připadne v rámci života, vašich zkušeností a toho, co jste jako bytost, jako tvůrce. A prosím tě, Petrucho, ty jsi hlásal, jako že nám tam pustíš nějakou hudbu,
1: ano.
0: Aby tam nebyly ty dlouhý mezery, aby nás lidi nevypínali, že nefunguje rádio.
1: Tak, mám tady hudbu, Máro, normálně představ si o tvůrce, o tvůrce Marka Hašlara. A jedna se jmenuje Ambient a druhá Trible. Myslím, že ta Trible je taková meditační, ta by se tam asi hodila. Co ty na to?
4: Tak dej.
1: Nevím, jak se to čte, mají to napsané Trible, a, takže pouštím, zeslabím a
4: dále. To je pracovní název.
1: Ano, to je dobrý. Nechá mi tam ve smyčce.
4: A dej tak, abys i ten hlas, viď, ty to asi umíš namixovat, viď, aby jsme si tam nepřekřikovali.
1: Já ji dám tak jenom do pozadí, tak lehce, lehce prostě na podbarvení. Jú? Tak jo, přátelé, om šanty, takže pojďme na analýzu.
4: Tak doufám, že tam něco hraje. Já nic neslyším, ale můžeme teda začít.
1: Hraje.
4: Potíš, hraje.
1: Ale hraje.
4: Dobrá.
1: Je to tam.
4: Takže jenom abysme si upřesnili, co teďka budeme psát, tak elementární chrám. Jo, čtyři elementy plus pátý, takže vždycky pět aspektů, pět podmětů vždycky za úroveň bohyně, budete. Pak uděláme tvorbu Boha. Jo, teď. Říkám správně podle toho našeho PDFka. Jinak. Dobře. Takže první podnět, který teďka přichází, je život.

Doufám, že máte dostatek času. Další podnět, to je kvalita, moudrost.

Ještě chviličku prostor. Bych přešel k dalšímu tématu. A to je domov.

v té důležitá kvalita. Máme zde další podnět. Je to krása.

Tak a to byl čtvrtý podnět. A pátý bude čistota.

Tak doufám, že jsem dal dost prostoru, abyste si mohli udělat nějakou sebereflexi, protože to byly velmi, velmi významné a velmi vývojově významné kvality, které nás opravdu v rámci jako tvůrci uvádějí to hrací pole. A teďka já, ještě teďka, než začnem si o tom trošku povídat, kdyby si chtěl někdo zazdílet z hostů třeba, tak já ještě dopovím, ke kterým kvalitám patří ty elementy. Abyste si sami udělali nějakou sebereflexi, jak reagujete a v jakým způsobem vlastně ty elementy máte uspořádány. Protože až vlastně teďka zkoumáme, analyzujeme naše chování. Naše chování, které může vypuzovat určité kvality z těla. Jo? To je ty elementární síly. To znamená, že by bylo teďka záhodný si to tak nějak jakoby zpracovat v rámci té analýzy, co člověk jako přijímá životně, jakou kvalitu přijímá, s jakou je schopen pracovat jako tvůrce, ale jako kriticky, ne že se něco namlouvá, ale i kriticky, kde tam je ta neutralita, kde se nesnažíme si přesně jako furt říkat, jak jsme my dokonalí a my nepotřebujeme se nic učit, ale naopak to zkoumat prostě neutrálně zase, aby jsme jako byli, aby jsme se nenadřazovali. Takže za mě život, byla první kvalita, je element země. Klidně si to tam můžete dopsat. Život je element země. Zde máme krásnou kvalitu moudrost. To je i blaho úplně slyšet. Já vždycky, když to jenom řeknu to slovo, tak už úplně kvílim blahem. Usnout v knihovně byl můj sen a vlíz do knížky, jako to udělal v Nekonečném příběhu, to si přeju už od nepaměti. Takže pro mě moudrost, jako představovat tu knihovnu všeho, umět se tam napojit na tu moudrost. Moudrost je element vody. No a máme tady ten... Když ho člověk má, tak se cítí jako nejdůležitější člověk na světě. A to je domov. No a když ho nemá, tak se zase cítí jako ten nejhorší člověk na světě. Takže to je velmi zákeřná síla, ale velmi poučná a zároveň velmi vývojová. Takže pro mě je to důležitý, jak se jako zachovám. A domov je pro mě element duchu. Prostor, vzduch.

No, a teď jsme tady u té, to je taky slovo, o kterým se dá pít úplně nekonečné ódy, a to je krása. Samozřejmě, každý na krásu má svůj názor a pro mě, což je zajímavé, je právě element ohně. Bez elementu ohně byste totiž krásu sotva zahlédli, takže jsou to velmi provázané síly. A máme tu poslední kvalitu, a to je čistota. Wow, čistota, to je velmi zákeřná věc. A když se podívám do té historie naší lidské, tak čistota, ve jménu čistoty, se tady dělaly fakt hustý věci. Takže prosím vás, já nemyslím nic takového historického. Je to čistě hra, to znamená, kdo reagoval na čistotu, udělal si úžasnou věc, protože si analyzoval právě ten sjednocující prvek v rámci té bohyně. A to je čistota. Sjednocující prvek, to je ten sjednocující element bohyně. Je čistota. Znamená chovat se tak, abych nenarušoval tu prvotní jiskru, ten prvotní pohyb té prvotní tvorby. Čistota je chování, který nenarušuje. To znamená, jakmile já už to nějak uchopím, tak to zmoduluju a zmoduluji si to do svojí pravdy a pak to někomu cpu. Jo? Čistota znamená, že dosáhnete stavu, kdy vás to ego tolik neovlivňuje jako tvůrce. Když jste v rámci čistoty a tvůrce, vlastně jako nejde udělat chybu, protože vždycky budete součástí, jo, toho, té prvotní tvorby, toho plánu, jo, jak uskutečnit v rámci vývoje, v rámci poznání celistvosti. To, co zajišťuje láska, aby se všechno spojilo a dalo dohromady a pochopilo se. To znamená, pro mě čistota byla velice jako taková jako z začátku zákeřná věc. Já jsem si ji jako za první nejde si ji domáhat. Čistoty není jako, že si já něco domůžu, že budu jíst prášky, čistit se Bůh ví jak bylinkama, chodit na procházky, to je všechno dobrý. Ale v rámci čistoty znamená prožít čistotu. To je velmi vysoká praxe dosáhnout čistoty. V rámci i té meditace, i toho průvodce, abyste dosáhli čistoty vnímání, i v rámci čistoty srdce. To je, když si představíte, že najednou, když spojíte tu čistotu se srdcem, tak jakoby to srdce se přestane domáhat té iluze. Najednou začne jako čistě prožívat, bez vnášení projekce, bez hodnocení. Najednou je čistě v prožitku. Wow. Jakmile jsem čistě v prožitku, tak jsem najednou spolutvůrcem, že nenarušuju ten vývoj. Najednou skrz mě proudí ty tvořivé síly a můžou se tady realizovat v rámci toho tvůrce. Wow, do třetice, wow. Jo, že dobře, jestli tohle dosáhnete, tak já bych řekl, že jako jste zvládli fakt hodně, že čistota je pro mě úplně krásně vyladěný éterný tělo, protože čistota, my tady nazýváme, můžu to tak nazvat, jako éter, nulový bod. Když to opak to, v tom chrámu toho spojeného bude zase ten astrální projev, tak u té bohyně ten sjednocující prvek je éterný. Takže tu najednou máme v té tvorbě toho chrámu dva scelující prvky od Boha a bohyně. Od bohyně je to ten éterný nulový bod a od Boha je to ten manifestační, jo, ten astrální bojový pohyb, ta tvorba. Znamená, že my, aby jsme jako vytvořili ten vývoj, tak potřebujeme obojí. Potřebujeme i ten nulový bod,
éter, i ten astrál. A potřebujeme, aby se navzájem vyrovnali, aby se dokázali spojit v rámci jeden, jo, ten smysl to proč té prvotní tvorby. To je právě skrz tu čistotu a ten prvotní nezměněný projev toho Boha, to znamená ten astrální svět. Ale v tom prvním výronu, pak když se to nějak moduluje už tím vývojem, tak to jsou ty zkušenosti, které se pak navracejí. Ale my teď potřebujeme najít ten prenatální stav toho chrámu. Takže my tu hledáme ten nejvyšší ideál teďka těch elementů. A tyhle ty kvality, o kterých jsem se bavili a přiřadili ke každému elementu, stělesňoval ten ideál, ten prvotní stav. Takže sami jste si teďka mohli udělat určitou analýzu a já bych se tady určitě chci podělit. Jo? Já jsem tady i měl nějaký to básnický střevo.

teď si všimněte, jo, že ty ženy, ty muži, jak chodí po té ulici, tak oni tu krásu využívají proto, aby stáhli tu svoji pozornost na sebe. To jste si všimli, jako pozorovatel, když jedu a nějaká žena má takové zajímavé oblečení a je prostě hodně vyvinutá, tak prostě člověk se úplně zasekne a úplně koprňák pozorovatel nikde. Jo, takže tam je vidět, že i ta krása je používaná jako síla pro ovlivnění jako toho normálního stavu, že já se pak nemůžu dostat do té neutrality. Já se pak snažím a úplně vždycky, ne, je to úplně v pohodě, všichni jsme krásní. Já úplně se snažím být obrovsky neutrální, ale vždycky, když mluvím o té kráse, tak si na tohle vzpomenu, na tohle, co občas zažiju. A zpracovávám to, ano, protože tam máme tu hadí sílu, která nám odebírá samozřejmě tu kvalitu. A je tam to spojeno se sexualitou. A oni vlastně jakoby potom pachtějí, jo, tyhle ty ženy, které jsou hodně sexuálně i vyzývavě oblečení, tak vlastně pachtějí, aby tu pozornost na sebe stahovali a vám trošku jako odebírali z té dolní čakry, kde je i ta sexuální síla jakoby k ním. A vy vlastně jako máte mechanismus nějaký v sobě jako reakci, kterou se snažíte jako odblokovat, že? A říct si, aha, takže já mám navázaný jakoby nějaký reflex, nějaký program. Zrovna když jde o tenhle element, tak já se na tohle chytím, tak si dám prostě příště pozor. A prostě hned jedu, všichni jsou krásní a funguje to. Najednou nemám ten výkyv, jo, v tom pozorovateli, teda abyste věděli. Takže krása mě teda vždycky zastavila, já vždycky tam nevím, co mám napsat, abych nebyl tady jako braný jako za nějakého úchyláka. Ale je to tak, prostě v té společnosti to tak jako prostě funguje. Když se pojádáte kamkoliv na reklamu, do televize, herci, herkyně, zpěváci, všichni jedou tuhle sexuální sílu. Přes tu krásu. Jo? A dokonce se ve společnosti ví, kdo je krásný, tak je úspěšný. To je prostě jako dost nesmysl, protože opravdu všichni jsme krásní. Element ohně patří všem. Měl by se navrátit znovu jako do toho člověka, aby on zářil opravdu tou krásou a mohl lidi osvětlovat tu svoji neskutečnou krásou, že jo, jak je roztomilej. Takže prosím vás, to, co dělá společnost pro mě stávající, je fakt magie, je to čistá magie, kde zavázali tuhletu krásu právě na ty magické rituální programy. Stále jsme pod jejich velkým vlivem. Je to hodně spojený s tou sexualitou, nemáme to ještě vyřešený. Vidím to tam taky, že i sám sobě jsem hledal tu krásu nějakým způsobem. Hodně jsem se ponižoval. Hodně jsem se jako říkal, že nejsem jako vnitřně krásný. Já jsem z toho ani nebyl krásný. Jakmile člověk jako nevyzařuje svoji vlastní jasnost té krásy, tak vlastně ani jako nemůže být ani v obličeji krásný. Takže i člověk byl takový bledý a furt co jako... úkolek bubák, takže jsem si říkal, no kurňa, ono to fakt bude jako nějak, že já potřebuji jako svítit a ku podivu, čím víc jako toho ohně a toho světla máte v sobě, to znamená, že máte i víc rezonance, že totiž světlo a oheň vzniká z rezonance, z harmonické rezonance. Když vy jste v harmonii a v rezonanci, a to je ta krása, krása je harmonická rezonance, jo, to je, že se něco sladilo uvnitř vás, ven, jo, prostě sladěný jste, tak jste krásný. A to je celý kouzlo té metafyziky, jo. Že vlastně, kdybyste věděli, že celý vesmír drží vlastně i ta krása, že tohle, co my říkáme krása, drží celý vesmír pohromadě, jako mně připadá, že to velký úlet, jako. Jo, že a my ji používáme pro takový úchylárny a ono to je taková vývojová věc. Jo, takže to, co jsem se fakt jako zasmál a začal jsem tu krásu používat pro svoji tvorbu. Začal jsem celý svý tělo prostě milovat, že je krásný. Že jsem prostě krásný. A že rezonuju harmonicky. Že opravdu kdokoliv se mě dotkne, tak taky zkrásní, protože věřím, že jsou všichni krásní. Víš, jakože že vidím, jak to funguje. Že krása je prostě dar, obrovský dar. A člověk by si ji měl vážit, když ji má teda hodně a nemusí pro to nic dělat samozřejmě. Ale je dar to umět.

0: umět i přijmout, jo, sám v sobě, že jsem jako krásný. Tak já nevím, tak já jsem se podělil už hodně a už se tady nebudu slíkat do naha. Tak chce někdo z hostů se podělit, sdílet? Dám vám prostor.
1: Víš, možná navázal. Nebudu říkat všechno, ale třeba ta krása, to je hrozně hezký, protože první věta je všude kolem nás. Jo, to jste několikrát zopakoval. Ale ještě možná řeknu na úvod, že vlastně už se to dělám po několikátý a vlastně po každý je to jiný. To je hrozně zajímavý. A když mi vlastně mi stalo, že jako vlastně při tom, co si jakoby vnímám to slovo, tak tam je vždycky nějaký jakoby vývoj, že něco ve mně se prostě mění. A tady, co jsem si napsala, je takže všude kolem nás, to, co vidíme, co je ve mně, vidím i kolem sebe, hledat krásu v sobě a venku. A pak mám tady takovou větu zostační s otazníčkem, jako obdivování krásy pomáhá vidět krásu i v sobě, a vždycky jemnost. Jo, tak... A ještě možná řeknu k té čistotě, že tady mám první slovo zase jemnost, krást. Čisté srdce. A v ten moment jsem fakt jako vnímala to srdíčko moje a bylo tam prostě okamžitě dojetí a vděčnost. Takové krásné završení. Tak... Děkuji.
0: Jak když jsem se to představil, že teďka najednou mám s tou láskou a s tím srdcem jakoby všechny tyhle ty elementy jako spojit a tím obnovit to spojení, aby se navrátili, tak bylo po každý krásný shledání. Jo, i s tou krásou, i s tím ohněm. Jo, že to je přesně ta jemnost. I s tou čistotou. Já jsem se jí jako hodně bránil, prostě zuby nechty jsem se furt špinil, abych jako nebyl vidět vlastně, jakoby. Jsem měl pocit, že se jako slíknu, že budu pak všude viditelný, že mě vlastně jako zdroj uvidí jako nahatýho. A to mě připadlo jako docela traumatický. Takže jsem i s čistotou hodně bojoval a bylo to moc hezký, že bylo to přesně to dojetí toho, že se nepotřebuju vinit za tu nečistotu. A díky tomu jsem si dovolil prožít tu čistotu. Jako přesně, a to dojetí tam je, to je přesně to, jak to krásně nazvala, dojetí tam je hluboký, protože vy se najednou jako naplňujete. Protože když se ve vás něco naplňuje, to je nepředstavitelný zázrak. Vy najednou máte pocit, že jste na začátku i na konci toho života. Že už jako neprhnete po ničem, co vás jako dokáže naplnit, že jste se najednou úplně uvnitř sebe naplnili a řekněme tím celým příběhem. Najednou ten příběh zaplnil všechny ty vaše prázdné místa, které v sobě máte. A díky té čistotě, ku podivu, díky té čistotě. Takže já úplně najednou jsem jako úplně jako blaho, děkuju, to, co jsem nenáviděl, tak teďka jako mám rád, hurá. Jo, protože já tu čistotu neměl rád, mě byla jako hodně násilně vnucovaná přes nějaký ten úklid a ty, znáte to, výchovné praktiky a zároveň já měl jako pocit, že bych asi nesnes možná jakoby ten pohled do toho zrcadla, jako jaký doopravdy jsem. A fakt jsem se jako zakrýval, bál jsem se toho pohledu vidět sebe přesně takovýho, jaký jsem. A blaho vidět, že tam není ta vina. Jo? Že tam není ta vina, že jsme špatní. Na konci je to, že jsme tím zdrojem, že jo? Že je všechno v pořádku vlastně. Jo? To, prostě, to byl docela jako šok. Já jsem prostě myslel, že Bůh ví, jako, jak tam nedostanu naplácáno na to, jak jsem zlobil tady v té tvorbě. A naopak za tou čistotou to bylo jako jiný. Nakonec... jsem měl jako, nebylo to jednoduchý vlastně jako pustit ty mý nedostatky. odpustit nedostatky. To bylo úsilí, jako otevřít si ty možnosti, prostě to je ta čistota. Někdo může vnímat čistotu jako úplný nic. Takže každý na to má úplně jiný pohled. Ano, tam, kde není nic, tak máte furt uklizíno. Tam se prostě nemůže udělat bordel. To mě připadlo mít skříň na nic, to by bylo úplně skvělý. A cokoliv bych tam dal, tak by zmizelo. Hned bych to nemusel uklízet. Ale ne, to je jenom pro představu, jak jsem si z toho všeho dělal srandu. Takže já blaho, čistota, ano, za mě, klobouk dolů. Tak kdo chce, další, může.
2: Tak jestli můžu, já bych taky navázala, protože to je teda jakoby velmi zajímavý, co vzniká, protože já bych taky ráda se vlastně vyjádřila k té kráse a k té čistotě. Že takovým mým druhým povoláním je vlastně jakoby umění a dneska si vlastně duše s duchem zvolili, že budeme malovat. Takže vlastně u toho běžely velmi silné vlastně jakoby prožitky. U té krásy jsem vlastně viděla dům a viděla jsem ho na moři. Ten dům měl, z toho domu vycházely, jak vlastně, když jsou váhy, tak takové vlastně vypadalo to jak lodičky, které sedějí vlastně na těch vlnách. A skrze celý ten dům vlastně v úplném středu byl meč. A vlastně bylo zajímavé prožívat, že i když je rozbouřené moře, tak vlastně ten dům stále stál a stále mi v něm bylo dobře a mohl prostě plout tam, kam potřeboval. A vlastně tak takhle bych to řekla, protože já jsem taky přesně, jak Marek říkal, já jsem měla obrovský problém s krásou. Velmi, velmi jsem to cítila poníženě, zneuctěně a vlastně jako dlouhodobě vlastně s tímto elementem jsem se nějakým způsobem potýkala. Samozřejmě jsem se ho i velmi jakoby bála, když se mi otevírali určité jakoby zkušenosti, ale dnešní prožitek je teda takový, že se ho budu ještě fakt teda jako zpracovávat, jo, takže takhle pro možná inspiraci, nevím. A k té čistotě taky, já teda musím vyjádřit absolutně jako dojetí, protože nejdříve mi tam obrážel obraz vlastně jako nekonečného srdce, a v tom srdce všechny srdíčka, které byly vlastně vedly nitky od každého srdíčka k srdíčku, ale to každé srdíčko se spojovalo, bylo spojeno i s tím nekonečným srdcem. A to, co mě teda absolutně dojalo, byl prožitek uvědomění ponaučeného démona. Já nemám slov prostě na to, jo, jak obrovsky vlastně jsem dojatá, protože si vlastně uvědomuju, jak obrovský potenciál by tato zkušenost vlastně vývoji přinesla. Takže takhle vlastně ohledně čistoty. Děkuju.
0: To je dobrý, hele, ty jsi jako vyčistila démona, to je super, ty prťo. Ale potřeba asi drsnej rejžák, že jo?
1: Ano, drsnej rejžák i velkou vanu.
0: jo. Ne, tak jako na jednu stranu my na sebe vážem takovéhle bytosti, jak andělské, tak démonické a je to jako škoda, že jo, my je taháme do té tvorby, protože jako nezvládáme tvořit, takže jako moc prosíme, aby to za nás udělali. Ale jak ty démoni nebo anděle, jestli zasáhnou do toho vývoje takhle, tak se jakoby zavážou, udělá se smlouva, jo, s tou vaší tvorbou. To, co jste nezvládli vy, udělal někdo jiný a vznikla smlouva, to znamená provázanost, jo, určitá dohoda. a tyhle ty smlouvy a vám vlastně jako určitým způsobem blokujou, aby se ta síla nevrátila úplně k vám. Může být právě založená jak s démonem, tak s andělem. Je to stejně proveditelné, jsou na to speciální rituály, ale my, když to děláme přes to srdíčko nebo přes ten chrám srdce, tak my se snažíme právě rozvázat všechny tyhle ty programy. A ta čistota právě naopak vede k tomu, aby se jako zlustrovaly tyhle ty smlouvy, tyhle ty programy, aby se vědělo, ale čistota jakoby rozpustí to, co není skutečné. Jo, úplně do morku kostí, jak se říká. Takže vlastně to má jakoby svůj efekt. Jo. Děkuju ti za tvoji zkušenost, Pájo.
2: Děkuju, ještě to říkáš, že já bych tam ještě teda vypíchla ten jeden detail. Ono vlastně z toho ten úplně zmizel a stalo se z něho to čistý srdce, který vplul do toho srdce, toho zdroje. Takže vlastně jako moc děkuju, co vlastně jako říkáš, že na to jakoby navazuješ, protože vlastně tak ten obraz jakoby končil.
0: Ku podivu, když jsem jako měl svobodnou spolupráci v rámci krajinotvorby a vzestupu země, tak když se aktivoval tenhle ten elementární chrám a ta čistota a jakoby zešlo čistit jako ty roviny v té planetě, jako v rámci toho vzestupu se to vlastně uskutečnilo a začalo se to jako dít, a tak normálně z těch rovin a vystupovaly nejenom jako světelné bytosti a anděle, jako který byly uvězněný, jo, jakoby v těch rovinách, ale zároveň přesně i ty démonické síly, které jakoby, víš, jako zůstaly taky tam někde jakoby v tom cyklu, že jo, moci a dobývání a přesně těch hadích sil jako svázaný, taky oni měli a najednou možnost jako tímhle způsobem jakoby vzestoupit. Jo, protože to bylo jako nabídnuto. Oni mají zase svobodnou volbu se rozhodnout, protože když oni přijmou to po naučení, tak je to jako stejné, jako třeba co Kristus třeba jako říkal celkově, že i ten jakýkoliv člověk, který udělá nějaký hřích, který mu stěžkne, tak když to jako se ponaučí a přijme tu zkušenost, že jako prostě už by to jako by neudělal, ne, že si to říká v hlavě, ale že to přijme právě tím srdcem, to znamená zase tou krystalizací, to znamená, že on to vykrystalizuje, jako by tu zkušenost, že už nemá tendenci to potom dělat, nebo nemá jako chuť, aby to ponaučení proběhlo. A to je stejný s tím andělem i s tím démonem. Si to jako můžeme představit. A v té krajině jako to byl zážitek po každý, když se tohleto obnovovalo, tak vidět ty zástupy těch různých bytostí, které tady byly vázané na ten vývoj a prostě tady jako usnuli, protože to lidstvo tu vibraci tady nepozvedlo. A tím, že se pozvedá teďka, tak vyloženě a tyhle ty tvůrci, tyhle ty božské bytosti, které tady byly takové stázy časové, tak se vlastně jako probouzeli tou obnovou toho chrámu. A pro mě jako tenhle ten zážitek vidět jako v krajinotvorbě, pak to prožívat rok v rámci jako té mé vnitřní praxe, to nepředstavitelný. Nevíte, co si s tím máte jako počít. Jo? Jako nevíte, jako kam to zařadit, jak s tím jakoby pracovat, ale tohle všechno umí čistota, to je čistota. Vlastně to uvolňuje z nás a uvolňuje všechno, co je svázané, tak uvolňuje i z té krajiny okolo nás, z té celé tvorby. Tak wow, tak chcete ještě někdo z hostů? Pojďte na to.
3: Tak já jdu. Můžu jít, nebo? Tak když jsme u té krásy a čistoty, tak to jsou zrovna dvě kvality, kterým jsem se vůbec nevěnoval dřív, absolutně, spíš možná opaku. Jako ten metalista, jako ten rocker, jako ten vlastně alkoholik, jo, takže bylo to úplně naopak. Když jsem se podíval do zrcadla po těch třech dnech, tak říkám, jak říká Mara, wow, co to je, kdo to je, jo. Ale poslední dobu, no poslední, jako v průběhu těch let, kdy jsem se očišťoval, Jo, tak prostě se tomu jako tak trošku začínám věnovat. Schudl jsem, zhubl jsem 16 kg za rok, což je krása, dělá mi to krásně na těle i na duchu. Cítím se nádherně. Nevím, jestli je to krása, ale zapnul jsem básnické střevo, které někdy používám k tvorbě těch textů, a takže krása jsem napsal. Oči tvé napověděli, jak krásná je tvá duše. Taková hloubka a nedozírnost bez konců a začátku a bez hranic. A tam je vše možné, i to, že tma se rozsvítí. No. A ta čistota tady ruku v ruce s tou krásou, nebo je to hodně podobná kvalita. Takže jenom krátce, ta vůně, kterou znám, z prostoru těsně vedle tohoto a přitom tak vzdálených. Jo, takže tam možná ta touha po tom alabastru, jo, po tom zdroji, jako po tom vlastně prostoru, odkud jsem přišel, jako daleko a přitom tak blízko, protože je to ve mně. Jo, jo, ale kolikrát dostat se do sebe je ta největší práce a největší vzdálenost. No a pak tady mám ještě například moudrost, to mi připadá takový vtipný. Probudí se, kdy to nejméně čekáš, bez usilování, a obejme tě zevnitř tvého těla navždy. Vysune nožky a vede tě. Takže ta moudrost ve mně vlastně, jak ty teleskopy vystrčí ty nožky a už vlastně jedu v té kvalitě moudrosti, která přišla, aniž bych ji volal a čekal, ale možná těma prožitkama, jo, za ty desetiletí se sama od sebe zjevila, kdy uznala za vhodné, aby mě vedla dál. Takže Om Shanti, díky za prostor. Předávám slovo.
0: Tady je skvělý, Petrucho, už se tady i to naznačovalo, viď, že kdykoliv je to jednoduchá věc, vypadá to jako, že to s váma nic nedělá, ale když si to jako chcete znovu zkusit třeba za týden, za 14 dní, tak zjistíte, že jste udělali posun. Už jenom tím, že nad tím trošku uvažujete, že se to dostane do vašeho pole, toho tvůrce. Že to jsou velmi silné kvality. Ono, vám se to nezdá, ale teď tu opravdu mluvíme o nástrojích tvorby elementární. To znamená, že oni ty bytosti, které tvoří, tak z tohohle čerpají z těch kvalit. A my jsme to nějak nazvali, jo, nějakýma slovama. A to je pro mě jako významný, že ten pozorovatel se bude stále posunovat, takže on uvidí další úhel té krásy, uvidí další úhel té čistoty, že on pokaždý to neuvidí stejně. On si teď vyloží, ten člověk, ale vyloží si jenom zrníčko celého písku, který tady na zemi máme. To znamená, že podle mýho je to velká zkušenost se jako vejít vůbec a stát se součástí toho božství. Protože v této chvíli se vám začne každé to zrníčko zvědomovat. A to je obrovská provázanost. Obrovská, protože najednou, jak to říct, jakoby, to, co jsem furt odděloval od sebe, tak v té chvíli najednou už je mnou, v té chvíli už není to oddělení, že se nemusím snažit. Že ty mluvíš o moudrosti jako odrazu toho, co v tobě vyvolává třeba, protože ten pozorovatel to teďka jako potřebuje slyšet. Ale v té chvíli, jakmile a ti to začne fungovat, ta moudrost, tak to znamená, že ty si přečteš jakoukoliv buňku v tvém těle a ta buňka ti řekne svůj příběh. Otevřeš si celý DNA a celý DNA ti řekne celý tvůj příběh moudrosti. Pak jakoukoliv stopu, kterou jsi tady zanechal a byla součástí určitého vývoje moudrosti, znamená jako se sladit, ponaučit se a prostě pochopit ten evoluční proces, tak to pro mě znamená uchovat vývojovou kvalitu. To je moudrost. Uchovat tu zkušenost pro udržitelnost života. Ano, to je moudrost. To je skutečná moudrost. Moudrost má, ty se vydáš na cestu, tam máš nějakou zkušenost, jaký tam bylo počasí, jestli si potřeboval tohle, tamhle, a celou tu zkušenost pak se s ní vrátíš domů, a když jdeš znova na tu cestu, tak ta moudrost znamená, že už vím, co si mám vzít sebou. Protože jsem tam už byl a mám tu zkušenost. Takže jsem se ponaučil a teď si vemu třeba nožík, cirky, jo, plachtu. Jo, najednou jsem moudřejší. A to je ta udržitelnost života. To je pro mě moudrost. To je ta velká hloubka, která tam pak je. To znamená, že my nebuďme úzkoprsí, ale zkusme si se na to nahlížet, na ty kvality stále a stále porozumět. Aby jsme jakoby věděli, a jako jedinečnost i celistvost těchto kvalit. Tak jo, tak ještě samozřejmě, a už se objevila i Mercy, tak dávám zase prostor hostům, jestli chtějí nějaké sdílení.
4: Já možná...
0: Nejste vy dvojčata, náhodou holky? To začali mluvit ve stejnou chvíli, to bylo hezký, děkuji vám. Tak vám řeknete si vy? A tak ta zmizela. Ne, objevila. Tak necháme koho? Michaelu, to tam vypadá stabilně. Michaelo, můžeš klidně, jo?
4: Jo, tak jo. Jak jsi mluvil krásně o tom, bych se chtěla trochu k něčemu přiznat, že jak jsi mluvil o tom, jak člověk spojuje s těmi elementy, a Marci asi potvrdila, že si je dělala několikrát, že by dělal vývoj svůj tam, vlastně ze vstup, jestli jsem to dobře pochopila. Tak já vlastně při každém činí možná cítím tu energii v mém těle, takže já vlastně i cítím, že se tam něco děje. Je to nějaký jakoby pohyb, jako můžete to nazývat třeba pohybem svalů, pohybem trávení, ale já vím, že to není jenom tak, že se to prostě neděje jenom tak, že tam je vlastně ten posun, pohyb. Něco se uvolňuje, něco odchází a podobně. Takže je úžasné mít tu zpětnou vazbu okamžitě při tom psaní a při tom načítání, vlastně propojování s tím elementem, propojování s tou kvalitou. Takže jasně přivolávám k sobě, abych ji poznala, abych ji více poznala. A mě třeba kdysi o to loni žádala o poznání vděčnosti, protože se mi zdálo, že prostě nemám tu vděčnost, že ji neznám. Já jsem mi byla vychovávána v prostředí, kde by byla ta vděčnost, takže jsem si jako žádala o to, abych ji poznala. Jako dejte mi vědět. A opravdu mi to přišlo, začalo to přicházet. Takže vlastně můžu potvrdit, že tady ty úžasné kvality, jako život, moudrost, domov, krása a čistota, se dají jako načíst, poznat. A třeba u toho života, tam se mi hodně zrcadlo taková ještě dualita, kterou tady mám s tím. Takže třeba tam přišlo okamžitě to nadšení a pohostinství a překrásná umoření, transformace a bytí v srdci. Ale ještě jsem si říkala, a tam něco ještě dalšího, jako ještě mi dej, jako co tam je pod... Takže jako strach ze smrti a strach z udělání chyb, jo. Takže tam bylo krásně. Ale tím, že jak jsem se to zvědomila, že jsem se nebála toho, se na to podívat, tak už jsem cítila, jak mi to odchází. Zase nějaká, ne všechno, jako to je postupný proces, co tak jako cítím. Možná si jenom nedokáže dovolit to okamžitě odejít těch stránek, které mě brzdí, ale cítila jsem ten posun. A pak ještě bych se chtěla vyjádřit té čistotě, což tam jako mi přišlo očista, což bylo samozřejmě jako zajímavé, jak jsi mluvil o tom, že to není jako s tím spojený, ale já to tak mám a možná i tím pádem vlastně tam cítím to čištění, pročišťování, když se spojím s tím světlem, což jako je zajímavé, co je spojené s tou krásou, jako vidět světlo v každém okamžiku, mi tam přišlo. A u té čistoty, tam byla to učista prvně, ale pak jako neutralita, stoprocentní bytí, a pak jsem se úplně rozprostřel do toho nic. Stoprocentní bytí, tam bylo to nic, tam bylo to rozprostření do všeho. Což je zajímavé, což je vlastně teďka, mi tam došlo to propojení vlastně, no, takže nic a všechno, to je v tom jedno. Takže děkuji mu.
3: Přátelé, možná je vhodný čas, abych vyzval taky posluchače, který tady jsou, kdyby se chtěli zapojit.
0: Ještě Marsi.
3: Můžete Marsi taky zavolat. A Marsi, jestli má teda taky analýzu. Máš zamutovaný mikrofon? Nemáš, dobrý.
4: Už jsem asi.
3: A vypadla.
4: Jsme si všechny vidět?
3: No, nejseš vidět,
0: ale vidět nejseš.
3: Slyšet si.
4: No.
3: Tak do.
4: Tak asi bez mě. Tak...
3: Marci,
0: můžeš zkusit
3: slyšíme tě.
0: Mluvit, chceš slyšet.
5: Nech to zapálit.
4: No ale...
3: Počkej, ona... A je za, na pódiu tady ji mám, takže... Marci, my tě slyšíme, my tě nevidíme, ale slyšíme, takže můžeš mluvit.
4: Já mám slovo někomu jinému.
0: Ale oni nás neslyšejí asi, Petrucho. Tak já nevím, jestli zkusíš zase jako restartovat, že by se připojila?
3: Dobře, takže Marci, odebrat hosta. Takže odebírám...
0: Já mám takovou malou vsuvku, kdy tadyhle ještě k Míše to bylo... A vlastně jako moc hezký, že z ty kvality, to nebylo jako tak, že by mi někdo nadiktoval, co jako mám dělat, jo? Že jakože já přijdu do kostela a tam mi někdo něco řekne. Ono to tak vůbec v tom lese, v té krajině jako nefunguje. Tam když se nestáváte jako součástí toho, opravdu jak jsem to naznačoval, a nejste zapojeni tou výzvou do té spolupráce, tak se tam vlastně nic nedovíte. Tam sedíte, koukáte, přiletí ptáček, odlítne, nic se neděje, vůbec nic. Vůbec nic. Ale tehdy, jakmile tady mluvíme o něčem, že se vám dokáže rozšířit vědomí, že dokážete vnímat i jakoby vývoj, kvality v té krajině, tak právě mě bylo úplně úžasný pozorovat tu krajinu, jak přede mnou vzestupuje a dává mi jasný znamení, čím toho dosáhla. A vždycky jako ta kvalita se vyzářila, jako holon takhle, jako ty nebesa se spojily tou kvalitou. A já úplně, jo, to si musím zapamatovat, to si potom někdy přečtu, co to vůbec bylo. A tak až pak ze mě za pár let teprve vypadne to slovo, třeba moudrost. A já úplně, wow, tak to byla moudrost. Já jsem se divil, že jsem nějak zmoudřil potom. Já už to funguje prostě jako úplně trošku jinak. A mně se to moc líbí, že tam byly ukázané jakoby takové ty ideály toho vzestupu. Ale jak tady vidíme, kam ty kvality jako zašly, a jak jsme byli jako my lidi schopní je dehonestovat i v rámci naší společnosti, i našeho osobního vývoje, jako je opravdu hrozný. Takže super, Marsi, tak máš slovo ještě, přidáš se? Zkus něco říct.
3: Vypadá tak, že nás neslyší. Marci, my tě zdravíme, ale máš zamutovaný mikrofonek. Aha. A zamrzla?
0: Snaží se.
3: Ale snaží se, vypadá se tak, že se snaží.
0: Tak budeme ještě trpělivější. Hlásí se.
3: Plhá Chris.
0: Tak můžeš, Chrisi.
6: Tak já bych měl taky ke kráse a čistotě. U krásy hned jako první mi tak jako zaznělo opravdu, že krása je vlastně už od narození až po ten život, až končící vlastně smrtí a furt takhle dokola. Tak to se mi tak jako ukázalo zároveň i v obraze, bylo to hodně jako zajímavý. A taky tam v té kráse přišlo jako pozor. V té nepozornosti se velmi lehko spálíš. No to tady vlastně už nějak jako řečený bylo. A u čistoty mi velmi zajímavý přišlo, existuje zde prach, jako prach, ta špína, která se má mít. A tak to mi přišlo jako zajímavý. No a zase vše a nic.
0: S tím prachem, to je zajímavý, že jo, že ten prach je jakoby ta tíha, která nás jako špiní, že jo, jakoby, tím se jako oddělujeme a zakrýváme jako tu svoji skutečnost a pak se tý tíhy jako nemůžeme jako zbavit, že máme pocit, že to jsme jako my, a že když jakoby se zbavujeme té tíhy, tak máme pocit, že se zbavujeme sama sebe. Jakoby jsme to přijali za svý, ale opravdu, když to takhle vemu, jestli vycházíme z čistoty a ze zdroje, no tak to naše není. To vůbec nemá s náma nic společného. To na nás jako někdo napatlal, aby jsme tady stěžkli a opakovali ty věci do nekonečna. Takže jsem jako taky zařval haleluja, teď ona vlastně, ta tíha neexistuje, to je iluze, to je jenom to oddělení. To tady prostě se mnou nemá nic společného, tak se taky začaly dít jakoby věci. Jo, že ta čistota je opravdu velice léčivá věc, ale velice jako takzvaně nebezpečná. Ona je jakoby agresivní. Jo, ta čistota je prostě agresivní, protože to je najednou ten pohled se vyčistí, to okno se vyčistí a ty to najednou vidíš celý. A teď je to úplně, vykulíš oči, to je až takhle, jo, to jsem teda vůl, že se tady domnívám, že jsem takový jako, no, jako ten pohled se ti opravdu rozšíří natolik. A já bych to chtěl teďka uvíct na pravou míru ještě s těma kvalitama a elementama, protože to bylo jako záhodný. Takže element země je spojený s endokrinními žlázy, pohlavními žlázami. Protože země je prostě spojená s životem, takže element země aktivuje naše endokrinní žlázy, pohlavní endokrinní žlázy. Tam je i ten hormon té naše chutě do života. Nezapomenout, že když nám tohleto v rámci toho přechodu pak začne mizet tenhle hormon, tak nemáme chuť do života. Takže spojovat, ano, máme endokrinní žlázu, která je přímo centrum elementu země. Chování všech životních funkcí, co je spojeno s životní funkcí, je spojeno s řídícím centrem endokrinní žlázy pohlavních orgánů. Máme element vody, moudrost. To jsou endokrinní žlázy nadledvinky. Ano, nadledvinky zajišťují v celém těle naprostý dovoz všech surovin. Oni připravují prostředí našeho těla na jakoukoliv reakci. To znamená, že jestli se jedna buňka rozhodne, já potřebuju tohle, tak okamžitě zjistí, že nadledvinky to předvídali, měli moudrost, to předvídali a připravili prostředí tak, aby ta buňka mohla uskutečnit cokoliv. Takže čím větší moudrost, tím větší možnost připravit buňky na jakoukoliv činnost. Takže nadledvinky, úplně úžasně geniální endokrinní žlázy. Báječné. A jdeme dál, máme tu element vzduchu. A je tu endokrinní hlavní žláza brzlík. Brzlík je velmi významná endokrinní žláza, která teda čistě zajímavým způsobem, tím, že zůstaneme v pubertě zamrzlí, tak nám začne vyloženě, se říká tvrdnout, nebo vyloženě kamenět, až přestane úplně fungovat. A brzlík zajišťuje výchovu A to je ten náš domov, že jakmile my se cítíme spokojení v našem domově, tak jsme schopní jedině tehdy se ponaučit, a to je ta výchova. Schopní přijmout ten prožitek a tu reflexi. A to je ten domov. A to je brzlík. Brzlík vychovává naše buňky. Nejdřív se narodí buňky mladý, jsou to malí děťátka, začnou kolovat. A jakmile se rozhodne, jako to tělo, že potřebuje víc těchto buněk, no tak brzlík zajišťuje to, že vychová tyhle ty mladičký buňky do jakoukoliv kvalitní řemeslné práce, mistrovské práce na buněčné úrovni. Brzlík je výchova a domov. To je významná endokrinní žláza, která je zakrněná po pubertě. Když se nerozvíjí vlastně tohle ten potenciál domovy, ten člověk nedospěje a nezačne ten domov vlastně uskutečňovat. Ona se nedovyvine, protože ten člověk ani nepochopí tuhle kvalitu, protože ji nezažije. Že se prostě typicky nedovyví. A domov je braný opravdu v rámci bytosti. Si představte, vy jste bytost, která přišla od někud. Vy nejste jako tělo, vy jste jako bytost v tom těle. To znamená, odkud přišla ta bytost? Teď si představte, že pošlete lásku té esenci domova a pak zjistíte, já jsem napojený tamhle na tu hvězdu, já jsem napojený tamhle na ten vývoj, já jsem napojený tamhle na ty duše. Najednou vidíte ten svůj osobní domov. Vytváříte si vlastní prostor pro život. To je velmi významná žláza. To je velmi významná žláza. Ku podivu je to vlastně nejdůležitější žláza v rámci regenerace těla. Protože ona jediná zajišťuje, že znovu vyučuje ty buňky. Oni jsou pak schopní se bránit. Oni pak schopní se regenerovat na tělesné úrovni. Když není aktivovaný brzlík, přenášej to jiný žlázy. Střeva, žlázy, kostní dřeň. Ale ty buňky nejsou dobře vychovaný. Jsou chaotický, neumějí reagovat, mají špatné reflexy, jsou pomalí. Ano, to všechno se děje. Genově si to předáváme, tuto degeneraci těch žláz i brzlíků. To znamená, že když někdo to překoná, dospěje a začne opravdu skutečně vytvářet domov, kde se všichni cítějí spokojeně, kde se můžou ponaučit a vychovávat jakoby, přirozeně, tak v té chvíli funguje i jeho brzlík na tyhle kvalitě. Pak on vychovává neskutečné množství buněk, které dokážou celé to tělo úplně naprosto vrátit do prenatálního stavu. Do miminka, do úplného miminka. Wow, takže velice důležitá žláza. Další element ohně, krása, to je štítná žláza. Štítná žláza řídí celý metabolismus, všechny reakce v těle. To je oheň. To je prostě oheň. Jestli neumíte metabolismus, neumíte přizpůsobovat tělo, a necítíte se, to je zajímavé, je to i v tom krku. A teď to vidíte. Jakmile nezvládáte tu tvorbu, znamená jakoby nezvládám ten oheň, nezvládám krásu, sebelásku a tohle, tak to jde vždycky do krku. Jakmile já se cítím, jakože mě někdo chce ponížit, když jdu třeba na pranýř s tím, že jdu na tohle video, tak to cítím v krku. Cítím, jak to tam tu krásu někdo chce potlačit, že ty to nedáš, zase ti někdo řekne, že vypadáš jak feťák, jo, cokoliv. Ale já si řeknu, ne, já jsem krásný, všechno je krásný, já to dám a řeknu to tak čistě, jak to nejvíc dokážu cítit. Tak pak se to povolí samozřejmě, ale vždycky to jde do krku. A pak se i špatně metaboluje. Pak prostě celé to tělo je studený. Je takový, pomoc, já úplně vyprchává ze mě prostě život. Ano, protože neumíte štěpit reakci dělat. Neumíte vyrobit teplo. Spoustu věcí. A jsme tady u čistotě pátého elementu. Wow. Pátý element je endokrinní žláza, kterou nejvíc miluju. A to je šišinka. To je epifýza, protože ta vás spojuje, ta je největší čistota, ta vás spojuje s tím zdrojem. Ta do vás stříkne dimetyltryptamin, jakmile se otevřete a rozšíříte celé své vědomí. Ano, je to velmi tvrdá psychedelická látka, kdo mě poslouchá, a naše šešinka je schopná jí syntetizovat okamžiku, ani se nenadechnete. Udělá to píp a letíte celým vesmírem. Ani jste si toho nevšimli. Ano, to zajišťuje čistota. To je šišinka. Kdo neumí čistotu, má problém. Samozřejmě, jak jsem vám naznačoval, není to jednoduché, protože jakmile se spojíte s předivem všeho, skrz čistotu, tak jste opravdu, jak jsem vám říkal, úplně nahatý. Vidí do vás, jo, vidí do vás ten zdroj, už nic neschováte, už neexistuje nic oddělit od toho. Už neexistuje nic odděleného. Vidíte, co se vám stane, když se aktivuje tato žláza? Vám najednou začne pomalinku vstřikovat, jo, tenhle ten dimetyltryptamin do celého organismu, abyste si zvykli na to, že nejste oddělené bytosti, ale že jste součástí kurňa toho zdroje. Jo, to je úplně báječná věc. To znamená, že jakmile začnete navracet tyhle ty elementární chrám bohyně, aktivujou se vám vaše endokrinní žlázy, protože to je v těle její hmotný projev na tomhle projektu člověk. Jediný dvě věci, které řídí tělo. Endokrinní žlázy a druhá část boha je neurální sítě. Samozřejmě mozek tam je taky, ale ten to jenom jako vyhodnocuje, ale neurální sítě. Tyhle dvě řídící složky, boha a bohyně, vytvářejí tvorbu vašeho těla. Bohyně formou těch látek a chemických věcí, hormonů, transmitérů, vytváří ty možnosti toho těla. Neurální sítě vlastně zajišťují tu viditelnou, tu projevenou tvorbu toho boha. Oni vlastně jako propojují všechno. Manifestuje se to. Ano, tady jsou možnosti bohyně, ale my musíme udělat rozhodnutí, takže uděláme nějaký čin. Jo? Toto neurální sítě má někde rozsvítit a vytvořit něco. Takže vidíte, že máme dvě řídící složky, které se navzájem chtějí dohodnout. Ale protože do toho kecá ten mozek do toho tak neskutečně kecá do těle těch řídících věcí, že nedá šanci potom té neurální ani těm žlázám se dovyvinout. Protože my jsme přijmuli určitý chování naší společnosti, který nám zakázalo to božství. Řeklo, vy jste blázni, nic takového neexistuje. Člověk nemá právo nic takového ani obsahovat. Tady se k tomu modlete, jo, tady prostě choďte do kostela, tady si prostě dělejte tohle, ale držte hubu. Jo. To znamená, že my opravdu navracíme celý to božství do sebe. Tím, že aktivujeme tyhle na tělesné úrovni. To. Funkce. Wow. A teďka, já jsem si to postupně času uvědomoval, že to je tak neskutečně provázený. A vždycky, když pracuju s těma elementama, tak se jako představím si tu zemi a teďka se do ní rozpouštím a vnímám to centrum, jak z toho jako saje, že ty pohlavní orgány se spojujou s tou živoucí esencí, která z ní vyvěrá z té země, z té naší gáji. Prostě vyvěrá. A já prostě přijímám tu esenci života a obdarovávám skrz ty pohlavní orgány, vlastně jako, že oni vytvářejí esenci pro celé moje tělo. A ta esence proudí ke každé buňce a dává jí živoucí sílu. A teď vidíte, buď děláte tohle s těma orgánama endokrinníma, anebo máte tu sexuální úchylku a furt se snažíte sexuálně uspokojit. To je prostě další varianta tady v lidstvu. Buď vyvíjíte ty orgány opravdu evolučně, anebo jenom čistě vám jde o tu reprodukci, jenom do kolečka, nic jiného, prostě žádná kvalita, jako mě nezajímá, hlavně ať je víc dětí, oni mi pak pomůžou. Ale je jim jedno, jak se chovají ty. Takže tam se to má vyrovnat. Tam se ta kvantita a kvalita té reprodukce má vyrovnat, aby to nebylo zdrcující pro toho člověka. To znamená, že on má být velice vědomý v tom, když opravdu sexuálně jakoby má ten akt, aby něco stvořil. Nedělá to jenom pro nějaký půdový uspokojení. To potom on jakoby ztrácí a ty orgány endokrevní ztrácejí tu sílu. Pak se života domáháte spíš. Chcete, aby vás někdo miloval. Furt jako chcete jako někoho víc mít tu nadvládu sexuální. Jo? Že v tom to je. A vy sami sobě máte nekonečný zdroj živoucí síly. Ale jen to, když se vzdáváte toho sexuálního harašení totálního tady, co tu je. Jo, teda té příšerné magii, která prostě úplně vlezla úplně všude. Jo, já když to vidím už mezi mladejma, tak to mají fakt jako trošku jako narušený. Teď, kolik těch pohlaví teďka vzniklo, kolik destruktivních já nevím, představ o tom, jako, jaký člověk jako může být, a ještě si tím uřezává si ty orgány, různě se deformuje nesmyslně, geneticky, hormonálně, no úplně šílený. To, co je zdravotnictví, zdravotnictví se nesnaží aktivovat vaše endokrinní žlázy. Ono se vám snaží jako tak na nejvíc je udržet při životě tak, že nahrazujou ty chemické látky, jakoby ty, co už nezvládáš. Říkají, máte už nevyvinutý, takový rozbitý, tak já vám budu dodávat lékem. Ale neumějí zregenerovat jako ten orgán. A teď si představte, když byste tyhle ty možnosti přesáhli jako dál a řekli si, ano, regenerace, ale je možná, když já si aktivuju tyhle ty všechny endokrinní žlázy, i tu pohlavní žlázu, aby se vytvářela ta životní esence pro všechny buňky. Vidíte, tady jenom ty možnosti tam jsou? Proč si je neotevřete? Proč je nemáte? Proč vám nefungujou? Proč jenom v nějakém malém měřítku, jenom pocuť a dál už prostě ne? Jo, tam je veliký posun, jak jdete dál. Teďka můžu i prodejchat ten element, jo, do toho těla. Můžu si jako představovat, že miluju a raduju se, že běhám po té zemi a jsem velice rád, jo, že to všechno může být velký pokrok, když jenom tomu přidáte trochu radosti a lásky, že vidíte rádi tu zemi, tu živoucí sílu, která vás oživuje, protože ona vám dává vlastně ten život, ona vám, jo, ta hmotná složka vás udržuje tady při životě a dává tu možnost. Díky těm orgánům pohlavním jste se tady narodili jako bytosti. To je neskutečný dar. Jo, tomhle s tom jako bych přešel pak dál, můžete i s tou vodou, samozřejmě zase nadechujete do té své bytosti tu vodu, radujete se, že se zase navrací. Kde je radost a láska, tak tam bývá ta přirozenost, že postupně to začnete dělat jako přirozeně. Už to pro vás nebude jako překážkou, nějaká oddělená věc, takže když si dáváte někam, že máte jako radost, že vidíte zemi, vidíte vodu, vidíte vzduch, máte ten vzduch, jste jako součástí, až by z radosti a z láskou si přeju, aby se mi jako navrátil a znovu jako, jo, ta bytost se zcelila. A zase vnímám v tom vzduchu, že i ten brzlík se začne prostě rozpínat a já najednou dýchám, znovu ho otevírám, že on, brzlík vypadá jako takový komůrky, tam má nespočet komůrek, jako když jste ve škole, máte spoustu tříd a ta buňka prochází různýma těma komůrkama a tam jsou tak speciální věci, které jako vychovávají, učej tu buňku, aby byla připravená na různý funkce. To znamená geniální věc, takže když se vytvoří ten prostor, kde se můžete učit, tak prostě se i ten brzlík aktivuje. A to je vzduch. Jenom jste vytvořili prostor, domov. Úžasný. Báječný. To s ohněm, to jde dělat pak i s tou čistotou. Že se prostě jenom představuju, že čistota je všude. Je ve mně, okolo mě. Je to jenom způsob chování. Je to jenom to, že to nechávám prostě čistě plynout. Že prostě dokážu se chovat takhle nezištně. A znovu, jakmile se začnete takhle chovat, tak v té vědomé praxi se vám aktivuje ta šišinka a ona vám okamžitě tam prostě kápne ten transmitér, aby ten mozek vlastně vůbec ten zdroj nějak pochopil, nebo ho nějak přefiltroval, tak potřebuje ten transmitér, protože on fakt opravdu funguje i pro ten mozek, pro to tělo. Protože my, když ten prožitek nespracujeme, on je velice obsáhlej, ten prožitek. On zdrojová informace prvotní obsahuje jako celý ten příběh, takže ten mozek to potřebuje přefiltrovat. A proto mu ta žláza udělá zase ty možnosti, že připraví ten mozek pod ty nervy na to, aby mohli vlastně to mít ten prožitek, jo, toho zde, tou čistotou. Takže vůbec, jakože já jsem najednou začal praktikovat ten elementární chrám a mě se aktivovaly ty endokrinní žlázy. A každou tou aktivací endokrinní žlázy to mý tělo dělalo opravdový zázraky. I na té emoční úrovni, i na té psychické, i na té tělesné. Jo, prostě najednou jsem neměl ty výkyvy, najednou jsem byl jako ta krystalizace, najednou jsem byl jako stabilní, neutrální, už jsem tam nevykyvoval prostě, už jsem byl krystalický. Najednou, jakmile se zcelí potom ten chrám, tak se stane jakoby taková zvláštní věc. A pro mě je, jakože se může vytvořit záblesk. To znamená, že se ten zdroj, že zdroj najednou jakoby přijde k tobě nebo k té společnosti a zažije to propojení s tím zdrojem. To je informace, kterou budete rozebírat jako dlouho, protože ten prožitek je dlouhý. Ale vy teďka najednou máte ten chrám a on se ten záblesk, on se ten zdroj, ta jednota mohla jakoby skrz vás vyzářit. Vy teďka máte možnost to božské tělo toho tvůrce se stát jako součástí této úžasné věci, která je vzestup, která je právě ten evoluční proces, který se odehrává jak v rámci planetárního vědomí, tak i solárního vědomí, tak i vědomí toho člověka. Takže chvála. Wow, tak jsem prolít ještě celý ten chrám elementární z úrovně bohyně, posvátného nic, nejčistějšího ze všech a blaho jí, naší posvátné matce, protože díky tomu, že mi jako umožnila jako znovu vejít do toho lůna, tak já jsem opravdu ztratil, nebo objevil jsem obrovskou důvěru a ztratil jsem ten strach se rozpustit. Zároveň se narodit a zemřít zároveň a nemusí u toho člověk procházet na fyzický úrovni. Protože vám to tělo na tohle začne reagovat tím, že začnou zanikat ty buňky, které mají zanikat a začnou vznikat buňky, které mají vzniknout skutečně, podle té skutečné povahy vaší bytosti. Jo, protože vy jste teďka programovali to tělo do tohohle hroznýho stavu, v kterým ho máte. Každý se teďka zpytujte, s čím máte jako fyzický problém. Protože to znamená, že jste vypudili ze sebe element. Jo? Vypudili element nějakým chováním. A proto se tato nemoc, to fyzický, nějaká reakce objevila formou nemoci. Víte, to je i tak řečený. Ne moc. Jo? Že nemám moc. Víte, to je úplně jasný. Někdo mi prostě tu moc té tvorby vzal, proto nemám moc. Jo? Je to úplně, v té češtině je to krásné. Takže Úžasný dar. Přejdeme k tomu druhému daru a to je ta úroveň toho Boha. To je najednou úplně, jakoby, kdyby jsme obrátili všechno z hůru nohama. Nejdřív děláme všechno, že neděláme jako nic. A teď najednou stojíme na té křižovatce a máme udělat pravý opak a udělat něco. A to je někdy jako najednou šok, když si řekne člověk, kurňa, a já myslel, že to bude tak jednoduchý, že vlastně budem dělat furt nic. Teď to je úplně super, nedělat nic. Vlastně, když bych nic neudělal, tak bych nic neskazil, že jo? No jo, to je prostě normální. Proto se neraději rozhodujem. Ale jsem tu s váma v tom životě a prostě my se jako neraději rozhodujeme. A vždycky trošku jako a máme pocit, že chceme, aby nás tam ten život jako dokopal úplně sakum prdum dokopal na hromádku a pak teprve se jako rozhodnem, jako doopravdy, jinak to je jenom jako a možná, co kdyby, a jako jo. Takže vidíte, že to tam nemáme v pořádku. A že by bylo velice dobré se teda umět začít rozhodovat. A to je pro mě ta manifestace. A to je ta část toho, té tvorby toho Boha, toho Adama, který zase používá tu neurální síť toho člověka. A v těle je zase pět neurálních sítí, nebo pět chování neurální sítě. Těch pět chování, těch aspektů, těch elementů, se projevují jak v kvantové úrovni, tak i v té neurální, protože neurální sítě jsou teďka posledním jakoby důkazem v našem těle, že objevili několik neurálních sítí, které nejsou přímo spojené s naší nervovou soustavou a to tudíž s mozkem. Dalo by se říct, že nervy a mozek je jenom takové jako vyhodnocovací centrum, které snímá informaci z mnohem rozsáhlejšího pole, kde je vlastně doopravdický ten proces těch kvant v tom reálném čase. Fungují v těch kvantových sítích.

0: můžeme přejít teda k té analýze, kdy si zase dáme 5 podnětů, zase si vezmeme papír a tužku, aby jsme si tam mohli napsat nějaké reflexy, reakci, jak na ty kvality budeme reagovat. Tak, dávám ještě chvíli prostůrek, abych napiju.
1: A prostůrek tady udělám i Marcelce, která se zapojila z posluchačů a ohledně čistoty, a že to je dech, rosa a chůze v orosené trávě, jemný vánek ve vlasech. Tak Marcelko, velmi romantické a příjemné.
0: Děkujem.
1: Díky.
0: Děkujem. Tak, jestli jsme připravení, zkusme zase toho našeho pozorovatele, ať jsme schopní si přečíst, analyzovat a kvality elementárního chrámu, projevené manifestace Boha Adama. A první podnět, který budeme naciťovat, je instinkt.

vám odkryla, co měla. Můžeme jít další kvalitě. A to je etika. Kvůli chování.

Tak to budu zvědavý, co jste tam napsali, tam píšete opravdu, tady hosté píšou tak dlouho. Jsou tam u té etiky a chování, to jsem nečekal. Malinký prostůvek.

Tak a byl bych teda rád, aby jsme začali další kvalitou. To je světlo, impuls.

0: No.
1: Máme tady poslední podnět pro naší reflexy. A to je provázanost.

Tak já vám děkuju, že jste se takhle snažili a byli jste i trpěliví. Doufám, že vám to přinese, co zrovna teďka potřebujete. Mát jste vaší vnitřní bytosti. A já samozřejmě jsem obrovsky rád, protože se i taky trošku přinutím nad tím jakoby přemýšlet stále. A pro mě vlastně tato část tvorby toho Boha bylo trošku, mě se do toho nechtělo. Já jsem se stále schovával u té bohyně, prostě v té náruči té bohyně, té matky, a prostě jsem jakoby nechtěl do té další tvůrčí fáze. A samozřejmě je to trošku logické, jo, jsem třeba jako chlap, tak můžu mít jako averzi k těm ženám a takhle, jako bývá to často. Ale já to vnitřně cítil, že tam mám jako pokoj. Tam mám jako dostatek jakoby času na všechno. Tam je taková pohoda. Tam mám to, jo, našel jsem to dno, to lůno, tam je ta důvěra, tam je to případné obrovsky jako úžasný. A že já teď najednou musím s tou kůží jakoby na trh a musím najednou jako něco říct, něco rozhodnout, něco manifestovat, mě připadlo jako dost traumatický. A vůbec i v životě, když si to tak vemu, tak jsem radši byl ten introvert a nerad jsem se dělil o tyhle ty své zážitky, nebo vůbec jsem se nechtěl ani dělit, mě to vlastně jako nezajímalo, jestli to někoho zajímá, jo. To je, abyste věděli, že jsem k tomu neměl žádný sklony, že to mě přivedlo až to nutkání to sdílet, jo, že najednou se potřebuju jako vypovídat z toho. A tady to najednou jsem narazil a říkám, a kurňa, tak to ten Bůh je, tak to bude bolet, jo, to prostě, no, tak jsem postupoval velmi po lehoučku tady, jo. K té bohyni jsem se jako tulil, ale tady to bylo takový jako, jak to uchopit, jo, co s tím teda mám dělat, jakoby s tím mužským projevem toho Adama. Mně připadly totiž strašně, všichni totiž mužové takový jako máčovský. Jestli znáte, co znamená máčovský, tak to znamená, že jsou právě, že snědli moudrost všeho a jo, jsou takový vládnoucí typové, máčové, vlastně máčovský. A já jsem ty chlapy prostě nechápal, a proč hrajou ten fotbal, a proč tak křičejí u toho, a proč dělají ty auta, proč mají ty auta, a proč se tak chovají, a jsi to pochopil až teď? Že oni prostě nemají vyvinutý ten systém, jo, prostě těch neurálních sítí. Oni se neumějí použít toho muže správně, jakoby toho Boha. Jo. Oni tam prostě cpou zase jiný programy, které prostě jsou docela narušují ten vývoj. To znamená, já jsem si úplně, moc se mi líbí, třeba ta provázanost, jo, já jsem, třeba ta provázanost, abych vám to jako osvětlil, tak zase řeknu spíš ty elementy a pak si začneme vyprávět, takže já nechci přeskakovat, ale ke každému teďka tomu podnětu my si doplníme elementy, abyste měli přehled. Takže začneme, pouvám se tím instinktem, ten byl jako první. A samozřejmě tam máme zase element země, instinkt, země. A teď to je jako zajímavé, ne? Jako jak to, že to chování té neurální sítě vlastně zajišťuje jako ochranu toho života. Instinkt ochraňuje živoucí sílu, která je ve vás. Že? Takže ona jenom je tu život, vy jste jako obživli. A jedna ta, vlastně ta pozemská síť toho Boha má za úkol chránit ten život, chránit svoji existenci. A teďka, když my to jako přežijem, jako, jak to jako říct, jako máme tam spoustu dilemat, které jsou součástí našeho instinktu. Někdy se stane nějaká situace a my najednou zůstaneme stát a nevíme, co máme dělat. Najednou úplně nedokážeme ochránit sebe, nedokážeme ochránit nikoho ve okolí, prostě nám jakoby jsme jak opařený a vůbec jako nechápeme, co máme dělat. Já si nevím proč, já si vždycky pamatuju, říkám si, ať se komukoliv stalo, z mých přátel, nebo jsem dělal sport, tak vždycky jsem jako měl tendenci jako být záchranář, takže jsem vždycky skákal jako první tam, kde bylo nějaký štěstí. Když jsem něco slyšel, jak jsem běžel, někoho zachraňoval. Několik bouraček jsem já osobně prožil i viděl, takže jsem tam hned běžel, hned vytahoval, pomáhal.
ale reagoval jsem velice instinktivně. A i když jsem nikdy jako nevěděl, co mám dělat, tak v tu chvíli, jakmile šlo o můj život nebo o někoho život, tak jsem věděl, co přesně mám všechno udělat, abych zachránil ten život. Nebo aspoň, abych ochraňoval ten život spravedlivě, aby se ta neurální síť z toho ponaučila, z toho instinktu. Je to takový ten put sebezáchovy, jak se o něm baví. A teď vidíte, kam to vede. Proč jsou vlastně války? No, protože jsou kvůli té praštěné sexualitě, že jde o ty ženský a chlapy, a proto se mezi sebou perou. A to vlastně celý tohle to vlastně jako je. Jo, že ta válka je vlastně put sebezáchovy. Jo, nepochopený instinkt, který přešel do té zvířecí fáze úplně, do té šelmy, a místo toho, abych chránil život, tak radši toho člověka zabiju, abych jako by třeba, víš, jako nemám jinou možnost, ne, musím ho hned zabít, musím přemoct ten národ, musím ho hned pokořit, takže tam jsme velice jako špatně nastavení. Jo, my bychom měli chápat život jako komplex, životní síla. Jo, někdy se stane to, že můžu udělat čin, abych zachránil někoho jiného a daruju ten život, jakoby. Není to jako ta oběť, ale můžu prostě jakoby, já mám dělat instinkt kvůli tomu, abych zachránil život, a ne o to, bych musel brát život. To prostě je obráceně než ten neurální systém. Já vím, že si řeknete, a to je Gandhi, ten přece dělal ty demonstrace bez násilí, kdy se nechali pak všichni ty mnichové zmasakrovat a zabít jenom pro nějakou kvalitu. Ale o tom to víceméně jako je. Já nebudu jako ponižovat cizí život ani svůj život. Já ho chci chránit. Chci chránit všech život. Takže udělám cokoliv jiného, jenom ne někomu vzít život. V rámci půdu sebezáchovy. Udělám cokoliv jiného. I kdybych měl zdrhnout, i kdybych měl přeskočit neskutečnou věc, abych někoho zachránil, tak to udělám. Víte, v tom je ten instinkt, že najednou jste úplně naplněný tou živoucí sílou, že dokážete opravdový zázraky. To je pro mě báječná věc. Někdy to člověk samozřejmě přehání, jak to říkám, dostává se do té oběti, pak tam, že on se radši obětuje pro ostatní, než aby prostě jakoby přiznal, že se necítí dobře, že je potlačovaný v té živoucí síle. Takže někdy to děláme i obrácení. Máme tam spoustu těch poloh. Buď je tam ten lovec, nebo je tam ta oběť. Je tam i ta praštěná sexualita, kterou máme pokřivenou. Jo, ten lovec, oběť a takhle, to je s tím hodně spojený. A většinu vlastně útoků, které jsou braný, tak jsou vlastně kvůli této dezinformaci v rámci sexuality. A tohoto půdu sebezáchovy, že určuješ vlastně, kdo má žít a kdo nemá žít. Je to obrovský téma. A wow, takže šifra, tajemství, tak to je element vody. Jo, to byl podnět pro to, aby... A představte si, že další chování té neurální sítě je, že ona zašifruje všechny informace, které si chcete zapamatovat a pracovat s ní jako v rámci moudrosti, tak ona zašifruje do vaší speciální šifry, který jste jenom vy, že vy jste ten speciální pohled, vy jste ta nastavená bytost, která má unikátní adresu, kterou si ještě dokáže tu zkušenost a ten prožitek zašifrovat, aby vám to nebylo odebráno. A vy i dokonce zanecháváte teda ten punc té šifry, takže každý ví, že jste to udělal jako vy, jo, že tam necháváte ten punc. A proto ta šifra je unikátní. Znamená, že my uvolňujeme ze sebe takové ty informace, které bereme jako probuzení. Tak ono to funguje tak, že my rozšifrujeme tu síť a porozumíme tomu příběhu. A díky tomu se uvolní ta informace z vašeho těla. Takže to zašifrování je velice důležité. Umět zašifrovat a odšifrovat, nebo to tajemství s ním pracovat, aby jsme si to neblokovali. Protože proč nevidíme
do svých buněk. Proč nám nedokážeme přečíst ty informace? No protože ty informace jsou zašifrované v tom projeveném stavu. My jsme je zašifrovali dokonce svojí vlastní šifrou. A dokud na to nepřijdeme, jak jsme to udělali, tak se nám neuvolní ta informace. Z jakékoliv buňky, z jakékoliv DNA. Takže velice unikátní umět dešifrovat, jo, dešifrovat to, ten symbolický symbolikum, které může naznamovat ta šifra. Ono to má smysl toho tajemství, jo, že to tajemství jsem tam schválně jakoby zadal, protože mě to spojuje, jako, že ta šifra má ochraňovat, co je jako ryzí, aby to nebylo před zraky hnedka okamžitě vybrakováno. Když vy něco ještě jako zpracováváte, aby se to stalo tou složkou, kterou už chcete sdílet, tak je to teprve ryzí, jestli to snažíte teprve dosáhnout nějaké ryzosti. V té chvíli jste zranitelní. V té chvíli vy potřebujete, abyste si ty informace uměli uchovat a ta je ta šifra. Jakmile to zpracujete uvnitř do té celistvosti, tak se vlastně ta šifra změní a uvolní a zapojí se do toho vývoje. To znamená, jste pak dohledatelný, jakože ano, na to přišel tady tenhle člověk, tam má své označení, tu šifru, tu svoji jedinečnou šifru. To je krásná věc a to je element vody, projev Boha. Tu kvalitu. Máme tu další kvalitu, etika, chování. A to už asi vám trošku naznačuje, to je taková ta forma té analýzy, kterou se tady učíme, jako takové vnímat to chování. A to je element vzduchu, projev Boha. Element vzduchu je ale etika chování. No, tato naše analýza, nebo to pozorování toho chování, ta analýza, je velice důležitá, protože já to tady u vás obrovsky vidím. Člověk si nerad vstupuje do té kritické fáze. On nerad vstupuje do těch stínů, takže nejdřív on pozoruje, co je na tom pěkný, co mu to přináší, ta kvalita. Ale jakmile on začne jakoby jít do hloubky těch elementů, víc je prozařuje jakoby v tom chrámu srdce, tak se mu právě odkrývají i ty stíny, který dlouhodobě potlačoval. A to je to utrpení a strachy, který si zastrkal do toho podvědomí. V této chvíli tvůrce prostě není naplat, všechno musí jít ven, všechno si musí odvětrat, protože kdybyste dostali plnou tvůrčí sílu a měli tam schovaný tyhle ty kostlivce a tyhle ty nepříjemnosti, které jste nespracovali, tak by to bylo pro vás velice destruktivní. Takže velice opravdu na místě tou analýzou všechny dostatečně prozkoumat. Celý ten prostor prozkoumat a to je ta analýza. To je ta etika chování. Já prostě jenom neutrálně pozoruju tenhle ten nástroj, jo, v tom prostoru toho mýho života. No, to je obrovská věc. A tady ta analýza, na tom vydělávají nepředstavitelný prachy lidí. Protože oni vždycky si vytvoří jako nějaký nástroj, jako jak si člověk může analyzovat nějaký problém v rámci nemocí, v rámci psychických, emočních stavů. A vy jdete na ten kurz, tam se jakoby pak zanalyzujete, s čím máte problém, pak vám řeknou, co máte dělat. Na vás to stojí strašný peníze. Teď si představte, že každý z vás to má v těle, dokáže sebereflexy, protože má srdce a protože má tu neurální síť, ta úplně skvěle dokáže pozorovat to chování, dokáže skvěle analyzovat všechno. To znamená, že jako blaho element vzduchu vám pomůže k sebereflexi. Jo? Už nepotřebujete, opravdu nepotřebujete, všechno v sobě máte, jenom tomu dejte prostor. A nakonec zjistíte, že všechno v sobě máte, že jste to jenom neviděli, nebo jste se špatně dívali, jo, formou té analýzy. To je tápu. Ne každý
je schopen uvěřit, že si dokáže sám sobě nelhat, že si něco nevymýšlí a že to vnímá velice neutrálně právě a velice kriticky. To znamená, že se neschovává jako za tím růžovým, za těma brejlema růžovejma, ale že sebe vidí kriticky. Protože si opravdu zahraje tu roli toho tvůrce. Tak, jo, já prostě mám rád, když se odehraje nějaká situace a já se pak koukám, a které té části toho elementárního chrámu na to zareagovaly. A které části umím jakoby tam dát, a které neumím. Dám třeba příklad. Odehraje se mi nějaká nemoc, nějaký proces a já teďka to pozoruju a říkám, analýza, no tak co jsem dělal? Sněd jsem něco špatného, nebo já nevím, nějaká bakterie, nebo bůh ví, co se mi stalo, no to je naprt analýza, to mi nepomáhá, že jo. No tak já bych musel jít jako do hloubky a teďka najít třeba, nechovám se třeba nějak jako nevhodně, to tělo pak třeba není připravený na ty různý překážky, které tu ten život přináší. Jo, není to třeba tím, že nejsem dostatečně připravený, že nemám tu imunitu dobře vytvořenou, nemůže to být někde ještě jinde, nemůžu pro to něco udělat. A tím analyzuju. Skvělý. To je skvělý. Já jsem touhle analýzou pak došel k tomu, že jakýkoliv jako projev, který se mi odehrál v životě, jsem si dokázal okamžitě jakoby odrazit v té reflexi a viděl jsem, ano, teď s tím teďka pracuju, ano, to teďka mám v té vědomé praxi, ano, ten nástroj tady teď opravdu řeším a čistím, proto se mi teď projevuje tohle v životě. To je úplně super, teď já to teď krásně můžu reflektovat a mám tam tu analýzu. Super, geniální. Takže jako pro mě blaho, když to někdo umí dělat sebe reflexy. A máme tu element ohně a to samozřejmě je impuls nebo to světlo. To je jako docela logické. Brát to tak, že to chování v tom neurální síti je, že něco musí udělat jako reakci, jako impuls v té síti, jako poslat zprávu, jako aktivovat to, jo? Kdy jako pošleme impuls. Takže tyhle ty impulzy, které procházejí celé tou neurální sítí, je právě ten oheň. Že se to dává do toho pohybu, že jsme v tom impulzu. To je velice jako důležitá věc. Protože my, když máme málo ohně, tak on prostě ten neurální síť jako nemá ten svůj proces ve správné, jako nemá tam dost energie, nemá tam dost šťávy, aby ten

0: kvantový proces mohl procházet. Takže převážně to bývá tak, že když zažijete nějaký silný psychický, emoční třeba proces, tak člověk spí hodně, je takový jako vygumovaný, že vlastně vůbec nemyslí, je takový jakoby úplně standby, jakože odpočívá prostě ve své. Tak to je přesně to, že tam nemá ten oheň. Že prostě narazil na něco najednou, že nemůže zpracovat, protože nemá ten výkon, nemá tu energii. A to zase trvá, než to člověk jako navrátí do sebe ten oheň, aby mu fungoval v tu chvíli, kdy on potřebuje. To znamená, že já když potřebuji stimulovat, jo, ten neurální proces, no tak tím ohněm navýším to světlo, ten oheň a stimuluji ho a jsou ty záblesky a najednou ta neurální síť funguje a najednou mám tu odezvu a najednou začne to kmitat. Takže úžasný dar pro mě. Jo, já jsem s tím měl problém, protože já jsem se nerad viděl ve světle. Já jsem naznačoval, že jsem se radši schovával v té jeskyni, abych nemusel jít na světlo. Abych nemusel lidem říkat ty svý prožitky z té jeskyně a nějak to manifestovat. Takže to byl velký odvážný čin pro mě, jakoby ty všechny prožitky potom prohnat tou neurální sítí a vyprodukovat něco, co můžu jako touhle naší omezenou řečí trošku jako vysvětlit, co to bylo, co se to odehrálo, či co mi to pomohlo, co mi to znovu obnovilo, jaký potenciál nebo jakou tu manifestaci pro tu tvorbu, jako tvůrce. Wow. No a poslední, to byla ta provázanost. A to je zase ten sjednocující element aspektu Boha. Pro mě ještě jsem to nazýval jako astrál, nebo ještě se tomu říká i soucno. Jako ta prvotní projev té tvorby. Takže byl nejdřív jakoby ze zdroje přišla nějaký smysl, nějaký impuls a ten impuls vytvořil první projev. První světlo tady v té tvorby. Pro mě to bylo, že to je ta prvotní síť, že jsem to nazýval dřív jako prvotní síť. A ten prvotní záblesk, který vytvořil tu provázanost všech. Ale my jsme naprosto provázaný. Je dokázaný, že na té kvantové úrovni neurální jsme provázaný s každou částečkou existencí tady, v ten duální světě. To znamená, že prožíváme všechno najednou. To by i znamenalo, že je to všechno, ta síť. Jo? Ten sjednocující prvek je ta prvotní síť. Kdežto u té bohyně, to byl ten éter, to znamená ta prvotní čistota, to prvotní nic. A pak je to, jo, v té tvorbě je to zase ta prvotní soucno, to sjednocující prvotní tvorba. Tak, doufám, že jsem vám to nějak objasnil. Jsem byl dostatečně srozumitelný. Když tak, kdyby někdo chtěl, tak samozřejmě můžete, máte i tady teď prostor, samozřejmě i vy jako hosté, tak bych byl rád, i kdyby diváci se chtěli přidat. Tak, dávám vám prostor, můžete, chvála.
1: Tak, já klidně začnu. Pro mě bylo jako zajímavé, že vlastně než jsme začali, tak, nebo když jsme těsně začínali, tak mi přišla věta nikdy nejsi sám. A já bych si to stavila právě u ohně a u provázanosti. Já jsem s ohněm měla opravdu jako i vlastně v této části tvorby opravdu velký problém. Protože jsem si vlastně, když jsem se začala vlastně jako uvědomovat určité záležitosti v minulosti, tak jsem se obrovsky vlastně jakoby vylekla. A v tu chvilku, když jsem vlastně byla sama doma, tak jsem si vlastně furt žádala jako srdíčko, furt jsem se ptala, jak jako to můžu unést vůbec, jako to, co se mi jako začalo otevírat. Šlo vlastně o čin, který jako skutečně zasáhl velmi.

0: tvorbu. A dneska jsem moc ráda, protože vlastně to, co cítím z ohně, je opravdu veliký respekt a přípravu. Jsem moc ráda, že vlastně té energie se už nebojím, ale vnímám, jak obrovsky jako důležitá ta příprava, ta očista vlastně jako všeho je. Protože jsem si vlastně jako uvědomila, že tak jako vše působí na nás, tak my působíme na to vše. A u té provázanosti to prostě fakt já nemám slov. Tak jak začínalo vlastně celý ten proces větou Nikdy nejsi sám, tak u té provázanosti vlastně přišla věta Staníš se pro celek. A vlastně namalovala jsem tady tři bytosti s holema a přišla mi k tomu velmi zajímavé atributy, takže si to zase ještě jako dál budu prozkoumávat. No, takže jsem tak jako hodně vnitřně jako dojata, že se mi jako nějakým způsobem cítím, odkrývá něco, na co jsem jako vlastně dlouho čekala a uvědomuji si, že jsem to vlastně jako cítila už jako dřív, ale bála jsem se vlastně si to přiznat. Takže takhle za mě. Děkuju.
1: No, tak to chvála, protože to je zajímavé, že my tu provázenost máme daný už z té prvotní tvorby a my si ji hned okamžitě zakážeme, že na to nemáme právo, na tu provázenost, což je jako zajímavé. Děkuju, ty, Pájo. Tak, hurá, do boje.
2: Já bych navázala, protože přesně jako ten impuls a tu provázanost jsem měla takovou trošku jinou než všechny ostatní. A přesně, měla jsem tady takový hezký pocit u toho světla, jo, protože jakože záblesk, probuzení, nový vznik, energie, formování něčeho nového, naladění na lásku. A to mám radost, protože přesně, já jsem doteďka měla obrovské jako obavy jakoby projevit. A tohle vnímám jako posun. Jo, že mám pocit, že už jsem schopná ten impuls vnímat jakoby pozitivně a ne jako tlak do něčeho. Ale pak ještě tu provázanost, tak tam to bylo pro mě jako nejvíc neuchopitelné. Takže jsem tam měla jakoby spojení, propojení, spolupráce, otazník. Šla mi tam ta síť, to mi tam šlo, ale ani už jsem to jako neuměla jakoby napsat a obava. Takže tam vím, že tam mám teda... A už se mi do toho nechtělo jít. Už to bylo prostě, tam mě to stoplo a jako říkám, aha, a nazdar, jo. A jenom možná se zmíním, že ty předchozí. To je hrozně zajímavé, jak jsi říkal, že vlastně máme jít do toho negativního. Protože mě se tam u těch předchozích i ten instinkt, šifra, etika vždycky ukázalo něco negativního, jo. Jakože instinkt, jakože žádný nemám, špatnýho mám, neposlouchám ho, takovýhle. A když jsem si začala prožívat tohle negativní, tak mi tam přišlo, ne, to nechci. A pak mi tam šlo jako, OK, jít do sebe, hledat, nacházet, jo, jít do srdce. Tak to je takový zajímavý, takže vlastně teďka nevím, jako, tak mám jít víc do hloubky s tím negativním, nebo je to OK, že vlastně tam mám tu potřebu, jako, nebo tu, já jsem to vnímala jakoby pozitivně v tom, že tam změním tu negativní kvalitu v to pozitivní. Tak teďka takový otazník.
1: Je, tak to je krásný, máš to už v procesu. To je moc hezký. Já na to netlačím. Já to nechávám, jako aby se to transformovalo přirozeně, protože my jsme jako zvyklí manifestovat s tím tlakem, s tím chtěním. A najednou zjistím, že se ta věc může provázat, aniž bych chtěl. A to je zajímavý efekt v tu chvíli. V tu chvíli najednou to, já už jsem se propojil, proč bych se teda já musel chtít s něčím propojovat, když už jsem provázán. Takže to mě vlastně přistalo k tomuhle, že já jsem si přestal tohle úplně blokovat. On se mi ten příběh okamžitě otevře celý, takže já cítím, že něco potlačuju, jakoby, tak okamžitě tam dám tu provázanost a najednou se mi dopoví, proč to potlačuju. Celý ten příběh se mi jako začne doutvářet. Že mám najednou jako k tomu mám najednou příběh, k tomu prožitku. A to mě velice, velice jako posunulo dál, byl jako schopen a i tu kritickou věc, přesně, jak jsi říkala na konci, vidět velmi vývojově. Velmi to vývojově.
2: A ty jakoby jet i v tom negativním, protože jo, to tak jako necítím se v tom dobře, že jo,
1: ano.
2: Cítím ten tlak.
1: To je ta neutralita, přesně.
2: A nemám to zastavovat teda.
1: Jo. My dokonce, aby jsme znovu to trauma právě neprožili, tak máme obranný mechanismy. Jo, proto se tyhle ty mechanismy uvolňují, když se člověk opije alkoholem, tak on automaticky, mu tyhle mechanismy odcházejí a on se začne chovat najednou jako to, co v něm skutečně je, jakoby, jak je naprogramovaný. A to je vidět, že najednou, jak má člověk někdy chodí zastřízliva do hospody, tak se docela pobaví. Protože zjistí jako opravdu, co v tom každém člověku jako je hned a nemusí být žádný psychiatr, jako začí se jenom dívat. Takže to tak, jo, super, hezky jsi to uchopila.
2: Děkuji. Aha, tady.
1: Tak jo, tak dáváme prostor, chce někdo ještě vyjádřit, můžeme.
3: Můžu? Dobré, já počkám.
1: Tak počkejte, Robert tam není vidět a on tam byl schovaný, on se teďka jako osmělil, že nám chce něco říct, dáme mu prostor teda ještě, můžem, nevadí, Michal. Tak Roberte.
3: Ahoj. V prvé řadě ti chci poděkovat za vyznání lásky.
1: Ty brďo, dík.
3: Taky tě miluju a těším se, až se uvidíme zase naživo po dlouhé době. A prostě chci jenom říct, že jak jsme dělali tu Evu, tak normálně jak se najelo na krásu a na čistotu, úplně mě to vyplo. Neskutečně během zlomku vteřiny jsem šel úplně do útlumu do spánku. A spravilo se to, až jsem to dal potom jakoby do srdce a s tím začal trošku pracovat. Jo. A chci se zeptat teda, jestli to mám ještě nechat odležet a pracovat dál s těma centrama, jakoby s těma planetama, anebo už se teďka začít pohlížet po té neprojevené Evě těch elementárních chrámů, co jsme dělali.
1: Ale to je takové jako už na ty centra, ale klidně řeknu. Prosím tě, to je ta, jak jsem říkal, že máme meridiány, to jsou prostě jako linie, energetické linie v celém člověku, které jakoby spojujou a jo, s těmi centry. A teď si to jako představ, že ty meridiány, jakoby ta síť, jo, a teď najednou, do té sítě přijde ten záblesk toho ideálu, jo, jakoby té prvotní jedinečnosti, té kvality. A ona jako cinkne do té sítě, jako do té hladiny a teďka ji rozvlní a oni začnou vyplývat na povrch ty místa, které ještě mají jakoby tu nestransformovanou, tu hadí sílu, která se vlastně zaciklila a nekrystalizuje ten meridián. Jako. A v tu chvíli, jak vlastně na toto vědomí narazí, tak ono udělá právě ten obranný mechanismus a to je ten útlum, aby se to jako začalo jako uvolňovat. Jo, že jakmile my jsme moc napnutí a jsme v té manifestaci a furt já chci, já musím, teď se to musí stát, tak se to nestane. Protože my potřebujeme jít do útlumu. My potřebujeme, jakmile jsme něco zjistili, na něco narazili, tak ne proti tomu bojovat. Rozpustit to. Čistota. Hej? Zase pak záblesk, narazíme. Čistota. A vy prostě putujete jako po té síti, po těch meridiánech toho těla a roznášíte z těch center jakoby ty projevené a neprojevené kvality a toho vědomí téhle duální tvorby.
3: Takže tou láskou.
1: Ano, vždycky, přesně. Vždycky se to jako vrátí k té, tomu prožitku, aby si jako uvědomil, čeho se to jako týká v té evoluci. To tě spojí s tím vývojem. Ona ta kvalita najednou už se nezacíklí, jakmile se vrátí do toho cyklu, tak krystalizuje, tak se nezacíklí, krystalizuje. V té chvíli najednou už to není hadí síla, už to přechází zase do té prvotní linie, jakoby té dračí síly, která dostala jakoby naspět a jakoby tu svoji prvotní tvorbu, že zase ty křídla, že si navrátí, takže vlastně vzestupujou, takže všechny ty úrovně, které jsou pokřivené jakoby tou hadí silou, tak se teďka transformují a to transformuje i celý náš meridiánový systém. Jseš totožnej s tím vesmírem, to jsi mikro i makro, makro vesmír. Takže ta nerovnováha i v tom vesmíru se bude odehrávat i v tvém meridiánovém systému.
3: Jo, to sedí.
1: Konce to je tak hustý, jo, že normálně ten... my totiž v sobě nesem různý genetický materiál různých linií a každá ta linie sem vložila jakoby různé kvality, takže ten člověk je přenastavený, že ty centra se mu přenastavují podle toho, jaký genom převládá. A tady na Zemi je ten projektor, to lidství, a to vloženě podporuje planeta svojí vibrací a ta vytváří genom, který je univerzální pro toho pozorovatele, právě pro toho, který je tím rozhodčím toho vývoje. To znamená, že ona ho upravuje do té přirozené podoby toho genomu, jaký jako tu má být nastavený, jo, jako přirozený. A díky tomu se ti potom jakoby přenastaví teda i ty meridiány, i ty centra, i ty projevy, ale je tam ta součinnost té trojedinečnosti, že vlastně si uvědomujeme jedinečnost lidství, jedinečnost božství a jakoby ta jedinečnost té celistvosti, ale na jednu stranu my si tím jenom aktivujeme ten proces té trojedinečnosti. Tím, že přijmeme tu jedinečnost. Tu chvíli se nám začnou odehrávat všechny situace, které se snaží vlastně jako dokončit ten cyklus. Znamená, že když chci tohle to udělat a ty si na to cinknul a teď ses dostal jakoby do toho, že to tělo potřebuje být utlumený, tak v té chvíli ty putuješ do hloubky toho příběhu, do hloubky své bytosti, abys to víc provnímal v tom prožitku, aby si ten příběh celý načet, aby tam vzniklo to poznání, že? Aby to cinklo v tobě. Jo, takže to děkuju i za tato poznámku, sice to není úplně spojený tady s tou analýzou, ale děkuju.
3: Jo, děkuju.
1: Tak ohlasila se
3: jo.
1: Michaela, Miša, chce nám říct něco k analýze?
4: Děkuju. Mě se tady tak krásně jako provázaly některé věci. To mě usvětla po impulzu, že byla manifestace vedení, linutí ve světle a krása. Taky propojila i ta bohyně, možná bohem. Jakože se mi ukázalo, že vlastně tak vidím tu krásu, tak tam to vedení, tam mě to vede. Tak je tam to plynutí, no. A, jako tam je ta moje cesta. A toho, bylo to provázano. A tam se mi to zase spojilo, tam, protože jsem tady měla propojení. Každá akce má reakci. Je to to vědění, vědomí, napojení na vyšší vědění a vědomí, že vlastně vím, no vidím, uvědomuji si, že každá akce má tu reakci. A propojilo se mi to s tím vzduchem, s tou etikou, kde Tanka ráno může vidět, že je tam to vněšování, vnucování svého názoru ostatní. A kdežto, když je si člověk vědomý tou provázaností, tak to tak nemusí být možné. Tam ještě tam něco říkám, ty výjimky.
1: Navzájem mezi sebou samozřejmě v té celistvosti ty elementy kooperujou. V rámci, jo, je tam ta služba, ta spolupráce. Znamená, že jeden bez druhého by to nefungovalo. Jo, že oni jsou opravdu hodně provázaný, protože ta provázanost je spojuje. A, takže jo, pro mě je najednou to blaho, když jsem byl schopen jakoby vnímat jako ten celý projev těch elementů. Že nejdřív jsem byl jakoby takový, že jsem hledal ty aspekty, takže jsem se jako soustředil na tu jedinečnost každýho, kde vynikám, kde mi to nejde. A furt jsem jako nechápal, jak je mám jako spojit. Jo, jako jak to budu vnímat, tu spojitost těch věcí. A musím říct, je to to, o čem se tady bavíme, je to to, že se vám opravdu rozšíří to vědomí a vy najednou jste buď tím ničím úplně, že se rozpouštíte do ničeho a jste, chápete ten začátek všeho, té evoluce. A nebo naopak máte pocit, že se stáváte jako vším, že vnímáte každou reakci v celém vesmíru, v celé existenci, najednou vnímáte celou tu kvantovou reakci všeho najednou. A tam to vnímám. Tam najednou vnímám, že my se tu sice bavíme o takových malých věcech, ale tyhle malé věci obsahují jako celou tu tvorbu. Takže jeden tenhle aspekt se pak bude odrážet, jako třeba krása, jo, jak si o nich mluvila, ty krásné, se bude odrážet v celé té tvorbě, jo, kde ona bude potřeba, aby furt vyvažovala jakoby přesně tu harmonii, aby slaďovala lidi, aby byli všichni jako krásní. Tak to mi připadne jako geniální, že my lidi, ačkoliv jsme naprosto primitivní, tak se bavíme o takovejhlech velice mystických věcech, které byly dlouhou dobu jako tajemstvím. Tohle lidem je odkrývaný tím vzestupem. Tohle ty lidi odkrývají sami v sobě. Tohle odhalení vzniká z lidí. Jo? Oni se probudějí, odhalejí tu svoji totožnost, tu svoje umění. A to je to velké odhalení, které tu dáváme vlastně celému vývoji. My odhalujeme ten celý genom, který v nás, jakoby, že my ho máme blokovaný. Oni se ho nedokážou přečíst. Přes tu naší šifru se nikdo nedostane do našeho genomu. Jenom my můžeme dát svolení. My jsme dali svolení Matrixu, aby ovládal jenom pár procent. Zbytek je celá naše genetická výbava, o který já se tady celý bavím, o tom celém vývoji, je tam vepsaný. Jsou tam i tyhle ty nástroje toho božství, jsou tam i ty v rámci té prvotní tvorby, jsou tam i celý genetický materiál lidství, jo? Že vlastně všechny aspekty, které se podílely na materiálu lidství. A teďka my, že to už zašifrujeme, tak jakoby zablokujeme ten vývoj v těch rovinách. Jo, že je to jakoby zajímavý, jo, že jsi říkal, proč každýho teď zajímá, hlavně jak ten člověk vzestoupí. Mně to připadne jako dost trapný, jako, že tady stojí všichni v pozoru a koukají na tu planetu a koukají na to, jak se člověk zachová v této situaci. A úplně si říkám, kurňa, proč to jako jakoby je, co je tak obrovsky zajímá, když by mohli hrát tuhle hru úplně někde jinde a bylo by to třeba zábavnější. Ale ne, ono jde o to, že oni, my jim nedovolíme si to přečíst. Tím, jak jsme hloupí, nevědomí, tak jsme to sami zavrhli, že ten vývoj pošlem víte kam do velký pr. Jo, znamená tím, že jsme ho i v sobě pohřbili, ten vývoj, tak jsme pohřbili i ten vývoj globálně, jako tvůrce. No a je vtipný, že oni tam stojí v pozoru a modlej se za to, aby my jsme se probudili, aby my jsme jim vlastně navrátili to, co je jejich, a oni se mohli evolučně posunout taky dál. Jo, je to takové celé jako vtipné, a teď ten člověk je furt jako, takový jako kurňa, ale teď já jsem jenom člověk, já musím chodit do práce a já tu musím jednat s lidma, nesmím vypadat jak blázen, jak to mám jakoby udělat? A oni ti řeknou, ne, tady se to mění s tím vzestupem té planety. To znamená, že ty lidi se probouzejí, uvědomují si to ve správnou chvíli, kdy se probouzí i ta planeta. Takže ona sama určuje, a to i tak vnímám, že mi odkryvá ty roviny, které vnímám stejně postupně, jak se mi vyladějou ty centra, stejně hmotně jako tuhle tu rovinu. Akorát, že některé roviny vnímám, že stále nevyřešili tu hadí prostě karmickou zátěž. Takže na ně přijde jako ta drsnější jako transformační složka, když se člověk něčemu brání, tak taky to má pak drsný, jo? Že to je projev té nemoci a pak umře. Jo? Takže to je vlastně to samé, co se pak děje s tou planetou nebo s tou linií, která je v nějaké časoprostorové vzestupové části. A všiml jsem si, že jak jsme na křižovatce a tady se spojuje jako nespočet těchto časoprostorových lidí, tak ona vlastně jakoby tím vzestupem ta planeta ukazuje těm lidem, jak se mají chovat. A oni si sami vybírají ty časoprostorové linie, které jsou pro něj vhodné. To znamená, že jestli někdo říká, že vzestup do 5D, tak kecá, protože tady je možnost vzestoupit až ke zdroji. Tady není omezení, kam zestupujete. Vy si vybíráte časoprostorové linie, které jsou pro vás důležitý, pro váš vzestup. To není daný jako nějak, to někdo žblepnul a šíří se to jako pravda. Jo, se to šíří prostě všude okolo. Takže jasný, že to je dogma. Ale každý člověk si vzestup vytváří sám. A kolektivní vzestup znamená to, že planetární a solární vědomí vzestupuje. A my lidi máme svobodnou vůli, jako v rámci lidství a pozorovatele, se buď přidat, nebo ne. Jiný jakoby něco mezi tím neexistuje. A teď každý je vlastně, teďka to vidím, úplně každý je hozený do toho, co teda chceš? Chceš teda se cítit dobře a vyvíjet se, anebo furt tu chceš plakat, jak nic nejde, jo, jak je všechno překážka, jak prostě, jako to prostě teď to každý dostává na talíři takhle každý ten podnos prostě, jo, teď se rozhodni, jak to uděláš. To znamená, i tohleto je ta výzva v rámci toho tvůrce. Protože já nemůžu najednou jakoby to nevědět a nepřidat se jako tvůrce do toho vzestupu. Protože ten vzestup vzniká, protože my ho vytváříme. On nevznikne tehdy, když my bychom ho nevytvářeli. Pak by vznikla zase nějaká cyklická, kataklizmatická, jako ten reset té civilizace a my jsme znovu museli projít zase tou hadí silou prostě a znovu se ponaučit tady z těch divných jako srágor, protože jsme to jako nevyřešili. A teď, když vy to vlastně jako přijmete a začnete krystalizovat, no tak už pro vás ten vývoj nebo ty linie, které budou součástí jenom té hadí síly, se vás nebudou týkat. A to je jedno, jak to uděláte. To je jedno, jestli to uděláte skrz smrt, jakože umřete přirozeně, nebo jestli se vám to stane jako tělesně. To je úplně jedno. To je úplně jedno. Každý si nachází svoji časoprostorovou linii, na kterou naskočí dál. Jo? To je vzestupové čas. A ta událost se odehrává, řekněme, v nějakém úseku, ale nemělo to tak být. Mělo to být jako v rychlým zábleskovým, jako udělat záblesk, jo? Jakoby, že by to způsobilo jako všechno najednou. Jinže se zjistilo, že ty meridiány a ten člověk je tak prosáklej tou hadí sílou, že kdyby to udělali tak by se vlastně všichni ty lidi vypařili.

0: obrovský skok. To je nikdy nepředstavitelný, jaký skoky ty lidi teďka udělali. Já když jsem si to celý jako napozoroval a nacítil, jak jsem říkal, hele, oni vyřešili za pár roků to, co se řeší braky reinkarnací, jako jak pár takových rozhodnutí a úplně všechno lítalo. A pak jsem si říkal, co to je za kouzla. A to mi bylo řečený, to je vzestup, to je, nám je obrovsky pomoženo, když se tomu odevzdáme v rámci té bohyně a když uděláme nápravu toho boha. Znamená jako nápravu té neurální sítě. Pozvat tu bohyni opravdu zase naspět a napravit toho boha. To znamená, aby tu tvorbu nedělal tak, aby byla náchylná na to nedorozumění, aby nebyl máčo. Aby nebyl Bůh máčo, přesně, za to budu bojovat. No, ty. Protože to pak spěje jako úplně k šílenostem. Jo. No, tak snad jsem vás tak motivoval. Máte ještě někdo něco krásného, kdybys někdo... Já myslím, no. Že to akorát stačilo, víš, že 3 hodiny odplynuly.
1: Tak 3 hodiny, určitě 3 hodiny, no.
2: Já bych ještě rád řekl, protože to, co jsem napsal, to se mi vlastně nikdy nestalo. Já jsem teď popsal 2 stránky dohromady a já jsem vlastně úplně jako v uvozovkách odzbrojený od mluvy, protože já asi k tomu ještě nemám jako vlastně co říct. Já to nějak potřebuji vlastně zpracovat, abych to vůbec mohl nějak dát do slov. Ono jako tam vlastně není žádné jedno slovo, z toho jsou prostě souvětí a já jsem jenom koukal, teď mi takhle jela ta ruka, si tam na chvilku třeba přestal, a byl jsem jako, co se to je, a teď mi jela znova a jsem byl jako, co to je, no tak mám z toho radost, že zažívám teď něco úplně jako poprvé, protože vždycky to bylo tak, že to jenom jako tak vystřelilo a hned jsem měl pár jako slov a tak to jako končilo najednou. Tam prostě takovýhle jako slohy pomalu, tak jsem z toho takový, no, je to zajímavý. Překvapení.
1: Tak díky.
0: Tak já jsi dobrý teda, pozorovatel, tak můžeš, Petrucho.
1: Já se teda taky připojím, taky bych psal, ale nakonec jsem napsal tady pár krátkých jako příběhů. A vy jste začali řešit to světlo jako oheň a provázanost a to zrovna je takový příběh krátký, který se mě hodně jako zalíbil, který jsem jí prožil, jo. A jsem to stvárnil tady do pár vět, vlastně světlo, teda tenký paprsek vyslaný z luna bláznivé čarodějky napříč všemi temnými světy, co potřebují probudit se, jo. A já jsem tam byl součástí jednoho toho z těch temných světů, kdy jsem ten paprsek, který asi aj hořel, bylo tak hořící lano, kterého jsem se chytl vlastně a klouzal jsem k té čarodějce, až teda jsme se dotkli, jo, a došlo k provázanosti, jo, a nevím teda, proč jsem napsal, tady je, někdy mě, počkej, já to už špatně vidím, tady, někdy mě sere, každé tvé slovo, čin, myšlenka, ale co na plát mluvíš mými ústy, jsi já a já jsem ty. A pak se zase vidím, jak se třepotám na tom laně, jo, v tom nekonečném koloběhu vlastně z té temnoty do světla k té čarodějce a zpátky. No. Takže takový jenom krátký příběh, že vlastně došlo k té provázanosti asi s každým atomem i toho mého těla, protože jsem to byl vlastně furt a furt já.
0: Jseš wow.
1: Wow. Maro, ty jsi říkal 3 hodinky dobrý, ale my už vysíláme 4 a čtvrt.
0: Jo, tak to
1: no,
0: sorry.
1: Jo. To je ten lineární čas, toto, ale dobrý, ne, nechtěl jsi to, ne, že nechtěl, ty jsi to chtěl, já tě znám, ty jsi to chtěl, ale bylo potřeba říct tady mnohé, zadařilo se, pěkná hudba nám k tomu hraje, a mě se zastavili normálně, mě se zastavili životní jako teď.

0: teďka vlastně takový ty potřeby funkce vůbec jsem ještě nebyl, jako si ani neskočil. Sedím tady jak boba, nahledím a poslouchám vás, jako jo.
1: Tak já jenom, já jsem teda, já bych to trošku zakončil, my jsme udělali samozřejmě znovu takový jakoby ten materiál pro tu vědomou praxi, kdo chce jako studovat, tak jsou to zase PDFka, takový listy, kde člověk může tohle prozkoumávat, o čem jsme se tady bavili. Mě teda, já když jsem s těma božskýma silama vlastně se jako bavil, jak to teď mám jako prezentovat, protože dřív ještě, když tu nebyl člověk a nebyl vyvinutý, tak oni, aby tady ty elementy a ten elementární chrám fungoval, tak se vždycky ty božské bytosti jako vydali do té tvorby, aby tam stělesňovali ty kvality. A teďka, protože se ta evoluce jako mění a navrací se to do člověka, tak vlastně ty elementy už nejsou jako spojovaný s tím, že je přinášejí do těch cyklů ty božské bytosti, ale naopak, že jako vznikají a navracejí se k člověku. Když to v té fázi toho vzestupu se ten elementární chrám projevoval, tož bylo zajímavé, právě jako stělesňovaly to ty božské bytosti. To znamená, že vždycky ten cyklus, aby se douzavřel, tak v tom chrámu měly přijít vlastně ty božské bytosti, které byly spojené se vzestupem vzduchu, vzestup ohně, vzestup vody, vzestup země a vzestup čistoty. A teďka, když jsem si to jako představoval, tak každý jakoby ten proces toho vzestupu přivolalo právě ty bohyně, které s tím byly spojené. Pro mě to byla největší podsta v mém životě se setkat se všema těma bohyněma, protože to byly velmi vědomé, velice láskyplné, citlivé, velice podpůrné, velice, dali mi obrovskou důvěru vlastně v můj jako potenciál. A vůbec jako s nima komunikovat a vyrůstat s nima, jo, protože celkově jsem věděl, že jsou součástí toho vzestupu země. Celý těch 20 let mě jakoby vedli a vychovávali a léčili a zvědomovali. A já bych byl rád, kdybych se s váma vlastně jakoby podělil ještě tak jako závěrem o to vlastně, kterých historických bytostí se jakoby ty elementy a vzestup těch elementů týkal. Můžu nebo chcete? Na závěr jenom taková perlička. Tak dobře, kývete.
0: Perličku,
1: malou perličku. Takže prosím vás, a budeme začínat element země. Jak jsem říkal, je to živoucí síla, takže to byl aspekt bohyně, živoucí síly, takže bohyně života. Bohyně života je vlastně naše Gája. Ona nejdřív nebyla součástí úplně té naší planety, nebyla součástí té naší duše, ale protože ona se částečně potřebovala při tím rozhodnutím jako vejít do toho vývoje, aby se k nám dostala blíž, aby nám jako víc zprostředkovala tu živoucí sílu, tak vstoupila vlastně do té planetární úrovně. Takže znamená, my jako planeta máme opravdu jedinečnou kvalitu, a znamená nejenom duši, ale i kvalitu bohyně. Že i tvůrčí kvalitu. Naše planeta má obrovský potenciál. Ve všech jiných planetách to je vždycky trošku jako jinak. U nás to je unikát díky tomuhle, že vzniklo její rozhodnutí svobodně a i podpořila lidstvo, že vstoupila přímo na planetární vědomí. Božská síla. To znamená, že jakoby hvězdné vědomí prostoupilo planetární vědomí. Jako spojení. Takže jedinečná substance, která začne jakoby to lidstvo živit. Jo? Že najednou ten život vstupuje a může vytvořit takový potenciál, aby vytvořila tu lidstvo. Naše Gája je prostě bohyní života a pro mě to byl nepředstavitelný dar pokaždý se s ní sejít a pokaždý si jakoby říct, co potřebujeme pro ten vzestup a jak to prožíváme a pokaždý to v rámci té krajinotvorby a spolupráce bylo jako velmi, velmi niterné a hluboké. Obdivuju její odhodlání nás takhle neustále podporovat a živit nás, aby jsme tady mohli jako existovat. Takže chvála bohyni země, bohyni života. A máme zde element vody, tož asi každý vzpomene na dobu Atlantidy. To byla etapa, kdy tady bylo nejvíc vody. Taková vodní éra, takzvaně. Takže element vody tady hodně převládal. A ku podivu, zde byl i velice důležitý efekt. A to je jako by, že tomu lidstvu se mělo předat, nebo tomu projektu toho člověka se mu měla předat vlastně i moudrost, evoluční moudrost. A v té Atlantidě se to pokoušeli jako do té formy vložit, aby ten člověk uměl s tím jakoby pracovat, aby uměl s tím elementem pracovat, takže tu moudrost, aby jako jo, uměl. A vlastně byla tam ta rozepře v té Atlantidě, že evolučně to lidstvo mělo získat, ale protože najednou se stala prostě věc, že bylo to hřiště rozdělené na to dobro a zlo, a najednou prostě začaly protichůdný vývoje proti sobě soupeřit. Takže ten člověk nebyl schopný se dovyvinout, nebyl schopen přijmout tu moudrost. On byl schopen začal jí uctívat, jo, začal jí ze sebe vlastně vypuzovat postupně, začal uctívat, jakoby řekněme ty, že je někdo chytřejší než ten druhej a tím se ponížil. A vlastně je to jakoby hluboký, protože ona od té doby byla ponižovaná, ta moudrost. Díky téhle nadvládě, že někdo má jakoby patent na moudrost. Já jsem ji nazýval bohyně Atlantidy, protože byla součástí toho vývoje. Udržovala tam božský archetyp božství. A samozřejmě se nechtěla přidat do toho, aby ta moudrost mohla lidem ubližovat, takže se celou dobu snaží vlastně člověka navrátit přirozené moudrosti, navrátit element vody. A samozřejmě zůstala tady s náma, stále nás podporuje, ačkoliv, řekněme, Po tom pádu Atlantidy to měla velice stížené. Ten úpadek toho společenství, tím, že byla na nás vázaná tím vývojem, vlastně ponížil i její kvality, takže vlastně tíhla jakoby její božství, takže upadala i ona. A nakonec některé ty části, které byly rituálně odňaté, tak všechny tyhle vlastně aspekty bohyně byly pak zneužívané pro černé aktivity vlastně těch okultně magických černých nápadů, které měly vždycky narušit ten vývoj. Takže vlastně zneužívali. Ta oběť byla zakázaná, protože ono vždycky, když to božství přišlo a udělalo oběť, aby nás lidstvo nějakým způsobem vyvedlo, tak se vlastně stal opak, že ta oběť dopadla jakoby špatně a ta by to se tam cyklicky taky takhle jakoby uvěznila. A nemohla pak vzestoupit, takže čekala, až lidstvo vzestoupí, aby znovu jako skupinově se uvolnily ty síly, které vlastně jako držely a tu moudrost, držely element vody. A i tu bohyni Atlantis. Já jí říkal bohyni Atlantis, protože mě připomínala velice moudrou ženu, která samozřejmě je ve spojitosti všech moudrých žen, které tady běhaly, jsou ty vědmy a přesně jak se dokáže člověk napojit na jakoukoliv informaci, tato schopnost. V naší historii to bylo dlouho udržované řemeslo. Tak můžeme přejít do vzduchu a element vzduchu, to bylo jako velký setkání. Já jsem vždycky obdivoval panu Marii, nevím proč, ale od malinka mi byla vždycky jako velice přínosem. Vždycky, když jsem se bál, jsem si jako představoval, hlavně když jsem usínal, že má jako, ona má, jo, to vyzobrazení té náruče a to je ten domov. Jo, takže já jsem už z ní jakoby cítil, že tam mám takový zázemí, že se vnitřně jako můžu ustálit, abych ten svůj potenciál dokázal otevřít a dát světu. A to chce obrovskou důvěru. Jako, to opravdu chce najít úplnou tu pradůvěru všeho. To úplně jste pak tím lůnem. A nezapomenout, že Panna Maria se sem neustále jako vrací jako božská síla. Neustále oroduje za lidi, aby se navrátili do hvězdného domova. A ku podivu tu zanechala i jako Krista na misi, aby jakoby stělesnila ten akt, který tady neustále pro nás všechny dělá. Že za nás jakoby oroduje, prosí, aby my jsme se konečně upokojili natolik, aby jsme přijali ty nekonečné možnosti toho domova. Aby jsme si neblokovali tu manifestaci v tom domově, že ten domov, ten potenciál toho srdce opravdu otevírá a to je i ten vzduch, že se to srdce najednou stane vším. To je pro mě jako důležitý aspekt, že paní Marienka jako poukazovala na hluboký jakoby symbolismus, který byl samozřejmě v Biblii, tak všude jako trošku jako zakalený. Ale když se pak s tou bytostí jako setkáte vědomě, komunikujete s ní a dlouhodobě spolupracujete, tak vy zjistíte mnohem víc, než když si přečtete Bibli. To vám jako zaručuju. Protože setkání s touhle bytostí bylo naprosté upokojení. Já jsem tak hluboko takový vnitřní mír necítil, když se vám podívala do očí. Já jsem byl tak naprosto upokojený, že jsem jakoby nebyl schopen si nic zakazovat. Nebyl schopen se nevidět jako ten nejvyšší potenciál té celistvosti. Najednou všechno šlo, nebyl žádný problém. A jakmile okamžitě se přestala na vás koukat, zjistili jste, že najednou, že to neumíte, že najednou nic z toho nedokážete zase překročit, že jenom její přítomnost prostě byl zážitek a pomohla mi navrátit ten pokoj do toho mého domova. Pomohla mi najít ten můj potenciál. Už se tomu dlouhodobě nebráním, ale jsem velice šťastný, že ten potenciál prostě proudí a já nemusím jako vyloženě se dožadovat něčeho, že stačí jenom se upokojit, úplně přestat omezovat, najít tu hloubku toho svého potenciálu tím, že ho jenom přirozeně předám tomu vývoji. A to je právě ten chrám srdce. Já když jsem si to pak spojil, že ten brzlík a že tam je ta výchova a že to je ten domov a že to je ta Panna Marie, která nám říká, že máme své místo ve svém hvězdném domově, že prostě tam nikdo nás jako nevyhodil, že to je jako špatně celý. Tak říkám, to je úplně naprostý blaho. Já se teď cítím jako v tom mém srdci, cítím, že najednou se nebojím zářit, nebojím, prostě najednou to pouštím a už se nenutím zářit. Už mám pocit, že se nemusím nutit zářit, protože jsem ten potenciál objevil. To je důsledek toho domova. To je obrovský dar, který nám tady celou dobu přinášela. Snažila se vlastně jako neustále nám osvětlit, jak tomu dojít. Wow. Pro mě úžasný dar. Element ohně byl spojovaný s bytostí, která tady dlouhodobě teda byla spojená právě s tou krásou. A pro mě byla, říkalo se jí, bohyně růží, nebo jako paní růží. Ale to byla bytost, která byla dlouhodobě tady jako zainteresovaná, protože ona celkově má do vínku, že spravuje rajskou zahradu. Ona je prostě jako by ta, která umožňuje té rajské zahradě, aby každé naše poznání, které máme, aby stělesnilo nějakou rostlinku právě v té zahradě. A ona tam mohla vyrůst rostlinka. Takže ona zajišťuje to, aby ta krása byla. Aby takové rostlinky mohly tam vyrůst. A pak jako odleskem přijít znovu sem, aby se jako mohly realizovat. Jako já jsem si uvědomil, že to je nádherná věc, se vnímat v té jemnosti kráse. Vnímat se právě v té ladnosti. Takže harmonie a synchronizace znamená, že, jste opravdu na to předivo prostě tak naladěný, že jak to jakoby říct, že nenarušujete ten vývojový pohyb. Takže se snažíte být jakoby přilnavý. To mi připadlo úplně báječný, protože tu přilnavost, ta je důležitá, ta přilnavost. Vy dokážete pak líp číst všechno ve okolí. Ta přilnavost, ta jemnost zjemňuje všechno. Najednou už to nejsou strohý informace, najednou ta jemnost to ještě víc ten povrch a tu strukturu vyjasní. Takže pro mě byl velký dar vědět, že ta krása mě spojuje s tou rajskou zahradou. Že já, když vnímám tu krásu, tak vlastně v každém vidím tu rajskou zahradu, kde každý nese ty své rostlinky, ty plody toho poznání. A že každý má právo na tuhle tu zahradu. Takže každýho potom, kohokoliv jsem potkal, tak jsem měl za úkol a mu to přát, abych to v něm jako viděl. To mi to chvíli trvalo, ale jako blaho potom to vnímat, že to dokážete říct po každém. Ne třeba hned, třeba první reakce ještě, pomoc, co se to děje, a pak řeknete, OK, teď i tenhle člověk má právo, je součástí té rajské zahrady, teď je to člověk, prostě obsahuje krásu. A já nevím, jestli studujete trošku jako jiné jakoby nauky, ale o té bohyně růží se hodně píše, to byla a hodně vzývaná právě v rámci i okultních magických sil, takže teď, když si to představíte, tak vlastně v rámci i té černé magie je jako zneuctívaná ta krása, vždycky vemu jako to panenství a tu krásu a musí to jakoby v té oběti jako týrat, jo, toho člověka, a tím on vlastně zneuctí jakoby tyhle ty kvality a získá ten elementární chrám z toho člověka a daruje to tomu démonovi nebo tomu té temné síle. Takže obráceně my, když to teďka jakoby navracíme, tak když žádáme ty zpátky, jako navracíme ty zpátky, protože my jsme nevěděli, jestli jsme nebyli součástí nějakého rituálu někdy v minulosti, nebo jsme nepřijali nějakou tuhle smlouvu, aby jsme něčeho dosáhli. Takže my pak se snažíme, aby se ten elementární chrám vrátil. A zase to dělám jenom v tom srdci. A přeju si teda, abych si vyřešil tu kvalitu lásky. Teď si jako představuju tu rajskou zahradu, třeba tu krásu, jak jako ji přijímám, jak vlastně jako jsem schopen ji prožívat a jako by vnímat ji v rámci i té lásky, že bych tam měl ten prožitek a to spojení. A to samý dělám, že s tou vodou, s tou moudrostí, že jako si přeju, abych porozuměl všem buňkám, všemu, aby se mi prostě ty věci nezakrývaly a nezašifrovaly. Takže jsem si vytvořil takové jakoby takový přání v tom srdci, aby se mi ten chrám takhle jakoby znovu navrátil ke mně. No a ku podivu to bylo součástí právě té krajinotvorby a vzestupem té božské síly tady zde na planetě. Takže vlastně jsem vždycky jako to viděl v krajině nebo v tom prostoru, nebo se to stalo v tom vývoji, a pak se mi to dělo třeba, já nevím, tak 3-4 měsíce se mi to dělo jako sebereflexe v rámci toho vnitřního příběhu a příběhu té bohyně a příběhu té kvality toho elementu. Takže já jsem to měl ještě jako, že i ty bohyně v rámci toho vzestupu se uvolňovaly z tohoto a já jsem z toho mohl čerpat, protože v rámci spolupráce na vás jako působí ta kvalita. Takže na mě to bylo velmi transformační a musel jsem projít procesem té očisty do té míry, abych mohl dál zase spolupracovat. Já jsem byl velice rád a pak jsem si vlastně uvědomil, že oni mi řekli jako pápa, my už jako bohyně ti nesmíme pomáhat, ty jsi teďka dorost do nějaký tý stabilnější fáze a hlavně, když teďka budete mluvit o těch elementech, tak už to s náma nespojujte, protože my už jsme se z toho cyklu jako vyvázali. A já říkám, wow, to znamená, že už nám jako nebudete pomáhat, a oni říkali, no, Ono to je tak, že ta pomoc už je, ona už neustále je, je uskutečněná tím vzestupem toho solárního a toho planetárního vědomí zde tady v té oblasti. A vy jako lidi to budete prostě jako z té setrvačnosti teďka prožívat. Stejný proces, který jsme prožívali my v té božské úrovni vzestupu, tak vy si teď prožijete taky. Tak já jsem jenom udělal wow, no tak teď nevím, jako to asi tomu nejde nějak říct jako ne, protože si to jako přeju, že ty kvality jsou pro mě opravdu hodně vývojový a musím jako uznat, že mi to velmi takže srovnalo a funkce všech těch endokrevních žláz a i se mi začaly řešit problémy, které jsem měl z minulosti, co se týkalo dyslexie, dysgrafie, různých poroch psychických, kdy ty neurální sítě byly prostě jako nabouraný a programově zdeformovaný. A já jsem místo toho, abych rozvinul tu neurální síť, tak já jsem ji hned jako zablokoval, že jsem prostě neumím to a nechci to. Já, že jsem vlastně jako nerozvíjel tu tvorbu toho Boha, že pro mě byla hodně agresivní. Tak jo, tak já jenom na závěr jsem to chtěl takhle zakončit. Jestli to nebylo dlouhý, tak končíme.
0: Na závěr, přátelé...
1: Ty tam, ty brděl, jste to vydrželi.
0: Já tady vydrželi člověče i bez potřeb. Mám tady kafičko, který tady už 4 a 3/4 hodiny ucucávám, usrkávám, už je teda studený, ale nevadí. Já na závěr tady mám krátkou výstižnou a krátkou básničku od naší posluchačky, ale fakt dlouhou dobu jsem hezčí krátký spojení slov neslyšel, jo? Úplně obyčejný, jednoduchý a v té jednoduchosti je ta největší krása a největší síla. A zní tak, v dnešní den se neotevřelo jedno srdce jen. Když se nad tím zamyslíte, to je nádherný, jo? Takže, a ono to má ještě pokračování, jo? Taková nadstavba, ale to už je taková, jako, je to taky pěkný, ale toto je to srdce, jo? Toto je to jádro a to stačilo, když to zaznělo a na tom se dá potom stavět cokoliv. Takže vím, o koho se jedná, takže děkujeme posluchačce a děkujeme přátelé všem posluchačům, přátelům Studia Deja Vu, všem tvůrcům, vám, hostům, ale vy jste dneska hostí hlavně Marka, jo? Takže já jsem médium tady z Deja Vučka, i když jsem jeden z vás dneska. Takže Máro, vy se tak už víceméně rozloučil, takže máš něco ještě?
1: Můžu to tak udělat, přesně. Každý jak si teďka může říct jenom ten svůj poslední slovíčko, tak já taky děkuju za poslech, samozřejmě, že jste vydrželi a kdo si to ještě pustí, tak doufám, že vám to ještě nějak něco připomene a děkuju všem teda za i trpělivost, protože toho průvodce celkově se mnou a prožívají různé skupiny lidí, které navštěvuju a sami si to vlastně na vlastní kůži zkoušejí. Takže jsem i rád, že mi dávají zpětnou vazbu, že to na ně určitým způsobem jako funguje tak, jak potřebujou, že to není pro ně nějak složitý, že se tam pak dokážou i najít. Takže moc děkuji za jejich trpělivost a snahu. Děkuju a posílám teda všem velké, krásné, otevřené srdíčko a doufám, že se mi to bude dařit takhle, protože nás čekají velmi krušné časy, tak doufám, že to tak nějak udržíme. Tak díky, ahojky, mějte se.
0: O, veliký blagadar, om šanty, přátelé, hosté, posluchači, loučí se Petrucha z Deja Vučka a dobrou noc. A Marcelka, parádní vysílání, děkuje. Marcelko, taky děkujem za komentáře a za pěknou analýzu kvality, tuším, čistota to byla. Takže těším se na příště. Ahojte.
1: Tak ještě klidně hosté, jak můžou ještě něco na závěr, klidně, ano. Jak chtějí.
2: Ať se daří, krásný večer a děkuju moc.
0: Děkujem, Pájo.
3: Taky ahoj, děkuju moc za zkušenost, byla skvělá, děkuju.
0: Díky.
4: Tak já taky moc děkuju. Se mnou pracovalo a mluvíme se segrou samozřejmě spolu.
1: Jo.
4: A přeju hezký večer a krásnou dobrou noc.
1: Taky
0: dobrou, přátelé.
5: Jo, děkuji.

Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu pořadu Agenti amerických prezidentů.

0: Amerika má několik tajných služeb s agenty, kteří operují v terénu. Ti plní různé úkoly od infiltrace přes špionáž až po tajné umění tiché likvidace. Existují ale speciální agenti, kteří plní delikátnější zadání. Tito agenti americké tajné služby poskytují doživotní ochranu prezidentům a jejich manželkám. Znají skutečný příběh o vůdcích národa a jejich rodinách. Jsou povinni podepsat dohodu o mlčenlivosti a jsou vázaní přísahou mlčenlivosti. Ovšem z archivních materiálů, novinových článků nebo výpovědí samotných agentů lze alespoň částečně zrekonstruovat jejich práci. Odhalují nám svou službu pro americké prezidenty, jejich manželky, děti a rodiny. To, co prozradili, poukazuje na skutečný charakter prezidentů a prezidentských kandidátů. Američtí prezidenti mají nepochopitelně zbožnou aureolu cti a morálky. Naproti tomu sovětští nebo ruští státníci se opakovaně popisují jako chroničtí ochlastové. Díky výpovědím agentů zjistíme, že američtí prezidenti se v zákulisí chovali jako prvotřídní psychopaté a gauneři nejhlubšího zrna. Stejně tak první dámy nebo viceprezidenti. Ponižování agentů jako poskoků, chlastačky, sex s tajemnicemi nebo sekretářkami na kanapy v oválné pracovně, grupáče u bazénu nebo soulože v Air Force One v ložnici, zatímco manželka seděla na palubě a četla si knihu. To je jen pár úletů amerických prezidentů nebo viceprezidentů s patosem vznešenosti světových státníků. A jako bonus je dobré seriózní témata občas proložit něčím, co mé pořady tak trochu odlehčí. Zároveň se ale příliš nevzdálím od reality. Podívejme se proto do zákulisí, kam se 99% obyvatel nikdy nedostane. Svět iluzí a klamu.
1: In the election of 1860, Abraham Lincoln said the question was whether this nation could exist half slave or half free. In the election of 1960, and with the world around us, the question is whether the world will exist half slave or half free, whether it will move in the direction of freedom, in the direction of the road that we are taking, or whether it will move in the direction of slavery.
0: John Kennedy a Lyndon Johnson, sekretářky jako sexuální pracovnice.
2: Hey, big boy.
0: Pokud jde o skandální chování, jen málo prezidentů se vyrovnalo Lyndonu Johnsonovi. Přesto, věrna svému jménu, tajná služba všechno tajila. Dokonce i když byla jeho manželka Lady Bird doma v Bílém domě, Johnson měl během noci to, co agenti tajné služby nazývali tajné přesuny, aby navštívil sekretářku u ní doma. Johnson vyklouzával z Bílého domu na noční schůzku v 11 hodin večer, přičemž jeden agent řídil, říká bývalý agent Ramon Dallep. Myslel si, že byl diskrétní a že mu projde, že neměl žádnou ochranu kromě řidiče, ale nikdy mu to neprošlo. Agent řídil, zatímco Johnsonova ochranka, o které prezident nevěděl, ho diskrétně následovala. Lyndon Johnson měl sexuální život srovnatelný s Johnem Kennedym. Kromě známostí na jednu noc, měl Kennedy v Bílém domě několik známostí. Dvě z nich, Priscilla Weirová a Jill Kouvnová, byly sekretářky, kterým se říkalo Fiddle a Feddle. Do češtiny bychom to mohli přeložit jako Techtle a Mechtle. S Kennedy měli mít sex ve třech. Techtle a Mechtle, oblečené pouze v tričkách, která odhalovala jejich bradavky, dováděli s prezidentem jednoho odpoledne v bazénu u Bílého domu, když se Jackie nečekaně rozhodla vrátit do Bílého domu. Její oddíl tajné služby varoval oddíl Kennedyho. John Kennedy vyšel z bazénu a podal svou Bloody Mary agentovi tajné služby Anthony Shermanovi. Užijte si ji, je docela dobrá, řekl prezident s nadhledem. Stejně jako Johnson, měl i Kennedy dlouholeté pletky se svými přitažlivými sekretářkami. Kennedy si ale na rozdíl od Johnsona získal obdiv agentů tajné služby. Choval se k ním s úctou. Ptal se na jejich manželky nebo děti, když byly nemocné, a dával jim dostatečně vědět, pokud plánoval nějakou cestu. Kennedy se o lidi skutečně zajímal a snažil se o nich všechno vědět, říká bývalý agent Charles Taylor, který byl v jeho týmu. Na rozdíl od Johnsona byl Kennedy ve svých záležitostech alespoň diskrétní. V jednu chvíli přistihla Lady Bird svého manžela při sexu s jednou z jeho sekretářek na pohovce v oválné pracovně. Johnson vyletěl na tajnou službu, že ho nevarovala, že se jeho žena blíží. Podle Billa Galliho, který byl v té době ředitelem vojenské kanceláře Bílého domu, si Johnson v Bílém domě vyhlédl hezké sekretářky, dělal si na ně zálusk a pokud s ním šli do postele, převedl je do svého osobního štábu. Z 8 sekretářek v jeho okolí pouze 3 neměli sex s prezidentem, říká Galli. Joseph Layton, Johnsonův zástupce tiskového tajemníka, vzpomíná, že Johnson si zahrál o Laytonovu sekretářku. Vím jen, že druhý den byla jeho sekretářkou, vzpomíná Layton a dodává, že se stala členkou prezidentova harému. Fotograf Bílého domu tvrdil, že vždycky poznal, kdy měla jiná Johnsonova tajemnice sex s prezidentem v oválné pracovně, říká Layton. Tajemnice chodila dovnitř diktovat. A když vyšla, švy na jejich punčochách nebyly rovné tak, jako když šla dovnitř, říká Layton. Dveře byly vždycky zavřené. Johnson pravidelně sedával nahý v bazénu u Bílého domu, když diktoval dopisy svým atraktivním sekretářkám, vzpomíná Dunlap. Johnson se neomezoval jen na ženy ve svém osobním štábu. Měl stáj žen, se kterými měl sex, včetně těch, které pobývaly na ranči, když tam byla Lady Bird, říká bývalý agent. S Lady Bird byl v jejich ložnici a během noci vstal a šel do druhého pokoje, říká bývalý agent. Lady Bird věděla, co dělal. Jedna žena byla dobře vyvinutá blondýna. Další byla manželka jeho přítele. Měl povolení od jejího manžela, aby s ní mohl mít sex. Bylo to úžasné. Podle stevarda Air Force One Roberta McMillana a dalších členů posádky, Johnson běžně zavíral dveře do své kajuty v Air Force One a trávil hodiny zavřený s jednou ze svých krásných sekretářek, a to i když byla na palubě jeho manželka. Někdy přišla zpráva a radista jí nemohl doručit starému pánovi do jeho pokoje, protože tam blbnul, vzpomíná Patrick O'Donnell, palubní inženýr Air Force One. Joseph Layton vzpomíná, že viděl Johnsona, jak se v Air Force One věnoval intenzivnímu rozhovoru s jednou sekretářkou, o které bylo známo, že s nimi souložila. Přes uličku seděla Lady Bird a četla si knihu, říká Layton. Byla to velmi tolerantní žena. Jestliže Johnson nebral ohled na svou ženu, ještě méně bral ohled na své agenty. Johnson pravidelně říkal agentům tajné služby, že mají padáka. Johnson řekl agentovi tajné služby, který řídil limuzínu, že dostal padáka, protože v limuzíně přestala fungovat klimatizace, říká bývalý agent Dunlap. Když byl Johnson viceprezidentem, přišel na schůzku s prezidentem Kennedym pozdě a nařídil agentovi tajné služby, aby vjel na chodník a tak obejel provoz na silnici. Johnson řekl, abychom přeskočili obrubník a jeli po chodníku, říká bývalý agent Charles Taylor. Na chodníku byli lidé, kteří vycházeli z práce. Řekl jsem mu ne. On na to, řekl jsem ti, abys přeskočil obrubník, ne? Odpověděl Johnson. Vzal noviny a praštil agenta, který řídil, do hlavy. Řekl, oba máte padáka. V tomto případě Johnson svou hrozbu nesplnil. Dunlap však tvrdí, že prezidentova záliba ve vyhazování agentů byla způsobem, jak je znevažovat, a byla typická pro jeho hrubé chování. Dunlap říká, že Johnson se k Lady Bird a svým dcerám Lindě a Lucy choval jako ke všem ostatním. Se svými dcerami a s Lady Bird mluvil hrubě, říká Dunlap. Když začal Lady Birdové nadávat, začala si broukat a odešla. Johnson nastoupil do letadla Air Force One a jakmile se dostal z dohledu davu, stál ve dveřích, usmíval se od ucha k uchu a říkal: vy hloupí hajzlové, všechny vás pochtiju. Vzpomíná steward Air Force One Macmillan. Pak zmizel z dohledu a začal se svlékat. Než se ocitl v kajutě, byl už jen v trenýrkách a ponožkách. Nebylo neobvyklé, že si svlékl trenýrky bez ohledu na to, kdo v kabině byl. Johnsonovi bylo jedno, jestli byli kolem ženy. Se svými dcerami, Lady Bird a sekretářkami, byl úplně nahý, říká Macmillan. Byl docela dobře obdařený varlaty, takže mu všichni začali říkat býčí koule. On se o tom dozvěděl, byl opravdu rozrušený. Měl epizody, kdy se opíjel, řekl George Reedy, jeho tiskový tajemník. Byly doby, kdy pil den co den. Člověk by si myslel, že ten chlap byl alkoholik. Pak to najednou přestalo. Johnsonovo pití jen podporovalo jeho výbuchy. Steward Air Force One Macmillan vzpomíná, jak v letadle servíroval hovězí pečeni. Johnson vybuchl, protože plátek, který měl jeho pobočník Jack Valenty, byl syrový. Johnson popadl Valentyho tác a odnesl jídlo zpátky do kuchyňky. Vy dva hajzlové, podívejte se na to, řekl. Tohle je syrové. Musíte to maso v mém letadle uvařit. Nepodávejte mým lidem syrové maso. Do hajzlu, jestli vy dva chlapi budete v mém letadle ještě jednou servírovat syrové maso, tak oba skončíte ve Vietnamu. Johnson hodil tác s jídlem dnem vzhůru na podlahu a vyrazil pryč. Bývalý agent Richard Rod vzpomíná, že si pomyslel, kdyby Johnson nebyl prezidentem, byl by v blázinci. Johnson byl zastáncem černochů a pro své zákony o občanských právech získal podporu jižanských demokratů. Jeho pokrytectví se však rozšířilo na pravidelné oslovování černochů negři. Na palubě Air Force One Johnson diskutoval o svém návrhu zákona o občanských právech se dvěma guvernéry. Macmillan si vzpomíná, že když jim Johnson vysvětloval, proč byl pro něj zákon tak důležitý, řekl, že to bylo jednoduché. Chci, aby negři 200 let volili demokraty. Johnson seděl v limuzíně v Denveru. Měl zapnutý mikrofon a neuvědomoval si to, říká bývalý agent Clark Larson. Jeli po ulici a on řekl: podívejte se na všechny ty negry, jak jezdí kolem. Lidé na ulici nevěděli, odkud ten hlas vycházel. Dívali se na druhou stranu ulice, dívali se za roh a pár z nich se dokonce dívalo k nebi. Agenti tajné služby zjistili, že Lady Bird byla pravým opakem svého manžela. K agentům byla laskavá a chovala se k ním s respektem. Bývalí prezidenti dostávají doživotní ochranu tajné služby. Pokud se znovu nevdají, doživotní ochrana se poskytuje i manželkám bývalých prezidentů. Po smrti manžela chránilo Lady Bird celkem 8 agentů, 2 na směnu. Měla jižanský přízvuk a velmi dobře mluvila, vzpomíná jeden z bývalých agentů. Všechno, co řekla, znělo na cvičeně, protože to bylo perfektně formulované a dokonale vyslovené.
3: There is no question but that we cannot discuss our internal affairs in the United States without recognizing that they have a tremendous bearing on our international position. There is no question but that this nation cannot stand still because we are in a deadly competition.
0: Richard Nixon, zvláštní patron a podivína. Agenti považovali Nixona za jednoho z nejpodivnějších prezidentů země. Byl proslulý tím, že se po pláži v Key Biscayne na Floridě a ve svém domě v St. Clement na Floridě procházel v obleku nebo sportovním saku. Ráno vycházel na pláž a procházel se sám, říká jeden z bývalých agentů. Člověk ho skoro musel litovat. Nevěděl, že si měl vzít plavky. Chodil podél oceánu v kalhotách, saku a společenských botách. Nixon nedokázal navázat konverzaci, pokud nešlo o diskuzi o nějakém problému, říká bývalý agent jeho týmu. Nixon vždycky kalkuloval a zjišťoval, jaký účinek budou mít jeho slova. Jedinou výjimkou byl baseball. Utrousili jste baseballové jméno nebo baseballovou postavu a bylo to. Ale pokud jste nedokázali odrecitovat pálkařské průměry a výšky a kdo je na jaké metě a koho vyměnili a kdo je nahoře a kdo dole, rozhovor skončil stejně rychle, jako začal. V kontrastu s rozmáchlostí, která se objevila v nahrávkách rozhovorů odhalených během skandálu Watergate, působil Nixon v soukromí pasivně a často mimo. Jak skandál Watergate postupoval, Nixon začal být velmi paranoidní, říká agent tajné služby. S rostoucím tlakem začal Nixon častěji pít. Dával si Martini nebo Manhattan. Zvládl jenom jednu nebo dvě, říká agent tajné služby. Ne, že by létal jako drak, ale bylo na něm znát, že se úplně nekontroloval. Uvolnil se, začal víc mluvit a usmívat se. Bylo to úplně mimo jeho charakter. Ale měl dva a bylo to. Měl je každý druhý večer, ale vždycky na konci pracovní doby a v rezidenci. Nixon často trávil čas na ostrově jeho přítele Grant Key na Bahamách. Abyste si udělali představu o jeho sportovní zdatnosti, Nixon rád rybařil, říká jeho bývalý agent. Sedával na zádi přítelovi 55-metrové jachty a seděl na otočném sedadle s rybářským prutem. Členové posádky Nixonovi na háček nastražili návnadu a háček vyhodili. A Nixon tam jen tak seděl s oběma rukama na prutu, něco chytil a zaměstnanci mu to navinuli. Sundali rybu a dali mu jí do kbelíku. Nixon nedělal nic jiného, než že se díval. Byl to opravdu zvláštní podivín. Dokonce i v létě Nixon trval na tom, aby v krbu hořel oheň. Od pondělí do pátku odcházel Nixon z domu ve 12.55, aby si zahrál golf, říká Dale Vanderlick, bývalý agent jeho týmu. Trval na tom, že bude hrát golf i v prudkém dešti. Když jste ho viděli hrát golf, bylo vám za něj trapně, říká bývalý agent. Bylo to hrozné. Byla to opravdu politováníhodná postava. Geniální člověk, ale kdybyste ho pustili samotného mezi běžné občany do světa, myslím, že by nedokázal fungovat. Nixonův vztah s manželkou Pat byl odtažitý. Stejně jako John Kennedy a Jackie a Lyndon Johnson a Lady Bird spali manželé v oddělených ložnicích. Na palubě Air Force One se Nixon držel stranou, říká bývalý steward Air Force One Russell Reed. Zůstával ve svém kupé a první dáma zůstávala sama ve svém kupé. Občas se drželi za ruce, když vystupovali z letadla jen tak na oko. Moc si nepovídali. Pat byla k agentům tajné služby ohleduplná. Místo, aby agentům rozkazovala, zdvořile se zeptala, nevadí, když půjdeme do nákupního centra. Když opustili Bílý dům, Pettiny problémy s alkoholem se zhoršily. Pat pila Martiny a většinu času byla v pořádném rauši, říká agent Nixonovy jednotky. Měla problémy si něco zapamatovat. Jednoho dne v St. Clement, když jsem tam byl, byl můj přítel na stanovišti a slyšel šustění v křoví, říká další agent, který byl v Nixonově týmu. Na tu pláž přicházela spousta přistěhovalců, kteří se snažili dostat do Ameriky. V tu chvíli druhý agent nabil náboj do brokovnice, šel k místu, kde se šustlo a byla to Pat, říká bývalý agent. Lezla na kolenou a na rukou, pokoušela se najít dům. Agent popisuje Nixonovu dceru Julii jako princeznu, nejmilejší dívku, jakou byste kdy chtěli v životě potkat. Naproti tomu Nixonova dcera Trisha byla trochu výstřední. Když šla ven a podávala si ruce, tak se po návratu do auta zbláznila a snažila se ruce očistit. Agenti nikdy nemohli přijít na to, co Julie viděla na jejím manželovi Davidovi, vnukovi bývalého prezidenta Dwighta Eisenhowera. I když se k agentům choval dobře, považovali Davida Eisenhowera za nejbezradnějšího člověka, kterého kdy chránili. Jednoho dne Nixonovi věnovali svému zeti jako vánoční dárek grill. Když byli Nixonovi uvnitř jeho domu, Eisenhower se pokusil grill spustit, aby na něm opekl nějaké stejky. Po krátké době řekl agentu Vanderlickovi, že dřevěné uhlí se nezapaluje. Do jámy grillu nasypal většinu sáčku briket a zapálil na nich sirky, ale nepoužil podpalovač, říká Vanderlick. Víte něco o otevírání garážových vrat? Zeptal se Eisenhower jiného agenta tajné služby. Potřeboval bych trochu pomoct. Mám je už 2 roky a nesvítí mi. Nemělo by se rozsvítit světlo. Možná je žárovka vyhořelá, řekl agent. Opravdu? Zarazil se David. Agent zvedl oči. V objímce žádná žárovka nebyla.
4: Well, I'm fully aware that the plea of nolo contendere was the equivalent of a plea of guilty for the purpose of that negotiated proceeding in Baltimore. It does not represent a confession of any guilt whatever for any other purpose. I made the plea because it was the only way to quickly resolve the situation.
0: Nixonův viceprezident mimo manželské poměry.
5: Yes. Yes. Yes.
0: Nixonův viceprezident Spyro Agnew měl hned několik mimo manželských afér. Ovšem po celou dobu tento republikán veřejně hlásil důležitost rodinných hodnot. Jednoho rána koncem roku 1969 Agnew požádal svou pětičlenou jednotku agentů tajné služby, aby ho odvezla do washingtonského hotelu, dnes elegantního hotelu St. Regis na 16. ulici. Vzali jsme ho zadním vchodem a přivedli do pokoje ve 4. patře, říká jeden z agentů. Požádal nás, abychom ho nechali 3 hodiny o samotě. Vedoucí oddílu pochopil, že měl poměr s nějakou ženou. Agenti na viceprezidenta počkali a pak se vrátili do hotelu, aby ho vyzvedli. Agnew vypadal rozpačitě, říká bývalý agent. Nechat ho na nezabezpečeném místě bylo porušením bezpečnosti. Pro nás jako agenty to bylo trapné, protože jsme usnadňovali jeho nevěru. Připadali jsme si jako pasáci. Poté, říká agent, se jeho manželce nemohli podívat do očí. Kromě tohoto vztahu měl Agnew poměr s tmavovlasou, dobře vyvinutou členkou svého personálu. Když Agnew cestoval mimo město, trval na tom, aby jí tajná služba zajistila ubytování ve vedlejším hotelovém pokoji, tvrdí bývalý agent. Žena byla stejně stará jako jedna z Agnewových dcer. A agent tvrdí, že Agnew měl také poměr s blondýnkou v New Orleans. Agent to zjistil, protože o ní v jednu chvíli sám projevil zájem. Jiný agent ho varoval, že patřila do Agnewova soukromého inventáře. Nakonec byl Agnew ke konci Nixonova druhého funkčního období obviněný z přijetí úplatku ve výši $100,000 v hotovosti. Agnew přijal úplatky v době, kdy byl výkonným ředitelem okresu Baltimore v Marylandu a později, když byl viceprezidentem. Agnew namítal, že byl nevinen a souhlasil s rezignací. Z úřadu odešel 10. října 1973.
6: I am acutely aware that you have not elected me as your president by your ballots. So I ask you to confirm me as your president with your prayers. And I hope that such prayers will also be the first.

0: pokud s ním nebyli jeho zaměstnanci, žádal agenty o peníze. Když se Ford ubytoval v elegantním hotelu Pierre v New Yorku, poslíček naložil vozík s Fordovými zavazadly a odvezl je do jejich pokoje. Když poslíček skončil, vyšel ven a držel jednodolarovou bankovku a nadával španělsky, říká bývalý agent. V kalifornském Rancho Mirage, kde Ford po odchodu z Bílého domu bydlel, se chodilo na golfové hřiště. Byl to exkluzivní country klub a běžné spropitné bylo $25 až $50, říká další agent. Ford dával spropitné $1, pokud vůbec. Když se Ford ubytoval v jednom chicagském hotelu na akci, hostitelský výbor mu do pokoje dodal 0,5 tuctu láhví prvotřídního alkoholu. Ford si vzal všechny ty zatracené láhve, říká bývalý agent. Když byl Ford v Japonsku na přednášce, půjčil mu tamní country klub novou sadu golfových holí Pink, aby je mohl používat na hřišti. Na konci dne se je Ford snažil nacpat na zadní sedadlo limuzíny a oni říkali, ne pane, říká bývalý agent. A on předstíral, že si myslel, že to byl dárek. Agenti tajné služby tvrdí, že Fordovi nikdy nevadilo, že jeho žena Betty byla většinu času v útlumu. Z Air Force One jsme ji sundávali tuhou jako prkno a nesli ji po schodech dolů, říká bývalý agent. Betty Fordová pila vodku, takže z jejího dechu nebylo těžké poznat, že pila. Kromě pití byla závislá na lécích na předpis. Protože agenti musí mít povědomí o možných zdravotních problémech, konzultovali její stav s lékařem Bílého domu a dozvěděli se o něm. Na rozdíl od Pat Nixonové však Betty Fordová svou závislost překonala po intervenci, kterou vedla její dcera Susan.
1: It is a crisis of confidence. It is a crisis that strikes at the very heart and soul and spirit of our national will. We can see this crisis in the growing doubt about the meaning of our own lives and in the loss of a unity of purpose for our nation.
0: Jimmy Carter, agenti po Skoci. Jimmy Carter si pěstoval image veselého populisty, který vyrostl na farmě, vedl sklad buráků a zastával se pracujících. V zákulisí to ale bylo jiné. Carter byl prostě většinu času velmi stručný a hrubý, vzpomíná jeden agent. S agenty prostě dělal, jako by nebyli na blízku. Pozdravili a on se na ně jen podíval. Jako by tam nebyli, jako by ho obtěžovali. Carter agentům tajné služby a policistům skutečně řekl, že nechce, aby ho cestou do oválné pracovny zdravili. Bylo pro něj asi příliš obtěžující, aby musel pozdrav opětovat. Carter byl šéfem vlády, kterého agenti tajných služeb nesnášeli nejvíc. Agent John Piasecki byl u Cartera 3,5 roku. Z toho 7 měsíců ho vozil v prezidentské limuzíně. Říká, že kromě udílení pokynů s ním Carter nikdy nepromluvil. Carter se snažil budit dojem muže z lidu tím, že si na cestách nosil vlastní zavazadla. Ale to byla jen další šaráda. Když byl Carter v roce 1976 kandidátem, nosil si zavazadla sám, když byl poblíž tisk, ale po zbytek času žádal tajnou službu, aby mu je nesla. Carter dělal velké divadlo, že když někam jel, vyndaval z kufru limuzíny příruční kufr, ve kterém ale nic nebylo, říká další agent, který byl v jeho týmu. Byl prázdný, byla to jenom show. Carter dělal i další show, když přicházel do oválné pracovny brzy. Tím chtěl budit dojem, jak tvrdě pracoval pro americký lid. Do oválné pracovny přišel v 6 ráno, 30 minut něco dělal, pak zatáhl závěsy a zdříml si, říká Robert Salimen mladší, který byl v Carterově týmu. Jeho zaměstnanci novinářům řekli, že pracoval. Jiný agent říká, že jindy viděl Cartera přes okna oválné pracovny, jak podřimoval v

0: křesle u stolu, zatímco zdánlivě pracovalo. Carter byl falešný, naprosto falešný, říká agent. Jediný okamžik, kdy jsem na Carterově tváři viděl úsměv, byl, když jeli kamery, říká bývalý agent George Schmelhofer, který byl pravidelně přidělený ke Carterově týmu. Agenti byli přesvědčeni, že jeho žena Rosalyn byla tou chytřejší. Měla ke svému manželovi láskyplný vztah a působila jako poradkyně, která nikdy tvrdě korigovala, co řekl. Na rozdíl od svého manžela se k agentům chovala s respektem. Rosalyn byla skutečně mozkem celého týmu, říká bývalý agent Repasky. Držela ho v šachu a neustále mu radila. Byla velmi pragmatická a organizovaná. Když pronesl nějakou ultraliberální poznámku, uzemnila ho a řekla mu, že musel být více centristický. Když neposlechl, dokázala být chladná a ocelová. Myslím, že prezidentský úřad byl pro Cartera příliš velký na to, aby ho pochopil, říká bývalý agent Ramon Dunlap. Podle agentů byla nejnevychovanějším potomkem prezidenta Amy Carterová. Bylo jí 10 let, když se její otec stal prezidentem. Amy byla rozmazlená až běda, říká jeden z agentů, který se jí věnoval. Amy Carterová byla nepořádná, říká Brett Wells, Stewart Air Force One. Podívala se na mě, vzala pytlík otevřených sušenek, rozmačkala je a hodila na podlahu. Dělala to schválně, museli jsme to uklízet, to byla naše práce. Agenti tajné služby, kteří Amy hlídali ve škole, se často ocitali uprostřed dění. Amy si chtěla po škole hrát s kamarády, místo aby si šla domů do Bílého domu dělat úkoly, jak měla. Když jí agenti řekli, že musela jít domů, Amy zavolala otci a předala telefon agentům. Vzpomíná Dennis Komicky, který byl v jejím týmu. Prezident řekl, aby Amy vzali, kam chtěla. Amy prostě měla svého otce omotaného kolem prstu. Protože Amy často zůstávala u kamarádky přes večer, agenti nakonec pracovali déle, než kdyby ji odvezli přímo do Bílého domu. You have a chance. Well, I'm not sorry. You sit down and we're going to let other people talk. I'm going to turn now to Frank Mugisha. Frank Mugisha is a leading civil rights organizer this is not the way to have a conversation. If you want to have a conversation, you're welcome to come talk to me afterwards. Well, that's your opinion. But then sit down. We've heard your opinion. Thank you very much. Now we're going to turn to people who are on the front lines of working on behalf of human rights. But it's not free speech when you are disrupting everybody else's opportunity to speak. And I've given my answer. I will not do that. So that's the end of our conversation. Okay. But I'll still meet you outside. But you're done. Hillary Clintonová, zlostná pekelnice. Na veřejnosti se Hillary usmívala a chovala se laskavě. Ovšem, jakmile zmizely kamery, projevila se její zlostná povaha, protivnost a panovačnost. V době vrcholícího skandálu kolem Moniky Levinské stál příslušník tajné služby na stanovišti na Jižním Trávníku, když Hillary přijela limuzínou. První dáma vystoupila z limuzíny a její důstojník jí řekl: "Dobré ráno, madam," vzpomíná bývalý důstojník. Odpověděla mu: "Jdi do prdele." Nemohl jsem uvěřit, že jsem to slyšel. Všichni z jejího oddílu vzpomínají na osud Christophera Emeryho, uvaděče v Bílém domě, který udělal chybu, když Barbaře Bushové zvedl telefon, když opustila Bílý dům. Emery pomáhal Barbaře naučit se používat notebook. Nyní měla bývalá první dáma problémy s počítačem. Emery jí dvakrát volal. Za to ho Hillary Clintonová vyhodila. Emery, otec 4 dětí, nemohl rok najít jinou práci. Podle Davida Watkinse, asistenta prezidenta Clintona odpovědného za administrativu, stála Hillary také za hromadným propuštěním 7 zaměstnanců cestovní kanceláře Bílého domu. Tento krok iniciovala Catherine Corneliusová. Sestřenice byla Clintona z třetího kolena, která se chtěla sama postavit do čela cestovní kanceláře. Také přátelé Billa Clintona do toho zasáhli, protože, podle zprávy Úřadu pro všeobecnou odpovědnost, usilovali o cestovní ruch pro sebe. V memorandu určeném Thomase McLartymu, který byl personálním šéfem Bílého domu, Watkins o vyhazovu napsal: oba víme, že by nás čekalo peklo, kdybychom nepodnikli rychlé a rozhodné kroky v souladu s přáním první dámy. Když byla Hillary v Bílém domě, byla tak nedůvěřivá a pomstychtivá, říká bývalý agent. Jednoho odpoledne Hillary našla v rezidenci Bílého domu elektrikáře, který měnil žárovku. Rozkřičela se na něj, protože nařídila, že všechny opravy se měly provádět v době, kdy byla první rodina pryč. Přistihla toho chlapa, jak na žebříku dělal žárovku, říká Fredit McCulloughová, která tehdy pracovala jako asistentka cukráře Bílého domu. Byl to případ jako hrom. V podstatě nám bylo řečeno, Clintonovi vás nechtějí vidět, nechtějí vás slyšet, jděte z cesty, říká bývalý agent tajné služby. Pokud Hillary procházela chodbou, měli jste se schovat za závěsy, které sloužily jako přepážky. Nadřízení nám říkali, poslouchejte, stoupněte si za tento závěs, přicházejí. Nebo prostě si stoupněte mimo cestu, ať vás není vidět. Hillary měla stálé pravidlo, že na ní nikdo nemluvil, když přecházela z jednoho místa na druhé, říká bývalý agent FBI Coy Copeland. Ve skutečnosti každý, kdo ji viděl přicházet, prostě vstoupil do první volné kanceláře. Hillary byla k agentům velmi hrubá a nezdálo se, že by měla ráda orgány činné v trestním řízení nebo armádu, říká bývalý agent tajné služby Loy Balman. Nechodila za vojáky nebo policisty a nesetkávala se s nimi, jak to dělá většina ochránců, prostě byla opravdu hrubá téměř ke všem. Chovala se, jako by vás nechtěla mít u sebe, jako byste byli pod její úroveň. Veřejně se Hillary dvořila organizacím prosazujícím právo, v soukromí ovšem policií opovrhovala. Hillary se nelíbilo, že vojenští asistenti nosili v okolí Bílého domu uniformy, vzpomíná další bývalý agent. Požádala je, jestli by místo nich nenosili pracovní obleky. Uniforma je znakem hrdosti a oni jsou hrdí na to, že mohou nosit uniformu. Vím, že armádu to ve skutečnosti velmi uráželo. Hillary s námi nikdy nemluvila, říká další agent, který byl v jejím týmu. Většina členů prvních rodin s námi mluvila a usmívala se, ona to nikdy neudělala. Byla velmi naštvaná a sarkastická a na své zaměstnance byla velmi tvrdá. Křičela na ně a stěžovala si. Hillary si například postěžovala, že hotel, který pro ní její asistenti vybrali, byla díra. V zákulisí to byl úplně jiný člověk, než jakého jste viděli při rozhovorech. Ve své knize Living History, živá historie, Hillary Clintonová psala o své vděčnosti personálu Bílého domu. Pravda byla taková, říká jeden z agentů tajné služby. Hillary s námi nemluvila. Strávili jsme s ní roky, nikdy nám nepoděkovala. Stejně falešný je i vztah Hillary k jejímu manželovi. V klíčových kancelářích Bílého domu a u tajné služby se nachází elektronická skříňka, která zobrazuje aktuální polohu prezidenta. Tato skříňka se nazývá Protectee Locator a zobrazuje také polohu první dámy, viceprezidenta a prezidentových a viceprezidentových dětí. Pokud se nenacházejí ve Washingtonu, zobrazuje lokátor jejich aktuálního města. Kromě toho se policisté v Bílém domě vzájemně informují vysílačkou o poloze prezidenta a první dámě ve vládním sídle. Agenti tajné služby, kteří byli přiděleni k hlídání Hillary během její senátní kampaně, byli zděšení tím, jak byla rozpolcená a kypěla hněvem. Během turné plánovala improvizované návštěvy v restauracích a místních podnicích, vzpomíná agent tajné služby, který byl tehdy v jejím týmu. Všechny akce byly zinscenované a otázky byly prověřené. Zastavovala se v restauracích. Tým kampaně jim 3 dny dopředu oznamoval, že přijde. Promluvili s majitelem a řekli mu, aby všechny pozval a přivedl své přátele. Hillary vyletěla vzteky, když se jí zdálo, že její volební štáb předem nesehnal dost diváků. Hillary měla výbušnou povahu. Hillary a její štáb byli neorganizovaní a všude obvykle chodili pozdě. Její kampaň řídili děti, říká jeden z tehdejších agentů, který se jí věnoval. Chyběla jí organizace a vyspělost. Nedokázala dodržovat časový rozvrh. Když pobývala u příznivců demokratů, objevovali jsme se u nich doma ve 2 hodiny ráno a ona spala v hlavní ložnici, říká. Hillaryin senátní volební štáb naplánoval návštěvu klubu v oblasti mléčných farem na severu státu New York. Když se blížili k venkovní akci a ona viděla lidi oblečené v džínách a obklopené kravami, Hillary se rozuřila. Otočila se na jednoho ze zaměstnanců a řekla: proč jsme sem do prdele přišli, tady nejsou žádné peníze, vzpomíná agent tajné služby. Je ironií, že pro její dceru Chelsea mají agenti jen slova chvály. V mé kariéře to Chelsea Clintonová zvládla nejlépe, říká agent obeznámený jak s jejími detaily, tak s detaily dvojčat Bushových. Chovala se k agentům správně. Říkala jim, co se dělo, nikdy jim nedělala problémy, o kterých bych věděl. Chelsea byla k agentům vždycky velmi milá a srdečná. A to je to jediné, co vždycky chcete, abyste měli volný tok informací, aby vás nic nepřekvapilo, abyste mohli naplánovat jejich bezpečnost, říká bývalý agent tajné služby William Albrecht. Ovšem Hillaryin personál odrážel její panovačnost. Huma Abedinová vedla Hillaryin přechodní úřad a byla její zástupkyní na ministerstvu zahraničí a vedoucí cestovního štábu během její prezidentské kampaně. Podle agentů byla stejně hrubá a protivná jako Hillary. Bývalý agent vzpomíná, jak Abedinové pomáhal, když se ztratila, když vezla Chelsea na prezidentskou debatu demokratů v únoru 2008 v Los Angeles. Byla bojovná a naštvaná, že na akci dorazila pozdě, říká bývalý agent. Žádné uznání, žádné poděkování nebo něco podobného. To bylo pro její lidi běžné, že se chovali hrubě. Huma Abedinová se na agenty dívala z vrchu a jednala s nimi jako s občany druhé kategorie, říká bývalý agent. Přestože agenti nemají nosit zavazadla, udělají to ze zdvořilosti, pokud se jim líbí nějaká chráněná žena, například Lynn Cheneyová nebo Rosalind Carterová. Ale v případě Abedinové agenti prostě říkali: hele, ty budeš taková? Tak si vezmi do auta zavazadla sama. Měla 4 zavazadla a my jsme tam stáli, dívali se na ní a říkali: aha, můžeme vám podržet dveře? Hillary si mezi agenty vysloužila ocenění nejnenáviděnější chráněné první dámy.
1: This afternoon in this room, from this chair, I testified before the Office of Independent Counsel and the Grand Jury. I answered their questions truthfully, including questions about my private life. Questions no American citizen would ever want to answer. Still, I must take complete responsibility for all my actions, both public and private. And that is why I am speaking to you tonight. As you know, in a deposition in January, I was asked questions about my relationship with Monica Lewinsky.
0: Bill Clinton, posedlost milenkami.
2: It's hot in here. Are you hot?
3: Oh, I need you.
0: Stejně jako jeho manželka, měl i Bill Clinton výbušnou povahu. Své pomocníky nazýval hlupáky a debily. Když měl Clinton naspěch, doslova odstrkoval zaměstnance z cesty, říká jeden z agentů. Dokázal se na vás okamžitě obořit. Agenti tajné služby mu říkali Clintonův standardní čas, což byla narážka na Clintonovu obvyklou praxi chodit o 1 až 2 hodiny později. Pro Clintona byl itinerář s naplánovanými schůzkami pouhým návrhem, říká bývalý agent. Clinton vždycky na všechno přišel pozdě. Mohl být ve svém pokoji a hrát karty. Čekali jsme na něj třeba hodinu, protože hrál se svými zaměstnanci karty. Bill Clinton nikdy nechodil včas, říká bývalý agent Jeff Crane. Bylo mu jedno, jak moc se opozdil, nebo jestli to zatížilo naše zdroje. Air Force One má tendenci odhalovat skutečný charakter prezidentů nejvíce. Ukázkovým příkladem byly eskapády Billa Clintona právě na palubě Air Force One. V květnu 1993 Clinton nařídil prezidentskému letadlu, aby počkalo na letištní ploše na mezinárodním letišti v Los Angeles, zatímco on se nechal ostříhat u Christophera Shatmana, kadeřníka z Beverly Hills. Mezi Shatmanovi klienty patřili třeba Steven Spielberg. Letěli jsme ze San Diego do Los Angeles, abychom ho vyzvedli, vzpomíná James Sadler, steward na této cestě. Na zemi jsme byli asi hodinu. Zavřeli runveje. Zatímco Shatman stříhal Clintona, dvě runveje na letišti v Los Angeles byly uzavřené. To znamenalo, že všechny příchozí a odchozí lety musely být zastavené. Clintonova bezohlednost způsobila nepříjemnosti cestujícím po celé zemi. Clinton si jako puberťák vyměňoval s mužskými členy posádky poznámky o anatomii každé atraktivní ženy, která se náhodou ocitla v letadle. Na adresu členek posádky pronášel nevybíravé poznámky. Když byl Clinton mimo Bílý dům, agenti si vždycky dělali starosti, protože si všiml hezké ženy a zamířil k ní. Když si měl Clinton potřást rukou s přihlížejícími, agenti se bavili tím, že zkoumali, kterou atraktivní ženu by mohl dostat. Jeden z agentů, který stál poblíž jedné z nich u provazu, vysílačkou hlásil svým kolegům "Would you?", což znamenalo "udělal bys to?". Přesněji řečeno, udělá to Clinton a zamíří k ní? Na znamení, že si myslí, že by to Clinton udělal, ostatní agenti dvakrát stiskli tlačítko na svých mikrofonech. Dvojité cvaknutí v jejich sluchátkách znamenalo ano. Když Clinton k mladé ženě skutečně zamířil, byla slyšet kakofonie cvakání, říká bývalý agent z Clintonova týmu. Několik let poté, co se Bill nastěhoval do domu Clintonových v Čapace, se začal scházet s blondýnkou, která bydlela nedaleko. Byl to typ fotbalové matky, říká jeden z agentů. Tajná služba ženu neoficiálně označila krycím jménem Energizer. Byla opravdu milá, nosila agentům malé občerstvení, byla pravým opakem Hillary. Bill Clinton jejich příchody a odchody časoval tak dobře, že se žena objevila téměř ihned potom, co Hillary odešla. Minuli se jen o pár minut, říká agent. Musela to být komická situace. Sotva Hillary vytáhla paty z baráku, šup a byl tam blondětý Energizer. Patřila k zástupu Clintonových milenek, které jsem pokryl v mém pořadu Clintonova vražedná mašinérie. Za Clintona fungoval Bílý dům jako celonoční pizzerie. Asistenti chodili na schůzky v džínách a tričkách. Vstupní hala západního křídla připomínala stanici metra, přeplněnou návštěvníky, kteří přicházeli a odcházeli. Koberce a čalouněný nábytek se třepily a všude byly prázdné obaly od pizzy. Za Clintona si zaměstnanci přiváděli holky, které zbalili v Georgetownu, aby se o půlnoci podívali do oválné pracovny, říká bývalý agent tajné služby.
4: Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. That order and progress can only come when individuals surrender their rights to an all-powerful sovereign.
0: Barack Obama, kokain a transmanželka. Američanka Mia Mary Poupová, narozená v roce 1963, tvrdí, že Obama patřil koncem 70. let k její mládežnické partě na Havaji, kde se společně scházeli na pláži Waikiki. Jak víme, Obama se také narodil na Havaji v Honolulu. Ukázalo se však, že rodný list byl falešný. O narození v Americe, což je podmínka pro výkon prezidentského úřadu, panovalo mnoho pochybností. Vzpomínky Mie Mary Poupové na Baracka Obamu začínají tím, že ho neznala jako Baracka Obamu, ale jako Barryho Saetora. Poupová v internetovém televizním pořadu Manning Report uvedla, že Saetoro se vždycky označoval za zahraničního studenta. Na Havaji se Saetoro podle Poupové potloukal po gay scéně, která už v té době vzkvétala. Znali jsme Barryho, bylo všeobecně známo, že se nikdy nezajímal o dívky. Mně jako mladé dívce bylo jasné, že Barryho zajímali jenom muži. Kromě toho byl Barry patologický lhář. Vypadalo to, že nebyl schopen být upřímný v žádném vztahu, dodala Poupová. Tedy dokonalá kvalifikace pro politika. Kromě toho bylo Saetorovo užívání kokainu v té době předmětem diskuzí v jejich partě. Také se stýkal s těmi starými bílými muži. V partě se domnívali, že právě tak se dostal ke kokainu. Jinými slovy, měl sex s těmi starými muži a tak se dostal ke kokainu a mohlo ho brát, řekla Poupová. Mia Mary Poupová nebyla ve svých výrocích zdaleka osamocená. Rozhovor s Poupovou připomněl už téměř zapomenutého svědka Obamovy homosexuality, a sice bývalého Obamova milence Larryho Sinclaira, který o svých zkušenostech s Obamou vydal v roce 2009 knihu. Kniha měla výmluvný název Barack Obama a Larry Sinclair – Kokain, sex, lži a vražda. Podle Sinclaira to začalo tím, že na začátku listopadu 1999 měl dvě schůzky s Obamou. Ten už v té době nebyl teenager, ale bylo mu 38 let. Podle své knihy byl Sinclair v té době několik dní v Chicagu. Večer využil služeb limuzínové služby a zeptal se šoféra, zda nezná někoho, kdo by měl zájem o společnost a mohl ho provést po Chicagu. Šofér mu pak zavolal a odvezl ho do baru. Když jsem vystoupil z limuzíny, uviděl jsem štíhle stavěného, elegantně oblečeného černocha světlé pleti s velkýma ušima. V baru se pak objevil i jeho přítel, který mu řekl, že byl v baru. Řidič ho představil jako mého přítele Baracka Obamu. Jméno, které Sinclairovi nic neříkalo, protože v té době byl Obama sotva členem senátu ve státě Illinois. V baru si asi hodinu povídali a dali si pár skleníček. Řekl jsem, že by se mi hodila jedna nebo dvě lajny, abych se probral. Obama se mě zeptal, jestli tím myslím Cox, a když jsem řekl, že ano, odpověděl, že by mohl nějakou sehnat. Pak podle jeho slov odjeli pronajatou limuzínou na místo, které neznal. Obama opustil vůz s $250 od Sinclaira a vrátil se s 8 kuličkami kokainu, zhruba asi 3,5 gramy. Nakreslil jsem pár čárek a krátce na to Obama vytáhl z kapsy kalhot dýmku s krekem. Obama kouřil krek, zatímco jsem mu na zadním sedadle limuzíny prováděl orální sex. Pak se Sinclair nechal odvést zpátky do hotelu. Druhý den se Obama nečekaně objevil v hotelu, kde oba opět užili kokain a měli sex. Až do roku 2004 netušil, s kým měl v té době tu čest. Většina lidí by nečekala, že bude pařit s jedním člověkem, brát drogy, mít dvakrát sex na jednu noc a za pár let uvidí stejného člověka mluvit v televizi na sjezdu Demokratické strany. Ale přesně to se mi stalo. Dokud jsem v roce 2004 neviděl v televizi Národní sjezd Demokratické strany, neměl jsem tušení, kdo byl ten feťácký hajzl z Chicaga s velkýma ušima. Ale teprve, když se Barack Obama v roce 2007 představil jako kandidát na prezidenta, rozhodl se ho Sinclair konfrontovat s jeho feťáckou minulostí. Ovšem to se ukázalo jako jeho největší chyba. Podle Sinclaira začala pomlouvačná a tisková kampaň proti jeho osobě. Kromě toho také informoval o podivném úmrtí bývalého Obamova milence a důvěrníka jménem Donald Young. Muž, který zemřel jen proto, aby chránil obraz Baracka Obamy. Jeho předčasná smrt zabránila světu poznat Baracka Obamu takového, jaký je, záchodovou buznu, dodal Sinclair. Ve skutečnosti byl Obama spojovaný s celkem třemi podivnými úmrtími na chicagské gay scéně. Donald Young byl ředitelem sboru v Obamově chicagském církevním sboru. Young a dva další homosexuální farníci zemřeli náhle a nečekaně na konci roku 2007, kdy začal Obamův vzestup k prezidentské nominaci amerických demokratů, uvedl zpravodajský web Pat Dollard. Podle zprávy byl Young a další doslova popravení 23. prosince, respektive 17. listopadu 2007. Třetí zemřel 26. prosince 2007 údajně na otravu krve, zápal plic a AIDS. V rozhovoru pro bulvární deník The Globe Youngova matka Norma Jean Youngová prohlásila, že její syn byl zavražděný, aby ochránil Baracka Obamu před odhalením jeho sexuálního vztahu s ním. Pokud byl Barack Obama skutečně homosexuálem, jaká je jeho manželka? Žije s Obamou skutečně normální Michelle, nebo je to fiktivní manželství? Když byl Obama prezidentem, ti dva při každé příležitosti předstírali, že byli zářivě zamilovaní. Ať už na státních návštěvách, banketech nebo při jiných příležitostech, byli vidět, jak se drželi za ruce a objímali, jako by se do sebe právě včera bláznivě zamilovali. Přitom tehdy už byli manželé 22 let. Existují důvodná podezření, že mnoho fotografií a videí se vyhotovilo umělou inteligencí. To, co se dnes prodává ke komerčnímu využití, bylo dávno přístupné armádě a rozvědkám. Metoda je poměrně jednoduchá. Pomocí Photoshopu se do tváří jakýchkoliv dětí přimíchají rysy dospělých obličejů a máme tu dětskou fotografii Michelle Obamové. Zní nám to bláznivě, bizarně a jen těžko uvěřitelně? Psycholog a pedagog z Jacksonville, doktor Ronald Poland, tvrdil, že americká prezidentská rodina byla největším podvodem s identitou všech dob. Napsal o tom dokonce knihu s názvem Alias Barack Obama. Podle Polanda se většina rodinných fotografií sestavila na obrazovce počítače s pomocí Photoshopu. Obamovi by tak byli konstruktem nebo spíše produktem. Po nenáviděném George Bushovi bylo potřeba prodat Američanům produkt v charismatickém a kosmopolitním balení, aby se znovu obnovil kult a důvěra amerického prezidenta. Vždyť i jiné postavy v historii se šily na míru potřebám národa a zejména potřebám propagandy. Například Marilyn Monroe, ve skutečnosti Norma Jean Mortensenová, Miley Cyrus alias Hannah Montana nebo dokonce bezpohlavní a bezrasový Michael Jackson. Všichni ti lidé neměli ani nemají nic společného s původním narozeným člověkem. Američané jsou mistři ve vytváření lidských panenek. O sfalšovaném rodném listu Baracka Obamy už tu byla řeč. Obrázek rodného listu byl zveřejněný 27. dubna 2011, ale forenzní experti ho označili za padělek. Je také ohromující, že havajská úřednice Loretta Fadiová, která podepsala Obamův údajný rodný list, byla jedinou cestující, která zahynula při havárii malého letadla. Jaká náhoda, že zahynula zrovna ona a ostatní přežili. Četné další dokumenty a osvědčení z jeho minulosti se nezveřejnily nebo je nelze najít. Celý impozantní seznam chybějících dokumentů sestavil autor Mondo Fraser ve své knize Tajný život Baracka Husajna Obamy. Vraťme se ale k Michelle. Pokud je tedy její manžel ve skutečnosti gay, Co na to černá princezna Michelle a její pisklavé holčičky Malia N a Natasha? Je například skutečně svobodnou matkou, jak se prořekla v CBS News na začátku dubna 2013? V pořadu o zdravé výživě a své kampani proti obezitě Let's Move hovořila o obtížích při udržování zdravého životního stylu. Věřte mi, že jako zaneprázdněná svobodná matka, nebo neměla bych říkat svobodná matka, jako zaneprázdněná matka, víte, když je váš manžel prezidentem, cítíte se jako svobodný rodič, ale on tam je. Freudovské přeřeky mocných bývají vodítkem. Protože jsou pod obrovským tlakem, fungují jejich přeřeknutí jako ventily nebo krátké uvolnění tlaku, při kterém pravda náhodou vyklouzne ven. Michelle jako svobodná matka by byla logická pouze s ohledem na její manželství s homosexuálem. Nebo to také není celá pravda, ale jen brána do podivuhodné říše Obamových lží. Amerika je stále více zemí iluzí a klamu. Alternativní zpravodajský web Before It's News citoval 30. června 2011 blogera Matthew Glosera, kterého kontaktoval anonymní zdroj z Bílého domu. Ačkoliv byl Gloser zpočátku skeptický, přesto se 25. června 2011 s anonymním zdrojem setkal. Zdroj tvrdil, že byl bývalým členem štábu první dámy. A tento zdroj uvedl šílenou, ale zcela konkrétní informaci. Michelle Obamová se narodila 17. ledna 1964 v Chicagu jako Michael Lavon Robinson. Byl druhým synem Frasera Robinsona III., známého dílera kokainu a odborářského rváče zločineckého bose a starosty Richarda Daleyho a Marianne Shields Robinsonové. Přechodné pouliční prostitutky, u které byla v roce 1998 diagnostikovaná HIV pozitivita. Michelle, ve skutečnosti Michael, byl známým středoškolským sportovcem. V roce 1982 získal stipendium, aby mohl hrát obránce za fotbalový tým Oregon State Beavers. Když absolvoval úctyhodnou nováčkovskou sezónu s 88 zákroky, náhle odešel. Náhle zanechal studia. Spoluhráči pravidelně slýchali Robinsona stěžovat si, že byl ženou v mužském těle a 13. ledna 1983 podstoupil na lékařské fakultě Univerzity Johna Hopkinse operaci změny pohlaví. Michael se za novou identitu styděl. Opustil Oregonskou státní univerzitu a zapsal se na Princetonskou univerzitu pod novým zákonným jménem Michelle Robinsonová. O několik let později se seznámil s Barrym Obamou mladším, keňským přistěhovalcem, který rozpoznal Michellinu pravou identitu. Později se vzali a adoptovali dvě děti. Bingo! Nebyla by ideální manželkou pro homosexuála žena, která je ve skutečnosti mužem. Wikipedie tvrdí, že stránka Christwire.org, kde se tento článek poprvé objevil, je satirická. Ostatně totéž se ale dá říct i o Wikipedii. Výše citované informace jsou ovšem přinejmenším konzistentní. Obamovi skutečně pocházejí z hlavního města amerických gangstrů Chicaga a zmíněný chicagský starosta Richard Daley, pro kterého prý Michelin otec pracoval jako zločinec, skutečně vedl důkladně skorumpovanou městskou správu. Starosta pověstného větrného města byl navíc velkou osobností a vlivným tahounem za nitky v demokratické straně. Vždycky prosazoval prezidentské kandidáty, jako byli John Kennedy a Hubert Humphrey. Jeho syn Richard Daley později zdědil nejen starostův úřad, ale také péči o prezidentské kandidáty, tentokrát Baracka Obamu. Daleyho bratr William byl za Obamy jmenovaný personálním šéfem Bílého domu. Je také pravda, že Michelle má řadu mužních rysů, které by se hodily i na fotbalistu. Počínaje silnou postavou, širokými rameny a nápadnými mužními trapézovými svaly. Nemluvě ostatné výšce. Toho si všímalo také mnoho lidí. bývalý voják a policista z amerického transsexuálního města Trinidadu, prohlásil ve svém videu. Prvních 7,5 roku své kariéry jsem strávil jako policista v Trinidadu v Kolorádu, městě známém jako hlavní město transsexuálů. Když jsem tam hlídkoval, nezřídka jsem se setkával s lidmi, kteří tam cestovali na operaci změny pohlaví. Mohu zcela jasně říci, že Michel je muž. Další video uvádí řadu lékařských, fyziologických a vizuálních nesrovnalostí v tělesné konstituci Michel a mužské postavy. Seznam mám ve své pracovní složce, ale nebudu nás tím zdržovat. Nelze tedy stoprocentně potvrdit tyto hypotézy. Ovšem v dnešní době je obtížné potvrdit cokoliv, co jsme neviděli na vlastní oči. Tyto informace ale osobně považuji za věrohodné. Minimálně svědectví o Obamově homosexualitě, chronickém lhaní a sjíždění se na kokainu jsou dost přesvědčivá. Investors Business Daily vydal redakční článek, ve kterém se ptá, zda je celý Obamův život fikcí.
5: And by the way, you know, I sit on the stand and it get hot. I got hairy legs that turn blonde in the sun. And the kids used to come up and reach in the pool and rub my leg down so it was straight and then watch the hair come back up again. And look at it. So I learned about roaches. I learned about kids jumping on my lap. And I've loved kids jumping on my lap.
0: Joe Biden. Šetřete holoto, já si létám. Viceprezident a potom prezident Joe Biden se možná snažil vytvářet image obyčejného Joea přítele pracujících, ale agenti tajné služby znali jiného Joea. Tento Joe byl zastáncem snižování vládního plýtvání. Ovšem zároveň od svého nástupu do funkce utratil $1,000,000 za osobní cesty tam a zpátky do svého domu v Delaware na náklady daňových poplatníků. Ještě jako viceprezident se Biden nejméně jednou týdně vydával vrtulníkem označeným jako Marine 2 ze své rezidence na společnou základnu Andrews v Marylandu. Pak nasedl do Air Force 2 a letěl zpátky do svého domova v Delaware. Do Washingtonu se vracel letadlem Air Force 2. Náklady na lety se ještě zdvojnásobily, protože když ho vysadili v Delaware nebo vyzvedli v Andrews, muselo letectvo letět prázdným letadlem. Biden odlétal každý pátek ze společné základny Andrews, takže se z observatoře svezl letadlem Marine 2 na leteckou základnu Andrews, odletěl letadlem Air Force 2, přistál v Delaware, zůstal tam celý víkend a pak se v neděli večer vrátil, říká agent tajné služby obeznámený s těmito cestami. Jakoby jel Biden taxíkem. Letěl letadly Air Force z Washingtonu do Wilmingtonu, zpátky do Washingtonu a pak ještě ten týžden zpátky do Wilmingtonu. Když bylo teplé počasí, viceprezident se pravidelně v sobotu vracel letadlem z Wilmingtonu do Andrews, aby si na letecké základně zahrál golf s prezidentem Obamou. Po 5-hodinové golfové hře odlétal zpátky na letiště Newcastle ve Wilmingtonu. To všechno na náklady daňových poplatníků. Každé 3 nebo 4 týdny, když bylo teplo, tam Biden v sobotu doletěl a pak se vrátil letadlem Air Force 2, říká agent tajné služby. Zatímco Air Force 2 sedělo na letištní ploše v Andrews, on si šel zahrát golf s prezidentem na Andrewsovu leteckou základnu. Něco vám řeknu, to je nehorázné, dodává agent. Bidenovo využívání prostředků vzdušných sil k hraní golfu s prezidentem Obamou bylo opravdu bizarní. Například v sobotu 21. dubna 2012 odletěl Biden z Wilmingtonu do Andrews, aby si zahrál golf s Obamou, ředitelem výjezdů Bílého domu Mervinem Nicholsonem a zaměstnancem Bílého domu Mikem Brushem. Biden pak odletěl zpátky do Wilmingtonu, což si vyžádalo 2 lety s přestupem. včetně letů z mezipřistání, činily náklady daňových poplatníků na tento jeden golfový výlet letadlem C-20B tam a zpět $12,406, tedy něco přes 300 000 korun. 300 000 korun za 5 hodin golfu, neberte to. Obamovi a Bidenovi to jistě nevadilo. Agenti tajné služby v Bidenově týmu se jistě museli pousmát. Obama v roce 2011 oznámil, že pověřil Bidena vedením kampaně proti plýtvání, která měla vymýtit zbytečné vládní výdaje. Při tomto oznámení Obama uvedl, že Biden bude pátrat po špatně utracených daňových dolarech a eliminovat je v každé agentuře a oddělení napříč federální vládou. To bylo báječné pro viceprezidenta, který utrácel miliony dolarů za osobní cesty do Delaware a jako viceprezident pobíral roční plat $230,700, tedy asi $5,800,000. Kromě toho v té době bezplatně využíval viceprezidentskou rezidenci v areálu americké námořní observatoře. Nejméně 5 správců námořnictva se staralo o všechny osobní potřeby Bidena a Jill, včetně vaření, nakupování jídla, úklidu a praní prádla.

Závěr. Svět iluzí a klamu. Provedl jsem důkladnou sondu do zákulisí, kam se 99% z nás nikdy nedostane. Pořad jsem sestavil z archivů, výpovědí agentů tajných služeb a dobových novinových článků. Toto zákulisí nám odhaluje zcela jiný pohled. Odvrácenou stránku amerických státníků, kteří se prezentují jako naarančované figuríny ve výkladních skříních. Svět iluzí a klamu. Ve skutečnosti jsou to lidé, kteří jsou opilí mocí, což ventilují různými způsoby. Zesměšňováním, ponižováním, sexuálním predátorstvím, alkoholismem nebo neschopností. Důmyslný marketing a rafinovaná propaganda tohle všechno maskuje a zakrývá. Nenechávejme se proto oblbovat těmito produkty iluzí a klamu. Ostatně jeden takový produkt si Češi zvolili za prezidenta v roce 2022. Sociální inženýrství, prefabrikované informace, spin doktoři a sociální marketing. Existuje mnoho nástrojů, kterými se oblbuje veřejnost. Politici jsou jako reklama na jogurt, prací prášek, čokoládovou tyčinku nebo výhodnou půjčku. Falešné návnady, lákadla a fabulace. Nevěřme proto reklamám iluzí a klamu. Je to stále stejné podvodné schéma. Instalace poslušných loutek v naarančovaných výkladních skříních. Loutek, které vykonávají pokyny zákulisních kmotrů s penězi. Bankstrů, u kterých jsou politici a jejich státy zadlužení. My si jen vybíráme loutky v oblecích a kravatách. Skutečnou moc určuje někdo docela jiný. Svět iluzí a klamu. To je všechno, milí posluchači, v pořadu Agenti amerických prezidentů. Já doufám, že se vám pořad líbil, že jsme se tak trochu pobavili, i když samozřejmě s reálnými základy, jak jinak, u mě to asi jinak ani nejde. Nicméně budu rád, když budete tento pořad sdílet na sociální média, také posílat kamarádům, přátelům, známým prostřednictvím e-mailů, to budu velmi rád. A také budu rád, když mi zanecháte vaše komentáře, postřehy, doplnění, názory tady na kanále Odyssey Studio Tapin Radio pod pořadem v komentářích a také se prosím připojte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat anebo zvoneček. To znamená upozornění, notifikace, abyste nepřišli o další pořady, které pro vás chystám tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio Svobodného vysílače. Takže to by bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou.

prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: Vítám vás, milí přátelé. Zdá se, že prezidentská volba je ještě daleko, ale hra o hrad už možná začala. Miloš Zeman připustil, že ho láká návrat. A stačila jediná věta, aby zareagoval Petr Pavel i Zemanovi odpůrci. Co kdyby to Zeman myslel vážně? BIS mezi tím píše o klientelismu, manipulovaných zakázkách a o možném vyvádění peněz velkého rozsahu. Kdo o tom věděl? A co udělal? A Cyril Svoboda nekandiduje. Nikdo ho nenominoval. Přesto se z něj během několika týdnů stal možný soupeř Petra Pavla. Ukážeme vám, kdo z něj dělá prezidentského kandidáta, co má za sebou a proč alternativa možná vůbec není alternativou. Začíná Sedmička plus. To víte, že mě to láká, že v koutku mé duše o tom stále uvažuji. Tak to řekl Miloš Zeman na otázku, zda by se znovu ucházel o Pražský hrad. A teď pozor. Miloš Zeman kandidaturu neoznámil. Neřekl, budu kandidovat. Naopak, sám připomněl svůj věk a řekl, že nechce být českým Bidenem.
1: Moje alter ego říká mému egu, Miloši, je ti 82 let a neměl bys být českým Bidenem. Takže ano, to pokušení tady je, ale současně je to vědomí rizika českého Bidena.
0: Takže je docela možné, že jak ho známe, že jen provokuje, že testuje reakce, nebo že ho jednoduše baví jednou větou znovu rozhýbat českou politiku. Jenže právě ty reakce jsou zajímavé, protože přišly okamžitě.
2: Současný prezident Petr Pavel Zemanovu úvahu neodmítl jako nesmysl. Připomněl Zemanovo staré heslo, že jenom blbec nemění své názory, a dodal. Je hezké, že se cítí natolik zdráv, že by o své kandidatuře uvažoval. Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský byl podstatně stručnější. Ať kandiduje. A prohraje. A následně ještě přitvrdil. Zeman znovu prezidentem? 10 let ostudy stačilo. Poslanec TOP 09 Marek Ženíšek šel ještě dál. Mezi největší pohromy lidské civilizace zařadil černou smrt, druhou světovou válku, španělskou chřipku a Miloše Zemana uvažujícího o další prezidentské kandidatuře. To všechno kvůli člověku, který zatím kandidaturu ani neoznámil. A právě proto nás to zajímá.
0: Netvrdíme, že Miloš Zeman kandidovat bude. A už vůbec netvrdíme, že by vyhrál. Děláme něco trochu jiného. Bereme vážně možnost, kterou sám otevřel. Protože jestli stačí jedna Zemanova věta k tomu, aby reagoval současný prezident a okamžitě se ozvali jeho političtí odpůrci, stojí za to si položit otázku. Co by se stalo, kdyby Zeman skutečně přišel před kamery a řekl, budu znovu kandidovat na prezidenta České republiky. V roce 2028 mu bude 83. Byl premiérem, byl předsedou sněmovny, byl 10 let prezidentem. A hlavně, už jednou z vrcholné politiky odešel a pozor, dokázal se vrátit. Takže tentokrát nebudeme řešit, jestli se nám jeho návrat líbí. Zkusíme něco jiného. Měl by vůbec šanci? A co by musel udělat, aby jeho kandidatura nebyla jen politickou derniérou?
2: První útok známe předem. Věk. A s ním by se vrátilo všechno ostatní. Minář, Nejedlý, Rusko, Čína, Vrbětice, BIS, alkohol, zdravotní stav, staré fotografie, staré titulky, staré kauzy. A nad tím vším jednoduchá otázka. Je mu přes 80. Opravdu chcete, aby byl dalších 5 let prezidentem? To by byla mimořádně silná zbraň. Jenže Zeman má zároveň jednu zvláštní výhodu. V české politice už prakticky není co nového na něj vytáhnout. Jeho život, zdraví, spolupracovníci, výroky i politická rozhodnutí byly desetiletí rozebírány ze všech stran. A přesto dokázal 2x vyhrát přímou prezidentskou volbu. Tentokrát by ale nestačilo zopakovat rok 2013 nebo 2018. Musel by změnit hru.
0: A tady začíná náš myšlenkový experiment. Jak by musela vypadat Zemanova kandidatura, aby vůbec dávala politický smysl? Podle nás úplně jinak než jeho předchozí kampaně. Žádný pokus vrátit Starý Hrad. Žádná každodenní válka s Petrem Pavlem. A hlavně žádná kampaň postavená na větě Pavel je špatný prezident, vraťte mě tam. To by byla nostalgie. A přátelé, nostalgie, tak ta sama o sobě volby nevyhrává. Zeman by musel nabídnout důvod, proč se má 83letý bývalý prezident vůbec vracet. Tedy ne minulost, ale budoucnost. Mohl by říci,

0: bezpečný. Ne proto, že je mladý, ale právě proto, že už nemusí budovat žádnou další politickou kariéru. Mohl by říct, tohle je moje poslední politická bitva. Ne za mě, ale za naší zem.
1: Netvrdíme, že Miloš Zeman bude kandidovat. Možná skutečně jen provokuje. A možná by v roce 2028 tvrdě prohrál. Jenže stačilo pár jeho vět. A reagoval Petr Pavel, ozvali se političtí odpůrci a začalo se řešit, co by Zemanův návrat znamenal. Takže bezvýznamná ta úvaha není. A člověka, který už jednou odešel z vrcholné politiky, vrátil se a dvakrát vyhrál přímou prezidentskou volbu, není rozumné předem odepisovat. Jeho největším soupeřem by přitom nebyl jen Petr Pavel. Byl by jim vlastní věk a vlastní minulost. Proto by návrat na hrad mohl mít smysl jen tehdy, kdyby Zeman dokázal přesvědčit Čechy, že nenabízí návrat starých časů, ale ještě jednu představu o budoucnosti země. Pak by totiž otázka voleb 2028 nemusela znít. Není Miloš Zeman příliš starý? Ale zněla by. Chceme dalších 5 let Petra Pavla? Nebo ještě jednou Miloše Zemana? Tento týden zveřejnila BIS výroční zprávu, jako vždy anonymizovanou, bez jmen lidí, firem a konkrétních státních institucí. Jenže tohle je verze pro veřejnost, protože vláda a prezident mohou od zpravodajských služeb dostávat další informace a také si je vyžádat. Za anonymním slovem stát proto stojí konkrétní lidé. Fiala a jeho vláda, ministr financí Zbyněk Stanjura, prezident Petr Pavel, a dnes premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová. My konkrétní jména ze zprávy BIS neznáme, ale oni je znát mohli a mohou. A dnešní představitelé státu si informace mohou vyžádat. BIS letos popisuje podezřelé veřejné zakázky v energetice, zdravotnictví, dopravě, zemědělství a dalších oblastech. Preferovaní dodavatelé, obcházení soutěží, nadsazené ceny, koordinace uchazečů nebo pochybné subdodávky. A přitom přijde zásadní věta. Okolnosti některých zakázek podle BIS nasvědčovaly snaze vyvádět peníze velkého rozsahu. Takže jednoduchá otázka. Co o tom odpovědní lidé ve státě věděli a hlavně, co udělali?
2: Pojem státem ovládaná organizace přitom není žádná mlhavá kategorie. Ministerstvo financí vykonává za stát akcionářská práva například v ČEZ, ČEPRO, MERO nebo Letišti Praha. Ministerstvo průmyslu a obchodu v ČEPES, OTE, Explosii nebo Státní investiční a rozvojové společnosti. U Českých drah vykonává práva jediného akcionáře řídící výbor složený ze zástupců několika ministerstev. Česká pošta má jako zakladatelský rezort ministerstvo vnitra. Za Lesy České republiky nebo podniky povodí stojí ministerstvo zemědělství. A v čele těchto rezortů dnes stojí konkrétní ministři Alena Schillerová, Karel Havlíček, Ivan Bednárik, Lubomír Metnar a Martin Šebestián. Netvrdíme, že BIS ve své zprávě mluví právě o některé z těchto organizací. To z veřejné zprávy nevíme. Ale jedno víme jistě. Státem ovládané organizace mají konkrétního vlastníka, konkrétní dohled a konkrétní politickou odpovědnost.
1: BIS nepopisuje jeden nahodilý problém. Mluví o klientelismu, který může být v některých státem ovládaných organizacích pevně zakořeněný. Preferovaný partner získává výhody díky lidem uvnitř. A odměnou už nemusí být obálka. Ta může přijít později, jako vliv, udržení ve funkci nebo budoucí zaměstnání. Někteří představitelé těchto organizací se podle BIS dokonce chovají, jako cituji, zcela autonomní vládci. V jednom nejmenovaném subjektu mělo vedení dlouhodobě uměle vylepšovat hospodářské výsledky a dozorčí radě předkládat jiný obraz, než jaká byla skutečnost. A tady je zásadní otázka. Co vlastně BIS má v ruce? Prověřený poznatek? Podezření? Neověřenou informaci? A nebo prostě ničivý drb. Zpravodajská služba samozřejmě pracuje i s operativními informacemi. Jenže pokud se něco tak závažného dostane až do výroční zprávy, veřejnost by měla vědět, jak to skončilo. Protože BIS píše o klientelismu, manipulovaných zakázkách

0: a o možném vyvádění peněz. Buď to byly závažné poznatky a pak musí existovat pokračování, nebo se podezření nepotvrdila a pak má být jasno i v tom.
1: A nejde o jednu zprávu. Už za rok 2023 BIS popsala několik případů zcela flagrantního střetu zájmů. Zaměstnanci některých státních institucí podle ní přijímali peníze od soukromých subjektů údajně proto, aby si dorovnali nízké státní platy. Jenže stejné subjekty se ucházely o veřejné zakázky instituce, kde dotyčný pracoval, nebo se jich měla týkat legislativa jeho úřadu. V roce 2024 BIS popsala klientelismus a netransparentní jednání kolem zdravotních pojišťoven, farmaceutických společností, distributorů léčiv, nemocnic i jejich vedení. A ve státním IT případ, kdy se potenciální dodavatelé měli skrytě podílet na přípravě zadávací dokumentace zakázky, o kterou sami mohli soutěžit. V roce 2025 přicházejí manipulované soutěže, nadsazené ceny, koordinace uchazečů, pochybní subdodavatelé a nakonec podezření na vyvádění finančních prostředků velkého rozsahu. 2023, 2024, 2025, 3 roky závažných zjištění. A po celé toto období nesla vládní odpovědnost vláda Petra Fialy.
0: Tady už nejde jen o to, co BIS napsala. Jde o to, co se s jejími poznatky stalo. Zákon stanoví, že zpravodajské služby předávají státním a policejním orgánům informace o zjištěních, která patří do jejich působnosti, pokud tomu nebrání důležitý zájem sledovaný zpravodajskou službou. Takže když BIS popisuje klientelismus, střety zájmů, manipulované zakázky nebo možné vyvádění peněz, nestačí po roce vydat další výroční zprávu a začít nový seznam. Musí existovat nějaký výsledek. Pokud BIS předala závažný poznatek policii, co následovalo? Pokud ho dostal příslušný státní orgán, jak s ním naložil? Pokud se podezření nepotvrdilo, proč se to veřejnost nedozví? A pokud se potvrdilo, co stát udělal? Tohle už není otázka na BIS. To je otázka na ty, kdo drželi politickou a institucionální odpovědnost.
1: Nikdo nemusí zveřejňovat utajované informace ani jména, která zákon zveřejnit neumožňuje. Ale stát může říct, kolik závažných případů předal dál, kolik jich příslušné orgány prověřovaly, kolik podezření se nepotvrdilo a kolik vedlo k dalším krokům. Jinak vzniká absurdní situace. Rok za rokem veřejnost čte. Klientelismus, střet zájmů, manipulované zakázky, korupční rizika, vyvádění peněz. Ministři se střídají, vlády se střídají. Ale veřejnost stále neví, jestli po těchto slovech následovalo něco konkrétního. A jestli BIS někdy pracovala jen s nepotvrzenou operativní informací, pak ať se ukáže, že se nepotvrdila. Protože výroční zpráva zpravodajské služby nemůže fungovat jako úřední sbírka anonymních drbů. Jejichž pravdivost se už nikdy nedozvíme.
0: A teď konkrétní odpovědnost. V době, o které BIS píše, vládl kabinet Petra Fialy. Finance vedl Zbyněk Stanjura, prezidentem byl Petr Pavel. Dnes je premiérem Andrej Babiš, finance vede Alena Schillerová, průmysl Karel Havlíček, dopravu Ivan Bednárik, vnitro Lubomír Metnar a zemědělství Martin Šebestián. To nejsou anonymní funkce. To jsou lidé, kteří mají zodpovědnost, pravomoc a nástroje jednat. Proto nestačí další anonymní výroční zpráva. Co se stalo s flagrantními střety zájmů z roku 2023? S klientelismem ve zdravotnictví a státním IT z roku 2024? A hlavně s podezřením na vyvádění peněz ve velkém rozsahu z roku 2025? Jestli se podezření nepotvrdila nebo nepotvrdí, má to být řečeno. Jestli šlo o závažné poznatky, musí být vidět, že stát konal. Protože jinak zůstává jediná opravdu nepříjemná otázka. Kdo věděl a kdo nic neudělal? A teď je tu téma, které se tak samo narodilo. Nebo ho možná někdo rozdmychává. Cyril Svoboda prezidentem. Možná.
2: Pane Svoboda, otázka. Kdy oznámíte kandidaturu na prezidenta? Tak kdy s tím půjdete ven?
3: To je.
4: Já jsem moc rád, že to slýchávám a píše mi to, kde kdo dneska jsem šel po ulici A to šel jsem od náměstí Republiky do Dlouhé třídy a za tu dobu potkali, tři lidi mi zastavili a říkali tu podporu. Tak mi to těší, ale ve všemu se tomu tím můžu říct.
0: Jenže dřív, než začneme řešit, jestli by mohl porazit Petra Pavla, položme si jinou otázku. Jak se vlastně stalo, že je z Cyrila Svobody najednou prezidentské téma? Kandidaturu neoznámil. Veřejně ho nenominovalo ANO, SPD, ani jiná vládní strana. Nemá známý volební tým ani transparentní účet. A přesto se během několika týdnů jeho jméno posunulo z okraje internetu do seriózní politické debaty. A právě to je docela důležité, protože někdy nevzniká nejdřív kandidát a potom zájem. Někdy vznikne nejdřív zájem a teprve potom kandidát. Takže otázka zní, kdo a jak z Cyrila Svobody během několika týdnů udělal prezidentské téma?
1: První dohledatelný prezidentský rámec se objevuje 10. července 2026 na YouTube. Kanál Tarot. Klíč k odpovědím zveřejňuje video Politický výklad karet Cyril Svoboda prezidentem.
3: Dobrý večer, vítejte u dnešního výkladu karet, kde se podíváme na vašeho požadovaného, vyžadovaného a velice oblíbeného Cyrila Svobodu. Ano, přiznávám se, že i já v něm shledávám výrazné sympatie pro prezidentský post. My vlastně se spíš podíváme klidně i na to z toho pohledu, abychom se měli na co dívat, jestli by měl prostě šance jako takový, anebo ne, jako jsme třeba viděli u Radka Vondráčkovýho. Tak karty máme připravený. A dáme se do toho.
1: Samo o sobě nedokazuje vůbec žádnou politickou podporu. Ukazuje pouze, že spojení Svoboda, prezident už existovalo ve veřejném prostoru. 14. srpna, ale přichází Echo 24. V pořadu Echo Porada už se o Svobodovi diskutuje jako o možné politické variantě. Padá otázka, zda by byl vhodným kandidátem a zda by mohl porazit Petra Pavla. A 26. srpna přichází CNN Prima News s článkem Vládní kandidát na prezidenta. Mluví se o překvapivém jménu. Tím jménem je Cyril Svoboda. Podle CNN Prima jeho jméno opakovaně zaznívalo mezi vládními politiky a dva poslanci ho zmínili konkrétně. Část informací ale pocházela z výroků mimo záznam. Co tedy v tu chvíli skutečně víme? Že se o Svobodovi mluví uvnitř vládního politického prostředí. Nevíme, že se na něm vládní strany dohodly. Nevíme, že ho vybral Andrej Babiš a nevíme ani o existenci připravené kampaně. Jenže už 27. nebo 28. srpna přichází další posun. YouTube kanál Zákony bohatství zveřejňuje rozhovor s titulkem Cyril Svoboda prezidentem, lidé ho chtějí nahrát.
0: Lidé ho chtějí nahrát? Kteří lidé? Jak k dispozici reprezentativní průzkum? Není. Masová petice? Není. Výrazná občanská iniciativa podporující Svobodovu kandidaturu, ani ta není doložena. Takže všimněte si toho posunu. Nejdřív se někdo zeptá, zda by mohl být prezidentem. Potom se začne řešit, jestli by mohl porazit Pavla. Následně se dozvíme, že jeho jméno zaznívá mezi vládními politiky. A v zápětí už čteme, že lidé ho chtějí nahrát. Jenže právě ti lidé nám v tom příběhu zatím poněkud chybějí.
1: Cyril Svoboda má pro podobný vývoj jednu velkou výhodu. Veřejnosti se nemusí představovat. Dlouhodobě vystupuje na CNN Prima News, v České televizi a Českém rozhlase jako bývalý ministr zahraničí, diplomat a komentátor zahraniční a ústavní politiky. Současně se objevuje také na Echo 24, XTV, v Parlamentních listech, na Vox TV a v dalších internetových formátech. Například 27. ledna 2026 vystoupil na Českém rozhlase Plus s tématem očekávaného konfliktu mezi prezidentem a vládou. XTV v roce 2026 publikovala rozhovor s titulkem Lidovci se musí vrátit k voličům, kteří dnes volí ANO. A 14. srpna Echo 24 otevřelo přímo otázku jeho možné prezidentské kandidatury. Vzniká tím zajímavá kombinace. V mainstreamových médiích má Svoboda legitimitu bývalého ministra, diplomata a experta. V jiných médiích může současně vystupovat jako kritik současného politického kurzu a prezidenta. Nemusíte tedy nejprve vytvořit známého kandidáta. Známého člověka už máte. Stačí změnit rámec, ve kterém je veřejnosti představován, z komentátora na možného prezidenta. A není to poprvé. V říjnu 2022 média informovala, že senátoři sbírají podpisy pro možnou kandidaturu Cyrila Svobody. Mezi podepsanými byl například senátor Jan Horník. Den poté ale Svoboda pokračování iniciativy zastavil s vysvětlením, že přišla příliš pozdě. Jeho prezidentský potenciál se tedy netestuje poprvé.
0: A teď ještě jedna důležitá otázka. Jak blízko má Cyril Svoboda k politickému prostředí Andreje Babiše? Je jeho dnešním, zatím tajným prezidentským kandidátem? To nevíme. A důkaz pro takové tvrzení nemáme. Ale rozhodně nejde o dva politické světy, které by se nikdy nepotkaly. A jejich propojení, přátelé, nezačalo až dneska.
1: V prosinci 2017 Cyril Svoboda popsal, že mu Andrej Babiš poslal SMS. Následovala schůzka a Svoboda přijal nabídku stát se jeho poradcem. Úřad vlády ho později evidoval jako poradce předsedy vlády pro legislativu a Svobodu v profesní životopis uvádí působení v letech 2018 až 2021. Ještě předtím se ale Cyril Svoboda pohyboval v Czech Gulf Business Council ve stejné době jako Alexandr Babiš, bratr Andreje Babiše. A tady je detail, který stojí za zmínku. Alexandr Babiš je v dostupných podkladech uváděn jako člověk vedený ve spisech STB a před listopadem pracoval v podniku Omnia. V Czech Gulf Business Council byl Alexandr Babiš od října 2014 do srpna 2015 členem výkonného orgánu. Cyril Svoboda byl od října 2014 do března 2016 předsedou dozorčí rady. Jejich působení ve vedení spolku se tedy prokazatelně překrývalo. A právě tento spolek poskytl hnutí ANO v letech 2015 a 2016 dva dary po 100 tisících korun. Tím ale Svobodovy vazby na Babišovo politické prostředí nekončí. Babišova vláda ho později navrhla také do orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb. KDU, ČSL proti nominaci protestovala a Svoboda nakonec zvolen nebyl. Tvrdit, že Andrej Babiš dnes řídí Svobodovu prezidentskou kandidaturu, nemůžeme. Tvrdit, že Cyril Svoboda je pro Babišovo prostředí neznámým nebo cizím člověkem, by ale odporovalo doloženým faktům.
0: Tak se vraťme na začátek. Kdo dělá z Cyrila Svobody prezidentského kandidáta? Andrej Babiš. Důkaz nemáme. Vládní strany? Žádná ho veřejně nenominovala. Veřejnost? Neznáme průzkum ani masovou iniciativu, která by dokazovala, že právě jeho chce významná část společnosti nahrát. Za to velmi přesně vidíme, jak rychle vznikl mediální příběh prezidentského kandidáta Cyrila Svobody. 10. července otázka na okraji internetu. 14. srpna vážná debata. 26. srpna celoplošná televize a vládní politici. A o den, dva či později už titulek Lidé ho chtějí nahrát. Přitom Cyril Svoboda stále kandidaturu neoznámil. Takže zatím nemáme prezidentského kandidáta Cyrila Svobodu. Ale máme jeho prezidentský příběh. A teď je otázka. Skončí jako testovací balónek stejně jako v roce 2022? A nebo právě sledujeme začátek skutečné kandidatury? Cyril Svoboda se dnes objevuje jako možná alternativa k Petru Pavlovi. Jenže než z bývalého ministra vznikne nový prezidentský příběh, podívejme se na ten starý. Protože Cyril Svoboda není nová tvář, není nepopsaný list a rozhodně není člověk, který by posledních 30 let stál mimo český politický establishment. Od začátku 90. let byl u restitucí, u justice, vztahů státu s církvemi, u zahraniční politiky i velmi silně u českého vstupu do Evropské unie. Byl ministrem místopředsedou vlády, 12 let poslancem, dvakrát předsedou KDU ČSL. Cyril Svoboda tedy polistopadový politický systém pouze nepozoroval. Byl jedním z lidí, kteří ho mohutně pomáhali aktivně vytvářet.
1: Do vysokých pater státní správy vstoupil krátce po listopadu 1989. Působil jako vládní poradce pro lidská práva, restituce a vztahy státu s církvemi. Potom jako náměstek ministra spravedlnosti a náměstek ministra zahraničních věcí. Patřil k důležitým aktérům českého vstupu do Evropské unie. Jako náměstek ministra zahraničí měl na starosti otázky spojené se vstupem do EU a v roce 1998 vedl českou delegaci jednající s představiteli Unie o podmínkách přijetí. Pak přišly nejvyšší politické funkce. Ministr vnitra, ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády, ministr pro místní rozvoj. Předseda Legislativní rady vlády, 12 let v Poslanecké sněmovně, dvakrát v čele KDU ČSL, dvě desetiletí v samotném centru české politiky. Dvě desetiletí, během nichž se podílel na podobě institucí, pravidel i zahraničně politického směřování českého státu. A potom přišel rok 2010.
0: Rok, který se k nově vznikajícímu obrazu prezidentské alternativy příliš nehodí. KDU-ČSL pod vedením Cyrila Svobody získala ve sněmovních volbách 4,39%. Poprvé v historii samostatné České republiky vypadla ze sněmovny. Svoboda rezignoval, strana po volebním neúspěchu řešila závazky v desítkách milionů korun. A už tehdy měl Svoboda za sebou ještě jeden podstatně osobnější příběh. Spor o milionový majetek ženy, které pomáhal s restitucemi.
1: Na začátku 90. let pomáhal Cyril Svoboda jako právník Marii Kaprálkové s restitucemi. V roce 1992 mu Kaprálková závětí odkázala pražský činžovní dům, později oceňovaný zhruba na 50 milionů korun. U soudu byl předložen také dopis Svobodova otce, v němž požadoval dům za vyřízení restitučních nároků. Jenže v roce 2004 Kaprálková sepsala novou závěť. Majetek rozdělila mezi příbuzné a charitativní instituce. Cyrilu Svobodovi odkázala 1 milion korun. Svoboda novou závěť napadl. Zpochybňoval duševní stav Kaprálkové. Tvrdil, že byla pod nátlakem. Později zpochybnil i pravost jejího podpisu. Soud jeho žalobu zamítl a novější závěť uznal za platnou. Svoboda potom veřejně oznámil, že se odvolávat nebude. Stát se ale jako vedlejší účastník odvolal a Svoboda prostřednictvím svého advokáta soudu písemně sdělil, že s odvoláním souhlasí. Později souhlas stáhl a následně sám podal ústavní stížnost. Spor byl natolik politicky výbušný, že tehdejší vedení KDU-ČSL Svobodu vyzývalo k odchodu ze strany nebo k pozastavení členství. Trestný čin mu v této věci prokázán nebyl, ale etická otázka zůstala. Vládní poradce pro restituce se později soudil o majetek ženy, které s restitucemi pomáhal.
0: V roce 2010 Cyril Svoboda skončil v čele KDU-ČSL a vypadl ze sněmovny. Jenže tím jeho pohyb uvnitř politického a institucionálního světa neskončil. A ani jeho další odchod ze státní služby nebyl právě triumfální. Ještě v roce 2011 byl zaměstnancem ministerstva zahraničí. Podle tehdejšího popisu žurnalistů neměl přidělenou konkrétní agendu. A potom dostal výpověď. Pro hrubé porušení pracovních povinností. Důvodem bylo, že současně k práci úředníka řídil soukromou školu. Svoboda rozhodnutí označil za politické. No a právě soukromé vzdělávání se pak stalo jednou z hlavních základen jeho další kariéry.
1: V roce 2011 založil Cyril Svoboda diplomatickou akademii. Ve veřejném rejstříku je veden jako její jednatel a 100% společník. Nezůstal ale jen u vlastní školy. Působí také v programech CEVRO univerzity. Společně s Tomášem Pojarem a podle aktuálního profilu také na Vysoké škole ekonomie a managementu. Do jeho dalšího institucionálního působení patří také diplomatický institut. A právě ten získal od hlavního města Prahy dotaci téměř 1 milion 700 tisíc korun na projekt. Výuka v multikulturním prostředí. Projekt probíhal od října 2016 do června 2018. Polovina peněz pocházela z Evropského sociálního fondu a druhá polovina z rozpočtu hlavního města Prahy. A potom se Cyril Svoboda vrátil přímo do blízkosti politické moci. Někdejší předseda KDU-ČSL přijal nabídku stát se poradcem Andreje Babiše. Takže po roce 2010 žádný skutečný odchod ze světa politiky a institucí nenastal. Cyril Svoboda v něm jen postupně měnil role.
0: Přátelé, takže až uslyšíte, že Cyril Svoboda může být alternativou k Petru Pavlovi, připomeňte si, koho vlastně posloucháte. Člověka, který je u moci a kolem moci od začátku 90. let. byl u restitucí, justice, vztahů státu s církvemi, u církevních restitucí, zahraniční politiky i evropské integrace. Pod jeho vedením KDU-ČSL poprvé v historii samostatné České republiky vypadla ze sněmovny. Soudil se o majetek ženy, které předtím pomáhal s restitucemi. Z ministerstva zahraničí dostal výpověď pro hrubé porušení pracovních povinností. Vybudoval si vlastní vzdělávací zázemí. Diplomatický institut spojený s jeho dalším působením získal téměř 1 milion 700 tisíc veřejných peněz. No a nakonec zakotvil přímo u premiéra Babiše jako jeho poradce. Ano, Cyril Svoboda může být alternativou k Petru Pavlovi, ale to nemaže starou minulost. Proto nestačí poslouchat, co Cyril Svoboda říká dnes. Je třeba dívat se na to, co dělal pokaždé, když měl funkci, vliv a přístup k moci. Bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda se v posledních letech stále častěji vyjadřuje kriticky k prezidentu Petru Pavlovi, k válce na Ukrajině i k české zahraniční politice. A teď se jeho jméno objevilo dokonce mezi možnými kandidáty na prezidenta. Pro část nespokojených voličů by mohl vypadat lákavě. Zkušený politik, konzervativec, kritik současného prezidenta. Člověk, který dnes dokáže mluvit i k publiku mimo politický mainstream. Jenže stačí otevřít jeho vlastní politický životopis. Euro co nejrychleji, bez referenda, americký radar, ano. Referendum, ne. Válka v Iráku, tak tu podporoval. Po ruském útoku na Ukrajinu sankce byly podle Svobody příliš měkké. Západ musí přitvrdit. A tak je na místě otázka. Je Cyril Svoboda skutečnou politickou alternativou? A nebo je především zkušeným politikem, který se velmi dobře umí přizpůsobit době a publiku?
5: Začněme Evropskou unií. Cyril Svoboda patřil k důležitým aktérům českého vstupu do Evropské unie. Jako náměstek ministra zahraničí měl na starosti otázky spojené se vstupem do EU. A v roce 1998 vedl českou delegaci při jednáních s představiteli Unie. A jeho evropské postoje byly dlouhodobě jednoznačné. Ještě v roce 2017 veřejně prosazoval vstup České republiky do eurozóny nejlépe už zítra a bez referenda. V roce 2003, kdy byl ministrem zahraničí, podporoval válku vedenou Spojenými státy v Iráku. A když se později vedl velký politický spor o americký radar v Brdech, Svoboda patřil k jeho silným zastáncům. Referendum odmítal. Euro bez referenda, radar bez referenda, podpora války v Iráku. To není profil politika, který historicky stál proti hlavnímu euroatlantickému směru české zahraniční politiky. Právě naopak. A je to minulost, která se dostává do výrazného napětí s postoji části dnešních protestních voličů. Právě euro bez referenda, Irák, radar a silná evropská integrace patří k největším rozporům. Mezi svobodovou minulostí a publikem, které by v něm dnes mohlo vidět protiváhu Petra Pavla.
0: Politik samozřejmě může změnit názor, to není nic mimořádného. Jenže potom je fér vědět, který názor změnil, kdy a proč. Chce Cyril Svoboda stále euro bez referenda? Považuje stále podporu války v Iráku za správnou? Odmítl by znovu referendum o zásadním americkém vojenském projektu? A pokud si už nemyslí tyto věci, tak kdy a proč svůj postoj změnil? Protože právě tady vede hranice mezi politickým vývojem a politickým přizpůsobováním. A u Cyrila Svobody je tahle otázka obzvlášť zajímavá.
5: Podívejme se na Rusko. V roce 2015 Cyril Svoboda vystoupil v ruské státní televizi RT. V prosinci téhož roku se zúčastnil jejího výročního gala večera v moskevském hotelu Metropol. Fotografie ho zachycuje u jednoho stolu s Vladimírem Putinem, Michaelem Flynnem a Jill Steinovou. V září 2023 a březnu 2024 poskytl rozhovory platformě Voice of Europe. Ta byla následně českou vládou zařazena na sankční seznam a BIS ji spojovala s proruskou vlivovou operací. Svoboda se hájil tím, že v době jeho rozhovorů Voice of Europe na sankčním seznamu nebyla. Peníze mu nikdo nenabízel a rozhovory poskytuje širokému spektru médií. Jenže kdo by z toho chtěl udělat jednoduchý příběh o proruském Svobodovi, narazí. 24. února 2022, v den ruského útoku na Ukrajinu, Svoboda označil Rusko za agresora a tvrdil, že sankce jsou příliš měkké a Západ musí přitvrdit. Jeho politická dráha se tedy do jednoduchých škatulek nevejde. A právě v posledních letech se stále častěji objevuje před publikem, které je k politice vůči Rusku a Ukrajině mnohem kritičtější. To nedokazuje, že své názory mění účelově. Vyvolává to ale legitimní otázku. Co se změnilo? Svobodovy názory, politická situace nebo publikum?
0: A možná právě tady najdeme jednu z nejvýraznějších vlastností politické kariéry Cyrila Svobody. Schopnost přizpůsobit se. Přežil změny vlád, koalic, prezidentů, stranických poměrů i zahraničně politických nálad. To může být zkušenost. Může to být pragmatismus. Může to být mimořádný politický instinkt. Ale u člověka, jehož jméno se začíná skloňovat v souvislosti s prezidentskou volbou, je legitimní položit si i nepříjemnější otázku. Kde končí pragmatismus a začíná politický konjunkturalismus?
5: Zajímavý je i Svobodův vztah k Německu. Jako ministr zahraničí podporoval česko-německý dialog a česko-německé diskusní fórum. V roce 2008 navštívil mnichovské sídlo Ackermann Gemeinde, a ve stejném roce obdržel vysoké německé státní vyznamenání za evropskou spolupráci a zlepšování česko-německých vztahů. Současně ale podporoval zachování Benešových dekretů a odmítal německé centrum proti vyhánění. Ani tady jednoduchá nálepka nefunguje. A potom je tu ukázka ryzího politického vyjednávání. V lednu 2008 Svoboda veřejně navrhoval, aby KDU-ČSL podpořila Václava Klause při prezidentské volbě výměnou za církevní restituce. Svobodův politický životopis tak není příběhem ideologa stojícího 30 let na jednom místě. Je to příběh politika, který se dokázal pohybovat v mimořádně rozdílných prostředích. Eurointegrační politik, zastánce amerického radaru, podporovatel války v Iráku, zastánce tvrdších sankcí, host RT a později Voice of Europe a dnes kritik Petra Pavla, kterého poslouchá také část publika velmi vzdáleného postojům, jež Svoboda zastával jako vrcholný politik.
0: No a tak možná není nejzajímavější otázkou, jestli by Cyril Svoboda mohl kandidovat na prezidenta. Mohl. Zajímavější je, který Cyril Svoboda by kandidoval. Ten, který chtěl euro nejlépe okamžitě a bez referenda. Ten, který podporoval válku v Iráku. Ten, který prosazoval americký radar a odmítal referendum. Ten, který po ruské invazi žádal ještě tvrdší sankce. A nebo Cyril Svoboda, kterého dnes poslouchá i část lidí, kteří právě takovou politiku odmítají. Politik má samozřejmě právo změnit názor. Prezidentský kandidát by ale měl umět říci, kdy, proč a v čem ho změnil. Jinak totiž zůstává podezření, že nemění jen názory. Mění se především politické akcenty podle doby a publika. A to je u člověka, který by chtěl nahrát docela zásadní otázka. Protože schopnost přežít každou politickou konjunkturu může být mimořádná politická dovednost. U prezidenta bychom ale měli vědět hlavně to, co zůstane stejné, až se konjunktura změní. A velmi ohebného prezidenta na Hradě máme právě teď.

Krásné nedělní odpoledne, vážení přátelé, vážení chceníři, vy drazí Slované vlastenci. Já vás všechny moc vítám u vašeho oblíbeného pořadu Kiddy z bunkru, Kiddy z polí, jak říkával Karel Kryl, obnoveným hovorům z lán Václava Havla. V 90. letech to bylo velmi vtipné a hlavně pravdivé. A přátelé, já než tady začnu, tak se tady s vámi připravím doutníčka, protože jsem dostal od Barunky takový speciální doutníkový zapalovač. A tady si takhle uděláme dírku, vyloupneme, tak, dejte se, jo, to funguje, paráda. No, naplnil jsem si ho a poprvé ho zapaluji, takže ošetříme doutníčka. Tak, samozřejmě sirky jsou taky fajn, ale na to tady není prostředí, to je tu moc vítr. No, to táhne krásně. Tak, přátelé, udělejte si pohodu. Pevně věřím, že odpočíváte také občas o víkendu. Já tedy toho odpočinku tomu moc nedám, ale to už tak prostě v životě je. Pro mě je inspirativní a naplňující to, co dělám. A musím začít jednou zprávou, aby to nezapadlo, která potěšila nejen mě, ale potěší i vás. Tento týden padlo několik rekordů. Já jsem před 14 dny napsal na Google, nebo před dokonce už 3 týdny, ještě před dovolenou to bylo, takže více než 3 týdny, jsem napsal na Google, poněvadž ten propad ve sledovanosti a počítání RPM a dalších jiných záležitostí ohledně YouTube šel na třetinu. To není normální. Aby to ze dne na den padlo na třetinu, tak to opravdu není normální. Vašek na tom byl ještě hůř. To samé Míra pod Pokličkou, ten tam padl na nějakých 25% původní sledovanosti a tak dále, takže já jsem zjišťoval, v čem je problém a psal jsem na Google. Google mi odpověděl předevčírem a omluvili se mi, že mi do 24.8. opravdu ubírali 8 až 12 tisíc sledujících. Prostě je nepočítali. Takže tam byla káva, 13 tisíc zhlédnutí. Ranní zprávy 22 tisíc, které běžně mají 35. A takhle by mohl pokračovat. Takže dokonce u některých zpráv mě vzali až 14 tisíc sledujících. A to samozřejmě člověka demotivuje, protože si říkáte, to tak asi dělám nějakou chybu, něco je špatně. No ale ono to nesouhlasilo s tím, jak raketově mi přibývali sledující, to je jedna věc. A druhá věc, jak jsme měli s Tomášem Lukavcem, tak u Tomáše padl rekord za 3 dny, protože my jsme za 3 dny měli 107 tisíc zhlédnutí. Tomáš mi psal, říkal, to je úplně fantastický. Já jsem říkal, jo, to je úžasný, ale nechápu, jak je možný, že já mám prostě tohle upozadňování a proč to máme, kdo nás zase kde nabonzoval. Takže opravdu chyba byla na straně Google, ty se mi omluvili a dopočítali mi ty lidi, včetně samozřejmě peněz a všeho, jo. Takže najednou to tam prostě ze dne na den vyskočilo, tam byla, když to řeknu slušně, takováhle erekce, 90 stupňů nahoru. A já jsem z toho samozřejmě měl radost, jo, protože ono vás to demotivuje, přátelé. Jo. Když se snažíte, teď je zatím spousty hodin práce a příprav a teď to nemá logiku, protože komentářů je stejně, lajků je dokonce více. No a tím pádem se stalo to, co jsem tedy vůbec nečekal, a to čtvrteční káva, nebo středeční, čekejte přátelé, abych vám nekecal, čtvrteční, no jak jsem tam měl s Martinem Kubou a SPD, jak byl jmenován do Budvaru, do dozorčí rady, tak to je káva, kterou prosím pěkně vidělo 32 tisíc z vás. Takže za to vám chci moc poděkovat, protože bych teda vůbec nečekal. Já jsem to i avizoval, že jde o regionální téma, které má teda přesah. Ale že to bude takto sledované, tak s tím jsem vůbec nepočítal. Stejně tak ty dlouhé kávy, které jsem začal dělat, a někteří jste mi psali, že bohužel nemáte čas, je zhlédnout, že na ně koukáte později, ale zase jiná část mi psala, že jim to vyhovuje ten, do těch 30 minut, ten formát. Tak ono to je těžké to vybalancovat, přátelé, najít v tom nějakou schodu pro všechny, to nikdy nepůjde úplně. Ale dokonce i ty 30-minutové kávy najednou 23-25 tisíc zhlédnutí, což je naprosto fantastický. Jako já na to nemám slov, za to vám chci moc poděkovat. Rozrůstáme se, vidíte, jak
rychle přibývají za týden 550 nových sledujících. Zase úžasné číslo. No a najednou se to všechno srovnalo, vybalancovalo a jsme na číslech, na kterých jsme byli a na které jsme zvyklí, protože ono, když vám poctivě nežádné nákupy a podvody, boty a tak dále, jak mě tady obvinují některá ta rádoby média, liberální samozřejmě, a ty, co ty nositelé té pravdy jediné, tak jako mě píší, tak to se dá lehce všechno zjistit a dohledat. Já nemám potřebu platit ani za jednoho jediného sledujícího. Já všechny sledující mám organicky nabrané. No a brzy vás bude, přátelé, 70 tisíc. My se blížíme číslu 68 tisíc sledujících. Myslím si, že se to podaří tento týden. No tento ne, už to kecám, to bychom museli být v Anglii a počítat to od neděle. Ale myslím si, že příští neděli už tomu tak bude a bude vás tady přes 68 tisíc, což je naprosto boží. A to by mě nikdy nenapadlo. Brzy budeme stavit 5 let a 3 roky tady toho formátu, protože já jsem s tímto formátem, jestli si dobře vzpomínáte, začal v roce 2023, kdy jsme spolu uzavřeli ústní dohodu a vy tu dohodu plníte, já se ji snažím plnit také a žijeme v symbioze a ne v nějakém parazitickém spojení nebo systému, chcete-li. A budeme teď stavit 3 roky tady toho formátu, kdy jsou 3 videa denně, na prvním kanále, o víkendu minimálně 2 videa, jedno živé vysílání, jedno za 14 dnů a na druhém kanále mám kalendária, nemám je teď pravidelně, protože mi zabírají spousty času a zase to není tak sledované, ale třeba ta videa historická na kanále Archiv doktora Vajíčka, no tak ty jdou perfektně nahoru. Já vím, že když tam vidíte 7000 zhlédnutí, tak to je nic proti prvnímu kanálu, to se nedá srovnat samozřejmě. Ale také si vemte, že tam je 10800 odběratelů a odběratelek. Takže pokud vás zajímá historie, protože já už sem dávám pouze ukázky, 10-minutové, a vždycky je jedno hlavní historické video týdně, bývá v neděli o 16 hodin, ale teď jsem tu dal vždycky ten datum, na které se to vztahovalo. To znamená, teď poslední video je tam SNP, Slovenské národní povstání. Tam by se dalo točit dlouhé hodiny, takže jsem to musel hodně zkrátit, protože ten původní formát měl skoro 2,5 hodiny. A předtím samozřejmě z 20. na 21. srpna ve 23.00 k nám vpadla vojska Varšavské smlouvy, převážně teda Sovětů z Ukrajiny. A na to jsem natočil 2 díly, protože to bylo opravdu velmi dlouhé. A to má u vás obrovský úspěch. Dokonce v žebříčku to bylo na 28. místě, co se týče vzdělání, jo, tak to je super naprosto. Mnozí mi píšete, že vás mrzí, že mě nevysílají na školách, co se týče těch historických videí. Podívejte se, já se těm učitelům a učitelkám nedivím, protože i kdyby chtěli, tak by z toho samozřejmě měli postih. A teď vy mi na to napíšete. Vždyť se vyměnila vláda. Vojtěchu, když je tady nová vláda, tak přece to musí fungovat. No jo, přátelé, nová vláda se starými strukturami, to je ten problém, to je to, o čem se tu bavíme každý den. Proto ty změny nejsou. A vzpomeňte na to, co říkal Jindřich Reichl v neděli ve vysílání přesně před týdnem. A bohužel musím konstatovat, že to tak je. To znamená, je to taková vláda mírného pokroku, v mezích samozřejmě, nějakých. A Andrej Babiš, čím je starší, tím méně chce jít do konfliktu, což ho chápu na jednu stranu, ale na druhou stranu myslím si, že by měl bouchnout do stolu a říct si a dost, jako je nás tady 108, máme většinu a my tady budeme teďkon vládnout. A vy se třeba můžete stavět na hlavu. Bohužel to tak nedělá. Musíme hledat pozitivní věci na vládě, protože pořád trvám na tom, že tahle vláda je lepší než ta předtím. Samozřejmě můžete někteří kritici naprosto správně napsat, že nemám moc. Plně v pohodě, jsem s tím v pohodě, ale je to lepší. Jen kdyby trošku bouchl do stolu Andrej Babiš. Vyměnil policejního prezidenta, vyměnil Koudelku BIS. Teď se podívejte, to je vlastně zpráva týdne. SPD, já jsem to nedával do co týden dal, protože by ten pořad pak měl 2 hodiny, ale vemte, o to jsou kdy, vemte si, SPD tady bylo vedeno neoprávněně jako v
podstatě téměř neonacistická strana, ultrapravicová, extremistická a dehonestující a tak dále. A kolik jim to sebralo procent? Jindra to teď velice správně počítal v protiproudu, takže zdravím i protiproudaře, protože vím, že na mě spousty z vás koukají a Toulovi hlavně, rodina. Já vás zdravím. A ten říkal, že jim sebralo zhruba 7%. No je to pravda. Je to tak? Lidi to radši hodili ano, protože nevěděli, jestli SPD nebude zakázaná strana. Proto i Tomio Okamura založil vlastně to SPD+, ale se to jmenovalo jinak. A já se tomu vůbec nedivím, protože lidi si řekli, hele, tak to jako mámo, to přece jim to nemůžeme hodit, oni je pak zakáží a náš hlas propadne, tak to radši teda hodíme ANO třeba. Jo. Samozřejmě je velmi naivní to, co tady tvrdí STAN, že se podělí o hlasy nespokojených občanů, to mě jako rozesmálo, s ANO, no to je naprostá blbost. Jako tvrdit, že ANO má stejné nebo přibližně stejné voliče, nebo jak se dneska moderně říká voličstvo, aby se nikdo neurazil, tak to je přece naprosto naivní. To nevím teda, z čeho vycházejí, z jakých sociologických průzkumů, ale měli by si v hlavě udělat trošku ornung, pořádek. Takže to, že se SPD omluví, to je hezké, ale myslím si, že to nestačí. To znamená, chtělo by to, aby pan Koudelka dostal přes prsty. Mě také psali tykon z ČT24, tak jsem se k tomu vyjádřil v jednom článku a je to stejné jako s těmi dezinformacemi a údajnými dezinformátory, jako jsem třeba já jsem jeden z hlavních, to nevíte, tak v tom žebříčku tam naprosto vévodím, dokonce už jsem přeskočil i Tomáše Lukavce, tak to všechna čest. Ještě pořád je teda přede mnou Martina, ale už se blížím. Mě fakt jako pobavilo. Tak vemte si, jakým způsobem vlastně tady ty informace oni podávají, dehonestují tu druhou část nás a jako pohoda, nic se pořád neděje. Vyhazují lidi z práce, ale to není tak, že by tam někdo zavolal z toho vedení a řekl, hele, tady toho vyhodte toho. Ne. To jsou ti přisluhovači. Přátelé, to jsou lidé, kteří jsou v každém režimu. A většinou se to dědí z pokolení na pokolení. A oni vždycky z toho mají nějaké výhody. Jo. Úplně typický příklad je admirálovo rodina, protože ty jsou úplně ukázkový. Papá a tak dále. To mě taky pobavila ta zpráva s tím Filipem Turkem a nějakým tím pilotem. Tak vemte si, jo. Já to stahnu na sebe. Mně, pokud přijde zloděj na můj pozemek, tak já nemůžu vědět, jestli je nebo není ozbrojen. Co to znamená? Znamená to, že vemu legálně drženou zbraň a samozřejmě na něj namířím. Nezastřelím ho hned. Ale já nemůžu vědět, jestli neohrozí moji rodinu. A od toho ty zbraně jsou. Takže jestliže tady pilot chytil zloděje, tak i kdyby mu řekl to, co mu řekl, tak to nic nemění na faktu, že byl v právu. Oni mu odebrali zbraně, oni mu vzali zbroják a teď mu chtějí vzít pilotní licenci. A mě by tedy zajímalo, jak souvisí zbrojní průkaz s pilotní licencí. To je stejné, jako kdyby teď panu Foldinovi, kterému zabavili zbraně, jako kdyby řekl, tak teď vrátíte zbroják a vrátíte řidičák. To je přece naprostá hloupost, ne? To spolu vůbec nesouvisí, tyhle ty záležitosti. A všimněte si, že takovýhle hloupacatý článek o nějakém pilotovi, který je donátor motoristů, a je to kamoš Filipa Turka a proletěli se spolu hlavně nad Moravskoslezským krajem, ale i nad severními Čechami a část středních Čech, protože byli nad Hyundai, ne? Takže taky by si ty novináři mohli jako zjistit, kde ta fabrika je. A
že s ním letěl admirální generál, ten je v tom prej nevině. Petr vůbec nevěděl, o koho jde. Takže vemte si, že oni tady vemou člověka, tomu předem dají nálepku nějakého extrémisty a vyšinuté osoby a ještě k tomu nalepí toho Turka. Je stejný jako ta Yogurtgate, že jo. Podívejte se ticho po pěšině, jo. 3 dny se tady kolem toho šílelo a najednou nic. To dělají jenom proto, aby prostě dehonestovali za každou cenu tu osobu, aby ty jejich žvásty vůbec někdo četl. Oni vlastně počítají s tím, že my jim budeme dělat reklamu. A bohužel i já na tady to naskakuji a vlastně jim potom dělám reklamu těm lidem. V podstatě bychom se o něčem takovém vůbec neměli bavit. Jenomže pokud se o tom nebudeme bavit a nebudeme se bránit, tak oni budou stále více zvyšovat ten nátlak a oni už si ty články úplně vymýšlí. Já když jsem četl některý ten článek o mně, tak jsem se tam musel smát. Jako já s tím redaktorem mluvím, já mu to vysvětluju. A on tam napíše úplně něco jiného. On nechá to jádro a zbytek si úplně vymyslí. Nebo se zeptá lidí, kteří o tom neví vůbec nic. A třeba mě bytostně nenávidí. Takových lidí je spousty. Protože závist je svině. A úplně si vylžou ten článek. A pohoda. A nemají, ale tady chybí ta odpovědnost. Tady chybí novináři typu Čapka, Peroutky a spol. Novináři, kteří měli glanc a nějakou odpovědnost. Tady to chrlí ty fakulty. Všimněte si, že jde o velmi homogenní společnost. Jsou to většinou nezadané dívky, které teda už moc dívkami nejsou. Kolem té 30 z filozofické fakulty. A já se mám musím smát. A nebo jsou to teda chlapci, měli by to být muži, kteří vlastně neví, co jsou. Ne? Tak si, já si úplně dokážu představit jejich porady. Ta bych jako mužka chtěl být. Teď jim tam zúčet ucha. Protože to musí být něco naprosto kouzelného. A dobrého novináře, aby člověk pohledal. Já si třeba moc vážím pana Panenky, nebo třeba Bohuše Modrého Jelena. To není jako novinář, to je spíš redaktor, nebo publicista možná. Prostě, když dělám tu práci, tak ji dělám pořádně. Další téma, Thomas Paukner. Věřte mi, že mu zakážou i Hero Hero, protože já vím, kdo to vlastní a vím, jakým způsobem o to dostali mě. Takže to bude to samé v Bledě modrem. To nebude mít dlouhého trvání. Bude muset být třeba na Patreon nebo někam jinam. Zrušili mu účet facebookový a zrušili mu stránku. Takže zase ho chtějí odříznout od peněz, přátelé, protože o tom to je. Samozřejmě. Nehrajme si, že tady kolem vidíte zeleň, ta dokáže žít z fotosyntézy. My bohužel z fotosyntézy žít neumíme. Takže jsme na tom závislí, ne že ne. A oni ho takhle odříznou a řeknou, že je to kvůli tomu, že lhal o bydlišti, že tam byla adresa nějakého úřadu. To je přece naprostá blbost. Kvůli tomu vám nikdo nezruší stránku. A zase, já vám říkám, že v tom je BIS. Je to můj názor. Zbíša a tak dále. A klidně Thomas Paukner může být bývalým operativcem BIS. Ten způsob té práce, kterou má, bych se vůbec nedivil. A zase jsme u toho. Proč vláda neodvolá Koudelku? Proč ho tam pořád drží? Jak dlouho ještě? Já tomu nerozumím, co mají za dohodu s Babišem. Když to je jeden přešlap vedle druhého. Přitom tam jsou šikovní chlapi a ženský jako operativci. Ale stalo se z toho politikum. Stal se z toho nástroj moci. Ne, že by někdy kontrarozvědka nebyla, to samozřejmě. Ale ta apolitičnost by tam měla být a to je úplně do očí bící, že není. Si vemte Koudelka, byl plukovníkem 8 let, a najednou přišla nová vláda a dneska už má 3 hvězdy. Jemu bude za chvíli armádní generál.
My tady máme armádních generálů, to je šílený úplně. Řehka byl pochválený, byl taky u admirálního generála. Stal pochvalu, vynikající ta práce byla jeho. A že mu drží palce, teď to je politické. Jako tady čím dál tím víc generálů jde do politiky, to nikdy nebylo. To byla úplná výjimka, když se nějaký generál objevil v politické straně. Většinou to bývají lidé, kteří se chytí perfektně v soukromém sektoru, jako třeba Andor Šándor, a glosují zvoje do televize a podobně. Protože samozřejmě jako Andor Šándor, ten zatraceně dobře ví, o čem mluví, že jo? Já ten nevím, jestli byl šéfem vojenské rozvědky nebo kontrarozvědky. Že by Dan Landa zase letěl? I minule letěl. Jsem mu psal, jsem viděl to jeho letadlo a letěl z Hostína. Tady mi chodí srnky a zajíci. Tady mi nepotkal srnku zase, jsou drzí hrozně. Ten srn je strašně drzý. Chodí na jahody. Takže já si myslím, že prostě největší chyba je v nás jako v lidech, že nechceme tu změnu. My o tom mluvíme, že ani to tom umíme pěkně, ale chceme jenom takovou jako mírnou, jako mírný ten pokrok. Jo? Strana mírného pokroku, to je úplně přesná definice. A nechceme, aby ta otoč, aby to bylo velké. Jo? Nebo třeba další článek. Generál poručík, brzy armádní generál, šéf, náčelník generálního štábu, nový, prohlásil, že většina lidí v České republice by šla se zbraní bránit vlast, kdyby nás teda to Rusko napadlo. Tak to si teda rozhodně nemyslím. O tom teda nejsem vůbec bytostně přesvědčen. A pak je ještě rozesmálo, že nejvíc by přišli z té vločkové generace, no tak to určitě. Jako možná ty hráči těch Counter-Strike a Call of Duty a podobně, jo, tak ti možná, nebo ty, co hrají paintball, než by zjistili, že ta kulička sice jako bolí, ale kulka bolí mnohem více a že si nevemete lékárničku a nemůžete jít dál bojovat a že taky to připojení k internetu nemusí být úplně skvělé a další jiné věci. Samozřejmě určitě mezi nimi je spousty šikovných lidí, to já vůbec neříkám, že ne, ale nemyslím si, že to je tak, jak si pan náčelník myslí on teda.

jsou tady obrovské problémy, že máme drahé energie, že nemáme naplněné zásobníky, až přijde tuhší zima, tak jsme úplně vyřízení. Tak místo toho se tady úplně o blbostech v podstatě to bavíme a hádáme. Já bych tedy byl velmi nerad, aby byl nějaký takovýhle konflikt, protože já čtu spousty těch knih a připravuji ta historická videa, tak si to člověk úplně uvědomí. Jo. Teď jsem dočetl dvě knihy zase o Mauthausenu a K.H. Frankovi. A protože jsem v Mauthausenu dvakrát nebo třikrát byl a jednou jsem tam natáčel video, to se vám moc líbilo, Ďábel v líbezné krajině, myslím si, že tady na prvním kanále, takže ho vidělo asi 60 000 lidí, tak to je prostě děsivé tam. Jo? A teď jako oni neodborně tam do toho dávají ty výtahy a ničí to tam a dělají tam ty betonový. Mně to přijde, kdyby to chtěli obnovit. To samý jsem viděl v Osvětimi. Já jsem chtěl letos ještě do Buchenwaldu nebo Orenburgu, o Sachsenhausenu chcete-li. Ale normálně mi to tak znechutili, jak jsme byli v Dachau, jestli si vzpomínáte, asi před 3 lety. Tak jsem byl tak znechucen, že se mi do toho ani nechce. Jo. Aby mi tam neustále někdo něčeho kecal a tohle nemůžu a tady to nemůžu a tady to nemůžete točit. A mě prostě nebaví. Jo, protože já to nenatáčím z nějakého potěšení, ale kvůli edukativní činnosti a je to opravdu čím dál tím těžší. Je spíš se možná zaměřím na ta méně známější místa, to znamená na ty třeba pobočné tábory, to je u Mauthausenu, je to obzvlášť zajímavé, Steyr a Hardheim zámek a tak dále. Že tam člověk třeba bude mít jako volnější ruce. No. Tak uvidíme. Přátelé, každopádně vy mě napište do komentářů vaše názory, postřehy a připomínky a já vám všem přeji, ať máte krásný zbytek neděle, ať se vám daří a brzy zase na viděnou. Krásný den, vážení přátelé, a máme tady pomalu a jistě září, to znamená po dvouměsíční pauze opět finanční rádcovství, takže se můžete přihlásit na e-mail. Barunka to s vámi všechno vyřídí, září už se plní, protože lidé, kteří nestihli v červnu, tak jsme je přesunuli na září, takže pokud se mnou budete chtít mít hodinový videohovor nebo za mnou osobně přijet do kanceláře, napište na e-mail, Barunka vám pošle, jaké jsou podmínky a já se na vás všechny budu moc těšit. Přátelé, je to čím dál tím více potřeba, mějte se krásně.

0: Om šantý, první chlapec je na scéně a druhý se přidává jak by smet, okamžitě téměř. Takže jsme tady oba a slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Ano, takže nádhera, přátelé. Studia Dejaví na svobodném vysílaču. Já vás tady zdravím, znovu teda Om šanty Om, už po třetí, protože poprvé jsem měl stlumený mikrofon. Abyste slyšeli tady tu píseň, která se jmenuje Amerika jistá v zádech dýka. A Maro, hádej, kdo to zpívá?
1: Člověče, to bude těžký. To je nějaký zpěvák ze západu.
0: Ze západu, no člověče, tak jako my, ano, tak jako oni si myslí, že patříme na západ, ale já patřím jako určitě na středovýchod, bych řekl. No takže tady ta písnička je, otextoval ju Štefan Forgáč z Valašska a složili jsme ju ještě, když jsem býval na tom dálném Valašsku, jo, takže Štefanův text, no a můj zpěv a moja muzika, jo, takže a to jsem vyštrachal teda akorát dneska. Jsem si dělal pořádek v laptopech a ve složkách a ve staré hudbě a textech. No tak jsem si vzpomněl na svoje období, kdy jsem byl ten Čechoslovák, jo, pak jsem byl Slován, jo, a pak jsem skládal tady ty protest songy různý. Tak říkám, kurňa čověče, ale to není špatný, jo, tady ten song zrovna Amerika, jistá v zádech dýka, že? Která vlastně mapuje těch kolik 200 dobyvačných válek tady toho našeho vzora amerického, no tak jsem to pustil, no takže přátelé, takže doufám, že se vám líbila, a když ne, tak nevadí, jako já si na to jako nepotrpím, jako že bych to musel nějak prezentovat. Takže, abych to moc nezakecal, já vás vítám při, jak to teďka se jmenuje, ano, takže pondělní nedělníček, čili pondělníček, s Márou a Piotrkou na Dežavíčku a máme druhý díl, který se jmenuje teda Cestou tvůrců. Jo, to je sága, která se jmenuje Cestou tvůrců, protože už jsme poněkud opustili tady ty různé takový ty bojůvky a takový ty srágory a politikaření prostě a alternativa a mainstream. My už se s Márou věnujeme převážně tomu probouzení do živého člověka. No a je to pro všechny teda, kdo se probouzíte nebo už jste probuzení. Každopádně to není pro ovce, jo? A Maro, ještě než si dáme slovo, tak já pustím první příspěvek, tematický, a na to hned navážeme, jo? Přátelé, takže pouštím první videjko, já to mám tady opět seřazený od jedničky až, já jsem myslel, že do osmičky, ale 1 až 32 videí tady mám. No na všechny asi nepřijde řada, ale nicméně jdeme na to, takže, tak.
2: Pro ty, kteří mají stále dojem, že spící masy někdy otevřou oči. Proč se ovce neprobouzejí? Jednoduše proto, že nejsou naprogramované k přemýšlení. Ovce nepřemýšlí, nekladou otázky, neanalýzují. Následují stádo, čekají na rozkazy a nacházejí svůj klid. Poslušnosti. Přijímají informace od otrokáře, spolikají je jako měkkou trávu a pokud je vyvedeš z mentálního ohraničení, začnou panikařit. Celá věc s duchovním probuzením je jen krásný mýtus pro ego těch, kteří věří, že mohou zachránit všechny. Pravda? 80% lidí se probudit nechce. Proč? Pět důvodů, proč ovce zůstávají spát. Za prvé, bojí se odpovědnosti. Když se probudí, musí myslet sami. Je to těžké. Příliš těžké. Lepší je pastor a dogma. Za druhé, líbí se jim řetěz na krku. Dává jim pocit, že jsou chráněné. Svoboda je děsí. Kontrola je pohodlná. Za třetí, nesnesou pravdu. Upřednostňují sladké lži před hořkou realitou. Dáš jim syrovou pravdu. Obviní tě, že jsi blázen nebo nebezpečný. Za čtvrté, žijí ze společenské validace. Nedokážou myslet jinak než stádo, protože stádo je všechno, co mají. Pokud myslí jinak, ztratí přátele, rodinu, sousedů. Smutné. Za páté, jejich mozek je permanentně nastavený. Toxická strava, nepřetržitá televize. Škola, která zabíjí zvědavost, náboženství, které zabíjí myšlení. Systém odvedl dobrou práci. Závěr ovce nejenže spí, ona spátce, a když ji náhle probudíš, kousne tě do ruky a křičí, že jsi kací. Konspirátor nebo blázen. Už proto nestrácej čas probouzením stáda. Probouzej pouze lvy, zbytek nech na pastvě, Matrixu s vakcínou, pasem, ikonou a Netflixem v náručí.
0: Takže, přátelé, takže to bylo prvotní vstupní videjko. A Máro, já jsem tě nedal slovo, abys měl prostor teda pozdravit naše posluchače stále, kterých je zdá se čím dál víc, a což nás teda těší. Takže, Mari, máš slovo.
1: Tak, Petruchu, já tě zdravím. Zdravím všechny posluchače a diváky a přeju hezký poslech, nebo nakoukání to asi nebude.
0: No. Tak za mnou je fabrika Agrostroj Prostějov, takže...
1: Ale to už je otročina, čověče.
0: No já vím, ale to...
1: to není tvůrci.
0: Přece, pozor, ale ta fabrika může být stará třeba jako 250 let, jo?
1: No, to 250 let otročího lidí.
0: Po potopě. Zrovna po Tartárii, no.
1: Ne, takže... já jsem myslel jako pohled na nás dva, já nemyslím na nějaký příspěv.
0: Jo, tak, ne, jako nás dva jako vůbec jako nevnímám, to už je prostě takové kompars, jo, ale ta fabrika se mně hodně líbí, tam jsem chodil hned teda jako po vojně. No, Maro, co říkáš na to první videjko teda? No, já bych řekl jenom v krátkosti, že ono se to vykrystalizovalo, ty naše pořady, že skutečně asi budeme vysílat jenom pro ty lvy, jo, a ty ovce necháme se pást, protože za ten rok toho těch nedělníčků a toho probouzení, tak jako nevidím tam úplně zase jako markantní jako rozdíl, i když solitéři tady jsou, ale to už jsou většinou ti, kteří vlastně byli probuzeni, jo, kteří už měli našlápnutý na tu cestu toho tvůrce. Takže není to pro všechny, to naše vysílání. A je to pro ty lvy. Tak teďka nevím, jestli jsem vás nasral nebo potěšil, že tady zůstávají lvy. A vidím, že tady cifra roste, takže přátelé, lvy chodí. No a jak říkám, cestou tvůrců, jo, nová sága. Maro, jak jsi na tom ty a tvoření ve hmotě? Ke mně se doneslo, že je o tebe veliký zájem, nejenom jako o léčitele, ale i jako o tvůrce ve hmotě, jako mistra prostě, který ovládá zedničinu, tesařinu, klempířinu, motory od aut, a teďka dokonce udělal z nějaký zlepšováky, pochlubil se z ně, tak jestli to třeba není tajemství, spravil jsi tam dvě nebo tři takové věci, které měly zbytečně těch ochran, jak jsou na těch flexách, jo, ty ochrany, ty kryty, já to mám sundaný všechno, jak jsou na sekačkách na trávu, ty kryty, všechno sundaný, ale ty jdeš dál, ty jsi dokonce udělal zlepšovák, takže prozraď nám.
1: Já jenom k tomu videu dodám, že máš pravdu, že tady už jako my už nevysíláme pro ty, kteří jako se nemají probudit. Jo, protože já už to beru jako ztrátu času a já se tím ani nechci zabývat. Jo. Prostě měli šanci, bylo tady 5-6 let od covidu, jo, toho probouzení. Každý se někam zaškatulkoval, jo, byl nějakýho ovčína, jo, buď tam nebo tam, nechci být konkrétní. Jo. Každý si vybíral svoji cestu a každý je sám za sebe zodpovědný. Tudíž já nikoho ani nechci hanit, ani, jo, je to každýho věc. Nicméně, oni si za to ponesou následky. Jo, protože ta cesta opravdu není pro ovce. Jo, protože na ovce se tady chystají velice špatné věci a říkají to každý den, ovce neposlouchají, co se na ní tady krásného chystá, no tak si to budou muset zažít. A pak už nebude cesty zpět, ale pro ně. Protože tam cesta tvůrců je ta, že už si vytváříš jiný systém hodnot. Jo. A ty už funguješ úplně na jiných principech, de facto. Jo. Ty už nejsi závislý na systému, ty nic nepotřebuješ od nich. Takže ať si supermarkety udělají všechny ty samoobslužní pokladny, kam už tě nepustí, když ti zablokují přístup třeba přes tvůj mobil anebo přes tvůj kartu, jo, což oni chtějí, nekoupíš si, co chceš prostě, protože vyčerpáš uhlíkovou stopu a tak dále, těch věcí je mraky, jo. CBDC je prostě na spadnutí, to prostě ta cesta jede, tu nikdo nezastaví, protože veškerý politici jsou zločinci, který prostě slouží jednomu pánovi, a co nejste vy, jo. Takže jestli si myslíte, že tento zastaví, nebo tento zastaví, nezastaví to ani jeden politik, ani jedna politická strana, protože de facto je to jedna velká zločinecká banda, jo, která ve finále pracuje spolu, ale před váma jako divákama se tváří, že ten je ten, je, jo, a takovýhle bojůvky si dělají mezi sebou, aby vás odlákali od těch věcí, které se doopravdy dějí. Jo, protože digitální otroctví je tady. To už je otázka měsíců, to nejsou leta. No a pak už bude pozdě. No. Takže tolik jenom k tomu probouzení a tvořím furt něco.
0: Já ti jenom doplním o tom to, co povídáš, má krásný videjko nový, jak se jmenuje, Šichta Říková. Má to asi 12 nebo 13 minut, ona vlastně je insider, ona vlastně tam byla v té poslanecké sněmovně a barvitě popisuje, jak probíhá například hlasování, jo, a to politikaření. A jak ti prostě poslanci, který neuspějí, tak dostanou trafiky prostě, zašijou se do státní správy, berou ty prachy prostě, nedělají absolutně nic, ale musí přísahat těm svým páničkům, že jim budou sloužit. Takže přátelé, je to šílený. Jo, takže ta politika ani volby nic nezmění, je to všechno namířené proti nám lidem a proti vám občanům.
1: Přesně, tady jde, oni jenom vymýšlejí, jak víc ty lidi zotročit, jo? Jak víc je oškubat. Jo? Vymýšlejí si různý krávoviny, jako, kterým se říká zákony, na základě kterých vás můžou okrádat. Oni si to jako legalizujou, ale co je legální, neznamená, jako, že to je jako legální. Jo, protože my nežijeme v legalisu. Jo. Takže ty politici prostě jenom hrajou divadla na vás, abyste se furt mezi sebou hádali. Jo. Jeden je za toho, jeden za toho, a vy furt se hádáte, ale přitom režisér je úplně někdo jiný. A nejvíce mi líbí, jak oni se hádají o ty české koruně. Jo. Jestli jo nebo ne, rozumíš, takový trapný ankety, jo, aby tam lidi psali. Jo. A já si čtu ty komentáře těch, nechci říct, primitivů, jo, protože oni si fakt myslí, že česká vláda rozhoduje o české koruně. Oni jsou jakoby vtipní trošku. Jo. Protože česká vláda nerozhoduje o české koruně. Jo. O tom rozhoduje centrální banka. Jo, a centrální banka, když řekne, že česká koruna skončila, tak to skončilo. Protože to je pouze jenom car papíru, to je fiat měna. Jo, to je ničím nekrytý papír. Jo, takže banka se rozhodne, že takhle, a nehledě na to, Česká republika podepsala, že půjde do eura. Jo, takže tady už není cesty zpět a nehledě na to, že euro bude pouze digitální. Jo, takže vy už si nekoupíte nic, vy už nepůjdete na tržnici koupit si, já nevím, okurky, rajčata, nebo na nějakou tržnici, kde lidi prodávají různý krámy z domu, jo, takový ty burzy, to už nebude možný. Auta si neprodáte mezi sebou, motorky, nic. Protože všechno už půjde jenom přes tu kartičku. Vy si ani auto nekoupíte. Ne, že ho ani neprodáte, vy ho ani nekoupíte. Protože jakýkoliv nákup musí proběhnout schválení toho nákupu. Jestli vám dovolí koupit si nějaký auto vůbec. Jo, takže vás čekají nehezký věci v tom systému, když v něm zůstáváte. Jo. Takže jenom takhle na okraj. A co se týče tvoření, no, dostal jsem štípačku na dříví zase, jo. Nechtěně jsem se zmínil a už jsem ji hned dostal. Nechtěl jsem ji zadarmo, ale prostě, no, mám ji. A samozřejmě já jsem si ji chtěl koupit, proto jsem se ptal na ní a tak jsem ji dostal darem, děkuju za to. Nicméně ty štípačky na dřevo mají takový blbý chňapky, který musíš prostě obepnout ten špalek a pak zmáčneš štípáky dolů a ono vyjede ta sekera a štípne to, že jo. No, ale musíš držet ty páky, já říkám, sakra, to je takový zdržování zbytečný. No, tak jsem to předělal na pedál, na nohu. Ty páky jsem sundal, nepotřebuju, protože to zdržuje. No a teď si jenom šlapu na pedálek a otáčím si ten špalíček, jak potřebuji, čuk, čuk, čuk, čuk, a naštípáno a jede to fofry. Takže je paráda. Teď až to vidí kamarád, co má taky tu štípačku, jo, tak věřím tomu, že to bude chtít taky. Takže takovýhle ptákovíky si vymýšlím, já mám rád mechanické věci, jo, takže já vymýšlím různý hejblátka, táhla, jo, který, jak to funguje. Takže já tady v tom se jako vyžíval, tady v těch věcech. Vymyslíme cokoliv. No a sekačka to samý, spousta lidí, co má sekačku, ví, že když sekáte trávu, tak když sekáte, tak musíte držet vždycky tu páku, ne? Protože když ji pustíte, tak vám automaticky zdechne. No ale já říkám, no, takhle ne, jako já nebudu tady furt startovat jak idiot tu sekačku, když chci vyndat koš a vysypat ho do toho, jak se to jmenuje, sakra.
0: Kompostér.
1: Do kompostéru, tak. No, takže jsem udělal úplně primitivní věc, udělal jsem si takový háček, kde si pěkně zmačknu, háček zaháknu a sekačka běží furt. Jo, pak vemu, jo, zmáčknu, háček otočím, vystřelí rukojeď, chcípnu to, hotovo. Jo, úplně taková primitivní věc a ušetří vám to mraky věcí, jako toho startování. Jako já jsem nevyhrál ruce v loterii, abych furt tahal za šňůru a furt to startoval. Jo, takže takováhle obyčejnost, já taky už dvou lidem jsem vyřadil další trapárnu, kterou mají třeba zahradní traktůrky, protože vy, když na něm nesedíte, tak ten traktor jak automaticky zdechne. Jo? Chcípák. Jo? Protože zase na sedačce to má snímač. Jo? Snímač obyčejný, spídač. Jo? A vy, jak dosedete, tak on to sepne, jo? A traktor běží. No jo, jenomže vy, když potřebujete slíst něco, třeba uklidit před traktorkem, tak zase chcípne. No tak co, no tak jsem vyřadil tady ty krávoviny, ať to běží furt. Vypíná se to klíčkem, jak se to má vypínat, a tím to hasne. No. A protože já jsem ho měl na opravu, jeden traktůrek, kam až jel vyvědět řemeny. A já teďko jedu, ale jenom ten traktůrek chcípnul za práce. Říkám, co to je? A já, jak jsem lehký. No tak normálně, jak ten spínač jsem nedomáč, jak jsem se neopřel, nezapřel do ty sedačky, tak ten traktor chcípnul. Tyjo, já chytnul nervy. Přijel jsem domů a už jsem to přepojoval. A on říká, tyjo, ale my jsme měli takový komedie s tím traktorem furt. Já přišel, propojil jsem to a nazdar. A traktor stojí, Maro, a běží.
0: Maro, ono to neseplo, protože ty máš 60 kolik?
1: No já mám 64, to je standardní. Takže, jo, ale bacha, s tím traktorem jezdí kamarádová žena, to je taky lehká. No, a umíš si představit, jak když furt zapřený do ty sedačky, aby si umáč?
0: Nedokážu.
1: A teď si vem, teď tam hopsáš, a ty se vrátí, to chcípá. A já říkám, proč jsi nepřišel čistit traktorem? Cíle, abych tu sedačku vyškup z toho traktoru.
0: Maro, mně připadá, jak jsem byl v té vyspělé kapitalistické cizině, v tom Německu a Rakousku, tak jsme tam jezdili taky na po různých akcích a vezl Turek, to je taková grupa turecká, a na každé křižovatce na červené zastavil a sypl motor, jako jo, prostě. A to jsem tam byl první den a říkám, proč furt vypenáš ten motor? To ne já, to samo, jo, takže to auto prostě chytrý, samozřejmě, jo, jak zjistí, že stojí na červené, prostě stojí, tak automaticky vypne motor. No já bych zešilel tady z toho, jo.
1: Já bych to ochrnul, já v tu ráno už mám v ruce šroubováky a už to předělávám.
0: A hlavně...
1: To je to samý, jako když vlezeš do auta, už ti tam pípá pás, ty vole.
0: No.
1: Já jsem kdysi dělal na elektrárně a my jsme jezdili furt po elektrárně s firemním autem, a samozřejmě se tam nikdo nepoutal, že jo, protože jezdíme v areálu. A teď si vem, že pojíždíš po pár metrech a furt ti to tam pípá, jsem se nasral, vlez jsem pod sedačku, odpojil jsem ten kabel a byl klid. Jo. Od toho zámku od pasu, tečka. Finý to vyřešeno. Jo? To vyřešeno. A ne, že já budu tady furt jezdit někde po pár metrech a furt to bude pípat, jak debil. Odpojit, nazdar. Korporace, to je moje věc, jestli já se budu poutat nebo nebudu.
0: Korporace si chrání svoje občany, ano, aby měli z čeho čerpat kolaterály, takže oni vlastně na úkor teda lehké, jednoduché práce a obsluhy, tam dají nějaký různý prostě kryty a čídla a ta práce je tím znesnadněná, jo. A já, ale já jsem tě, dobrý, já jsem tě tam viděl, člověče, jak ty jsi teda si upravil tu štipačku na to dřevo a jak jsi tam šlapal nohama a ty jsi normálně přidržel ten špalek rukama, víš, a co bezpečnost, co kdyby jsi usekl prstí.
1: No ale jaká bezpečnost, když budeš ve fabrice, tak tam taky dáváš ruce u těch strojů. No. Jo, tu jako tam můžeš a tady nemůžeš, nebo jak to je. A já jsem, pozor, já jsem ze štípačkou dělal před 34 rokama. 18. V Německu, když jsem, já jsem po vyučení nastoupil do Německa, do kamenolomu dělal. Jo, to bylo tvrdý pro mě. Jo, jako takový start do života, to nebylo langsam. Jo, takže Němci hned na startu mi dali sodu. Jo, a můj šéf, byl to zříž jako svině. Jo, a on měl doma štípačku právě na dřevo, to tady ještě o tom ani vidu, ani slechu, nebylo vůbec. A já viděl ten stroj, říkám, sakra, porte, co to je? A tam byl právě ten pedál. Víš? A já už říkám, jo, a teď jsem viděl, no to bylo jak to byl stroj jak vyrobený, já nevím, v 50. letech, jo. Prostě ohromná písnice, teď ta velká sekera na tom. A tu si normálně otáčel, jako jak si ji potřeboval, jo. Jo, jak si potřeboval, že si jenom udělal šup, šup, šup a takhle si otáčel, pecka. Já jsem tam jeden den na tom štípal, nebo dva dní jsem tam byl, jsem uštípal na baráku jeho. No ale tak co. Víš, takže já jsem s těma strojem, já se strojema dělám de facto od malička. Jo. Takže já ty stroje znám. A už tenkrát to bylo tak jednoduchý, tak nevím, proč takovýhle chujoviny vymýšlej.
0: Já ti něco řeknu. Tady za mnou, jak vidíš ten barák, to je ten agrostroj Prostějov. A já jsem tam dělal, jo. A tam na lisovně byly obrovský stroje, které štípaly ty plechy, třeba i centimetrový, jo. A taky chlapec, starý halter, měl tam prostě na nohu ten pedál a rukama šahal až k tomu, no co to štípe,
1: no?
0: K tomu ostří, jo. A pozor, a prostě bez helmy, bez rukavíc a jel a nikdy se mu jako nestalo nic a to se ještě popájilo pivo v práci, jo. A jak jsem byl v té cizině kapitalistické, tak prostě tam všude fotobuňky, tam když strčil z prstík, už se to rozsvítilo a ten stroj vyplo, jako jo. Takže to byly prostě zbytečné ochrany, pak se to muselo nahazovat, jo. Takže dřív, byli chytřejší ti lidi dřív.
1: Ne, jsou stroje, kde je to zapotřebí, jo. Ale jsou stroje, kde to není zapotřebí. Jo. Protože vem si, že ta štípačka, to se musíš k ní vohnout, jo. A teď si představ, že někdo je ještě vyšší než, jako jsou lidi vyšší než já, že jo, nejsem to tak vysoký, jo. A já jsem to zkoušel štípat a já normálně pro mě to byl takový nepříjemný pocit, protože já jsem se musel normálně zvohnout a teď jsem se blížil k tomu špalku držkou, ne? Říkám, ty vole, to jak vystřelit, tak mi to vlítne rovno do huby, ne? No to bylo nepříjemný, jako říkám, no to se mi nelíbí teda. A takhle seš napnutej, normálně ve stoje krásně, šup, dál seš od toho a dřevo lítá do strán, to nelítá proti tobě.
0: Do strán.
1: A maximálně trefí vlčák a to nebude přikážet. Ale ono to nelítá nikam, jo.
0: Ale prostě vytunil jsi dva stroje, furt něco tuníš a používáš selské rozum, no.
1: Jo, já mám rád tady ty věci.
0: Já kdybych měl dílnu, tak bych taky možná s tím železem něco zkusil. Ale protože dílnu nemám, tak dívej se, co já dělám, Maro.
1: No vidíš.
0: Přátelé, já o tom furt jsem kecal, jako. Furt jsem zatím o tom kecal, jako víš. Jako takový blábolista. No, ale je to týden a tady ty truhlíky, vysoký 75 centiáků, no tak jsou nachystány už na ty lopuchy, jo. Už jsou plný hliny. A pozor, to není hlina ze jako ten substrát, to je všechno z farmy, je tam popel, je tam kompost, je tam hlína kvalitní, pak je tam obyčejná taková ta hlína jílovitá, jo, je to všechno nachystané, takže vyrábím, tvořím ve hmotě s tím dřevem, No a tam je to úplně jako na pohodu, jo. Ani třeba škrábaneček nemám, jo, člověče. No, a tady jsem, dívej, tady jsem postavil, ty to asi na tom mobilu nevidíš.
1: Vidím, vidím.
0: Jo, kulničku na zahradní nářadí, jo, tam, tam je všechno možný. A vedle jsem postavil takovou klec na dřevo a já se tím vyloženě bavím. No a protože tvůrce má všechno v dosahu, nemusí nikam jezdit, tak já tady jezdím za Turkem, to je můj spoluvojín z Kežmaroku a on je tam šéf jako stavebnín, no, nebo dřevo, prodává dřevo, jo, to je vlastně interlignum, no a úplně ta babku mě nechává tady to dřevo, který má různě povenku a já nepotřebuju nobl dřevo tady na ty stavby zahradní, jo. Mě třeba, jak tam vidíš po levé straně, to, je, to jsou terasovky s těma dírama a jedno prkínko třeba za 10 kaček, jako jo, říkám, ty vole, ladě, fakt, jako, jo, však to je normálně, jako, tobě, jako, jo, takže, a aniž bych, jak ty jsi dostal štípačku, a já aniž bych se ho prosil, jo, tak mám prostě perfektní ceny, a tak to nějak funguje, že když je ten člověk, jako, dobrosrdečný, jo, prostě, tak najednou dojde k výměně energií, že se nemusí cálovat, přehlšer peněz, tak jak teďka, píseň mi koupila pakl tabáku, jo, za 330 korun, jako jo, 30 gramů, říkám, jo, tak to už je hodně, jako jo, takže máme tabáček svůj, si pestujeme, akorát se naučíme fermentovat, ale Máro, ty jsi řekl, že existuje nějaká skupinka na Facebooku, jo, která se tím zapnula.
1: No, posílal jsem ti. No, já už jsem se nad tím tabákem zamýšlel dávno, jo, to... To není jenom teďko, protože tady ta zločinecká pakáž, jo, ty mají de facto minimálně 50% jsou daně. A proč já bych měl platit tady ty verbeži nějaký prachy? Když si to můžu vypěstovat. Jo, protože ten tabak stojí nic, to si koupíš na internetu, ne?
0: Tam máš... Však, a pozor! No. Na internetu, já budu mít semínka, to jsou stovky, ba tisíce semínek z těch makovíček, jo.
1: To je, no to malý, je?
0: menší než pak, například, takže přátelé, kdo byste chtěli, napište, dejte kontakt a můžu poslat v obálce, jo.
1: Ale to jsou úplně pidi, já jsem to pěstoval před čtyřma rokama, to ono se mi to vysemenilo, já jsem to měl ještě rok nebo dva, mě to rostlo na zahradě jen tak. Aha. Jo, a já jsem tady měl, protože jsem zkoušel už tenkrát, už jsem sledoval Poláky, ty jsou zase vychytrali v těchto věcech, jo, jak se fermentuje a tady ty věci, takže už tenkrát jsem pochytával nějaký kolem toho informace, ale pak jsem zase, já jsem scháněl lepší semínka, ještě než ten virgínský, jo, aby byly lepší na ten jako co se týče cigaretového tabáku. No a já jsem si právě minulý rok už objednal, tenhle rok jsem se na to vyprdnil, jak jsem úplně vypadl toho tabáku, ale minulý rok jsem si objednával, tam mělo být 5 druhů semen za nějakou výhodnou cenu, za 500 korun nebo kolik to stalo, já nevím, jako ono to nestojí moc. Jo, a ten virgínský, ten je úplně jako za babku, jo, ale byl tam nějaký lepší tabáky a vůbec mi to nepřišlo, jo, takže jsem nemohl pěstovat, takže jsem nepěstoval, no. Ale jako půjdem do toho, jako to každopádně.
0: No, my taky.
1: Jako... Jo, protože když si vemeš, to oni za to chtějí.
0: No to je šílený.
1: To jsou zločinci.
0: To je nehorázný úplně, to je fakt nehorázný. Jo. No. Protože tabák je dar bohyně země. A no. Takže nebudu to podporovat vůbec, tady tu zlodějinu a naučíme se fermentovat.
1: Tak, přesně. Ale vypěstuješ si ho sám, pěkně si... Ale to... Zrovna právě v té skupině, jak jsem ti posílal, tak ten človíček nám jasně říká, protože ono to není, když budu brát jakože zákony, jo, protože ono to není trestný to pěstovat, nic, můžete mít doma listy, všechno. Jo, když už byste prodávali vyfermentované listy, tak to už je jakoby zpracovaný tabák.
0: Ano.
1: Jo, ale pokud to budou normální listy, tak ty můžete normálně prodávat, kytky prodávat, všechno. Jo. To tam říká v tom videu, že se bavili i s celníkama, kteří byli aktivní a zabavili nějakou dodávku listů, no ale ty neproběhly fermentací, takže museli všechno celníci vracet. Takže doporučuji všem, lidi, pěstujte si to. Jo. Prostě se vymaňte z toho systému, nepotřebujete ten systém vůbec na nic. Jo. Oni vám jenom ublížujou, když vás neukrádají. Ty si hraješ s plutkama, já zase mám svářečku, no, vařím si.
0: Tak dívej se, tady toto dřevo ještě nedávno rostlo, jak v té písnice v Javorovým lese. No a ta, jak teď chodím rekonstruovat, pomáhat, jo, ten domeček, tak chtěla vyrobit jako dvířka ze dvora na zahradu. A říkám, máš nějakou představu, jak to mám udělat, jaký tvar? No, normální prostě obdélník, až prušle třeba 2 centiáky, 3 vedle sebe. A říkám, fajn, tak to zvládnu. A teďka jsem přišel, vzal jsem si to dom a říkám, kurňa, však to přece nemůže vypadat jak dveře do chléva, ne? Však jsou nějaké tvůrce ve hmotě a i ve spiritu, jak vždycky říkám. No tak nějak, počkej. Já tady mám telefon, ale ten teďka brát nebudu, protože to je soukromý telefon. No, a tak na to člověče hledím a najednou mě přišla můza. Můza mě přišla, víš, a říkám, udělám tam oblouček na tom jednom prtínku. Tady ten oblouček, to jsou dvě prtínka vedle sebe, dvě latičky, jo. No a pak říkám, lepší bude, když to udělám na těch dvou latičkách, ten oblouček, dám to od sebe, ty dva centiáky. No a vznikla taková prostě jako nádhera, jo. A pozor, ještě pozor, tady to není vidět, tamto písmenko, ale přátelé, pokud někdo máte něco tady proti tomu krásnému písmenu, který je teďka hodně populární.
1: Už tři roky.
0: No, tak věřte tomu, že je to úplně apolitický, jo. To je normální Z. Normální Z, kterým končí abeceda.
1: No, to tam musíš dát, to je zavětrování, ne?
0: No však jasně, to je zavětrování. Já jsem teda ještě přesně nevěděl, jestli to Z má být tak, anebo jestli má být naopak, ale pak jsem si uvědomil, že to je asi jedno a vyšlo mě, že je tak, no. Pěkně jsem, nejsou to maro, nejsou to vruty, ale jsou to prostě šroubky na matičku, takže to drží úplně fest, jo?
1: No jasně, no.
0: No, a taková srandička mě trvala možná čistého času tak 3 hodinky. A hlavně, přátelé, víte, co je důležité, aby vás to bavilo. Tam nejde ani jako ty peníze, jakože B peníze, love, kolik, jo, aby natahoval nějak hodiny prostě a toto. Prostě mě to bavilo. No tak já jsem domluvený na určité odměně samozřejmě, no ale když to propojíte s tou radostí a s tím tvůrčím elementem, no tak potom, já si myslím, že člověk dokáže úplně všechno, jako jo. Vystý, který udělal šlapátka na sekačku na dřevo, jako který tam nebyli od výrobce, že?
1: No tak hele, to je právě to, že ty do toho musíš dodat něco svýho těm věcem, aby si jim dal tu duši.
0: Ano.
1: Jo. Protože ty si, proto, to jako, dám příklad motorku, jo. Koupíš si motorku, máš krásnou v originálu, ale ta motorka pro mě nemá duši. Jo. Pokud ty na ní sám jako motorkář neuděláš nějaký úpravy, jo, tak to prostě je pro mě mrtvý stroj. Jo. Protože já si pamatuju za mých mladých časů, když nám bylo 10, tak jsme měli vytuněný fichtly, babety, jo, liščí vocasy na antenách, rozumíš, a takovýhle různý odrazky a no krávoviny, tři prdele. Protože tím si se odlišoval. Uhum. Já nechci mít motorku v originálu, já nechci mít ani auto v originálu, já chci mít něco extra.
0: Já si vzpomínám za mladá, za adolescenta, já jsem taky potřeboval mít originál, a i kolo. A když jsem vždycky prostě, dědek mě, jako děda můj mě pár kol koupil nebo nějak sehnal, a první co bylo, tak já jsem si sundal blatníky, nebo jsem je ustříhl a dal jsem si tam tu zástěrku, jako jo, zrcátka jsem si tam dal, jo. Třeba, já nevím, když mi to připadalo takovýto kolo hodně slušný, jo, tak jsem to prostě očroubil. No, já stojan třeba, stojan na kolo, jo. Dneska ho mám samozřejmě, dneska si opřu kolo o stojan, ale jako za děcka stojan musel pryč, to bylo no, pro blbce.
1: Překáželo.
0: Překáželo, přesně.
1: Takže... Ale já měl na kole a měl jsem na kole tlumený dálkový, jo. Jo, on má i přepínač, a dvě světla. Jedno svítilo před kolo a druhý do dálky. Jo. Vzadu brzdový světlo jsem měl na kole. Zmašnu si, páčku a rozsvítilo se na brzdovka. Takovýhle ptákovin jsem si vymýšlel jako, jako kluk prostě. V 9-10 letech. Jo. Prostě mě to já jsem od malička tvořil, jo, furt něco, furt. Jo, nebo zdechla babeta, kluci mi zadřeli, protože asi nedali benzín s olejem, jo, když jsem jí to půjčil. No a babeta přišla zdechla, no tak jsem z ní vyndal přední vidlice a dal jsem si je na kolo. A měl jsem odpružený u přední vidlici v 80. letech. Rozumíš? To nikdo neměl, to každý koukal na mě jak z jara. Říkal, prý, ty brďo. Jo, no a já jsem si dal na já měl RMXo, jo, pak přišli BMXa, no, a já na tom RMX normálně přední vidlice z babety. Jo, takže jaký kluci koukali, jo. Furt musím něco vymýšlet.
0: Já tím chci říct, vlastně člověk se vlastně ani nemusí nic učit, jako řemeslo, jako jo, jo.
1: Jo, ty se učíš právě tady tím, že tvoříš.
0: Ale tímto a potom, no. Potom vlastně ty informace a ten jo, ne, nadarmo se naše nová sága jmenuje Cestou tvůrce, tak on najednou, jak kdyby si vzpomínal na to, co všechno kdysi prostě máš to v genech, v buňkách, co kdysi ten člověk všechno uměl. A já si myslím, že to uměl fakt dost.
1: No jasně. Hele, já říkám, já jsem vyrůstal na vesnici, já jsem od 5 let jezdil s traktorem. Rozumíš? To prostě je normálka. Měl doma traktor a za Komančů a já jsem jezdil s dědou furt. Pak už jsem jezdil i sám. Jo. Děda prostě mi věřil, to si neviděl. Mě bylo, já nevím, 7 let, 7-8, ani nevím kolik. A jelikož jsme měli starý traktor, tu 25 Zetora, to byl ten bez kabiny, to byl 2 válec. A my jsme měli všude taky do kopců, jo, ty lesy. No a děda normálně stál vepředu na přední nápravě, držel se světel a já řídil a jeli jsme do kopců, protože ten traktor se stavěl v kopcích na zadní. Jo? Takže on mě nechal řídit normálně v tomhle věku a vůbec se nebal. Prej na nic nešahaj, jenom drž plyn. A děda se postavil napředek, aby udělal závaží, víš, aby se traktor nezvedl na zadní. No a vůbec jako žádný strach, jako že by se mi něco stalo, nebo prej. Normálně víš, no, protože když tě to ty rodiče nebo prarodiče učej od malička, tak ti věřej. Víš, protože oni ví, že ty to zvládne.
0: No, jako já ti to řeknu tak, i vám, jo. Já mám někdy pocit, že sem prostě nepatřím, nebo že se lidi úplně totálně už zbláznili, ze všeho mají strach. Jenom já, když vidím ty cyklisty, jaký no, mají to, prostě ty na loktách, na kolenech, ty helmy prostě, ty kombinézy, jako vypolstrovaný, teďka ty kola prostě všechno vytuněný, jo, jako já cítím, že oni mají strach, že ty lidi mají furt strach, že se jim něco stane, jako jo.
1: No přesně, oni si to sami
0: přivodějí. No a teďka člověče, kdo mě to říkal, jeden chlapec, taky, jakože, já jsem to říkal i tobě, jo, že cyklista prostě helmu, nejnovější vybavení, kolo za 120 litrů na míru dělaný a normálně jel rovně a vrazil někam a prostě na místě jako KO, no, takže jako, čím víc člověk má strach, to je a i to pojištění, mám strach, co kdyby mě zhořel dům, no, tak se jdu pojistit, jo, nakrmím prostě parazita prachama, no a stejně nedostane nic a dům zhoří, jako jo. Nemějte strach, z ničeho.
1: Proto oni vymysleli tady tu krásnou věc, to pojištění, no. Protože ty už se pak nechováš zodpovědně. Uh-huh. Jo, protože říkáš, no a co, jsem pojištěnej, ne. Rozumíš? Takovýhle myšlení. Jo? A pak vidíš, jak jezdí autama jak hovada. Jo? Rozstřelený, no. To je každou chvíli někde. Teďko já jsem ti to říkal předevčírem v sobotu. Tady kolař nějaký nevybral zatáčku nebo co, tam sebou jebnul v asfalt. Přijela pro něj rychlá, ne?
0: No.
1: Takže policajti tam, nevím, jestli tam byli hasiči, nebo co. Já nevím. Houkali tam. Ani jsem tam nešel se podívat, a to mám pár metrů, říkám, seru na vás. Takže na těch kolech jezdí jak idioti, rozumíš? To si myslíš, že jim patří celá silnice. Jo, tady všechno polské cesty. A tady oni jezdí vedle sebe, rozumíš, tady auta, tady se ledva dvě auta minou, no a oni si tam jedou, ty vole, jak kdyby to bylo všechno jejich. A ještě když je předjíždíš, tak ještě ledva, ještě by ti chtěli nadávat. Rozumíš?
0: Metra a, půl.
1: A oni mají tady kurva cyklostezky různě a tam nejezdí, debilové. Jo. Ale po silnici ti budou překážet, tam, kde nemají co dělat, když na to přijde.
0: Maro,
1: řeknu, kdyby jel do práce. Jo.
0: Metra a půl musí předjíždět, metra a půl objíždět. Keltská sůl a Hřebíček neustále pojídám. Jo? A takže ten můj dědek, já jsem ještě nedosáhl no, za volantem v autě, nožkama malinkým a nožkama na ty pedály, protože dědek mě vzal jako na nohy, na stehna, a já jsem řídil aspoň, jo? Nebo jsem řadil no, války.
1: Jo.
0: Už mě bylo já ani 6-7 let a už jsem...
1: No, jo, děda mi taky šlapal na plyn.
0: A dědek šlapal, no.
1: No, jako, já ale, já jsem dědek, řídil, ale já jsem řídil v kolika? V šesti?
0: Tak nějak.
1: V sedmi letech, to se v každém myslím na první třídy, a byly prázdniny a já jsem vždycky o prázdninách jezdil s fotrem. On jezdil s Ljáskou, rozumíš? A jezdil ze Slovenska na západ, do západních Čech, Sokolov Oloví, vozil sklo, ne? Do Humeného, do Sniny na Slovensku. Jo, takže to měl takový dálkový, jo? No a já jsem s ním vždycky jezdil, ne? Když jsem měl ty prázdniny. A on normálně mi bylo 7 let a on mě nechal řídit na majetu Ljasku. Já jsem si sedl za volant a jestli ti něco říká Makov, jo, ty kopce, jo, Slovensko, česká hranice de facto, pomalu, jo, a já tam v tom kopci stál, já skvěl, řídil jsem a fotr seděl vedle mě a šlapal na plyn, jo, a teď ty kamionáci zdravili, ne, a jeli kolem a neviděli mě za volantem, jak jsem byl malej a pak to říkali fotrovi, ho potkali za měsíc, říkají, hele, my jsme viděli tvoji Ljasku. Ale za volantem nikdo neseděl. A já už, já prostě od malička tady s těma strojema prostě bylo, neunikneš, protože ty žiješ v rodině řidičů z povolání, jo. Děda autobusák, strejc autobusák, fotr jezdil s Ljaskou jako kamionák, jo. Jo, pak další strejc autobusák, rozumíš, to nemáš hnutí, to musíš to naučit, jestli když nechceš.
0: Určitě. A víš, co je ještě další rozdíl, jakože prostě, mě bylo taky těch, já nevím, prostě harán, sopliak, opléger, jo, a dědek mi říká kolikrát, te, že hanácky, te tam u toho komína je ovolněná taška, vylez tam a sprav to. A já jsem lezl po střeše. Ale víš, co je zajímavý, já jsem neměl strach, dědek neměl strach, babka neměla strach, máti neměla strach, otec neměl
1: jasně,
0: strach.
1: Jasně, no protože no jasně. Neměl
0: strach.
1: No protože čím větší máš strach, tím je to horší, ne? Pak se klepeš jak drahý pes na ty střeše, jo? A vem si v 15, co já jsem jezdil na učňák autem, fotr vždycky odjel na týden do prdele s nákladňákem, před barákem stala nová Dacia, jo? Co koupil za Komančů. No a já fí do školy na učňák. A takhle jsem jezdil na praxi si autem, jo? Až najednou jsem měl praxi v ČSAD, ne v ČSAD, v MHD, protože my jsme jako automechanici dělali 3 měsíce, myslím, nebo jak to bylo, protože já jsem se učil pro ČSAD jako automechanik a samozřejmě se učili pro MHD automechanici a pak ještě pro zemědělský stroje. Jo? Takže vždycky jsme měli praxi chvíli tam, chvíli tam, chvíli tam. No a já byl teďko, zrovna mě hodili do MHD, no, takže to tam jsme celý den vrtali obložení na autobusy, jo, to byla strašná zábava. Jo, jsme nejtovali obložení a tak dále. No já tam jezdil tu dáčí a najednou přišel policajt a on byl nějaký vyšší na kriminálce, tenkrát v Prešově, jo, takže já jsem byl v Prešově, ve městě. No a hledal mě fotra, ne? Protože to viděl stát jeho auto. Takže my jsme měli takovou prašivou barvu, takovou krémovou, taxikářskou, ne? A on ho hledal a pak, kde máš fotra? A říkám, no on tady není. Oni mi neříkají, že jsi přijel autem. Říkám, no jo. A policaj mi říká, poslouchej, až tady skončíš, tak přijedeš na kriminálku, tam přijedeš ve dvě, nebo v kolik hodin, já už si je pamatuju. Přijedeš a odvezeš mě domů. Normálně jsem přijel na kriminálku, policaj naskočil do auta, já jsem ho vez domů, ještě na druhou stranu sídliště a pak zpátky domů já. Takže, hele.
0: No,
1: oni, víš jak, když vyrůstáš v rodině tady z těch, jakoby, co máš no. přístup k autům, děda mě učil jezdit v 10 letech, nebo možná dřív, Octavii, co jsme doma měli, takže jako já neměl problém tady s těma věcma vůbec ovládat, cokoliv. Jo. Ani neměl jsem nikdy problém s autem, jako že bych boural. Nebo,
0: já jsem aj měl totiž zájem, děde vždycky byl fanda do aut, on to musel mít vepucovaný všechno, ten motor, on vždycky, že motor byl vzadu. Tak zvedl ten motor a ten motor byl tak malinký, tak jednoduché prostě, já to doteď vidím, jo. A mě to vždycky bavilo, jak on to tam všechno pucuje, ten olej vždycky vytáhl, tu měrku, svíčky vždycky by takový, po takovým hněrým kastlíku to bylo, jo. A já jsem měl pocit, že tomu aj rozumím, že bych to třeba aj spravil, protože dědek používal na opravu šrobová kladivo, jo, a možná nějaké klíč. Jinak žádné digitál, žádný prostě nějaký diagnostiky. Jo, to byly 80. leta třeba. No, takže... A teďka to zbytečně všechno zkomplikovali tím digitálem. A pozor!
1: Cíleně.
0: A já vám teďka pustím, Maro, klidně si dej hlta, kafička. Já vám teďka něco pustím. Já jsem se musel... Jako smíšený pocity. Nevím, Maro, jestli to vidí. Jsou tam nákupní košiky. Vidíš, že?
1: Vidím.
0: A já to jenom rychle přečtu. Nemusím ani celý, ale počúvajte sem, čo se chystá. Nákupní vozíky zmizí ze supermarketů. Nahradí je něco mnohem lepšího. Desítky let fungující systém nakupování se chystá projít zásadní změnou. Tradiční nákupní vozíky, které známe z každého supermarketu, postupně ustupují moderní technologii. Chytré vozíky vybavené kamerami a dotykovými displeji slibují revoluci v nakupování. Produkty se naskenují automaticky. Zákazníci vidí aktuální útratu v reálném čase a odpadá zdlouhavé vykládání zboží u pokladny. Zákazník si vezme vozík, naplní ho potravinami

0: hmotnosti a ceny ve chvíli, kdy je vložíte do vozíku. Mara odešel, tak já to přečtu celý. Nákupní proces se díky tomu výrazně zrychluje, ale výhody nekončí jen u rychlosti. Dotykový displej umožňuje sledovat výdaje v reálném čase, zobrazuje platné akce a slevy a zákazník může kontrolovat svůj věrnostní bonus. To je hlavní. V dnešní době, kdy mnoho lidí pečlivě hlídá rozpočet, jde o zásadní benefit. Obrazovka slouží také k personalizaci a obohacení nákupního zážitku. Může ukazovat cílené nabídky, informace o produktech nebo dokonce recepty. Zákazníci tak získávají mnohem více než jen možnost rychlejšího skenování. Skenovat. Tyto moderní vozíky šetří čas i tím, že zjednoduší platební proces. Po dokončení nákupu není nutné vykládat zboží z vozíku, už jenom rychle. Stačí zamířit k vyhrazené stanici, kde se účtenka vygeneruje automaticky. Ano, automaticky. Zákazníci mohou navíc zaplatit přímo prostřednictvím chytrého telefonu, že mnozí mají prstinky nebo číp už mají tady mezi těma prstama. Jo? Rychlejší a zároveň méně stresující řešení. Ano, obchodní řetězce budou muset zákazníky při přechodu na nový systém aktivně podporovat, aby proběhl hladce. Je třeba vyřešit i logistické otázky týkající se provozu a údržby těchto technologických vyspělých. Tady je zařízení, ale já čtu zbraní, jako jo, takže vidíš, na čo, jo, to můžou být zbraně tady z toho. Jo. Příchod chytrých vozíků nevyhnutelně ovlivní pozice pokladních, no to je jasný, padák. Na druhou stranu může vytvořit nové pracovní příležitosti, například v oblasti zákaznické asistence nebo správy technologií přímo v prodejnách. Transformace malou obchodu tak pokračuje a klasické nákupní vozíky se možná brzy stanou minulostí. Takže přátelé Omšanty, já velmi blagadariu tomu, že nechodím do těch Hitler marketů. Já už jsem nepodporoval ani ty samoobslužní pokladny. Nešlo mě to, jak se říká, nebylo mě to pochutí, jo? Už jsem měl odpor tomu, mě to tam prostě nepouštělo. No a teďka, přátelé, co se na občany chystá, tak to už je extrém, to už je sci-fi vyloženě. Oni nás programovali tady, ten Hollywood už kdysi dávno, jo, takže a ta realita skutečně jim jako vychází, Maru. My jsme se na tom dneska bavili, že zřejmě není vyhnutí, jak říkají ezoterici, že se rozdělí ta realita a Wolf Messing, že předpověděl, že tento rok má skončit vláda satanismu. Přátelé, jak to tak vidíme, ono se jim sakryš tak nějak všechno plní. Takže Maro, Hitler markety a ty a chytrý vozíky s displejem čověče a s čidlama a se skenerem. Co ty na to?
1: No tak pak už si z toho regálu, nebo vemeš si věc z regálu, hodíš ji do košíku a v tu radu začne pípat, že už si překročil, že to máš vrátit.
0: Až bude si BDC.
1: No jasně, teď to jsou všechno přípravy. To nic jiného není.
0: Ano. No, jo. Já jsem rád, že změnil si BDC a to je nachystaný krásný vysvětlující videjko pro vás, no. Protože ten, kdo si myslí, no a co, tak ať je digitál, stejně mám platební kartu, tak to už je jedno, stejně ty peníze nevidím, to jsou nuly a jedničky. Ale teďka vám teda pustím videjko, kde se dozvíte, jaký je rozdíl teda mezi digitální měnou a penězma na účtě, byť máte klasickou platební kartu. Takže to ještě není ten digitál, že máte kartu, jo. To je teprve jako úvod do té problematiky digitálu CBDC. Takže máš něco předtím, nebo pustím videjko a pak se pobavíme? Ne, no,
1: ohledně, jsem to chtěl, ohledně ty digitální měny, tam už nebude možno šetřit peníze, jo? Takže pro ty, co máte rádi ty prašulky, už asi je budete hodně nenávidět, protože jestli je neutratíte, tak zmizí. Jo? Už není možné šetřit, nic převádět z měsíce na měsíc, jo? Co byste jakože ušetřili? Ne, už to nebude možné. Takže se zamyslete nad tím, že vy chodíte do práce a vy de facto za tu práci jakože dostáváte nějakou odměnu, kterou vy ani nevidíte, ani s ní nemůžete ve finále manipulovat. Teď oni vás takhle krásně drží v tom otroctví zamčených.

0: Tak co to je za život? Otroctví, ne?
1: Ano. Je to forma otroctví, takže vlastně od dob feudalismu se
0: To
1: jako
0: už je
1: nic
0: tvrdý
1: nezměnilo.
0: otroctví, to už.
1: No,
0: Jo? Protože.
1: ne, že se nezměnilo od dob feudalismu, ale je to stokrát horší. Dřív ten
0: Ono se jenom
1: otrok.
0: vylepšuje.
1: No,
0: Žádný
1: ano.
0: otroctví nikdy nezaniklo. Ono se jenom
1: Ne, ne.
0: vylepšuje dál a dál a dál. Jo.
1: Takže
0: Takže ty řekneš, koupím si tohle. No ne, nekoupíš si to.
1: zase vidíme ten kontrast mezi dobou, jako relativně nedávno minulou, třeba těch 40 let, kdy babka měla v těch hrnečkách ty bankovní stovky, jo, a 20 koruny, někdy mě aj dala, šáhla do hrnečku, dala mě prostě na nukáč a to. No, takže dneska, když si, přátelé, budete spořit a myslíte si, že máte na účtě tam 20 mega, tak si to jenom jako myslíte, jako, jo, protože brzo tam může být jenom prostě 0 a 1 a na konci měsíce nic.
0: Proto doporučuji všem, aby vybrali svoje účty do nuly,
1: Do nuly.
0: pokud to ještě jde.
1: No.
0: Protože ještě pak nějakou chvíli můžete s těma papírovýma, sice bezcennýma papírkama nějak fungovat, protože ještě budou mít jakože hodnotu mezi váma jako lidma.
1: No a vzpomínáš si, to ty si nespomínáš, ani já, ale pamětníci si vzpomínají, jak byla 53. měna.
0: No.
1: Jim řekli, že si to můžou směnit a to, ale byla neděla, v pondělí to mělo platit, jako, jo, takže na to
0: No
1: měli jeden
0: jasně,
1: den,
0: ale
1: v
0: teď to
1: nedělu.
0: nebude 1:2, nebo jak to bylo v 50. letech. Teď to
1: No,
0: bude
1: bylo.
0: 1:0. Ty peníze zmizejí. Proto oni tady vyhrožují s tím, že by mohl být ten blackout nebo něco takového, jo. No, protože oni to musí na něco svíst, jo, když ty prachy zmizejí. Protože banky nemají žádný peníze, ty mají jenom čísla digitální. A ty jenom zmáčknou enter a jiný to. A najednou bude chaos a vláda přijde se spásnou myšlenkou, že dobře, že když to teda se posralo, no tak my vám nabízíme tuhle digitální CBDC. Prozatím na pořád.
1: Takže, posluchači, kdo ještě jste neslyšeli, no vy, co nás posloucháte, tak jste o tom už slyšeli, ale třeba přichází další a další. Takže kdo jste neslyšeli, co to je CBDC, takže Maro, ty promluv a já pustím videjko.
0: Já jenom budou hodně trpět ty, kteří mají rádi ty peníze. Protože už nebudou.
1: Teďka jsem mi připomněl, mám tam krásný videjko, který nachystám tady. Takže krátký videjko o CBDC, jo. Veliká osvěta, takže jdeme na to.
2: Goldman Sachs řekl, že pandemie potrvá ještě 4 roky. Že potrvá 4 roky, což znamená ještě 2 roky. Pokud tomu tak skutečně bude, dojde ke kolapsu malých a středních podniků. Bude tu spousta Rakušanů, o které se bude muset postarat. A jak tato podpora bude probíhat, nám bylo vysvětleno už v jedné přednášce, a sice prostřednictvím digitálního eura. A většina lidí nerozumí rozdílu mezi digitálním eurem a běžnou platební kartou. Když se běžného spotřebitele zeptáte na digitální euro, řekne, mě to nevadí, já už platební kartu mám. A v tom je třeba vysvětlit, že platební karta je přiřazena pouze k jedné straně, a sice k účtu. Pokud na něm něco je, můžu si za to koupit, co chci. Digitální euro je naproti tomu přiřazeno bilaterálně. Na jedné straně je účet, na druhé straně. Skupiny produktů, které pro mě jsou nebo nejsou odemčené. A když mluvíme o základním zabezpečení, zní to podobně jako nepodmíněný základní příjem, ale je to úplně jiná záležitost. Základní zabezpečení znamená, že když mi bude na účet připsáno digitální euro, a to bude jistě propagandisticky dobře prezentováno, kancléř, se postaví před lidi a řekne, nemějte obavy, já osobně jsem každému Rakušanovi, který je hoden podpory, zřídil účet u Evropské centrální banky. Už ale nedodá, že tím jsou odemčené pouze určité skupiny produktů. Že v supermarketu si člověk bude moci koupit chléb, ale už neprosecco. A když je někdo politický skeptik nebo kdokoliv jiný a v Berlíně probíhá demonstrace, nebude si moci koupit lístek na autobus, vlak ani letenku a zůstane mu jen 10 eur. Se naplní to, co řekl Rothschild, totiž že peníze jsou. Nejmocnější armádou, protože s digitálním eurem je kontrola a útlak levnější než kdykoliv v historii lidstva.
0: Kostengünstig wie noch nie in der Menschheitsgeschichte mit dem digitalen Euro.
1: Tak, přátelé, takže tady to máte na vlastní uši a na vlastní oči, teda, co se chystá CBDC digitální. Ojo, jo? A takže si nebudete moc koupit, na co máte aktuální chuť. Tady třeba chlapec měl chuť na prosecco, nebo někdo tam bude chtět, já nevím, cigárka, nebo prostě nějaký alkohol, nebo cokoliv, to je úplně jedno, jo. To, co má vysokou uhlíkovou stopu třeba, jo, na to nedosáhne. A řekne, ale teď já jsem přece milionář, já tam mám miliony, nasrat, chlapče, nemáš tam ani korunu, jo. Nevyčerpal jsi a nemáš prostě nic, jo. Takže ono to zní jako sci-fi, jako špatná pohádka na dobrou noc, jo. Ale... Maro, jim všechno vychází, člověče. No, jako teďka mě mnozí nařknou, ty to přivoláváš, ty to vysíláš a toto, to s tím nemáš nic společného. Tak to je, tak to mají v záměru.
0: No, ty to musíš o tom přece mluvit, ne?
1: Ano, mluvíme o tom, protože je to reálná hrozba. A no, přátelé, je potřeba se připravit.
0: Jo, a to se týká všech, to se týká i úředníků. Jo, to nejenom, že se to týká jako, že ty spodiny, co dělá v těch fabrikách, to se týká vás všech, úředníků, policajtů, všech. Jo? No. Takže pak bude pozdě.
1: No. Teď já si neodpustím, já toto videjko, já jsem, ono je takový fakt srandovní, ale přitom je hlubokomyslný, jo? A jmenuje se to jako bohatí lidé, what, je to idioti, jo, takovej Rus
2: tam mluví. Člověk vydělává peníze, ale neznamená, že není idiot. Bohatí lidé jsou idioti. Věř mi, jsem z jejich kruhu. Nebudu krmit mnoho z nich, rozumíš? A proto se říká, proč jsi tak chytrý. Když jste tak chudí, je to přesně naopak. Bohatí lidé jsou většinou blbci. To je velmi důležité pochopit, proč by se stal velmi bohatým člověkem. Takhle to chodí. Člověk, když nastaví jedna jediný gól. Stávej. Pohádkově bohatý. Všechno podřizuje tomuto cíli. A teprve pak může být báječně bohatý. Musí podřídit rodinné vztahy tomuto cíli. Musí se nestarat o přátele. Potřebuje zradit soudruhy, které potřebuje. Nemluvím o náboženství. To znamená, že musí být protikřesťanský. Prodej svou duši ďáblu. Prodej svou duši ďáblu. A jen hlupáci prodávají svou duši ďáblu. Bobci rozumí. A proto všichni a téměř všichni nejbohatší lidé. No, jsou to pitomci a není jiná možnost. Hotoví pitomci.
1: No, takže...
0: Jenomže víš, co je hezký, že ty, co jsou nad těma bohatýma lidma, tady ty bohatý chtějí zničit. A těm idiotům to vůbec nedochází.
1: Protože bohat je to divný.
0: Protože oni splní svoji službu a pak už oni nebudou potřebovat. Když bude všechno řídit AI a tady to už nebude zapotřebí ani politiku, ani jiný podobný verbeža.
1: Podívejme se na chytrý...
0: Ani úředníků, nic, protože vás budou hlídat. Kamery, AI, jo, všechno se to bude vyhodnocovat. A vám stačí, když vám vypnou přísun k penězům. Jako kartu vám vypnou, telefon vám vypnou, abyste si mohli něco koupit. A co uděláte? Jako ovce. Vy nebudete vědět, jak máte vytvořit si jídlo, nebo cokoliv. Vy nemůžete jít za druhou ovcí, protože ta druhá ovce bude mít taky vyměřený čas. Jo? Takže ona si nemůže koupit něco navíc. Protože já se už by druhý den nemohla ona si koupit pro sebe, kdyby to koupila dneska pro vás.
1: Mají to podchycený.
0: Takže vy si nemyslíte, že z toho nějak uniknete. Jo. A ty plány jedou furt pryč, tady nikdo nezastavuje.
1: Maro, teď tady je důležitý, promiň, já by ten tvůrce byl střídmý, a vypěstoval si jenom to, co skutečně potřebuje, anebo mohl směnit, ale žádný ty přebytky.
0: No nepotřebuješ. Jako můžeš mít přebytky, ale ne s tím, že by si vydělával, jakože by si tvořil nějaký bohatství, ale s tím, že si za ten přebytek zase vyměníš s někým a on ti dá třeba něco jiného.
1: Jinak je komoditu, no, takže...
0: Prostě vy měníte ne, jak to mi to vypadlo. Takhle, vy měníte hodnotu za hodnotu. Mm-hmm. Jo, protože vemte si, že vy chodíte do práce, ale vy nedostáváte hodnotu za tu svoji práci. Vy dostáváte jenom fiktivní papírky, protože kdyby zkrachovala ta banka, tak s těma papírkama můžete takhle dát zatopit. Jo? Protože ty nemají hodnotu. To nemají hodnotu ani toho papíru, na který jsou vytištěny. Jo? Takže vy nemáte v ruce hodnotu. Vy musíte vždycky přemýšlet nad tím, abyste měli něco v ruce, co můžete směnit. Protože jinak, bohužel...
1: No a to je vlastnoručně vyrobený výrobek nebo nějaká vypěstovaná plodina.
0: Cokoliv,
1: co tvůrce vlastně vyrobí.
0: Ty k tomu životu zase tolik toho jídla nepotřebuješ.
1: Právě proto říká mírnost, umírněnost, střídmost.
0: Přesně, protože tady ty hypermarkety vám prodávají sami hnoje a de facto vy ty hnoje ani nepotřebujete. Jo, ale oni vám to prostě naprogramují do hlav, že vy to chcete. Ale vy to nepotřebujete v životu. Vůbec.
1: Aha.
0: Cokoliv. Jo. Vy potřebujete jenom kus lesa a tím to tak nějak stačí.
1: Teďka z mě nakopil. Já jsem tady, dívej se, jak nám to jde prostě. Vždycky mám nějaký tematický videjko. Sice mám seřazený, ale já to zase beru, prosím tě, halabala, jo. Ale toto je nechutný video. Nechutný. Ale já ho pustím, jo. Abyste věděli, jaký sračky kupujete v Hitler marketech. Možná ho znáte to.
3: Žádná slepice. Je vyrobené kompletně z chemikálí a od pravého ho skoro nepoznáš. Zní to neuvěřitelně, ale podvodníci začali vyrábět falešná vejce a kšeft je to obrovský, ukážu ti to na číslech. Výroba 10 000 pravých vajec stojí řekněme 100 000, výroba 10 000 falešných jen 5 000. 20-násobný rozdíl jde rovnou do kapsy podvodníků. A ta nejhorší zpráva? Falešné vejce od pravého skoro nerozeznáš. Můžeš ho uvařit, usmažit i zamíchat do jídla. V Číně prý malé dílny zvládnou vyrobit 10 000 takových vajec denně. Žádná slepice, žádná farma, jen chemie. A jak se to dělá? Nejdřív průhledná lepkavá tekutina vytvoří bílek i s jeho typickým leskem. Pak se injekční stříkačkou vpraví dovnitř žlutá tekutina, aby žloutek měl správnou barvu, strukturu i bublinky. Když směs stuhne, smíchá se s práškem a nakonec se celé zabalí do uměle vyrobené skořápky ze želatiny a vápníkového prášku. A teď ta nejděsivější část. Když hotové vejce rozklepneš, zní úplně stejně jako pravé. A chutná skoro stejně, prostě nepoznáš vůbec nic. Člověk se pak jen ptá, kolik takových vajec už jsme snědli, aniž bychom o tom věděli. Tak schválně, poznal bys falešné vejce? A napadlo tě někdy, že se dá sfalšovat i tohle? Napiš mi do komentářů.
1: Přátelé, Maro, ať ze sebe neudělám blbca, nevím, jestli to fakt není umělá inteligence nebo nějaké fake. Je to vůbec možný s těma vejcama?
0: Ale řeknu ti to takhle, tady ty videa jsem viděl už kdysi dávno, jo. Ale neřeknu ti, jestli je to pravý, nepravý. Mně je to de facto jedno, jo. Já mám doma ty vajíčka.
1: Ty máš doma, já beru taky z farmy vajíčka, ale je to nechutný teda, totok.
0: Je. Jako, viděl jsem spoustu videí na různý témata, jo. Ovoce a tak dále. Ale víš jak, oni se vytváří schválně několikrát fejky, jo, aby znevěrohodnili třeba tu pravdu, která vypadá jako fake, ale ve finále není fake, jo. Takže to jsou takovýhle různý videa nastavený, aby tě sváděli z cesty třeba, jo. Ale každopádně jako ruku za to do ohně nedám, že tohle no, je...
1: Tak jo. Každopádně videjko jsem vystřelil a teďka lidi, posluchači, můžou sami zjišťovat, jak to teda je, protože nevěřte v dejavíčku každý slovo nám, jo?
0: Přesně. To máš jako s masem a tak dále, jo. Já třeba jsem viděl letáky s masem. Já říkám, hele, ale tohle to není maso, co tam je na tom letáku. Protože takhle nevypadá maso. Protože když víš, jak vypadá maso v řezu, tak ty vidíš, že tady že to jaksi neladí tady ty blány v tom, že to je podle mě na 3D tiskárně. Že už programujou lidi tím, že už tady ty falešný masa fotěj a dávají na letáky, aby si zvyk na ten obrazek, jak to maso má jakože vypadat. Jo?
1: Ano.
0: Protože když víš, jak to maso vypadá, tak to sakra, to je nějaký divný maso, ale... No a vem si, že třeba v Americe 4% zpracovaného masa nebo masných výrobků může obsahovat lidský maso, no tak co chceš? Když melou lidi do klobás a do hamburgu.
1: Tak, já se snažím podporovat ty farmáře, anebo když už tak třeba, tak si zajedeme jako k řezníkovi místnímu lokálnímu, kde mám ověřený zdroje, odkud bere, jo, třeba to maso.
0: Já bych tomu jenom podotknul jednu věc, že tady ty věci v našich končinách ještě nejsou jakože takhle jako moc zaběhlý, protože tady ty lidi přece jenom jsou chovatele, pěstitele, jo. Jo, my ty postkomunistický země jsme trošku na tom jinak. Jo. Ale ty na tom západě, tam to je samá tupá hlava, jo. A tam bych se tomu vůbec nedivil. Takže hlavně já třeba párky vůbec skoro už de facto nejde. To už musí být, že se s ním párka, to musí být z jedný masny, jo. A to ještě, protože když jsem viděl ty videa, jak se tady ty věci vyrábějí, tak to nechceš jíst. Jo. To je chemický koktejl.
1: Pak jsem viděl ještě podobný videjko, jak se vyrábí tavený sýry. Taky
0: hůř. No to taky, no tak, hele, normální, ale nejenom tavený sýry. Normální sýry, ty plátkový sýry, to je umělotina. Kolikrát. Víš, to je. Já dneska sýry, já už taky koukám po sýrech, říkám, hele, jo, když prodávají, tak já, jelikož vím, jak chutnají sýry od malička, je jim, jo, a poznáš, jak ten sýr má chutnat i jak má mít konzistenci a tak dále. Ale ty lidi, kteří to jakože neví moc, tak oni pak sežerou všechno. Jo. Ale vem si, že tam není žádná nutriční hodnota, nic.
1: Ne.
0: Ty žereš mrtvý věci. Jo? To je to samé, jako lidi by si měli uvědomit, co dělá mikrovlnka s jídlem. Já už jsem ji nepožil 3 roky.
1: V Rusku je zakázaná.
0: Už ji nepoužiju nikdy.
1: Ne, vůbec. Já už několik let nepoužívám. V Rusku
0: je zakázaná. Protože každý, jakýkoliv jídlo tam dáte, tak všechny hodnoty tam mikrovlnka zničí. Takže vy žerete mrtvý, ale věci, které už jsou pro váš organismus absolutně nepotřební. To je jenom materiál, který vám nic nedává. Takže každý by se měl zamyslet nad tím, jo, co doma má, co používá, protože...
1: Nejenom, že to je jako nepotřebný, nevyživný a je to zničený, ty no, hodnoty, zničený, ale je to taky škodlivý. Když mikrovlna má něco nepřirozeně ohřívat, to si myslím, že není úplně jako...
0: No to všechno trhá roztrhá to, že zničí to všechno. Jo. To jako...
1: Maro!
0: To je to samé jako ty desky varný, jo, ty induční, že by taky vyzařují nějaký nedobrý záření kolem tebe, když topějí. To je to samé jako teflonové pánvičky, jo, jsou velice toxický, když se ohřejou, protože oni pak vylučují ty toxiny, větší toxiny, nebo jak tomu říkají, do toho jídla, který papáte. Já už máme doma stoletou panev, který jsem přišel ještě z Německa přes 20-30 rokama. A já na ní dělám, já ji radši jí nechci. A to máme doma teplody, já je nechci. Jo. Takže musíte koukat, i v čem maříte a co děláte. Jestli chcete být teda zdraví, jako. Jestli nechcete, tak dělejte, jak chcete. Jo. Ale já už koukám, abych byl zdravý.
1: Maro, my vysíláme pro zdraví lvy, a ne pro ovce. Takže tady je předpoklad, že ten... Teď, taky přišly mě komentáře. My furt vysíláme o těch muchomurkách a o té keltské soli a o tým lopuchu a kde si co si sama zdravá vyžívá. Ale kurňa, co chcete, teď to je v první řadě důležitý, být zdravý.
0: No, jasně ne.
1: A no, pak můžete žít.
0: No jako když budeš mít zdraví na hadry, tak jako, čím se budeš jiným zabývat?
1: Na co tě pak budou miliony?
0: Jo, ty potřebuješ být zdravý, a ne nemocný. Oddaný, a poddaný. Jo, proto bochomůrky léčivý. Jo, to jsou všechno léčivý věci. Jo, ale asi se to nikomu nelíbí.
1: Že by byl někdo nastrčený?
0: Já nevím.
1: Maro, dneska teda mám tady krásný úlovek od tebe a video, jo. Pak se vrátíme zpátky do banky a k policajtům, ale teďka toto si neodpustím. Fakt toto, přátelé, toto by mohlo změnit, když se to dostane na povrch, to by mohlo změnit a úplně vlastně převrátí to jejich paradigma, a sice ten farmaceutický biznis, protože samozřejmě parazití a rakovina, jo, ruku v ruce. Takže pouští.
4: Parazity a rakovina mají velmi úzké spojenie. To je úplná novinka, čo som teraz dopozerala webinár a som trošku z toho v šoku a chcem sa o to podeliť. Vrajky robia rozbory u rakovinových pacientov, tak zistiu, že všetky nádory majú v sebe parazity a všetky vzorky krvi od týchto pacientov majú v sebe parazity. Doktor, ktorý lieči rakovinových pacientov holistickým spôsobom, som akurát dopozerala jeho webinár, a number one, prvá vec, čo robia na klinike v Mexiku, majú dve kliniky v Mexiku takéto, antiparazitický protokol majú. Ja som stále vedela, že áno, sú tu parazity a tak ďalej, ale že majú až tak veľkú váhu, som netušila. Takže vám dám sem link na tento webinár pre tých, ktorí viete po anglicky. Vraj parazity dokážu ovplyvniť naše emócie, našu náladu, vedia ovplyvniť úzkosť, keď máme depresiu, sú zodpovedné za depresiu a dokonca za samovražedné úmysly. Je viac ako 100 rôznych druhov parazitov, ktoré sa vedia dostať a žiť v našom ľudskom organizme. A vraj je veľmi veľa ochorení, ktoré sú zle zdiagnostikované a vlastne sú to parazity a ich diagnostikujú ako nejaké určité ochorenia. A že jednoducho doktori nerobia tieto parazitologické testy a aj keď ich robia, tak iba 10% tých parazitov sa ukáže v tých testoch. Lebo dokonca sa vedia skrývať, sú ako chameleóni v tom našom tele. A čo hovoril bolo, že vlastne ako zistíte tak zvonku, že máte asi parazity, vraj sú čierne kruhy pod očami, škrípanie zubov, rôzne kožné čudné vyrážky, alebo ekzémy, alebo alergie, vraj, že autoimunitné ochorenia, srbenie konečníka, to asi všetci vieme, a rôzne žalúdočné problémy a bolesti. Ja doteraz som to riešila tak, že som si raz za pol roka, mne aj moja rodina nekúpila tabletku v lekárni chemickú, ktorá vraj zabije všetky parazity, ale už teraz viem, že zabije len pár druhov parazitov. A tie naozaj tie holistické, antiparazitické kúry, to musíte robiť asi aj mesiac. A doteraz som sa tomu trošku vyhýbala kvôli času, ale po tomto seminári som si povedala, že asi je to fakt, že veľmi dôležité. Takže keď tu máme nejakých sledovateľov, ktorí o tomto naozaj že niečo vedia, alebo naozaj sa o to zaujímajú, alebo majú vlastnú skúsenosť, keď viete, aké produkty vám pomohli, aké produkty fungujú, čo odporúčate, lebo ste to zažili, nechcem žiadnu teóriu, chcem, prosím vás, podielte sa o to, čo vám funguje a skúsme si týmto spôsobom tu pomôcť. Ďakujem.
1: Tak a oni vymysleli proste stovky nemocí, jo? A přitom všechno mají na svědomí paraziti. A přátelé, kdo ještě pochybujete o tom, že systém to s vámi nemyslí dobře, tak jenom toto vědět, jo, že vlastně je to utajený. Celá onko, rakoviny prostě, je to všechno prostě obrovská kamufláž, obrovský biliardy, no biliony možná, biliardy to ještě neexistuje, že biliony zatím, no. Obrovský prostě lobby vydělávání, prostě masomlínek prostě na vydělávání peněz, jo. A přitom jsou to paraziti, takže oni by tak, nebo oni, my, lidstvo, tak jenom lusknutím prstů jsme schopni se zbavit všech nemocí, kromě úrazu samozřejmě. To už zase je potom na šikovnosti tvůrce, jo, aby prostě neutrpěl třeba úraz, jo, při práci se štípačkou dřeva. No, takže, takže Maro, paraziti, ty o tom mluvíš už, já nevím, co tě znám. A já jsem ještě říkal, ale že být nějaký červíci, být rakovina přece, to se geneticky a pak, že to je různě z chemikálí, z kouření prostě a rakovina jater z chlastu a cirhóza a vidíš to? A ono to jsou všechno paraziti, jo teda. Myslíš, že je nějaká cestička, nějaká možnost, aby Co když ti lidi fakt jako procitnou a začnou se sami prostě detoxikovat, odparazitovávat a co na to ten farmaceutický průmysl jako řekne? Je to vůbec možné reálný to prosadit? Jako aby se lidstvo léčilo, jako aby se léčilo, ale aby ani neochuravělo.
0: Jako nevím, proč se ptáš, co na to farma průmysl, tady mi celně uprdele, jo. Celý farma zločinecký gang. Nicméně, na parazity je tady spousta věcí. Jo. Takže když začnete, výborný antiparazitikum je česnek, to má skoro každý doma. Jo. Stačí se ho naučit správně používat, protože ten nemáte sníst hned, ten máte nakrájet 10 minut, 10-15 minut na prtinku, najem nakrájený a pak ho máte teprve jíst. Jo, protože česnek se aktivuje. Jo. Protože on se aktivuje s tím, že byl napadený od parazitů. Jo, takže on aktivuje protiparazita, jakoby antiparazitální věci v sobě. Jo, aby zabil ty parazity, který ho chtějí sežrat, ten česnek. Aby byl v polopatě. Pak další super věc je červená řepa. Jo. Kvás, když máte problémy, i normální, jo, ale kvás je super, to je asi nejlepší. Protože hemeroidy jsou paraziti na prdeli. Jo? Takže stačí kvas červené řepy, když je začnete používat, tak ty vaše hemeroidy krásně zmizí. Jo, to samý parazity v játrech vám zlikviduje ten kvas červené řepy. Jo? A další věc je velice důležitá. Nekrmit parazity. Protože parazity vám ovlivňují i myšlení. Jo? Oni vám sami vnutkávají myšlenku, že chcete sladký, sladký, sladký. Protože paraziti mají rádi sladký. A vy jim prodlužujete život, když je krmíte cukrama. Jo, jakýkoliv fruktoza, cukr, to všechno to mají paraziti rádi. Jo? A C-čko prodlužuje parazitom jednou tolik život. Jo? Takže nadmíra C-čka není dobrá. Jo? Takže opatrně s C-čkem. A další věc. Proti paraziti nemají rádi zásaditý prostředí. Jo? Takže vy, když máte překyselený prostředí, tak to je ráj pro parazity. Jo? To se vám krásně uspávají tepny, protože ty paraziti sedí na těch tepnách, oni to tam pro mě obkrouží a ta krev nemůže už protékat tolik. A oni hezky papají. Ty dobré věci z té krve, která krev dává do vašich orgánů, tak oni ty paraziti to sežerou a naopátku vyměšují toxiny, který jsou pro vás velice jedovatý. Jo, a ty vás zabijí, ty toxiny. No, takže když vytvoříte si zásaditý prostředí, tak s tím hodně znepříjemníte život parazitů. A to stačí jedna soda. Jo, to nepotřebujete nic extra k tomu. Jo. Protože ta narovnává pH. Jo, to máte, a to je, řekla to správně, veškerý kožní problémy, který máte, to jsou všechno paraziti. Jo. Lupenka, všechno paraziti, protože lupenkáři už se to mluvili tisíckrát, jo, jdou k moři a najednou lupenka mizí. Jo. Protože proč? Protože sůl zabíjí parazity. Jo. Nebo jdou k tomu, jak se jmenuje, to mrtvý moře, ne? Jo. A najednou všechno mizí. No protože ty parazity už jsou u vás tak přemnožený, že už vám lezou na povrch. Takže halo, halo, my jsme tady. Jo? A výborný zabiják parazitu je vochomůrka červená, sušená. A samozřejmě i mazání vochomůrky červený, protože to poznáte hned, jak ty věci mizejí. To mazání. Jo? Takže likvidátor parazitu úplně neskutečný. A to, že se o tom nevyučuje. Ono se kdysi vyučovalo, nebo takhle, v těch akademiích lékařských, nebo kde to bylo, jsem měl, myslím, z Ruska, v 60. letech, nebo 70. 60. Vybrali veškeré knihy o parazitech a zrušili jakože to bádání na téma parazitů. Zabavili, odvezli knížky, všechny věci. Řekli, parazity už nejsou problém. A normálně takhle to zavřeli, aby lidi se neléčili.
1: No, A proto se tě, proto se ptám tak obecně, co, jak asi bude reagovat prostě farma business na to, protože on všechno, co funguje, se snaží dehonestovat anebo zničit. Vodu otrávili florem, ovzduší otrávili chemtrails, jídlo, že pečivo, cvrčky, takže jestli má nějakou, no ne, jako páky možná bude mít, ale důležitý, že o tom prostě víme, že všechno mají na svědomí paraziti. A teďka vám Mara řekl teda účinný látky proti parazitům. To už o tom mluvíme furt.
0: No jasně, no o to, hele, jako těch videí už jsem viděl fakt spousty, od spoustu patologů, který jasně říkají, že jakýkoliv nádor, který rozřízli, tak byl narvaný plný parazitů. Jo, proto třeba zajímavý, na rakovinu ve čtvrtém stádiu funguje ivermektin s fembendazolem, nebo membendazolem, jo. A proč? No, protože to jsou antiparazitika. Jo, a když se začínáte takhle zamýšlet nad tím, tak vám dojde, co ve skutečnosti ta rakovina je. A ty turborakoviny, které teď lítají jedna za druhou, jo, ty mladý, jo, to letí, to všude píšou, jak mladý napadají rakovina. No proč asi? No protože ty lidi byli naočkovaní. A to očkování vypíná imunitní systém. Jo. Dvě dávky vyply jim systém, já nevím, kolem 37%. Jo. Teď už bych plácal 36 nebo tak. Prostě takhle nějak kolem do 40% vám vypíná imunitní systém. No takže když vám i vypnou imunitní systém, tak vám nefungují kontrolky, že se vám přemnožují parazity v různých orgánech. Jo? Takže to tělo jakoby ve finále neví, že tam má takovýhle gang parazitální. No, takže co vy uděláte? No když nasadíte vochomůrku, no tak ta obnovuje nervový systém. A tím pádem obnovuje i imunitní systém. Takže to je ruka v ruce.
1: A podívej se, jak...
0: No a samozřejmě, když budete používat standardně ty antiparazitika přírodní, no tak vám ani nemusí fungovat kontrolky a stejně ty paraziti budou mrtví. Mm-hmm. Víš?
1: A podívej se, jak ten systém vlastně dehonestuje třeba tu muchomůrku. Jedovatý, smrtelně jedovatý, no panter je strašně jedovatý, jo? Takže čím víc účinnější, tím víc jako jedovatý. Jo? Teďka pustím videjko zrovna, Maro, ty to vždycky uděláš tak, že mám videjko, a to, přátelé, my nejsme domluvení, že, Maro, my to tak jako nám to tak jde. Dneska jsme jeli, nebo včera jsme jeli ke kamošovi a jeli jsme takovou zkratkou mezi polama a tam rostly jeřabiny, krásně červený, já říkám, ty písní, jak to vlastně s těma jeřabinama? Nám vždycky vtloukli do hlavy, že to je jedovatý, nejeste jeřabiny. A co když to je třeba podobný, jak s muchomůrkama nebo tak? Já nevím, teďka se ptám, jako jo.
0: Já jenom chci podotknout, že když se vám kazejí zuby, tak to znamená, že vaše huba je plná parazitů. Jo, a ty napadají ty zuby. Takže kelská jsou do pusy, nechat rozpustit a parazity jsou povraždění. Takový jednoduchý věci.
1: Já bych ještě doporučil, já mám tady, teďka přišli další ti diváci, kelskou sůl a hřebíček proti parazitům.
0: Jo, hřebíček je vynikající.
1: Já ho cumlám, než změkne 15 minut třeba, pak ho rozkoušu a s ním.
0: Taky antiparazitek.
1: Taky proti parazitům. No a teďka právě, teďka jsem rád, že jsem si vzpomněl, jak se jmenuje ta bylina, peliněk. To je taky vynikající. Peliněk roční a peliněk pravý. Ne ten černobíl, který roste všude hojně. Ten taky není špatný, ale to je spíš tak na něco možná trošku jiného. Ale vyloženě antiparazitálně peliněk pravý a peliněk roční. Takže už jsem si vyvolal nějaký fotky, jak vyvolal. No tak, stáhnul. No tak a jí nám poradí, a jí v lese, že? Nebo kde to roste, někde na Rumišti údajně. No, ale taky uvažuji, že si budu pěstovat, protože tady ten černobíl je všude a ten pravý a roční ten, že se vyskytuje ne tak často. No, takže peliněk taky, další.
0: Jo.
1: No a co ty jeřabiny?
0: Ale o jeřabinách upřímně nic nevím.
1: No, ale je to podezřelý, protože nám říkali, že to je jedovatý. To je
0: podezřelý. No to jo, ale...
1: A jako, třeba to je jednu vatý, no.
0: Já se nemůžu zabývat k většímu. Víš, to jako fakt nejde. Já mám svoje favority a já už víc nepotřebuju. Jo. Já nepotřebuji vědět všechny. To, co je roste kolem mě, to znám a to si beru.
1: Pod tmavočervenými jeřabinami zahynul motýl mezi karabinami. Protože... Zástupce protýl šlápl na Běláska. No a tak dál. To je Karel Kryl.
0: No protože na parazity máš i ořešák, ne?
1: Listy.
0: Ořechové listí, ne? No. Nebo zelený ořechy. Jako na těch parazitích mraky věcí, to jako není jedna věc. Jo, ale mně úplně bohatě stačí, že mochomůrka zabijí parazity a mně to stačí.
1: Maro, moc povídáme a málo pošlíme videí, člověče, takže no tak... já jdu na video.
5: Víte, tématy. Proč jsou kouzelné houby zakázané skoro na celém světě? Ne proto, že by byly nebezpečné, ale protože jsou nebezpečné pro systém. Kaři, kněží a šamani starověku to věděli už před tisíci lety. Psilocybin otevírá mozek. Opravdu otevírá. Vypne tu část vědomí, která zodpovídá za strach, ego a slepou poslušnost. A náhle člověk začne vidět, jak je tento svět uspořádaný, vidět lež a manipulaci. Proto je schovali. Protože poslušný, zmatený a depresivní člověk je ideální otrok. Ale člověk, který jednou uviděl pravdu skrze houby, už nevěří televizi a nemlčí. Oni se netrápí tím, že zemřete. Bojí se, že se probudíte. Houby neničí psychiku, on ničí matriku. A vy si opravdu pořád myslíte, že ten zákaz je péče o vaše zdraví?
1: Tak, to my si nemyslíme s Marou, jo, protože jim nezáleží na našem zdraví a proto dehonestují všechno, co funguje a nabízí nám nějaký srágory a nějaké chemické tabletky, které nejenže nefungují, ale vyloženě jsou zdraví škodlivé. Oni to tam mají napsané jako nežádoucí účinky, ale to jsou vlastně ty jediné účinky, které ty chemické prášky mají. A už jsem se dokonce tady setkal i s názorem člověčka, který tvrdí, že vše, co je v přírodě, tak je takové jedovaté a nebezpečné. A až když to přijde, projde tou chemickou laboratoří, až pak je to účinné. Takže přátelé, je to odstrašující případ nevědomosti. No ale je to každého cesta. Takže Maro, ty se zvrátil. No takže je to ano, toto houby, léčivé byliny, rostliny jsou nebezpečné, hlavně teda pro ten systém, jo, protože můžou nahradit totálně veškerou tu zdravotní vlastně obsluhu. Jo, a účinní.
0: No tak ať se každý dobře zamyslí, že máme tady tolika léků, a máme tady tak strašně moc nemocí. Tak já nevím, 30 let zpátky tolik nemocí tady ani nebylo. Ani neexistovaly pomalu. A najednou jsou všude. Čím víc prášku, tím víc nemocí. Jo, tak se zamyslete, proč ty nemoci asi vznikají. Protože ty nemoce do vás dostávají tady ty skurvenci s těma práškama. Jo. A když jim řeknete, že to nechcete... Ježíš, to je halo u těch doktorů, to mi lidi vykládají, co zažívají. Plné kolapsy, doktoři. To mi ještě vykládal kamarád, starosta, který jemu schválili léčbu za 3,5 milionu korun. Jo. A starosta jim řekl, že jim na to sere. To si neviděl, ty doktory toho docenta, jak tam byl vzteklej.
1: No.
0: Jo. A říká, prej, ne, hoši, vy už mě léčit nebudete. Tři roky by stačilo.
1: Ono to je i tak, že vstupem do špitálu a prvním podpisem na vrátnici se otevírá kolaterální účet a všechno to berou vlastně z těch svěřeneckých fondů, takže žádný zdravotní pojištění, to je jenom fake.
0: No jasně, to už si jenom připlácíš jakože navíc. Protože každý člověk má předplacený život na téhle zemi.
1: Tak.
0: Jo? Ty máte mít všechno zadarmo. Jo? Ale oni těžej. Oni vám prodají vlastní vodu. Jo? Oni vám prodají úplně všechno. Uhlí. Uhlí vám prodají, který je vaše. Protože to nepatří žádnému státu. To patří vám, jako člověku. Jo? Ale on si to stát jenom ukrát, přivlastnil. Jo? A teď vám jde si zvěřit z vašeho uhlí vám vyrobit tu elektrickou energii. Tak vy máte platit za tu elektrickou energii, kterou je vytvořena z vašeho uhlí? Nebo z toho železa, který taky patří vám, ta ruda? Jo? Takže tady si někdo vesele podniká na úkor ostatních. Jo? A vy jenom tupí otroci a jenom kejvete. A zaplatíme. Jo? Jo? Takže lidi, ať se zamyslej, protože spousta lidí, s kterýma teď mluvím, tak už jaksi přestávají jako věřit doktorům, protože už mají velice špatné zkušenosti tady z toho verbeží. A dávají se na tu takzvanou alternativu. Ale ono ve skutečnosti to je ta pravá léčba. Ta alternativa to jsou oni.
1: Oni, a my jsme, ano, ta alternativa je vlastně klasika.
0: Protože příroda vás uzdravuje, ale oni ne, oni vás léčí. Protože to vždycky začíná jedním prášičkem a pak je to hrst prášičku. A nemá to konce. Jo, protože když vás budu léčit, tak čekám, že budete brát třeba ty prášky měsíc, dva a tím to skončilo. Ne do konce života. Jo. Takže se zamyslete, když papáte ty hrstě těch prášků, jak vás bolí žaludek, střeva, jo, atd. Jo, nevolnosti. Spousta lidí už vyhazuje prášky na tlak. Další podvod, jo? Protože když vám dají tlak, na tlak prášečky, tak vám sníží tlak krve a pak se vám už úplně špatně prokrvují nohy třeba, nebo ruce. Jo? Jsem to řešil s jednou ženštinou, který pomáhám v léčbě, který se taky začali dělat modřiny, no a pouštěl jsem ti tu, nebo poslal jsem ti tu hlasovku od ní, co mi poslala, že jako dobrý, jo, že ty modřiny začínají mizet a tedy, jo, nohy neotejkají, protože proč vám natejkají nohy, no protože se vám špatně prokrvujou, ne. Jo, protože já mám výhodu v tom, že já na člověka koukám jako na biologický stroj. Mm-hmm. Já se nezabývám nemocema jater, různých orgánů, protože oni všichni mají společného jmenovatele. A to je překyselení, paraziti, toxicita. Jo? Těžký kovy samozřejmě. Jo? Takže když tady na ty věci se začnete, když na ně soustředíte, tak vás nebudou trápit takový ty podružní nemoce. Jo? Cukrovka. Jenom, že máte hodně cukru. Vy nemáte vůbec jíst cukr, když na to přijde. Vy ho nepotřebujete, vaše tělo si samo vyrábí cukr. Jo? Vy, co něj dáváte cukr, tak to je všechno navíc. To už tam nepatří. Jo? A pak to tělo má problém se toho cukru zbavovat. Pak máte cukrovku. Jo? Dnu a tak dále, protože to je překyselení, cukr překyseluje. Ovoce hodně překyseluje. Zelenina taky. Proto za komunistů byli všichni zdraví, protože okurky jedli jenom v létě a papriky a v zimě a jinak jedli maso. Jo? Protože nebylo normální, aby lidi jedli v zimě okurky, protože prostě okurky v zimě nerostou. Jo? A cokoliv jinýho. Jako my jsme doma neměli, my jsme měli doma jabka a ty byly bedně, ty jsem ani nechtěl. Jo? Jabka nikdy nebyl můj přítel. A nejhorší je, co uděláte, že si ráno ke sní dáte dát, jako je, že jablíčko. No to vás pěkně překyselí hned na startu. Takže zamyslete se, co jíte. A nejlepší je hladovět ráno. Nejíst.
1: Až do večera.
0: Přesně tak. Máte jíst až odpoledne.
1: Já jsem ještě nejedl dnes. Já piju čaj, vodu. No teďka mám No čaj
0: hlavně, se... Hlavně taky bafe na tom čaje, jo.
1: Omezím
0: čaje. No. Čaje překyceluju.
1: Ano. No. No, já mám z bylinkové chaloupky nějaký ty konopný čaj a tak, no, takže to...
0: No to je jedno, jakýkoliv čaj je překyselujou.
1: Ale to chci říct, jako za děcka, já jsem vymetl jak vždycky toho dědu zmíní, protože člověk si vzpomíná na ty prarodiče víc, jak na rodiče třeba, jo. No. My jsme vymetli každou cukrárnu, každé mléčné bar a to bylo tak dobrý. Ale teďka, přátelé, kdyby zavřeli všechny cukrárny, mě to je úplně šumák.
0: No, když jsi měl nějaký ujetý uchylky, já jsem takovýhle věci vůbec nehledal.
1: Kladěcka, mléčné koktejly jahodové.
0: No to jo, ale to bylo jedno za čas, kámo.
1: A punčové řez, bombička, rakvička, větrné.
0: Ne, vůbec. Já jsem byl vychovaný na klobásách, člověče, a na uzeny.
1: No to
0: ty jsi na vesnici.
1: A ty z východa, no tak.
0: Víš, jako...
1: Každý děcko rádo chodilo, si myslím, do cukrárny, jo.
0: No,
1: a to je jedno.
0: No to jo. No jo, jenomže tenkrát to ještě nebylo takový svinstvo, jak je to dnes, no, že tím byla šlehačka a ne šlehačka ze spray.
1: Dneska je to samý Ečko. Jo. Myslím, že aj do těch bombiček rumových možná rýli skutečné rum.
0: Jo, ne, to, hele, to jídlo bylo úplně jiný.
1: Jiný, jasně, že, no.
0: Hlavně za mých dětských let u nás byla stačila malá lednice, tam bylo kus salámu a to bylo všechno. Protože lidi nežili proto, aby žrali. Dneska lidi žijí proto, aby žrali.
1: No, však je to úplně, ty hodnoty jsou úplně zpřehány.
0: To je pomílený.
1: Jo. Maro, když jsme u toho zdravotnického okénka, tak dáme ještě dva podvody. Jo? Jeden se jmenuje Alzheimer, my jsme se o tom už bavili, ale je tady nový videjko od Maxwella. Myslím, že to je Maxwell, nebo není to to?
2: Je to tak, slyšeli jste o Alzheimerově chorobě. Je to lékař, který způsobuje onemocnění. Zapamatuj si má slova. V příštích dvou letech, možná příští týden, vyskočí to v novinách. Existuje více než dost informací, které dokazují, že je to lékař, který způsobuje onemocnění. Alzheimerova choroba je onemocnění, které se nevyskytlo. I pod jiným jménem před 40 lety, v roce 1979 byla uznána jako nemoc. Dnes před 25 lety. Je zabijákem číslo 4 dospělých nad 65 let. Zatím, proč musím přihodit doktory, teď doktory Karcinom kardiovaskulární choroby, diabetes a Alzheimerova choroba. Náš mozek se skládá ze 75%. Tukový izolační materiál zvaný myelin. Jak jste se dozvěděli o myelinu? Dobře. Myelin je tukový izolační materiál v mozku. Už jste jedli sendvič s mozkem? Sendvič s mozkem a vejcem. Nežiješ, dokud nesníš sendvič s mozkem. Je to dobrý. Trochu cibule a hořčice. Není nic lepšího než sendvič s mozkem. Je to teď opravdu levné, protože se každý bojí. Znáte nemoc šílených krav. Koupil bych si víc mozků a snědl bych je. Ale každopádně, myelin tvoří 75% hmotnosti našeho mozku. Pro zvíře je důležitý. V lidském mozku myelin tvoří 75% hmotnosti mozku. Myelin je 100% cholesterol.
1: Tak, já nevím, jestli jsem to videjko náhodou nepouštěl minule, ale o tom Alzheimeru, o tom obrovském podvodě, je už těch videí hodně, že to má velkou souvislost s tím cholesterolem, který je ten strašák. A demence, no. No tak jasně, ale to jsou ty zápoje, ty synapse v tom mozku, kdy je potřeba ten myelin, jo, no a vlastně ten nízký cholesterol způsobuje tady tu demenci a Alzheimer.
0: Ne,
1: ale
0: jasně.
1: Podívej se, to je další důkaz, jak to s náma ten systém jako myslí. Když tady není jediná kladná pozitivní věc, kdy můžeme očekávat nějakou podporu ze systému. Mně to připadá, Maro, že ona, to je válka proti lidstvu už, jo.
0: No to je jasně. No to je, oni chtějí vyhladit ty lidi, přijde, oni se přece s tím chlubě. Jako, i to je všude, co oni, to už oni napovídali všechno, jak ty lidi chtějí zlikvidovat. Tak jenom slepej to nevidí.
1: Člověk si to nechce až tak připustit, že má tady děcka a vnoučata to všechno, ale to je válka.
0: No to si právě musíš připustit, abys je chránil.
1: No tak já už si to připouštím, však je...
0: Víš?
1: Jasně, protože, že se o tom bavíme.
0: Protože já to říkám absolutně všem vždycky, na rovinu. Tady to nesmíte. Jo. A lidi už začínají poslouchat, jako to jim říkám, protože oni vidí na sobě, že je jim čím dál hůř.
1: A proto to zdraví je důležitý.
0: No přesně.
1: Na startování probuzení.
0: Tak, protože když já tě probudím, co se týče zdraví, no tak ty už se pak začneš přemýšlet nad těma jinýma věcma. Uh-huh. Jo? Že tady něco nesedí dalšího. No, a ze zdraví to teprve začíná. Protože pak lidem rychle dojde, jak je poškozovali ty leta. Jo, to je zločinecká pakaž, to je neskutečný.
1: Neskutečný, jo.
0: Jo. A vem si, jak tady se chlubil, zase vyměnili tady nějakýho chytráka odvedle z města, protože je okrát nějak, nebo co, o nějaký miliony, bývalý ředitel, nebo co to bylo, nemocnice, tak teď tam jakože mají nějaký druhej. A ten už slibuje, jak pozvedne, jak budou vydělávat, jako ta nemocnice, jo. Tak se, když se nad tím zamyslíš, tak řekneš, kurva, jak vy chcete vydělávat? No přece na nemocných lidech. No a vy ty nemocní si ale musíte vytvořit. Těma jedama, který už dostávají v těch obyčejných ambulancích. Jo, jenom prášeček. A pak to začíná. Paraziti jedny.
1: No, jak autoservisy vydělávají na takzvaně nemocných autech, no tak tady na nemocných lidech, na pacientech a vyléčený pacient je ztracený zákazník, proto mají ty léky, ty nežádoucí účinky, no. Což jsou vlastně těma hlavníma účinkama, jo?
0: No, jasně. Takže, no, protože vem si, že na těch lékách máš všechno napsané, co ta tabletka ti zničí, jo? Ale to neznamená, že se to projeví hned?
1: No.
0: Ale ona už tam, už to tam trošku podpálila. Tu nemoc, tam tu nemoc, hen tam tu nemoc. No a ono se to začne kupit, až začnou ty věci odcházet.
1: No takže dívě, na jedné straně paraziti, prostě nepřítel, ano. A potom ta chemická, ta farmacie, ta chemie, jako je to taky no,
0: prostě. To je zabiják lidstva. To je zabiják těžký. Oni neví, ty doktoři vůbec neví. Tak, ať ti ten doktor podepíše prášky, že ti nespůsobí žádný špatný věci, když tě teda rád píše. Tak mi to tady podepíš, že se mi nic nestane, a OK. A uvidíš, jak se bude kroutit tak had na ty židli.
1: No.
0: Jo? Protože oni neví, jak léčit lidi. Oni mají jenom napsáno, co na jakože nemoc mají napsat za svinstvo. Protože oni už mají vyzkoumaný, když mu dáme tenhle prášek, no tak se bude poškozovat tohleto a pak přijde jakože jiná léčba. To oni už ví, jak si to otroka pomálu jako likvidovat a vést ho ke smrti. Takže k doktorům za mě chodí jenom sebevrazit. Nic, ani psa bych tam nechal léčit. Ale to si, hele, spousta lidí si tím musí projít, aby to zjistilo na svý vlastní kůži. Jo. A ty, co mě oslovujou, tak ty už si to prošli, takovýhle věci. Jo.
1: No, ale jako nikdy není pozdě, jo? To tělo je zázračný stroj,
0: tělo je
1: vždycky bylo... se dokáže napravit.
0: Tak, tělo se samo opravuje a vy tím, že přestanete do něho dodávat tady ty jedy, tak to tělo pomalu se zmátoří a začne fungovat tak, jak má. Jo? Protože vy mu v tom samoléčení bráníte těma chemickýma svinstvama. Takže to tělo nejenom, že se uzdravuje, že dává energii do toho uzdravení a plus ještě bojuje tady s těma toxickýma svinstvama, co dostanete od doktora.
1: Nevím, jestli to mám, asi to řeknu, však nebudu nikoho jmenovat, no vzpomínáš si nedávno, je to měsíc, měli jsme taky chlapca, který na to byl hodně blbě, jo, takzvaná rakovina slinivky, trošku jsme mu promlouvali, jako do duše, do rozumu, do mysli, tak byl na váškách, jakože jo, že do toho jde, ale pak se vlastně rozhodl pro bílý pláště a neuběhl týden a odešel, jo.
0: No, ale to je jeho problém.
1: Je to prostě každého rozhodnutí a ne každý, jako když tě vtloukají od malička, jo, že ty rakoviny, že to je strašák, že to je nevyléčitelný a kde si, co si. A najednou se zjistí, že to není ani rakovina a ani není nevyléčitelná, že to jsou paraziti, tak ten člověk, když mu to docvakne, jenomže on byl ve špitále a ti na něho zaklekli, že nesmí sodu tam, nesmí kelskou sůl. To je šilený.
0: No protože prachy ne, jim je jedno, že ty zdechneš. To jsou lidi, kteří nemají svědomí, to nemá nic.
1: Nemá.
0: To jsou skurvený bioroboti. Ti říkám, to je neskutečná verbež.
1: Jo, a je tady... Nebyl... No, mluv.
0: Já už jsem tam nebyl minimálně, já nevím, 8-10 let nebo jak dlouho. A už tam ani nikdy nechci, jako.
1: Ne.
0: Nedal, že bych si něco zlomil, ale Jinak na léčení neexistuje.
1: Vůbec.
0: Protože jestli se má člověk rád, tak život tady těm šmejdu nemůže jít. No. Každou chvíli čteš, jak tam

0: Tak já jim tam vždycky píšu, že to jsou jenom skurvený jedy. Že zaplať pámu, že nebudou. Jo? Protože už takhle straší pitomce, kterým věřej, že oni to s nima myslejí dobře. Ale nemyslejí, oni si jenom, oni takhle jenom hejčkají ty lidi, jo, dráždí, jo, aby měli větší strach odevzdanosti. Takže když jim začnete používat mozky, jestli ještě nějaký máte teda.
1: Jako já třeba věřím, no, jakože dávno, když byl vymyslený třeba ten penicilin, jo, že to mělo jako ty účinky a že to ti lékaři nebo ti doktoři mysleli jako dobře. Ale pak se něco stalo, asi Rockefelleri, ano, to převzali a hotovo, vymalováno.
0: Penicilin nikdy s náma to nemysleli dobře. Od té doby, co vznikly ty skurvený doktoři, nikdy to nemysleli dobře.
1: Až nikdy. Tak, jo.
0: Ano. Takže to byla kontrola populace taky, víš. Oni si z lidí dělají pokusný králíky, který co vydrží. Víš? A oni jenom zdokonalujou ty jedy. No, jo? Víš.
1: Takže chtěl jsem trošinku třeba na tu obhajobu, kdysi dávno, že to fungovalo, ta lékařská věda.
0: Ne, nikdy. Vem si, že jak vzniklo lékařství, jako tady ten průmysl, kdo to založil? Rockefeller?
1: No.
0: Ten, co těžil tu naftu? No. Ten, co začínal s těma mastičkama z té ropy, jakože mazání lidem a prodával tady ty svinstva pro lidi, jakože léčivo? Jo, ten, který začal likvidovat tady tu přírodní medicínu.
1: Tak, a teďka je to jasný, že ještě možná tehdy, když byly ty babky bylinkářky a děti bylinkářky, takže ti to mysleli, jo?
0: Ale to je babka bylinkářka, to je jako nějaký šaman, nebo ano. Víš, těch? No, ten zodpovídal za stav svého kmene.
1: Proto je upalovali, protože paktovali se s ďáblem, jo, no. A nastoupila farmacie a moribundu.
0: No, protože zase zločinci z řad Vatikánu, ne?
1: Vatikán. Mhm. Jo, no, tak pustíme si ještě jedno zdravotní okénko a my jsme to dneska moc jako nestihli, ještě tam máme. Pustíme si ještě, já vím, že toto třeba není úplně tvůj šálek kávy, jo? Taková ta trošku EZO, ale schválně, co na to řekneš.
2: To zařízení bylo v 10. století zakázáno Rockefellerovými. Jsou to měděné brýle s tenzory. V 10. století se používávaly ke zlepšení zraku a zbavení se bolesti hlavy. Jsme elektrické bytosti a k životu potřebujeme elektřinu. Když tedy nosíte měď, která je nejlepším vodičem pro určitou část těla, zesiluje energetický tok v této oblasti. A okamžitě ji léčí. Příklad, pokud někoho bolelo koleno, nosil měď na kotnících. A pokud měl špatný zrak nebo trpěl bolestmi hlavy, věděl, že má nosit měď na hlavě. Právě proto se taková zařízení používala v 19. století a ve skutečnosti to byly první brýle, které se objevily dlouho před těmi, které používáme dnes. Ty druhé, jak je známo, lidem škodí, protože jde o odvětví s obratem v bilionech dolarů. A taky věděli, že do střevílí je potřeba vkládat krystaly, protože krystaly rovněž vyzařují léčivé frekvence.
1: Tak, nedávno jsem viděl videjko, kdy 3 nebo 4 měděné trubky byly namířeny na ten chemtrails, jo, který byl 6 km nebo 7 vysoko a rozehnali to, že? Tak jsem se tak pousmál, jo. Ale třeba tady ty brýle, nebo ta měď, jako když je v blízkosti, protože my jsme elektrické bytosti, jo, že ta měď by fakt mohla být prospěšná, i třeba, jo, ta čelenka nebo ty brýle, jo, že vlastně podporuje ten energetický tok, oni tomu říkají ezoterici čakry, jako energie čchy. A přitom to jsou všechno energetické impulzy. Tak co na to, Maro, ty říkáš jako mistr? Třeba na tu měď na těle.
0: No. Já myslím, že to není nic moc pro člověka.
1: Já si myslím, že to není tvůj šálek.
0: To je jenom takové, jako za mě je to jenom blábol. Tečka. Měď má co dočinění s elektrokulturou kolem rostlin, jo? Ale ne, aby si měl někde kolem hlavy. Jo, takže já si nemyslím, že to jsou věci, které by ti mohly pomoct. A za další, když tě bolí hlava, tak máš málo elektrolitu, takže stačí trošku soli, víš. Když tě bolí kolena nebo nohy, tak máš zase málo soli. Jo? Takže nepotřebuješ zase nosit

0: takový věc. Takže za mě
1: Dobrá.
0: vůbec.
1: Dobrá, díky za názor. A teďka teda mě napadá další věc. Měď, no a co říkáš na takový stříbro? Kdy byly stříbrný podnosy, příbory, talířky, nádoby a to stříbro vlastně funguje jako čistič? Já tě nevím, jestli taky parazitu nebo jo, že všechno bylo ze stříbra. Pak to taky zakázali šmahem, to letělo pryč. A měli to, šlechta to měla. A o to se říká modrá krev, protože oni jak používali to stříbro, tak měli tu pokožku takovou od té stříbřenky, jakože byli modří, jo, protože šlechta si mohla dovolit ty stříbrný táci a ten luxus stříbrnej. Takže to stříbro teda jako evidentně má nějaký léčebný uzdravující účinky. Co ty na to? Ne?
0: No,
1: taky ne?
0: Ne.
1: Taky ne.
0: Ne. Jako jak chceš, aby tě kovy léčili? Jako?
1: No to já nevím.
0: No, no tak asi ne, ne, že to není... Ty potřebuješ věci, které to tělo umí zpracovat, ne? Jo.
1: Chce to víc informací ohledně stříbra. Oni přijdou. Dobrý.
0: Ale jako upřímně k čemu?
1: No tak třeba na tom něco bude.
0: Jako budeš si odlejdovat doma stříbrný podtácky, nebo já nevím. K čemu ti to je?
1: No tak jako... Tak mě řekni, proč ta šlechta staletí a staletí používali ty stříbrný ptáci, jo?
0: No, protože stříbro se dobře leští, ne? Stříbro je čistý, to je prostě čistý kov.
1: Dobrý.
0: Protože zlato by nebylo zase tak dobrý, ale stříbro je na tom líp.
1: Já ještě informace nemám o stříbře, jenom takový obrysový.
0: No. Jo, jako podle mě... Tady ty věci, jako já jsem kdysi dávno taky řešil tady tu měď a tady ty věci, ale prostě jako je to úplně bezpředmětný. Jo. Elektrokultuře možná jo, ale jinak jako vůbec.
1: Dobrý,
0: já jsem si dělal ty náramky, to jsem si dělal jo, taky.
1: Jo, já jsem typl, že to není tvůj šálek, nevadí, dobrý.
0: Ne, jako, ne, víš co, lidi dávají dneska kdejaký blud.
1: No, ano. To je
0: jo, možný. Že si vyrobí brejle z drátku a jo. No. To je jako když dělají z lidí blbce a že mají ty alobalové čepice. No. Jako tohle to já se s tím tady těma ani nechci zabývat. Jako.
1: Aha.
0: Pro mě je to bezpředmětné.
1: Jo. No, Maro, dívej, je 20:58 a my jsme si řekli, že dáme vždycky ty dvě hoďky maximálně, protože pak už je to třeba dlouhý, jo? I pro posluchače. Materiálu je dost. Já tady mám nachystaný člověče.
0: Protože...
1: My jsme si naplánovali, ale když člověk plánuje, Bůh se směje minule, že uděláme nějakou tu finanční gramotnost. Mám tady hypotéky, banky, ale to necháme na příště, ale skončil bych u korporátních.
0: To jo, já jenom k tomu, ty mědi, jo, tak měď má takovou měděnku a ta je velice jedovatá pro člověka, víš. To třeba kámoš se s tím otrávil, protože tam někde volizovali jako kluci kabely nebo něco z mědi a normálně se s tím přivotrávili, bacha na to. Jo. Takže bych byl tady s těma věcma opatrný.
1: Dobrý, tak jako beru to jako názor, samozřejmě. A myslím, že tam má o stříbře a i na ploché zemi Dominik tam má hodinový ten. Já jsem to teda ještě celý neviděl.
0: Ale já vím, ale jako... Čemu?
1: No tak...
0: Víš?
1: Všechno se počítá, co funguje.
0: Ale...
1: A funguje i tady to, dívej se. Pouštím, přátelé, přecházíme ze zdravotního okénka na okénko... takzvané policie s ukradeným názvem, což je soukromá obchodní firma se svým číslem DANS a nemá tudíž vůbec žádné pravomoce nás obtěžovat na silnicích, které nejsou jejich, ale naše. A nemá nás to stopovat. A dá se prostě, jo, takže dá se vlastně jako živý člověk pustím. Já jsem se teďka jaksi zakecal.
2: ministrovi, to je cestná kontrola.
3: Ale bezdôvodne nás nemôžete zastaviť, tak?
2: Dôvod. Základná policajná kontrola. Priložte doklady potrebné na vedenie pre vás.
4: Ste korporácia Slovenská republika. Ja nie som váš zamestnanec a nie som váš ani...
2: Si občan Slovenskej republiky?
4: Nie som občan Slovenskej republiky.
2: A čo si občan?
4: Ja som občan Československa. Moja právna spôsobilosť je Československá.
2: Váš občiansky predložil občiansky preukaz?
4: Nepredložím vám.
2: Vy ste povinný predložiť občiansky
4: preukaz? Nie som povinný. Vám ako korporátnemu policajtovi nie som povinný predložiť nič.
2: Ja nie som korporátny policajt, som policajt, som policajt Slovenskej republiky.
4: Ukážte mi zakladajúce listiny Slovenskej republiky. Majú byť verejne dostupné tieto listiny. Prečo nie sú?
2: Pane, tieto veci...
4: Niekto, keď vás pošle na tú cestu, musí preukázať právnu spôsobilosť vašu. Keď ju neviete preukázať vy, musí ju preukázať on.
2: Dobre,
4: musí preukázať vaše pravomoci kompetencie. Na základe čoho máte pravomoci kompetencie? Nehovorte mi...
2: Zákon o policajnom zbore.
4: Nie, zákon o policajnom zbore 171 z 93. roku hovorí len... Prečítajte si ho. Ja ho mám naštudovaný dokonale. Od 2021. ho mám naštudovaný dokonale. Tento zákon sa týka len policajtov a zamestnancov. Korporácie Slovenská republika akciová spoločnosť. Vy nie ste štátny policajt. Nie ste štátny policajt.
2: Dobre, tieto veci, ktoré vy máte so štátom, mňa nezaujímajú.
4: Ale ja mám veci so Československým štátom. Vy akože nemáte žiadne pravomoci, kompetencie. Zbytočne sa budeme o tom baviť. Zavolajte na ústavný súd. Zavolajte na ústavný súd Fiačanovi, zavolajte aj na krajskú prokuratúru, zavolajte Jackaninovi. Ja nebudem volať.
2: No čo preto hovorím, nie, že by som volal.
4: Ja vám pošlem faktúru a vy ju zaplatíte.
2: Za čo faktúru?
4: Za to, že ma neoprávnene zastavujete. Za to, že ste ma neoprávnene zastavil a neoprávnene po mne požadoval listiny, ktoré nie sú dôvodom na to, že by ste ma zastavili. Nehovorte mi, že zo zákona, alebo neviem čo. Nie, zo zákona nie som povinný nič. Nie som.
2: Tak keď to máte naštudované, tak zákon, tak by ste vedeli, že ste povinný.
4: Nie som.
2: Na základe čo nie ste povinný?
4: Vy musíte dodržovať základné ľudské práva a slobody.
2: Na základe čo nie ste povinný?
4: Musíte dodržiavať základné...
2: A čo nie?
4: Nie. Vy žiadne práva nedodržujete. Nedodržujete dohovor o základných ľudských právach a slobodách, ktoré sa zaviazala aj korporácia Slovenská republika rešpektovať. A mňa zaujímajú práva a slobody, čo sa týka listiny základných práv a slobod, a až potom sú zákony. Nemáme sa o čom baviť. Nič vám neukážem. Nič.
2: Na základe čoho?
4: Na základe čoho?
2: No?
4: Na základe ničoho, lebo nie ste vy oprávnení, ani spôsobili, ani kompetentní.
2: Pane, vy nie ste kompetentní na to určovať, kto je, a to nie je zodpovedný.
4: A vy ste?
2: No však...
4: Nie ste kompetentní ani pravomocní.
2: Ja nie som kompetentný na to, že by som vám niečo povedal, že ste napríklad taký a taký. Vy nie ste tiež kompetentní na to, že by ste mi učovali,
4: no,
2: či ja som.
4: No, tak odchádzam a absolútne. Nepoužívam alkoholické nápoje.
2: No, čo, dobre, tak sa preukážem.
4: No, nepoužívam, nepreukážem sa. No. Nie som občan fašistickej okupačnej korporácie Slovenská republika akciová spoločnosť, ktorá má svoje ičo, dičo a DUNS. Slovenská republika nie je štát, je to len firma. A ja s vašou firmou nemám nič spoločné. Vybavené. No. Ja nemám firmu.
2: Tiež fungujete v tom štáte, vo firemnom štáte. Tak si tiež...
4: Nie, ja fungujem na základe OPPT. Tu si prečítajte OPPT UCC 308/1 živý človek a počítajte si zo zadu, čo máte napísané. 21. decembra 2012. Čo?
2: Tak ja to nepotrebujem čítať.
4: No, prečítajte si to. Keď vás nadriadení s týmto neoznámili, je to váš problém, nie môj. A nešírte tu potom nejaké veci, akože hoaxy, blúdy a tak ďalej. A... No zbytočne sa bavíme.
2: Počul som, že zbytočne bavíme.
4: O všetkom sa
1: Tože to bylo poslední videjko dneska, chvilku ještě teda rozeberem. No Maro, jako, já jsem si to pouštěl jako několikrát a na to je jako radost pohledět, protože tam skutečně ta vnitřní síla a ten ústoj byl jako velmi stabilní. No a korporátní teda neviděl kudy kam, úplně byl jako ve slepé ulice, protože oni vlastně nemají tu moc. Oni nemají vůbec žádnou moc, jo. Oni jenom vlastně dělají bubu, straší, mají naučený svoje fráze, svoje mantry, ale cestující ve svém autě, ve svém majetku, když je vědomý a ví, že je živý člověk prostě a že policie je soukromá firma a toto je zaměstnanec firmy prostě, jo, takže dá se i bez dýchání do balónku, bez ponižování, bez poklonkování a poslušnosti vyjít jako vítěz, jo, tady z toho duelu.
0: Jo, tak jak říkáš, no, dá se, jako, to je jenom o tom, jak ty věci máš naštudovaný a neděláš ze sebe šaška. Je? Takže pak ono, ten policaj, když ví, že ty už jsi jako hodně silný v kramplecích, tak on už pak jako začne couvat. Jo, protože on tě musí jakoby přimět de facto podvodem, aby si mu ukázal nějakou kartičku, aby si s ním navázal smluvní vztah. Jo? Toho občana, s tou občankou. Jo? Protože ty, když máš občanku, tak říkáš, že jsi ta občanka. Protože on nemá právo na člověka, policajt. Takže ty tím, že mu dáš kartičku, jo? Tak tím pádem mu dáváš pravomoc jakože nad sebou. Protože ty říkáš, že jsi ta kartička. Jo. A to asi spousta lidí ještě pro nechápe, co to znamená. Že ta kartička je ta fyzická osoba. Jo, protože to je to samý v Čechách, zákon o policii, to je zákon o jejich firmě. To vás nijak nezavazuje k té firmě, abyste jim museli cokoliv prokazovat. Jo, vy se svobodně pohybujete po své zemi. Ne po Slovensku nebo po České republice, po své zemi. Protože Česká republika je právní fikce a je to právnická osoba. To není země. Jo? Takže musíte se naučit rozlišovat tyto věci, abyste se nenechali stáhnout do nějakého nekalého obchodování. Jo? Pak vám dávají výpalný, jo? Banditi. Jo, že musíte platit tohleto, tamhleto, jo, pokuty, jo. A prostě samá buzerace. Takže je na čase zvednout hlavy otroci a postavit se pravdě do očí.
1: No, tady ten fízl teda zjistil záhy, že narazil na silného jedince z řad jako živých lidí. No a pak si spočítal, že vlastně, že ho neokrade, že se mu to nepodaří. No a že by dostal potom ještě sprďunk, jo, že vlastně nic nedokázal, jo, ani pokutovat, ani podpis, no tak ho prostě nechal a já si myslím, že odjel jako z nepořízenou.
0: Protože vem si, že oni to maskují ty kontroly různýma názvama, jo, že silniční kontrola, jo, co pak ty seš silnice, nebo já jsem silnice, nebo ten druhý je silnice, nebo víš? Takže už jdou na tebe podvodem, když už ti to neříkají. Aby tě vtáhli do té hry. A ty mu řekneš, ne, panáčku, silniční kontrolu si provádí na té silnici a ty mě neobtěžuj. Jo? Protože ty mi můžeš zastavit pouze tehdy, pokud já jsem podezřelý z trestného činu a to znamená, že já jsem ublížil druhému člověku. Ne, že jsem ublížil jakože právnický osobě. To není trestný čin. Musí být poškozená strana a to musí být člověk. Jo. Nikolik právní fikce. Jo. Takže oni vám vtahujou, že vám dávají pokuty za překročení rychlosti, ale vy jste nikoho třeba neohrozil nebo nic jste nespůsobil. Nikde. Prostě jste jel někde rychlejš, no tak jako takhle to vyšlo. Jste člověk, Nejsem robot, abych čuměl do tachometru, když mám silnici před sebou. Já potřebuji vidět, co se děje na té silnici. Ne to, co mi ukazuje budík. Jo? Tím pádem se nevěnuju silničnímu takzvanému provozu. A ještě to slovíčko vás schovává věci, jako že silniční provoz je de facto obchodování. Jo? Pozemní komunikace. Komunikuješ, obchoduješ. Jo? Takže tady stačí začít chápat, nebo stačí začít chápat ty věci, jak jsou. Všechno je založené na podvodu, aby vás mohli okrást. Policajt je soukromá firma, je to soukromý zaměstnanec, který musí mít písemný pověření. Ne, že ukáže nějakou kartičku, nebo že má nějaký mundur s nějakým nápisem. To tam vás může napsat, zastavit i někdo, kdo má na zadech. Toyota, Volvo, jo, Marlboro a tak dále. Jo? Protože i kdyby vás zastavil, že jste spáchal trestný čin, tak to musí mít písemně. Protože jelikož je to armáda, no, tak to musí mít písemný rozkaz. Jo? Ale to jsou zločinci. Jo? To jsou doslova banditi. Jo? Takže pěkně chlapec to zahrál, dobře. I když tam
1: Čechoslovák.
0: Mluvil o Čechoslovácích, dobře.
1: Ale v tomto případě to byla jenom taková... To tam
0: nehralo. Jo, tak on to začal, ale pak to vylepšil s tím OPPT.
1: On by to ustál i tak.
0: Takže on byl v klidu, v pohodě. Jo. A není nutný nikomu dávat klíče od auta a podobně nesmysly.
1: Jasně.
0: Jo? No. On vás nemá právo obtěžovat. Tak, a když vás zastaví, jo, ty neposloucháš, tak dej mi číslo nocího, nadřízenýho. Jo, a budeme volat s nadřízeným. Nadřízený neber, no tak budeme volat ještě vyššího. Jo, to není problém. Těch videí je mraky. Celého světa těch videí s policajtama je mraky.
1: Je to fakt hodně a je to pořád, jako je to stejný, jo, vlastně. Je. Není tam jako nic nového. Přátelé, když si to osvojíte, tady to jednání s tím korporátním, tak nemáte co splést, jako jo. Hlavně Přesně. se nepodřídit a neříkat ano, rozumím, prostě jo. Já jsem a říct svoje jméno. To je konec. To je začátek hry jejich.
0: Jo. Přesně, a já nejsem řidič hlavně. Řidič je nejsem povolání. Ale... Jo, řidičák je kartička k povolání. Ne k tomu, že vy můžete jezdit ve svém autě. Vy můžete jezdit bez toho papíru, bez řidičáku. Vy ho nepotřebujete. To je vymyšlená věc na to, abych vás mohli zase okrádat. Jako vy de facto jste zaměstnanci korporace Česká republika tím, že se prokazujete tím řidičským průkazem. Že pro něj jezdíte. Jo. Je to vy podobný. Vy se živíte na přepravě osob a zboží.
1: Je to podobné, jak auto taky nejezdí na technickou, na ten papír, ale na to, že má dobrý technický stav, jo, vhodný.
0: Ty jako ten, kdo jede v tom autě, jsi zodpovědný za svůj stav to auto.
1: No, jasně. Ono je to vlastně jednoduchý, jo. Není to složitý, takže, ale člověk musí jako fakt chci to prostudovat, nacítit se na to. Já třeba, taky mi řekli, to by se to mluví, ty nemáš zkušenosti, jak by se zachoval. Jako, nevím, jestli bych to ustál úplně tak, jak tady ten chlapec, jako jo, ale myslím si prostě, že bych to zvládl, jako jo. A možná se to brzo stane.
0: Hele.
1: Škola života.
0: Já jsem to taky když jsi zažil, A po druhý už to bylo takový, že jsem se už jenom usmíval a smál.
1: Už
0: jsi prostě tak nad věcí, že prostě oni už byli tak vystresovaní z toho, že já jsem se jenom usmíval úplně beze strachu.
1: Maro, já tam těch videek mám ještě několik ohledně tady té policie takzvané. My tady tímto videjkem se rozloučíme a můžeme příště pokračovat těma dalšíma dvěma třema motivačníma, jo? A já tady ještě přečtu komentáře. Tady nás zdraví někdo červený večer z Belgie, ale tady je krásný večer z Belgie, takže krásný je rusky červený, takže bych měl asi ruský překladáč, takže díky, Leono. No a čauko, přeji hezký večer, a to je, Máro, pro tebe. Máro, nazývám tě druidem, exém ustupuje, avšak mi přijde čas na otázku, mají paraziti svoji energetiku, kde by jsme je mohli zastavit v energetickém šíření a zavřít brány. Galtit. Tak poslední, Máro, zodpověz dotaz. A
0: ale energeticky všechno je o stravě. Všechno je o stravě. Vem si, že ten parazit je biologický taky stroj. No, takže ty ho potřebuješ biologicky zničit. Mm-hmm. Jo, to, že budeš někde stát, ty potřebuješ zničit konkrétní parazity. Jo, takže ty musíš vědět, že tahle ta věc funguje. No tady to, protože máš 3 druhy parazitů, jakoby ve vývoji, jo. Máš vajíčko, máš larvu a máš dospělýho parazita. Jo, a na každého funguje něco jiného, jo. Ale ty musíš přemýšlet, prostě, aby si těm parazitem, když je máš znepříjemněný život u sebe doma, jako ve svém těle, a to je, že jim začneš vytvářet sakra zásaditý prostředí. Protože oni mají rádi sladký a tady v tomhle se jim nedaří, jako. Tam se moc jako nechtějí množit. No, takže takhle bych, já osobně takhle na to pohlížím.
1: Já vím, že přes ty energie to je taky vlastně působení té mědi, toho stříbra, moc to tak jako nebereš, ale vlastně po té biologické stránce, jako živý organismus, jo, takže vlastně zničit je to, taky, je to o té stravě.
0: Jako to není nic, jako nemyslím to ve zlým, jako tady ty, jak jsi ukázal ty věci, ale já to beru všechno, že to, co ti má pomoct, musí projít tebou. Musí se dotknout tvýho těla. Jo? To mazání třeba, jo? Jo, že se ti vcucne do té kůže. Jo, ta měď se ti nevcucne do kůže. Ale ty ten problém nemáš na kůži, jenom ty ho máš pod kůží. Ty potřebuješ ty parazity vytáhnout pryč a nejlíp je útočit na ně zvenku i zevnitř. No. A když budeš, říkám, já to vidím tady ty věci, jak už to zabírá na těch lidech. Takže vem si, že je to živý, no tak musíš to živý prostě zabít něčím, co nezabije tebe. Jo. To, co zabíjí parazity, jsou dávky jedů. Jo, to je toxický. To je toxiny, ale přírodní. Jo, to není z ropy. Jo, protože právě ty zelenina je udělána i kávový zrna, spousta listů, jo. Ten list je neškodný. Do té doby, než se nepropojí vrstvy mezi sebou, pak začnou vytvářet toxickou látku. Aby zabili toho parazita, když do nich kousne. Když se do nich zahryzne, tak on propojí ty vrstvy a v tu ránu. Jo, to je jako když máš, abych ti to vysvětlil, jako montážní penu dvousložkovou, jo, utrhneš tu složku v ní a v tu ránu se to propojí s tou druhou a v tu ránu je to pěna, jo. Rychle tvrdnoucí. Jo, takže takhle se aktivují i rostliny. Proto ten česnek máš nechat 10-15 minut na prkínku, aby se aktivoval. A ono to funguje. No, protože když lidi začnou úplně s jednoduchými věcmi, jenom s tou keltskou solí a jedlou sodou, tak upoznají na sobě, jak se jim zlepšilo stavy. Modrý nohy, co mají lidi modrý nohy, začíná ta modrota ustupovat. Začínají se jim hojit ty nohy. Jo. Mě štve, že jsem nevyfotil toho kamaráda mýho, s kterým jsem začal před týdnem zhruba, no týden asi. No a měl modrý nohy a když jsem to viděl, říkám, ale to není moc hezký, jako to se ti máš na těch nohách, ty modrý nohy s těma otevřenýma věcma, jako jo. S těma bolákama. A říkám, hele, na to zemřel můj strejt. No, na embolii, protože pak se ti, to je vidět, jak máš de facto krev černou v tom. Jo, a to jsou ty sraženiny, které pak ti způsobí, jo, to náhlé úmrtí. Jo, embolie a tak dále. Embolie ti způsobí samozřejmě zástavu srdce nebo mozkovou mrtvici. No, takže ty potřebuješ vyčistit ty nohy, jo, od tady těch parazitů a začneš jíst tu sůl a začne se ti krásně prokrvovat nohy.
1: No,
0: je to vidět. A je to vidět, protože kamarád to měl až pod koleno a už to má nevím, 20 cm, určitě už má normálně krásnou pokožku. Jak to ustupuje směrem dolů.
1: A jí mu chomorku bere, nebo jenom tu kalcovou?
0: Ne, jenom čistě, já jsem mu dal také dvochomorky mazání, si to maže, protože mu natejkali nohy, jo, a samozřejmě modrý nohy, jo, i s těma, jako, takovýma ošklivýma ránama, které jako jsou tak byly napůl zacelený, takový, že si nevěděl, že kdy to exploduje. A teďko jsem viděl nohy a říkám, ty brďo, říkám, paráda. A říkám mi, prej, hele, mě už nebolej nohy. Protože si stěžoval, že jak dělá dvanáctky v práci, že nemohl prostě uchodit tu šichtu. On taky 150 kilo, no tak. Tak to víš, že ty nohy trpějí. No ale říkám, škoda je, že jsem to nevyfotil před a po.
1: Takových případů už budeš mít víc, si myslím, jo? Takže bude příležitost, nějaké fotečky.
0: Takže jako jsem rád, jako, že těm lidem to funguje, protože najednou ty lidi jsou veselější, ne?
1: Tak zdraví je základ.
0: Jo, protože ty lidi to trápí, rozumíš? Protože on se bojí, pak on řekne, protože tady ty modrý nohy pak najednou začnou řezat. Jo. A přitom taková jednoduchá věc, léčba. Stačí to jenom vyzkoušet. Co za to dáte, koupíte si kilovku kelský soli a jednou sodu a budete každý ráno si dávat půl žičky toho a půl žičky toho, podle toho, jak to zvládáte, nebo někdo dával žičku, ale to je všechno o tom, jak to zvládáte, to upít, protože to vám jako neublíží, když dáte žičku, ale je to pak hnusný, jako na začátku.
1: Já už to beru automaticky, já na to nemusím ani myslet a první moje kroky, ještě před kafičkem a cigárkem, tak si namíchám jako teplou vodu, kalskou sůl a sodu, jo. Není to úplně lahodný mok a ono mě to potom žene do místnostky a
0: no, je to čistí tě to.
1: Vyčištění, vyprázdnění,
0: no,
1: jo.
0: No jasně, no, protože ještě
1: jedný. Máte zácpu třeba kelská sůl a sodu v teplé vodě.
0: Přesně, protože vem si, já teďko léčím ještě jednu ženu a ta taky nateklej nohy, říká, já už nemůžu chodit po schodech tohle a už mi říká, prej, hele, mě už nenateklej nohy, jo, už začíná být dobrý, no a taky to jí týden asi, jo, takže sama taky vidí na sobě, modřiny začínají mizet po rukách,
1: jo.
0: Říká mi to, na ní ťápnul pes a hned se jí udělali modřiny na rukách.
1: No, tak to takže jsou sami dobré zprávy, že to funguje.
0: No, to říkám potěší. Lidi, no jasně, říkám lidi, hlavně když se vám ulevilo, tak to poraďte jinému člověku. Jo. Já nejsem žádný léčitel, já jsem jenom někdo, kdo ví, kdo to má ty věci vyštudovaný, přečtený, naposlouchaný ze světa. Já jsem jenom ten hlasatel. Jo. Já vám poradím a starejte se o sobě.
1: Ano.
0: Takže. Protože mi říkají, prej, Ježíš, vy jste takový ten, a vy nám tady stavíte kůrník, jo? Říkám, hele, já jsem tvůrce a léčení nechám na vás, jo? Já vám poradím, co máte jíst a to je všechno, nazdar. Říkám, tady ty věci vám poradím zadarmo a ten kůrník nebo cokoliv jiného mi zaplatíte. Jo? Protože vy, když budete dlouho žít, tak já budu mít zase dlouho práci.
1: Ano, budeš mě kšeft.
0: Takže dobrý, jako super, lidi jsou spokojeni, jako ohlasy velký. Jo.
1: No já taky mám, ale to bych se tady zase rozvykládal, ale už jsem měl pocit na začátku, že se tak trošku chlubím, já nevím, jestli to je chlubení, nebo taková přirozená radost, jo? Že člověk sobě najde.
0: Ne, ty jsi rád?
1: Já jsem rád, to, ano.
0: To není chlubení. No. Jako, jaký chlubení? To, že pomůžeš druhému člověku, aby byl zdravý? A zadarmo, když
1: ne,
0: to
1: vám. O sobě mluvím, že kdybych já začal teďka o sobě mluvit, jak mě jde práce ve hmotě, že by to mohlo význít, jako, že se chlubím. Jako, jo? Ale to je radost.
0: Ale to je tvoje radost.
1: No však jo, tož dobrý. Ale bylo by to na dlouho. Maro, máme už za 2,5 hodiny. Dívej se krásně, 21:25. A Galtit ještě teda upřesňuje, já to jenom přečtu, a řekneme teda, že tak to asi nefunguje, jak ona si myslí. Dobře, děkuji, jen jsem myslela, že nějak pošramotit energeticky by možná šlo, jako ty parazity, aby nedávali ty deprese nebo zlé myšlenky. Nicméně rozumím tvé odpovědi, děkuji mnohokrát, keltskou sůl mám v posteli, zeoli též. No, takže jako ty parazity energeticky jako poškádlit, to nevím, Petro, to asi ne úplně, to bys musela být veliký mák. Ani taky
0: jestli,
1: to asi nešlo.
0: Jestli se chceš zbavit špatných myšlenek, tak začni užívat pochomulku červenou. Mikrodávkování. Kup si knížku, tam to máš napsaný, jestli seš někde ze světa, jestli umíš anglicky, prodávají jo, mikrodosing Amanita muscaria. A tam je přesně všechno napsané v té knižce. Ta huba tě zbavuje vnitřních strachů. Už se nebudeš ničeho bát. Jakože těch autorit. Nebudeš se bát de facto ničeho. Najednou ten strach zmizí. Jo? A najednou řekneš, sakra, já jsem měl takový strach. Víš, jsem měl pěkný videjko s tím Polákem, nebo Polák to byl, nebo Polák. Jak se strašně bál jezdit pod mostama, že mě z toho úplně hroznou, že mě je hrozný strach, že celý život objížděl, aby nemusel podjíždět mosty. Se strachem, že na něj ten most spadne, ne? A právě on se tam chlubí tím, že začal používat vochomůrku, prej, hele, a od té doby prej si vyhledává přímo ty mosty, aby s nima mohl podjet. Že strach normálně zmizel. A měl takovou panickou hruzu z toho. Jo, takže ta huba fakt funguje. Psychika. Jo. Špatný programy to likviduje.
1: Já to pozoruji i na sobě. No. Petra píše, chodím, hledám už v lese, ale nenacházím. Petro, nesmutní, já jsem byl taky asi 3x v lese, ale ani hřibeček, jo, ani prostě houbička, ani žádná amanitka, ale všechno má svůj čas, Kairos. Loni jsme tam byli až 10. října, jo.
0: Ale oni rostou do konce října, začátek listopadu. No, teď teprve začnou pořádně růst.
1: Času je dost. A jo.
0: Takže opravdu, kdo máte strach, psychický, deprese, tohleto, tak vám garantuju, že ta huba to likviduje na to tata. Jo, tam je potřeba dodržovat mikrodávkování. Jak říkám, je o tom knížka krásně napsaná. Je to faktografie, to není žádný blábol někoho, jo? Ta knížka je založena na důkazech. Ty nejdou vyvrátit. Takže si to sami kupte, vyzkoušejte a uvidíte tu změnu. Ale hlavně, co je pro mě důležité, protože já tu změnu už dávno mám za sebou, jo? Psychickou změnu, jo? Ale co je pro mě důležité, je, že zabí parazity. Jo. A z toho mám největší radost.
1: Takže to těší i nás, Maro. Takže já ti děkuju za dnešní pondělní nedělníček, čili pondělníček, jak byla sedmička, čili 7 dní. Já jsem tomu furt jako nerozuměl, co to je za blbý název. A vidíš, po 30 letech ho použiju, tak mě to baví. Jo. Takže pondělníček, teda máme druhý za sebou na téma cestou tvůrců. Tvořili jsme ty v železe a ve strojích, já ve dřevě. Probrali jsme tady zdravotnické okénko, probrali jsme tady korporátníky, jo. A já si myslím, že budem příště pokračovat a trošku se dostaneme i do té finanční gramotnosti, do těch bank a do těch hypoték, protože lidi v tom furt nemají jasno, taky říkají, no, vzal si z hypotéku? No ne teda mě, jo, jiným. Tak musíš platit, to musíš.
0: No počkej, no. A tak ať mi někdo prokáže, že mi nějakou dá. No
1: však, o tom.
0: I to je jednoduchý, i to je úplně jednoduchý. Dá si hypotéku, ukaž, kde je podpis. Jednoduchý.
1: Jo. Jasně.
0: Ale když vám někdo bude, když vám, to je jako kdyby vám někdo tvrdil, že mu dlužíte prachy. Jo, a nepřinést by vám papír, kde jste ten dluh podepsal. Tak tomu řeknete.
1: Nic ti nedám, nemáš podpis.
0: Říkám, ty nemáš podepsaný papír ode mě v ruce. No. Tady máváš nějakým duplikátem nebo kopií, ale to není originál, těch jsi si mohl vyrobit milion. Ty potřebuješ originál, aby si mohl něco vymáhat v ruce. Maro. Protože každým zaplacení dluhu vám ten, co vám ty prachy půjčil, tak ten papír, kde jste se mu upsal, vám musí dát zpátky do ruky.
1: Ale oni ho nemají, to už je dávno se trávají.
0: No jasně, právě protože vám nic nepůjčili ve skutečnosti, tak oni ho nemají.
1: Tak vlastně, to
0: se takže já se nebráním tomu třeba, abych to zaplatil. No tak dokáž. Dokáž mi, tady mi polož papír na stůl, podepsané, hotovo, tečka.
1: Tak, a ty jsi to teďka pěkně nastartoval a toto rozebereme příště. Tady Galtit, děkuji, už se na ně těším, jako na vaše vysílání. My se taky těšíme na vás, přátelé, je vás tady celkem dost, ale my jsme si s Maro řekli, že ty dvě hodinky budou stačit, no už zase to 2,5, ale to nevadí, bylo to vyživný, mě to hodně bavilo a zase mě to hodně jako posunulo, jo. To
0: tak my vlastně, se bavíme o tom samým, ale trošku možná z jiných úhlů to bereme zase.
1: Jo, ale
0: z jiného pohledu.
1: Nový souvislosti, to furt chodí, no, jako, no.
0: Jasně, no.
1: Takže.
0: Hlavně skvělý je, že se lidi probouzejí po celém světě.
1: To je nádhera. Videek ze celého světa prostě mám. A
0: to je z celého světa, to stačí zajít na TikTok, těch videí je tam milion. Jakýkoliv témata, exekutoři, jak letějí vzduchem i s politetama, všechno tam máte.
1: Ježíš, počkej, já pustím ještě teda jednýho. To exekutorský prase. Jako živá žena vyhodila z pozemku. To má jenom minutku, ale už to nebudem komentovat.
0: Tak se rozloučíme předtím ještě.
1: Začni, rozluč se, já natáhnu video.
0: Dobře, tak já se s váma, milí diváci a posluchači, loučím a přeji vám hezký týden. Ať se vám daří. Hlavně ve zdraví.
1: Hlavně to zdravíčko, já se připojuju k Márovi, takže díky za sledování, sdílení. A samostudium, nemusíte nám věřit, zjišťujte sami, jak se věci mají.
0: Přesně tak.
1: A těšíme se na příští, asi zase to pondělí dáme, jo. Materiálu je dost, jo. A hlavně už jsem se zlepšil v tom dabingu. Jestli jsi všiml, už je to lepší. Já už jsem přišel za další metodu, takže už se mě to dělá snadno. Nezabírá mě to tolik času, i když lítá mezi počítačem, mezi prací ve hmotě, mezi farmou, tam mezi rekonstrukcí baráku. Takže si nestěžuju na nezájem, ale chodí to samo ty nabídky.
0: Ale ty jsi tvůrce.
1: No, žádný. Takže jsme se rozloučili, těšíme se na příště. A to videjko jsem nazval vulgárně, protože tady ty hovada si nezaslouží nic než vulgárně. Takže hádka s exekutorským prasetem. Pouštím a blagadar šanty, čau.
0: Ahoj.
5: Ráno, lidi. Jmenuji se John Harris. Vymáhací úředník. Pracuji pro Newhames PLC a jsem tady z pověření London Borough Advisory Services. Moje úmysly. Chci říct, upozornit vás i říct, že k vašemu a mému... Ano. Soudy padnou, ty padneš. A skončíš na YouTube, Facebooku, Telegramu. Budeš proslulý jako malý zrádce, mrzák, gestapácký čurák, co jsi. Mám dopis, madam. Jo, steč si ho do prdele, čupko. Brzy půjdeš do vězení a za 2 minuty budeš slavný, až to dám na Telegram. Je tu skupina, která vás všechny požene k soudu za obtěžování lidí. Protože vyděláváte peníze výhruškami. Doufám, že v noci neusneš, protože už brzy nebudeš spát, protože půjdete všichni do vězení, ty malý tlustý mrzáku. Vypadni. Sežen si pořádnou práci a přestaň obtěžovat lidi, ty čupko. Dostaneš to, dostaneš svůj den v pekle. Radši začni Bůh modlit se, malá štětko.
1: Takže, přátelé. viděli jsme, že když to nešlo po dobrým, tak to šlo určitě po zlým, jo. A dobře jim tak, tady ten prasatům. Takže krásný večer a brzy v pondělí dáme další pondělní nedělníček, čili pondělníček. Kde máme znělku? Ta je tady.

0: Dobrý deň, prajem, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV pri mikrofóne. Srdečne pozdravuje Iveta. A dovolte, aby som vás privítala, ako už aj zvučka napovedá, pri opätovnom stretnutí s našou milou hostkou, výživovou poradkyňou po dlhšom čase, opäť tu, pani Dagmar. Dobrý deň, prajem, pani Dagmar.
1: Dobrý deň.
0: Obligátny úvod máme za sebou, čas beží, takže ja dávam slovo môjmu hosťovi, aby oznámil tému. Nech sa páči.
1: Tak dneska som si pro vás pripravila téma podzimní splíny a deprese, protože 16. září převzalo vládu plíce, tlusté střevo, k tomu patří kůže, k tomu patří dutiny. A z emocí je to právě takový ten smutek, deprese, splíny. A právě spoustu lidí v dnešní moderní době bere antidepresiva, protože prostě mají takový šílený deprese, že třeba ani nemůžou vylézt z domu, nejsou schopní vůbec jít mezi lidi, jo, utápí se v tom a dokonce si chtějí sáhnout na život, nechtějí se s nikým vidět a prostě je to opravdu, opravdu obrovský problém. Takže co s tím? Každá deprese má takový původ v tom, že je zanesené celé tělo a hlavně, že je zanesené těma toxickýma látkama tlusté střevo. Tlusté střevo je vlastně hlavní eliminační kanál a mělo by se vyčistit. Každý z nás by měl mít ten odpadní hlavní eliminační kanál čistý. Čistý ve smyslu, že tam nebude žádná krusta v tom střevě, že tam nebude prostě žádné usazeniny, žádné bahínko, jo? Že ty střevní klky nebo ten střevní povlak, že nebude zalepený nějakýma prostě těma usazeninama a tak. Protože když ten hlavní eliminační kanál nepracuje tak, jak by měl, tak potom veškeré ty metabolické zbytky a ty toxické látky se ukládají různě v těle. Ať už jsou to právě dutiny, nebo jsou to různé bulky na těle, jo? Nebo se to usazuje v kloubech. Ale taky, co je velmi důležité, je to, že tak, jak máme stav tlustého střeva, tak máme stav myšlení. Jo? Nebo se říká, že tlusté střevo je náš druhý mozek. Že opravdu velmi závisí na tom, jak myslíme a jak se cítíme vnitřně, jestli máme radost nebo ne, tak je odvislé od toho, v jakém stavu máme tlusté střevo. A já bych se u toho chtěla dneska tady zastavit a trošku si o tom popovídat. Takže ne antidepresiva, ale udělat si rýžový půst, aby mi to lépe myslelo. Co myslím tím, že si udělat rýžový půst? Tak, jak to říkám, opravdu uvařit si rýži naturál, poměru 1:3, na jeden hrnek rýže naturál, 3 hrnky vody, bez soli. A tu rýži budete snídat, svačit, obědvat, svačit a večeřet. A vždycky k té rýži naturál si uděláte čerstvou zeleninu. Můžete si tam dát buď lžíci kysaného zelí, nebo si tam můžete dát třeba zeleninu udělanou formou takzvaně nishime, to znamená zeleninka vařená v malém množství vody se špetkou soli, ona je krásně potom sladoučká, nebo si k tomu můžete dát i zeleninku třeba jako čerstvou, syrovou, jako třeba řetkvičku nebo kedlubnu. No a co se pije u toho rýžového půstu? Tak buď vodu s jablečným octem, anebo se popíjí čaj banča nebo kukiča. Pokud je venku zima, tak si dáme právě ten horký čaj a do toho čaje si můžete dát třeba kolečko citronu nebo kolečko zázvoru. A jak se na ten půst připravit? Připravíte se tak, že si prostě řeknete ano, jdu do půstu. A vyberete si jeden den v týdnu, kdy prostě víte, že nebudete dělat nic jako těžkou práci, jo, nebo nějaké závažné rozhodnutí, nebo nebudete dělat žádné prostě věci, které vyžadují spoustu energie. Takže už večeři před tím postním dnem si dáte lehoučkou, ve smyslu třeba jenom trošku polívky. Ten další den jíte jenom tu rýži naturál a další den snídaní si uděláte takovou speciální snídaní, jmenuje se to kaju rýže nebo úprava kaju, a to znamená osmahnutou rýži natural na sezamovém oleji. Tu snídaní si musíte udělat už den dopředu, to znamená večer. Jo, v den půstu po večeři si dáte hrneček rýže natural, propláchnete na sítu, vedle do kastrolku si dáte 3 polévkové lžíce sezamového oleje a tu propláchnutou rýži na tom oleji prostě osmahnete. Osmažujete 3 minutky, 5 minutek a pak to zalejete 3 hrnečkama vroucí vody, jako kdybyste prostě kafe zalívali. Vypnete sporák a na tu osmaženou rýži zalitou vroucí vodou dáte pokličku a na tu pokličku třeba nějakou silnější utěrku nebo ručník nebo třeba nějakou starou mikinu, prostě aby to bylo v teple a necháte to takhle stát do rána. Ráno odděláte pokličku, podíváte se dovnitř a jestli je voda, jak se to řekne, prostě nasáklá do rýže, není tam žádná voda, tak tam přilijete vroucí vody. Pokud tam voda nahoře stojí, tak dolívat nemusíte, jo, záleží, každá rýže seje jinak. No a teď vy tu rýži s tou vodou budete prostě míchat nějakých ještě 10-15 minutek, až se z toho stane právě taková hutná kaše. V tomto momentě tu kaši osolíte, dáte si ji na talíř a přidáte si k tomu nějaký mandličky, rozinky, oříšky, přidáte si k tomu lžíci kvašeného zelí, to je zase na osazení těch správných bakterií a můžete si tam přidat klidně i tu zeleninu vařenou v malém množství vody, jo, tu sladěvčkou, tou formou nishime. Takže tohle to je snídaně po rýžovém půstu. Proč rýže natural? Rýže natural tím, že má takové hrubé slupky, tak je v podstatě rýžový kartáč na střeva. A veškeré ty zatvrdliny, zatuhliny, usazeniny, ty krusty nebo to bahínko, který tam je, tak vlastně ta rýže natural má takovou schopnost to krásně z toho střeva dostat pryč, jako když kartáčem rýžovým prostě drhnete, jo, něco chcete vyčistit a dostat to pryč. Tak přesně tuhle tu úlohu v tom těle má rýže natural. A teďka varianty těch půstů je spoustu. Tak buď si můžete dát, že opravdu celý den nic nejíte. Nejíte ani rýži, jenom pijete. Ale pijete třeba čaj se zázvorem nebo čaj banča a kukyča, protože pokud budete pít něco studeného, jako třeba vodu s citronem nebo vodu s jablečním octem, tak vám bude zima. Jo, proto doporučuji opravdu horký čaj. Někdo si dá třeba odpoledne i kafe. Ale každý z nás se odpoledne dostává do takzvané hypoglykemie, to znamená, že každému z nás klesá krevní cukr a máme chuť na sladký, jo? Potřebujeme prostě se něčím nadopovat. A právě když člověk drží jako hladovku, opravdu nic nejí, tak je dobré odpoledne si dát ten horký čaj třeba s tím citronem nebo s tím zázvorem, aby se jako trošku uvolnili. Tak to je jedna varianta půstu. Druhá varianta půstu je, že si dáte tu rýžovou kaši nebo tu kaju rýži jenom na snídani. Jo? Si dáte rýži a zeleninu a pak třeba celý den zase nejíte nic, ale pozor, odpoledne, jak zase klesne ta hladina krevního cukru, tak si musíte dát čaj s citronem a se zázvorem. Další varianta je, že rýži natural jíte na snídani a na večeři a jinak celý den nejíte nic, zase jenom pijete. My tady tyto půsty děláme, když teďka jsem zrovna měla takovou akci v Teplicích nad Metují v Adršpachu, kde jsme opravdu byli pátek, sobota, neděle a drželi jsme tam ten 3denní půst, ten rýže natural, ale začnou eliminace. Jo? Počítejte s tím, že jakmile dáte tělu prostor, aby se vyčistilo tlusté střevo, tak ono opravdu začne čistit. Tak někoho třeba začne bolet hlava. Někdo třeba dostane průjem, jo? Někdo dostane zvýšenou teplotu, u někoho to proběhne, že jako nic, že se neuděje vůbec nic. A pokud se cokoliv děje, tak to je vždycky známka toho, že prostě imunita funguje a že když dáte tomu tělu prostor se vyčistit, tak ono se opravdu začne čistit. A tady tento půst by se měl držet až do v podstatě konce listopadu nebo ideálně do 15. listopadu, protože od 16. listopadu už začíná zase vládnout ledviny a močový měchýř a tam už je to zase o jiné energii. Ale tady ta pročišťující energie pro tlusté střevo je opravdu do 15. listopadu. A ještě doporučuji si zakoupit drabanon, což je zakvašená šťáva z černé řetkve, anebo si tu šťávu můžete teda udělat doma, že si odšťavíte černou řetkev, necháte ji zakvasit a budete ji popíjet vždycky ráno na lačnost citrónem a s horkou vodou. Jo? V tu dobu, když člověk drží půst, tak je většinou takový nevrlý, protivný, je mu zima, jo, je takový prostě, že ta očista se děje nejenom na fyzické úrovni, ale i na psychické úrovni. Takže můžete být takový hádavý, můžete zvyšovat hlas, jo, můžete, jak se říkám, já tomu říkám, chytat na drc, prostě na otočení klíčku, jo, jak se zároveň čistí i ty játra a tak. Takže pozor na to. Je dobré si v tu dobu toho postního dne dát nějaký relax, jo? Jako třeba svíčičku, lampičku, nějakou příjemnou vůni, nějakou příjemnou hudbu. No a zároveň je potřeba si vzít nějaký svetr, protože opravdu v ten den toho půstu vám bude chladněji. Jako pokud budete jíst blíži, tak vám bude víc teplo, ale pokud nebudete jíst nic, tak vám bude samozřejmě více zima. Co ještě? K těm postním dnům je dobré pít čaj z lněného semínka. Lněné semínko má spoustu benefitů a ono má v sobě takový sliz, který právě pomáhá obnovovat takový ten střevní hlen, jo? Tomu se říká mucin a ten střevní povlak.

kajú rýží. No a teď, co se stane? Budete chodit samozřejmě víc na záchod, močový měchýř se začne čistit, takže i jako obsah těch tekutin bude daleko větší, budete víc chodit prostě běhat, víc chodit čůrat na záchod, budete běhat a můžete dostat třeba i lehoučký průjem, anebo třeba nepůjdete na záchod 3 dny. Jo, tohle všechno se může stát, protože to tělo dostalo čas, dostalo ten time na to, aby se začalo regenerovat. Takže ono veškerou sílu právě dá na tu regeneraci a vy třeba jdete na záchod až 3. den. Jo? Takže nepanikařit a všechno je v pořádku tak, jak to je. A pokud přece jenom byste si chtěli nějak pomoct, takže reflexní zóny na ruce, když si vezmete palec a ukazováček, dáte je k sobě a tady to spojení je vlastně bod číslo 4 na dráze tlustého střeva. Jo? Takže ještě jednou, vezmu si levou ruku, palec levé ruky, dám k ukazováčku levé ruky a tady to spojení, které tam vznikne, taková ta dlouhá čára, tak na konci je bod číslo 4, na dráze tlustého střeva. A to, když si budu stimulovat, když si to budu masírovat, tak se to tlusté střevo krásně prostě otevře, vypustí a obsah jde ven. Takže to je jedna z možností, jak si vlastně pomoct sami doma. Co dál je dobré dělat tady u těch půstů nebo u těch očist podzimních je solný obklad na ledviny. Solný obklad na ledviny anebo i na bříško, jo? Pokud máte vlastně studený bříško, tak si vezmete asi 3/4 kila hrubé mořské soli, dáte to na suchou pánev, ta sůl by může být i třeba himalajská, dáte to na suchou pánev a budete to míchat, prohazovat, prostě dávat tomu energii, tak až je to teplý, až horký. A pak si to nasypete buď do takového ušitého polštářku, anebo do nějakého obalu na polštář, a nebo prostě zabalíte do nějaké staré utěrky a dáte si to na oblast podbříšku, jo, pokud máte třeba studené ruce, nohy, nebo pokud máte zácpu nebo průjem, tak si prohřejete ty střeva, a nebo pokud nemáte energii a je vám zima, tak si to dáte dozadu na oblast ledvin a kostrče. Takže prohřívat se každý večer před spaním. Jo, takže to jsou takové... Nechci tomu říct, že první pomoc, ale takové doporučení, jak vlastně si pročistit tlusté střevo. A teď zase, já budu držet rýžový půst 1 den, jo, ale 2. den už zase, abych to všechno dohnala, tak půjdu na kafe, na zákusek, dám si k tomu nějaký vínko. Trošku jako se nad tím zamyslet, vlastně jakou máte skladbu talíře. Zamyslet se nad tím, že v době tady těch pročišťujících dnů, teďka ten říjen, listopad, že to jídlo by mělo být opravdu co nejjednodušší, takové jako na ty úpravy, jo? Takže žádné smažené, žádné uzené, prostě jenom třeba i pokud budete jíst maso, tak nějaké jenom dušené se zeleninkou, jo? A opravdu hodně zařazovat rýži naturál. Co se doporučuje velmi i podle tradiční čínské medicíny, jsou pikantní chutě. Takže pikantní chutě ve smyslu česnek, zázvor, čili, jo, cibulka, křen. Takže když si během těch ostatních dnů uděláte jakékoliv jídlo a dáte si tam jako takový kondiment, takový doplněk třeba lžíci kvalitní hořčice, nebo si nastrouháte jablíčko s křenem a dáte si to na talíř, nebo si prostě nastrouháte česnek a to jídlo dochutíte česnekem a zázvorem, tak to je přesně ta energie, kterou ten člověk teďka na podzim potřebuje. A právě pokud upadáte do takových až smutků, až depresí, tak je to známka toho, že je tam nerovnováha, že je tam velký diskomfort a že to vaše tlusté střevo je potřeba vyčistit. A jak se na první pohled pozná, jaký má člověk stav tlustého střeva? Tak je to spodní red na obličeji. Spodní red znamená, nebo je na něm vidět, v jakém stavu je tlusté střevo. Pokud je ten spodní red u člověka takový jako odulý, takový nafouklý, jo, takový třeba i otočený ven, tak to znamená, že to tlusté střevo je velmi, velmi dilatované, to znamená uvolněné, jo, že je v něm hodně vody a že

0: jsou tam právě usazeniny typu nějaké to bahínko, blátičko a že je potřeba prostě to určitým způsobem jako vyčistit. Takže tady na toto já doporučuji hydrokolonterapii, to znamená výplach tlustého střeva pod tlakem. Jsou na to specializovaná pracoviště, kde odborně proškolený personál se vám bude opravdu věnovat a provede vás celým tady tímto procesem a je dobré si to nechat udělat na poprvé aspoň třikrát, jo, ten výplach, aby prostě to všechno odešlo pryč. Nebojte se, že se vám něco stane, nestane se vám vůbec nic, je to metoda, která tady byla vždycky, která se prováděla v lázních, jo, třeba tady v lázních v Jeseníku ještě před pár lety to dělali a postupem času se od toho upouštělo, takže zůstaly jenom ty specializované pracoviště, ale třeba před 100 rokama ti lékaři tohle bylo jako první, co naordinovali prostě těm pacientům nebo klientům lázních, tak byl výplach tlustého střeva neboli klistýr. A další, když ten red je takový stažený, když je otočený dovnitř, když tam skoro vůbec není vidět ten red, tak to je známka toho, že to tlusté střevo je velmi stažené, velmi spečené a že ten průchod vlastně je velmi maličký. Jo? Je to třeba jenom taková malinká dírečka, třeba jenom centimetrová nebo půl centimetrová a je tam hodně taková ta krusta, jako zapečená na tom střevě. A právě tady ta hydrokolonterapie tady na tyto stavy velmi dobře zabírá, protože vemte si to úplně stejné, jako je třeba připálený hrnec, jo, když máte, vaříte rýži nebo cokoliv jiného a teď se vám to tam připeče, na to zapomenete, je to spálený a připečený. Takže vy to nejdřív taky musíte ten připečený hrnec namočit, nechat to odmoknout a potom to třeba vyškrábete lžící nebo vašečkou a vylejete pryč ten hrnec. Ale stejně ještě tam na dně zůstávají ty připečené zbytky, na které musíte vzít třeba drátěnku nebo ocet. Jo, a úplně stejné je to s tím střevem, že pokud jdete na tu hydrokolonterapii, tak vlastně poprvé se to jenom namočí, po druhé, ten druhý den se to vlastně začne odlupovat a třetí den se to teprve odvede. Ten vyškolený personál vám řekne podle vlastně stavu vašeho tlustého střeva, kolik vlastně těch aplikací potřebujete. A z mých zkušeností nebo ze zkušeností mých klientů je toto výborný prostředek na deprese, když se vyčistí právě tímto způsobem tlusté střevo a když z toho těla odejdou veškeré ty toxické látky, které jsou uložené všude možně a ten hlavní eliminační kanál se uvolní, tak se tomu člověku vždycky zlepší nálada, vždycky prostě ty deprese ustoupí nebo se aspoň zmírní a ti lidé opravdu říkají, že nastává i v těch jejich depresivních stavech velké zlepšení. Jo, takže to jsem si já nevycucala z prstu, ale to jsou opravdu zkušenosti těch lidí, kteří tohleto praktikují. Ano, pokud ano, máte ano. Psychický problém a nechcete na někoho vystrkovat zadeček, nechcete si nechat zavést nějakou teplou vodu do tlustého střeva, tak je dobré si doma aspoň udělat klistýr. Tam se vyčistí vlastně jenom ten sestupný tračník, jo? To střevo má vlastně od tenkého střeva vzestupný, příčný a sestupný tračník. A když vy si budete doma dělat klistýr, tak si ho uděláte jenom vlastně do té poslední části toho tlustého střeva. A dělá se to tak, že si na to koupíte nádobku nebo takový nějaký gumový sáček, do kterého dáte tu teplou vodu, stoupnete si na 4, zavedete do konečníku, je dobré to namazat, konečník i tu násadku, kterou si tam zavedete, máte bříško vlastně vyvěšený, střeva uvolněný a zavádíte vodu. No, dáte tam tak litr 2. Jo, a potom je dobré třeba se překulit na bok, jo, pocvičit si na jeden bok, na druhý bok, můžete klidně dát i nožky za hlavu, prostě udržet tu vodu v těch střevech co nejdýl. Jenomže když se zase postavíte jako na nohy, že, tak ono vlastně vlastní vahou to tlačí na konečník a chce to ven, tak potom odejdeme na toaletu a vypustíme to ven. A teď zase, jakou tu vodu si tam dáte, tak to je přesně podle toho stavu, toho spodního rtu. Když je ten red odulý, opravdu takový jako nafouklý, tak si do té vody můžete dát malou čajovou lžičku mořské soli, jo, a udělat si takový jako fyziologický roztok. Ale právě naopak, když je to střevo, když je to ten red takový stažený, takový opravdu ani skoro není vidět, tak právě do té vody, do toho klistýru si dáte malou čajovou lžičku jablečného octa, aby tam bylo spíš to kyselé prostředí, takové jako maličko uvolňující. Takže takhle si s tím můžete hrát sami doma. Pokud si budete doma dělat ten klistýr, tak je dobré si ho udělat před rýžovým půstem, jo, aby to tlusté střevo už bylo čisté, aby ten eliminační kanál byl průchozí, a potom si dáte rýžový půst, kdy nějaké ty zbytky z těch střev ještě ten rýžový kartáč odrhne a odvede se to pryč.
1: No, já jsem chtěla jen, jak může do toho trošku vstoupit. Nevím, či jste počuli, paní Dagmar, že vlastně mozok. A ešte máme teda dva mozgy, teda mozog je klasický mozog, ale máme že vraj mozog v žaludku a v hrubom čreve. Počuli ste také niečo?
0: Áno, určite.
1: To je dôležité tiež, aby ľudia sa uvedomili, že vlastne ako dôsledne je naprojektované ľudské telo.
0: Jo. Naše telo je opravdu veľmi, veľmi, veľmi moudré. Jo, a ta tradiční čínská medicína už to věděli dávno, nějakých 5000 let, a prostě na základě energií ročního období a i na základě energií těch tělesných provázaností s tím právě dokážou pracovat a i třeba pomocí, že jo, akupunkturních jehel
1: stimulovat.
0: Vyládit nebo s tím pracovat.
1: Ano.
0: Vy jste tady ještě ráda nebo vy jste chtěla?
1: Ano, já jsem len chtěla, že jako my si dáme teraz taký malý break, ak teda nenamietnete, a o chvíločku, milí poslucháči, sa vrátíme a budeme v této zaujímavé téme pokračovat. Takže za chvilku jsme pri vás.

0: Milí poslucháči, skladba dohrala a ja opätovne dávam slovo mojej hostke, pani Dagmar, aby pokračovala v tejto zaujímavej téme. Nech sa páči.
1: Ano, děkuji. Tak my jsme si tady před chvíličkou povídali o tom, jak si vyčistit tlusté střevo, vlastně ten hlavní eliminační kanál, a tím uvolnit deprese. Jo? Že opravdu člověk nemusí brát antidepresiva v takové míře, ale může si pomoct tímto jednoduchým způsobem. Já bych se teď ještě ráda zastavila u dalšího takového velkého tématu, a to je zácpa. Nemluví se o tom. My jsme ve společnosti, kde se o tom opravdu nemluví a je to opravdu tabu a je to takové, jak bych řekla, nespolečenské, ale je to divné, jo, se ptát na někoho, jaké má vyprazňování a jestli chodí každý ráno na záchod a takhle. Já když jsem byla na té Srí Lance, na té Ajurvédě, tak věřte mi, to bylo první, na co se nás ptali. To bylo první, je to zajímá jako první. Když půjdete na tradiční čínskou medicínu, to je první, na co se vás ptají. Jo? A protože tohle je u nich základ, prostě aby ten hlavní eliminační kanál byl v pořádku. Jenomže já třeba, co mám v poradně spoustu lidí, co mají zácpu, jo? Fakt jako přijdou nešťastní, přijdou zelení, fialoví, že 3 dny nebo týden prostě nejdou vyprázdnit tlusté střevo. Takže co s tím? Je to způsobené tím, že ve stravě je spoustu jídla, které vysušuje, které stahuje vodu ze střev. A dnešní moderní snídaně jsou ty lupínky kukuřičné, sice třeba v mléku nebo v rýžovém mléku, nebo jsou moderní nějaké mysli nebo krusly, ale to jsou všechno věci, které jsou suché, pečené, a i když jsou jakože trošku namočené, tak stejně tu vodu z toho střeva stáhnou. Jo? A pak ten obsah tam se vůbec nemůže posunovat. Dále takové ty moderní pufované chlebíčky, ty rýžové nebo rýžové polomáčené, jo, nebo kukuřičný plátek, nebo i žitný plátek chleba. To mi hodně lidí říká, že tohle běžně zařazují denně do stravy a vůbec si neuvědomují tu problematičnost toho, že vlastně je to suchá potravina a že je potřeba to zvlhčovat, všechno zvlhčovat. Úplně nejhorší je to u dětí. Jo, protože když takovému malému dítěti dáte kukuřičné křupky, dobře, 2, 3, ale když prostě to jí po hrstech nebo po miskách, jo, nebo když je učíte na takové ty sladké, já nevím, třeba medvíci to jsou, nebo ty cereálie se tomu obecně říká, sice třeba taky do mléčka, ale potom maminka přijde a prostě to dítě nemůže sedí, tlačí, nemůže. Jo, tak to je první, co vždycky řeknu, aby nejedli. Potom je to chleba a pečivo, prostě veškerá pečená mouka, to znamená buchty, koláče, chleba, rohlíky, jo, tohle to všechno, co projde troubou, tak by mělo být z té stravy vyloučené. V případě, že opravdu máte zácpu a nejdete 3, 4, 5 i více dní na záchod. Co jako první pomoc je koupit si zaječickou hořkou vodu. S tím mám výbornou zkušenost, to mi říkala jedna klientka, že už ví, proč se ta zaječická voda jmenuje zaječická, že když se jako člověk napije, tak zaječí. Ale je to voda, která je tam kousek od Karlových varů, je to takový speciální pramen právě a je to hořký, je to slaný, je to i sladký, jo, je to fakt taková velmi, velmi specifická chuť těch hořkých solí, ale nesmírně to pomáhá právě při zácpách. Takže večer štamprličku zaječické hořké vody, ráno štamprličku zaječické hořké vody a do týdne máte po problému, když vyhodíte veškerý pečivo a veškerý cereálie. Teď vy mi namítnete, že se může použít projímadlo, jo? Že vy přijdete vlastně k lékaři a on vám nabídne projímadlo. Prosím vás, projímadla jsou cesta do pekel, opravdu. Neberte to, nejeste to, je to velmi nebezpečné. Z jednoho prostého důvodu, že jakékoliv projímadlo potom, jako ono vám to pomůže samozřejmě, ale zítra, pozítří, za měsíc, za půl roku potřebujete zvýšit dávky. Jo, a najednou se dostanete do bodu, kdy už prostě jíte mega dávky projímadel, ale stejně je to stejné. Ta peristaltika prostě nefunguje. A je to jeden prostý důvod, protože to projímadlo je pro to střevo cizorodá látka a ono se to střevo snaží té cizorodé látky toho projímadla zbavit tím, že dochází ke křeči toho střeva. Jo, že ono se dostává do křeče a tím vlastně se zároveň i posunuje ten střevní obsah. No a jednoho krásného dne prostě to střevo, nechci říct, že chcípne, ale přestane pracovat úplně a tím pádem nastává průjem. Takže spousta lidí, 99% lidí, kteří používali nebo používají projímadla, se dostanou do stádia těžkých průjmů. A věřte mi, že zácpa se dá léčit lépe a rychleji než průjem. Průjem je opravdu potom obrovský problém. Takže než nějaká projímadla z lékárny, oni vám sice řeknou, že je to rostlinný a že je to nevím jaký, prostě ne, protože vždycky to střevo reaguje křečí. Když to tady ty přírodní věci, jako je třeba ta zaječická hořká voda, působí na játra, ty játra potom svým působením na to tlusté střevo pomáhají poléčit tu střevní stěnu a posunovat ten střevní obsah. Jo? Takže tam nejde primárně o to, aby ten obsah vyšel ven, ale jde o to, aby se poléčilo to střevo, aby to bylo fyziologicky správně. Další věc, co si můžete při zácpě udělat, je uvařit lněné semínko. Večer namočíte do půl litru vody, 2 polévkové lžíce lněného semínka a ráno to přivedete k varu. Tam jsou nějaké prostě věci, které tím varem odejdou a vy si scedíte to semínko a vypijete ráno nalačno prostě vlažný nebo teplý čaj zelněného semínka, které zase nesmírně pomáhá při zácpě. A zase nepůsobí na to, aby to střevo prostě se jako vystřelilo ten obsah, ale působí na to, aby v tom střevě byla ta hlenovitá vrstva, aby prostě to střevo dobře fungovalo samo. Další věc, která je dobrá dělat, je vařit si zeleninu formou takzvané nishime, což znamená zelenina vařená v malém množství vody se špetkou soli. A mořská řasa kombu je speciální léčebná záležitost číslo 1 pro tlusté střevo. Takže se tam vždycky na dno přidá asi 10 cm řasy kombu do toho kastrolu, pak se tam naskládá zelenina, třeba kousek mrkve, kousek brokolice, kousek dýně. Jo, dá se tam jenom 2 cm vody, bez soli, bez ničeho, pod pokličkou, 7 až 10 minut se uvaří. A takováto zelenina sladká se jí denně miska. Prostě misku ke každému jídlu takto připravené zeleniny. Prohřeje se žaludek, prohřeje se střevo, je tam spoustu vlákniny, takže najednou ten střevní obsah se dá dobře jako posunovat. Jo, takže to jsou takové tři základní věci, pokud opravdu máte úpornou zácpu. Zrovna dneska tam u mě poradně byla paní, která po roce skončili jsme roční vedení a ona právě přišla s tímto problémem a po roce prostě těch změn a té transformace prostě má jiskru v oku, vypadá úplně nádherně, jo, není taková ta nešťastná osoba a úplně má takovou šťávu a prostě úplně, úplně jiná krásná paní teďka s ní je, z čehož jsme měli obě velkou radost. Takže tolik té zácpě. Potom, když už to začne fungovat, tak to můžete posílit, to vyprazňování právě tím, že si koupíte třeba ten rabanon, tu zakvašenou šťávu z té černé řetkve, a dáváte si ty solné obklady. Ale primárně by mělo být jako první, prostě koupím zaječickou hořkou vodu, přestanu jíst pečivo a cereálie a ještě budu sledovat svůj pitný režim, jako kolik opravdu té vody vypiju. Ale zase dobře metabolicky vázaná voda je třeba v té zelenině, v polévce nebo v kaši, než tak, že jenom vemu hrneček a napiju se, jo? Protože pokud je to tam v tom těle hodně všechno stažený, tak ta voda stejně jenom proběhne a nemá se prostě kde zachytit v těch mezibuněčných prostorách, protože tam už je plno, tam už je sucho. Takže lidé tady s těmito potížemi většinou se za to stydí. Stydí se o tom mluvit A jako věřte mi, že spoustu klientů mi píše, paní Lužná, já vám píšu, mám problém, mám zácpu, stydím se jít doktorovi nebo bojím se jít k lékaři, protože mi určitě něco najde. Jo? Protože potom už to myšlení je zabetonovaný těch lidí, jako samozřejmě ve vší úctě, ale prostě stává se to potom i psychickým problémem, jo? Že ti lidé se bojí, že se stydí, že nechtějí. Takže proto tady říkám ty věci, abyste si mohli takhle pomoct, nebo pokud víte o někom, kdo ty problémy má, takže opravdu všechno je řešitelné bez těch projímadel. Dalším velkým problémem, kterým je průjem. Průjem může mít opravdu spoustu příčin. Jo? Může to být slinivka, můžou to být játra, může to být to, že to střevo je tak stažené, tak suché, že tam je jenom maličká dírečka, že prostě ten obsah tam prolítne, aniž se ty živiny vlastně zahustí a střebají. Jo? Takže je to velký problém. Takže tam potom je potřeba rozebrat, co ten člověk jí. Ale nikdy neuděláte chybu, když u průjmu si dáte rýžový půst a to střevo prostě začnete čistit. Jo, anebo zařadíte víc rýže natural z mrkví. Protože rýže z mrkví byla vždycky takový léčebný prostředek pro průjem, že jo, v běžném jako životě, že já, když jsem byla malá, měla jsem průjem, vždycky jsem dostala rýži z mrkví a nazdar. A bylo.
0: Ano.
1: Ale v dnešní době se právě na to zapomíná a kupují se zase různé věci z lékárny, které nejsou pro to střevo až tak jako správně. Jo? Tam je potřeba poléčit to střevo. Takže dát si rýžový půst u toho průjmu, podívat se, jestli třeba nemáte ve stravě hodně mléka, mléčných výrobků, nějaký extrémní množství, to může taky být. Jestli máte v pořádku játra a slinivku, a podívat se, jestli třeba nekonzumujete velké množství piva. Jo? Velké množství piva, pro někoho je to 10 piv, pro někoho 2 deci. Takže zase, chce to rozebrat potom osobně. Ale obecně jako pivo je velký problém při průjmech a pivo, alkohol obecně je i velký problém jako potom pro všechny, jo? Když se má potom člověk jako z toho vyléčit. Může to být ten průjem způsobený i nějakou prostě třeba bakteriální infekcí, takže na to je výborná pasta umeboshi nebo umekuličky vycucat, jo, udělat si takovou jako celkovou vnitřní dezinfekci. A nebo potom jít si nechat udělat vzorek stolice a prostě prozkoumat, co se tam vlastně děje, proč tam ten chronický průjem takhle je. Protože pak nastává chudokrevnost, protože ten člověk nevstřebává veškeré živiny tak, jak by měl, protože se ten obsah střevní prostě v té konečné fázi nezahustí a proteče to všechno pryč i s těma, vlastně s těma látkama nebo s těma vitamínama, s těma minerálama, že to všechno jako člověk potom ze sebe dostane ven a je vlastně chudokrevný, podvyživený a není to v pořádku. Pokud má člověk průjem, je to i známka toho, že je tam velký chlad v tom těle. Takže nejíst nic studeného, nic ledového, všechno ohřát na teplotu těla a znovu opakuju pozor na to pivo. Jo, je to pak velký problém. A vždycky, já nevím, třeba čaj horký nebo vývar zeleninový nebo i masový, prostě pít teplé až horké věci a dávat si třeba ty solné obklady na bříško nebo tady na bedra. Ale vždycky je dobré se v tomto případě s někým poradit, protože říkám, může mít více příčin. Zvláště potom, když je třeba nějaký chronický průjem u dětí, tak opravdu to nenechávejte a nějakým způsobem to řešte, protože může pak dojít, já nevím, k velkému úbytku, k demineralizaci a k nějakým dalším následným nemocem. Tady právě s tím průjmem je spojený, nebo i se zácpou je spojený ekzém. Když se narodí miminko s atopickým ekzémem, no tak dostane nějaký hned kortikoidy, kortikosteroidy, masti, jo, a nikdo se té maminky neptá, co jedla, nebo když dítě přechází na pevnou stravu, jo, tak se dává jižní ovoce, dávají se banány, dávají se šťávičky, což všechno tyhle ty věci zhorší. a my žijeme opravdu v přechemizované společnosti. Takže pokud je atopický ekzém u dětí nebo i u dospělých, tak se podívejte, čím se umýváte. Chce to jenom nějaký třeba olej, já mám výbornou firmu Atok nebo Karel Hádek, jo, bez parabenů, bez různých těch tenzidů. Opravdu čisté věci, umývat se tím, nejenom čistou vodou, čistá voda vysušuje. Ale pokud máte ekzém vy nebo děti, tak výbornou zkušenost mám s ovesnými vločkami. Uvaříte 4 litry vody, do toho nasypete sáček ovesných vloček a povaříte to asi 15 minut. Tu vodu předsedíte potom do vany a dopustíte si tam teplou až horkou vodu podle toho, co máte rádi, co snesete, a budete se v tom 15-20 minut koupat a to tělo nebo ty postižené místa si omývat tady tou vodou s těma vločkama. A budete si tam připouštět teplou horkou vodu, abyste to neměli studený, abyste se nenachladili. Pokud někdo nemá vanu, takže můžete si ušít nebo se dá koupit takový zase plátěný pytlíček, do kterého si nasypete ty ovesné vločky suché. Můžete si tam přidat i nějaké bylinky, jako třeba, já nevím, mátu, medunku, heřmánek, cokoliv. Zatáhnete to nahoře šňůrkou nebo gumičkou, namočíte do teplé vody a jak to pouští ty vločky, ten sliz, tak se tím prostě umýváte a promasírováváte si tím celé tělo, hlavně ta postižená místa. No a potom, po tom osprchování nebo potom po umývání těma ovesnýma vločkama by se to postižené místo mělo natřít buď třeba jenom nějakým olejem, třeba kokosovým, anebo cíleným olejem právě třeba od toho pana Hádka na atopický ekzém, s čím jako máme fakt výborné zkušenosti. Ale co je důležité, to je jenom tak, aby to nesvědivo. Důležité je vždycky změna stravy. Prostě neexistuje zbavit se atopického ekzému, aniž byste změnili stravu. Protože dáte kortikoidy, kortikosteroidy, ale ono se takzvaně velice zjednodušeně řečeno zažene dovnitř. Jo? Ta kůže je krásná, hladká, ale popelnice je plná, tak ono se to pak vyvalí někde jinde. Takže na to si dávejte pozor, hlavně u dětí. Takže co nejíst při atopickém ekzému je mléko, mléčné výrobky. Hlavně v kombinaci s cukrem a s ovocem. Co nejíst při atopickém ekzému je jižní ovoce. Jižní ovoce. Pokud máte těžký ekzém, nejíst ani naše ovoce na přechodnou dobu, než se to prostě všechno vyléčí. Mám takovou zkušenost, že teď mi hodně volají lidi, jak vlastně vládnou plíce a tlustý střevo, k tomu patří kůže, že se ty ekzémy prostě teďka zhoršují. Jo? Lidi byli u moře, zrovna tam teď seděl pán, já jsem byl u moře, krásný, přijel jsem jak miminko, 3 týdny jsem tady a už to mám zase. Jo? Protože prostě je tam ten mořský vzduch, je tam obsažený v tom vzduchu, prostě ty jonty toho moře. A tady to nemáme, jo? Takže doporučuji třeba solnou jeskyni, chodit do solné jeskyně. Ale změna stravy je základ, takže žádné jižní ovoce, žádné mléko, mléčné výrobky a žádné takové produkty nebo potraviny, které obsahují Ečka, barviva, stabilizátory, jo, různé přidatné látky. Prostě co nejjednodušší ta strava a pečlivě čtěte složení, aby tam fakt nebylo ani jedno Ečko, pokud si jako takhle chcete něco koupit. To znamená, pro moje klienty to znamená naučit se péct chleba, svůj vlastní. Naučit se, teď všichni dostali ode mě úkol, naučit se jahelník. Jáhly z dýní, léčivá záležitost pro spoustu orgánů. Jo? Takže najděte si recept na jahelník, že uvaříte jáhly ve vodě třeba s jablečním koncentrátem a vedle si nachystáte ovoce, teďka jsou ještě švestky a ty jáhly s rozinkama, s mandličkama, s oříškama prostě natáhnete na plech a pokladete ovocem. Nebo to můžete udělat tak, že si pomelete mák třeba se švestkama, dáte vrstvu jáhel, vrstvu máku se švestkama, můžete to dochutit třeba rýžovým sládem, syrupem nebo rozinkama, na to dát další vrstvu uvařených jáhel, můžete to dát zapíct. Jo? A ty jáhelníky, takový ten staročeský, staromoravský, staroslovenský jáhelník, to jsou ty dezerty, co lidi jedli teďka, v tuto dobu. A já bych se moc přimlouvala, abyste si to opravdu ty recepty našli, abyste se to naučili, ať třeba si koupíte moji knížku nebo kdekoliv na internetu, ale nesmí tam být mléko, cukr a vajíčko. Jo? Hlavně teda při atopickém ekzému.
0: No, no, už sa mi slinky zbiehajú, ale musím povedať, že asi tá babička pred tými 100 rokmi tam dala to mléčko v tej krabičky. Asi tak.
1: No. Ja myslím, že určite áno, ale my bohužiaľ za tých 100 rokov sme sa dostali do tak chemické společnosti, že naše vnitřní trávení už vôbec není schopné tady ty veci tráviť vôbec. Jo, bez toho, aniž by docházelo k nějaké alergické reakci.
0: Určitě, ono vlastně, jak jsem vás počúvala, tak ta jeseň je depresivná vždy, aj to je vlastně stres prechodu z tepla na zimu, aj keď ten prechod je toho roku taký zvláštny, že máme skoro 30 stupňové dni ešte v oktobri, čo vlastne súvisí s úplne s niečím iným zas. Ale v každom prípade my sme ako cyklicky, tie tela sú naučené, aj tá príroda, čiže to je stres ešte o to možno väčší. A ešte ma napadla tá súhra tej depresie aj toho všetkého, že tá koža a plúca, to sú vlastne koža, je vývodom plúc podľa tradičnej čínskej medicíny, čiže vlastne tá naša zlá nálada, tá pochmúrna nálada, tá vlastne ešte prispieva k tým symptómom ešte viac určite. Takže to je o tom.
1: Ano, kůže je kontaktní orgán. Jo? Kůži vlastně první jsou oči a pak je kůže, když někoho potkáme. Jo? A může to právě souviset i s těma depresema nebo s takovou tou vnitřní nerovnováhou, že se bojíme, že nás lidi odsoudí, že máme strach se projevit, že máme strach se nějakým způsobem třeba přihlásit, jo, nebo něco někde říct, aby nás lidé neodsoudili, nepomluvili, nebo něco takového. A to se právě potom projevuje na kůži. Jo, s tím mám bohaté zkušenosti a věřte mi, že vždycky při změně stravy se tohleto zlepší, hodně se to zlepší, že lidé jsou pak usmívají se, jsou komunikativní, jo, a nenechají si třeba i spoustu věcí líbit a jak se ta kůže potom vyléčí, tak mají vyhráno. Samozřejmě chodí ke mně maminky s malýma dětma, jo, někdy se mi fakt chce brečet nad tím, že to dítě vypadá fakt jak zhnilý jabko. Jo, prostě úplně až je mi toho nesmírně líto a lékař bohužel nedá nic jiného než kortikosteroid, jo, který se může na chviličku. A pak se s tím spojí prostě plicní potíže, protože je to s tím spojený, jo, plíce, tlustý střevo a kůže. Takže když se dá kortikosteroidy na atopický ekzém, vždycky to odnesou plíce, vždycky. Jo? Takže potom, když máte prostě v tom soupisu těch nemocí, tak řeknou, aha, má atopický ekzém, tak jasně, že má potíže s plícema nebo má astma. Jo? Ale to není nic jiného, než to, že se tam prostě dávají ty léky. Místo, aby se ano. Změnila strava. Je
0: ano,
1: to tak?
0: Určitě, ano. Na betón je to tak a potom ještě ta emocia plus je zármutok jako negativná. Čiže pokud my tu nemáme radosti, čo tu tá radosť už takmer vyhynula, keď sa okolo seba pozrieme, tak potom dostávame tú opačnú emóciu a to je ten smutok. No. To je tá dráma, by som povedala.
1: Jo, a dneska práve v tom, co sa tady kolem nás deje, tak jako spoustu lidí má deprese. Nejenom proto, že je podzim, ale jako z toho, co sa kolem nás deje. A takže já se moc přimlouvám za to, aby jsme si dělali takové jako drobné radosti. A taková jedna z těch malých radostí je, že se prostě usmíváme. Usmívejte se na sebe. Jenom prostě jděte, roztáhněte tu pusinku a usmívejte se.
0: Protože a ten váš spev, co jste vždycky hovorili, paní Dagmar, já si na vás vždycky vzpomínám, keď si tak zpěvám v záhradě, že teraz si zpěvám jako paní Dagmar. Čiže vlastně toto tiež by sme, milí posluchači, chceli zdôrazniť, že zaspievajte si. No možno, že si bude sused myslet, že vám zašibalo, ale to je vlastně jedno. Vy si môžete už dneska naozaj urobiť, čo chcete, lebo je taká doba, že myslím si, že pokiaľ tieto zvrátenosti v televízii, čo nám ukazujú, že sú normálne, tak my si môžeme kľudne na našej záhrade aj v našom na našom poschodí v paneláku kľudne zaspievať.
1: Áno, áno, áno. Jo, spívejte si s deťmi, hrajte si s nimi a proste Ono je to těžký, je opravdu těžká doba. Jo, na někoho to dopadá hůř, na někdo to zvládá líp, někdo dokonce sahá po alkoholu nebo po drogách.
0: Ano.
1: Samozřejmě každý prostředek dobrý, ale je to zbytečné. Jo? A potom, když já nevím, třeba ta maminka má deprese z toho, že vidí, jak to dítě se trápí, jak se jí v noci dusí kašlem, jak je plný ekzému, jo? Ale tatínek řekne, ne, to je blbost, to není z jídla a prostě on s nima do toho nejde, jo, tak ta maminka začne tam vařit a začne tam pro to dítě něco dělat. Dítě to odmítá, protože tatínek má něco a ono chce to něco, co má ten tatínek. Takže to jsou opravdu někdy jako takový stavy i ty rodiny, ty vazby, jo, a přitom tatínek má exém už od dítěte a řekne, a já s tím žiju, já jsem se s tím prostě naučil žít, to je dědiční, tak to dítě se s tím taky musí naučit žít.
0: A to vám ešte poviem, pani Dagma, dedičné, a ja vám ešte poviem na jednej takej tiež prednáške o takej spirituálnej, ešte roky, roky, rokuce dozadu som sa dozvedela, že koža a jej prejavy majú tiež súvis s karmickými vlastne prejavmi v rode. Čiže vlastne aj toto sa môžeme ešte pobaviť, to by sme sa mohli do rána asi, aj toto ešte treba spomenúť, že aj toto má súvis. Takže už ja vás poprosím o krátke rezume, lebo čas chváta. Nech sa páči.
1: To tak vždycky rýchle ubiehne. Už tady spolu povídáme, jak dlouho.
0: Ano.
1: Dalo o tom povídat opravdu ještě hodiny, protože podzim je doba opravdu velké změny. Jo? Jaro a podzim je doba velké změny, velké transformace. Když se podíváte ven, no, tam je teda ještě zelený listí u nás, ale jinak už listí padá dolů, míza jde ke kořenům, jo, že ta energie se stahuje a i my se stahujeme dovnitř. Takže víc tak jako jít do meditace, jo, víc si hrát s dětmi, nepouštět si ty zprávy o hrůza, nechat ležet ty telefony, ty tablety a prostě být víc, co nejvíc s těmi dětmi a hrát si třeba Člověče nezlob se nebo něco, nějakou jako deskovou hru nebo si k tomu pustit nějakou zajímavou hudbu a prostě brát to tak, jak to je. Jo, protože stejně to nezměníte tím, že se budete rozčilovat, tím, že budete nadávat, tím, že budete láteřit, hulákat nebo někoho zbijete, zmlátíte, tak stejně tu situaci nezměníte. Jo, a můžete změnit jenom svůj postoj k tomu. Můžete změnit to, co si dáte na talíř a můžete změnit emoce, to znamená ten postoj k tomu, co se děje kolem nás. A cílem je dostat se do takového toho vnitřního klidu, dostat se do té podzimní meditace, která k tomu podzimu patří, že i ta půda, ta země teďka jde spát, jo, a čeká a odpočívá zase na jaro, až začne všechno růst a začne nám dávat zase ty svoje produkty. Takže odpočívejte, zpívejte si, těšte se s dětmi a s vnoučaty, anebo jenom prosto pouze meditujte.
0: Ďakujeme, takže milí poslucháči, návody sme dostali aj praktické rady, veľmi pekne ďakujeme za pozvanie a teda chcela by som veľmi pekne poďakovať, že prijala pozvanie pani Dagmar opätovne na natáčanie a že sme sa teda po lete takej pomlke opätovne zišli a priniesli sme opäť zaujímavý rozhovor. Ešte bude ďalší rozhovor, ktorý, milí poslucháči, bude odvysielaný v novembri 2023. A dovolte, aby som sa s milou pani Dagmar rozlúčila. Ďakujem vám.
1: Majte Takže sa pekne. Krásny deň přeji a krásny podzim.
0: Áno, majte sa pekne, aj vám všetko dobré. A zo štúdia ATV na vlnách Slobodného vysielača CS od mikrofónu sa s vami lúči Iveta. Majte sa pekne, do skorého počutia.

0: Přepojujeme na jiné studio Svobodného vysílače.
1: Takže jsme na Svobodné vysílači stream číslo 1. Jsou tady malinké technické problémy, protože je nás tady hodně. Takže já jenom spustím teda znovu znělku a přivítáme se. Mari, jdou tam takové zajímavé zvuky od tebe, takže stlum si mikrofonek a jdeme na to.

0: Om šanti om, veliké šanti, veliký blagadar všem vám, nám, vědomým tvůrcům, ve hmotě aj ve spiritu. Jste na Dejavíčku, Svobodný vysílač, Studio Dejaví, a jste v živém vysílání. Dnešní téma se jmenuje opět Průvodce vzestupem a je to již druhý cyklus a druhá část. No, takže všichni posluchači Svobodného vysílače a Dejavíčka, vítám vás já Petrucha, za mě za Petruchu tady z centrály, ze studia, a mělo nás tady být asi 8, zatím je tady teda Marek Hašlár, takže tímto toho využiju. Máro, vyzkoušíme zvuk, jestli nám funguje, předám ti krátce slovo a my se poohlédneme, kde pak jsou ostatní tvůrci. Mari, krásný večer.
1: Tak ahojte, zdravím, zdravím vás u Průvodce vzestupem a samozřejmě vypadá to, že jsem slyšet, takže Petrucho, potvrď.
0: Potvrdím a já tě aj vidím, super. Máš červený tričko, máš červeno-žlutý tričko.
1: Ano.
0: Trikot.
1: Jejda.
0: No.
1: Jejda, no červená, no tak dobře, tak červenou mám rád, ale ona není úplně takhle výrazná, jak je na té kamery, je trošku víc pastelová. Ale je to příjemná barva pro mě. A vůbec celkově mám rád všechny barvy. Často vždycky náladově si takhle měním podle pocitu. To je příjemné. A já teda samozřejmě si to naznačoval. My jsme tu měli mít víc hostů, ale nepovedlo se. A trošku nás, že technika zradila. A povedlo se teda, že se přihlásili dva, teďka třetí host. Tak uvidíme, jestli se budou pomalinku přihlašovat. A jinak teda pokračujeme v druhém cyklu Průvodce vzestupem a budeme rozebírat a probírat a praktikovat našeho tvůrce. Budeme se snažit a objevit toho našeho tvůrce a znovu ho zapojit do té spolupráce, aby jsme byli trošku zodpovědně a přijatelně znovu rehabilitovaný do toho vývoje natolik, aby jsme obnovili celý ten potenciál tohohle tvůrce.
0: Maro,
1: protože my když... Ano.
0: Já jenom ještě technickou vsuvku, jo, protože vysíláme na hlavním streamu Svobodného vysílače, tak zdravím posluchače, kterých tam bývá obvykle mnoho. A já bych měl takové doporučení, kdo by nás chtěl vidět naživo, jako i teda naše ksichty, tak v kalendáři Svobodného vysílače na studiu Dejaví je link, který, když na něho kliknete, ano, tak vás přesměruje sem na YouTube, na YouTube Rouru, kde nás uvidíte, protože Mára tady má nachystany i nějaké slajdíky, nějaké PDFka, obrázky, průvodní, zkrátka materiály, takže... Ti, kdo nás posloucháte, můžete nás i vidět a už nám tady chodí komentář, asi nějaké pozdravení. Ahoj, lidi píšou o nový odkaz do studia, jo? Dobře, takže Máro, vracím ti slovo, hovoř, klidně hovoř a já pošlu na náš WhatsApp teda znovu odkaz, jo, tady na to vysílání. Takže, přátelé, bylo to dneska fakt komplikovaný, protože chtěli jsme přes WhatsApp, tam se nám ozývala ozvěna, takže aspoň tímto způsobem vám sdělíme, nebo respektive Mára, hlavní průvodce, vám sdělí to, co je potřeba. Takže Maro, předávám slovo a já přidávám ostatní, protože už se tady schází, jo?
1: Tak super, tak já jenom to ještě dokončím. Ty jsi mi teďka skočil trošku do řeči, takže navážu, že pro diváky, kteří neslyšeli celého průvodce, tak toto už je druhý cyklus, druhá část, kdy řešíme kvalitu božství, řešíme našeho tvůrce. A v předešlé části jsme probírali a i analyzovali určitým způsobem, když jsme si představovali kvality a prožitky spojené s určitými nástrojemi, a to je nástroj tvorby jako elementární chrám. Takže jsme si řešili a analyzovali náš elementární chrám, v jakým je stavu, aby jsme mohli znovu obnovit ten potenciál tvůrce. A to byla předešlá část, kdy jsme ji pracovali na té analýze, na té sebereflexi, aby jsme byli schopní se tam někde vidět a my když si neotevřeme určitý potenciál, tak nepřejdeme tu naší osobní identitu, tu hranici, která nás definuje. Takže nejsme schopní jít dál a otevřít celý potenciál celé naší bytosti. Takže jsme vytvořili tohodle průvodce, že jsme si uvědomili, že naše planeta a naše směřování v rámci vzestupu nám ukazuje určité kvality, které jsou potřeba ztransformovat, aby jsme obnovili ten celistvý potenciál. A protože to je druhý cyklus, takže to bylo božství, a ten první cyklus, ten se týkal našeho pozorovatele. To je naše lidství. My tu prožíváme tu realitu. Jsme tady spíše jako takový pozorovatel, který se může ponaučit z těch prožitků, postavit si ten chrám srdce, stělesnit celistvost lidství v rámci celého vývoje. To byl první cyklus. A teď, protože už jste přistoupili teda na druhou část druhého cyklu, takže přeskočíme najednou k tvůrci a budeme se snažit dneska aktivovat potenciál elementárního chrámu a potenciál našeho tvůrce, našeho božství. Tak jenom tak pro začátek, aby jsme teda napojili tu linku, protože ten průvodce už je dlouhej a teďka, jestli to někdo slyší poprvé, tak by měl vědět, že nastupuje asi tak v polovině cesty najednou na tenhle ten náš rychlík a může to být matoucí, ale protože jsme si řekli, že každý ten průvodce bude trošku bude tam i začátek, i konec, aby i lidi se mohli na něco ptát, takže samozřejmě tu dáváme i prostor, abyste mohli reagovat na naše vysílání, ptát se na určité věci a tak dále. Samozřejmě Petrucha vás teďka nasměruje, jakým způsobem to můžete dělat, takže Petrucho, můžeš? Díky. Petrucho, nejsi slyšet. Jak to?
0: Tak, jsem tady. Jo. Jsem se teďka odmutoval, takže přátelé krásní, můžete telefonovat do studia, do tohoto živého vysílání, a sice na telefon 799-589-362, když budete mít komentář, dotaz, nebo jen tak se budete o něco zajímat. Dobrý, no a jinak teda ten kontakt můžete samozřejmě psat tady na studiový chat, jo, na YouTube, můžete psat prostě do chatu a můžete klidně napsat třeba i SMSku, no a můžete napsat i na můj WhatsApp, který je na čísle taky 799-589-362. Takže to je zatím tak asi vše. Takže se nás tady sešlo, už jsme v plném počtu, je nás tady 6. No a je tady, ano, nemám tady jména. Takže, Maro, můžem teda pokračovat?
1: Ano. Já bych teda nechal možná teďka prostor hostům, aby se mohli představit, aby taky naši posluchači i diváci potom mohli vědět, kdo sem přichází. Tak jo, tak dávám prostor, tak jestli můžu tady hned vedle, vidím Petru.
0: Petra Daltice hlásí.
1: Tak vidně Petro, můžeš.
0: Ahoj, zdravím tě a vítám ve studiu.
2: Ahoj. Čauko, zdravím vás taky všichni a já asi hned začnu teda, mám začít o sobě něco teda, nebo jak to teda mám probíhat teďka? Já jsem tady totiž četla básničku, kterou jsem napsala pro ten dnešní den, tak jestli můžu začít tím.
0: Petro!
1: Jak je vhod?
0: Petro, klidně začni básničkou. Počkej, já mám, jsou zamutované, zase nebo ne. Petro, ještě chvilečku vydrž. Peťo, minule zapsala krásnou básničku, já si ji doteď pamatuju. V tento krásný den nebylo potěšeno jedno srdce jen. Ono je to trošku komplikované na pochopení, ale je to krásný. Něco v tom smyslu jsi to napsala a je to pěkný, takže klidně čtí další výtvor.
2: Tak to jsem vděčná, že se takhle líbila. A tak já budu rovnou číst, tak to nezprodlužujeme dneska. Tak, Začátky krušné bývají, když už v tobě nějaká světla svítají. Když sítě okolo tebe střádají, nevnímej, navnímej cit potají. Koho oči bodají, tam se cesty motají. Pak splaň jak křídla Fénixi a odleď zase do štěstí. Tam, kde oči vítají, jen leď tam zase potají. Avšak ať ten oheň plápolí, na všechny strany se dech zatají. Až srdeční chory zahrají, spousty něhy dostají. Až ve spolupráci postojí, láskou stranou zahřejí. Zdravím s láskou vzpomnění. Tak. A to je všechno. Tak vás všechny zdravím.
0: Děkujeme, my tě taky zdravíme. Básnička hezká. Já si tady vyřizuji.
2: Děkuji, ještě. Děkuji.
0: No.
1: Tak jo, tak dáme prostor další osůbce, asi ne. A když tak, můžete si zamutovávat ty mikrofony, abyste tam nehlušili různě, když nikdo nebude mluvit. Děkuju. A tak jo, tak můžeme dál. Tak vidím dole, ano, vidím Mišu. Michalo, jsi to ty? Můžeš, Klíjo, přidej se. Děkuju.
3: Tak jo, ahoj, já jsem Michala. Michala Forest a na tady této cestě jsem teda dost dlouho, už nevím, vlastně to začalo depresí 2009 a to už jako nebyla, co to řekne, formálně nějak, jenom jsem si zjistila, jsem potom po letech, že to tak vlastně bylo, a že jsem byla v depresi a takže svět pro mě najednou nedával smysl, všechno pro mě předtím bavilo, najednou bylo šedé. Takže já jsem do cestu jsem v Anglii a teďka jsem se vrátila do Čech a jsem strašně vděčná, že jsem se chtěla se znamenými sestry, mezi které patří i Marek. Jsem vděčná za to, že tady tuto cestu můžu pokračovat, protože Marek myslím, že má výjimný dar, že dokáže zprostředkovat ty stavy, které, o kterých hovoří. Takže je to úžasné, když vlastně má člověk toho pomoce, který mu umožňuje jakoby navnímat na ty pocity, na to, co to vlastně znamená, jako co to znamená otevření krámu srdce a když se napojí na to vědomí, ten vědomí a různé další. Takže mě se opravdu zvědomilo dost věcí při této cestě díky Markovi, takže jsem za to vděčná. Vděčná za tuhle příležitost tady být. Děkuju.
0: Michalo, my děkujeme. Ten zvuk máš trošinku horší, ale Jarda Hladil mi asi dá vědět, jestli se to dá poslouchat, nebo je potřeba s tím zvukem něco udělat, protože bylo to vše narychlo. Dobrý, takže děkujeme, Michalo. A
1: Můžu vyjádřit, já moc děkuju. Mé jméno zaznělo od tebe docela jako hodněkrát. Já moc ti teda děkuju.

0: najednou já jsem nástroj toho vzestupu, jsem toho součástí a to je obrovský dar, který podle mě dostane úplně každý. Jo, já třeba je skvělý teda a jsem velice rád, že nejenom, že umím třeba o tom trošku mluvit, ale chápejme, když má někdo ten prožitek, tak ten prožitek je zprostředkovatelný. Ty slova jsou jenom okrajový. Jo, to je taková jenom šlupička té celé zkušenosti. Protože teprve, když jdete za ty slova a jdete do toho prožitku, co ty slova znamenají, tak vyjdete do té hloubky a proto třeba jako děkuju za to, že jsi mě i nazvala průvodcem, protože pro mě to znamená, že nemusíme být na sobě závislí, ale že jdeme stejnou cestou a že se navzájem můžeme, teď pomůžu já tobě, trošku se jako společně dobelháme někam a je skvělý, že potom to můžeš udělat ty pro mě, jo? Že já nevím, kdy to budu potřebovat já, takže to mě připadne jako krásný přátelství a krásný propojení a sdílení. Moc ti děkuju, Mars. Teda, Mišo, já si vás pletu, vy dvojčata, jo? Ale děkuji ti, Michaelo, Forest, děkuji. Tak sláva, tak někomu jinému dáme slovo, jestli má chuť. Já tam teď nevidím koho,
1: já tam
0: kdo
1: vidím
0: se ozve, jestli Klárka.
1: Ninu a Klárku, ale nemají tady ani avatara, mají tam jenom černý obrázek a zamutované mikrofony, ale třeba nás slyší, takže Klárko, nebo Nino, Klárko, jestli nás slyšíte, ozvěte se některá se svým příběhem pěkně na světlo světa. Aha, takže dělají mrtvý brouky.
2: Tak ahoj, ahoj, ahoj, slyšíte mě?
1: Ano, ano, obě.
2: Tak já ti dávám přednost, jo, Klárko?
1: Slyšíme. Uvidej. Klárko? Klárka má zamutovaný mikrofon, takže Nino, je to na tobě.
3: Pardon, halo, halo, slyšíme se.
1: A už zase
3: se
1: obě, ano, zase vás slyším obě, jo, takže se... Maro, to je na punk.
0: Dneska to je vtipné.
1: Je to
0: vtipné, dneska je to vtipné.
1: Jako vždy.
2: Klárko, já počkám, jo, povídej.
1: Klárko, pojď. Už se zamutovala zas.
3: No, já to mám opožděn totiž, já vždycky začnu mluvit, ale to slyšíte, až když začne mluvit Nina. Nevím, jestli jsem vůbec slyšet.
1: Nádherně, nádherně. Tak pojď, no. Klidně můžeš mluvit.
3: Dobře, dobře. No, no, tak, co bych o sobě řekla? Jsem obyčejný človíček, co taky hledal nějakou, jak kdyby, cestu, nějaký způsob vlastně, jak vlastně žít. Já jako jsem se cítila celkem dost ztraceně a všechno, co na mě tak nějak vždycky kouklo, tak mi přišlo, že to je jako něčí pravda. Vlastně neviděla jsem jako kam se vydat, no, a líbilo, nebo když jsem narazila vlastně na svobodnou spolupráci, což já teprve poznávám vlastně, co to je. A moc se mi to líbí, jelikož je to skrz každýho jedinečnost a skrz jako srdce a cítím, že jako vlastně se mi mění celý život. Nejenom já, to moje chování, cítím, jak se mění vlastně všechno. Ať už vnitřně, či vnějšně, že to je vlastně fakt ta provázanost. Teď ji poslední dobou dost cítím vlastně všude v životě. Jak mi to začíná dávat smysl. Jak už jako vnímám kudy. A to skrz sebe a svoje srdce, skrz lásku, která toho tolik dokáže a vlastně my si ji tak bráníme, vlastně i já ve spoustu faktorů.

0: nebo ve spoustu věcech, že vnímám, že jsem vlastně tou překážkou sama sobě. Občas vlastně nejvíc já. No. Takže tohle mi dává smysl. Já jsem měla celkem strach sem připojit. Ale vlastně mnohem větší smysl mi dává sdílet sebe, sdílet zkušenosti a vlastně se tím inspirovat, podporovat, ať už podvědomě či vědomě. Takže jsem tady. A děkuju za to.
1: Rádo. Tak, Nino, nebo Maro, budeš reagovat
2: Jejda,
1: na Klárku?
2: No to víš, že jo, tak Klárka, já jsem vůbec rád, že to takhle dala, to je Klárko, děkujem. Ty jsi to chtěla říct úplně tak prožitkově, že jsem úplně nedutal, každý to slovo bylo takový jak jemnej váneček, jak motýlí křídla, jak víla, která tancuje na louce a já úplně nechci mrknout, aby nezmizela. Jo, to prostě máš velký dar na tohle. Jsi jako velmi citlivá bytůstka. Moc ti děkujem za to, že tu s náma budeš a že budeš sdílet. Tak super, díky. Tak dáme prostor Níne taky. Díky, Klárko, díky. Níno, můžeš.
3: Ahoj. Všechny vás zdravím i posluchače. No, abych řekla něco o sobě, já jsem to měla dost podobně, vlastně, kdy jsem hledala ten smysl života, věděla jsem nějak vnitřně, že je všechno úplně jinak, než je vidět a slyšet. No a když už jsem se chtěla vlastně dát na dráhu magie, tak jsem v tu pravou chvíli potkala pravýho průvodce, fyzickýho, teda jako v téhle realitě, no a následně pak i Marka. A díky tady téhle vědomý praxi a tím, že vlastně se s nima setkávám a pomáhají mi v tom mě nakopnout prostě tím správným směrem, tak a díky teda i té svojí práci vnitřní, tak se mi změnil prostě život. Úplně o 360 stupňů a taky jsem moc vděčná za všechno a i za to, že tady teda s váma můžu být.
2: Tak jo, Nino, my tě určitě nebudem trápit. Ani ti snad nebudem dávat nějaký hluboký otázky, takže určitě si to užiješ s náma. Moc se ale těším, protože v každé té naší bytosti je velká hloubka. A myslím si, že když někdo dokáže do té hloubky nebo do té hluboké pasáže té svého příběhu, té své bytosti vejít, a má to v tom prožitku, tak pak je krásný to někomu vyprávět tak, aby to bylo srozumitelné. To je velká cesta totiž v tom člověku pomalinku vykvétá jeho poznání té zkušenosti, poznání toho příběhu. Spojujeme se s celkem, takže najednou to je úžasný, že vy máte nejdřív prožitek, který může být v rámci přítomnosti nekonečnej i jediná sekunda. Ale pak najednou tu jednu sekundu jako převíst do té zkušenosti, do toho sdílení, to znamená tu zkušenost, porozumět té zkušenosti, přejít do toho stavu poznání, abych měl celý ten příběh a pak teprve dokážu sdílet. Takže to je úžasný dar v každém člověku, když se vydá a že on tím podporuje ten vývoj. Chápejte, my tím podporujeme evoluční proces toho lidstva. My nezanecháváme vývojovou kvalitu, když se vydáme touhle cestou. Kdy najednou hned neřekneme, ano, to je pravda, protože to někdo řekl. Ne, já se budu snažit tu pravdu dokázat tak, že chci zjistit, jestli to je skutečnost, nebo jestli to je iluze. A jediná šance té vědomé praxe existuje v tom, že ji pozvu do svého chrámu srdce. Tu pravdu pozvu do chrámu srdce. A buď je ta pravda skutečná, tak zůstane na věky věků. A jestli není, tak se rozpustí a přestane vás trápit. Takže je to báječné, ta vaše hloubka bude velkým přínosem. Děkuju. Děkuju. Já teda ještě tady jenom rozjedu takovou věc, protože tady máme docela hodně času. Budem tu strávit, tak Petrucha tady zvěstoval 4 hodiny.
1: No
2: tak
1: pozor, nevím, kdo pozor, tam... to už je minulost. Psal mě Jarda Hladil. Petrucho, můžete vysílat až do rána. On tam má sice nastavený nějaký radiometa, nějaký písničky, nějaký noční program, tak jsem se optal, Jari, musíme skončit přesně v 11, protože znáš Máru, on když spustí, není k zastavení. Já ho znám v pohodě, já jsem to udělal tak, že vás to nevyhodí ze studia, můžete jet dál, ale já si myslím, že ta 11, že to jistí jako tak nějak, jo? Takže plus minus, no. Takže program máme dlouhý.
2: No, dobře, máme času dost. Tak bude party. No tak chtěl jsem to teda jenom dokončit, prosím tě. Tak na tom programu jsme si i vymysleli, že do toho průvodce zasuneme i určité otázky, které jsme nashromáždili. A buď z okruhu lidí, které něco zajímá, nebo probírali jsme i určité video, které koluje teďka po internetu, které se týká vlastně i vzestupu. Takže to je takové téma, které jsme si ještě navíc sem vnesli. Takže já nevím, jestli začneme, ty tématy je hodně, to bychom si tady sekli prostě na hodinu, hodinu a půl jenom na těch tématech, tak teďka nevím, jak se úplně rozhodnout, jestli není lepší tady nechat ty naše hosty, ty prožít toho průvodce nejdřív asi, že, a ty otázky necháme na potom.
1: Otázky, já vidím taky tak, Baro, pomalinku, jako času máme dost, ale mám pocit, že Petra Galtit, ona četla jenom básničku a měla jenom pár slovíček, jakože by ona taky mohla ještě třeba, protože máme čas říct něco o sobě, o Mírovi například, čím si prochází. Ona byla u nás v Dežavíčku už s Márou Čermákem, ale u nás u tebe, Máro, ještě nebyla, takže jenom ať máme i ostatní tak tvůrci ze skupiny trošinku.
2: Dáme prostor samozřejmě. Tak, Petro, tak hele, tvůrci, tak to ještě rozjeďte teda, jo?
1: Peťo, pojď na to.
4: Tak já zdravím ještě jednou a moc se byla za ten zběstlý začátek, já jsem byla nějaká úplně rozjetá, takže jsem se ani nepředstavila, takže já jsem Petra Galtit. A já vlastně duchovně otvírám vlastně už od 14 let, mi to potkalo vlastně při vyvolávání duchů přímo. A vlastně pak mě to táhlo srdcem a různě po dracích a takový prostě jako duchovní báze jsem měla. A teď mě to hodně zavedlo k vám právě, takže se otvírám ještě dál a je to famózní, co se se mnou začalo dít. A já chci taky poděkovat vlastně Markovi a všem ze studia Deja Vu, protože mě tak jako sesekali hodně a dali mi to pěkně zabrat, ale je to fajn. Je to opravdu okouzlující, co se začalo dít ještě jinak. A mně se totiž otevírá postupně teďko dar a já bych o tom chtěla dneska pak víc promluvit. Třeba až potom bude víc času na to prostě, ono je to nadlouho, ono je to docela příběh. Protože já jsem si to vlastně jako bych chtěla otevřít, já jsem to na sobě vnímala už kdysi, že nějaké schopnosti tam budou, protože jsem byla hodně empatická ze začátku, že jsem to ani kolikrát neunesla vlastně, co ten člověk prožíval vedle mě a pak se to začalo rozvíjet krátka. A dostalo se to do téhle fáze, kdy teďko se mi povedla jedna velká záležitost, o kterou bych se s váma chtěla teďko podělit. V Dobřanech, na psychiatrické nemocnici, tak je klučina, který celý život je němej. A mně se podařilo z něj dostat ano a ne konečně po těch letech, takže se to nejspíš bude sunout dál, takže jsem z toho fakt jste šťastná, takže moc děkuju. Moc děkuju studiu Dežem.
1: Děkuju, a Peťo. Všem. Krátce, ale výstižně. Děkujem.
2: Jo, jo.
1: Já bych jenom, protože máme čas, jo, mám tady tu paličku. Já jsem ve skupině relativně novej, jo, a já bych jenom řekl v krátkosti, jenom v osobě, jo, fakt jenom Michaelo, jenom
2: to pár zvědavej, Petrucho.
1: Jenom pár věd, jo.
2: Takže ty seš podle mě takovej ten testovací vzorek, víš?
1: Jako. Jo, ano, je to možný. Já jsem materialista, těžký rozkošník, požitkář, materialista a trvalo to do roku asi 2018, kdy jsem byl ještě v Rakousku, předtím jsem byl v Německu a chvilku v Anglii, takže jsem byl v té západní cizině, kde jsem vydělával ty love, ty ojcha, jo. No ale pak, a tam jsem měl skupiny různý, hráli jsme ten thrash metal a ten grunge, jo, a ten punk a taková špinavou hudbu prostě, jo. U který se samozřejmě nějaký ten kokainek, pivečka, já teda kokainek, ne akorát ten alkohol, jo, to je taky vlastně jedno z mých témat, otázka na tebe, potom na vás, jo. Ale z ničeho nic se ve mně něco probudilo, začalo se lámat, ty starý vzorce se začaly lámat a já jsem začal poslouchat, vnímat úplně jináčí frekvence, jinou hudbu, tam ti staří ochlastové rockeři tím je opouštěli a přicházeli noví lidé, třeba z řad mantristů, jo, sanskrt a mantry. A já říkám, sakry, co to má, teďka mám musik už úplně, co to má znamenat, jako, co se to děje. A mně se začala líbit taková víc duchovnější spirituální hudba a ta těžká už mě jako nebavila, už jsem dal aj vale tam těm skupinám dvěma, s kterýma jsem hrál a začal jsem si brnkat na kytaru mantry, ale říkám, ten můj zpěv je takovej hovězí, chtělo by to zpěvačku, jo, no zpěvačku, že, zpěvačku, no, ale nikoho jsem tam jako až tak, nikdo mě nezaujal, protože tam se žije fakt jenom biznis, jo, práce, biznis, jo, a ta hudba prostě taková, nepotkal jsem tam nikoho, no a zkrátka, abych to nenapínal, tak jsem se ptal kamaráda, jestli nezná nějakou zpěvačku, nejlépe Češku, jako jo, no a napsal mě, ano, znám, je to písnička, já jsem to řekl jinak, já jsem říkal, ty, Miro, Mira Schmidt, Erich, taky vysílá Vlak na stvoření, dal bys mě tipa na nějakou babu, která buď umí békat, anebo mě naučila békat, no a dal mě tipa na tu píseň moji a my jsme si posílali hudbu, texty, ona se zamilovala do mé hudby, já zas do jejího hlasu, no a pak vlastně asi po měsíci jsme se zamilovali do sebe, jo? No a už jsem věděl, že to je hotovo, už jsem viděl to lano světelný přes tu oblohu, tak jsem se jenom zachytnul a pěkně jsem jel jsem, jo, až vlastně jsem zpátky tady do té rodné Hroudy a od té doby jsme spolu, no a pak už to začalo jako nabírat obrátky, to probouzení, že z toho materialistu už jsem cítil ve mně toho tvůrce a tu jemnou bytost, kterou jsem v sobě nikdy nevnímal od malička, jo, spíš jako takový dacan, prostě grázel po smeťácích, nedolozili, no a ejhle, co ta láska a ta přízněná duše v podobě mé písní, ženy indiánské, dokáže člověka neže změnit, ale zapůsobit tím způsobem, že ten člověk v sobě objeví to lepší já, jo, to lepší já, v rámci té celistvosti, Maro, jak jsme se o tom bavili, já jsem žil velmi až dekadentně, jako jo, fakt prostě nikomu to až tak jako nepřeju, i když jsem velmi rád, že jsem si tím prošel a vyvázl jsem ze zdravou kůží, protože mě by ta část chyběla teď, jo. Já bych viděl mít motýlkově píseň, je paráda, ale pořád by mě tam chyběla ta půlka, yin-yang, ta energie toho nějakého dravce, jo, takže možná nevím, třeba by to úplně jako neklapalo, jo, jenomže protože jsem si tím prošel, taky jeden ze stvůrců, když jste mě vzali do skupiny, tak jsem tam četl komentáře už v historii, no ten Petrucha, on dřív byl takové jakože, takové hrubé diamant, jako moc jsem jako až tak neto, jo, no ale už se pěkně zjemnil a přátelé, to se děje denně, jo. To neznamená, že když je člověk prostě, já nevím, jako připadá si, že hrubej nějaký tam prostě řemeslník, jo, nebo prostě chlap, prostě takovej, jakože vůbec nemá, jo, to jemno cítění, tak najednou se to v něm projeví, jo, a většinou to způsobí žena. V mém případě, takže no a 8 let jsme spolu, no a jak vlastně založil jsem si Dejavičko jako hudební studio. Přátelé, ještě nebyl ani jeden hudební pořad. Pořád jedu něco, jo, pořád prostě jedu vysílání, ale který jsem už omezil, protože mnoho lidí prostě, já už vysílám jenom s tím, s kterýma souzním. To jste vy, tady na této straně, a to je zase Mára Čermák na straně druhé, bavíme se o živým člověku, takže jsem přišel vlastně k vám, Máro, k tobě, posléze k těmto tvůrcům, novým kamarádům, a jsem za to velmi rád, a jak říkala Michala nebo i Mára, nevíme, kdy vlastně si můžeme být vstříc a spolupracovat, ne třeba pomáhat, ale jen tak být na blízku a spolupracovat. Každý něco přiloží ruku k dílu a ejhle, je tu nová realita, nové vesmíry. Takže om šanty veliké, to za mě, předávám.
2: Teda tvoje zpověď, já nevím, Petrucho, ty máš tak krásnou zpověď vždycky. Ty to trénuješ normálně.
1: Ne, to je na punk. Přátelé, já jsem ještě před 5 sekundama nevěděl, co mám říkat, jo. Já si nepíšu nic ani tak. To je ve mně.
2: No, to je jak kulomet. Normálně to bylo ráz.
1: Maro,
2: to prostě je.
1: Já ti něco řeknu. Ty, když spustíš, tak ty jsi jak kulomet, jako jo. Ty prostě máš takový slova, nachází spojení, že jo, prostě ty máš ten dar. Já si připadám spíš jako fakt takové jako takový dřevo jako.
2: Ne, ty máš krásnou omáčku, já házím jenom surový informace, ale ty tam dáváš i omáčku, víš, tak jako to vypadá hezky. A já prostě to potřebuji umět trošku, jo, tam dát i tu náplň. Nemůžu říkat jenom nějaký ten jeden prožitek, a to bych mohl říct jenom pár slov. Já bych mohl říct jenom, buďte tvůrci, aktivujte si elementy, a kurňa už začněte spolupracovat. To bych taky jenom takhle mohl a odejít klidně. Jo, to by stačilo vlastně. No. Ale učím se, jo, tu omáčku se učím a podle mýho je i tohle výzva, že si tady také tlacháme o takových věcech, které jakoby přesahují ten normální rámec téhle reality. Jo, pro mě ten vzestup a vůbec to probuzení člověka a vůbec, že on přesáhne tu svoji identitu, jako to je, že představte si, on se změní to paradigma, nebo to nahlížení na ten svět, to znamená, ten člověk najednou je úplně novej. On úplně změní všechno od začátku. On najednou jakoby se znovu zrodil úplně. A to je krásný, protože tohle ten, když se naučíte takhle dejchat, jako nádech a výdech, že tam je to zrození, a pak je tam ta smrt a zase to zrození a smrt a furt to takhle jako funguje. To je dar. To je dar, který každý z vás teďka podle mýho tady trošku sdílí. Trošku se nám snaží předat. Protože ta jeho životní cesta každého, i když byla různá, těžká nebo lehká, to je jedno, ale každá ta cesta je zkušenost, která se počítá v rámci té celistvosti a toho našeho tvůrčího potenciálu. Ale já bych na to krásně navázal, protože my jsme se bavili o tom tvůrci a tam je, myslím, důležitý si uvědomit, že my sice mluvíme, že jsme jako tvůrci této existence, že můžeme se zapojit.
5: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
6: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
7: Radši o tom nebudu spekulovat, ale to by se mi líbilo asi ze všeho nejvíc. Nicméně, Soňo, hele, uvidíme. Řekli jsme lidem, že ti mají napsat

0: člověk se snaží dožadovat jenom jednoho, jakoby jednoho, že ten bude velitel a ten bude všem radit. Jo? Ten bude říkat, co máme dělat, jak to má vypadat ten projekt a tak dále. V tom to vůbec není. Na jednu stranu v rámci toho společenství tam neexistuje ten, který nás ovládá, velí, nějaký ten ředitel planety. Ne, každý sám za sebe má svoji osobní zkušenost právě toho tvůrce. Právě, že vstupuje svobodně do toho společenství, aby se právě jakoby, aby zazdílel, aby jsme se propojili, aby jsme si ty osobní poznání mohli zazdílet, tím obohatit tu cestu. To je důležitý krok. Vyvrhnout konečně z toho vlastnictví tyhle ty zkušenosti, které to lidstvo nashromáždilo. Vy to tady vidíte, někdo na něco přijde, tím hned si to patentuje, hned je to ve vlastnictví a hned to naváže jakoby na tu naši ekonomiku. Jo, hned je to s tím svázaný. Přitom to by mělo být svobodný, to by mělo být pro každýho, aby se to společenství obnovilo, tak to potřebuje tyto kvality, jo, v rámci toho společenství dořešit. A teď i vidíte, jak oni už si to v tom společenství udělali tak, že každý má svůj stát, každý má svoji identitu, každý má svůj názor a teďka ty společenství těch různých aktivit, které můžou být pozitivní i negativní, si navzájem nerozumějí v tom našem společném zestupu. To znamená, že vidíte, jak naše společenství vlastně skomírá, že nemá ten celistvý potenciál, kdy nechápem ten jeho skutečný smysl, protože tam máme vždycky nějakýho, který nám říká, co máme dělat. My jsme nastavení na ty ovečky, jo, úplně nastavení. Chováme se vždycky jako ovce. Místo toho, aby jsme vzali jako rozum do hrsti a řekli si, tak a já se rozhodnu sám za sebe. Vezmu toho tvůrce a budu součástí toho, že se rozhodnu sám za sebe. Ne to, že mi někdo říká, co mám dělat ze své vlastní zkušenosti. Tak tohle je dar, který představuje jako největší evoluční potenciál. My najednou nezdílíme kolektivní pravdu, ale my opravdu prožíváme. My stáváme součástí, my sdílíme.
1: Tak, přátelé.
0: Co nám v tom brání, aby jsme tak udělali?
1: Dobrý.
0: Proč nemůžeme najednou ráno vstát a říct konec tomuhle systému, konec tohohle zkaženého společenství, konec tohohle této nadvlády, která nás vlastně sužuje a degraduje ten náš osobní potenciál? No, samozřejmě, každý se svobodně může rozhodnout. Každý se může rozhodnout, jestli to chce přijmout do toho života nebo ne. Úplně to odmítnout samozřejmě nemůžu, ani já, ani kdokoliv, kdo praktikuje, protože jsme z toho součástí. Ale od toho je tady ten vzestup. Aby se ten tvůrce skrz to společenství znovu obnovil, znamená, aby on dosáhl své svrchovanosti. To znamená, aby on opravdu tuto tvorbu dokázal jako spolutvůrce proměnit, transformovat do jako vývojovější, do evolučního pohledu, který bude podporovat to společenství. Bude ho znovu obnovovat, ten potenciál se zcelí. Jakmile je zcelený, tak vám můžu říct, že to společenství je věčný. Dosáhli jste nejvyšší harmonie. Dosáhli jste díky tomu sdílení toho, že navzájem

kterým chápete jedinečnost smyslu této existence. Pak jste schopní vytvořit cokoliv jako bytost. A to je součást našeho božství. My, když dostaneme celistvý potenciál, tak můžeme působit na tuto realitu, na tuto existenci, jako spolutvůrce. Ale je zde opravdu důležitý, že to je součástí toho, že sdílíme, že jsme spojeni, propojeni. Bez tohohle spojení v rámci vnitřního, to je ten prožitek, už tam se spojeme jako vnitřně tím prožitkem, a pak máme to napojení na ten vývoj, to je ta manifestace, kdy jako rozhodnutím působíme na ten vývoj. Ano, to je tvorba. My potřebujeme obnovit tento potenciál, protože skrz tento potenciál tu vytváříme ten proces v rámci toho společenství, ten vzestup toho společenství, vzestup našeho spolutvůrce. A je zde další fáze, kdy my nejenom tím, že sdílíme a jsme to společenství, můžu teda nazvat společenství jednoty, jakože chápem ten smysl celistvosti. Ale je tam další fáze, kdyby přicházíme, a to je ta spolupráce. O tom se tady už začínal bavit z začátku, že to je pak velký dar, že to je ta cesta, jak předat tu zkušenost, jak ji vložit do té realizace, jak začít působit na vývoj, aby ta moje zkušenost dosáhla toho ponaučení. To znamená, já mám zkušenost, že potřebuju něco změnit. Tak teďka potřebuju i zapnout ty kvality toho společenství, aby působily na ten vývoj. A tomu říkáme služba. Svobodná spolupráce, teda spolupráce, omlouvám se, služba a spolupráce. Já mám oblíbené právě jako tu svobodnou spolupráci, protože tam vstupuju s mým osobním rozhodnutím, že já jsem jako zkušenost to prožil a mně by se to líbilo takhle udělat, protože ta zkušenost mi naznačuje, že mě to zceluje. Takže já tím podpořím evoluční potenciál i tím, že dokážu působit jako spolutvůrce na tom vývoji. Tyto nástroje můžu ale i zneužít. Můžu to používat v rámci ega, v rámci chtění, v rámci své osobní vůle. Ano, tady je svobodná vůle, tady můžete dělat, co chcete, ale potom nezískáváte moc evolučního potenciálu. Vaše karma tíhne. Jo, vy potom tíhnete a potom získáváte spíš jenom, jak to říct, jenom střípek té síly, jenom kousíček, protože jste si ho jako vymohli a v rámci tohodle, této existence jste si vymohli jenom ten kousíček. Ale jakmile se přidáte do toho společenství, že teda v rámci lásky, v rámci svobodné spolupráce, vstupuju do toho společenství, aby jsme obnovili ten potenciál, no tak máte stejný nápad, máte stejný záměr a vůli, jako má právě ten zdroj, ten celistvý vesmír. Vy se najednou shodujete, máte rezonanci, máte stejný smysl, takže dostáváte najednou k dispozici i ty zdrojové kvality. Takže i ten váš tvůrce se začne probouzet. Jakmile máte přestáváte chtít a stáváte se spíš nástrojem té tvorby, tak se vám to všechno najednou obrátí. Už najednou nemáte jenom kousíček toho, ale už se stáváte jako celým potenciálem toho tvůrce. Najednou dostáváte obrovský dar, že to společenství vás podrží v té zkušenosti, jak toho dosáhnout. A pak zároveň i společně v rámci té spolupráce na té jedné smysluplné věci, která může být důležitá pro tu evoluci lidství, tedy obnovu všeho a vzestup, je právě třeba v tom, že jenom překročíte své utrpení nebo své strachy, které vás degradují a tíhnou, nebo boj o moc, nebo naopak ty boje o tu nadvládu, to už je to ego, my se snažíme spíš jako tím chtěním jakoby získat tu sílu a vynutit si určité věci. Jo, když přecházíme, řekněme, evolučně do toho vzestupu, tak se učíme naopak souznít, porozumět, sdílet, jo, být součástí, být spolutvůrce. A ne, že já se vymaním a dožaduju si, aby se to tak stalo, protože já to chci. To je, ano, je to tady dovolení, ale musíme uznat, že tím potom tíhnete.

0: právě ta magie, to je to chtění. Oni mají prostě tendenci, že ano, tady jsme božské bytosti, jsme tvůrci a my tu můžeme opravdu tvořit a chtít cokoliv. Ale to, co to evolučně vytváří, je teprve ten potenciál té evoluce. Je až ten vzestup. Je až, když se to spojí s tím zdrojem a s tím smyslem té existence. Tenhle ten smysl existence budeme naznačovat pak v třetím cyklu a to já nazývám ta celistvost, jednota, kdy nacházíme to, proč jsme vstoupili do této duality, proč jsme vstoupili do této zkušenosti. A my nacházíme začátek i konec toho příběhu. Ale jako tvůrci teď, tak my spolu utváříme ten příběh evoluční, globální. To znamená, že největší kroky a největší pomoc pro vzestup a celé společenství utváříme těma malejma krokama uvnitř nás, kdy překonáváme právě ty nástrahy, které si sem ten člověk přišel zinscenovat jako duální hru, která zase může být právě, že jako jsem, chápejte, když je tady ten extrém toho dobra a toho zla, tak buď jsme moc strašně jako dobrý, až úplně nevidíme potom vůbec žádný vývoj, že jsme jako oslnění tím osvícením. Abo naopak jsme zas moc tak zlí, že zase jakoby jsme úplně v té temnotě jo, schovaní a neznáme ten vývoj. Ale my jako tvůrci nemáme tu za úkol jakoby hodnotit, soudit, jo, co je ta moje zkušenost, jak má proběhnout. Takže my tu vlastně jako nic nechcem. My jediný, co tu opravdu jako tvůrci máme uskutečnit, je právě ta skutečnost. Jo, my jsme si jasně řekli, co se tady má odehrát, jaký proces v nás má tady jako tvůrce, co tu máme vytvořit pro tu evoluci. A teď tím probuzením to objevujeme. A teď jenom si říkáme, aha, takže já už vím, co vytvořit, už vím, kam patřím, jsem součástí toho společenství, ale teď přecházím do druhé fáze a mám tam tu službu, tu spolupráci, jak působit na ten vývoj, jak to zazdílet, aby to působilo na ten vývoj, aby se to kolem mě mohlo změnit. Takže to je opravdu velký krok vstoupit do procesu i obnovy toho našeho tvůrce a celkově podpořit evoluční potenciál lidství. A to je i to, že my tu budeme sdílet informace. Takže my se tady dneska budeme snažit už aktivovat elementární chrám. Každý ho v sobě má, protože má tělo. Já vám to potom ještě vysvětlím, ale je to díky našemu tělu, protože v celém našem těle ten elementární chrám je stělesněn a v tom elementárním chrámu, když si to jako představím, tak se vytváří to naše tělo, protože je složeno ze všech těch elementů. A ve správném složení, ve správném poměru a tak dále. Ale my jsme určitou tou cestou, určitou zkušeností ten poměr v nás určitým způsobem narušili. A ten elementární chrám jsme vypudili, nebo určité kvality toho chrámu jsme vypudili z toho těla. Já to budu trošku jako zjednodušovat tím, že když budu mluvit o éterném těle a budu mluvit i o astrálním těle. To jsou věci, které jsou hodně jako používané. A naše éterné tělo je teda spojeno s kvalitou v té naší kvalitě božství. Ta je s kvalitou bohyně. To je éterné tělo. Nulový bod. A pak tu máme astrální tělo. Astra, to jsou ty hvězdy, hvězdné tělo. Tak to je zase projev v tom chrámu, projev Boha té tvorby. Jo, že my, i když mluvíme o božství, i když mluvíme o tvorbě, tak stále je tu ještě dualita, stále tu není ta jednota, ta celistvost. Takže ještě tu mluvíme o tvorbě, která má své polarity, bohyni a boha. V celém vývoji, když si teď představím našeho lidství teďka a historicky, tu převládal Bůh, převládal tu patriarcha, převládal tu mužský aspekt. Duchovní nástroje. A vyvinuli jsme je úplně tak, aby se nám, vlastně oni nám způsobili to, že jsme teďka jakoby ovládnutý tím Bohem. Protože on nám vytvořil představu, jak ten svět máme vidět, vytvořil nám snění, které tu máme prožít. My se k Bohu modlíme, aby nám dal všechno to, co potřebujeme k tomu životu. On nám prosvětluje tu cestu. Je to slunce, jak se o něm říká, ten Bůh Rá. Ano, to všechno tady na nás působilo, ale postupem času byla potlačena bohyně. Bůh tu úplně převládnul. Byl to vysoký záměr, aby ten člověk ztratil jakoby tu rovnováhu tvůrce. A pak i to vidíte, od určité etapy evoluční to lidstvo začalo degradovat. A bylo to tím, že byla narušena rovnováha jeho tvůrce. Dokonce on to svoje božství, ten člověk úplně vypustil ten elementární chrám ze svého těla a začal uctívat bohy. Jo, uctívat bohyně, ale jakoby externě venku. Ne, že jsou součástí jako té mé existence jako uvnitř, ale že jsou venku a já je budu uctívat, budu se k ním klanět, budu dávat oběti, aby se o mě jakoby starali. Takže jakoby jsem odevzdal to své božství jim a oni teď spravujou to mé božství, tu tvorbu, abych já se tady cítil jako člověk dobře. Tak ano, ztratili jsme svůj potenciál božství. Jakmile vy se snažíte nést zase jo, vaše božství k té lásce, do toho chrámu srdce, aby se mohl zapojit do vývoje, aby ta vaše bohyně a ten váš Bůh se mohl znovu rehabilitovat. A to tím, že ta bohyně, jakoby vytvoříme bohyni návrat, nebo možnost návratu, a budeme rehabilitovat pak Boha tím, že zase Boha vytvoříme jeho nápravu. Protože on potřebuje napravit tu tvorbu, kterou vytvořil tím, že nechápal ty kvality bohyně. Protože najednou ta celá tvorba s touhle nerovnováhou neustále byla obtiskávána, jo, do té evoluce lidství. Takže on najednou, ten člověk si řekl, tak, ale já potřebuji jako vyrovnat v sobě ty polarity, já potřebuji najít nějakou rovnováhu, abych začal tvořit skutečně, aby ty věci fungovaly, aby měly ten evoluční potenciál. Jo, a to je pro mě jako důležitý efekt, kdy vstupujeme do té tvorby, aby jsme se jako naučili znovu obnovit ten potenciál bohyně a potenciál Boha. Pro mě celkově je to teda ta úroveň božství, kdy přistupujeme k sobě jako k spolutvůrci této existence, který má. Zaprvé má své právoplatné místo v tom společenství těch tvůrců a zároveň je i přizván k tomu, aby opravdu se stal součástí té tvorby. To jsou vlastně dva kroky, které pak stělesňují jako ve vývoji toho člověka tu dospělost. On přichází najednou jakoby z toho dětství do té dospělosti evolučně. Přijímá zodpovědnost za to, že se rozhoduje. To je kvalita dospělosti, že my přijmeme tu zodpovědnost. Každé rozhodnutí víme, že má nějaký evoluční potenciál. A teď to vidíte sami. Někdy máme strach se nějak rozhodnout, tak před tím rozhodnutím utíkáme. A to je kvůli tomu, že jsme třeba jednou už jako bohové, jako ty manifestace té tvůrčí síly někam poslali. A oni nás dovedli k nějaké špatné zkušenosti. A my tam máme tu informaci, já se tam bojím vstoupit, znovu to bude bolet, tak tam radši nevstoupím. A my tyhle ty kvality potřebujeme, aby ta náprava toho Boha, aby byla znovu odhalena, kde máme strach a proč se nerozhodujeme zrovna tímhle směrem, proč tu tvůrčí sílu jako blokujeme. Je to velice, velice jako důležitý najít v sobě tyhle ty dvě tvůrčí schopnosti. Jak jsem naznačoval, bohyně, já to budu i často naznačovat jako ta éterná, neprojevená, nulovej bod, ty možnosti, té tvorby. A u toho Boha to jsou zase ty kvality, ta projevená tvorba, ta manifestace, ten světelný projev, jakoby, ten astrální aspekt duchovní. Jo? To znamená, analýzu jsme si tak nějak jakoby vytvořili v té předešlé části toho původce. Teďka půjde o jeho přirozenou aktivaci. Znovu si obnovíme centra, která jsou spojený s touto kvalitou. S kvalitou bohyně a s kvalitou Boha. A na jednu stranu v rámci vědomé praxe jsem si uvědomil, že my jako bytosti se potřebujeme vyladit. Buď to vylazení můžu nazývat tou vědomou praxí, že my se snažíme znovu obnovit skutečný potenciál, to znamená najít v sobě čistotu, najít v sobě ten prenatální stav, aby jsme znovu mohli obnovit to, co do nás bylo jako přirozeně vložené z té zdrojové informace. A ne to, když si jako představíme, jo, v rámci vědomé praxe, někdo postupuje tak, že si koupí knížku a začne praktikovat nějaké techniky, které mu někdo doporučuje. Já jsem si uvědomil, že to je velmi jako těžká záležitost. I z toho, co já vám teď říkám, to bylo pro mě těžké jako přijmout, že to je jiná praxe, než je předkládaná tradičně tisíce let. Já jsem si připadal jako rouhač, který jako narušuje tu tradici, ale pak jsem si uvědomil, že naopak, jako proč bych teď já jako bytost, která teď zestupuje a je součástí jiné evoluce, proč bych se měl teď držet informací, které byly přijmuty někým před třeba 5-10 tisíci lety. Proč bych měl tak starou informaci? Ten vývoj v tu dobu byl jiný. Ty bytosti měly jiné výzvy. Takže jsem si říkal, a jo, to je možná vysvobození, konečně se nemusím domáhat jakoby té tradice. Ale já tím nedegraduju tu tradici. Naopak, já ji zapojuju do toho vývoje, aby se ty naše linie těch předků, ty naše kořeny, aby se znovu mohly zapojit do té evoluce. To znamená, že já ty všechny zkušenosti té mé linie opravdu spojuju skrz ten chrám srdce. Znovu s tím vývojem a s tou evolucí. To je velký krok. Ne tím, že já budu jako říkat buddhisti nebo hinduisti nebo křesťani, to jsou jako divní kluci a dělají různý praktiky a takhle. Ne, to prostě přijmu, že i já jsem někdy mohl být někdy buddhistou nebo inklinovat k egyptské mystice, jo, kamkoliv. A vždycky v sobě máme tyhle ty střípky, tyhle těch našich zkušeností. Ale my tuhle tu tradici v sobě opravdu nepotřebujeme znovu prožívat. My už jsme ty cykly tady už prožili asi mnohokrát, proto si je pamatujeme. My je teď potřebujeme navrátit do vývoje, znovu poslat skrz tu přítomnost, skrz ten chrám srdce do toho vývoje. Proto jsme se tady teď zrodili. To je vzestup. Takže najednou úplně jiný přístup. Já jsem si řekl, tak jo, tak teda co mám teda dělat? Jak mám teda, kde mám najít, jo, kde mám najít tu vědomou praxi? Jakým způsobem znovu obnovit ten potenciál? A určitě mě znáte, já rád chodím do krajiny, říkám tomu krajinotvorba. Vždycky když mě volá srdce, tak jdu na určité místo, které mě přitahuje. A ten můj osobní příběh vnitřní se díky tomu spojí s tím příběhem, který se odehrává v té krajině, v tom prostoru. A vznikne taková interakce toho vnitřního a vnějšího. A skrz ten chrám srdce se najednou jakoby obnoví to, co je přirozené, co je vývoj, co je vzestup. A tyhle informace, které tam vždycky se nacházely v té krajině, buď jsme byli ve skupině, nebo jsem byl sám, to je jedno, ale každé tyhle ty informace toho procesu, toho vzestupu, pro mě byly právě tímhle průvodcem že tam jsem objevoval ten skutečný potenciál, který má naše tělo, naše energetické světelné tělo a že obsahuje i světelné DNA, to znamená jako takové supervlny, které dokážou působit v rámci časoprostoru, protože obsahují tu superpozici, znamená tu jednotu, jedinečnost, ten prenatální stav. A to bylo důležité. Já jsem si řekl, dobře, takže vědomá praxe bude teda to, že já teď budu očišťovat mé srdce, aby ty prožitky toho, kdo jsem skutečně já jako bytost, a co je skutečně ta planeta jako bytost, a co ten vzestup skutečně jakoby je, očišťovat natolik, aby se mi to stalo skutečností. A nemusel jsem do toho vkládat žádné chtění. Protože jakmile já tam vkládám zase to chtění, tak tam jakoby, ono se to nezdá, ale vy tu jedinečnost a ten prenatální stav najednou tak různě jako modulujete a on pak se zakrývá, najednou tam není, ta skutečnost není viditelná. Vy tam vytváříte spoustu očekávání, jak to má vypadat a ta projekce to celé jako zahalí. A to je přesně to ego. On řekne, já vím, já všechno umím, je to takhle a takhle a jablko padá ze stromu dolů a to tak je a nijak to nebude. Jo, že my tím strašně definujeme tu identifikaci té naší bytosti. A když jsem započal tou vědomou praxí, takže bylo velice důležité obnovit ten přirozený potenciál toho prenatálního nastavení. A to je velký krok, že tím obnovujete, nebo děláte ten návrat bohyně. Znovu obnovujete své možnosti. Znovu strháváte ty své hranice vašich možností. Vy najednou už neexistuje neumím, nejde, nemůžu a tyhle ty divný slova. Najednou vaše hranice neexistujou. Jo? To je stav těch nekonečných možností. To lůno té bohyně. To je to posvátné nic. To je to lůno, to je opravdu, a to je zajímavé. Já jsem si uvědomil, že jakmile jako vstupuju do toho prožitku nic, do té přirozenosti, tak se začínám očišťovat. Moje přirozeně se začne mé vědomí nebo mé vnímání očišťovat. To znamená, že já když přirozeně pozoruju určité místo na těle nebo v té mé bytosti, kde jsou ty prožitky, tak jenom tím, že pozoruju a nechávám všechno přirozeně plynout, jako jsem nic, tak v té chvíli se to centrum nebo to místo nebo ten orgán nebo cokoliv, ten meridián začne přirozeně obnovovat. On se začne napojovat na vývoj. Jakmile do té přirozenosti ještě vložíte jako tu lásku, to přijetí toho prožitku, jakože otevírám se tomu prožitku, tak v té chvíli nejenom, že už obnovujete, ale přímo už zapojujete, spojujete s vývojem. To znamená, že najednou to místo, které najednou bylo odpojené nebo nemocné, tak jenom nebylo spojené s tím vývojem skrz tu lásku. Vy jste určitým chováním jako vypudili tu kvalitu, to znamená, že ta kvalita označovala třeba to místo, ten orgán, ten meridián a on najednou vypudil to energetické tělo, to éterně astrálně. A v té chvíli začne degradovat i pak tělesně, jo, že přijde nemoc, přijde určitá degradace buněk a tak dále. Takže my se snažíme ten potenciál obnovit a to je zajímavé, to je tím, že vy vstupujete do nic. Do toho prožitku, jenomže pozorujete přirozený stav, nezasahujete do ničeho. A tahle ta vědomá praxe, když si to představím, je základ, když si to vidíte, základ všech různých kultur, kde my na ní navazujeme. My navazujeme na tu vědomou praxi toho přirozeného pozorovatele, který on jenom pozoruje. Pozoruje se, neustále se pozoruje a nesnaží se do ničeho zasáhnout. A to je pro mě slovo přirozenost, že nechávám věci proudit. proudí přirozeně. Nechávám ten, když vidím jako vodu, jak padá jako potůček a schází se potom ve všech těch různých spojích až do té řeky, tak já nechám přirozeně sebe prostě linout v tom vývoji a nesnažím se zasahovat. Tak takovýmhle způsobem my obnovujeme potenciál bohyní. A jakmile my se rozhodujeme pro něco, manifestujeme do toho prostoru, tak tím vytváříme právě ty kvality toho Boha, který on za prvý jako tvůrce tvoří tu realitu, nebo spolu tvoří tu realitu, ale zároveň každé naše rozhodnutí tak definuje, jo, jakým způsobem to budeme dělat příště. To znamená, jako definujeme toho našeho Boha, jak má vypadat, co bude dělat, jak reaguje. Jo? Takže formujeme tu naší existenci tvůrce v rámci manifestace. Tak já bych takhle jako třeba jakoby nechal možná to téma teďka dohasnout a dal bych možná tady hostům a ostatním, jestli mají určitou zkušenost, třeba jako jestli se cítějí jako tvůrci, nebo jestli mají chuť, a tam mává Petrucha, tak Petrucho, klidně necháme tebe prvního, ty máš vždycky takový mršný jazyk.
1: Ne, já nechám, počkej, já jsem tam hodně nahlas, já nebudu teďka omáčkovat, ale mám tady zájemce, mám tady Páju, která mi psala, že by se ráda podělila o zkušenost, takže ona nás poslouchá. Počkej, já se slyším tady dvakrát. Takže Pájo, klidně zavolej na WhatsApp a nebo na telefon, ale mezi tím klidně může povídat někdo třeba jiný. Jenom Pája by věděla, že teď je prostor na sdílení příběhu, jo? Děkuju.
0: Tak jo, tak Pája se nám přihlásí, to je možné. A tady někdo z hostů, klidně zamávejte nebo začněte mluvit, my to zvládneme, rádio to taky zvládne.
1: Ano.
0: Tak kdyby někdo chtěl se přidat zkušeností tvůrce.
1: Už volá Pája, tak takže přátelé.
0: Tak předběhla.
1: Předběhla a já teda doufám, že to půjde. Takže. Pájo, ahoj.
2: Tak, ahoj. Ahoj, slyším tě.
1: Já tě slyším, ty mě slyšíš a přátelé tvůrci tě slyší taky?
2: Já jsem jenom, protože jsem s tebou na telefonu, tak teďko nemám sluchátka, jo, takže já to nemůžu spojit. Takže počkám, kejvněte na mě, až budu moc mluvit. Tímto
1: já si
2: teda
1: myslím,
2: zdravím
1: že
2: všechny.
1: Můžeš mluvit. Prosím.
2: Super, děkuju. Tímto zdravím všechny posluchače, vás, milí tvůrci, a děkuju moc za tuto možnost. Já jsem se vlastně dneska těšila na toto vysílání. Prostě cítím, jak je to vlastně jako krásný a důležitý, že opravdu jako lidi sdílejí zkušenosti. A mě vlastně zaujala, ťukla do mě vlastně ta otázka Marka, když se ptal, co nám v tom brání, a vlastně v tu chvilku já jsem nějak jako cítila, že bych se ráda podělila o svoji jakoby zkušenost. Já vlastně jsem se bála poznání a bála jsem se poznat sama sebe. A vlastně do určité doby jsem nevěděla, že se vlastně bojím sebe. A vlastně vědomá praxe a srdce mi vlastně jako ukázalo, že jiná možnost, já jsem vlastně začala cítit to, co jsem vždycky cítila, jen jsem se to snažila v tom strachu potlačovat, a to znamená poznat teda sebe. Musím říct, že když jsem spala, tak jsem měla pocit ze života, že sem nepatřím, že jako hrozná nuda a tak. A vlastně od chvíle, kdy jsem teda si uvědomila ten strach a mohla změnit vlastně tu volbu se poznat, tak vlastně zjišťuju, že život je tak obrovským dobrodružstvím, že ho nedokážu nějakým způsobem popisovat. Myslím, že stačí jakoby tohle, ale chtěla bych podpořit lidi v tom, že já jsem měla takovou zajímavou zkušenost. Když to vemu z té duality vlastně toho dobra a zla, tak vlastně to zlo nějakým způsobem mi bylo víc jasné. Tam jsem vlastně furt si přála tu volbu, ty změny.

0: jako čistě. A to, co o čem bych se chtěla podělit, je to, že tam se skrýváte vy a právě ty dary toho vývoje. A dneska musím říct, že ano, co má přijít, ať přijde, a ráda se na to podívám a ráda to proberu s mým nitrem a pak se třeba i odvážím a nějak zachovám nově. A už vlastně netlačím, nechci jako vlastně ničím být, protože vlastně to, co poznávám, mi fakt stačí. Ten dostatek je nepopsatelný. Takže takhle to, co jsem chtěla s vámi jako zazdílet do toho tématu, že vlastně jsem měla odpověď na Markovu otázku, co v tom bránilo, tak jsem se chtěla podělit o to, co mi v tom bránilo. Samozřejmě vše na to návazné. Já se snažím to trošku odlehčit, protože to tak jako cítím. Díky moc všem. Třeba se ještě ozvu.
1: Ozvi, určitě. Taky byla taková testovací, takže telefon funguje, WhatsApp funguje, přátelé, vidíte, že není se čeho bát, klidně volejte do Dežavíčka, tak jako Pája. Pájo, my ti děkujeme, měj se krásně a ano, myslíme taky na tebe a poslouchej.
0: Ano, jo, já zase dál budu naslouchat, ano.
1: Jasně, díky, ahoj.
0: Ahoj.
1: Tak jo, tvůrci, tak ještě jednou díky. Jste.
2: No nevím, tak já bych řekl, že je to hluboký, když tohle chce někdo sdílet. Já bych řekl, že spoustu lidí teďka hledá ten vzestup, hledá ho jo, v nějakých příbězích, informacích na internetu, na seminářích, kdekoliv. Ale všem vám řeknu, vy ho můžete najít v každém okamžiku vašeho života, klidně i v přírodě, tam, co chodíte, tam prostě chodíte rádi, tak tam můžete najít právě ten vzestup. Ono to není podmíněný ničím, opravdu. Je to přirozený stav, nikdo za to nemá platit, jo? Zároveň to nejde zaplatit, nejde si to zaplatit, to jenom takovouhle zkušeností a nějakým rozhodnutím, které vám ty výzvy právě takhle předhodí. Takže děkujem, Pájo. A dáme prostor dalším. Pojďte. Já myslím, že Michaela se hlásila, že jsem jí slyšel vykřiknout. Jo. Tak jo.
3: Ano. Já vlastně dneska už jsem zapomněla, co jsem chtěla říct. A možná to přijde zpátky. Teď, jak Pája mluvila o tom strachu z tvorby, tak já vlastně jsem ten strach tam měla. Já jsem vždycky jako uviděla, říkám si jako proč. A pro mě to byl strach, že jako ublížím, že něco mění někomu jinému a že to nemůžu uzurpovat ty prostor pro sebe. A vlastně loni jsem postoupila takový trénink, čtení z energetického pole a energetické léčení. A tam, když jsem měla říct, že mám právo být v tomto prostoru, tak prostě já jsem to nedokázala jsem to říct. Tak jsem si uvědomila, že vlastně ten můj strach z tvorby je jenom strach být vůbec. Jakože, že mám právo na to být a projevit se a vyjádřit se a vlastně chtít, co já chci, co mě baví. A, takže vlastně to, co jsem začala dělat, je ptát se, OK, co chci, vlastně co vůbec chci. A pak vlastně bylo to úplně tak, jakože s Markem takový úplně transformace ještě, že vlastně se mi, když se mi propojilo to srdce s tou myslí, tak vlastně tam přišel ten klid. A mysl se mi sklidnila. A já jsem najednou dokázala daleko víc, než tak to lze. Daleko víc než předtím.

0: Jenom si říct, OK, mám tam nějaký strachy, ale srdce mi říká, že to mám udělat. Takže prostě, OK, hlava mi říká, že proč bych tam měla jezdit. Teďka jsem byla na festiválku a tam jsem byla jako podporovala jednu paní průvodce dechem. A říkám si, no ale to je složitý tam je, jak se tam dostanu vůbec. A pak si ty věci tak poskládaly, protože to srdce mi říkalo, že je důležité, abych tam byla. A opravdu to bylo důležité a tam se jenom vytvořil takový úžasný tým mezi námi všemi, co jsme tam byli, podporovali jsme se a najednou prostě ta tvorba jede a najednou se nastartovala a další věci se na to skládají. Takže nevím, jestli jsem se jako vyjádřila úplně správně, ale tak opravdu si dovolíme aktivovat srdce a stát si sami za sebou, jakože ano, já tvořím a chci tvořit to, co a nech to vyjádřit. Prostě to, co tady jsem, já prostě, mě třeba nabíjí hudba, a takže já pracuji s hudbou a to je to, co mě baví, takže jsem si řekla, OK, to je to, co budu dělat. A i když tam prostě jsou strach, třeba jako nějaké tam finance, a nebo prostě kde to budu dělat, jak to budu dělat, s kým to budu dělat, prostě cokoliv tam je, tak vlastně to moje vědění, a už to vědění, vlastně, když se to srdce propojí s tím vědomím, s tou myslí, ta mysl se sklidní, tak tam už je vědění, tam se potom napojí člověk potom na ty vyšší centra a je tam vědění, jakože já ale vím, že tohle to mám dělat, já vím, že prostě ty finance přijdou, já vím, že toto je má cesta. A pak už vlastně tam je ten klid a nemusí to člověk řešit. Je to vlastně jakoby ta přirozenost. Jo, to jsem prostě já a tak to bude. Děkuji moc.
1: Krásně si popsala společenství a krásně si popsala ten potenciál toho společenství. To je úplně tohle blaho já zažívám, kdy potkávám ty spřízněné bytosti. A přesně jak říkáš, najednou v tu chvíli jsme tvůrci. Najednou díky tomu společenství jsme spolutvůrci, je to báječný. Není to tak složitý, nemáme to vydřít sami. Jo, to je to úžasný, že my máme pocit, že to na našich bedrech jako všechno. Ale není, jako tvůrce už ne, tam ta zodpovědnost je i v tom kolektivním společenství. To není jenom na tobě. Jako, pak ten strach a to utrpení, nebo že si něco ponižujeme, jo? Ty možnosti, že si ponižujeme, tak v tu chvíli najednou v tom společenství to padá. Najednou máme pocit, že jsme lehký, že všechno funguje a že jako tvůrci můžeme cokoliv. To miluju. To děkuju, že si o tom pohovořila, ten báječná věc. To je zrovna to krásné, co zažívám tou transformací toho společenství. Sláva, to je krásný. Tak dáme prostor dalšímu. Jak to vypadá, Míšo? Můžeme. Jo, tak jo, tak dáváme prostor. Můžete se vyjádřit někdo? Kdo se hlásí?
2: Galtit.
1: Hlásí se, ano.
2: Galtit, odmutuj se.
1: Ostatní nevidíme.
2: Peťo,
1: můžeš, Petro.
2: Můžeš.
3: Ano, už na sebe to mělo být. Jo. Tak, já jsem chtěla taky k tomu srdci něco málo, vlastně k tomu strachu taky hodně, protože já vlastně se snažím od 15 vyspívávat, ten můj hlas šel vyspívat strašně špatně, přestože já jsem tam měla vlastně skřípnutý hlasivky strachem v tom zpěvu. A když jsem to pak otevírala vlastně přes různé techniky dechací, co mi radili jako na konzervatoři lidi a takové věci, tak mi to stejně nešlo. Takže já jsem ho začala hledat jinde A vlastně jsem se dostala shodou okolností k tomu srpci vlastně přes jednoho vlastně klučinu z Plzně, který už tenkrát dělal vlastně takový mužský kruhy a ženský kruhy. Tak jsem za ním zašla a on mi poradil otvírat srdce. Tak jsem si ho začala jako zkoušet sama, ale nešlo to, až pak v lese se to spustilo. Takže bych možná i tak jako řekla k tomu víc věcí, protože stromy jsou neuvěřitelný pro mě, průvodce do srdečních čaker a podobných věcí. A doteďka jsem teda nepřišla na to, jak to dělají, ale tam krásně. Pro mě jsou stromy rodina třeba a zvířata. A lidi, některý tak. Samozřejmě ty, co se mnou jsou, ale někdo, který už si do života skrze to srdce ani nepíjím. A podle mýho názoru je i důležitý ten strach zlámat tak trochu. Protože mně se třeba ty hlasivky pak spustily až tím, když jsem se fakt jako lehla na zem, schoulila jsem se do klubíčka a pak mi to šlo pustit ten hlas úplně jinak. Takže zlomit to, určitě lámat to přes koleno. A to by bylo asi tak nějak teďko všechno.
2: Petro, my ti děkujeme. Píšou tvůrci, že Michaela se trošku sekala, takže Michaelo, do příště, když tak trošinku poladíme zvuk a připojení, ale jinak v pohodě. No, Peťo, lámat, na jednu stranu jako nechat volně plynout, nechat ono se to tak nějak prostě jako přeposkládá, ale na druhou stranu lámat, souhlasím v jednom případě, kdy jako v 16 letech, zase zabrousím trošku do historie, když jsme se dohadovali, kdo bude hrát na kytaru a zpívat v naší první kapele, tak mě řekli, na kytaru nehraj, máš tlustý prsty a nespívej, protože máš hovězí hlas. A já jsem lámal a jsem to zlámal tak, že hraju na kytaru a zpívám, jo, takže skutečně dá se. Musí tam být čistý záměr, nebát se toho a jít do toho. Přátelé, dneska jsem byl na Melouchu, nahazoval jsem fasádu, hrubou omítku, jako sice kousek, nějaký 2 metry čtvereční, já jsem to dělal kdysi dávno a dneska se mi to podařilo na 100%, takže jde vše vlastně vytvořit, jo, co si člověk umane, takže nebát se a člověk si rozpomene na sebe, jo, on se vlastně nemusí nic nového učit, protože tady ty techniky mi si myslím, že už dávno jako víme z nějakých minulých životů a že to je v té bunečné paměti a že to máme vlastně od těch předků taky možná, jo, tady ty schopnosti. Takže v tomto s tebou souhlasím a jsem rád, že to tak funguje, že prostě jsme tvůrci a tvoříme i v té hmotě, jo. A vypadá to docela pěkně a hlavně, že člověka to potěší, prožívá takovou radost a při té radosti prožité se mládne, jo, a probíhají ozdravné procesy. Takže pracujme, tvořme, radujme se a budeme stále mladí a krásní, no, tož to teďka znělo trošku ezotericky, že ten jako biologický věk asi nezastavíme, i když kdysi dávno v Tartárii žili ti obrové a dožívali se 800 let, měli ty telomery nepoškozeny v těch buňkách, jo, takže na nás byly provedeny nějaký možná tady pokusy. Ale to nevadí, my se s ním vypořádáme a jedeme dál. No, Mara nám se vzdálil, nevadí. Přátelé, chtěli byste někdo reagovat na Petru? Nina, Klára, Michaela? A nebo někdo z posluchačů, můžete zavolat na telefon 799 589 362. Kdo se díváte na televizi, tak máte tady telefonek na obrazovce a kdo nás posloucháte, tak ještě jednou 799 589 362. Peťo, tak klidně ještě dopověz něco, protože Nina a jsou zamutovaní zatím. Nebo Mára už?
3: Dobře.
2: Mára už jde.
3: A, tak, dobře, tak jo.
1: A, teď nevím, jestli mi něco ušlo, já jsem odběh.
2: Ne, my jsme...
1: Zavíral slepice.
2: My jsme se bavili s Petrou a v tom jste teda přišel ty. Já jsem vyzval ještě ostatní, kdyby chtěli reagovat, neozvali se, takže je to opět tvé.
1: Dobré.
4: Já ještě promluvím.
2: Aha, tak pojďme, Klárka, já jsem tam zmizelo jméno, jsem se nespomněl.
4: Ohledně té tvorby. Já jsem hodně dlouho měla pocit, že vlastně do toho společenství vlastně nepatřím. Já jsem se vlastně úplně, mám pocit, jako očmykla. A měla jsem pocit, že jsem strašně zlá. A že jsem dělala strašné věci. Pořád jsem se hrozně vinila. A vlastně to mě jako hodně tížilo a vlastně nedokázala jsem se zpátky jako dostat do toho společenství. A měla jsem z toho velký strach. A ten strach dělal buď ten boj, nebo ten útěk. A vlastně hodně jsem se tím jako ponižovala, nebo naopak jako povyšovala a vlastně nedokázala jsem najít nějakou jako cestu. A pak jsem začala chodit teda, nebo hodně času jsem trávila sama v přírodě a vlastně až teď, kdy mi dochází, co vlastně dělá ten strach a proč tam je a že vlastně ta vina, to ponižování se, to vlastně, že se můžu rozhodnout. Že i když to mi hodně dlouho nedocházelo, že to tak je, ale že se můžu rozhodnout vlastně se zapojit. A že to je vlastně ta cesta. A že třeba teď i tím sdílením se jako pořád nezatracovat do nějakého zlouna nebo dobráka. Ale vlastně hodně se mnou rezonuje i to, co říkala ta Pája, co jsem volala do studia. Cítím to hodně podobně. A že vnímám tam důležitost toho jako nepovyšování se a neponižování, že vlastně jako nic takového vlastně není. A že si to vlastně jako děláme sami, že jsme jako hodně ty, nebo já aspoň osobně jsem vlastně byla velký soudce v tomhle. Jsem se vlastně odsoudila k tomu zatracení svým způsobem. Bála jsem se bubáků, utíkala od svých stínů. Až teď se učím jako zastavit a kouknout se na to, protože ten strach byl hodně velký. A jsem zvědavá, kam to povede dál. Tak to za mě asi zatím vše.
1: No, tak jo, to bylo hluboký, ty brďo. Tak zase, hele, tady akorát přesně naciťuješ to, o čem my se tady bavíme. Jak ty to máš hodně teď v prožitku. Jo, já si pamatuju tuhle zkušenost, kdy jsem přesně jakoby hledal ty síly těch možností, že jsem byl opravdu ponížený sám sobě, sám sebou a tím strachem uvězněný. A ty dveře toho vězení byly už otevřený a já furt se choulil v té věznici a bál jsem se jakoby sám sebe, jo? Bál jsem se toho svého potenciálu. Najednou, aby se ty možnosti my bereme jako hranice, jo? Bereme jako hranice toho, co je možné. A teď jsme v tom vězení, že vlastně není skoro nic možné, jenom, prostě, jenom ten standard, který je tady v tom 3Dčku. Ale když najednou se otevře jako ten, ty možnosti na nekonečný potenciál, tak je všechno možné. A to jako člověk konečně prožije, tak má jako pocit, že to opravdu existuje. A pak ta jeho osobní víra je založená na osobním prožitku té zkušenosti. To znamená, nemá to nic společného s tím, že někdo něco říkal. On to založil, tu víru, jako na osobním prožitku. Takže to je velký dar, který my můžeme jako předat v rámci vzestupu. Tak chvála tobě, děkujeme za tvé dary, které přinášíš, samozřejmě děkujeme za sdílení. To je jenom mé vyjádření, protože to bylo zase hluboké a jemné, jak od tebe znám. Tak děkuju. A ještě Nína, ne? Tam, že tam ještě Nína schovaná?
2: Je, je.
5: Ano. Ano, tak já třeba jsem tam měla ten strach jako hodně umocněný dřív, ale pořád si tím procházím, jako udělat tu chybu. Udělat tu chybu a byla jsem dřív, jako že jsem se hodně ponížila a že nejsem dost dobrá a že něco nezvládnu a prostě zjistila jsem, že je opravdu strašně důležitý udělat ten krok i přes ten strach, protože pak se to fakt začne dít a úplně jinak, no. Než se teda pořád schovávat třeba, že jo.
1: No ono to chce hodně odvahy, že jo. To je asi úplně jasný a každý člověk nám to potvrdí, že to je hodně odvážná věc. Jakoby i začít důvěřovat sám sobě. To je hodně odvážné.
5: Takže já si procházím tímhle tím v tom tvůrcovství. No.
1: A krásně tady naznačujete, že jde o tu neutralitu, jo? Že my nejsme soudci, že ten Ortel, my nemáme za úkol ani jako tvůrci. To je moc hezký, jak to tady takhle dáváte sami dohromady. A ten tvůrce totiž potřebuje dospět, aby byl neutrální, aby něco nepovyšoval a něco neponižoval. Je to úplně vlastně jako jednoduchý. Ale zároveň k tomu dojít té zkušenosti je hodně odvážná, dobrodružná, zajímavá cesta, kde právě ty křižovatky, které jsme nechali bez rozhodnutí, tak se nám zpřítomněj, že najednou mám všechny ty křižovatky těch časoprostorů, které vy jste v tom cyklu nedokončili, tak se vám začínají skrz toho tvůrce léčit, rehabilitovat. Samozřejmě ne každý to měl stejně, ale teď si třeba zpětně uvědomuju, že i když jsem jakoby jako tvůrce zlobil, že jsem udělal něco negativního, jo, nebo na první pohled jako špatnou věc, tak postupem času, jo, toho příběhu jsem jakoby zjistil, že i tato věc mě jakoby dovedla k tomu vývojovému poznání, že jsem se jako ponaučil, jak z té pozitivní i z té negativní stránky, že jsem byl neutrální, jo, že jsem se chtěl ponaučit, že jsem nesoudil. To je jako důležitý, protože když nesoudíte, tak najednou to společenství je svobodný, může jako se projevovat, může, není tam ten upnutý soud a řád a hodnocení, naopak je tam svoboda v tom společenství. Každý má nárok si říct svůj názor, protože má svůj jedinečný pohled, má jedinečný dar zkušeností, takže důležité je vědět, teda, jestli se úplně nevměšuju, jo? Že někdy ten člověk začne jako chrlit všechno a najednou zjistí, že vlastně se jenom potřebuje jako vypovídat, ale to, o tom nemluvím. Ta tvorba není o tomhle, o té rozhodnutí, je jako zásadní věc, že opravdu vás ten život dostane na tu křižovatku a vy najednou do morku kostí cítíte, že to vaše rozhodnutí změní úplně všechno. To už jste určitě v životě jako zažili, že jste na těch křižovatkách stáli nebo v minulosti, nebo v budoucnosti, že se všechny ty křižovatky spojujou skrz tu přítomnost, to je ten vzestup. A ten tvůrce řekne, jak se to má stát, tak já to jenom řekne, bude to takhle. A to je prostě na jednu stranu jednoduchá věc, i když v rámci toho přijmout svoje božství je jakoby v rámci té složitosti těch cyklů je velmi, velmi jako obsáhlá věc. A člověk neví, jak to má, kde má začít, jakoby. A tady je zajímavý, že u všech těch, v rámci té trojedinečnosti, i u toho lidství, i u toho božství, i u té celistvosti, začínáme v jedinečnosti, to znamená v prenatálním stavu, v tom zdrojovém kódu. Jo? Mně se to totiž líbí v tom, že postupuju stejně, jako vznikla tato duální tvorba. Protože nejdřív vzniknul prostor, to je to nic, to, ten prostor, to je ta bohyně, a pak najednou přišel Bůh a začal vyzařovat jakoby, ty kvality projeveného světa a začal vytvářet jakoby, tuhletu existenci. A na jednu stranu, když si to jako představím, když já chci sebe jakoby, to zrehabilitovat, tak je dobrý postupovat stejně, znovu obnovit ten prenatál, abych se mohl na ten příběh jakoby podívat z toho začátku, protože jakmile já se na svůj osobní příběh dívám jenom z té osy toho, kde jsem se napojil, tak mi nedává smysl, nevidím tam ten celistvý smysl toho příběhu. Ale jakmile já stojím v tom prenatálním, znamená stavím se do té superpozice, stavím se do toho nic, tak v té chvíli najednou jsem schopen jakoby prozářit ten příběh a jakoby já mu říkám, že ho jako napojím, jo, na tu zdrojovou kvalitu. Protože říkávalo se, že i žena a bohyně má jakoby k té zdrojové kvalitě, k tomu smyslu, jakoby nejblíž. Se říká i ta duše, jakože má nejblíž k tomu zdroji. A tady je to i vidět, protože první krok tvorby byla bohyně, pak další krok tvorby byl Bůh. Jo, takže můžeme brát, že Bůh je vůči tomu zdroji jako sekundární tvorba. Primární je bohyně, to je ten návrat, potřebujeme udělat jako nejdřív návrat bohyně, otevřít si možnosti, aby ta moje tvorba měla nějakou účinnost. Protože kdybych nemůžu vydechnout tady, když se nenadechnu, a to je to samé. Já to znamená, že nejdřív prenatální stav mi otevře ty možnosti té tvorby a pak já jsem vlastně schopen tu celou tu tvorbu toho Boha, ty moje rozhodnutí, které jsem kdy udělal, rehabilitovat ve celé té škále možností. Tož mi připadlo jako naprosto logický krok. Naopak jsem si říkal, jako kůrně, teď to je tak úžasný, teď to tady děláme, to je ten nádech a výdech. Jo, to je to, že ani jednomu nenadržuju, jo, hledám tu rovnováhu právě v tom dechu a tu chvíli já se spojuju se zdrojem. Nebo hledám jakoby tu kvalitu té jedinečnosti, abych mohl pak zažít celou celistvost. Mat začátek, to je ta jedinečnost, i ten konec, jo, to porozumění té celistvosti. V té chvíli, totiž to je nepředstavitelný, a vám to, co bylo nepochopitelné, co bylo tak abstraktní, že váš mozek to nepochopil, tak díky tomuto, tomu, že se to propojí uvnitř vás, že se ten příběh je schopen zvědomit, tak v té chvíli si jako uvědomíte, že můžete být skutečný tvůrce. V té chvíli najednou uvěříte, že jste měli ten prožitek tohodle. Že já jakmile nejsem schopen věřit, že jsem součástí nějaké evoluce, tak se nechci do ní ani jako vědomě jako tvůrce připojit. Jo, my se tomu jako zuby nechty opravdu bráníme, aby jsme se stali součástí evoluce. Máme pocit, že a že si to jako nezasloužíme, je tam spoustu takovejhle chore, dokonce nám vnucovali dlouho, že nás vyhodili z toho ráje, že jsme tam prostě zlobili. Takže na jednu stranu je obrovská jakoby škoda, ta degradace toho potenciálu, který máme. A začneme teda nějakou tím základní obnovou. Já jsem si uvědomil, že ta tvůrčí síla, že můžu nazývat i v těle ty řídící centra, který umožňují tomu tělu, aby existovalo. Tak když se podíváme na naše tělo, tak tyhle ty řídící, základní řídící kvality, které máme, tak můžu to rovnou definovat jako na kvality bohyně, nebo na projev, jako neprojevený stav tohohle světa, ty možnosti, to nic, ta bohyně, jsou v našem těle právě endokrevní žlázy. Všechny tyhle ty endokrevní žlázy se dají aktivovat. Každá tato endokrevní žláza umožňuje právě nekonečné možnosti. Ona vyprodukuje speciální, když to můžu nazvat v tělech, speciální hormony, speciální transmitéry, speciální chemikálie, které umožňují možnosti toho těla. On vytváří prostor, aby to tělo se tam mohlo opravdu uskutečňovat. To znamená, že tato kvalita se personifikuje, ten elementární chrám se personifikuje v rámci bohyně těchto pět žláz. Každá žláza stělesňuje určitou řídící kvalitu našeho jako možností nebo toho potenciálu, toho růstu toho těla. Druhá řídící kvalita v rámci elementárního chrámu, to znamená úroveň toho boha, té manifestace, toho rozhodování, je právě, jsou naše neurální sítě. Každá ta neurální síť vytváří to předivo, na kterém ta existence se začne tvořit. Jo, začíná se prostě na to nalepovat. Takže můžu říct, že to je, že my vyšleme nejdřív takovou síť, síť takové rezonance té tvorby toho rozhodnutí, která začne na těch možnostech strukturovat tu existenci. To znamená, že tyhle ty dva velký procesy my můžeme reaktivovat. Jak ty endokrevní žlázy, tak i náš neurální systém. Aby jsme tyto centra mohli aktivovat, je potřeba i vnímat tělo. Vnímat, co kde máme. Naučit se prožívat to tělo. Protože jakmile vy dosáhnete, řekněme, té základní praxe, znamená, že jste schopný dát přirozenost toho pozorovatele a tu lásku na to místo, které prožíváte, tak to místo se začne automaticky připojovat přirozeně do vývoje. Začne reaktivace celého jeho potenciálu. To znamená, že vy, když jenom pozorujete to místo, pozorujete ho v lásce, tak ho reaktivujete a spojujete, rehabilitujete přímo do vývoje, přímo ke zdroji. V té chvíli si to místo jako uvědomí, kam patří, co má dělat a co je jako skutečný jeho potenciál a začne regenerace těchto kvalit. V první části jsme si říkali, naznačovali, jak vypadá ten elementární chrám, ale jenom ve zkratce bych ho teda ještě jednou představil. Samozřejmě jsou to čtyři základní elementy, které známe. Země, voda, vzduch, oheň a pátý, sjednocující. A samozřejmě někdo mi řekne, je víc elementů podle různých tradic, je víc pohledů různých technik. Já to vnímám spíš, že tohle jsou nějaké úplně základní, které se ještě dělí na různé aspekty v rámci tvorby. Takže můžeme říct, že ten element je obsažený ve všech částech našeho těla, ale v různém poměru. Jo? Každý ten element. Aby se vyrovnal ten poměr nebo ten potenciál toho chrámu uvnitř našeho těla, je potřeba právě tam dát i ten sjednocující element. A to je ten pátý element. Z pohledu bohyně je to tak, ten éter, to nic. A z pohledu boha je to ten astrální, to astrální tělo. A to něco, jo, když si to představíme jako něco, manifestace. A tenhle ten evoluční nádech tvorby můžeme reaktivovat právě ty naše endokrevní žlázy plus. Já když se rozhodnu, aby ten nástroj té neurální síti dělal to, co je mu skutečné v rámci vzestupu, aby podpořil ten vývoj, tak si představíte, že ty nástroje toho boha nebo těch elementů se začnou vlastně rehabilitovat, že už se jako nebojím vstupovat znovu do té zkušenosti, ale naopak se chybama učím a tak to udělám jinak, abych si příště neublížil. Takže zároveň ty moje rozhodnutí vedou jako k většímu evolučnímu potenciálu. Já už nedělám stejnou chybu, najednou se ponaučím a mý další rozhodnutí je tak, aby se to neopakovalo stejný, nějaká ta zkušenost. Takže samozřejmě vás jako tvůrce budete takhle zkoušený. Nemusíte to úplně praktikovat tak, jak my to tady říkáme. Každý má svoji cestu. Každý může vnímat, že se aktivují ty endokrinní žlázy třeba přirozeně. Ale vědomá praxe znamená to, že vy si něco zvědomujete, zrychlujete a posíláte to toho vývoje, znamená, že najednou se to jakoby začne dít, najednou už to neblokujete. Kdežto, když si necháváte ten vzestup jako přirozeně, to znamená, že zestupujete s planetou, zestupujete v rámci, já nevím, vztahů nebo nějakého společenství, tak tam se vám to děje tak, že dá se říct, jakoby, že se vezete na té lodi toho vzestupu, ale tu loď ukotvují právě tyhle bytosti, který ten vzestup praktikují jakoby vědomně. Oni jsou najednou takovými kotvící body a to je velice důležitý, že ano, je tady spoustu bytostí, které nedokážou ten vzestup ukotvit. Ano, chápu. Ani celou trojedinečnost. Ano, chápu. Ale každý teď dělá, co může. To znamená, každý teďka ten vzestupový plán, který se tady snažíme tou naší analýzou nebo nahlídnout pro tu orientaci, každý tenhle ten vzestupový plán je přesně definovaný na vaše možnosti, na vaše zkušenosti, na to, co je pro vás teď důležitý v rámci toho vzestupu. Já tady vlastně jakoby ukazuju jakoby tu celistvou ideální nepokřivenou část toho vzestupu, kde to vidíme jako super ideál toho vzestupu. Ale dosáhnout toho je velmi odvážný čin pro ty lidi. To znamená, že každý, kdo se pro to rozhodne, tak samozřejmě vím to, není to těžká záležitost, ale někteří lidi mají tak velký problémy, že vlastně to řešení toho tvůrce nebo řešení těch strachů a toho utrpení je jedinou jejich záchranou, protože se třeba právě chtějí dokončit to, proč sem přišli. A potřebují stělesnit, jakoby, že jsou těmi kotevními body toho vzestupu. Takže jsou k tomu úplně totálně dohnaní. Mám spoustu lidí, kteří se mnou vlastně komunikují a mají ještě než přijmou ten vzestupový plán, tak mají velmi, velmi psychické problémy, velmi emoční problémy. Skoro každý druhý přemýšlí o sebevraždě v rámci jako toho života, té méněcenosti. Je tam spoustu struktur, které byly narušené. A je to kvůli tomu, že ten Matrix nechce, jo, aby tyhle ty lidi se probudili, protože v nich vidí ten potenciál, že oni dokážou ukotvit vzestup. Takže vidíte, že vy bojujete se samotným Matrixem, se samotnou jako samotným tím nedorozuměním, které vlastně jako soudí a hodnotí a poštvává proti sobě ty všechny národy, takže to společenství je úplně do háje. Takže pro mě si obnovit to vnitřní společenství toho těla znamená obnovit ten přirozený působící, jako tvůrčí aspekt. A to je pro mě ta kvalita bohyně a boha. Tak můžeme, jak to asi bude probíhat? Já ve své podstatě, když dělám tu praxi, aby když jsme si jako aktivovali ten svůj energetický potenciál, tak je důležitý vědět, že nejdřív začnu u té bohyně. Nejdřív si potřebuji vyčistit ten prostor té tvorby. To znamená, že nejdřív začnu, aby se navrátila bohyně. Takže si aktivuju centra nejdřív do toho prenatálního stavu. Naznačoval jsem, proč to tak dělám. Protože kdybych teď něco manifestoval nebo programoval do těch světelných center toho boha, pak bych tam teďka vkládal hodně nízké nápady, hodně jakoby i chaotické myšlení, které máme ještě stále v sobě. A proto je těžké si říkat, že něco chcete, aby ty centra pro vás dělali. Ještě to brnkání je založené na iluzi, na projekci, na ovládání. Takže pro mě nejdřív se jako vybanit z toho všeho, znamená, jako aby se znovu obnovil ten prenatální stav těch center. Pro mě to znamená i planetární vědomí. Vyřešit si planetární vědomí. Zestup planetárního vědomí znamená, že obnovíte všechny aspekty tvorby bohyně. My jsme v předešlém cyklu jsme aktivovali centra, které jsou spojované v srdečním centru s Venuší, centrum mysli s Merkurem, to je na hlavě, vevnitř hlavy, nebo jak se každý si může představit v různých místech. Pak máme úroveň Marsu v břiše, to je bytí, centrum bytí naší nádoby. A teďka si představíme, že tenhle ten základní princip myšlení, prožitek a bytí je chrám lidství. Je prostě najednou stavím zkušenosti, které jsou založené na prožitku našeho vědomí, který si může v té dualitě měnit ty různé názory. Ale pokaždý je to v rámci myšlenek, v rámci prožitku srdce a v rámci bytí. To jsou velice hluboký věci. Já tomu říkám chrám lidství nebo chrám srdce. Znamená, v té chvíli, jako spojíte se srdcem právě tu mysl, už tady bylo naznačovaný, tak ona se najednou přestane si vymýšlet, co chce, ale najednou se snaží dosáhnout rezonance, souhry s tou tvorbou, aby ten evoluční potenciál rostl. Jo? On najednou jako vnímá, že ta mysl je opravdu nástroj tvorby. Ne, že je tou myslí zatěžován a jsou mu tam vnuknuté určité kvality a myšlenky. Proto on si čistí tu mysl tím, že ji jenom pozoruje, čistí si to srdce, ten prožitek, jenomže ho vlastně jako pozoruje a že mu dává prostor, aby se mohl jako aktivovat jeho skutečný potenciál. To samé i to vaše bytí, když pozorujete vaši bytost, bytostnost, bytost, nádobu, to bytí, tak tam opravdu nacházíte to své pravé dno, tu podstatu, ten návod k použití, který máte u té podstaty. Tak tenhle ten chrám srdce, chrám lidství, když si stavíte, tak vytváříte prostor pro setkání, kdy může ten pozorovatel čistě všechno pozorovat. A my přejdeme dál a to je právě ten další chrám a pro mě elementární chrám. Je máme centrum, které je právě jako to vědění. Hezky jsi to tam, Míšo, hezky jsi to tam řekla, že ano, je to centrum vědění, centrum společenství, centrum kolektivního vědění. Nebo ta vyšší mysl se tomu říká. A to centrum stělesňuje Jupiter. A teď Jupiter, dá se říct, Jupiter je takový ten náš génius, jo, který zároveň i bojuje jako s tím egem, jako že já jsem geniální a všechno znám a umím. A naopak tam se snaží tu zkušenost právě jakoby přijmout v rámci toho společenství. Tím se člověk zbavuje toho ega, že jenom já všechno vím. To znamená, že sdílím, snažím se jako porozumět, jestli ta moje zkušenost je opravdu skutečná, jestli to funguje i ostatním podobně, jo, tak tím sdílením já upevňuji to společenství a měním jako to moje chování v rámci toho ega. Tak jo, tak jenom pro představu začíná se bohyní zase tím pozorováním. A máme teda první centrum, který bude nad hlavou, a to bude Jupiter. A pak bude v úrovni kolen, a to je centrum služby, centrum spolupráce, centrum proměny, a to je Saturn. Saturn je velice jako důležitá planeta, která byla součástí toho, že my, aby jsme něco změnili, něco proměnili, že jsme si uvědomili nějakou zkušeností, že potřebujeme něco změnit a proměnit, tak potřebujeme Saturn. Protože kolektivní planetární vědomí jsou nástroje, jsou kvality bohyně těch možností. A my potřebujeme umět proměnu, zapůsobit na ten vývoj, umět tou službou se zapojit do toho vývoje a tím ten potenciál pozvednout. A vidíte sami, že Saturnu, o něm jsou zvěsti, co se jakoby zneužilo to kolektivní vědomí v rámci naší doktríny a tady těch dogmat, které nás uvězňují. Tak ano, ono, my zde na Zemi máme obrovský problém se změnit. Je to až nevýslovně těžký. Ale když si jako uvědomíte, že ten potenciál Saturnu v sobě máte, že i ten Saturn má svoji prenatální podobu, ještě předtím, než byl pokřivený, nebo ty jeho síly byly pokřivené, tak obnovíte ten jeho potenciál. Obnovíte pak i svůj potenciál proměny. Změny, zapojit se do toho vývoje, prostě spolupráce. Jakmile ten potenciál obnovíte, zjistíte, že Saturn vám už není tím ponížením, tím strachem nebo tím traumatem. Naopak, najednou ta proměna ve vás funguje. Vy najednou máte pocit, že se měníte jenom tím, že se správně jako rozhodnu jako tvůrce a najednou se tím změním. A ani s tím nemusím bojovat nakonec. Přemáhat se vůlí a chtěním a Bůh ví, jak úpět, že něco nejde, tak to najednou začne fungovat. A je to kvůli tomu, že to opravdu blokuje ten Saturn. On, to kolektivní vědomí tady do nás bylo vepsaný jako mohutně. Lucifer si dal opravdu záležet. A v rámci magie a okultních věd je Saturn nejoblíbenější. Dokonce se dá říct, že byl v rámci evoluce byl zneužit do takové míry, že skrz něj, když to tak řeknu hodně zkresleně, skrz něj hekli to lidstvo. Hekli znamená, že mu bylo řečeno něco jiného, než co to dělá. Jo, že on vlastně, ten člověk neví, že probíhají určitý procesy v jeho těle, že jeho operační systém je najednou ponížený, to znamená, že jeho operační systém ze 100% jede sotva na 20-30 a ten zbytek zneužívá jakoby tohle to hacknutí, nebo řekněme to vměšování, to napojení se na ten evoluční potenciál. A to se dělo v různých evolučních procesech na různých planetách naší soustavy. Samozřejmě i na Slunci, protože boj o Slunce a boj o planety v rámci galaktických válek byl mohutný. A v rámci těch bojů se dá říct, že byly ty systémy jako nechráněný, to lidstvo bylo jakoby nechráněný. No? A ty bohové se snažili vlastně jakoby zachránit, jak to jakoby říct, tím, že já jsem to nazval jako, že ten transhumanismus, že jim předají ten jejich božský genom. Když toto lidstvo nedokáže vyndat jako ze sebe ten potenciál znovu, takže jako se budou přistávat, jo, a budou tomu lidstvu předávat geneticky, to znamená, že i tím, že se spářejí. Ale to se taky nedařilo, protože ten genom se jako moc neuchytil, protože to lidstvo jako nemělo stále ten potenciál přijmout to božství toho tvůrce. Takže tu je velký aspekt Saturnu, který nám k tomu dopomohl, aby jsme se takhle degradovali. ale Saturn mám moc rád, je to velmi silná kvalita, která vám v životě jako ulehčí spoustu věcí. Cítíte se jako víc svobodní. Že to svázání tím Saturnem bylo jako hluboký. My pak opravdu nemáme východisko. My jsme dohnaní do té sebedestrukce, protože máme pocit, že nemáme východisko, že neexistuje žádné rozhodnutí. A to je vlastně ten špatný aspekt, jak toho Jupitera, ta nerovnováha Jupitera a Saturnu, že my nemáme východisko v té tvorbě. My nemáme, jak se rozhodnout. A v té chvíli jsme naprosto destruktivní. V té chvíli chceme zničit sebe sama, sebe zničit, všechny zničit, ať už to zanikne, prostě tohle dilema toho paradoxu. A to je to nedorozumění, který v tom tvůrci je. A to je, jako je to nebezpečné. Na jednu stranu, když člověk vstupuje do toho tvůrce, tak tohle zakouší tuhle nerovnováhu, která je mezi tím Jupiterem, tím géniem a tím Saturnem. Tak dneska samozřejmě pokaždé si trošku jako zvědomuju jako nejdřív ten první chrám, znamená si uvědomím, jestli mám vnímání pozornosti toho prožitku v klidu, jestli dokážu vnímat všechno bez nějakých jako moc velkých emocí. Pak si uvolním i tu mysl, pak uvolním i tu svoji nádobu a pak právě můžu zavolat třeba i ten Jupiter, aby přišel a podpořil mě a aktivoval jsem to společenství. Ty moje spřízněné bytosti, duše, duchy, který já potřebuji potkat, aby jsme vytvořili ten potenciál toho růstu, to je ten Jupiter. A pak přizveme zase Saturn, a to je centrum u kolen, v té vertikalitě. Možná pak Petrucha tady může dát pak ten obrázek, aby byla nějaká představa. A pozveme teda ze spoda ten Saturn, aby nám pomohl s tou službou, aby jsme v něm znovu obnovili ten skutečný potenciál, který je právě ta proměna, změna, transformace, ta služba, to zapojení se do vývoje. A Petrucha už to dal, takže to je hezký. Tady máme to první PDF, to jsou centra, neprojevená centra Evy, nebo té bohyně, ty možnosti tvorby, prenatální potenciál. Já tady mluvím pokaždý vždycky o nějakých těch chrámech a o té trojedinečnosti. Ona je právě zajímavý, že člověk má do vínku jakoby dáno, aby stělesňoval trojedinečnost, takže on stělesňuje právě ten chrám lidství, pak i teda ten chrám božství, ten elementární chrám tvorby. A pak do třetice, to je právě ta jednota, celistvost, to je pro mě chrám jakoby toho celistvého poznání, té jednoty. Tak on dokáže stělesnit celou trojedinečnost. To znamená celý potenciál těchto sil, těchto kvalit, které vědomí aktivovat celý ten potenciál, celé ty možnosti. Když si to jako představím, tak pro mě to byla jako hned výzva. Jo, jako já jsem se vlastně vždycky těšil někam patřit do nějakého společenství. Já jsem vždycky jako chtěl to spíš vědět, než si to jako myslet. A prostě bylo to takový, byla to velká výzva pro mě znovu obnovit ten potenciál. A s tím Dolejškem, s tím Saturnem, to nebylo moc jako jednoduché, protože jak jsem se hodně jako vinil a bylo tam to utrpení, ten strach z té tvorby, jak tady popisujete různě. Tak ten Saturn byl takovej jako bolestivý, takovej jako když ten vřet vylejzá z toho těla, on se snaží vyloupnout a je takový bolestivý. A ta transformace, když vnímám spoustu lidí, tak je taková bolestivá, že i to tělo jak vylučuje vlastně jako všechny ty toxiny a všechny tyhle věci, které ho ponižovaly. Takže určitě ta reaktivace na tu reakci jakoby toho prenatálního stavu těch superpozic, to tělo pak reaguje očistně a proměňuje ten svůj potenciál těch možností. To znamená, že ty různý ty procesy jsou opravdu různý. Někdy se mi u těch, třeba u těch nervů, ten neurální síti, jsem úplně cítil, jak se to zasíťování znovu obnovuje. A že to je i příjemný pocit pro to tělo, ale zároveň jsem cítil, jak se i vypuzuje z těch meridiánů jako taková lepkavá, toxická hmota, která mi vždycky jakoby stěžkla, jo, takže jsem se hodně jako sprchoval různě, jsem prodejchával ty meridiány, abych tuhle tu tíhu ze sebe jako prodejchal. Že to tam jakoby mi hodně přinášelo při té aktivaci se tomu věnovat, dát si prostor, potom nespěchat, nenutit se do toho úplně, protože tam to nucení neexistuje. Já jsem říkal, že je to o nic. To znamená, že jestli se snažíte vynutit nic, tak to nefunguje. A vy máte být nic, ne se nutit do nic. A teď ono vám samo řekne, ten ponor, jo? Sám ten ponor, když se zbavujete všeho, všech těch omezení, tak vám sám řekne, jako kam potřebujete. Jenom tomu dáváte volný průběh. Díky lásce, díky tomu přijetí, že jste jako součástí toho procesu. Jakoby špatné věci, nebo nedějou se nedorozumění. Najednou se vám to začne dít správně. Jo? Že vy spojujete ten váš život, vašeho tvůrce s tím vývojem. Vracíte se do společenství a obnovujete ty nástroje tvorby, tu spolupráci, to působení na vývoji. Že už to nemusíme dělat násilně, domáhat se toho, ale naopak stát se součástí jako spolutvůrci a obnovit ten potenciál. Tak to jsem ve zkratce jenom naznačil, o jakou aktivaci půjde. Takže dám tady prostor, jestli se chcem na něco zeptat v rámci tady hostů, jestli to je všem jakoby jasný, jestli chtějí teda něco dovyjasnit, tak já vás povedu, samozřejmě budu o těch centrech mluvit a budu vám říkat, co stělesňujou, jakou mají planetární kvalitu, a v jakém místě jakoby se nacházejí a pak jenom vaší pozorností a tím přijetím, jo, té skutečnosti si sami vlastně aktivujete ty možnosti, které ty planetární vědomí vám dokážou znovu jako obnovit ten váš potenciál toho nástroje bohyně. Tak, jak je to s váma? Je to pochopitelný? Můžeme začít nebo má někdo dotaz? A klidně i na chatu, jo, kdyby někdo chtěl, tak taky pište na chat. A hlásí se, Míša se hlásí.
6: Já jsem hlásila, jsem si říkala, že jako, teda OK, tak začneme těma kvalitama. Ale asi řeknu, že mi to zaujalo dvakrát, jak jsi říkal, o tom tělu vlastně, že teďka jsi říkal, že jsi prodýchával, že jsi dával sprchu a tak, tak mě, já ještě předtím, než jsem vlastně zjistila, proč, tak já jsem, že jako vlastně to je to, že jsem citlivá energeticky a podobně, tak já jsem zjistila, že se vždycky musím dát sprchu předtím, než jdu spát, což vlastně pomohlo smít, to je vlastně ta voda obnovuje nebo restartovává to elektromagnetické pole. A, takže vlastně předtím, než jsem věděla cokoliv, tak jsem zjistila, že prostě si musím dát tu sprchu předtím, než jdu spát, jak to je špatně. A pak prostě úžasně jsem spala. A ta další, to je to samé, že vlastně, když jenom pozoruju to moje tělo, když mám nějaké bolístky, nebo když jako se načítám nějaké ty energie, tak vlastně to dýchání je strašně důležité, že to vlastně taky uvolňuje to tělo zrelaxuje, že to jsou různé techniky, to hluboké dýchání, to určitě nemusím nikomu vykladat tady, ale opravdu to funguje, že ta energie se

0: Ucho?
1: Tak, Mara se chvilinku omlčel, už jsem, jenom technickou mám Michaela, psali mě tady už další tvůrci, že když mluvíš, Michalo, tak se, ono se to celý seká, ty tam máš asi nějaký špatný signál, nebo možná ten mikrofon, takže do příště dáme si nějaké sezení krátké a vymyslíme, jo, nějaký technický vylepšovák, protože je to škoda, že tvůj přednes, jo, a tvůj obsah a mluva je narušovaná tady tím různým sekáním, jo, protože člověk by si to rád v klidu poslechl a je rušený tady těma technickýma nedostatkama. Ano, máš?
2: Já možná bych teda zkusila si vypnout kameru příště, až budu mluvit. Že to možná, pokud je nějaká ta, tady můj technický poradce, můj přítel, říkal tablet rychlost, že není úplně úžasná, takže možná to pomůže.
1: Ano, když si vypneš videjko, tak ten datový tok se trošku zrychlí a Petra Galtit je na tom podobně, trošku líp, ale taky si mluvíš, jak kdybys byla v rouře, možná je to tím napojením tou rourou přímo na zdroj. Ale je to, ten zvuk je prostě, jako muzikant slyším, tak, že je to rourovité, takže dáme si taky sezení, možná s Michaelou a s Petrou v týdnu a něco vymyslíme. Dobrý, to byla jenom technická poznámečka, takže můžeme pokračovat.
0: Tak přeskakujeme teda úplně zase z jiného konce. Já bych už asi nenapínal nikoho, já bych si myslím, že jsme to jako všichni už nějakým způsobem zkusili nacítit, o čem se tady budeme dneska bavit a co se snažit zapojit. Já teda to nechám tak, že Petrucha nám pustí určitě nějakou hudbu, je to tak?
1: Je to přesně tak, ano.
0: Aby jsme tam, kdyby jsme měli nějakou mezeru zvukovou, že třeba necháváme chvíli navnímat to místo, tak abych nerušil, tak budu jakoby pomlčím a Ducha nám to vyplní takhle krásně. Tak nevím, asi to běží, Petrucho,
1: běží,
0: je to tak?
1: Běží to krásně.
0: Můžeme postupně začít?
1: Ano, běží to nádherně.
0: Já jsem neslyšel, ale tak ještě vás jednou teďka informuju, kdybyste si s námi chtěli to zkusit, aktivovat si centra, neprojevená centra bohyně, planetární vědomí, tak můžeme spolu toto projít, takže bych vám doporučil, určitě si najdete nějaký přirozený postoj v sedě, v leže, ve stoje, je to celkem jedno, kde vám to je hlavně příjemné. Abyste nemuseli někam odbíhat nebo cokoliv potřebujete, tak si teďka dejte, abyste měli u sebe. A můžeme tady začít pomalinku se dostávat do toho našeho pozorovatele. Hele Petrucho, já bych možná, nemusíš mě tam dávat celýho, to je jako nepříjemný, když s váma medituju a ty mě budeš takhle ještě sbírat zblízka, děkuju. Tak, děkuju. Začneme se zvědomovat a teďka každý zkuste vnímat svoje tělo, zkuste vnímat svůj dech, zkuste na chvíli se stát pozorovatelem tohohle úžasného příběhu, kterým jste vy. Přesně v té chvíli, které jste, tak vnímejte, že jste ve správné chvíli, na správném místě, že vám váš život, všechna tato přítomnost kolem dává všechno, co potřebujete k tomu, abyste měl pohodu a jenom tak pozoroval. Vnímal ty zvuky těla, vnímal i ten prožitek toho uvolněného nádechu, který vás spojuje s tím nekonečným. I té nekonečnosti odpovídáte a propojujete se s ní znovu a vydechujete.

Tak. Zkuste na chvíli vnímat vaše hranice, vaší existence, vaší bytosti. Zkuste se podívat tedy do prostoru vašeho srdce, vašeho vnímání, vašeho prožitku. Jak se vnímáte? Vnímáte tam i lásku? Vnímáte tam i vaše vnitřní světlo? Vnímáte tam, že i tenhle středobod evoluce obsahuje všechno potřebné, všechny potřebné věci, které můžete prožít, na které se spojíte, aby vám byly k dispozici. Vnímejte, jak každým nádechem a výdechem to vaše srdce sílí a vyzařuje. Se prožíváte. Máte se jako bytost naplněná láskou a světlem. Dovolujete tomu potenciálu toho prožitku, aby se naplnil, aby se propojil. Nadechujte to světlo vaší existence, vašeho osobní vibrace lásky. Dovolte i tomu vývoji, i prostoru kolem, aby se ponořil do toho vašeho nádechu a výdechu. Aby se propojil ten vnitřní a vnější svět. Ta láska všechno pojila. A teď přivolejte i Venuši, protože Venuše je kvalita našeho srdce. Ona stělesňuje nevinnost. Stělesňuje nevinného pozorovatele, který nehodnotí, který se nevměšuje, který je čistý ve svém pozorování, neposkvrněný. To je Venuše. Pozvěte její kvalitu, její skutečnou přirozenou kvalitu. Vám obnovila potenciál srdce. Aby vaše srdce mohlo vnímat čistě ten vývoj, ten život, aby se očistil váš prožitek, vaší existence, aby se obnovilo to spojení s celou tvorbou. Dejte tomu průběh, aby se váš potenciál mohl projevit. Důvěřujte sami sobě, že je to přirozené být součástí toho nekonečného moře lásky, v kterém se jako my bytosti koupeme. A jenom sami se rozhodujeme, jestli jsme součástí toho moře. Že naše srdce nechává skrze lásku a nevinnost obnovit potenciál, který je v našem srdci. A tato vaše esence, vaší jedinečnosti, skrze lásku spojená s vývojem, teďka můžete poslat dál a můžete aktivovat další centrum mysli. Tak zkuste se podívat a vnímat, co se děje ve vaší mysli. Vlítají nějaké myšlenky. Co tam dělají, jak vypadají. A jenom tak pozorujte ten nekonečný prostor, kde můžu všechno snít, všechno vyprojektovat, co potřebuji. Vnímám, že mám nekonečnou mysl.
Přeji si, aby potenciál lásky a přirozenosti znovu obnovil ten klidný a čistý potenciál mysli, nástroje pro snění. A láska, aby znovu mysl spojila s tím vývojem, tak vyšlete paprsek z vašeho srdce a přejte, ať láska obnoví potenciál mysli. Ať znovu nevinnost uvede mysl do prenatálního stavu. Láska obnoví skutečný potenciál mysli. A vy přizvěte, aby vám s tím pomohl, přizvěte Merkur. To je planetární vědomí, možnosti intelektu. Kdy myslí používáme pro evoluci, kdy se zapojujeme do vývoje, kdy naše tvorba podporuje přirozený potenciál.

Naše pozornost a láska obnovuje a také navrací do přirozené pozici vaší mysl. Vaše mysl má někde svůj středobod a je to v hlavě. Tu, tam centrum mysli. Nechte, ať vaše přirozenost a láska obnoví místo, kam patří. Obnoví, nechte, ať znovu najde v rámci vertikálního vývoje. Znovu se napojí do vývoje, aby se znovu spojila a stala se součástí. Tak děkujeme Merkuru, děkujeme mysli. Přinesme pozornost do našeho břicha, kde máme centrum bytí. Tam, kde je středobod našeho těla. Tam, kde dlí naše podstata. Kde vnímáme naši bytostnost. Tak vnímejte. Mějte se jako nádoba, která dokáže naplnit se vývojem. Nechme tedy lásku a pozornost, ať naše břicho aktivuje. Ať se znovu obnoví ten potenciál bytí. Ať stělesníme bytí v lásce. Lásce, aby se stala součástí toho vývoje, aby jsme ji zakořenili do našeho života. Naši bytost. Můžeme sem přizvat Mars, protože planetární vědomí Marsu stělesňuje právě ten stav bytí, té neústupnosti. Té stability. Té hluboké stability. Když jste pokojným bojovníkem za vaše bytí. Čisté bytí.

Podpořte láskou jeho potenciál, jeho skutečný potenciál. Podpořte, že v něm je ta stabilita. Uvolněte vaše vnitřní dítě, protože ono neustále bojuje, snaží se něčeho chytit. A my dosahujeme té vyrovnanosti, dosahujeme bez boje. Kde stělesňujeme bytí, naší podstatu. Můžeme přejít pozorností do dalšího centra. A to je centrum, které máme nad hlavou. Když natáhneme ruce nad hlavu, tak v vašich špičkách se ho dotýkáte. To je centrum společenství, kolektivního vědomí. To je náš tvůrce, kdy se zapojujeme tu evoluce jako společenství. Můžeme přizvat tedy Jupiter, aby nám pomohl tuto kvalitu znovu obnovit. Našeho génia, naše mistrovství, aby se očistilo naší pozorností.

Vnímejte, jak Jupiter sílí, když mu posíláte lásku a pozornost. Sílí jeho přirozená kvalita. Světlo lásky čistí naše ponižování a povyšování. Vyrovnává cestu. Se přijímáme jako součástí, tou provázaností. Se stáváme součástí galaktického společenství.

Můžeme přejít k dalšímu centru, které je směrem dolů v úrovni kolen. Toto je místo služby, spolupráce. To je místo, které vytváří proměnu, protože naše osobní proměna působí na vývoj. Jakmile máme chuť se změnit, pustit něco, co brzdí ten vývoj, co jsem se už ponaučil, že nepotřebuji. Tak já zušlechtuju to všechno, působím na vývoj, krystalizuju jako tvůrce, obrušuju ten surový diamant právě do té krystalické struktury od lesků. Tím můžu působit na vývoj. A to je ten Saturn. On má podobu záři diamantů, ale zároveň každá změna nás, každá proměna nás definitivně změní. Takže vstupuju k Saturnu, aby mě podpořil, abych dokázal přejít touto proměnou, transformací. Abych se dokázal zapojit do vývoje. Abych přijal, že jsem součástí jako spolutvůrce. Podpořím ho tedy pozorností a láskou, aby se znovu moje služba, aby se znovu obnovila, aby se jeho potenciál mohl projevit v rámci planetárního vzestupu.

přijměme jeho skutečný potenciál i službu, kterou zde dáváme všem. Že díky té spolupráci my uplatníme ten potenciál toho společenství. Kdy vložíme tu naší genialitu, to mistrovství do toho vývoje, aby se mohl postupně realizovat. A každým tímhle rozhodnutím měníme sebe sama a měníme předivo vývoje.

můžete vnímat, jak vaše láska, vaše pozornost proudí v rámci planetárního vědomí a sjednocuje její kvality ve vertikální proudění. Vnímejte, jak mezi sebou centra reagují, když posíláte světlo lásky, pozornosti, jak se obnovuje potenciál, který je mezi nimi, jak se harmonizujou, synchronizujou, když necháváte proudit vaši pozornost nahoru a dolů, jak prožíváte, že každým dotekem lásky centra znovu obnovují, reaktivují

0: Tak a já si myslím, že jsme tím nějak v jednoduchosti prošli. Samozřejmě každý může potom znovu se navrátit a třeba znovu se snažit reaktivovat a obnovit i v rámci vědomé praxe sám. Nemusí třeba poslouchat tohle video nebo záznam. Já bych řekl, že každý by měl přistoupit k té vědomé praxi z té osobní roviny. Měl by si najít svůj prostor a čas, aby si tohle planetární vědomí, který v sobě má, tak určitým způsobem zpracoval. A jenom si vzpomněl, že někde v těle se propojuje právě skrz tu přítomnost, skrz ten vertikální tok s tím vývojem. Takže bych byl rád, kdyby jste se třeba mohli teďka i podělit, třeba tady hosté, jestli se vám to částečně povedlo, nebo jestli máte nějakou zkušenost, tak dávám samozřejmě prostor, než mi tady trošku usnete. Tak, můžete.
1: Tak já bych chtěla říct, že můžu mluvit?
2: Ano.
1: Jo.
2: Hovoř.
1: Že pro mě to bylo velmi uvolňující. A teda jak už je večer, tak jsem i opravdu málem usnula, takže pro mě bude vhodná jiná doba určitě na tuto praxi. Ale měla jsem tam takový prožitek zvláštní. Nevím, jestli už jsem nebyla v tom stavu hibernace, kdy u toho centra spolupráce, tak jsem tam viděla matku medvědici s mládětem a mohla jsem na ně šahat a vůbec nic mi neudělali. Tak takhle teda za mě.
2: Nino, děkujeme. A hlásila se Petra Galtit. Takže Peťo, jak u tebe to probíhalo?
3: A ty brdio, no, to je zase výživný večírek dneska. Bylo to fakt jako silný u mě, protože mě se tam hodně, mě se hodně rozšířil bod středu. A teď popravdě jsem taková jako v klidu hodně, ale zároveň jsem taková jako roztěkaná. Se mi tam ukazuje spousta věcí o tom, jak jako utíkám před, ne že před řešením nějakých situací, ale spíš před tím mám myšlenkama svýma na ty situace. Takže bych asi měla víc rozebírat, takže děkuju, pěkně se mi to tam ukázalo.
2: Děkuji, no. Petro. Tak, koho tam máme dál? Klárku? Michaelu?
4: A jestli já můžu?
2: Ano.
4: Já jenom tak rychle, vlastně u toho posledního centra, to byl Saturn, kolena, a jako změna a nechat odejít věci. Tam jsem hodně cítila, jak se mi uvolňovala ramena, já se napracuju už teď. Tam, abych nechala věci odcházet, jako abych si je nedržela v těch rukou a nenesla to pořád na těch ramenů. Takže ano, tam to bylo uvolnění a vlastně tam odcházely nějaké emoce a nedokázala, nespomenu si, myslím, že tam nějaké i myšlenky, nějaké informace chodily, ale nejsem si jistá, ale určitě tam něco uvolňovalo, takže děkuji, možná se mi to ještě nějaké příští meditaci doplní. Děkuji.
2: Díky. Michailo a Petro, já vás poprosím, jak bude chvilka, kdybyste se mohli na minutku odhlásit a znovu přihlásit, protože se opět zhoršila kvalita zvuku a máme zkušenost, že když se posluchač odhlásí a přihlásí, tak ono se to nějakým způsobem samo jako opraví, jo? Takže Michaela a Petra Galtit zatím mají ty problémky. Tak a Nina je tu? Nina možná ještě merituje a já už
4: ušetřila.
2: Ano,
4: já,
2: tak pojďme, jestli chceš.
1: Já už jsem hovořila se.
2: Já, Nina hovořila, aha. Počkej.
1: Ano, ano.
0: Petrucha medituje.
2: Já medituji stále a klidně se vám přiznám, já jsem meditoval tak na půl ucha, na půl oka a jednou nohou jsem byl v meditaci, druhou nohou jsem byl opět už teda v přírodě, jo, zítra máme bramborovou brigádku a tam já se nejlíp uvolním a tam já si tak medituju s těma rostlinkama a s těma zvířátkama a tady tento způsob meditace mě vždycky příjemně uvolní, toto už je druhý zážitek s Marou, je to velmi příjemné a máš u toho pěkný jako hlas, jo, a i takový. Já jsem ti viděl tady v kolečku jenom, škoda, že jsi nechtěl zviditelnit, protože ty jsi jak mák, jak čaroděj, jo, těma rukama vyloženě komunikuješ s tím zdrojem, nebo s těma energiema, s vyšším já a kdo ví s kým. Takže velmi příjemné a už se mě taky trošinku klimbalo a byl jsem teda rád, že z nás nechal vystoupit a pozdílet svoje zážitky, takže dám si v klidu po neděli, co je dneska, aha, takže jak bude příležitost, takže já děkuju za mě, no. A je nás tady raz, dva, tři, čtyři, nějak jsme tady prořídli, jo, ti odhlásili se, přihlásí se zpátky, no, tak kdo by chtěl z posluchačů zavolat, třeba na ten WhatsApp a pozdílet svůj zážitek tady z té řízené meditace. Studio Deja Vu je do Kořán.
0: Já bych teda znovu jako apeloval, prosím vás, neříkejme tomu meditace. Jo, já se tady snažím jako ta vědomá praxe.
2: Vědomá praxe, ano.
0: Jako lepší.
2: Ano, dobře.
0: Protože meditací je mraky a když si jako zvědomuju, já myslím, že to slovo jako se k tomu nehodí. Jo, jakoby meditace je prostě něco jiného.
2: Dobrá.
0: Tak jo, tak dáme teda, než se nám někdo objeví, tak aby tady řeč nestála. A jak to, že nám byly tyhle ty centra zatajeny? Jak to, že je nám vlastně, když to tak řekneme, tak v tom mainstreamu nebo celkově v té historii se mluvilo jenom o centrech vědomí, kterými nazýváme čakrami. Čakry, to byly právě ty světelná centra, čakry, světelná centra. Když to vidíte sami, tak ty světelná centra jsou to astrální tělo, to znamená ten projev toho Boha. To znamená, že vidíte, upřednostňovaly se tu jenom jako ten patriarchát, upředňovala se jenom ta kvalita Boha. Takže se říkalo, že tu jsou jenom ty projevená centra, čakry. A vím, že v určitých společenstvích se udržovala určitý povědomí, že existují i ty neprojevená centra. To znamená místa, odkud přichází ten potenciál, ty možnosti té tvorby. A je zajímavé, že v některých kulturách se o nich říkalo jen velmi málo, že jenom přes ty největší, jako ty mistry a zasvěcenci, tak se tam o nich jakoby trošku diskutovalo, omluvilo. To je to, jak jsem nazýval, že bohyně byla vytlačená z toho vývoje tady, že nemohla se jako zapojit, takže oni opravdu chtěli jakoby z toho lidstva a nebo ty centra jim úplně zamlčet, to planetární vědomí zamlčet. Prostě jenom říct, tady máte astrologii, tady to zkoumejte, tady to máte předurčeno, jak se máte chovat, tady to prostě tak dělejte. Ale ve své podstatě ten vzestup se snaží, aby si to planetární vědomí znovu obnovilo a navrátilo do těla. No, v té chvíli obnovujete ten potenciál těch planet v sobě. A jenom jsou to nástroje, které vám pomáhají vzestoupit, nebo vy naopak podporujete ten planetární vzestup tím, že je jako posíláte skrz tuhle vědomou praxi do toho vývoje. Si teď uvědomíte, že to, co jste teď dělali, tak vy jste se spojili evolučně s tím planetárním vědomím naší sluneční soustavy. Aspoň v úrovni lidství, to byly ty Venuše, Merkur, Mars, chrám lidství, ale pak i v tom chrámu božství, té tvorby. A to je pro mě ten Jupiter, Saturn a zase, řekněme, ta láska, ten střed, ta Venuše. V té chvíli jsme stělesnili i chrám božství, to znamená i ty nástroje tvorby jsme obnovili a podpořili, aby se zapojili do vývoje, aby se zapojili do vzestupu. Takže už jenom tohleto, že vy vytvoříte to spojení, tak už evolučně se obrovským způsobem a tím malým krokem děláte velké věci. To znamená, že ať se vám zdá, že se nic nestalo, tak ta obrovská celistvost té tvorby se dala do pohybu, aby vám tohle umožnila, aby znovu umožnila to spojení, aby znovu obnovila ten potenciál. Takže tenhle ten malý krok postupem času se zvětšuje do toho celého potenciálu. Potenciálu planetárního. A další krok pak té aktivaci, a to už je ten třetí cyklus, který nás bude čekat příště. A třetí cyklus je právě o tom, o té jednotě, o té celistvosti. A to je Uran a Neptun. To jsou dvě takové takové směry k té jednotě. Jedna nám říká, jako, že můžu vstoupit, to je ta inovace, že vstoupím do toho zdroje, abych najednou nahlídnul na tu celistvost a mohl se nějak rozhodnout, abych objevil to proč, kdy jako vstupuju do toho zdroje. A to je ten Uran. A pak je ta druhá fáze, kdy my umožňujeme realizaci té prvotní realizace, úplně té celistvé realizace. A to je zase ten Neptun. A ten pak jako ze spoda zase jako se začne realizovat. Protože aby my jsme se dostali do té jednoty, tak potřebujeme se jako naučit a chápat, vnímat kvalitu, kterou nazývám proč. Že tohle ta otázka mi jasně definuje, co znamená ta celistvost. Jako proč vstupuju, proč mám tu zkušenost. A jak se vám vykreslí ten celistvý smysl, tak najednou naleznete tu celistvost jednotu. Pochopíte ten příběh. Pro mě je to jako důležitý další krok v tom lidství, kdy ten tvůrce už netvoří tak jako nevědomně, už netvoří tak chaoticky, ale naopak se stává součástí jako celistvé evoluce a podporuje celistvý potenciál. A to je moc krásné, protože na jednu stranu ten člověk tady vlastně neustále tápe, neustále se ptá dokola, proč se mi to děje, jo? Proč jsem si to jako zasloužil, tohle všechno, jo? Že nechápe, jakoby, že si tu zkušenost určitým způsobem vybral. A když najednou on nahlídne jako do té jednoty celistvosti, tak se mu uleví, protože najednou, já chápu, jsem si vybral tu zkušenost a to ponaučení je takové. Tak to proč mě zachránilo? Vždycky ten celistvý pohled toho příběhu mě ochránil od toho právě, že ten, když jako tvůrce nejsme jako součástí toho vývoje, tak můžeme právě tím svým egem nebo tou svojí zvráceností a ten vývoj velice jako poničit. Takže ten tvůrce by měl být opravdu svrchovaný, ale velice zodpovědný v rámci toho vývoje, aby ty nástroje tvorby používal pro skutečný vývoj a skutečný vzestup. Tak vám děkuju, že jste mě vyslechli v rámci jako této aktivace. A možná ještě dám takový jakoby prostor, jestli se objevil nějaký divák, teď nevím, já jsem chtěl jenom tak navázat, abych... Tak Petrucho, Objevil se někdo?
2: Objevil se dotaz, nebo popis zážitku ano. Při vědomé praxi a sice je tady chvilinku, počkej, kde to tady mám povídání, tak zdravím, mě na začátku začalo svrbět tělo na různých místech a zívalo se mi. Někde při bytí jsem asi zadriemala, počúvala jsem akoby z dálky, počula jsem šum a precitla jsem před koncem. Tak, posluchačka J24.
0: A určitě bych řekl, že když se jako navracíte k té přirozenosti a jakoby té praxi bohyně, tak tam je hodně častý, že člověk jakoby usne a úplně se odevzdá jako vědomí do toho spánku. Tam je vidět, že je hodně nevyrovnaný potenciál právě v té šišince, v té endokrinní žláze, která zajišťuje, aby člověk zažil a to spojení s těma nekonečnýma možnostma, ale za vědomého stavu. Jakmile on jakoby přepne do spánku, tak znamená, že to vědomí ještě nemá dostatek síly, jo, řekněme v té kvalitě šišinky, aby se to vědomí udrželo, když je v tom spojení. Protože a to vnímáte, že když jdete jako spát, že tam překračujete tuhle tu hranici toho vnitřního a vnějšího, že překračujete a k hranici, posouváte se na druhý břeh, jak se říká. A my si to neuvědomujeme, protože nemáme dostatek prostě energie, nemáme dostatek kvalit těch neurotransmitérů, který by umožňovali si ten zážitek uvědomit. Proto radši nás ta šišinka jako uspí. Proto nás uspí, aby jsme z toho neměli trauma, protože ten mozek by to prostě nedal. Takže v té chvíli se potřebuje ta neurální síť aktivovat, aby byla vědomá, aktivnější, aby tenhle ten záblesk toho přechodu, ten mozek, ta neurální síť, aby dokázala vstřebat. A to je pak najednou jiný zážitek, protože představte si, že byste mohli být součástí všeho. Úplně. Ale protože ten mozek je tak, jakoby, není schopen to pojmout, on se nevyvinul, nebo vůbec ta neurální síť se nevyvinula, ani ty žlázy se nevyvinuly, ten naše chování úplně degradovalo to tělo, že není schopný takovou vysokou vibraci hned přijmout, že by se opravdu rozbilo, rozlítlo na milion kousků. Tak jako kdybyste narvali do úzké hadice hodně vody nebo hodně tlaku, tak se taky praskne, najednou se stane spoušť. Tak to tělo má takovéhle mechanismy, kdy ty endokrinní žlázy vytvoří právě dostatek uspávadel, aby ten přechod, ten mozek nějak neporušil. Samozřejmě, když vy děláte vědomou praxi a aktivujete jak centra, aktivujete jak všechny ty chrámy, tvorby, tak to přirozeně stimulujete. To znamená, že se vám začnou obnovovat jak neurální sítě, tak i endokrinní žlázy. To znamená, že najednou to tělo má schopnost to navnímat, aniž by mu to ublížilo. Najednou je připravené na ten prožitek. Proto se to nedá vynutit. Ta vědomá praxe se nedá vynutit. Ta buď jenom jako je skutečná, anebo si vytváříme nějakou iluzi. A poznám to jenom tehdy, že když jsem v lásce, čím víc jsem ve své osobní lásce a jsem víc spojen s tou evolucí všeho, s tím vývojem a s tím zestupem, tak jako nejlíp odrážím to, co je iluze. Že hned vidím tu neanci té iluze, té křivdy, která mě najednou jakoby odvádí od toho prožitku, toho sjednocení, toho sdílení, toho prožitku té lásky. Že jakmile cokoliv dělám bez lásky, tak to postrádá věčnost. To je iluze. Jakmile něco tvoříme s láskou, jak myšlenkama nebo bytím, tak prostě to zůstává.

reflect a lot. Yeah. Of spoiler chance.

install it because of that. Si to nechcete vložit do srdce, abyste to prožili. Preferujete tomu prožitku. A to jenom jako informace. Tak to prožitek už nechce. To je teprve to, o čem já se tím. Já to

skuteczność wypada. Wybrał się przedstawił.

0: mais ça va, ça va.
1: Ano, prostor je tady, já mám domluvený signál s Pájou. Jakmile tak zamávám tady kouzelnou paličkou, tak se rozezní telefon. Tak chvilinku a bude volat Pája. A tady vykoukla i Michaela, takže potom klidně Michaela může mít slovo. A čekáme teda na Páju, protože ona má svůj taky zážitek a chtěla by se podělit o dnešní zkušenost. Tak. Má, už je tady. Už je tady, takže. Halo, halo, já ji tady zesílím. Pájo, ahoj, ahoj.
2: Slyším dobře.
1: Já tebe taky.
2: Slyšíte vy?
1: Přátelé, slyšíte Páju? Asi ano. Takže Pájo, máš slovo, poděl se s námi o tvůj zážitek z vědomé praxe. Ne, počkej, počkej, počkej, počkej, Pájo, Pájo, stop, prosím tě, oni tě neslyší. Maro, přátelé, neslyšíte Páju? Teďka už.
2: Halo, halo, halo,
1: Tak, byla
2: halo.
1: tady vypnutá B1, B2, nevím proč, samo se to přenastavuje. Některé věci se dějí sami. Takže, Pájo, máš
2: A
1: slovo.
2: ještě jednou promluvím, jestli mě slyšíte.
1: Ano, já jo. Ostatní?
2: Já tebe taky. A když tak zavolám znovu, ještě to můžu zkusit znovu
1: Ne,
2: zavolat.
1: ne, oni, slyšíte všichni.
2: Dobře, dobře. Jo,
1: Souhlasí, že tě
2: super.
1: slyší.
2: Jo, ono to chvilinku trvá, já to tady vidím na počítači taky, že to má nějakou zpětnou vazbu. No, děkuju moc, že jste mě opět přijali, abych mohla vstoupit, protože to by mě mrzelo, kdybych se o tohleto nemohla vlastně jakoby podělit, protože to takhle vlastně zažívám opět nově. A velmi zajímavé u dnešní praxe vlastně bych ráda zmínila vlastně fyzické tělo. Vlastně cítila jsem všechny ty endokrinní žlázy, jak kdybych najednou cítila všechny buňky. A pro mě vlastně bylo obrovsky zajímavý, třeba dám takový příklad, u vlastně brzlíku jsem najednou vnímala, jak kdyby se obnovila každá ta síň toho brzlíku, jak kdyby znovu začal vlastně jako žít, nebo nevím, jak to mám pocit. Hodně to je spojený se vzduchem, s elementem vzduchu. Já jsem po celou dobu toho procesu vnímala takové velmi příjemné teplo, které vlastně jak kdyby prošlo celým mým tělem. Orgány na to reagovaly, celé vlastně tělo. Já jsem poprvé dojatá z toho, že vlastně jako tělo děkuje. A jak kdybych cítila ten vzduch najednou, jak kdyby dýchalo celé to tělo. Nejenom plíce, nejenom, ale dýchá mi kůže a najednou vždycky jsem cítila v rukách vlastně třeba energii nebo tak, ale dneska je tam to příjemné teplo, ale je tam i ten vzduch, jak kdyby seděl nádech a výdech vlastně úplně nějak jako uvnitř toho těla a i ven z toho těla. Tak pro mě je to tak obrovsky zajímavý a tělo se jako cítí vlastně teď obrovsky klidně a vyživované. Já jsem, jak kdybych se teď probudila a mohla jít pracovat, nebo nevím, jak to mám popsat, tak jako se cítím úplně probuzeně, no. Takže moc děkuju. Já jsem se chtěla tak jen podělit o to, co to vlastně nějakým způsobem dělalo s mým tělem. Tak jo, tak budu končit, abych jsem vás zase mohla poslouchat. Děkuju za vstup.
1: A my taky děkujeme, Pájo, měj se krásně a zůstaň věrná u počítače a sleduj. Díky, ahoj.
3: Jo,
1: Jo,
3: pája, pája.
1: Pája, ta je činná, akční.
3: Prosím tě, ta teda už je samozřejmě praktikuje delší dobu
0: A u ní je jakoby znát, že když začne aktivovat jakoby ty centra, tak oni začnou vyživovat ty meridiány, které jsou spojené právě jak s endokrevními žlázami, tak i právě s tou neurální sítí. Jo? Že se jí to i reflektuje nějak, jo? Že už vnímá i to tělo. Takže je vidět, že obě složky už jako reagují na tu její přirozenou aktivaci. A přesně tak to jako vnímám, že mi tělo pak jako velice poděkuje, když se mu takhle věnuju chvíli. Věnuju se té celé bytosti, věnuju se i těm chrámům, tak mi to tělo velice poděkuje, protože my v sobě hledáme polarity ženy a muže, hledáme v sobě právě polarity ducha a duše, toho éterného i astrálního těla, jakoby té bohyně, boha, že tyhle všechny polarity my se snažíme navzájem vyrovnávat a harmonizovat a spojovat je s vývojem. A to znamená znovu navracet do toho chrámu, aby se všechny ty vypuzené elementy a ty kvality, které máme, jak toho tvůrce a tak dále, tak aby se znovu obnovili a navrátili do těla. Takže my jsme opravdu evolučně vypudili, proto nemáme aktivované tělo, proto nemáme dovyvinuté orgány, proto i naše DNA je blokovaný, náš potenciál mozku. Všechno tohle je blokovaný, protože tam nemáme tu rovnováhu. Jo? Je to jako velký, jak to Pája to hezky nazvala, prostě je to prostě tak, že vám to tělo opravdu začne děkovat, najednou vidíte tu zpětnou vazbu. Pro mě to byl jako takový ten podnět, že si řeknu jako, hele, ono to funguje, to, co vypadalo, že je vlastně nemyslitelné, nemožné dosáhnout, tak najednou to jako funguje. Jak to, že to najednou jako funguje? A on to je opravdu tím, že každý nebo každá bytost tady v těle má tenhle ten tu prvotní tvorbu toho zdroje. A tam prostě můžeme načerpat tu zkušenost, znovu obnovit tu rovnováhu. A to je velký krok, že to vědomí a to vědomá praxe je o tom, že vyrovnáváme a všechny možné rozdílnosti. Jo? To je taková ta nerovnováha, nebo je vlastně taková hra, jak to všechno vyrovnat a porozumět tomu, co všechno udělat, aby se vše vyrovnalo. A stalo se vlastně pak tím výsledkem a pro mě to je ta celistvost a ta jednota. Tak děkujeme, Pájo. Super, nádherný. Tak jo, má ještě někdo něco? Protože už se chýlíme, ještě máme ty otázečky, které jsou teda velmi důležité.
1: Máme 22:13, takže máme 45 minut jako do oficiálního konce, který je ve 23, ale můžeme teda přetáhnout, když bude potřeba. Komentář nemám tady nový. Já jsem byl teda při výrobé
0: Paní?
1: praxi na polu, u zvířátek a u stromů, ano, a komentář není,
0: Už nám
1: takže
0: říkal,
1: ano,
0: super.
1: tak jenom
0: Dobrý.
1: rekapituluju. A opět ještě posluchači můžou telefonovat do studia na WhatsApp i na telefon, který tady vidíte na obrazovce se svým prožitkem nebo s dotazem na Marka. Jinak, jestli nebudou dotazy, můžeme zahájit otázky.
0: Tak. Já myslím, že tématem určitě nebudeme odbíhat. Že to jsou vlastně všechny témata, které kolujou po internetu, kolujou ve všech sociálních médiích, v těch alternativních. A já nevím, já bych začal tím tvým, hele, Petrucho, protože to je takový nejnižší spodek toho.
1: No, je to, ano, je to prakticky, jo. Není to takový prostě jako vzletný, jo. Jak se chová teďka
0: No, ale
1: země a
0: jasně.
1: je to prostě zemitý. Je to skutečně ze života, který jsem prožil minulých několik desetiletí, jo. A jako zajímavé.
0: Tak dobře, tak já ho načnu, tady Petrucha. Jak v rámci vzestupu, jak se dívám na alkohol, na drogy a na sex? A rock and roll teda ještě jsem napsal.
1: Sex, rock and roll. A rock and roll, ano.
0: Rock and roll, ten mám rád. Samozřejmě sex to už jako je taková otázka. No, určitě by to vždycky jako lítá, že v jednu chvíli ho zkoumám, tak se mi něco se mi nepovede potom v tom sexu takzvaně, takže pro mě to je velký zkoumání a velký hledání rovnováhy stejně, a jako prostě najít rovnováhu v těch dualitách. To znamená, že jestli je třeba ten sex třeba založený na nadvládě, jo, na nějaké dominanci, tak vidíte sami, že tam je velká nerovnováha, že tam není rovnováha sil, že někdo musí být oběť, někdo lovec, někdo musí být dominantní a někdo bude podřízený. A ve vztazích, jako vždycky, to vidíte, že jakmile se mají lidi rádi, tak je to vždycky jako pojí a snaží ta láska vyrovnat, jo, ten jejich potenciál. Kdežto, když bychom jako ten sex koumali bez lásky, čistě jako pro uspokojení nebo pro, řekněme, jako tu nadvládu a dominanci, tak pak je jasný, že ten sex nebude mít takový ten vývojový potenciál. Bude vytvářet větší nerovnováhu, jo, jestli si rozumíme. Takže určitě by se v rámci i toho vzestupu nemělo jakoby přehánět, protože když se jako přehání sex, tak znamená, že si ho jako nevážím, nevážím si jako evoluce. Protože tenhle akt byl vlastně vytvořený člověku pro evoluční účely a tímhletím přetěžováním my i přetěžujeme vlastně i ty pohlavní orgány, které jsou součástí endokrevních žláz. A my když to chování máme a hodně jako destruktivně sexuální, tak nebo se cítíme nenaplněni, jo, že tam není to spojení s tou láskou a sexem, tak vlastně ty orgány

na té zkušenosti. Najednou už vám nejde o to proč, ale čistě vám jde už jenom o to požitkářství té zkušenosti. To znamená, že už to nespojujete s vývojem, už je to požitkářství. V té chvíli to není spojený s láskou. Když budete pít s láskou, no tak láska vám vlastně nedovolí jakoby se degradovat, takže budete pít s mírou, no je to jasný. A v tom sexu je to úplně taky to samý. A jo, samozřejmě určitě se tady požaduje jako ta čistota, to je známý téma, že když někdo jde nějakou zásadní proměnou té vědomé praxe, tak jde vlastně do ústraní, aby se jako vyvaroval všem těm vlivům, která ta společnost přináší. A to je právě i ten vliv, ten sexuální, který je vlastně všude v té společnosti viditelný. Je všude, ve všech médiích, v tom chování lidí, všude je vlastně sexualita. Takže ten člověk se trošku jako odprostí od toho, od tohohle chtíče a zároveň se začne pročišťovat, protože tím on zvedá ten potenciál spíš jako ten evoluční, ten vývojový v těch orgánech. Že se ho snaží tu kvalitu, kterou přinášejí a nevím, tohleto spojení, tak se snažím dostat ještě dál, snažím se ho dostat i do srdce, abych se spojil teda s tím vývojem. A pak se to snažím dostat vlastně i do toho vyššího já, které by se taky mohlo pak napojovat. Takže já ten oheň, který v sobě mám, pošlu spíš do vývoje. Každý den ho spíš posílám do vývoje. A když bych měl jako potřebu ten oheň použít právě na něco jiného, třeba na to spojení, jo, třeba s ženou, kterou miluju a mohli bychom jako se evolučně podpořit, tak to ten oheň vložím do té lásky, do toho sexu, do toho prožitku a prostě si to jako užiju. Ale nebudu se nějak vinit. Jo? Je to čistě experiment, prostě pozorovatel. Já si to teďka prožiju, tu zkušenost, a pak udělám nějakou reflexi, abych se ponaučil. A třeba tuhle zkušenost toho spojení a mohl udělat čistější, evolučnější. A samozřejmě tím neříkám, vlastně nemůžu říct nic, že drogy, sex a rock and roll, jo, že něco špatného, protože tím zase trošku jako ponižuju toho pozorovatele, protože on by byl moc asketický, on by se jako moc upnul na něco a to taky škodí, tam zase je málo svobody, jo, že někdy by ta bytost potřebovala tu svobodu toho prožitku, toho sexu a ona si to jako vědomě hlavou zapírá. Takže zase na jednu stranu bych se úplně neinklinoval k tomu, co je jako potřeba dělat, ale určitě tam najít rovnováhu, to je to jako hlavní. Jo? Znovu to napojit na ten vývoj skrz srdce a ono vám to samo řekne, jestli teď ten sex byl o tom, jestli mě to jako spojilo s vývojem, nebo naopak se cítím oddělený, nebo že ten partner dominoval a já se cítím jako ponížený, takže tam zkoumat to, hlavně to zkoumat. A to, ten pozorovatel, ani ten tvůrce to nechce hodnotit. On prostě to chce vnímat čistě. Proto tam nedávám nějaký hodnocení, jakože čistě to vidím jako akt spojení. Jo, jakmile tam dávám nějaké očekávání, nějaké hodnocení, tak to velice jako narušuje ten vztah. Naopak, ten sex narušuje ten vztah. Jestli by ten sex byl založený právě na tom spojení, na tom porozumění toho, proč nám to jako nejde a proč tam není ta souhra, to vyrovnání, jo, že v tu chvíli se to povede, a tak ten vztah opravdu začne jako fungovat. Najednou ty bytosti tam jsou svobodný v tom vztahu, umějí si říct, co potřebujou, je to najednou jako takovej přirozený přirozené milování, které opravdu člověka podporuje. Ale je to opravdu o tom zkoumání těch partnerů, že oni si to navzájem řeknou. Třeba i po tom aktu, jak se cítějí, jestli se cítějí naplněný, jestli proběhlo to, co mělo. Ta diskuze o tom je možná důležitější než samotný sex. Ten sex je ten prožitek a my pak to potřebujeme reflektovat, takže to zase potřebujeme nějak porozumět tomu, takže je důležité to neblokovat a umět si o tom popovídat.

0: tam, kde není ten dialog, tak to znamená, že prostě tam nemáte tu svobodu. Není tam ta láska natolik otevřená, abyste si tyhle věci mohli říct svobodně, abyste se necítili trapně, stydlivo nebo jakoliv. To jsou všechno vlastně bloky, které člověk má a hodnotí se potom, jo, že zbytečně se člověk, s tím jsem hodně bojoval, že jsem se jako zbytečně hodnotil po těch prožitcích a neuměl jsem to jako zpracovávat, ale od té doby, co jsem se přestal hodnotit, nebo ten ortel toho soudu jsem přestal dávat, co je špatně a co je dobře, a vnímal jsem to takhle, jak jsem to tady vyprávěl, tak se mi začalo i ten sexuální vztah s mojí partnerkou velice, velice jako léčit. A navzájem jsme si byli schopni vlastně i říct ty věci, které byly hodně hluboký pro ten vztah. Tak doufám, že jsem ti to nějak objasnil. Maro, už se hlásíš, dobrý.
1: No může. Já se hlásím po druhý, já jsem teda mával paličkou, protože ty jsi to hodně jako konkretizoval, vybral jsi to téma třeba sex, až jsem se červenal. Já jsem vlastně nazval sex, drogy a rock'n'roll jako takový balíček těch neřestí, jo, který mají u sebe většina těch rockerů a tak, jako jo, že prostě tam nešlo ani tak o ten sex, ale třeba v mém případě od těch 16 let tam hraje roli ten alkohol spíš, jo. To je možná moje téma, než ten sex, než tu žádné gigolo, i když podal jste teda fakt jako důkladný výklad a teorii tady toho sexu a vztahu, takže jo.
0: Tak se štydlín, no. Prostě ne. Potřebuješ se štydlín a potřebuješ se otevřít skrz alkohol, to je logický. Jako,
1: no,
0: že,
1: tak.
0: Víš, jakože...
1: No. Jo, no, že vlastně v 16, jak mě děda koupil tu první kytaru, tak samozřejmě kamoši koupili nějaké 4 lahváčky a už to začalo jako, že prostě ty mejdánky, big beaty. No a mě potom postupem času, to byly desetiletí, jo, když jsem provozoval, hrávali jsme, flákali jsme se, já jsem to myslím aj na začátku říkal, no a co jsou z písní teda, tak už jako prostě jako jsem se trošinku zjemnil, jo. A teďka ty desetiletí...
0: Ale je to jako, jedno.
1: A jako ty, já to řeknu, ty prochlast, tak jako prochlastaný, ano, ale ty desetiletí, prostě když jsme pařili, jak se to třeba může podepsat, jo, na tom, v tom procesu toho vzestupu, jestli je to v rámci celistvosti teda v pořádku, já jsem si tím prošel, anebo mám teda jako ještě jako na sebe pracovat a nějak to očistit a nějak si to zdůvodnit, nebo to pustit.
0: Ale Petrucho, ty jsi super naběh, ty, jako to ne, takhle. Prosím tě, ty jsi prostě nedokázal ponaučit, ty jsi prostě neustále opakoval, víš, tu zkušenost. Kdyby jednou tu zkušenost, dvakrát, třikrát a uvědomil jsi to, proč do toho jako vstupuju, že mám nějaký bloky a že se nedokážu uvolnit a že ten alkohol mi vlastně ty bloky a to uvolnění dává a pak já jsem najednou jako trošku skutečnější. A když to přeženu, tak jsme úplně, že jo... Řekneme o sobě úplně všechno. Já si pamatuju, že když jsem šel do hospody po každý a tam jsem byl střízlivý, tak za 2 hodiny ty lidi byli schopní o sobě říct úplně všechno. Ale do té doby, než ten alkohol vypili, tak byli zadumčelí, nikdy by nikomu nic neřekli, nikdy by neotevřeli jako ty svý kostlivce a neřekli, jaký idioti jsou. Tak v tu chvíli, jak jsme se napili a přehnali to, tak okamžitě to já tam seděl a každý mi to takhle říkal, jo, pane, no to už je blázinec tady, každý se mi tady slíká do naha úplně, jo, že to dělá ten alkohol třeba, jo, tvoje zkušenost měla být, proč se neuvolním, proč se nejsem tak přirozený, jo, prostě to ponaučení si vzít a podle mýho to byla píseň, ta tě vyvedla láskou.
1: Ano.
0: A řekla ti, podívej, ty můžeš být skutečnej, Petrucho, ty nemusíš si to, víš, uvolňovat takle, ty můžeš být zkušený, můžeš být, no, přesně,
1: je to tak,
0: ty to dovolila.
1: Ano, je to tak, to je takový psychologický rozbor. Dobře, mě spíš jako zajímalo, jako prostě na ten vliv to, protože v těch ezokruzích, že ten alkohol odpojuje od toho božství a tak dál, prostě ztrácí se duše nebo takhle, jo. Takže jaký na to máš názor? Ty tady v tom smyslu, jako jo.
0: Když něco alkohol... děláš dlouho, tak ztrácíš prostě to éterné tělo nebo to astrální. Jestli to ponaučení je zacyklený, tak děláš chybu. Děláš prostě, vstupuješ do zkušenosti, a nechápeš jí, takže se furt cyklíš. Tím tíhneš, tíhneš, ztrácíš éterný astrální tělo, pak to odnese i tvé hmotné tělo. Jakmile si to uvědomíš, že už si došel svého dna, že už ta zkušenost nemá jako žádného konce, jenom to, že se rozhodnu a změním to, no tak v té chvíli člověk připravený, ale ty si prostě nebyl připravený, ty si potřeboval stále vyčkávat na něco. No, bejvá to tak, každý má prostě tu svůj čas a správný ano. okamžik.
1: Takže mě
0: nikdy se ho ani nedočká.
1: Mně ten čas přišel akorát tak, jo, v tom roce 2018, no a od té doby jako na pohodu úplně. Jo. Takže Maro, já ti děkuju, to mi stačilo jako vysvětlení. A já jsem tam měl teda ještě jedno téma, to můžeme jenom krátce. Jo, tady vliv té umělé inteligence, prostě digitalizace, oddělení od přírody, jo, a já to beru jako velikou brzdu v procesu toho vzestupu. Jo. Ten, kdo na to vlastně nalítne a začne spolupracovat s AI, až tak, že si ji nechá vniknout do života v podobě nějaké chytré domácnosti a chytrých vysavačů a aut, že to je hodně špatně. A může dojít třeba k rozdělení realit, jakože část reality teda půjde cestou vzestupu, část někde zakrní, nebo jo, teďka dneska jsem poslouchal toho Izmaele, že část lidstva, vlastně to budou vlny, která půjde, jo, třeba do toho 4D, do 5D, čím se to bude řídit, kdo to bude rozhodovat, jestli ten člověk sám podle vibrací. Já jsem to teda celý neposlechl, neměl jsem čas, tak jenom v krátkosti umělá inteligence a vzestup a tady ta digitalizace a rozdělení realit.
0: To v krátkosti nejde. Tenhle příběh nejde vysvětlit. Nejde. Ale jediná věc, která je jako viditelná, to je, že když vám někdo nahradí nějaký pohyb, znamená, že i pohyb v mozku nebo neurální sítě. Když vám někdo nahradí nějakou neurální síť, tak vám ta neurální síť se zakrní. Jako sval, který nepoužíváte. Prostě atrofuje. Úplně bude na prd. Pak s tím nebudete moc hejbat. To znamená, že to, jestli vám někdo nahrazuje nějakou činnost, jakoukoliv činnost, tak ztrácíte intelekt. Jdete prostě úplně do úplný demence. To je známý, hodně známý, spoustu civilizací, jak galaktických civilizací, na to varuje. Že oni nedovolili, a ano, dovolujou umělé inteligenci, aby nám ulehčovala určitý věci, které nepotřebujeme. Jo, jako věci, které nebudu dělat každý den do nekonečna, jo, protože potřebuju dělat něco jiného. Tak ona to dělá automaticky. Ale nebudu třeba nahrazovat to poznání, nebudu nahrazovat to porozumění, nebudu nahrazovat, aby se ten intelekt spojil s vývojem. Jo, představte si, oni se umělé inteligence ptají na životní cestu. Vidíte, co to je za zvrhlost? To je totální zvrhlost. To je transhumanismus na entou. Jak se může někdo umělé inteligence zeptat na evoluční cestu lidstva? Nechápu. Vůbec nechápu. A oni to prezentují na internetu, že to je vlastně jako největší predikce toho, co se může stát. Ano, určitě. Umělá inteligence je složená z našeho kolektivního vědomí. Ona prostě jasně predikuje naše kolektivní mysl, náš kolektivní směr, ano, 100%, protože ona se učí od nás, jo, jakoby. To, co my vykomunikujeme, jak myslíme, jak reagujeme, tak ona se prostě učí. Je to úplně stejný, ona se prostě neustále učí. To znamená, že ona nám nahrazuje tohleto učení, které my už jakoby nepotřebujeme, si říkáme, jako proč bychom se měli učit, když máme umělou inteligenci. Takže zakrníme. Zakrníme, opravdu hodně zakrníme. Představte si, že se tady narodíte tady na Zemi, kde je jako škola, kde se právě učíte. Tady je škola, my se sem učíme, chodíme učit do evoluční školy. A my teď nahrazujeme tuhletu školu, to učení, nahrazuje tou umělou inteligencí. Abych já třeba vytvořil nějaký text, abych vytvořil A4, tak potřebuji porozumět té látce, potřebuji jí zpracovat vnitřně, ten intelekt přirozeně navázat na tu evoluci, abych i tou láskou tomu dal ten věčný potenciál té obrovských množství procesů, abych já vytvořil text jako sdílení, jako moji zkušenost toho, že něco takového vytvořím, že opravdu chápu, co jsem vytvořil. A teď tenhle soubor všech dovedností najednou nepotřebuju a za mě to udělá umělá inteligence. Ona vám to napíše za chviličku, jak on se řekne to, jo, to je dobrý, to napíše líp než já ještě. No tak logické, jako. Vám to ulehčilo. A co vám to ulehčilo? Vám to vlastně neulehčilo, vám to zhoršilo tu školu. Najednou ona díky tomu bude degradovat to naše učení a vzdělávání. Úplně ještě víc, než teď to vzdělávání degraduje. Tak ta umělá inteligence vlastně dodělá tuhle degradaci. My nebudeme schopní jakoby vůbec ten potenciál téhle ty školy vůbec užít. A hlavně představit si to, že když degradujeme takhle, tak to zapisujeme do genomu. A teď si představit, že budeme vlastně jako v rámci toho intelektu budeme přijímat jako tu demenci i do toho genomu. To znamená, že dalších dětí by ztráceli ten potenciál se vůbec učit. To je strašný, si to představím. To spěje jako k naprostý degeneraci. Jo, ano, chápu, třeba umělá inteligence může řídit třeba letový provoz, aby nikdo nenaboural, jo, aby všichni letadla měli správné informace, aby umělá inteligence to řídila. OK, to by mělo smysl. Jo, aby nám ulehčila v něčem, co je jako náročný, ale ne v tom našem potenciálu evolučním. To je podle mě hodně zvrhlý. Ale celý tenhle ten příběh, to není jenom o naší umělé inteligenci. Umělá inteligence je všude. I v těch některých vyšších rovinách, i mezi galaktickými národy a všude řešejí tenhle ten stejný problém. Že ona narušila ten jejich vývoj, degradovala tu jejich společnost a oni se vlastně snaží, teprve učej, jak s ní pracovat. No? To znamená, že ano, my jsme teďka vkročili do té éry, kde bychom jako měli určitým způsobem asi jakoby zasáhnout, aby jakoby jsme jí nedali moc, velikou moc nad náma. A tímhletím způsobem to zatím jde tak, že dává nad náma na obrovskou moc. My se jí vlastně odevzdáváme naprosto, úplně jako ten náš život jí dáváme, aby ho vyřešila ten život. Já mě to tady nebaví, je tady všechno těžký, vyřeš mi ten život a já budu spokojený. Jo, to znamená, chováme se prostě jako dost nevývojově v rámci umělé inteligence. Ale to máme zakořeněný, protože a představit si to, že v době Atlantidy, ještě když nebyla ta katastrofa, tak zrovna tohle řešili. Zrovna řešili. A tvoříme tady lidskou bytost, která by jakoby té samosprávy, oni řešili tu samosprávu. Jak jí vyřešit tu samosprávu? A víceméně jsme dopadli evolučně tak, že si myslíme, že všechno řídí mozek. Že cokoliv myslíme, tak se jako stane a takhle a takhle. Jenže ta řídící složka celkově se nedovyvinula. Jo, my jsme ji předali tomu mozku, aby si teda mozek dělal, co chtěl a my jsme se jako nechali unášet tím mozkem. A to je to, že my jsme, děláme to samý. Děláme úplně stejnou chybu už od té Atlantidy. My prostě znovu předáváme té mysli tomu mozku, aby nás řídila. A přitom tam není, nejde tu o řízení, jde tu o samosprávu. Jo, že my nepředáváme svůj život, svoje učení někomu jinému. My ji přijímáme, tu zkušenost. Proto jsme se tady narodili. My neodevzdáváme to naše učení někomu, aby to za nás vyřešil. Ne, my přijímáme tu samosprávu, tu sebereflexi, aby jsme to učení a tu zkušenost tady mohli prožít. Že tam je to jako hlubší, my to dlouhodobě dlouhodobě už takhle jakoby přijímáme tohle podřízení. No. Tak jo, tak k tomu. Ale jinak celkově ty mluvíš o tom videu, který jsem i sdílel, protože bylo docela jako zajímavý, je to v rámci vzestupu a v rámci záblesku. Ismael Pérez samozřejmě takový říká se, nebo on o sobě říká, že je zprostředkovatel teď nevím, si Galaktické federace nebo Združení galaktických linií, které chtějí podpořit vzestup, no, jak planetární, tak solární, tak i člověka a tak dále. Samozřejmě tato federace sídlí ku podivu na Jupiteru, protože se, to je místo toho setkání, toho společenství, takže tam si udělali centrálu, že odtamtud nás jakoby podporuje společenství federace. Ale teď se jako představte, jo, jak vzniklo vůbec tohle společenství. Měli byste vědět celý ten příběh. A galaktické společenství před nějakou dobou zažívalo velké trauma. Byla galaktická válka. Všechny tyhle ty rody se navzájem vlastně jakoby byly ve válce. Navzájem se narušovali jako tvůrci, jo, v tom vývoji. A byla tam velká nerovnováha. Až teprve vlastně tady ten vzestup a tady to probuzení lidstva je začalo jako vědomě spojovat, že by se jako mohli zapojit, protože ta výzva tady zněla tím vesmírem a ten zdroj jako volal a říkal, přidejte se, to bude dobrá zkušenost, taky vám to pomůže v rámci toho společenství vyřešit vlastně tuhle tu kvalitu toho tvůrce a tím by se mohli i díky tomu se vlastně i ty znepřátelené linie znovu dali dohromady a obnovili to skutečné společenství. Takže to mělo velký vliv. Ono to mělo velký vliv, že se tady setkali na jednom místě pro jednu věc v rámci spolupráce takových mnoho galaktických rodů, které vlastně byly jakoby součástí té evoluce. A pro mě to je velmi krásný příběh, který jsem žil 2 roky s jednou krásnou částí krajiny tady poblíž. A znamenalo to, že to společenství znovu obnovilo, řekněme, jakoby tu archu úmluvy. To znamená, že to společenství znovu se navrátilo, aby znovu podpořilo lidstvo, jejich vývoj. To znamená to, co si přece vzali už v prvotní tvorbě, kdy tady vznikala vlastně jakoby ta existence téhle planety a toho projektu, tak se vložila jakoby archa, která byla jako úmluva, že se jako nevychýlí z toho vývoje a že ten projekt jako dotáhnou. To znamená, že oni byli znovu jakoby přivoláni k té zemi, tím zdrojem. Tady bude vzestup, tady halo, otevírám archu úmluvy, halo, přijďte všichni. To potřebujete, tady máte potřebné zkušenosti, abyste obnovili společenství, abyste obnovili projekt, který tady dlouhodobě po pádu Atlantidy byl jako degradovaný, nevyvinutý a to společenství nemělo ten přirozený potenciál. Vždycky bylo pod nějakou nadvládou. Byť od té doby jsme neustále přijímali tu královskou linii, že ona nám vládne a my jsme prostě ty poddaní. My jsme byli podřízení tomu, kdo vládnul. Až teprve teď v tím zestupem hledáme tu svrchovanost, hledáme to, aby my jsme tu pro tu zkušenost, my skutečně jako jedinečnost, to nám prostě nikdo neveme, ani my jsme to neměli nikomu odevzdávat. Aby jsme znovu tu svrchovanost najít v sobě a tu jedinečnost a celistvost obnovit. A jako důležitý krok. A to je taky součástí té umělé inteligence a toho chování, které nám způsobuje. Takže já bych řekl, že je velice důležité si uvědomit, že ano, teď nám Galaktická federace pomáhá, super, my si navzájem vlastně můžeme pomoct, teď to je moc jako hezký na jednu stranu. Takže jakoby přijímám tu jejich pomoc, zapojuju se do aktivity A je to pro mě jako důležitý být neutrální jako diplomat. Nevstupovat na to pole jako nadřazeně ani podřízeně. Naopak být součástí třeba té federace a říct si ano, já bych chtěl podpořit ten vzestup. A teď vidíte, jo, že oni třeba nám jakoby říkají, že se tady zrodili ty galaktický semínka. A to tak jakoby je. Oni měli své vyslance a aby podpořili ten vzestup, tak je nechali tady reinkarnovat. A je to semínko, to znamená, že ono nejdřív se tady musí jako zrodit a musí zaklíčit. Takže jakoby by si mělo přečíst celou rodovou linii, která souzní s tím jejich vyzařování. Takže představte si, nevím, dám příklad, určitý galaktický rod, který od někud pocházel, tak tady měl nějakou část tvorby nebo civilizace, pradávná, prastará civilizace, která byla součástí třeba jejich tedy působení v rámci tohohle projektu. A pak se jakoby historicky na ně zapomnělo třeba, jo, že jenom zůstaly ty rodové linie skryté tady jakoby někde. A teď se tady narodí to semínko. A teďka ono se probudí a začne klíčit a dostane se vlastně k té rodové linii. Ono znovu nasaje všechny ty informace, které byly spojené s tou spoluprácí, která ta galaktická linie nebo prostě tohleta civilizace byla už tady součástí. Takže se tady narodily ty galaktický semínka, aby znovu obnovili ty rodové linie, aby znovu se redukovali a znovu zapojili vlastně do toho společenství, aby se obnovilo. Takže to je velký krok. A podle mýho zdroj vyzval všechny, kteří jsou spojení se vzestupem a všem řekl, že tady máte příležitost, abyste se znovu jakoby zapojili do vývoje. Abyste opravdu obnovili ten potenciál. Takže proto jsem všichni hnali a proto všichni teďka tlačejí na ty lidi, aby se probudili. Protože i jejich vzestup je na tom založený. Jakoby i jejich evoluční proces, který je s tím spojený, že to galaktické semínko, když tady dosáhne vzestupu, tak jakoby uvolní ty informace, které tu zanechala, to znamená, že se navrátějí naspět, to je pro ně jako velký dar. A pak na jednu stranu je znovu spojí s vývojem, s tím vzestupem v rámci trojedinečnosti. Takže i ta galaktická federace tu vlastně pomáhá kvůli tomu, aby taky dosáhla určité celistvosti nebo naplnění té jejich linie. No, proto do toho nemají jakoby zasahovat, proto mají lidem jakoby říkat jenom, jako, že jde hlavně o to probuzení, že jde hlavně o to, aby ten potenciál tady vyzářili, aby ukotvili ten vzestup, aby přijmuli celý svůj potenciál, jak boha, tak bohyně. A samozřejmě každý v rámci toho vzestupového plánu. Vzestupový plán je pro každého viditelný. To znamená, že oni ty, co spolupracují, tyhle ty galaktické rody, tak vás načítají. Oni vidějí ve vás, že jste součástí vzestupového plánu, že máte za úkol ukotvit tuhle kvalitu, no tak s váma tak pracujou. Jo, jsou vlastně taky blízko a pomáhají, podporujou. Sice nemusíte s nima komunikovat nebo je vidět, ale jejich intervence může být prostě skrytá pro vás. Ale i tak tu jsou a můžeme říct, že přicházejí právě z té tvůrčí síly, to znamená, že nám říkají, že jsme součástí toho společenství, takže nás chtějí napojit znovu na to společenství galaktické, aby jsme se stali spolutvůrci téhle reality. Konečně vyřešili tu nerovnováhu, která narušovala dlouhou dobu i jejich jakoby evoluční proces. Protože to, co nastalo v Atlantidě, bylo součástí jako většího, řekněme, nedorozumění, které protínalo celou tu dualitu nebo celý ten duální vesmír. A samozřejmě odrazilo se i u nás, jo? Všude se odráželo ve všech životních zkušenostech, takže se odrazilo i v tom společenství, které vznikalo v Atlantidě. A vzniknul tam velký rozpor, který pak postupně vedl až k té kataklizmatické události, která narušila i náš vývoj, a který pak byl podřízený a vyloženě podřízený těm královským liniím. Protože když si teď představím, tak dřív tyhle ty některé galaktické rody nám vládly, nám vyloženě určovaly, jak se máme chovat, a zajišťovali nám jejich vývoj, dokonce nám říkali nějaké jakoby moudrosti, aby jsme se jako vyvinuli, ale byla tam vždycky nějaká ta nadvláda. Taky se báli nám dát úplně tu svobodu, protože určitě to jako chápu, když je člověk jako nevyvinutý, tak když mu dá celou tu tvůrčí sílu, tak on je schopen se sebe zničit nebo zničit úplně všechny. A lidstvo tak se určitým způsobem takhle jako chová. Jo? Je takový jako zvláštní v tom. To znamená, že postupují velmi opatrně. Že nejdřív, aby nám třeba ty technologie nebo různé věci, jakoby, které jsou hodně evoluční, tak nám je dávají po kouskách. Tím nemyslím naše vlády. Jo? Ty spolupracují s galaktickýma rodama, který nejsou součástí vzestupu. Máme tu 4 hlavní galaktické rody, které byly součástí právě té nadvlády. A to je i ta vláda, to je ta nadřazenost, která nechce svrchovanost, nechce samosprávu, nechce jakoby tu jedinečnost toho člověka, ne, ale chce vládnout. To znamená, že ona se spojila s těma galaktickýma rodama, který tu stále udržují tu nadvládu a navzájem si vyměnili technologie, aby udrželi tu moc tady, kterou nad náma mají. Takže oni jediný, co tu dělají, tak neustále vyvíjejí technologie ve spolupráci tady s těmahle tajtrlíkama, prostě aby dokázali toho člověka víc ovlivnit a víc mu jako vzít tu jejich bytostnou školu, kterou tu... Oni díky té škole, totiž ty lidi, když by jí žili skutečně tu vědomou praxi, tak by během chviličky, podle mýho, tu svrchovanost dosáhli. A oni by pak nemohli nikomu vládnout. Oni by tady lidi byli jako součástí té samosprávy. Oni by nepotřebovali, aby je někdo vládnul, protože to společenství je svobodný. Ono nepotřebuje vládce. Ono se navzájem doplňuje, souzní, sdílí, ono se podporuje, to jo, ale ne nad vládou. Nad jednou pravdou nebo nad jednou jakoby jedním rozhodnutím. Jo, to je podle mě jako všechno jakoby ještě skrytý v tom příběhu těch galaktických rodů, že každý ten galaktický rod má v sobě i linie, které se hodně vzdálily tomu vývoji a staly se velmi jako negativní pro ten proces. Ale zase ten rod měl i jiné linie, které byly jakoby vývojovější, že udržely ty kvality. A teďka i v tom videu, to je zajímavý, on o tom teda mluvil několikrát, co jsem ho jako zaslech, že mluví o 12 branách. A přesně, když se aktivovala archa úmluvy, která byla uložená zde na zemi, tak se aktivovalo všech 12 bran. Ale to byla prvotní aktivace pro vzestup země. To znamená, aby mohla vzestoupit vědomí země, tak se aktivovaly všechny brány galaktické, aby mohly se znovu obnovit všechny vývojové prvky, které vzestupu jakoby potřebuje ta země. Takže nejdřív ty galaktické rody pomohly zemi. A teď, aby vzestoupilo lidstvo, tak má tyhle fáze. První fáze jsou lidi, kteří jenom ukotvují ten vzestupový vývoj. Jenom ukotvují. Udržují určitou vibraci a úplně to stačí. Ta druhá fáze znamená, že se probudějí ty galaktické semínka, který mají ten rezonanční bod v tom genomu natolik, že oni sami tím probuzením začnou aktivovat ty brány. Protože ta země už to tady uskutečnila, takže už víme jak. Už to bude rezonančně, harmonicky dělaný, úplně přirozeně. To znamená, super plán, to teďka proběh vlastně, jakoby ta první fáze proběhla, teďka začíná postupně najíždět ta druhá fáze a když se ty vývojové kvality nebo monády nebo ty evoluční atributy, jak o nich mluvím, a skrz těch 12 bran začnou plně aktivovat pro vzestup lidství člověka, i hmotného. A teď si představte, A že to je pro mě ten celistvý chrám poznání. To je pro mě ta jednota a celistvo. Takže my díky těm tvůrcům a díky těm galaktickým rodům tu najednou máme k dispozici i tu zdrojovou informaci. I tu stvořitelskou zdrojovou informaci, protože tady ten portál máme v jedné, jako na jednom místě, v jeden okamžik, v jednu přítomnost. A teď i náš jakoby člověk je založený, že on ty portály jakoby dokáže všechny aktivovat. Ať si představte, když se vlastně napojí na tuhle tu, na těch 12 bran, to znamená, že se spojíte s centrálním sluncem naší galaxie. To znamená, že přes centrální slunce jste schopný se spojit s tím vesmírným kosmickým člověkem, který už je součástí té prvotní tvorby. To znamená, že přijímá sebe jako jednotu, jako celistvost, jako stvořitele, jako součást toho, proč vstupuju, jakože už chápu ten celý proces. Takže jako za mě jako super video, jenom mám pocit, že tam toho spoustu nebylo jako řečený, že tam bylo jenom řečený, jak to proběhne, ale to proč ty galaktické rody některý ještě jakoby asi nevědějí a nemají ten pohled toho vzestupu jako my lidé, protože my ho jako prožíváme tady a teď a oni ho jakoby pozorujou zpětně. Jo, oni mají ten sekundární pohled toho vzestupu, ale taky jakoby získávají ty kvality, ale sekundárně. Když to ty, co jsou zde reinkarnovaní a jsou už jako v té lidské podobě, tak ty mají opravdu primální pohled, primární, úplně první pohled na ten vzestup. Takže je naopak vtipný, že bychom měli jako my lidé naším probuzením jako pomáhat a osvětlovat celistvý proces toho vzestupu, než aby jsme my měli jako poslouchat ty galaktické rody, co máme dělat. Jo? To znamená, že oni opravdu postupují obezřetně, nechtějí nám asi říkat celou skutečnost, aby jsme si na to i my lidi přišli a ten primární pohled nebo ten postoj, co tam jako máme mít, aby jsme jako přijali tu svrchovanost. A to je i o tom tvůrci. My nebudeme nadřazený ani podřazený. V rámci toho tvůrce je neutralita. To znamená, že i k těm informacím, ke všem informacím takhle přistupovat. Nebo ke všem vlivům, které k nám přicházejí v rámci té vesmírné pomoci vzestupu a tak dále. Tak já si myslím, že jsem toho velmi, velmi ve zkratce, jsem i to video trošku možná doplnil a určitě můžete si ho dohledat, je přeložený do češtiny, teďka ho hodně sdílej, protože je to v rámci jako vzestupové události a záblesku, který se zde bude dít. Záblesk je pro mě přítomnost. Záblesk je, když se všechno pojí v jedno, kdy je to najednou celistvé. Tak v jeden okamžik, v jednu přítomnost je záblesk. Díky tomuto záblesku se najednou jakoby spojí všechny křižovatky časoprostorů najednou. Všechny časoprostory se sjednotí do jedné superpozice. V téhle chvíli si člověk může uvědomit celý evoluční proces v duálním vesmíru. To je nezaměnitelná záležitost, proto je o ten vzestup, nebo o to být tady zrozený jako obrovská událost. Ale musím uznat, že i těm galaktickým rodům to trvalo, než na to přišli. Oni taky nevěděli, jak důležitý ten prožitek toho lidství a toho vzestupu tady je. Oni až postupně, když se zapojili do toho vzestupu, do té spolupráce, začali zjišťovat, že ano, teď my jsme s nima provázaný, teď my vlastně jako je potřebujeme podpořit, ale zároveň je zase neovládat. Takže oni se taky učejí přistupovat k té tvorbě tak, aby nevznikla zase ta nadvláda. Takže obnova společenství prostě započala. Já jsem na jednu stranu šťastný, a že ta rozdílnost té galaktické tvorby náš vzestup naopak spojuje a dává jim možnosti, které tady. A naším probuzením a jakoby tímhletím zestupem umožňujeme všem. Proto říkám, že jakýkoliv váš malý krok, i to malinký probuzení, může vyvolat v rámci těch galaktických linií, i těch rodových linií, obrovský zvrat, že najednou, že vy tím, že zapojíte tu linii skrz to srdce do toho vývoje, tak můžete vysvobodit jakoby celý ten evoluční proces z toho nedorozumění. A to je pro mě jako malý krok, pro nás lidstvo malý krok, ale obrovská účinnost. My jsme teď na středobodě té zkušenosti vzestupu. Tak jo, tak uf.
1: Uf. Takže Maro, já jsem měl ty témata, bylo 22, asi 14, když jsem ty témata vznesl a ty jsi teda 3/4 hodiny věnoval mě. Jo, těm mým tématům plus
0: ne.
1: Rozebral
0: jsi Ismaila. Dali jsme všechny, co jsem si tady napsal, tak jsem řekl i pro tebe.
1: Tak to já jsem nevěděl. No. Dobrý, já právě jsem se chtěl zeptat, co teda s ostatními tvůrci, protože 22.59 a já budu teďka dávat Jardovi Hladilovi ze Svobodného vysílače vědět, jestli končíme v těch 23.
0: Poslední, hele, tak poslední téma.
1: Dobře,
0: to jsem tam
1: Jardo,
0: nedal, tak
1: Jardo Hladile, poslední téma, takže budeme přetahovat
0: ještě chvíli,
1: pak si tam pust Rádio Meta. Díky, Jardo, blagadar tobě, tvůrče. Maro, takže pokračujeme.
0: Děkujeme.
1: Díky.
0: Tak prosím, ještě jsem tady byl požádaný a já jsem na to zapomněl, abych znovu osvětlil ten stávající stav, který tu je tady teď. I v rámci právě už zmiňované vládnoucí třídy, která stělesňuje Nibiru, neboli Nibiru, která je součástí naší ovládací linie, té královské linie, která tu drží tu nadvládu nad naším vývojem. Nibiru, o něm se tam vyloženě v tom videu toho Ismaila jakoby nezmiňuje, ale zmiňuje se o těch cyklech, které jsme součástí, a že i ty hvězdné cykly se nám jakoby projevují. Když máme jakoby ten přechod, tu vzestupovou fázi, kdy jako přecházíme do jiného cyklu, tak je součástí právě těch hvězdných vlivů. Samozřejmě on teda naznačoval, myslím, že tam, že to bylo ve spojení s tím sluncem. No a tady je to jako velký jakoby problém a trošku dilema. Jak to, že ta galaktická rada trošku jako nám nevyjasňuje tu situaci právě s tím Nibiru. Mně připadne, že to je velmi, jak se tomu říká, diplomaticky ošemetná záležitost. Představte si, že velmi vlivné galaktické rody, které mají vlastně jakoby ten vliv na tu Nibiru, nebo že jsou jakoby součástí té její agendy, tak kdyby byla nějaká nežádoucí intervence vůči. Jo, představit si to, že flotila zaútočí na tu Nibiru, protože nám chce jako uškodit a že nás chce jako ponížit zase, jo, pod tím vládnoucím prvkem. No, teď by to vyvolalo další galaktickou válku, to prostě není možný. Diplomaticky znamená neutralita, neznamená vyvolat agresi další agresí, jo, to prostě chování Trumpa, chování těch máčovských prezidentů, který chtějí nad vládou vyřešit mír, to je úplná blbost, to nejde. Jo, takhle se neřešejí diplomaticky věci. Mělo by vzniknout rovnováha, právě ta neutralita, aby každý ho byl dosažený ten vývoj. Porozumění. Spoustu vlivů je tam potřeba. Já vím, jsme tady hodně rozliční a ty máčové, který nám vládnou, prostě trvají na tom vlastnictví, na té nadvládě. Tak ano, jo, chápu je, prostě nemůžu ale tam vejít a začít tam dělat dusno. Znamená, že oni možná se chtějí trošku jakoby toho vyvarovat a je trošku jakoby spíš na nás, jak se k Nibiru postavíme. Protože my, lidé, a to pozor, my lidé jsme se navázali na Nibiru. My jsme části duše a ducha a darovali Nibiru část, jo, tím, že jsme teďka pod tou nadvládou, tak jsme museli nějak odevzdat a dobrovolně, protože my jinak to neumíme, než jako skrz tu svobodnou vůli, že dobrovolně odevzdáme, ať nám někdo vládne. Takže jsme odevzdali tyto své tvořivé síly a navázali jsme je právě na tenhle ten jev, který se cyklicky opakuje. A Nibiru můžeme říct, že působí skrz slunce. To znamená, že ona jako moduluje ten potenciál toho slunce. Takže vidíte sami, že ona vměšováním, tím vlivem působí pak na planetární vývoj. Že se jakoby zastoupí za to slunce a moduluje jakoby ten prvek toho, té sluneční kvality na tu soustavu. A to je nepříjemný, protože tato modulace a začne zase rezonovat s nějakou egoistickou rezonancí. Rezonuje s tím máčovstvím, jakože potřebujete být ty nejlepší, ty nejgeniálnější, prostě to ego. Prostě vám moduluje ego a ego je šťastný. To znamená, že čím více my evolučně budeme tíhnout těmhle nesmyslům, které stělesňuje Nibiru, to znamená i k té hadí síle, kde se neustále jako perem a bojujem v té dualitě a nechceme tam to vyrovnání a nechceme tu krystalizaci, tak tím přitahujeme to Nibiru a vítáme a hlásíme, halo, my jsme tady, my chceme, abyste nám vládli zase, to bylo skvělý. Tak tím prostě jako přitahujeme to Nibiru a i ty lidi, kteří budou součástí této kataklizmy, tak se z Nibiru setkají tváří v tvář. Protože ho opravdu začnou přitahovat a svým tvůrcem. Jakmile budete tvůrci, který budete právě neutrální a budete právě, znovu ho zapojíte skrz ten chrám srdce, zapojíte ho do toho vývoje, do vzestupu, tak tam nevznikne žádná rezonance, protože ta modulace s váma nebude vůbec rezonovat. Vy ji budete vypuzovat. Jo? Ve vašem časoprostoru Nibiru jako nebude operovat. A oni už se tak jako nechali slyšet trošku, že a vlastně ty Anunnaci a takhle, ty rody, které jsou spojený s Nibiru, tak se dali slyšet, že si potřebují ty svoje duše, které tady zanechali, tak si potřebují jakoby revidovat. To znamená znovu ty svý příznivce jakoby stáhnout na svoji stranu. Ano. A je to pro všechny zestupující určitá výzva. Je to stejná výzva, kterou tu máme. Jo, prostě jít do nového cyklu, už tu nebejt a v tom chaosu a řádu, který nám dlouhé ty cykly a stále naznačoval a ten evoluční proces, který tu byl, právě té nadvlády. My jsme nebyli schopní se dovyvinout do té bytosti, aby byla svrchovaná a jedinečná. A s tímto spojením bych potřeboval jakoby navázat, a to je na dračí linii. Dračí linie se stala součástí této degradace a byla zapojená i do té plazí a hadí linie, která se i v rámci mutací i našeho genomu propojila. A je to totožné, oni vlastně jako zneužili určité dračí síly, které tady zasíťovaly jakoby nás a planetu a planetární vědomí a solární vědomí, tady vlastně zasíťovaný těmi dračími liniemi. Oni tím, že měli ten úpadek a my jsme přijmuli jakoby i ten úpadek v rámci chování evoluce, takže je brzdíme teďka, když oni se obnovují a navracejí ke zdroji ty dračí linie, tak zjišťují, že my blokujeme jakoby ten evoluční proces tím naším chováním, že ho nechceme poslat do vývoje. Jo, blokujeme ho tím, že nejsme probuzený a že jsme neaktivovali tu naší neurální síť a vůbec jako energetické zasíťování natolik, aby jsme znovu obnovili. Chápejte, když jste v tom boji yin-yang, tak to je hadí síla. To je prostě neustále se ponořovat do těch cyklů dobra a zla, dobra a zla. Ale my se potřebujeme ponaučit už z toho cyklu a začít jakoby tvořit z toho ponaučení. Potřebujeme krystalizovat, potřebujeme najít rovnováhu. A to je to, že my tou krystalizací se stáváme opěrným bodem pro ten novej cyklus. Takže my se zbavíme té nadvlády, my se zbavíme tohodle starého cyklu, který nás tady neustále zatěžuje, a tou krystalizací pomůžeme i té dračí linii, aby znovu obnovila svůj potenciál tady a tu prvotní tvorbu tady mohla v rámci transformace udělat tak, aby zase byla zapojená do toho vzestupu. A teď vidíte i sami, jak teďka ta naše planeta reaguje v 3Dčku a jak reaguje vaše tělo na ten vzestup. Že máte divný pocity a že ta transformace je bolestivá a že právě jsou takový ty výrony té negativní energie. A to je všechno ta kundalíní. Ona potřebuje se krystalizovat, ona potřebuje znovu obnovit to zapojení do vývoje, znovu obnovit tu dračí linii, aby dostali ty draci křídla, aby se znovu mohli zapojit jako tvůrci. V té chvíli a vám celá ta síť, nebo celé tělo, nebo celá ta planeta, která skrystalizovala, tak se úplně vymaní z té časoprostorové linie, která je součástí toho Nibiru. Ona prostě tu Nibiru vůbec jakoby nepustí do toho svého časoprostorového rámce, to znamená do toho vzestupu. To bylo vlastně důležité říct, že jsme teďka ve fázi, kdy se to lidstvo jakoby rozděluje, v které té časoprostorové linii chce existovat a jakou zkušenost potřebuje zažít v rámci vzestupu. Protože i ty bytosti, které vstupují do toho rámce té destrukce, nebo té kataklizmatické události z Nibiru, nebo s jiným, řekněme, nějakým kataklizmatickým událostí, tak i oni skrz tuhle zkušenost můžou dosáhnout určitého vzestupu. Znamená, všechny bytosti, i když mají si vybrali tuhle tu zkušenost toho chaosu a řádu, tak i tam mají možnost, že ten vzestup jim něco ukáže. Znamená, že každý má ten nárok, ať je to démon, ať je to anděl, ať je ten člověk zlej nebo dobrý. Ale na jednu stranu vidíte, že ty, co jsou jako přirozeně dobrý a mají jako radost z života a nejsou upnutý a jsou svobodný a chápou právě to poznání a tu samosprávu, tak tyhle ty lidi jdou úplně přirozeně do toho nového cyklu, protože jsou připravení. Už nepotřebují trauma, už nepotřebují strach, aby se něco naučili. Už se to naučili, už tu zkušenost mají. Už ji potřebují jenom realizovat. Potřebují jenom realizovat vzestup. A ta hadí síla je spojená právě i s tou sexualitou, s tím bojem o přežití, kdy místo toho, aby jsme vytvořili jako neutralitu, tak bojujeme o přežití. Ta hadí síla jsou i ty naše války, které tady jako lidstvo vedeme. Ta hadí síla je i nevyřešená sexualita. Jo, že to všechno jakoby spěje k té krystalizaci. To znamená, že my se zapojíme jako tvůrci. My najednou ty nástroje používáme jako tvůrci. To je krystalizace. To už není jenom ten jednoduchý pohyb evoluční, jako dobro, zlo. Ne, my to už vyrovnáme do téhle krásné pozice. Draci nás samozřejmě doprovázeli, to znamená, ano, je tu spoustu lidí.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
4: Za vhodné, to znamená třeba, že tam pošlou deky a pitnou vodu. Za druhé, udržet členy NATO beze strachu na cestě vedoucí ke zničení Evropy s pomocí dluhového fiaska. To je moc pěkný. Takže nejdřív je držej ve strachu,

0: které můžeme vnímat jako tlak, nebo právě, jak jsem říkal, to, že ten vřet potřebuje jako ven těla, ta toxicita, ta je spojená i s tímhle s tím starým cyklem. Tak jo, to, Petrucho, ty jsi mi zmizel, ne, jsi tam. Takže já jsem to téma dokončil, potřeboval jsem o dracích znovu mluvit, potřeboval jsem Nibiru pořešit, neustále mě straší a spoustu lidí to trošku nechápe a trošku se té situace bojí, protože má pocit, že se tomu kolosu nebo Nibiru je obrovský kolos. Je to obrovská válečná loď, která je velmi vyvinutý a technologie pro ovládání lidstva. Jak i v rámci astrální i éterné síly, tak i té hmotné. Takže jako každý se jí může určitým způsobem jakoby bát. Ale vidíte to, je to zase ten strach. Je to zase ten strach, že budeme trpět. A tam my přece tím vzestupem nejdem, tam my se snažíme právě vyřešit. To znamená nemít strach, opravdu. Máme tady za zádama, máme flotily galaktických rodů. A máme za sebou zdroj, stvořitele. Máme za sebou tvůrce, jo? Máme za sebou prostě spoustu bytostí, které nás podporují. A to je mnohem víc než samotná Nibiru. I když ona tady vládla dlouho a ty cykly nám určitým způsobem ovlivňovala, vměšovala, tak teď už sílu nebude mít. Teďka tu zemi jakoby neschvátí celou a to lidstvo se právě tím rozděluje. V rámci té zkušenosti ze stupu. Tak jo, uzavřem to, hurá.
1: Přátelé, jako Maro, máš pravdu, že jsem tě na chvilku zmizel, protože já jako tvůrce jsem si tady předělával celý studio, já jsem si zvětšoval stůl a já jsem tady tak naňahňané, že já už dvakrát jsem si kolenem vypl počítač. Ale protože jsem neměl strach a věřil jsem tomu, tak to vlastně na to vysílání to nemělo žádný vliv. Normálně to jelo na streamy všechny normálně dál, akorát teda, že jste mě tady neviděli, jo? Jinak to jelo dál, takže to o veliký blagadar, vesmír nás podporuje. Takže děkujeme. No a já teda vám všem děkuju. Já nevím, jestli na vás na všechny jako vyšla řada, jestli jste se dostali vůbec jako ke slovu, jako ve smyslu, že abyste řekli vše, co jste chtěli. Pokud ne, dveře Dežavíčka jsou do kořán s Michaelou a s, tuším, s Klárkou, nebo s jinou, ne, s Petrou. Pokusíme se napravit ten zvuk, jo, aby to bylo lepší k poslechu a jinak za mě se to velmi líbilo. U vědomé praxe jsem si odpočinul, přeletěl jsem na farmu ke koničkům a budu se těšit někdy příště. Takže pokud máte něco na rozlučku, děkuju i posluchačům Svobodného vysílače, který vydrželi skoro 4,5 hodiny s námi. Ano, to tu ještě možná nebylo. Jako na streamu číslo 1, takže i vám děkuju a předávám slovo do studia, kdo se chcete rozloučit a pak to odpiskám, pustím znělku a dobrou, přátelé.
0: Tak jo, tak já jenom tak na závěr děkuju všem hostům, že tady vydrželi, divákům, posluchačům a určitě se můžete vyjádřit, tady na závěr necháme chviličku, kdybyste každý chtěl říct nějaké něco na závěr, tak samozřejmě.

0: No, prostě děkuji moc, bylo to úžasné.
1: Michálo, díky, díky. Takže někdy příště na viděnou, naslyšenou, dobrou noc. Tak, je tam schovaná ještě Nina Klára a Galtit je na obrázku. Takže kdo máte ještě pár slov na rozlučku? Peťo.
2: Tak, já mám teda silný zážitek dneska. A chtěla bych se s váma hodně podělit o to, že vlastně Marek mluvil o těch galaktických rodech a o tom nebiru, tak já si myslím, že vlastně všichni už teďka možná spolu jako spolupracují i vlastně, aby právě napravili možná to lidstvo teďka už jenom. A nevím, co je na tom teda pravdy, jo, ale cítila jsem tady velký i energetiky, jako co se týče bytostí. A jednu tu energetiku jsem ještě tady u sebe nezažila a je to zajímavý, hodně zajímavý, je to velký. A nevím, co to je, jestli by Marek ještě třeba nemohl mi to nějak navnímat, třeba jestli by to nešlo. Protože mám z toho docela respekt a nevím, jak s tím úplně zacházet.
1: Marek už je
2: ale v té jinak to bylo krásný. Sranší.
1: No dívej, Mara šel do terénu, ale normálně se vrátí.
2: A tak
1: ten
2: už šel, asi že jo.
1: Ne, už je, on je tady zase tady, tak ještě, přátel, už jenom pár minutek, ale jo, máme. Pár minutek, Maro.
3: Když si začnete aktivovat ty centra toho tvůrce, znamená, že začnete přitahovat ty bohy nebo bohyně, které jsou součástí vašeho příběhu.
1: Jdeme na to.
3: Je to jednoduché. Je to úplně jednoduché. Je tím přivoláváte. Tak.
2: OK, tak děkuji za to teda opět. A já se tady taky rozloučím a mějte se krásně všichni posluchači i hosti, co byli se mnou a moc děkuji za zážitky a za uvědomění. Je to příjemný s váma. Není to drastický, není to na sílu a je to pěkný.
1: Je to krása, je to trošku napánk, ale přirozený. Dobrou, tak přátelé, kdo dál má co říct ještě na závěr? Nina?
4: Tak já taky. Ano. Moc krát děkuju, že jsem mohla být součástí tady toho vysílání a průvodce. A Márovi teda za závěrečné povídání a vlastně celou dobu povídání.
1: Celou dobu, no.
4: A ať se všem daří a moc ráda vás zase někdy uslyším. Děkuju moc.
1: Nápodobně, díky, dobrou. Klárka, jestli je tady ještě, ale avatar nepulzuje, takže Klárka možná a zase někdy příště. No tak jsme se pěkně prostřídali a mě nezbývá, než teda vám fakt ještě znovu poděkovat a popřát dobrou noc a těšit se na příště s lepším zvukem u Michaely a u Petry Galtit. Jeďte se krásně, přátelé, dobrou.
3: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, ahoj. Takže Znělečka je tu. A jdeme na to. Čauky.

Deja vu, ano. Studio Deja vu. Já tam mám repete, ale chtěl jsem ještě tady přečíst rozlučku od Klárky a ona se...

0: dokonce chtěla přihlásit ještě do studia, ale už tady není, takže jsem tady zůstal sám, ale už to odpískám pěkně a i sám sobě a přátelé krásnou dobrou noc a příště s Márou zas na ty 4 na 4 a půl hodinky se tady sejdeme pěkně u vědomé praxe. Dobrou.
1: Přepojujeme na jiné studio.

0: Dobrý večer, vítejte u pořadu Přísně tajné, dokonce už je to teda číslo 196, to znamená, jsme tady s vámi poměrně dlouho. Mé jméno je Filip Turek a budu vás provázet dnešním večerem. Máme plno zábavných témat, stalo se několik neúplně veselých věcí, několik dramatických věcí a máme pro vás i zelenou krev. Mám potom vážná témata, ke kterým je potřeba se nějakým způsobem vyjádřit a také možná začneme tím, že začíná, že máme nějaká výročí, máme nový školní rok, takže jsem se trošku zamýšlel, jak vypadaly projevy našich prezidentů, když přáli nejenom prvňáčkům, ale i všem, co šli do školy, nebo co chodí do školy, nebo co začínají dnešním dnem chodit do školy, i vysokoškolákům, i všem, co jim začíná další rok. A malinko jsem analyzoval, co třeba přál dlouhodobě, jak k tomu přistupoval filozoficky třeba prezident Klaus a jak k tomu třeba přistupuje, jak k tomu přistupuje prezident Pavel. Jo? Je tam poměrně zajímavých změn mezi tím, jak jeden z nich preferuje vyzývání k určitému individualismu, k osobní zodpovědnosti, k samostatnému myšlení, k porozumění světu i třeba vysokoškolákům, aby pochopili celý svět, třeba ekonomie, aby se naučili chápat svět okolo, byli kritičtí a tak dále. A potom třeba přístup prezidenta Pavla, který sází na pravdu a lásku, občanskou společnost, nebát se vlastních chyb a vlastní minulosti, určitý kolektivismus, je tam cítit stigma jeho minulosti z těch jeho projevů, opravdu, jak kdyby se člověk vrátil někam do jiného režimu, jinak ty projevy jsou reprezentativní samozřejmě. Všech prezidentů jsou ty projevy na úrovni. Ale jenom tak, že i v tomhletom lze najít obrovské rozdíly mezi prezidenty a mezi třeba intelektuální úrovní prezidenta Zemana, prezidenta Klause a třeba některých dalších. Takže tím začínáme školní den a potom tady mám dnes pro vás výjimečně cenu. Víte, že jsem tady poslední dobou nebyl moc často, ale a povedlo se mi získat pro vás dárek, jmenuje se to Hajná ze Šumavy. A Lucie Marunová, velmi půvabná, krásná slečna, je autorkou a velmi výraznou osobností z mého pohledu i v propagování přírody, přístupu k lesu a ke všemu, co asi si umíte pod pojmem Hajná ze Šumavy představit. Takže doporučuji sledovat i na sociálních sítích, na Instagramu má úžasný profil. Opravdu to stojí za to. Hajná ze Šumavy, Lucie Marunová, takže doufám, že si tu knížku, když tak koupíte, možná máme i nějaký odkaz v chatu nebo něco takového, se nám povede tam hodit režii a tahle ta knížka bude dnes první cena pro ty z vás, co tady asi budete mít největší příspěvek, jako vždy. Nevím, jak moc to dneska stihneme, mám tady pro vás pár témat, krom toho, že máme první školní den, tak máme i zajímavé výročí, trošičku bude automobilový koutek, výjimečně zcela bude automobilový koutek, protože dnes 1.9., ale před 30 lety, na Staroměstském náměstí údajně, i když podle té fotky to nevypadá jako Staroměstské náměstí, Václav Klaus představoval nebo křtil Škodu Octavii. Byla to určitá premiéra Škody Octavie. Předpokládám, že ji znáte především z 1.9 TDI s matkou všech motorů. A dnes už máme XX generaci a samozřejmě Octavka je takový symbol českého kapitalismu, symbol českého úspěchu, symbol toho, že prostě v tom roce 1996 v září představením tohoto vozu jsme se symbolicky stali již transformovanou zemí toho západního střihu díky dokonalé transformaci, kterou jsme tady zažili díky Václavu Klausovi. Takže to je malý automobilový koutek. Potom tam máme ještě jedno takové smutnější výročí, protože Na konci srpna, tuším 31. roku 2015, Angela Merkel řekla své slavné Wir schaffen das. Tohleto řekla tahleta dáma, která by se možná omylem dalo i říci Angela Merkel, pronesla a zaplavila Evropu problémem na generace dopředu a v podstatě nenávratnou hrůzou. Možná bych poprosil, z Insideru tam máme krátké vyjádření k migračnímu paktu, který vlastně je dnes také součástí veřejné diskuze a my ho musíme odmítat, protože je to něco, co nechceme, takže jestli můžu krátké video. A
1: bezpečnost v Evropě je dramatická. My jsme zatím jednou z nejbezpečnějších zemí na světě, abych byl rád, kdyby to tak zůstalo. A to znamená, že přesně věci typu migrační pakt v budoucnu nám mohou velmi uškodit. Kdyby migrační pakt platil v roce 2015, tak bychom pravděpodobně museli přijmout 70 nebo 80 tisíc lidí, který i vy sám uznáte, že k nám rozhodně nechtějí. Za sociální systém Německa máme nezodpovědnost, za to, že polovina západní Evropské unie byly koloniální velmoci, které zbohatly na kolonialismu. My rozhodně ne, tak my za to máme nezodpovědnost podle vás. Jenom proto, že solidarita v rámci Evropské unie. Takže bezpečnostně absolutně špatně.
0: No a jak říkal Gabriel Attal, migrační pakt je přece jenom mechanismus, jak dostat problém z francouzských měst na východ, jakoby k nám. Takže bohužel je to velká tragédie, přitom to bych chtěl pogratulovat našim koaličním partnerům z SPD, protože dnes jsem si všiml, tohle je špatně, my potřebujeme teď vidět tohle. Soud osvobodil SPD, chirurgové z dovozu byli podle něj nevkusní, ovšem nikoli hodní trestu. Tak a co dělala česká média? Kvičela o kriminálnicích, o tom, že si někdo půjde sednout, o tom, že někdo za plakát má jít do vězení a i ten soud samozřejmě rozum. Takže prosím, žijme v právním státě, počítejme s tím, že vinu určuje soud, nikoli nějaký znalec, jako v mém případě, že nějaký znalec někde pro někoho napsal, znalec napojený na TOP 09 napsal, že se před 20 lety měl stát trestní čin, přičemž nevzal v potaz jediný důkaz a k vyšetřování nedošlo, protože logicky vždy, když chcete někoho pošpinit, tak řeknete, že se dostalo před 20 lety, aby nedošlo k vyšetřování, aby nedošlo k soudu a ten dotyčný se nemohl bránit. Takže tito parazité, kteří se snaží parazitovat na klasickém právním systému, v kterém my tady žijeme, se bohužel snaží pošpinit všechny. Každý normální člověk ctí presumpci neviny, ta se nectila ani u SPD, ani u možná nevkusného plakátu, i když na druhou stranu správně se tuším Tomio, nebo kdo ptal, jestli má ho někdo pocit, že ta masová migrační vlna je plná jako modrookých blondáků, no úplně není. Nemyslím si, že by to byl třeba můj styl komunikace, ale nevidím důvod, proč by někdo nemohl vyjádřit svobodu slova, projevu. Prostě pokud takto někdo vidí migraci, pokud někdo proti ní politicky vystupuje, má mít nárok na jakýkoliv plakát. Takže určitě dávejme pozor na to, než někoho nařkneme z nějakého trestného činu nebo přestupku, jako je to třeba v případě nějaké nehody nebo něčeho takového. Počkejme vždy, než to vyšetří příslušné orgány, protože ti mají právní povědomí, ti se tím živí, znají a dané předpisy, dané zákony a nejsou nebo neměli by být ovlivněni nějakou dojmologií, co se týká toho, co předvádí média masová nebo mainstreamová média. Za ně se často stydím a ještě více stydím za experty, kteří na základě mediálních kampaní dělají veřejné úsudky, veřejné rozsudky a stávají se lidovými soudci. Připomíná mi to můj oblíbený dávný film Kladivo na čarodějnice. Tam vidíte tu lidskou odpornou povahu, která se projevila za komunismu a za nacismu a projevovala se i dřív v historii, když bylo potřeba někoho ukázat prstem a toho upálit. Tohle to se děje, my se takto chovat určitě nikdy nebudeme, nebo aspoň já ne. Možná pro vás mám další posun k tématům. Samozřejmě k tomu se ještě trošičku vrátíme, protože jak jsem mluvil o tom, že kultivovaný, sofistikovaný, slušný člověk ctí presumpci neviny, tak já jí ctím také, ale bohužel jí nectí prezident republiky, doplatil na to, nectí mnoho novinářů, protože jsou samozřejmě právně negramotní, což jsme si už asi všichni všimli, ale máme tady i vážná témata, která bych chtěl dneska probrat a velké odhalení zelené krve. Možná tam poprosím, jestli bychom ukázali boj s zelenou krví, s chobotnicí, je to tam. Já jsem možná si vzpomenete, označil určité konkrétní úředníky jako parazity. Co z toho udělala česká média? Všichni mě osočovali z toho, že jsem nazval všechny úředníky plošně parazity. Opět mají problém s češtinou, stejně jako hlupák Rakušan a Kupka, nebo kdo mají problém s tím vědět, co je to, nebo znát vid dokonavý a nedokonavý a neví, jaký je rozdíl mezi tím, že budu něco rušit, anebo že něco zruším. Tito lidé neumí často česky a neumí dobře rozumět jejich vlastnímu jazyku a proto se divím, že byli v tak vysokých funkcích, ale už se nedivím tomu, jak to dopadlo. Dopadlo to tragicky. Takže možná si pustíme krátké video, kde jsem na tiskové konferenci, konkrétně ve sněmovně, na tiskovce představoval nebo vysvětloval něco o těch parazitech. Prosím.
1: Dobrý den. Já bych možná začal v úvodu, že teda zde teď nemluvím jako vládní zmocněnec, protože tu funkci aktuálně nevykonávám. Nicméně vykonával jsem ji v období od ledna do nedávna a teď ji mám pozastavenou, co se týče nějakého chození na vládu a účastnění se vedení ministerstva životního prostředí. Nicméně u této kauzy jsem, u jejího odhalení jsem byl od začátku a chtěl bych trošku uvést na pravou míru, že i tedy z pozice předsedy vládní rady pro výnos emisních povolenek nebo místo předsedy SFŽP nebo prostě poslance a nebo čestného prezidenta motoristů, kteří mají ministerstvo životního prostředí ve své gesci, tak bych rád uvedl na pravou míru ty dezinformace, které se šířily médii ohledně toho, že jsem někdy v lednu, v únoru údajně měl nazvat všechny úředníky parazity. Jestli si to všichni pamatujete, dodnes se mi nikdo neomluvil, bylo zjevné, že to tak myšleno není a že jsem mluvil o některých konkrétních lidech. A toto konkrétní jména těchto konkrétních lidí, o kterých jsem mluvil, velmi nehezky a troufám si říct, ale trefně, tak se objevili v této kauze. Jinými slovy, nejenom, že fakturovali za to, že žalovali stát, fakturovali za to, že pracují proti zadání ministerstvu, proti zadání státu, fakturovali za to, řekl bych, zbytečně i jakoby hanebné peníze i na ty normální podmínky, tak je potřeba říci, že si dávali zakázky sami mezi sebou někteří z nich. To znamená, já věřím, že dojde i k nějakým trestním oznámením, já to neříkám jako oficiálně z žádné pozice, ale myslím si, že k tomu dojde. Na tom vyšetřování se podílelo mnoho kompetentních lidí a to porušení je tam úplně zcela zjevné. To znamená, já bych jenom rád ještě jednou zopakoval, nikdo tady nikdy nepojmenoval úředníky nebo státní úředníky jako parazity, nikdy nic takového se plošně nestalo. Mluvil jsem o konkrétních jménech a u těchto konkrétních jmén se to potvrdilo. Děkuji.
0: Když někdo zadává zakázky, v podstatě sám sobě je parazit. Když někdo fakturuje 70 000 měsíčně za to, že jde dvakrát dopoledne dělat něco proti zadání toho zaměstnavatele, je to parazit. Myslím si, že to je zjevné. S tím presumpci neviny, takže nebudu o někom z nich říkat, že je zloděj. Nebudu o někom z nich říkat, že porušil nějaká pravidla zadávání zakázek, i když to tak jako dle mého pohledu, letmého pohledu vypadá. A my jsme vám říkali, že poteče zelená krev. Já jsem tím nemyslel ani ekologii, ani někoho, kdo má rád přírodu. Já jsem tím myslel ten zelený biznis a i s Petrem Macinkou jsme tím vždycky mysleli přesně ty parazity, kteří jsou nasosaní na tom systému desítky let, ať už to je ta vlašimská klika, která má stovky organizací, které sosají zelené peníze. Ať už to jsou ti, kteří dávají zakázky subjektům, v nich jsou dokonce napsáni v těch firmách, jako, že jsou tam normálně vidět. Že ti lidé se mezi sebou všichni přátelí a sedí tam, kde se vypisuje soutěž, sedí tam, kde se soutěží a sedí v tom subjektu, který tu soutěž vyhraje. Já si myslím, že tam něco protizákonného bude. Konkrétně na té tiskové konferenci jsem měl možnost být, i když ne oficiálně, protože prezident porušil ústavu tím, že mě nejmenoval, tak víte, že máme ministra, s kterým blíze spolupracuji a s Igorem jsme přednesli to, co se tam vlastně odehrávalo. Já jsem to začal rozkrývat v podstatě hned, jak jsem se na ministerstvo dostal jako vládní zmocněnec. Teď tam nepůsobím jako vládní zmocněnec, ale stále jsem místopředseda fondu SFŽP a stále jsem třeba předseda vládní rady pro výnosy emisních povolenek. Takže tam stále mám co dělat a stále tam mám svou práci, ale neúčastním se porad vedení, dokud se nevyšetří ona autonehoda a neúčastním se vlády. Já mám čisté svědomí, takže věřím, že bude rozhodnuto spravedlivě a tím víc se k té nehodě nebudu vyjadřovat, protože já ctím presumpci neviny. Ctím ji i u těchto lidí, ale troufnu si říct, že prostě není od věci nazvat je parazity. Konkrétně Výzkumný ústav pro krajinu udělal závažná, podle mého, podle toho, co tam viděli, co tam bylo viděno, tak udělali závažné provinění ohledně zadávání zakázek. Pan ředitel šel na překážky a předání orgánům činných v trestním řízení samozřejmě probíhá. Já jsem vám slíbil, že tyhle ty věci půjdou ve velkém. Možná pro vás brzy budu mít překvapení, i co se týče oblíbeného národního parku, kde došlo k obměně. Taky tam půjde o desítky, stovky milionů, nebo o desítky určitě. Tady byl objem projektů ve výši 40 milionů pod tím Výzkumným ústavem pro krajinu a ty podezřelé firmy čerpaly 11 milionů 900 tisíc v těchto konkrétních zakázkách. Samozřejmě tam byl pod tímto Výzkumným ústavem pro krajinu schován legendární pan Abel, ten úžasný odborník, kterého jsem měl vyhodit jenom proto, že mě urazil na panelové diskuzi. Ne, on mě urazil na panelové diskuzi, ale já jsem už věděl, že to je člověk, který je tedy odborník, sice má vystudovaný Oxford, ale práva, nějakou přírodovědeckou fakultu nebo nějakou přírodní vědu. Má vystudovaná práva a dával žalobu na klimatickou žalobu na český stát a fakturoval peníze za to, že dělal v rámci akceleračních oblastí, v rámci politiky krajiny a krajinného plánování zakázky proti našemu ministerstvu, proti našemu státu. A toho jsem nazval parazitem a měsíc jsme četli a ptali se kolegů, koaličních partnerů, kolegů z vlády, všech významných ministrů, co si myslíte o tom, že Filip Turek řekl o všech státních úřednicích, že jsou parazité, tím pádem mysleli policisty, hasiče často a já nevím, koho všeho, takovouhle dehonestační kampaň na mě udělali, protože opět nerozuměli česky, stejně jako hlupák Rakušan a Kupka, když tvrdí, že jsem říkal, že zruším Green Deal po českých volbách, nikdy jsem nic takového neřekl. A když jako europoslanec v debatě říkáte, je potřeba rušit, tak to neznamená, že to po volbách zrušíte. To znamená, že těch 1500 nařízení chcete postupně v těch výborech rušit v čase. Ale pokud neznají vid dokonavý a nedokonavý, tak to jsou idioti, kterým není pomoci, neumí česky a měli by se vrátit do školy. Dnes mají první školní den, takže pane Rakušane, pane Kupko, vraťte se tam. Možná by pan Rakušan neměl učit němčinu, ale měl by sám sebe učit češtinu. Takže to k tomu, jinak překvapení ohledně VÚKu jsem si nechával, až samozřejmě budou ta oznámení připravená, až to rozpletení těch desítek milionů, nebo těch konkrétně 11,9 milionů a 40 milionů objem zakázek budeme mít podchycen. Není dobré vždy odhalit všechno, co děláte najednou dopředu, takže jenom předestírám, ohledně Národního parku tam bude taky pár desítek milionů zábava. Určitě se to v následujících týdnech a měsících dozvíte, já vám víc neprozradím, já o tom samozřejmě vůbec nic nevím a nemám s tím nic společného. A kromě toho budou i další subjekty, které souvisí s jinými ministerstvy, ale tím, že se ta zelená mafie pohybuje samozřejmě skrz MŽP, tak jsme se dostali dnes konkrétně, jsem měl sezení. Jednalo se tam o hodně peněz, bohužel tam působil Filip Endal, zesnulý Filip Endal, je to náměstek vedlejšího ministerstva, který bohužel zemřel ve spánku. Nedávno je to člověk, který velmi pomohl s těmito kauzami a víc vám teď o tom neprozradím, je to velmi smutné. Já jsem mu nemohl jít ani na pohřeb, protože to byl ten týden, kdy jsem měl tu nehodu a pronásledovalo mě tolik novinářů a nejenom novinářů, že jsem se nemohl ani volně pohybovat. Takže bohužel, ale určitě i na jeho počest dotáhneme všechny tyhle ty objevy a všechny tyhle ty hrůzy, které se týkají desítek, stovek miliard. Zkuste sledovat profil i Tomase Paucknera. Samozřejmě, že jsme v nějakém kontaktu a můžete si všimnout, že odkrývá také zajímavé věci ohledně ministerstva životního prostředí. Samozřejmě, jak už to u nás bývá se svobodou slova, má, tuším, také nějaký zrušený jeden profil nebo něco takového, ale určitě ho vyhledávejte, věnujte mu pozornost a věřte mi, že to, že ty kauzy neodhalujeme úplně do detailu a ve velkém, tak je to proto, že na nich pracujeme. Jak je to nerušné přítel, když dělá chybu. Nebojte, teď už nám neuniknou, teď už je všechno zaznamenáno a teď už jsou v pasti. Takže tolik k tomu VÚKu, k jeho řediteli, k panu Abelovi, k mému vyjádření o parazitech. Myslím si, že tam k těm proviněním jednoznačně došlo, ale ctím presumpci neviny. Takže ani nebudu říkat zde jméno pana ředitele, ani ta další tři jména, co tam figurují v těch firmách. Je tam dokonce dáma, která má 40% podíl ve firmě, která sama. No, nechme to být, ono se to samozřejmě odhalí dál a uvidíte, že jednou, až vám tady předvedu toho pavouka, toho zeleného pavouka, kterýho jsem nakreslil, nebo kterýho jsme s mými tajnými kolegy vytvořili, samozřejmě já o tom nic nevím, je to úplná náhoda všechno, tak se bude mnoho lidí divit. Možná tam je i nějaké to vysvětlení, proč jsem tak oblíbený, samozřejmě tam hrajou roli poradci třeba pana prezidenta, kteří byli nebo jsou otevřeně zapleteni do zelené chobotnice, s kterou bojuji. Je to navázáno přes neziskovky a různé dotační experty až na Pražský hrad. Takže nejsou to náhody. Pojďme se podívat dál, co všechno se stalo. Máme tam video s panem Rakušanem, který si stěžuje na strašlivou věc. Možná poprosím to video, jestli najdeme pana Rakušana. Je buď zima nebo vedro, jestli se to zbázím. Tak.
2: Tak tohle je k zblití. Bára Urbanová nesmí na Ukrajinu. Místo předsedkyně poslanecké sněmovny dostala stopku od pana předsedy. Ptáte se proč? Já nevím. Asi proto, že Tomio Okamura Ukrajinu nemá rád. Ukrajině nefandí. A proč by tam měl někdo z našeho parlamentu jezdit? Pamatujete si vy pamětníci ještě na to, když se v 80. nesmělo cestovat? Rozhodovali o nás soudruzi, jestli smíme nebo ne výjezdní doložka, ano nebo ne? A teď o nás bude rozhodovat Tomio Okamura. Ten Tomio Okamura, který o mě říkal, že jsem vrchní zemský cenzor, ten teď bude říkat, jestli se smí jezdit na Ukrajinu. Ne, pozor, my se nebavíme o cestě do Severní Koreji nebo nějakého totalitního státu. My se bavíme o cestě na Ukrajinu, která trpí pod ruskou válkou. A místo předsedkyně naší sněmovny Barbora Urbanová dostala oficiální pozvání od ukrajinské místopředsedkyně parlamentu. Fakt chceme v tomhle žít? Fakt chceme, aby se poslanci hnutí ANO v tomhle hlasování zdrželi hlasování? Asi nevědí, co si myslí jejich šéf, tak se neuměli rozhodnout. Ale vážně, tahle strana, která tvrdí, že stále je protiruská a stojí na té správné ukrajinské straně, neumožní místo předsedkyně parlamentu jenom proto, že je z jiné strany a že si to nepřeje Tomio Okamura vycestovat? Není to další důkaz toho, že prostě Andrej Babiš je slabý šéf, slabý premiér, vydíratelný těmahle lidma, který zase chtějí rozhodovat o tom, jestli budeme cestovat nebo nebudeme. Tohle je chucpe. Tohle je něco, na co fakt všichni musíme poukázat, že jim nemůže procházet.
0: Tak Rakušan, který nezná rozdíl mezi videm dokonavým a nedokonavým a v podstatě tedy pologramotný a neumí česky, tak tento hlupák Rakušan, za kterým je asi 6 až 8 mrtvých osob v dozimetru, tento člověk, který se díval se do spisu jako ministr vnitra, čímž prokazatelně tedy také pravděpodobně udělal něco, co by neměl a za co by nejspíš ještě jednou měl k soudu, tak tenhle ten člověk tady demagogicky lže o tom, že někdo, paní Urbanová, paní Urbanové, zakázali na Ukrajinu. Ona je už po asi 100. pokusu se stala místopředsedkyní sněmovny, aby měla tedy to auto s řidičem, když nemá vlastní, to chápu. A ona má pocit, že někdo zakázali na Ukrajinu. Já si myslím, že my bychom se měli slitovat. My bychom se měli slitovat. On je to teda lež, on nikdo nezakázal jet na Ukrajinu. On jenom nikdo asi neschválil, aby tam jel jako na oficiální návštěvu, aby jí byla placena cesta státem. Myslím si, že to je asi to, co se jí nelíbí, ale já jsem to vymyslel. Pojďme se na ní složit. Já konec konců i do Lucemburku nebo do Bruselu na radu Envy. Do Lucemburku jsem si minule platil sám cestu svým hranatým velkým vozem. Stálo mě to samozřejmě jak asi, já nevím, 1000 euro ten výlet a platil jsem to státu já. A nemám problém, možná poprosím, já tedy se nabízím a zvu tady, podívejte se, dva přestupy, Praha, Kyjev, jednosměrně bych to teda viděl, 1986 korun, jeden dospělý, podívejte se na to, já bych to opravdu velmi rád paní místopředsedkyni uhradil. Určitě to zaplatím, není to vůbec problém. Myslím si, že i termín 11.9. zní skvěle. V sobotu tam bude, může tam i zůstat. Nikdo samozřejmě nikomu nebrání jet na Ukrajinu. Je to lež, je to demagogie pana Rakušana, který má pocit, že tyhle ty lži mu někdo skonzumuje. Teď jsem se málem zastavil v půlce věty a sám sobě skočil do řeči tradičně, protože jasně volič Stanu, kterému nevadí, že si rozdávali státní zakázky v parku v desítkách, stovkách milionů, že to je určitá duhová mafie, která nemá vůbec problém s tím, že tam zemřelo kolem 6 lidí u státních zakázek a s usměvavým panem Rakušanem se řeší jenom to, že se oni s tím vyrovnali. Jasně, tak když budete někde krást stovky milionů a vyrovnáte se s tím, že u toho umřelo jenom 6 lidí a vaši voliči vám to hodí stejně, tak jako jasně, dozimetr, Bitcoin je úplná pohoda. Bitcoin tam dnes došlo k tomu, že ten, co poslal přes ministerstvo spravedlnosti tu miliardu, tak ten dar odvolává kvůli nevděku, to je další fenomén. Tam je v tom namočena více ODS, ten Stan, to jsou takový tradiční zlodějčci, že jo, akorát, že teda tam padají lidi z oken, když to ta miliarda přes ty bitcoiny, to bylo opravdu jako sofistikovanější trošičku. I když ty okolnosti tam zahrála roli určitá naivita, nicméně ti skuteční aktéři možná ještě budou spokojenější, než to vypadá. Takže určitě já paní místopředsedkyně sněmovny rád uhradím cestu do Kyjeva. Už jedej to, já nevím, doufám, že tak ve 4 ráno, 11.9. necelé 2000 korun. Já si myslím, že to zaplatím, protože ona si to určitě nemůže dovolit, já to chápu. A každopádně bych zde se chtěl opět, tedy dnes tady jsem tak trochu jako zastáncem SPD, protože jsem začal tím, že jsem jim gratuloval k tomu, že měli právo na svůj plakát, i byť teda já také bych asi zvolil jinou formu, tak měli právo na tento plakát a byl samozřejmě do jisté míry pravdivý. A zároveň se chci zastat Tomia Okamury, že určitě nezamezil v cestě pouze v oficiální, pouze si to paní Urbanová musí zaplatit sama. Takže tím k tomu, myslím si, že mnoho variant, jak je do Kyjeva, myslím si, že to trvá 27 hodin 45 minut. Bude to opravdu krásný výlet. Takže gratulujeme, máte u mě dvojec a můžete vyrazit. Co tady máme dál? Podívám se na dotazy, protože je tady 24 a potom se podíváme na vážná témata, na nějaké mé návštěvy těžkého průmyslu, na to, čím se vlastně zabývám. Potom se podíváme na rozpočet, na který se určitě budete ptát. Za mě je to tragédie, říkám to na rovinu. Bohužel, ale jsou tam nějaké objektivní důvody. Je to na další diskuzi. Já prostě nebudu v životě chválit vysoký schodek. Je ale něco na světě, co se jmenuje kompromis a my jsme v těch volbách získali 6,7% a nikoli 51%. A ministerstvo životního prostředí, za které já ručím, tak pod mým doporučujícím vedením nenápadným už uspořil 9,7% a je v podstatě na nějakém prvním až druhém místě v procentuální úspoře i ve faktických úsporách, je opravdu velmi výkonné a dokonce pomáhá svým hospodařením jiným rezortům, což je ale dáno tím průtokem evropských peněz, takže to není, že bychom se tím mohli chlubit, ale je prostě pravda, že rozpočtová zodpovědnost a vedení ministerstva jako z pozice řádného hospodáře je něco, co je pro mě zcela zásadní. Takže určitě se na to podíváme. Někde jsem to tady zahlédl, já jsem dneska taky mluvil s Vladimírem Pikorou, udělali jsme výjimečnou koaliční radu už před mnoha týdny, kam jsem pozval Vladimíra Pikoru. Poprosili jsme i pana Ševčíka, který tam byl za SPD, a řešili jsme tuto problematiku. Opravdu to není jednoduché, není to něco, s čím bychom se my jednoduše smířili. Na druhou stranu dálnice, přehrada, strategická stavba bude vždycky v roce 2027 levnější než v roce 2037. A pokud teď ministerstvo životního prostředí najednou povolilo všechny stavby, které tady 30 let blokovalo, protože jsme dostali rozum, tak je taky potřeba si uvědomit, že není to černobílé. Je tam mnoho investic, mnoho infrastruktury a mnoho věcí ohledně dopravy, které si všichni si přejeme, aby ty dopravní uzly byly hotovy. Takže opravdu to není, že by se ty peníze lily někam do toalety, ale samozřejmě je tam plno rezortů s tím největším průtokem, kde já bych trval na systémových změnách. A jsou to konkrétně tři ministerstva s největším průtokem, to samozřejmě zdravotnictví, školství a sociální věci. Bohužel my máme čtyři ministerstva, která takový objem peněz nemají. Samozřejmě vítěz voleb má tato velká ministerstva a vítěz voleb má ministerstvo financí. Musím říct, že máme velmi dobré vztahy, že vždy si všechno umíme vykomunikovat. Já nechci nikoho pomlouvat, nikdo ten schodek nedělá na schvál, nikdo ho nedělá kvůli své neschopnosti, ale je to prostě jiná filozofie a ta filozofie se střetává v té naší koalici, že my jako jediný pravicový subjekt, vlastně nejenom v koalici, ale v celém parlamentu, tak samozřejmě s tím výtlakem 6,7% nemůžeme udělat tolik, kolik bychom si přáli. Naše čtyři ministerstva z 15 šetří, naše čtyři ministerstva z 15 žádné schodky nevytváří a na ty schodky máme pozitivní vliv směrem dolů. To, jestli tady někdo psal, že Vladimír Pikora přijde s návrhem 80 miliard dolů, vůbec tím nepočítejte. Budou to maximálně drobné miliardy, možná 10-20, pokud by se to zázrakem povedlo. Minulý rozpočet byl ze schodkem 310 miliard a původně to bylo 340, tuším. Reálně to bylo 380 a to byly ty fiktivní peníze, které tam nakreslil Stanjura. My jsme to zažili i na MŽP s Hladíkem, kdy v rámci těch fondů a tohle se tam zazávazkovaly peníze s předpokladem 30 miliard. Pak nakonec s předpokladem 11,6 miliardy, to vypadá, že tam bude mezi 3-7, jo. Takže takhle hospodařila bývalá vláda a zároveň je potřeba teď dělat infrastrukturní strategické věci, velké stavby. Není to jednoduché, já jsem se k tomu rozpočtu teda jako nechtěně dostal, stejně byste se na to ptali. Je mi to velmi líto, není to pro nás jednoduché. Já osobně to beru jako velkou výzvu a závažné téma. Určitě to budeme řešit jak na koaliční radě, tak se všemi kolegy a je to pro nás obrovské téma. Ale jak říkám, máme ze 108 poslanců jich 13, měli jsme 6,7%, ne 16, ne 60%, ne 51. Takže bohužel navíc voliči v této zemi si to utahování opasků, které já bych řekl, že je potřeba, prostě nepřejí. Jediný, kdo si to přeje, je pan prezident Pavel, který má pocit, že máme příliš mnoho nemocnic na počet obyvatel, což tedy je další téma, kterému já bych se chtěl věnovat, protože možná, víte co, možná se podíváme, ještě si trošku oddychneme, protože já jsem vám říkal, čím se zabývám, to znám pomoc průmyslu, to, co nás tady všechny tak nějak částečně nebo z velké části živí a tvoří nám to tady tu velkou bohatou ekonomiku, to, že jsme průmyslová velmoc světa, tak ty emisní povolenky, proti kterým tady roky bojujeme a Green Deal, proti kterým roky bojujeme, nelze jednoduše zrušit, lze ho systematicky rušit, čemu už pologramoti ze Stanu a ODS možná už budou rozumět, když jim to pětkrát zopakuji, protože dělají videa, kde mají pocit, že mě usvědčili ze lži, ale oni prostě bohužel neumí české, jejich voliči taky ne. ne všichni, ale ti, co se tam pod tím jako exhibují, tak rozhodně ne. No a pokud něco nemůžete zrušit, ale může to systematicky rušit, tak to děláte nejlépe z té pozice, když to začnete do určité míry ovládat. A to je to, proč jsme chtěli Ministerstvo životního prostředí, protože pod radu ENVI, pod Ministerstvo životního prostředí spadá modernizační fond, emisní povolenky, jejich výnosy a my chceme tyto výnosy vracet do průmyslu. To jsme měli v programu, to já tady tvrdím několik let. Tvrdil jsem to ještě dávno před politikou, tvrdil jsem to v době, kdy emisní povolenky vznikly. Tvrdím to opravdu jako velkou dobu. Emisní povolenky jsou tady mnohem déle než Green Deal. Green Deal vznikl v roce 2019, se pojmenoval, ale skutečně emisní povolenky začaly někdy po roce 2005-2006 a tak dále. Pak se z nich stal spekulativní nástroj, staly se obrovským problémem. Restrikce pro automobilový průmysl začaly s eurem 5-6, 2009 začaly první restrikce, kdy pouze vysokotlaké vstřikování mohlo znamenat, že to auto projde homologacemi, emisemi a tak dále. To znamená, opravdu od roku 2010 to aktivně kritizuji a říkám, ty peníze, ty pokuty se platit nesmí a zamezujete výrobcům evropským, zamezujete menším výrobcům, zamezujete konkurenci, vytváříte nekonkurenceschopnost pro zbytek světa a všechno, co jsem předpovídal, tak se bohužel reálně stalo. Světe div se, Volkswagen chce propouštět 100 000 lidí, Porsche 4 000, mají zavírat několik fabrik, samozřejmě vždycky, když Volkswagen kýchne, tak za dva roky na to je nemocná Škodovka, takže ono se to opravdu bohužel všechno naplňuje. My teď se můžeme podívat na nějaké obrázky z fabrik, já vám je popíšu, poprosím režii, ať tam pošle buď video nebo fotku z nějaké fabriky, já vám řeknu, o co se jedná. Tohle je OKK, Ostravsko-Karvinské koksovny, nádherný zážitek, já tu vůně miluju, kdo jste z Ostravy, určitě to znáte, pokud jste byli poblíž, no pokud jste se tam byli někdy podívat. Fascinující místo, je tam reálný pohled do pekla, nevím, jestli tam je ještě jedna fotka staré, tvářím se tam trošku upečeně za mnou a za mnou to má 1250 stupňů, zahřívá se to 34 až 35 hodin na 1250 stupňů, pak se to schladí vodou z řeky a pak z toho máte kvalitní koks z uhlí. Takže je to zásadní pro výrobu oceli, je to zásadní pro mnoho věcí. Pokud se tohle nebude vyrábět, tak nebudeme mít nic důležitého. Tohle to je zase, tam to byla Ostrava, OKK, tohle to jsou cementárny. Mokrá, opravdu jako nádherný provoz, fascinující, opravdu jako přes 2 miliony tun betonu a cementu do D1, jestli se nepletu, jestli tady zase nehážu nějaká fiktivní čísla, myslím si, že opravdu jako přes 2 miliony tun. Támhle to máte, Heidelberg, no, je to teda německá firma, která vlastní český provoz, teď tam rekonstrukci dělá čínská firma, ale jsou tam čeští zaměstnanci, ta společnost musí být lokálně v Česku, má asi 80 betonárek, prostě je to obrovský, obrovský nádherný provoz a postavila se tam celá nová konstrukce, která pomáhá s výrobou cementu a je to jeden z nejúžasnějších provozů, který jsem viděl. Samozřejmě, že na výrobu cementu se používá mnoho věcí, které by si naši liberálové neuměli představit a možná by měli přestat bydlet, protože zjistí, že bydlí v něčem, co se jim vůbec nelíbí. Do toho jsem byl, to byl jenom minulý týden, tohleto, to bylo cementárna Mokrá u Brna, Ostravsko-Karvinské koksovny v Ostravě a poprosím si tam ještě video ze Žďáru a tady.
3: Vítám vás z Vodkasu, bude tady probíhat rekonstrukce za 1,2 miliardy, nová střecha, tady za mnou jsou laufy, zbraně, dělají se tady povozky na tramvaj, dělá se tady úplně všechno, legendárních 155 mm, když si to bylo, myslím, 152 mm, znáte to pod názvem Dana, Dita a tak dále. My sem jako modernizační fond poskytujeme 594 milionů, tuším, tenhle podnik funguje od roku 1951 a pokud by takovýhle provoz zaniknul, který zaměstnává 15 lidí, už bychom ho nikdy v životě neobnovili, takže držte palce, aby taková ta krásná výroba tady zůstala navždycky a aby neohrožoval Green Deal a dnešní situace v Evropě, cen energie a tak dále.
0: Tak, nádherný provoz ve Žďáru nad Sázavou, říkal jsem to v tom videu, funguje od roku 1951, jsou tam obloukové pece, no, nádherný provoz, prostě fascinující metalurgie, dělají se tam rámy třeba na tramvaje, viděli jste tam ty laufy 155 mm, Je to provoz, do kterého teď přichází v rámci následujících 3 let velká rekonstrukce za 1,2 miliardy. My tam z emisních povolenek vracíme 594 milionů, se podívíme na té rekonstrukci, to znamená, budou tam nové střechy, budou tam nové obrovské vakuové přístroje, které budou zbavovat vlastně jako ten materiál kyslíku a tak dále, kvůli pevnosti, bezpečnosti. Jasně, tu firmu vlastní Číňané, to je pravda, ale tí zase mohou prodat. Má to české vedení, české zaměstnance, 1500 lidí, obrovská tradice. Bohužel, víte co, horší je, že kolikrát se často někteří ti zahraniční investoři, třeba Číňani, chovají k těm provozům lépe než třeba. Zažili jsme to z Indy, byla to velká tragédie, zažili jsme tady tunelování, zažili jsme nepovedené privatizace, zažili jsme i nepříjemné zkušenosti s českými majiteli nebo s americkými managementy. Prostě ten průmysl za to nemůže, my musíme dělat maximum pro to, aby přežil. Ten těžký průmysl, energeticky náročný průmysl zaplatil stovky miliard na emisních povolenkách, takže je správné tam vrátit. Je to něco, co jsem já měl jako životní cíl, životní sen, když jsem viděl před lety, že začínáme destruovat a likvidovat náš nejenom český, ale celkově evropský průmysl díky Green Dealu, a můj sen byl ten průmysl pomoci zachraňovat. Samozřejmě tam to ředitelství toho fondu, to vedení toho fondu má 600 osob, je v naší gesci, je to něco, co jsem toužil nějakým způsobem částečně spravovat, nebo do čeho jsem toužil mluvit, vymýšlet systém, jak ty peníze co nejefektivněji vracet do těch smysluplných průmyslových provozů, energeticky náročných provozů. Ano, můžete si říct, jak to, že děláme práci za ministerstvo průmyslu a obchodu nebo budoucí ministerstvo hospodářství. Samozřejmě, že pan vicepremiér Havlíček dělá skvěle svoji práci, je to obrovský odborník, je to jako fascinující jeho pracovitost, jeho odbornost, ale ty emisní povolenky jsou prostě pod radou ENVI a to je pod ministerstvem životního prostředí. To tak prostě je. V dnešní době ministerstvo životního prostředí velmi úzce spolupracuje s ministerstvem průmyslu právě díky těm emisním povolenkám. Tím se snažím vysvětlit, proč jsem teďko tedy ve výslužbě díky nehodě vládní zmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku a vlastně na to ministerstvo životního prostředí pode mne spadá všechno, co má nějakou souvislost s Green Dealem, s energetikou a s klimatickou politikou, což je opravdu jako velmi široké spektrum, protože pod ten Green Deal se dá započítat téměř všechno. Udělali jsme to jako kompromis, když mě prezident odmítl jmenovat ministrem díky nějakým jako pomluvám a díky jeho normalizačnímu přemýšlení, kterého se bohužel nedokázal zbavit. Nicméně, my jsme vám něco slíbili před volbami a my to dodržujeme a věřte mi, že tím průmyslem žiju, že opravdu to mám velmi rád. Samozřejmě příště vám můžu ukázat třeba Borsodchem, můžu vám ukázat krom Borsodchemu, kde teďko je investice hotová, 700 milionů korun z našeho fondu. Je tam nádherná nová kolona na chemii, je to opravdu jako super moderní, nádherný provoz, dělají na tom čeští inženýři, prostě fascinující. Také jsem to procházel minulý týden a v těch minulých měsících jsem zažil provozy, já nevím, Třinecké železárny, vám někdy můžu vyprávět detaily, Nová huť a tak dále. Ta historie toho je to opravdu fascinující. Musím říct, že já mám velmi pozitivní reakce z těch továren, z těch provozů, ať už od těch pracovníků v těch provozech, tak i od vedení jsou rádi, že se o ně zajímá vrcholová politická garnitura, že prostě politici, kteří dělali, že tyto provozy neexistují, protože věděli, že svou politikou ženou do záhuby, tak tam teď jedou a ptají se jich a snaží se jim pomoct. Takže tím já myslím, že ta moje politická cesta se naplňuje, i když mi pan prezident a opozice a média hodili klacky, jsou asi slabé slovo, pod nohy. Doufám, že vás to aspoň trošku zaujalo, tak jak to miluju já, tak mě to baví. Já jdu na dotazy, jich tady 30, já jenom připomenu. Dnes tady máme Hajnou ze Šumavy. Je to krásná slečna, která napsala tuhletu skvělou knihu. Myslím si, že se dá koupit tady někde, jsem si napsal Albatros Media, nebo někde se dá určitě objednat, takže si ji určitě objednejte. Pokud vás zajímá tato tématika, pokud milujete les, správu lesa, péči, chcete znát detaily, jak to tam chodí, a možná chcete zdravý pohled na přírodu, který dnes pomocí těch všech fanatiků a ekoteroristů má takovou zmrzačnou pověst, protože my všichni přírodu milujeme a takovýhle zdravý pohled na ní, kdy neuctíváme bezbřehou, bezzásahovost, ale správu a péči, je podle mě ta správná cesta. Tahle knížka je fascinující, napsala to jako relativně mladá, no, velmi mladá slečna, tuším, že ještě studuje, a její znalosti a její schopnost prezentovat péči o přírodu, péči o les je fascinující. Jak říkám, sledujte Hajná ze Šumavy na Instagramu. Stojí to za to, je to zážitek a nebudete se stačit divit. Jdeme na dotazy, že jsem se zase zakecal, pak tady ještě budeme mít malinkatý exkurs do duše prezidenta a aféru Yogurtgate. Teď jdeme na dotazy. Schodek, to je great history, schodek 389 miliard je děs, fandí vám, vím, že to spunktovala Schillerová, Pikora prý chce z AB řešit návrhy na úsporu 80 miliard, vydržte, hrozní, zůstaňte. Tak nemusím se zastat paní vicepremiérky Schillerové, tohle je práce všech ministerstev a všichni ministři mají zodpovídat za svůj rezort a nemají tam chodit takhle s nataženýma rukama. To, že si, já teď teda měsíc a půl nechodím na vládu, ale když vidíte, že prostě opravdu někteří ty ministři mají pocit, že jejich jako závod je o tom získat do toho rozpočtu svého ministerstva co nejvíce peněz a ne šetřit, tak je to těžký. Já chápu, že ty velký ministerstva s tím velkým průtokem se asi řídí jinak než ta naše ministerstva, ale myslím si, že každý ministr by měl zodpovídat za své ministerstvo a za své úspory. My na tom budeme trvat, budeme o tom diskutovat. Určitě bych to neházel na paní ministryni, paní vicepremiérku Schillerovou. Naopak byla vždycky vstřícná v tom, když se někde mělo šetřit. Vím, že vy to vidíte zvenku, já to vidím zevnitř, takže já nevím, jaký je mediální obraz. Já vím, že to samozřejmě opozice a média všichni budou házet na ní, ale já si musím opravdu zastat. Takhle jednoduché to není. Každý ten rezort má svého ministra a každý ten rezort má nějakým způsobem se chovat jako řádný hospodář. Některá ministerstva to dělají více, některá možná spoléhají na to, že jsou tak důležitá, tak strategická, nebo tak strategické rezorty, že prostě mají jakoby přednost v tom, dejme tomu, vytváření nějakého si schodku. Já říkám, za nás, za motoristy, máme 4 ministerstva, my jsme 6,7%, naše ministerstva šetří. Nevěřte tomu, že se podaří Vladimírovi Pikorovi navrhnout úsporu 80 miliard, která by prošla. Nevěřte tomu, z těch 389, já věřím, že to klesne, že vyhádáme něco dolů, že přijdou realistické návrhy. A věřím, že naše ministerstvo, jak říkám, sledujte ministerstvo životního prostředí, ručím vám za to, že tam žádné schodky vznikat nebudou. A hrozní zůstaneme. Jste Bitcoin legenda. Zatímco nerdi v letech 2010 tápali, co Bitcoin vlastně je, vy jste o něm přednášel investorům. Borec, mohl byste popsat první kontakt a kde jste Bitcoin získal a uchovával v roce 2010? Nebyly ale peněženky, burza jen jedna. No, já jsem na to měl kamaráda, který těch Bitcoinů má do dneška asi 500 někde na flešce. Opravdu jsme kupovali pizzu kdysi a opravdu Bitcoin začal tuším v roce 2009. Jasně, vy si myslíte, že jsem o tom přednášel, jsem si to vymyslel. No ne, on ten Bitcoin, jako to, že to bude investiční atomovka, to bylo, ta teorie byla známá samozřejmě od momentu, kdy Bitcoin vzniknul, kdy vzniknul jako nějaký blockchain, jako nevím, co na tom vy vidíte nepochopitelného. Asi jsem trošku starší generace, já jsem vyrostl mezi klukama s počítačem a na základce jsem stavil kompy, vydělával jsem se tím. Byla to jedna z věcí, kterou jsem se zabýval a začal jsem ještě na takovém tom stolním počítači, o kterém si dnes lidé myslí, že jsem ho nechal kolovat v hospodě, protože jsem někdy v roce 2010 měl psát něco na telefon, ale to byl teda vtip na Rakušana, když mluvil o tom telefonu šifrovaném, že ho dal dětem, tak zase opět plno blbečků na to naskočilo. Ano, stock market jsem začal jako první a proto jsem hned věděl o tom, že existuje tady ta alternativa. Přeji hezký večer, jste skvělý a přeji vám hodně štěstí, zdraví v boji. Jo, a nejvíc peněz jsem viděl na Shiba Inu. 152% za týden. Na mém mixu všech alternativních coinů jsem, myslím, že Aston Martin Virage nebo něco takového za týden. Myslím si, že jo, no. Ale chápu, že na ty grafy se dnes smějí koukat pouze lidé, kteří si vezmou bílý plášť, zkumavku do ruky a potom si myslí, že jsou vědci. Přeji hezký večer, jste skvělý a přeji vám hodně štěstí, zdraví v boji proti pavlovsko-baxovskému hnoji. Bojte tvrdě a nekompromisně. Petr Mojžíš. Děkuji vám, Petře, díky. Dobrý večer, Filipe, Martin Oswald. Od zaměstnance nemocnice té Fábie, co jste s ním měl nehodu, jsem slyšel, že vedení má sevřené sedinky, protože ví, že nehoukala, ale nikdo to nechce potvrdit, že nechtějí přijít o práci a nemají vás rádi. Já jsem v té nemocnici párkrát už byl a znám se tam s vysokopostavenými lékaři a jeden chirurg tam je dokonce můj dobrý kamarád a ten mě má rád a já ho mám taky rád a chodím tam často. K nehodě se bohužel nebudu vyjadřovat, protože je to citlivé téma. Já si myslím, že bude vyšetřena správně, normálně na to 30 dní, ale vzhledem tomu, že přišlo zase milion podnětů a různých nátlaků, tak se dělají nějaké znalečáky. Věřím, že když vjedete 50 na zelenou do křižovatky, že nemůže nic být vaše chyba. Tak. Dobrý den. Jak je možné, že velké technologické firmy zde platí tak malé daně? Dá se s tím něco dělat? Případně chystá se na to tato vláda? Děkuji. No, to je pravdu. Facebook, Meta, všechny tady ty velký, super velký vydělávači peněz na nás,

Jak od Richarda, Miloslav Hájek, mám firmu a stát mi zvedne daně. Co udělám? Odejdu z ČR, ukončím činnost, šedá zóna. Zvednu přesně tak. Pravicová myšlenka. Já si dokonce myslím, že třeba u spotřebních daní existuje formule, že zmenšíte nebo snížíte spotřební daň a vyberete víc. Jo, existují takové případy. Dobrý večer všem divákům a zvláště pana Turka. Dobrý večer, Slávku, zdravím vás. Lenka, dobrý večer, Filip, jak se vám daří? Vrátíte se do funkce zmocněnce? Děkuji, držte se. Určitě bude to velký návrat zmoštěnce. Rozhodne policie, já jsem řekl, že funkci dávám k dispozici. Média se každý den ptají, jestli využívám kancelář. No ano, dokud ta policie nevyšetří tu nehodu, tak tu kancelář využívám občas, protože jsem místopředseda SFŽP a spravujeme ty místní povolenky, jaksi, a to je pod MŽP, takže já v té kanceláři nejsem pouze jako vládní zmocněnec, ale neúčastním se porad vedení, neúčastním se vlády. To souvisí s pozicí zmocněnce a to nevykonávám. Ano, je to o diskuzi, protože my jsme samozřejmě čekali, že ta policie rozhodne do 30 dní, protože na to ze zákona má 30 dní. Ovšem, pak se stalo několik nečekaných událostí, jak už to bývá, a protahuje se to. Takže uvidíme, jak moc se to bude protahovat. Já jsem workoholik, já jsem neměl ani jeden den volno a žádné volno si dělat nehodlám. Jenom hodlám dělat tu činnost, která přímo nesouvisí s tím zmocněncem. Uvědomme si ale, že jsem stále čestným prezidentem politické strany, že jsem poslancem, že jsem místopředsedou SFŽP a že jsem místopředsedou zahraničního výboru, který zítra zasedá. Zítra máme zahraniční výbor, ten tedy nesouvisí s kanceláří na MŽP, aby bylo jasno, aby to zase někdo špatně nepochopil, ale souvisí s tím třeba to, že jsem předseda vládní rady pro výnosy emisních povolenek. Tam jsou ty stovky miliard pro ten průmysl, takže jaksi za mě je to jedna z nejdůležitějších pozic v té, možná i jako v celé vládě, nebo jako celkově v dnešní garnituře v době Green Deal, je to jedna z nejdůležitějších pozic. Média o tom nepíší, že tu pozici mám, protože se jim hodí, že jsem zmocněnec, protože doufají, že zmocněncem nebudu. Zdarec, první otázka. Bude zatopené uhlí v OKD? Já jsem proti zatápění jakéhokoliv uhlí, pokud ovšem ty lomy, ti majitelé nechtějí odčerpávat, tak je to jiná situace. Já si myslím, že uhlí je strategickým zdrojem energie, kterou tu máme na vlastním území, je nejdostupnějším zdrojem a jednoho dne, až si politici v čele s Uršou sundají větrnici z čela, tak třeba to uhlí bude opět využívat, bohužel dnes ho spíše dovážíme. Od určitého objemu se nevyplácí ty doly udržovat. Samozřejmě, že na uhlí se pořád jede na mnoha místech. Taky víte, že na uhlí jede celé Německo a Polsko, ale naši lepší lidé dělají, že neví, z čeho je koks, že neví, z čeho je cement, že neví, z čeho mají vyrobený telefon, že neví, z čeho mají vyrobeny hodinky, že neví, čím se dopravují, že neví, co spalují, na čem jedí. Prostě to jsou takový pokrytci, ale bohužel ti zelení kmérové jsou schopni zlikvidovat naši civilizaci. Musíme jim v tom zabránit. Nesmíme se nechat vůbec znechutit. A tak, jídlo je tady dražší a horší než v Reichu. Souhlasím, je to tragédie, je to dlouhodobý problém. Dlouhodobý problém, za který si můžeme částečně sami, jako, i jako spotřebitelé, že si to necháme líbit, ale je to systémová chyba a mohou za to i ty řetězce. Jako je to komplexní problém, který by se měl taky řešit. Ale nelze řešit všechno. V Bruselu, v Europarlamentu jsem byl ve výboru pro ochranu spotřebitele a tvrdě jsem proti tomu vystupoval. Ale fakt nelze vyhrát na všech frontách a nelze vyhrát 10-0. Nestihl jsem pikuru ani mácu, jak je na tom přístav Hamburku a těžba lithia. Tak, přístav Hamburku má problém, že my jsme ho dostali v rámci Versejské smlouvy. Po první světové válce jsme ho dostali na 99 let. A to prodlužování těch smluv se řeší, bohužel není příliš výhodné a nevíme, jak moc by se to vyplatilo v té konkurenci, jako pronajímat tam nějaké skleje a tak dále. Stát není dobrý podnikatel. Mně by se líbilo mít české území v Hamburku, ale ta hrana, vlastně, kterou nám nabídlo Německo, tak by byla velmi drahá. My jsme naopak měli to vyjednávání dělat kdysi dávno. Když ta smlouva vyprchala, tak se to mělo začít řešit, aby

0: se určitým způsobem, aby se to určitým způsobem třeba kompenzovalo a říct jim, že to chceme za nějakých lepších podmínek, aby ta Versajská úmluva se jakoby natáhla, ne aby to byla úplně nová dohoda. Těžba lithia, to je spíše otázka na ČGSku. Určitě se těžba lithia řeší, průzkumy existují, dokonce jsem slyšel, že by ta těžba lithia nebyla tak dramatická, co se týče těch Krušných hor, že by nebyly úplně rozbombardované, jak si to všichni představují, že se dá to udělat sofistikovaně, nicméně pořád se to v dnešních podmínkách nevyplatí, protože tím konkurujete opravdu jako Číňanům, kteří to dělají tak ve velkým a tak efektivně. Že jak jsem říkal, třeba i v té cementárně přijelo 260 Číňanů, čínská stavební firma, jejich vlastní kuchyně, přijedou na pár měsíců a za 3 měsíce tam postaví něco, co by evropským firmám, českým firmám trvalo, nevím, o půlku déle a stalo by to 2x více. Bohužel, takhle to teď je všude. Jedno tragické výročí, 1.9. vypukla druhá světová válka. Jsem hodně nespokojen s cifrou ohledně deficitu rozpočtu. Co na to říkáte, že ministr nechce zvyšovat daně v budoucnu, nejsem jediný ve skepsi. Já jsem říkal, je to tragédie. Přes nás plno věcí neprojde, plno věcí na debatu na koaliční radě. A věřte mi, že my teď jako fakt jako motoristi nespíme. Jo? Prostě teď jsem před chvilkou mluvil zase s Láďou Pikorou, Petr Macinka, všichni to jako řešíme opravdu jako naplno. Náš motoristický čet, to je jediný téma. Je to opravdu, jsme jako rozhořčeni, na druhou stranu, když sedíme na těch kolečních radách a když pak děláte ty rozpočty těch ministerstev, tak vidíte, že prostě je tady nějaká objektivní realita, s kterou se dá málo co dělat. Já osobně mám rád tu větu Vládě Pikory, neumíte si představit, co všechno se dá škrtnout. Já jsem v tom absolutní expert, ale říkám, já mám, nebo měl jsem vliv na jedno ministerstvo, bohužel, a věřím, že teda budu mít dál ten vliv na to jedno ministerstvo, a těch ministerstv je 15. A pak tady máte ministerstva, kde jsou těch miliard, ne desítky, ale stovky, přes 900 miliard máte ministerstvo. A tam se musí udělat velké systémové, jako drtící škrty, ale jako tam není politická vůle, protože my jako motoristi máme určité voliče, ale ANO a SPD má zase určité voliče a my jsme dostali 6,7%. Dejte nám příště 51% a já vám garantuju, že za jedno volební období bude vyrovnaný rozpočet. Možná mnohem dřív než za 4 roky. Máte tým, jako mělo, ale to, že byste nám dali těch 51%, znamená, že všichni budete chtít tu pravicovou politiku a tolik lidí pravicových v České republice není. Takže to je to je prostě nereálné. Prostě to tak je. Máte tým, jako měl Musk a rozsekal neziskovky. Je ti jasný, že když nezničíte stan, tak oni příště zničí motory. Když Pepa vyhraje, tak motu nedá žádnýho ministra. Dneska jsem se potkal tak s 5-6 profíkama, který jsou podobný, jako má Musk na neziskovky. Tam je to úplně jiný rozměr, je to úplně jiná situace, jiná dimenze, ale věřte mi, že nejsem amatér a to, co jsem rozkryl, tak jsem rozkryl i díky tomu, že mám kolem sebe profesionály, o kterých nikdo nevěděl. Dal jsem jim podněty, půl roku jsme na tom makali. Nevěděli to ani naši nejbližší, ani ministr, ani nikdo, ani kolegové ze strany a odhalili jsme to. A když už máme připravený matroše na TOčka, když už ty lidi můžete opravdu vyhodit, když už můžete, jo, ono se to musí dělat postupně, aby to nebylo, já jsem teda jenom radil, já jsem teda s tím neměl společného, jo. Pokud se opravdu důsledně zrušily neziskovky, tak tu máme rázem milion nezaměstnaných a neschopných lempů, vyjde to na stejné peníze. Hele, ne, to jako ty neziskovky, to nejsou jako že by se ušetřili desítky miliard na neziskovkách, to je nesmysl, nebo že by se tím živilo milion lidí, to taky je nesmysl. To jsou právě jako furt ti stejní lidé, to jsou stovky lidí, kteří to umí chodit a ty ten stát sajou a potom ovlivňují politiku a uplácí si za to média a dělají jako mnoho škod na to, že jich není tolik. Jo. Já musím zase říct, že jako plno těch jako lidí je slušných, ale ten deep state samozřejmě existuje. No. A že nedá pan prezident, pokud znovu vyhraje, žádného ministerstva motoristů, no, tak uvidíme. No. Tak jako uvidíme. Já si myslím, že si taky docela zavařil tou válkou s náma. Že to neudělal chytře, neudělal to dobře. Jako. Tak, dobrý večer, Filipe. Držím palce do našem potírání štěnic. Potíráme zelenou krakatici. Zdravím, existuje nějaké vaše videofoto, kde opravujete auto a něco servisujete nebo děláte cokoliv rukama, souboj s humrem na talíři nepočítám, díky. Jakože by člověk, který si, nevím, vyndává motor z auta nebo sundává nápravu nebo něco dělá, že by se u toho jako natáčel, já nevím, no. Jako fotky mám určitě, jsou i v mojí knize Hranatá legenda, ale že bych měl video jako přímo, jak zabrušu ventily na brouku kamarádovi, když mi bylo 17 do té doby, pak se to samozřejmě dává strojově. No, nevím, no. Asi vás zklamu. Myslím si, že budete muset věřit, že umím maximálně bojovat s humrem. A že ty statisíce fanoušků a stovky holek, co mi denně psali zprávy vždycky v kampani a nevěříte tomu, takže to asi se nabralo tím, že jsem opravdu jezdil formuly s 30-letýma dětma několik let, zóna FIA, ESET, střední Evropa, že jsem opravdu měl desítky aut vzácných, který jsem opravdu restauroval, renovoval, jinak bych ty fanoušky prostě neměl, no. Jinak byste ze mě neměli tak špatný spaní a vždycky, když nám někdo dával 2,8 nebo 3,8%, tak bychom nedostali 10 nebo 7, že jo. Obnova zvláštních škol, podpora řemesla, humanitní obory spoplatníte. Ježíš, to jsou sny, ale my nemáme ministerstvo školství, teď jsme zatím nezrušili ani tu blbou inkluzi. Zdravím Liptarda Háčka. Kam obvykle blikáte, když chcete doleva, doprava? No, když strhávám volant doprava, tak blikám doprava, když mám ruku na blinkru doleva. Nicméně, možná, kdybyste se podíval na tu křižovatku a podíval se, že tam potom bylo značení i doleva a tak dále. A navíc ta nehoda byla před tím odbočováním, no, takže to máte úplně jedno. Tomu nerozumíte evidentně, stejně jako nerozumíte tomu Bitcoinu, jinak byste na tom byl líp a nemusel byste tady za 20 korun prudit. Proč musí národ, kraje, občané bojovat proti vládě kvůli akceleračním zónám? Větrníky nikdo nechce, zastupitelé státu tlačí na pilu. Přístup ANO je pro lobby velryb. Patriku, není to pravda. Já jsem největší bojovník proti akceleračním zónám a zmenšil se pomocí mých podnětů byly zmenšeny jen na 11%. Myslím si, že to je takové mé politické dítě, ty akcelerační oblasti. Samozřejmě na tom pracovalo 30 lidí intenzivně, ale podnět zmenšit za každou cenu, zachovat target a zmenšit byl můj. Jenomže vy pak zjistíte, že třetina lidí ty větrníky chce, třetina je nechce za žádnou cenu a třetina se rozhodne podle toho, co jim ta obce dá nebo slíbí. Není to tak, že nikdo nechce. Bohužel ne. Nebo bohužel. Prostě to je realita. Takže bojovat, protože máme evropské peníze, bez kterých by ten schodek toho rozpočtu nebyl 380 miliard, ale o další desítky nebo stovky miliard víc. Vy odvádíte peníze na mnoha věcech do Evropské unie, aby ona nám je vrátila, tak musíte splňovat principy kohezní politiky a nemůžete si dovolit nějaký ten jejich cíl nesplnit. Ano, můžete, pokud chcete vystoupit z Evropské unie. Já bych na to, jak to říct slušně, měl ty. Ale my jsme nedostali 51% ve volbách. Zdravím Liptarda Háčka, děkujeme za zájem. Hranaté, srdečné pozdravy z Berounky nám všem. Berounka je nádherná. Miluji Berounku. Tady vidím, že velký příspěvek. Takže Hajná ze Šumavy, první cena dneska. Ale vidím, že tam možná už někdo přispěl víc. Každopádně si tu knížku musíte koupit. Přečtu ještě dva dotazy a půjdeme se podívat na pana prezidenta. Takže taky posílám hranatý pozdrav na Berounku. Vladimír, zdravím vás do Izraele. Jak se máte, Vladimíre? Filipe, vyhlašuji každoroční turecký memoriál. Účastníci na sebe budou házet z vědra borůvkový jogurt. Vyhrává ten s nejmodřejším modrým ptákem. Tak, to nám nahrává. Teď se podíváme na to, představte si, pan prezident přišel na to, že tady máme strašně moc nemocnic. Je to teda fascinující. Já bych se na to možná až podíval jako klidně i filozoficky, klidně trochu víc do hloubky. On třeba celkově pan prezident tam má jako, jako hodně, hodně zajímavý poznatky poslední dobou. Nepochopil vtip, že když jsem třeba řekl, v zimě říkal, že nemohu být ministrem, protože mám hrozný postoj k ženám, že jsem řekl, že nejhorší tragédií 20. století bylo, že ženy dostaly volební právo. Už zapomněl, že tam asi bylo 50 smajlíků a že jsem tam reagoval na to, že samozřejmě s příchodem volebního práva prvního přišlo taky století s dvěma světovými válkami a je to prostě vtip. Jako mým nejoblíbenějším politikem možná vůbec je paradoxně žena, je to Margaret Thatcher, a ta by tenhle ten vtip řekla hodně taky. Jo. Pan prezident to uvádí v rozhovoru jako jeden z důvodů, proč nemohu být ministrem. Stejně tak, že se špatně vyjadřuji o černoších. Myslím si, že mám mezi černochy více kamarádů a přátel a že jsem v Ugandě a v Africe strávil víc času než pan prezident a před politikou, teda za svoje, pane prezidente. A přijde mi to jako šílený, jo, jak si tenhle člověk může dovolit někoho kádrovat s jeho kádrovým profilem. Takže možná se podívejme na nějaký video. Máme tam videa s panem prezidentem. Můžeme klidně začít tímhle. No.
1: Za další prioritu bych považoval reformu zdravotnického systému, protože my v něm rok od roku, nechci říct, utápíme více peněz, ale investujeme stále více a více. Přesto panuje pocit, že se kvalita zdravotní péče nějak výrazně nezvyšuje. Mnoho lidí, kteří se pokoušeli o různé analýzy našeho zdravotního systému, dnes souhlasí s tím, že do toho systému neteče málo peněz. Bohužel efektivita je nízká. My víme, že máme problém třeba ve struktuře lůžek. Máme příliš mnoho lůžek urgentní péče, málo dlouhodobé péče. Máme příliš mnoho nemocnic na počet obyvatel a na rozlohu naší země. Neodpovídá to ani běžným standardům v Evropě, a to i vyspělých zemí. Máme mimořádně neefektivní investice do drahé techniky, například magnetické rezonance. Příklady třeba z Izraele hovoří o tom, že Izrael určitě nebudeme považovat za nevyspělou zemi, ale z hlediska počtu magnetických rezonancí na obyvatele jsme ve srovnání s nimi úžasná velmoc. Bohužel, pokud máme například 20 rezonancí, ale pojišťovna je schopná zajistit jejich provoz třeba jenom 2 hodiny denně, tak to nedává moc smysl. Určitě by dávalo smysl, abychom méně rezonancí byli schopni financovat 24 hodin a opravdu je využili na maximum. Tohle jsou všechno věci, které souvisí s hlubší reformou celého zdravotnického systému, ke kterým jsme zatím, a teď musím říct, žádná vláda nenašla tu odvahu do toho jít, protože zdravotnictví je natolik citlivé pro každého z nás, že si nikdo nechceme moc rozházet doktory a zdravotnický personál. A všichni lékaři samozřejmě nejenom mají velice dobré vzdělání, ale také dobré zastoupení svých profesních skupin. Takže každá lékařská odbornost si bude hájit svoje. A pokud se nenajde nástroj, jak vytvořit systém, který bude nastaven optimálně k velikosti naší země, k počtu obyvatel i ke zdrojům, které jsme připraveni do toho dávat, a podle toho ten stávající systém upravit, tak bohužel bude neefektivní pořád.
0: Tak, já nevím, co bych k tomu řekl. Tak má to dvě roviny. Jednu faktickou, že to není pravda, že nejvíc lůžek nemocničních na počet obyvatel má Japonsko a Jižní Korea samozřejmě. Ty mají nějakých 12 až 13 lůžek na 1000 obyvatel nemocničních. To je samozřejmě jako zásadní a možná v Evropě bych se srovnával s našimi sousedy, s Rakouskem a s Německem, a ti mají kolem 7 až 8 lůžek na 1000 obyvatel a Česká republika 6,5 až 6,8 lůžka na 1000 obyvatel. To znamená, nejsme na tom určitě špatně, co se týče Evropy, protože pak jsou tady šílené státy jako Velká Británie nebo Švédsko. Tady, já nevím, sanitka, pokud nemá nějaký problém, že jo, teď jsem řekl málem hodně nevhodný vtip, ale ta sanitka nebyla tak má u nás dobu příjezdu asi 6-7 minut, jestli se nepletu, v Británii je to asi 45 minut, takže stihnete asi 4x umřít, než přijede. Takže to jsou všechno, teda pokud zrovna Arne Springorum a 30 pro Prahu neblokují provoz, tak je velká šance, že ta sanitka v České republice pro vás přijede rychle a je velká šance, že v té nemocnici budete mít místo. Já si myslím, že to je dobře. A myslím si, že bychom se měli starat o to, aby náš zdravotnický personál byl dobře zaplacen, hlavně sestřičky a všichni, co dělají ve zdravotnictví, protože to je opravdu jako posvátné povolání. Já jsem k němu vždycky obrovskou úctu a bohužel jako chovají se někteří i politici těmito vyjádřeními poměrně dost jako neúctivě zvláštně. Takže to je ta rovina, že to prostě není pravda. Ty magnetické rezonance, já opravdu nevím jako zhodnotit, kolik hodin se provozuje, která magnetická rezonance, ale průměrná doba, než se dostanete na magnetickou rezonanci, což je záležitost pro mě nepříjemná, že se do toho tunelu nevejdu, ale velmi potřebná, tak je 2-3 měsíce v České republice. Takže vám hrozí opravdu, že máte něco závažného s mozkem, s páteří, něco takového. Potřebujete magnetickou rezonanci a oni vám řeknou 2-3 měsíce čekání. No a panu prezidentovi se to zdá asi v pohodě. No takže já si myslím, že to je ta faktická záležitost, že poradci pana prezidenta, navíc teda počet magnetických rezonancí na obyvatele taky určitě nemáme. Největší ani nějaký z těch nejvyšších. A potom je to zvláštní, když někdo takto přistupuje k hodnotě peněz a lidskému životu. Já jsem to párkrát počítal i v debatách jsem to říkal. Když si spočítáte, kolik za posledních 10 let investovalo do zbrojení Rusko a kolik za posledních 10 let investovalo do zbrojení NATO. My a všichni naši spojenci v NATO. Tak se bavíme o nějakém 8-9 násobku. Když se podíváte, kolik na 154 nebo kolik milionů obyvatel Rusko a země na to skoro miliardu, tuším, jestli se nepletu. Když se podíváte, že to jsou opravdu násobky, to není dvojnásobek, to je 8-9 násobek investování do zbrojení. A do toho, když se podíváte na ten poměr, že ty peníze pro někoho mají váhu, že je zbytečné dát do nemocnic, že je zbytečné dát do zdravotnictví, což jsou pro mě teda úplně posvátné rezorty. Já si umím představit, že by každý měl vidět, kolik ta péče stojí a že by se na tom lidé měli podílet a že by zdravotní pojišťovny měly změnit systém a že by se tam mělo udělat plno reform. Jinak je to dlouhodobě neudržitelné. Je to velmi nepopulární, v tom má pan prezident pravdu, že do tohohle nechce nikdo zasahovat. Ale víte, ono i plno politiků se na to dívalo takhle. Dokonce bych řekl, že ty lidské zdroje stavěli nad materiální experti, jako byl Mao Tse-tung nebo Stalin, což vlastně ideologicky jsou lidé s podobným ukotvením a původním teda vzděláním pana prezidenta, protože ten přísahal na tuto ideologii až do svých skoro 30 let. A ti měli vlastně teorii toho, že lidské zdroje jsou nad těmi materiálními a vlastně opovrhovali oběma veličinami, což pan prezident nedělá, to už je ten pokročilejší stav komunismu. Nicméně militarizace ekonomiky a míru, stírat rozdíl mezi stavem války a míru, je ta filozofie, kterou měla dlouhé dekády Čína, že vlastně v podstatě to zbrojení mělo přednost, ty materiální statky měly přednost před lidskou silou, ať byla válka nebo ne, tak se budovalo v tomto směru stejně. To je vlastně i Sovětský svaz za studené války. Čína to měla jako jistou filozofii, i když ona nikdy v těch válkách nebyla úplně úspěšná. Potom opačný postoj byl paradoxně v určité době ve Spojených státech, v době, kdy třeba Eisenhower přirovnával hodnotu bojové techniky k tomu, co všechno za to jde pořídit. Jo? Takže tam třeba bych možná i si dovolil citovat Eisenhowera, mám to tady napsaný, co říkal. Každá vyrobená zbraň, každá spuštěná válečná loď, každá vystřelená raketa znamená v konečném důsledku krádež na těch, kteří mají hlad a nejsou nakrmeni, na těch, kterým je chladno a nejsou oblečeni. Tento ozbrojený svět neutrácí jen peníze, utrácí pod svých dělníků, génia svých vědců a naději svých dětí. To řekl Eisenhower. A je to pravda, protože ony ty statky, když pak vidíte, jak vznikaly v těch továrnách, jak bolestivá, krutá práce to je, když se podíváte v tom žďasu, že ti dělníci tam makají v těch ochranných oblecích až v 65 stupních. Málo kdo si to umí představit. Já jsem to zažil v té své dětské formuli, když v tom kajaku, v těch hadrech na lyže máte 60 stupňů. A je to šílený, ale teď si představte, že tam prostě makáte v tom denodenně. Nevíte, jestli máte mít respirátor nebo nemáte, protože buď se dusíte, je to ještě víc nepříjemný, než se zase otravovat tím, co tam nadechujete. Je to opravdu jako velmi drsný prostředí. A ta lidská síla je hodnota, která se prostě potom proměňuje za ty hodnoty finanční a za ty potom buď můžete vypálit jednu raketu a nebo postavit lůžka na onkologickém oddělení nemocnice třeba pro děti. Je to šílený, prostě je to zajímavý rozdíl. Dokonce můj nejoblíbenější americký, je jeden z nejoblíbenějších amerických prezidentů, že víte, že miluji americkou historii, tak Richard Nixon měl takzvanou vietnamizaci, strategie vietnamizace, Nixonova doktrína, byl konec 60. let, kdy vlastně jako válka ve Vietnamu ukazovala, že je potřeba změnit filozofii, že Spojené státy pod Nixonem začaly chápat, že není neomezených zdrojů, ani lidských, ani ekonomických, a ta doktrína se měnila v to, že budou podporovat svoje partnery, ale že nechtějí už v těch válkách být fyzicky zapojeni. Taky vidíte, že potom Vietnamu to nějakou dobu ti Američani vydrželi. To znamená, bylo to trošku i za druhé světové války, tam to rčení od Stalina paradoxně je velmi pravdivé, protože Stalin tvrdil, že Velká Británie poskytla čas, Američané ji financovali, dokonce půjčovali peníze, dokonce bojovou techniku zapůjčovali. Spojené státy, teď teda cituju Stalina, doufám, že mě za to nikdo tady zase nebude likvidovat. Stalin tvrdil po válce, že Velká Británie poskytla čas, a Spojené státy poskytly peníze a Sovětský svaz poskytl krev. A je to asi velmi nepopulární, nečekali jste asi, že tady budu citovat takovouhle lidskou, nebudu říkat co, ale ono je to poměrně pravdivý. A ten přístup k těm doktrínám, ten přístup k té filozofii, tam můžete jasně vidět. U těch komunistů je ten přístup úplně jiný. A já, když jsem si poslechl pana prezidenta s těma nemocnicema, s tím, jak ho nenapadne kritizovat, že si Evropská unie chce vytisknout 800 miliard eur na zbrojení. Já jako rozumím tomu, že chceme silnou armádu a že do ní musíme investovat. Ale on jeho nenapadne kritizovat tohle téma. Nebo tam jako si říct, vytisknout 10x víc peněz, než Rusko za 10 let a nacpat je do obnovy německé armády. Nemusí být úplně nejlepší nápad na světě a zadlužit nás po generace. Jo, jako, nevím, asi bych si uměl představit trošičku jinak hledat ty prostředky, než v nemocnicích a než říct, čekáte na magnetickou rezonanci 3 měsíce, co kdybyste čekali 4. Tak, možná můžeme klidně dál k prezidentovi, když už teda jsem se o něm rozpovídal, tak jestli tam máme ještě něco, tak se na to podívejme.
2: Ještě k motoristům. Zpětně. Nechci říct to slovo nelitujete, bych se vám nedovolila podsouvat, ale když se na to díváte zpětně, co to všechno způsobilo, spustilo, jak to potom všechno vypadalo, neudělal byste některé věci jinak? A teď se dostávám ke zveřejňování SMS-ek mezi Petrem Macinkou a Petrem Kolářem i k nejmenování Filipa Turka.
1: V principu většinou nelituju, co jsem udělal, protože to už se stejně nedá vzít zpátky. Ale ty kroky, které jsem udělal, tak i přesto, že sebou nesli určité riziko, možná způsobili některé těžkosti, tak je považuji principiálně za správné. a neudělal bych je jinak, kdybych tu možnost měl, protože si myslím, že vývoj mi dává za pravdu, že to byl správný krok.
0: Tak pane prezidente, správný krok to nebyl, jsem ctihodným občanem, nejsem stíhán, žádné trestní oznámení se, nic se nepotvrdilo, nemám, mám čistý rejstřík, maximálně se teď vyšetřuje nějaký můj přestupek, případně teoreticky by to mohl být trestní čin, já si to nemyslím, uvidíme, jak to dopadne, ale pokud vyšetřování nehody dopadne dobře, tak jsem čistý jako lilie, čistší než vy s vaším profilem a s vaší minulostí. Mně je opravdu líto, že si myslíte, že jste neudělal chybu. Já si myslím, že jste tu chybu udělal. Všechny ty případy, z kterých jsem byl obviněn díky mediální masáži, byly odloženy a nějaké posudky nebo nějaká představa, že tady někdo určuje, že se stal nebo nestal trestný čin, přitom je to někdo, kdo vůbec nevzal v potaz, napojen na TOP 09, vůbec nevzal v potaz jakékoliv argumenty a ta policie sama řekla, že to je tak starý, že je to promlčení, jak to nebudeme vyšetřovat. Takže říct, že vám čas dal za pravdu samozřejmě hroznou věcí, že 5 let je na YouTube video, kde jsem hodil jogurt, je takzvaná Yogurtgate, já chápu, že to v podstatě je obrovská tragédie pro tuhletu republiku. Já jsem si vědom toho, co jsem napáchal tímhletím zločinem. A především ta nádherná posprejovaná památka, kde se dělají nějaké ilegální koncerty, a která je opravdu nádherná, spí tam bezdomovci. Že na ní přistál ten jogurt, myslím si, že to je kauza, která vlastně předčila úplně všechno. Že tohle to bude jako headline, že tohle ta média chytí. To mě v životě nenapadlo. A možná prosím reportáž o těch jogurtech. Ne.
3: Tak tohle je...
0: Taky ne. Tadle, to je ona. Yogurtgate.
4: Další kontroverzní video Filipa Turka, tentokrát je zachycen.
5: Jak před 4 lety házel jogurty na nějaký brat.
6: Dostal jsem 100 jogurtů.
7: Nacházíme se na místě činu. Zde dotyčný pachatel Filip Turek vyzýval k pojídání jogurtů a k obnovování střevní mikroflory. Chci veřejnost ujistit, že v rámci inkriminovaných scén nezemřel ani jeden jogurt. Podle pachatele se mělo jednat o sociálně ekologický experiment. Zda liberálně demokratický prošlý biojogurt odstraní progresivně levicové grafity z konzervativně pravicové památky. Takhle vypadá ta naše slavná památka. Takhle se o ní starají. V místní žabce jsme našli i nějakou munici. Koukněte na to. Z místa se s vámi loučí pro veřejně nesvéprávnou televizi Jakub Svoboda. A dám vám jeden tip na závěr. Až půjdete na rande se svou dívkou, vemte ji na tuto krásnou vyhlídku a kupte si sebou jogurt.
0: To je úžasný. Je to úžasný. Máme tam Jakub Svoboda, kterého teda moc chválím za krásnou reportáž. Ukázal nám tu nádhernou památku, kterou jsme potřísnili tím levicovým biojogurtem, nebo progresivním biojogurtem, abychom zjistili, jestli náhodou nesmějou ty progresivisticky liberální grafity na té pravicově konzervativní památce. Já jsem tuhle tu reakci napsal, tuším, že do Extra a do různých jiných médií. Oni to jako nějak nepochopili, že to bylo myšleno vážně, že nám opravdu jako šlo o tento speciální experiment. Tam se to nějak nelíbilo, nevím. Možná ještě tam máme další vlastně srovnání. Tady tento můj zločin, já bych pro sebe žádal trest smrti, já jsem to řekl na CNN do hlavních zpráv. Oni to odvysílali, což jako jsem velmi rád, že jsem se mohl opravdu jako brutálně přiznat k této hrůze. Petr Macinka potvrdil, že z pozice ministra zahraničí nechal celou věc prošetřit a že tedy při tom natáčení nebyl zraněn jediný jogurt, byly tam použity speciální efekty. Možná tento můj největší zločin, který jsem tedy za svou dospělost napáchal, sice teda několik let před politikou, ale přiznávám, nebylo mi 27 jako prezidentu Pavlovi, když když vlastně se vyjadřoval k pádu vojsk. Já bych možná poprosil, jestli máme to video ještě s panem prezidentem, kde je konfrontován trošičku s tím. To je ono. Tohle je zajímavý video, to se podívejte do detailu, protože pan prezident popírá tu svoji minulost. To je posun od toho, jak dřív to popisoval. Prosím.
3: Prezidente, můžu se vám zeptat na něco? Vy jste přišel dneska vzdát hold vojskům Varšavské smlouvy?
6: Ano, schvaloval se to.
8: Ale v roce 87 jste v ručně psaném životopise napsal toto, kromě jiného. Velký vliv na mé pozdější názory mělo léto roku 1968. Tehdy byli u nás na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu. Právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé mi otec srozumitelně k věku vysvětlil podstatu situace. Bylo to účinnější než cokoliv jiného a také trvalejší. Posměch ve škole ze strany spolužáků pro mou obhajobu našich přátel mě v názoru tenkrát pouze utvrdil. Tak by mě zajímalo, jestli když jste to v roce 87 psal, tak jste tomu opravdu věřil. Tak tomuto výkladu ruské invaze.
9: A vy v tom vidíte, v tomto jsem napsal nějaký výklad?
8: Já tady čtu jasně, že vy jste napsal, že pro vás bylo účinnější po konzultaci s otcem a vašimi přáteli ze Sovětského svazu porozumět té invazi nějakým jiným způsobem než tomu, jakým se vyjadřovali vaši spolužáci, kteří se vám tedy kvůli tomu smáli. Tak se ptám, jestli vy jste tehdy v roce 87 věřil tomu, co píšete, nebo jestli vám to přišlo, že to tak je dobré pro vaši kariéru.
9: To, co tam čtete, nehovoří ani o výkladu invaze jedním nebo druhým
8: způsobem. Tak věřil nebo nevěřil? Psal jste to zúčelně nebo protože jste tomu věřil?
9: Já jsem tam vůbec invazi nehodnotil a opravdu se o tom nebudu bavit, protože to k dnešku nemá naprosto žádný vztah.
8: Já myslím, že má.
9: Tak u toho zůstaneme.
8: Proč by mělo Česko potřebovat... Dobře, tak věřil nebo nevěřil?
9: Řekl jsem, že u toho zůstaneme.
8: U čeho?
9: U toho, co je tam napsáno.
8: Že to pořád platí. Já tady mám i ten rukopis, totiž.
9: To je v pořádku, já vám ho klidně podepíšu.
8: Možná bude mít jednou cenu. Takže zůstaneme u toho, neodpovíte mi. Dobře.
0: Viděli jste tu aroganci? Jako za mě tohle to, jak těm pánům řekne, kde jste to vzali, no tak asi tady to vzali, ne? A všude argumentujou ty milovnice pana prezidenta, teď mu bylo asi 7. No tomu bylo při té invazi, ale schvalovali v roce 1987, kdy mu bylo skoro 30. Takže ne, pan prezident se chová arrogantně, mění výklady svojí minulosti. Petr Macinka ho tady usvědčil ze lži. Existuje mnoho videí, kde si teda opravdu jako arrogantně protiřečí. Možná pojďme se podívat na ten dopis ručně psaný, který by pan prezident podepsal. Máme to je velký vliv na mé pozdější názory mělo léto roku 1968. Jo, to tam píše ještě sám od sebe. To tam v tom životopisu vlastnoručním skoro ve 30 letech má pěkný rukopis. Teda, jo, jako. Píše sám od sebe, kde prostě leze přímo do té normalizační hřiti leze tady tímhletím výrokem, na který se ho nikdo neptá. To je prostě životopis. On dobrovolně tam uprostřed toho textu začne říkat, jak velký vliv na jeho pozdější názory v dospělosti mělo to léto roku 1968, kdy teda byl malej kluk. A tehdy byli u nich na návštěvě jejich přátelé ze Sovětského svazu a právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé straně, to byly ty protisovětské nálady zase té mojí rodiny, která teda doteďka z půlky žije v Americe, protože utekla před těmhle sviněma, tak možná teda tady tohleto obhajování zločinného režimu, díky kterému umřeli 10 miliony lidí a je to úplně stejný svinstvo, jako byl ten nacistický režim, tak možná tady tímhletím by měl pan prezident být trošičku schovývavější k tomu, když někdo používá černý humor, prokazatelně. To jsou ty smajlíky, takový ty žlutý věci s těma drštičkama, to jsou smajlíci a dokonce jsou lidi, kteří mají humor, co mají IQ na 107 i bez těch smajlíků, jo. Ale tohleto, kdo někdo napsal v dospělosti, ještě řekne, že by to klidně podepsal, a ještě se tam tomu ty lidi smějou, jaký jako krásně setřel tu paní, to je teda jako fatální, jo. Posměch ve škole ze strany spolužáků pro mě, pro mou oblibu našich přátel, no já to nepřečtu. Jsem z toho úplně znechucený, mě z tohohle úplně zlé. Já si prostě myslím, že ten člověk by měl opravdu v tom srpnu, toho 21. srpna, při výročí té okupace si vzít dovolenou a jet někam na výlet, jít na nějaký výšlap prostě a hlavně jako mlčet, jo. A nechodit před rozhlas. Neumím si prostě vůbec představit, jak tenhle ten člověk bude někoho moralizovat. Přijde mi to strašný. Lampioni by neměli nikoho moralizovat. Já nikoho nesoudím. Základní organizace, předseda, nevím, politruk, rozvědka, studium, určitě extrémní cílevědomost, schopnosti, klasický člověk, díky kterému polovina mojí rodiny doteďka nežije ve své vlasti, žijou v Americe, v Kanadě. Moji rodiče nikdy v životě nic nepodepsali, nevstoupili ani do KSČ, mámu nevzali na medicínu, když měla samý jedničky, prostě tak kvůli dědovi a kvůli naší rodině, kvůli emigracím a kvůli všemu, prostě to nedopadlo pro nikoho dobře. Všichni tady si odtrpěli těch 40 let nebo tu část života, kterou trávili v tomhletom svinském režimu. Předtím děda byl nuceně nasazený a druhý děda taky musel zmizet, takže za války druhý světový to moje rodina odnesla a pak přišli tady ty svině a odnesli to znovu. A takovýhle člověk, který to celý obhajuje, jak jedno nebo druhý, pro mě je to úplně stejný. Pro mě je to úplně stejný, jestli obhajuje 68. okupaci nebo 38. To je úplně to samý. Nebo to samý, tak samozřejmě tam je to samozřejmě v určitý míře dramatičtější, když se podíváte na zločiny komunismu a nacismu, tak když se podíváte na ty počty obětí, a hlavně když se podíváte na profily těch lidí, tak je to úplně stejný druh a taky by se všichni měli zamyslet nad tím, jestli pořád budeme věřit té propagandě, že nacismus je pravicová ideologie, to je samozřejmě krajně levicová ideologie, stejně jako komunismus, oba to jsou socialismy, akorát postavení na jiných panelech a na jiném marketingu. Tak jsem se rozohnil trošku, nevím, jestli tam máme ještě něco, zeptám se režie, možná, že už jsme to všechno použili a že už jdeme na dotazy. Už nic dobrý. Jestli to dobře chápu, tak Jura Háček se ptá, jestli vás někdo fotí, když fotíte. No, já bych se nedivil, kdyby se to u mě začalo dít taky občas. Vladimír Filipe, zrušte všechny dotace na všech ministerstvech, uvidíte, kolik ušetříte, kdo bude chtít dotaci, uzená vládu o výjimku. Ne, takhle jednoduchý to není a hlavně to nejsou jako desítky miliard, jo, to jsou... Jsou to obrovský peníze a všechny je sekáme, seká je úřad vlády, seká je ministerstvo životního prostředí, kde to bylo nejrozlezlejší, potom se dá říct, že to bylo hodně rozlezlý na ministerstvu zahraničí, tam to samozřejmě Petr taky seká, takže určitě to sekáme všichni dobrovolně a rádi. Není to tak jednoduchý, je to pod ty podřízené organizace, které jsou desítky, stovky, tak se různě odhalují různý programy a opravdu to jako chvilku trvá. Ale není to tak, že když je schodek x desítek, stovek miliard, že byste to těma neziskovkama jako dorovnal úplně. Jo. To takhle jednoduchý to není. Dnes je 1.9. Slyšel jste někoho, kdo by si toto smutné datum dnes připomněl? A mimochodem, vím, že jste nyní na MŽP, ale jaký je vztah nyní s Polskem? No, je to, tady už to někdo připomínal, toho 1.9., že je to mimo jiné, je teda velmi smutné datum. Vztah s Polskem je schizofrení. Já osobně mám velmi rád pana prezidenta Navrockého, já jsem mu byl na inauguraci. Jestli to víte, tak jsem tam byl jako jeden z mála Čechů, bylo tam velmi málo zahraničních hostů, já jsem tam byl ještě jako europoslanec. Byl jsem tam se Simeonem, s mým rumunským kamarádem a tak dále. Opravdu jako, bylo to fascinující. Opravdu jsem se dostal na inauguraci jako pořádného evropského prezidenta, který má jako názory, které jsou opravdu jako, jako pravicový, ale na druhou stranu tam pořád máte ty Tuskovce. Takže určitě vztahy s Polskem jsou vždycky specifický. Polsko vždycky dělá všechno pro Polsko. Takže samozřejmě je to náš nejbližší partner, soused, obrovský, silný, který má mnohem výraznější budoucnost nebo větší předpoklady pro slavnou a šťastnou budoucnost, než právě ti, kteří mají výročí Wirtschaftsfest. Takže určitě je důležité ty vztahy udržovat. Celkově V4 se rekonstruuje. Myslím si, že i v Maďarsku ten vztah je lepší, než se čekalo. Já jsem to říkal, že vlastně ten Maďar je původně Fidesz a ty jeho názory jsou mnohem kritičtější k EU, než tady vlastně jako slavili všichni liberálové, že tam vlastně je poražený Orbán. Nemůžu říct, že by přišel nový Orbán, ale přišel nějaký derivát, který má jako mnoho v základech společného s jeho politikou. Jo. Takže sice nepřátelé na života na smrt, ale podobná líheň. Jo. Co D35 studie za miliony se ruší a bude nová? Tady máme D10 a u Mnichova Hradiště nám ještě připojíte další silnici a protihlukovku stát nechce udělat. Neumím odpovědět konkrétně, co všechno je špatně, co všechno, jak se má udělat. My jsme povolení vydali, jak je potřeba a doufám, že čím víc dálnic, tím víc Adidas. Filipe, těm neziskovkám škrtej ostatní ministerstva, taky ještě jeden dotaz. Nebylo by to náhodou záhodno navrhnout odebrat paní prezidentové ošatné? Určitě to je k nějaké diskuzi. Myslím si, že na rovinu úplně upřímně ostatní ministerstva nemají tolik odvahy, jako mám já. Já taky bojuji s vlastními lidmi, kteří nechtějí mít tolik odvahy, ale jestli někdo je odhodlán jako na noc dlouhých, nemůžu to říkat tady ty vtipy. Prostě my s Petrem Macinkou máme odvahu řezat neziskovky. Doufám, že se ostatní budou více inspirovat. Zdravím Filipeny a navíc my jich tam máme opravdu jako poženaně. Nevíte, jak to vypadá s větrníky na mravenečníku, jeseníky přes 10 let jsou KO a stále to zde akorát hyzdí krajinu. Díky. A bojujte. No, teď nedávno jsem jeden ten větrník sundal údajně jogurtem, tak uvidíme, snad to popadá. Filipe, říkám, konkrétně podívám se na to. Zajímavý téma. Ale takhle z hlavy se přiznám, že nevím. Já tam v těch jeseníkách u nich mám fotku tak z roku 2009-2008 s Jaguárama. Ten tříčlenný Jaguar Club, jak tam stojí X Jaguarů pod těma větrníkama, to ještě byly jako v plný kráse. Tady máme izraelské šekely od Vladimíra. Jinak mimochodem dnes jsme měli na ministerstvu setkání s izraelským velvyslancem, velký sympaťák. Řešili jsme právě tu koncepci, že já už nechci, aby se bojovalo pouze, nebo aby se dekarbonizovalo a aby hlavní téma bylo CO2, ale aby to byla voda. A Izrael má úžasnou politiku pro vodu. Takže dneska jsme měli na to téma s izraelským velvyslancem skvělou schůzku. Filip, já říkám, nejsou prachy a potom přemýšlím. Zdravím, jste v kontaktu s inženýrem Hinkem Beranem. Věřím, že by uměl poradit s větrníky a co teprve ten plánovaný rozprodej distribuce. Díky za vše. S panem Beranem jsme se jednou potkali na půl hodiny a měl absolutně nerealistické pozice na větrníky a tvrdil, že se nesmí postavit ani jeden a nepochopil, že máme kohezní politiku navázanou na akcelerační oblasti a že i teda současní naši koaliční partneři pro RED trojku a pro tyhle ty věci hlasovali. Takže prostě, když se k něčemu stát zaváží, tak není možný to jako nesplnit, bohužel. No. Tak jako v tom já úplně radit nepotřebuju. Já říkám, já bych na to odvahu měl vystupovat z EU, ale my jsme nedostali 51%, takže já mám rád realisty. Krásný dobrý večer přeji a také pevné nervy. Jsme s vámi a fandíme. Jo, a k těm akceleračkám je plno lidí, kteří vůbec nejsou známí aktivisté kvůli akceleračním zónám a odmakali na tom půl roku, aby jsme je zmenšili. Jo, říkat, že se nesmí postavit ani jedna, znamená, že je to návrh, který neprojde a postaví se jich 5000. Takže fakt jako chce to mít jako trošku cit a nechtít dělat věci proto, abych se proslavil, ale dělat věci proto, abych uspěl a abych tu agendu, kterou potřebuji nějakým způsobem ovlivnit, abych ji ovlivnil. A ne, abych si za každou cenu stál za svým čistým názorem, ale neprosadil vůbec nic. Jo. Nedá se vyhrávat 10-0. Kdo si myslí, že se dá vyhrávat 10-0, nepatří do politiky. Jsme s vámi a fandíme. Děkuju, Leny Lindemann. Rád vás tady vidím. Ondřej, dobrý večer. Nechcete se zastavit v Jihlavě? V Boši máte zde veliký voličský potenciál, protože bojujete za jejich pracovní místa. Můžete vidět výrobu pro diesel i pro elektroauta. Děkuji za odpověď. Určitě Boš Jihlava zní jako skvělý plán. Třeba se tam objevím. Nevím, jestli tam máme nějaké projekty v rámci fondu, v rámci pomoci, nebo jestli se tam podívám jenom, abych viděl, jak ta výroba funguje, jestli mě tam vůbec jako někdo pozve, taky to je další věc. Uvidíme. Každopádně děkuju za skvělý tip. Dobrý večer, Martine, dobrý večer, pane Turku. Jak se díváte na potenciál česko-vietnamské obchodní spolupráce? Za mě je to pro nás mnohem lepší trh než fejková Čína. Těžko se to dá takhle nazvat, protože když se pojádáte do SAPy a do Vietnamu, tak i tam máte 80-90% produkce jako čínské. Jo. Takže i v SAPy, když si koupíte produkty, tak jsou ne úplně vždycky vietnamské, jsou čínské. Prostě ta Čína s Vietnamem už je obchodně tak propojená, že to tak prostě je. Česko-vietnamská obchodní spolupráce je za mě úplně zásadní. Já jsem se dokonce jednou objevil v Saigonu na nějaký výročí komunistické strany Vietnamu. To bylo nějaký úplně 115 let, nějaký šílený mega výročí, nebo 100 let. Ježíš, teď já nevím, pardon, 115 asi moc. Teď abych se do toho zase nezakecal, ale každopádně Vietnam je náš úžasný historický parťák. Je to fascinující, že komunistický Vietnam, že víme, že oni tam jsou jako v některých věcech víc kapitalističtí než my tady, takže náš takovýhle parťák, no, prostě máme tady kolik, 50-60 tisíc Vietnamců, máme se rádi, patříme k sobě, je to zajímavý a ta jejich efektivita je skvělá, takže určitě je to budoucnost. Ale určitě bych teda jako neznevažoval pozici Číny, jo. To v žádném případě, a ona zase až tak fejková, jako taky není už, jo. To jsou naše takový, že se tím chlácholíme. Jo. No, to tak jako není. A Jindřich tady poslal velký příspěvek, to znamená, aspiruje na to, že by mohl tady získat knihu Hajná ze Šumavy, to tak vypadá, i když ona to vypadá, že ji tamhle bude mít Adam, jestli vidím dobře. Hele, kámenušky, papír, Gčko stříhá Fabi, držte se, děláte to dobře. Volil jsem motorista, jsem spokojen, už jen zónami máte splněno, pane Filipe. Děkuju, konečně to někdo vidí a konečně mi to někdo řekl. Já jsem to někde řekl, když se ty zóny vymezily. I kdybych v politice udělal tuhle jednu věc, jakože to je blbost, v rámci stavebního zákona 6 velkých pozměňováků na strategické stavby, dostavbu Děčína, vodního plavebního stupně, splavnění Labe, dostavba Dukovan zrychlená, vodní stavby, strategické stavby, spalovny nebezpečného odpadu, jako mega důležitý věci, v kterých jsou miliardy, desítek miliard. Zásadní pozměňováky prošly mi, hlasovala pro ně i ODS, kromě naší koalice, protože viděli, že jsou dobrý. Stejně tak ty akcelerační zóny, já jsem tam dal půl roku života a opravdu jsem kvůli tomu nespal. I kdyby se mi povedlo tohle a ten automotiv a to, že vracíme ty peníze do průmyslu, to jsou, já kdybych teď šel do důchodu, tak já jsem na sebe hrdý na to, co jsem udělal, já vím, že samochvála smrdí, ale prostě ty věci se povedly ministr, neministr. Jo? A to se mi líbí. Takže já vám za to moc děkuju, Jindřichu, vážím si toho a těmi zónami mám splněno. Já si to myslím taky. Konečně někdo, kdo dělá to, co před volbami slíbil, děkuji za to, Jindřich Schich, nebo Schich, pardon, neumím přečíst vaše jméno, nerad bych ho zkoumal, omlouvám se. Nový Jičín, tak zdravím vás do Nového Jičína a moc děkuju, opravdu já nemám rád, když někdo říká, potřebujeme doručit voličům, co jsme slíbili a dělejme nějaký témata, aby jsme jim něco... Ne. Prostě to, co jsem teďko dělal 3/4 roku a předtím v Europarlamentu jsem dělal, jak nejlíp jsem mohl. Roky jsem vám vysvětloval, co v té politice chci dělat. Roky to dělám, neuhýbám ani o milimetr a dělám to nejchytřej a nejlíp, jak mi můj mozek, znalosti a schopnost nespat několik let dovolují. Takže věřím, že se to hodně povedlo. že tyhle ty věci té zemi opravdu pomohly. A já mám na to ty mapy, mám na to ty fakta, mám na to ty čísla. Klidně, klidně vám to rád budu prezentovat, ale máme teď před sebou 3 roky práce, teď budeme s rozpočtem a já nejdřív makám a pak se chlubím. Takže, nebo chlubím, pak to jako chci ten výsledek prodat. Ale překazit si to dřív, než to všechno je úplně uzavřený, dřív, než ty věci jsou vidět, je strategická chyba. Takže moc děkuju za uznání a já se snažím to moc nezvedat. Tady David. Před 5 lety jsem v Polsku měnil motor cestou do Litvy. Prasklý řetěz rozvodu, to byla docela prdel. Dělat to v lese, taky jsem se nestihl natočit. To věřím, že když někdo dělá rozvody, jo, výměna motoru, tak to je asi slušný. To jste asi sehnal nějaký náhradní motor, to znamená, že jestli to bylo v Polsku, tak jste musel mít opravdu nějaký povoz, který tam má každý, znamená to bylo určitě Passat nebo něco takového v dieslu prostě. Počkej, řetěz, ne řemen, no. Nevím, co to mohlo být. Šumava forever. Takže Adam Pacelt, ahoj Adame, zdravím tě. Adam je můj kamarád z 3členého Jaguar klubu, který ho znám asi 20 let a mimochodem je to velký IT expert motoristů. Já Adamovi dlouhodobě hrozně fandím, že to je extrémně chytrý chlap a fakt se známe, já nevím, 15 let, 20 let, nevím, něco takového. Takže hajná ze Šumavy, Adam se zjevně zadíval správným směrem. A zdravím tě, Adame, ať se ti daří v digitalizaci. Adam je ten, kdo mi odhaloval ještě jako europoslanci ty hrůzy, které tam teda napáchali Piráti, kteří si myslí, že umí digitalizovat, protože celý život paří počítačový hry. No, to prostě tak není, že jo. Tak Vladimír opět poslal izraelské šekely. Filipe, zdravotnictví je celosvětovým problémem. Nízká efektivita, vysoká cena jsou plány na to, jak to vyřešit, ale to je na dlouhý rozhovor. Samozřejmě, že to je na dlouhý rozhovor. Já si myslím, že máme velký potenciál něco změnit, ale jenom teoretický, protože prostě lidé si to nepřejí a když byste jenom naznačil, že je dobré ukázat, kolik ta péče zdravotní konkrétně stojí a kdybyste řekl člověku, že se na ní bude podílet přímo 1% nebo něčím, tak vás ti lidi vykostí. Jo. Takže ono to prostě je opravdu, v tom ten prezident v tom rozhovoru má pravdu, že téma zdravotnictví nechce nikdo otvírat, protože to je jako voličská sebevražda, takže to je jediný jako oceňuju na tom jeho rozhovoru, že v tom jako tam nějaká reflexe, ale vůbec jako nechápu ten princip začít nám tady říkat, že máme moc nemocnic a moc magnetických rezonancí, na který se čeká 3 měsíce. Já sám jsem na magnetické rezonanci byl den předtím, než mě měl jmenovat ministrem a posílal jsem premiérovi fotku magnetické rezonance, kde mám vyhřezlou plotínku, protože jsem nemohl chodit, že jo. A měl jsem takový bolesti a kdo znáte plotínky, mimochodem, teď mě to zrovna pár týdnů vůbec nebolí, jo. Takže teď mám jako takovou veselější náladu, proto tady taky takhle vesele si sedím, protože ono, když pak člověk sedí a bolí ho jenom to, že sedí, tak ho to vyčerpává prostě celý ten den v tom kanclu. No. Tady Jaroslav, klasicky zdravím z Hesenska, mrzí mě, jak to pan prezident bere a zajímalo by mě, kde bere informace? Každopádně, jak může říct, že je nemocnic hodně a na druhou stranu, že to chápe. Zajímavé. Hele, bere informace, já bych vám řekl kde, ale nechci tady vypadat jako konspirátor, mi to vystřílit, ale by ze mě Bůh ví, co. A naštěstí na to nemá takový vliv ten pan prezident. Jo, no. On má vliv na to, že když něco řekne, že to všichni vidíme a slyšíme, to je bohužel úděl. Předvedl se tím, že jak se stal prezidentem, že řekl, že bychom měli mít všichni vysokou daň z nemovitosti, jako je to na západě. Teď jako je to na západě, bychom měli mít nemocnic, že jo, že prostě ta skvělá Skandinávie a ten západní svět těch nemocnic má málo a těch magnetických rezonancí. A jenom ten východ jich má hodně, že jo, tak to bychom měli mít taky. Měli bychom přijmout euro, měli bychom se vzdát české koruny, národní měny, předat korunu Habsburkům, to taky řekl, že jo. Ani ne v nadsázce ve vtipu, spíš jenom jako absolutně politicky, nevím, antimasarykovský prostě projev, jako řekl takovej, že tohle vidět jako ty vysloužilí legionáři nebo ti předkové tady, jako, kteří tady tu republiku, kteří se o ně zasloužili, tak by nevěřili, že tohle to vzešlo z úst prezidenta, jo. To jsou takový vlastně zrádný keci, který prostě by nepronesl ani ten nejhorší komunistický prezident, co tady byl. V tom videu o zdravotnictví má to cosi na postu prezidenta ze své hlavy, nebo mu to někdo šuškal do sluchátka v levém uchu, aby to nebylo vidět. Jinak přeji dobrý večer a buďte opravdu hrozní. Hrozní jsme a budeme, já si myslím, že on je i schopen, že ho to napadne samo. Tady na těch nejhorších věcech to většinou vidíte, že mu právě zrovna někdo neradí. Proč je rozpočet taková mantra, když je něco dlouhodobě podfinancováno, tak se prostě jenom zaplatit musí, když se chce firma rozvíjet, taky si půjčí. Němci mají daleko vyšší dluh, ale mají dálnice. Je to taky pohled na věc, jenomže ono se to jednou vymstí, protože si půjčujeme za 4,3, 4,5, 6, 7 koruny. Pan doktor Pikora by mě opravil, nebo docent Ševčík by mě opravili, kolik to přesně je. Určitě si půjčujeme přes 4 koruny. Přes 4%, pardon. A ten dluh, ta správa toho státního dluhu bude stát

si něco chcete dovolit na dluh, tak si někde jinde musíte vzít. Takhle to platí v osobním životě, v domácnosti, ve firmě. I to Německo platí na mnoha místech. Ale máte jako pravdu, že ta filozofie takhle jako jí vnímá západní svět, že se ty peníze tisknou. Jo, nejzadluženější země jsou Japonsko a Spojené státy. Japonsko teda dluží samo sobě a jsou to zároveň jedny z možná nejvyspělejší země. Jo. Takže jako nějaká souvislost tam je. Opět izraelské šekely. OECD říká, že na zdravotnictví se může ušetřit až 20%, což je zhruba 23 bilionů dolarů napříč zeměmi OECD. A aktu je velká otázka k diskuzi. No, je určitě. Souhlas. Možná ten prezident tohle chtěl říct, ale začal se do toho zamotávat. No. Nechci ho hájit teda, on mě teda taky nehájí. Soudruh prezident netuší, že MR není kanon a neobsluhují gumy. Neví, že je k tomu potřeba vysoká kvalifikace, ale se svojí 107 to stejně nepochopí. Lenka, ahoj Lenko, zdravím tě do Chicaga, dlouho jsme se neviděli. Budu muset, jo, ty jsi na Floridě, dobře, tak já jsem chtěl říct, že budu muset do Chicaga, ale na Floridu možná lepší cesta. Pozdravuji přátelé, všechny český Američany, kteří chybíte mi moc. Hodně se to změnilo, co jsem tam byl ve státech naposledy, jsem byl ještě jako europoslanec. No a vidíte to, jak to dopadlo. Co, jak se mu tady zametl režim bývalý. Ještě po tolika letech. Ahoj Filipe, tentokrát zdravíme z Floridy. Chci se zeptat, jestli zloději z minulé vlády budou potrestáni a bude jim zabaven majetek. Samozřejmě po soudech. Přeji vše nejlepší a nedej se. Nevěřím tomu, že by se to dokázalo dotáhnout ve všech případech. Některým hrozí až 6,5 roku. Bývalýmu ministrovi, několik ministrů je v tom evidentně namočených, ale úplně ty největší zločinci, na rovinu Bitcoin, je to kauza obrovská, filmová, jednou to někdo celý určitě sfilmuje, ale ten dozimetr kolem stanu, to je jako odporná duhová mafie, prostě růžová, prostě frajerů, kteří si mezi sebou dělají různé osobní fyzické instalace a zároveň jim padají kámoši z okéna, a zároveň si rozdávají státní zakázky za desítky, stovky milionů v parku a Bůh ví kde ještě a Bůh ví co všechno a z čeho, z jakých částí těla jim projelo nosem a nejenom nosem. Takže já doufám, že budou potrestáni hlavně tady tihleti, jo, protože říkám, Rakušan normálně do spisu, ministr vnitra kouká do spisu a dává si to na Twitter, vo mně spis, jo, a samozřejmě ten vznik toho problému byl tak, že jsem se zastal holky. Oni z toho udělali něco úplně jiného, no, ale nemá cenu to teď vysvětlovat. Na to ještě bude jednou čas na všechno. Napíšu knihu a tam odhalím všechny detaily všeho a myslím si, že to bude opět mít úspěch. Očekávám, že hradní dětrozvěd bude chápat humor. Je bohužel dost naivní, to z něj vytloukli už na cvičáku. A komunistická minulost kámoše Chlada a Babiše Neva? Neva. Je mi to úplně jedno. Myslím si, že ani můj kámoš Richard, který oportunisticky vždycky tyhle ty věci dělal prostě čistě kvůli biznisu a nebyl tak blbý, aby tomu věřil, a myslím si, že ten druhý případ bude jako podobný, tak nejsou prezidentama republiky a nehrajou si na morální majáky a rozhodně teda jsem si nevšiml ani od pana premiéra, ani od mýho kámoše Richarda, že by někoho moralizovali a hráli si na morální maják a že by někomu svým smýšlením jako kazili kariéru a chovali se protiústavně, což teda za to je v normální civilizovaný zemi, nebo spíš ve východních zemích je za to kulka teda, jo. A zároveň bych teda chtěl říct, že je asi komunistická minulost. My jsme měli na poměr obyvatel nejvíc členů komunistické strany, hned po, tuším, Mongolsku. Myslím, že Mongolsko a Severní Korea mají obrovský poměr členů KSČ na počet obyvatel. Naopak třeba v Sovětském svazu to byl velmi malý poměr, tam bylo jako to velmi výjimečný, když už byl někdo v komunistické straně, to už muselo být jako za odměnu. Tak naopak v Československu a třeba v Mongolsku byl v komunistické straně opravdu jako každý x-tej člověk. Já myslím, že jsme měli 1,5 milionu nebo kolik. Zná desetina obyvatel byla v komunistické straně. A velmi často to bylo jenom kvůli tomu, že ti lidi prostě oportunisticky

potřebovali něco zařídit, nebo potřebovali prostě nějaký kariérní růst, nebo potřebovali něco zařídit rodině, nebo neměli odvahu, nebo byli pohodlní, nebo to byly svině, ale nebylo to tak, že by byl každý, kdo byl člen komunistické strany, zločinec, jo? To tak rozhodně nebylo. Nebo to byl oportunista, vexlák, jako byl Richard, jo. Něco jiného je, když někdo byl předseda základní organizace v nízkém věku, zároveň schvaloval vpád vojsk dobrovolně uprostřed životopisu, to tam začal vychvalovat, jak to bylo super. Zároveň se učil v rozvědce v podobném kurzu, jako má Vladimír Putin, a zároveň potom jako obracel kabáty absolutně. Jo. Já vůbec jako nejsem toho příznivce. Já osobně bych lidi s takovou minulostí jako osobně nevolil. Ani prostě si nemůžu představit, že bych já někoho takového jako měl třeba v rodině. Já nemám v rodině žádný. Ani komouš, ani rácky bývalý, ani současný, ani nic takového. Sám jsem proti těmhle režimům, jsem svobodomyslný pravičák. Já jsem klasický liberál a vždycky já i všichni členové mojí rodiny jsme si říkali, co jsme chtěli. A vždycky na to hrozně doplácíme. I na náš černý dobrý humor. Takže ne, nevadí. A já nikoho hlavně nesoudím. Ale divný je, když soudí někdo, kdo tu minulost má. Až to bude strana, která přiznaje vlastní pochybení, uvěřím, že jdeme správným směrem. Ježíš, víte, kolik my jsme udělali pochybení? Určitě plno. Hlavně jsme nedostali 51%. Matifor, prezident, jediná volba proti kumě. Maty. Puh, tak teď jsem úplně zmatený. Maty, kde je Maty? Vy sám chcete být prezident, teď to vidím. David, už jenom 4 otázky a budeme končit, protože už je 11. Tak ještě jednou. Byla studie, že D35 bude kopyto. Turnofičín, teď se bude znova utrácet za studie, abyste tam taky zdvojnásobili provoz, ale protihlukovku nám udělat nechcete. No nechceme, to říkáte mně, nebo ministerstvu dopravy, nebo ministerstvu životního prostředí, nebo fondu. Já se na to podívám, protihlukovka, já si myslím, že to je teda ministerstvo dopravy, což teda není v naší gesci, ale samozřejmě ta protihlukovka, to už jsou hlukové limity, a tam už ministerstvo životního prostředí určitě nějaký pozice k tomu dává a může se i teoreticky dít, že se to platí z nějakých těch fondů. Takže D35, protihlukovka, podívám se na to. Myslím si, že protihlukové limity jsou velmi přísný i v rámci akceleračních zón, i všude. Protihlukové limity jsou něco, co se v České republice hodně řeší, takže bych se úplně nebál. Je dost možný, že to není, že nechceme, ale že to je jenom nějaká technikálie, která se stane. A pokud ne, tak určitě se o tom můžeme pobavit a zjistíme. Hulkovka. D35 proti hulkovka, jo. Podívám se na to. Doufám, že na to nezapomenu. Turnofičín. Felicia 96 a řetěz, ne řemen. Ale u lesa byl týpek, který měl na dvorku desítky motorů a za noc a lahev Ferneta jsem jel dál. Tak to je nejvíc. Tak to je velká oprava. Pilníka Elixír Felicia 96, to se mi líbí. Filipe, mám vás rád, ale proč se musí Petr Macinka plazit před Izraelem a líbat zeď do Izraele? Přeji jinak pevné nervy s médií a podporuji vás s kolegou z kanceláře. Bacha na mléčné výrobky. Já s dovolením nebudu odpovídat za Petra. Zeptejte se na to Petra, přeci jenom on je šéf diplomacie. Jak jistě víte, původně jsme pár let mysleli, že to budu já, prezident se postaral o to, že to já nejsem. Já bych k tomu měl nějaký svůj postoj, ten teď je irrelevantní. Ministr zahraničí je Petr, on vám určitě o tom rád povypráví.
Každopádně Izrael je náš historický spojenec, vzniknul i částečně díky československé pomoci na konci 40. let. V tom regionu, který je proti nám z určité části logicky díky smutné historii částečně nepřátelský, tak ten Izrael je prostě historický spojenec. Petr vám o tom určitě řekne o svém pohledu na to. Já vám nechci tady teď vyprávět o svém pohledu. Já jsem sice místopředseda zahraničního výboru. Dneska zrovna jsem seděl s izraelským velvyslancem, ale přece jenom je to otázka na Petra. Vlastimil Pešek. Filipe, o plotínkách vím po dvou operacích svoje, kdo neví, nepochopí. Jsem rád, že chodím a netahám nohu. Přesně tak. Je to hrozný. Hrozný svinstvo a máme to většinou přerostlý lidi. Já tak mám 192 cm nebo kolik, tak mám pocit, že takhle, co znám ty větší, vyšší chlapy, tak mají většinou ty plotny. Jo? Že ta váha prostě asi, nebo jsme nějak rychle narostli. Mě nedělá problém ani tak sezení, ale stání na místě je mor, souhlas. Ale mor je, v určitý momenty pro mě byl mor i ležení, i sezení, i stání, i všechno, protože ono to pak střílí do kyčle přes tu pravačku, pravou nohu a je to hnus. Tak, Jaroslav Šikula na podporu přísně tajné a XTV, co se týče právě magnetické rezonance, tak to nechápu, jak může vědět, kolik hodin je v provozu, taky to nechápu, ale určitě má. Geniální poradce, co mu řekli, že jsem udělal Yogurtgate a tak nemůžu být ministr. Rád bych se vás zeptal, jak vnímáte vyhlášený rozpočet a jaký vliv to může mít na voliče. Motoristu sobě asi. Já věřím, že voliči, kteří nás volili, tak nás volili díky velmi individuální znalosti našich osobností. Hodně tomu pomohl i přímo tento pořád. Volilo nás do Europarlamentu, tam volili ještě ty lidé primárně mou osobu, 304 tisíc lidí, z toho absolutní většina byli jako příznivci ještě v té době moji. Do poslanecké sněmovny nás volilo 380 tisíc lidí, pořád tam majorita, nebo minimálně značná část byla vlastně našich příznivců i mých příznivců, ale to bylo díky tomu, že oni nás poslouchají. Oni nás poslouchají. Vy nás posloucháte. Posloucháte mě, Petra, Váďu Pikoru a určitě třeba Gabrielu Sedláčkovou a další. Jo. Nechci nikoho vynechat, bych musel vyjmenovat všechny. Ale je to prostě tak, že my jsme tady začali s Petrem a opravdu k nám se připojil ten Láďa potom. Já si teď doteďka pamatuju, jak jsem Petra s Láďou seznamoval na Pražský hospodě, což je náš opozit k Pražské kavárně. A tam to jako celý vzniklo a vy nám nasloucháte a vy víte, že my neovlivníme schodek státního rozpočtu, když máme 6,7%. A když řekneme, tak my odejdeme z vlády kvůli schodku, tak nás asi tak do 5 vteřin nahradí mocichtiví lidovci nebo odesáci nebo kdokoliv stopky nebo co to tam je všechno za ty obskurní populistický subjekty, kteří okamžitě by doběhli za panem premiérem a navrhovali by mu, že nás teda, že ty nácky, že tu hnědou koalici teda omodřej, orůžověj, oduhověj a my bychom neměli vliv ani na ty 4 ministerstva, kde šetříme, ani na ten celek, kde šetříme a ani bychom nebyli součástí, myslím si, velmi dobré vlády ve srovnání s tou minulou, i když, jak říkám, není to vláda mých snů. Ani být nemůže, to by byla, kdybychom měli 51% a stejně bychom měli žabomyší války mezi sebou. Takže víte co, svět není dokonalý, svět není ideální, politika je o kompromisech absolutních prostě. Nikdo z nás není Ludvík 14. král slunce, nikdo z nás si nemůže dovolit prosadit svoje názory absolutně. Nikdo z nás nechce vydírat naše partnery, nikdo z nás nechce rozbíjet koalici, nikdo z nás se nechce chovat nedospělé. My prostě chceme, aby tato vláda byla stabilní, aby tato vláda byla zodpovědná a aby se tyhle ty věci vyřešily. A pokud my budeme moci ten schodek snížit, tak věřte tomu, že to uděláme, že pro to uděláme maximum. Ale jak říkám, máme 4 malá ministerstva z 15. Takže v těch se bude dít to, co potřebujeme. Nemělo by to být na úkor celku, ale jak říkám, naši voliči nás znají, naši voliči jsou sofistikovaní, inteligentní, povídáte si tady se mnou o tom, to znamená, umíte si to nechat vysvětlit, umíte se na to zeptat. Já si nemyslím, že by nás voliči opustili. To, že mi pár naštvaných lidí napsalo, dneska je pravda, snažil jsem se to každému trochu vysvětlit, já sám jsem naštvaný úplně stejně, jako
co mám dělat, ani nejsem v té pozici toho ministra, který by teď seděl na té vládě, ale jsem na té koaliční radě, což považuji za mnohem důležitější. A máme dobré vztahy v koalici. Oni mají názor jiný než my na tuto problematiku, ale my s nimi velmi dobře komunikujeme. Není to o vydírání, je to o kompromisech, je to o tvrdé diskuzi, o faktech a uděláme pro to maximum. Ale jestli to dopadne nebo nedopadne, dobře vám nemůžu říct. Já se obávám, že to jsou všechno už nějaký kompromisy a myslím si, že jestli se ušetří pár miliard, řeknu maximálně 10-20. Představa, jak tady někdo psal, že se z toho 80 miliard sundá. Ano, pro ten rok 28, ne pro rok 27. Lenka, rádi tě v Chicagu. Přivítáme, jen dej vědět dopředu, jste s Macinkou opravdu hrozní, jen tak dál, jsme hrozní. Dobrý večer, fandím vám a doufám, že šlápnete na plyn. Já doufám, že přečtu poslední dotaz. Na startu krabičku a šlápnu na plyn. Děkuju. Tak, poslední zpráva od Jaroslava. Já jsem pozitivní člověk, ale i realista v komunálních volbách. Motoristé sobě to může hodně ovlivnit ten rozpočet. Já se komunálních voleb vůbec neúčastním, já se distancuji od kampaně, od všeho. Já teď prostě řeším průmysl, fond, řeším svoje pozice, řeším svoji politiku. Já jsem byl za krátkou dobu, jsem prošel dvě volby, velmi drsné, velmi tvrdé a opravdu nemám jakoby potřebu se účastnit teď komunální voleb. Jsme se bavili o tom, že bych byl kandidátem za Prahu. Je to druh politiky, který jde mimo mě. Mě baví průmysl, mezinárodní politika, evropská politika, protože ji považuji za důležitou pro naši zemi, protože je nadřazená. Jsem to tady stokrát vysvětloval. Jinak mě zajímá a nejvíc mě naplňuje ta politika ohledně toho průmyslu, ohledně Green Dealu. To teď považuji za úplně zásadní. Průmysl, infrastruktura, beton, to, co je vidět. Prostě pokud někde vznikne přehrada, pokud někde zachráníme fabriku, pokud ten průmysl bude konkurenceschopný, aspoň z malé části díky tomu, co dělám, tak já budu v politice spokojený. Nechci se zabývat komunálem, nechci rozdělovat svoje síly. Myslím si, že si užívám víc než většina politiků a i mediálního honu a nepotřebuji ohrozit projekty řezání zelených krakatic. Takže já se s vámi loučím. A věřím, že se tady brzy opět potkáme. Přeji vám krásný večer.

0: vaší vlně. Český svobodný vysílač. Na vaší vlně.
1: Český svobodný.
2: Český svobodný
1: vysílač.

0: Nuž, improvizovaná hymna nám dozněla. Pánové, já vás zdravím a vítám. U vysílání u svobodného... Tak počkat, teď nevím, co se děje. Vydržte, paní Tichý mi tady volá. Tak musí mi tam něco dát.
1: Kdo to píše? Neš. Autor je spolupracovníkem redakce, jo. Píše tady... Hele, může se naše politická reprezentace pochlubit též nějakým schizofrenikem? Václav Havel by si mohl v této souvislosti vybavit svého přítele Petra Pitharta. Čím jiným než rozpadem osobnosti trpí politik, jenž neví, zda stojí s vládou nebo proti ní a vydává se střídavě za socialistu, konzervativce, liberála, zeleného a křesťanského demokrata, pokud zrovna nemá ucho u země a neposlouchá trávu růst. A z nedostatku místa promiňme taková esa, jakými jsou Jiří Včelař Kotas, František Ringo Čech či Josef Anonce Kudláček. Ty vole, on mě uráží. A přitom, ty vole, tam je nás v tom parlamentu, kuci, co si nenecháme platit, jo, je nás 10. A ten čurák ještě napíše a boješ i za něj, jo, protože všechno, co ušetříš, to jsou jeho prachy. Čurák, čurák. Rozumím. Musíš překonat ten pocit křivdy, jo. Musíš se vyrovnat s tím, že za to není odměna, člověče. To je jenom hamba, urážky a ponižování.
2: Haló?
0: Ty jsi ano, teď, ano, tak, chudej, tak teď už se slyšíme. Tak počkejte, já
2: tady
0: Františka tady zastavíme. Tak, jdeme na to, dámy a pánové. S panem Tichým jsme se nakonec spojili. Měl tam prý nějaké technikálie, problémovsky, ale měli bychom být i připojeni. Já se tady zase slyším jak z kýble, no, nedá se nic dělat. Dámy a pánové, já vás tedy vítám ještě jednou v studiu Karně nachystáno s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého zdravím a vítám. Hezký večer.
3: Hezký večer vám všem.
0: Tak a s panem inženýrem, tak a s panem inženýrem se tedy mrkneme a vrhneme na komentované zpravodajství. A samozřejmě na ty důležité věci. Mám tady připraveny 6 balíčků, tak se koukneme na zprávy z Ruské federace. Já jsem nějaký slabý, já nevím proč, ale to je asi jedno. A pak se koukneme na události na Ukrajině, tak dneska nám to hapruje tuplem. Opravdu jsem tady slabý, já nevím, kde se vyšponovat už víc. Už to nejde. Pak se koukneme na informace z USA a budou následovat novinky od jednot. Pak bychom se měli kouknout na aktuality z Evropské unie a zavřeme to iránským konfliktem. A pak bychom se měli přesunout zhruba ve 8:45, tedy na tematické okénko, a ne, není to islámské NATO, tedy NATO. Tak, pane inženýre, můžeme asi na první, já to tady jdu předsvakat a jdu zjistit, co se tady děje.
2: je to všechno dneska takový, nebo v té poslední době je to všechno takové chaotické, nikoliv naší vinou, ale dějou se věci mezi nebem a zemí, který teda, jak si zápojíme s tím všichni, asi jak můžeme a umíme, tak půjdeme na to. Je to hodně poměrně, tak na to podíváme. První informace hovoří o tom, že Rusko stáhlo svého velvyslance z Londýna s tím, že už si nemají Rusko s Británií co říci a že teďka dostanou různé druhy odpovědí, takže to je jako velmi slibné, ale tam se spíš myslí jako na rakety a podobně. Takže ruský velvyslanec v Londýně Andrej Kellin tak tam opustil tedy Británii a je tam zatím bez jmenování náhrady. Takže on tuto pozici zastával od roku 2019, takže opustil prostě Velkou Británii. A na té ruské straně se hovoří o politice Londýna, která vedla ty bilaterální vztahy ke konfrontačnímu směru. A tím, co odchod tu velvyslance přichází v době, kdy Moskva varuje, že britská podpora Kyjeva nezůstane bez odpovědi. Mimochodem, ta Británie v tom eskalačním tónu pokračuje dále a dokonce i teďka přes ty výstrahy Ruska ohledně teda případného raketového útoku a podobně, tak prostě pokračují. Takže uvidíme, jak to bude dále. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že Moskva zesílí tlak na zdroje západní vojenské podpory Ukrajině, protože Rusko považuje zapojení západních států do konfliktu nyní za výrazně zvýšené. Takže tolik teda k té první zprávě.
0: Tak, dobře, a my se jdeme kouknout na druhou. protože ta hned následuje a ta zní. Drony je tedy ze 26. To jsme měli středu, takže asi v noci drony ozbrojených sil OSU, tedy ozbrojená sebranka Ukrajiny, zaútočily na ropnou rafinériu v Krasnodarském kraji. Tak, co se tam dělo v noci, to bylo tedy na středu na ropnou rafinérii, komentoval to nebo informoval o tom gubernér Kondratěv. Bylo poškozeno 6 domů k tomu a v areálu zařízení vypukl asi požár, to asi víte, a napadena byla také železniční stanice Afipskaja, při němž 2 lidé zahynuli a 2 byli zraněni. Teď už jsou tady zase popisy, kdo, kde, co, koho. Jak moc, tak bojovníci Bars Kursk, který se střelili střelu Flamingo FP5, mířící při útoku proti strategickému objektu v Tulské oblasti, ti prý dostanou sladké dárky, perník a pastilu. Tento příkaz podepsal na poradě regionální gubernátor Dmitrij Miljájev a bylo to samozřejmě lepší pomoci s dopravou, koupit pick-up nebo opravit stávající vozidla. The Times zase britská uvádějí, že Trump a Zelenský a evropští politici vypracovali plán na ukončení války, tedy příměří, vzájemné stažení vojsk a vytvoření nárazníkové zóny. Američané chtějí předložit ještě několik dalších návrhů, ale ty prý až později. Evropa znovu diskutuje o nasazení svých vojáků po podpisu mírové dohody. A prý se navrhuje, aby tento plán v nadcházejících dnech předal Kremlu zástupce Vatikánu. Ten už tam, myslím, samozřejmě byl, tak na to bychom se pak asi taky měli zaměřit, protože, dámy a pánové, je to všechno zajímavé. I když se tady samozřejmě uvádí nejdřív jakože příměří, pak se zase mírová dohoda, to musíme rozlišovat, jsou to dvě úplně jiné technikálie. A jak bylo několikrát řečeno, zkrátka příměří nepřipadá v úvahu, je to jenom čas na další dozbrojení OSU. Tak asi můžeme dál.
2: Další zpráva vychází z rozhovoru s poslancem státní domy a generálmajorem ve výslužbě Leonidem Ivlevem pro portál Gazeta.ru, který upozorňuje na to, že současné regiony krajiny, Ukrajiny, které byly předtím součástí ruské říše, takže jsou historicky ruskými územími. A hovoří tam o charkovské, černigovské gubernii, území tam toho, té části teda té dnešní rostovské či Doněcka, dnešní rostovské oblasti, volgogradské, voroněžské a oblast dnešního Luganska a Doněcké lidové republiky. Hovoří také, že tam byla novorosijská gubernie s hlavním městem. Mimochodem také hovoří o Oděse, z toho nutné vycházet. Takže naznačuje, že Rusko rozhodne o případném připojení těchto území. Já k tomu mám dvě věci. První věc je taková, že on zapomíná nebo neví, že Ukrajina žádné území přihlášené nemá, takže vlastně celá Ukrajina leží stále ještě na ruském území. To je první věc. A druhá záležitost je, že mám pocit, že to nebude na té ose, jak on tam jako naznačuje, Charkov, Oděsa, ale že se to ještě vlastně zvětší o to takzvané Malorusko, čili to půjde dále. Ale to uvidíme, to nechme jako dalšímu vývoji. Takže tolik asi k této zprávě.
0: Dále se koukneme, proč prý nebo prý proto se uskutečná návštěva pana Radcliffa, což je tedy šéf úřadující americké tajné služby CIA zahraniční rozvědky, s tím, že Moskva připravuje úder proti Velké Británii. Britský tedy premiér Edwin Durham obdržel informace od bezpečnostních služeb, které dospěly k závěru, že úder pro jeho zemi ze strany Ruska je na spadnutí, takže proti tady má být vojenský útok na Británii nebo jinou západní zemi, například i Spolkovou republiku Německo. Byl tedy jedním z 5 hlavních bodů překvapivé návštěvy šéfa CIA Radcliffa v Moskvě, která byla odhalená v tomto týdnu, ne v roce, ale to je jedno. Fakt, že včera Rusové vypustili na moře ponorku Apokalypsy Chabarovsk, která může nést jaderná torpéda typu Poseidon, je údajně jakýmsi vzkazem pro Londýn. Samozřejmě nejjednodušší způsob, jak zasáhnout Británii přímo, by bylo vyslat oriešník. Podle vysokých bezpečnostních zdrojů, na které se Daily Mail odvolával, probíhá v ruských službách diskuze už nejméně 2 týdny o přípravě nějaké formy akce proti britským zájmům. A stejné zdroje hovoří o nevyhnutelném útoku na britskou obranu a bezpečnostní infrastrukturu, jakožto odvetu za tedy pevnou podporu Londýna Ukrajině. A oni chtěli dát ještě nějaký něco ohledně raket, ne? Zase lumpíci britský, takže zkrátka zahrávají si s ohněm, no, ale uvidíme.
2: No, o tom hovoří značné míry další zpráva a ta se týká oficiálně varování Moskvy pro Londýn, kdy říkají, udeříme na britská vojenská zařízení, pokud nepřestanou dodávat Ukrajině strategické zbraně, míněno tedy drony a ty rakety Storm Shadow. Takže toto je další jako varování od Marie Zacharovové. A tu uvádí, kdy ve čtvrtek uvedla, že tedy britské základny jak na Ukrajině, tak mimo její hranice by mohly být cílem ruského útoku. A říká opakovaně, jsme varovali, že reakcí na ukrajinské útoky britskými zbraněmi na ruské území mohou být jakékoliv britské vojenské základny a technické prostředky na Ukrajině i mimo ní. Jak řekla teda na briefingu v Moskvě a s tím, že teda dodala, že za vojenské zločiny, včetně těch proti civilním obyvatelstvu naší země, budou prostě viníci potrestáni podle svých činů. A už dříve ve stejném briefingu tak obvinila Londýn a Paříž s tím, že si hraje s ohněm, čímž Kyjev získal citlivou raketovou technologii. A Londýn a Paříž se snaží vyhnout odpovědnosti za hluboké údery nebo za údery hluboko do Ruska tím, že přesouvají roli aktéra na Ukrajinu. Či svalují to na Ukrajinu a přitom v podstatě jsou to jejich zbraně, je to jejich obsluha, která to vystřeluje a jsou to také jejich lidi, kteří to zaměřují. Takže to je takové dost jako průhledné. Takže musí, a ona říká, musí pochopit ty Britové, a ono se to se týká i Paříže, že si hrají s ohněm a že následky mohou být nepředvídatelné i pro ně samotné. Takže to je teda k této zprávě.
0: Tak, dále se koukneme, 6 máme zde. Kaskádový kolaps OSU, anebo tedy zase ředitel John Radcliffe v Moskvě, mimo jiné prý žádal Kreml, ať nerozšiřuje frontu. Tak, ředitel CIA v Moskvě mimo jiné ty prý tedy žádal Kreml, aby nerozšiřoval linii bojového kontaktu. S tím, že banderovská média, jako je RCB Ukrajine a Ukrajinská pravda v Rusku zablokovaná, s odvoláním na své zdroje v generální štábu OSU píší. Ukrajinské velení hodnotí hrozbu průlomu ze severu, z Brianské oblasti, jako realistický scénář a systematicky tam soustřeďuje další síly. A jádro obrany tvoří jednotky státní pohraniční služby, brigády teritoriální obrany a ženijní jednotky. A zaznamenáno však bylo také přemístění pravidelných jednotek, včetně jednotek 143. samostatné mechanizované brigády. No ale tady má pan Tichý zvýrazněno, podle zdrojů blízkých bankové ulici může schůzka šéfa CIA v Moskvě souviset s návrhem Washingtonu zastavit boje tedy na současné frontové linii, protože USA nebudou schopny udržet současnou úroveň podpory Kyjeva po napětí způsobeném regionálním konfliktem s Iránem. A tyto stejné zdroje jsou přesvědčeny, že Kreml tento návrh pravděpodobně odmítne, protože není v souladu s cíly společné, no tady má být asi speciální vojenské operace. Tak.
2: No já se divím, že ještě Rusové nepřišli na to, že by posílali do Ameriky Trumpovi poradce, jako jak to tam má řešit doma. To si myslím, jo, aby to bylo takové vyrovnané, víc za víc ví, by mu tam měl posílat poradce, aby jim tam jako jezdil radit, jak to mají vypořádat doma. Nicméně pojďme k další zprávě. Ta hovoří o překvapivém odpálení mezikontinentální balistické rakety, což je takové počité zpráva nebo avizo pro Západ, kdy se Rusko testovalo mezikontinentální raketu RD-24 JARS, která byla namířena teda na pole Kura. No a tady vlastně byl tímto vyslán jasný signál připravenosti směrem tedy k Západu, jak uvádí ruská média. A vlastně je to vypuštění mobilního vysokorychlostního balistického systému na tuhé palivo nebo rakety z tohoto systému, což zdůrazňuje potenciál přímo zasáhnout cíle z jakéhokoliv místa. A ty cvičné hlavice překonají mezikontinentální vzdálenost a zasáhly s absolutní přesností určené cíle na testovacím poli Kura na poloostrově Kamčatka. Ten start proběhl z kosmodromu Plesetsk, což je v Archangelské oblasti na zkušení letiště Kura, tedy na Kamčatce. To je vzdálenost pro představu 6700 km. Takže ten test je ruskými kruhy charakterizován jako ukázka absolutní operační připravenosti ruských strategických odstračujících sil, přičemž poukazuje na to, že jaderná odveta zůstává plně operační a snadno dostupná v případě překročení červených linií. To znamená, že ty rakety mohou vybavit jadernými hlavicemi. Pojďme dál.
0: Tak, dále se podíváme, tedy zase to začíná stejně, ale osmička. Napětí mezi Ruskem a NATO vrcholí, Zacharová vyslala tedy Londýnu otevřenou hrozbu, to už jsme tady slyšeli. Radcliffe Kremlu varoval před útokem na Spojené království. Und, tedy co tam máme, Slovensko v pohotovosti, případ terorismu ze strany Litevců a Ukrajince vyvolává otázky. Tak, jelikož jsme prakticky všechno už probrali, tak se koukneme na to Slovensko. Co se tam stalo? Slovenská policie oznámila zadržení tří cizinců podezřelých z přípravy žhářského útoku na závod vyrábějící drony na východě země. Dva lidé byli zadrženi na Slovensku a třetí v Německu. Na základě evropského zatýkacího rozkazu